0: Vyprávění 11. o Vojtově opětovném shledání s Aneškou, Pepíčkem Slámou i se psem Kociánkem. Pepíček Slámů zatím ležel na trávě uprostřed letiště. Také Aneška se tam povalovala a pes Kociánek měl na nose nový kopeček hlíny. Znovu očichával všechny krtčí díry v blízkém okolí. Ocas si nesl krásně svinutý jako kominickou štětku a na Vojtu, který zmizel i s letadelkem kdesi za lesem, úplně zapomněl. Ne tak Pepíček s Aneškou. Ti hleděli k nebi a čekali, až se letadelko Káně opět objeví. To je prima, řekl Pepíček, že se nám nemůže nic stát. Měl radost, že není s Kánětem ve vzduchu. Ale neradoval se příliš dlouho. Přihnal se dědeček Kozelka i s černým kastrůlkem. Kastrůlek už byl prázdný. Všechny škubánky se přestěhovaly do dědečkova žaludku. Basama heligon, vykřikl dědeček, když spatřil děti. Tady máš kastrůlek, podával ho Anešce. A kde je ten váš štětinatý kluk? Aneška místo odpovědi ukázala vzhůru k obloze.
1: Podívejme se, zlobil se dědeček nahlas. Ztratil se, uletěl, rozplynul se. Tak už se zase začínáte ztrácet, jako tehdy v hangáru?
0: Ne, odpověděl Pepíček důstojně. Jsme tady přece všichni i s Kociánkem, jen Vojta odletěl s panem Hejdukem. Aneška vzala do ruky kastrůlek a Kociánek si k němu honem čichl. Bohužel ucítil jenom obyčejný plech a ten psům nevoní.
1: Dědeček Kozelka Pepíčka neslyšel.
0: Pepíček měl zakázáno křičet, aby neochraptěl a děda navíc stejně nejraději poslouchal sám sebe.
1: Tak se seberte i s tím vaším psem, povykoval dědeček, a koukejte zmizet. Nemám rád, když mi tady někdo cizí dupe po trávě.
2: Já to řeknu panu Hejdukovi, vykřikla Aneška.
0: Začínala se zlobit. Dědeček už zase začíná.
1: Kociánek zlostně zahafal.
0: A tohle všechno dědeček slyšel. Aneška měla pronikavý hlas a Kociánek šeptat neuměl.
1: Pan Hejduk si lítá po všech čertech, křičel děda Kozelka, a hlídač jsem tady já.
0: Co tedy měli děti dělat? Sebrali se a loudali se z letiště. Vzali sebou černý kastrůlek i Kociánka. Měli zlost na všechno. Nejen na dědu Kozelku, ale i na letadelko Káně, i na pilota Hejduka, i na samotného Vojtu. Lítají si někde v povětří a oni mají tady dole poslouchat dědečkův křik? Obě děti kráčely vzhůru do pekelského kopce. Mračili se jako noční sovy. Nad jejich hlavami se náhle objevilo letadelko Káně. Chvíli poletovalo sem a tam, ale potom, jako když je po šňůře spustí, usedlo na zem. Z letadelka vyběhl Vojta. Tváře měl červené a země se mu chvíli kolébala pod nohama. Pak se přece jen zastavila a Vojta povídá. Mně už teď nebude bavit chodit. Lítat je lepší. Abys nepraskl, řekl Pepíček a mračil se ještě víc než prve.
2: Jak jsi nás uviděl, ptala se Aneška. Její hlas se chvěl zlostí.
1: Nejdřív jsem uviděl černý kastrůlek a teprve potom tebe, odpovídal Vojta a šklebil se. Tohle bylo slovo do pranice? Aneška postavila kastrůlek na zem a vrhla se na Vojtu. Pepíček se k ní přidal. A i když to měl zakázané, Kociánek si občas kousl do některé nohy, nevěděl, či je, ale tomu nevadilo.
0: Pilot Hejduk se zatím odlepil od země a letadelko Káně se s tichým vrčením neslo jasným vzduchem zpátky na letiště.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Jaro se rozsvítilo žlutými pampeliškami a mladou travičkou. Však se také říká, svatý Jiří volá, země se otvírá, aby tráva rostla, tráva zelená.
1: Jedna, dva, a teď zase já.
2: Jedna, dva, tři, čtyři, Buďána. A Polenko, přinese ze síně vodu.
3: Už běžím, maminko.
2: Buďá malá, pojď se taky nazobat zrní. A Polenko, nech jí. Když sedí na vejcích, potřebuje hlavně pít. Májek už nesedí kuřátka.
4: Maminko, já jdu za Honzíkem.
2: Dobře, ale vezmi děvčata sebou.
4: Tak pojďte, holky.
5: Já mám kalenku na vršku, bez došku, otrhanou.

0: Pan táto, co to bude?
1: Úl pro včeličky ševce Matěje.
0: Martinku, hádej co, uděláme si lodičky. Tatínku, prosím, půjč mi nůž na lodičku.
1: Tu máš, ale dej pozor, je ostrý.
2: Honzíku, odvezeš to prádlo Andulce k potoku.
0: A co tam s ním bude dělat?
2: Bude ho na louce kropit.
3: Aby se na sluníčku hezky vybělilo.
0: To se nám hodí, k potoku.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
5: Dobrý.
3: Dědo, přišli jsme bělit prádlo.
5: A já zase máčet proutí.
0: Máčet proutí? A na co? No přece na košíky.
5: Správně. Proutí se musí máčet ve vodě aspoň týden, aby bylo pěkně ohebný.
0: Dědo, a my si zase budeme dělat lodě.
3: Jo, z kůry.
6: Martinku, přines nám vodu.
0: Tady máte tu vodu.
3: Tak a hezky to pokropíme.
0: Já si udělám admirálskou korvetu.
3: A já zas pirátskej škuner.
5: Ale co plachty?
3: Uděláme plachty z březový kůry.
0: Jo, jo. Au, to jsem se říš.
5: To nic, Honzíku. Obalíme to jitro celém a tento do zejtra zacelí.
3: Tak já si zatím vyřežu svůj škuner.
6: Zmije!
5: To je jen slepíš, ten ti neublíží. Zmije se pozná podle zubatý čáry na zádech. Jo, jo, nadarmo se neříká. Na svatýho Jiří vylejzají hadi a štíři.
3: Dědečku, vyprávějte nám o tom svatým Jiří.
5: No, to bylo tak. V jednom království řádil strašlivej drak. Každý týden mu museli přivést někoho k sežrání. A jednou padl los na jedinou dceru krále toho království. Sluhové přivedli princeznu před sluj a rychle utekli. Z její sluje vylezl ten hroznej drak a s princeznou by byl amen. Ale najednou přijel spanilej rytíř na koni a pustil se s drakem do boje. Kopím draka probodl a princeznu zachránil. Ten neohrožený rytíř byl svatý Jiří. Vyprávění o tom, jak se postavil zlým drakovi, lidem připomíná, že se v životě vždycky máme odvážně postavit na stranu dobra proti zlu.
0: Já by sem taky toho draka zapíchnul, jako ten svatý Jiří.
3: Až by na tebe zakoulel ohnivejma očima, tak by si utek.
0: Až vyrostu, tak se neleknu ničeho.
3: To já taky ne, ani hastrmana.
5: A já se vydám k domovu, čeká tam na mě spousta práce.

0: jsem admirál.
1: Já jsem pirátský kapitán. Vy jste hamtáci.
2: Teď aby se to pralo znova.
1: My neradi. Za to nám můžete odstartovat závod.
3: Připraví, pozor,
1: teď.
0: Admirále, přidej, přidej.
1: Piráti, piráti. Piráti!
0: Admirál je vítěz! Och jo!
1: Piráti zvítězili! Jo!
0: Tatínku, děkuju.
4: Tak jak vám pluli lodě?
0: Dobře, ale moje prohrála závod kvůli žábě.
4: Kvůli žábě?
2: Kdo to pošlapal?
5: To asi ta žába.
0: Když holky nám to prádlo dali do cesty.
4: Honzo, nesvaluj vinu na děvčata. A to prostě radlo vypereš.
6: Honzíkovi se zdá snadné být vždy čestný, spravedlivý a statečný, ale když dojde k činu, na vše zapomene. Ještě se musí hodně učit, aby byl jako svatý Jiří.

0: najednou tady byl podzim. Ráno se loučky i pole okolo lesíků Hůrky třpitily stříbrně od penízků, které tu pro ranní chvíli postrácel podzimní mrazík šedivák. Pocukroval také větvičky modřínků a smrčků v lese, ale nejkrásněji ozdobil pavučinky pavoučků lesních, když na každou tenonkou niťku, kterou umějí jenom a jenom pavoučkové, navlékl překrásné perličky korálově, jednu vedle druhé a všechny stejné. K večeru se potom lesík Hůrka vždycky schoval v prstínku upředeném z té nejjemnější mlhy a od potůčku rokyťáku už bylo cítit podzimní zábnutí studené. Bůby by si jistě ještě chvilku přispal, kdyby ho ale nevzbudilo divné volání z polí. Na moutě že nerozuměl vůbec, protože takovou řečí nemluví v lese nikdo a Bůby to musel vědět, protože už bydlel v lesíku Hůrce hnedle celíčký rok a také už chodil do školy přece. Sotva však vykročil z dračí jeskyně na srnčí pěšinu k vodě, srazké už chodil do školy přece. Sotva však vykročil z dračí jeskyně na srnčí pěšinu k vodě, srazil se s Ježkem Cyrilem.
1: Tak to

0: honící psi, abys věděl. A já hned časně za tebou, abys jim náhodou nepřišel do cesty.
1: A proč jsou honící, Cyrile?
0: Honící jsou, protože honí nejraději zajíce. A tak se bojím, aby nebylo s Kryšpínem dneska ouvej.
2: Věděl na stranu druhou zase pro změnu ježek Cyril. Povídali by ještě hodně dlouhou chvíli, kdo je do trysku více a kdo je do trysku míň, kdyby se to najednou nestalo. Tak nejdřív uslyšeli velikánské dupání a funění. To, když jako vítr podzimní přeběhnul kolem zajíc Kryšpín. Potom chvíli vůbec nikdo a najednou okolo se ženou hafani. Jaké dráče nevidělo, co žilo a tak, že stačilo uskočit zpátky do jeskyňky.
0: A jsou pryč.
1: A co Kryšpín, Cyrile?
2: A už to tady bylo zase. První Kryšpín a kousek za ním hafani.
0: Tak to bysme měli na podruhé.
1: A kolikrát ještě musí Kryšpín běžet?
0: To neví ani Kryšpín, ani to nevědí psi honící.
1: A to se psi honící nikoho nebojí?
0: Ale bojí, co by se nebáli. Na ně platí každý, kdo má sílu větší. Třeba jelen Hubert nebo takový Medard.
1: Jenomže Medard už spí na zimu, Cyrile. A nebude ke vzbuzení. Jenom si vzpomeň, jak to bylo, když byly třešně na česání a my budili mokře.
0: Potom už nám zbývá jenom jelen Hubert. Ovšem a jenom, že Hubert má námluvy a potom starosti se ženěním, tak nám asi moc nepomůže, protože nevidí, neslyší, jenom vytrubuje, nakrucuje se, naparuje, ukazuje parohy a zase vytrubuje do lesa. A jestli ještě nemá nevěstu, tak nám taky nepomůže, protože má starosti, kde jí najít nahonem, protože je čas jeleního ženění. A když si nepospíší včas, nebude na jelení louce nejhlavnějším a prvním, protože ho jiný jelen předhoní.
2: Mudroval o jelenovi pořád dokola ježek Cyril, jenomže to už pelášil Kryšpín okolo dračí jeskyně po třetí. A bylo znát, že už je hodně slabý od únavy. Také Přiska za ním měla jazyky vyplazené, ale čenichy pořád nízko při zemi a jen chytit, jak hledali Kryšpínovu stopu podle zaječí vůně.
0: Teď honem doběhni pro Huberta. Než poběhnou okolo zase, Kryšpín je honí schválně kolem nás. Abychom pomohli, to je jasné a zřetelné každému, kdo správně přemýšlí. Při nejhorším se zas udělám do klubíčka.
2: A tak dráče vyklouzlo podél žulové branky, kuní pěšinkou nahoru do doubí a potom na jelení louku, kde se obyčejně s podzimkem popásal na zeleném Hubert pro jelení sílu a protože měl právě podzim, po svém důvodu rád.
1: Huberta! Huberta!
2: Volalo dráče, sotva dechu popadalo, když doběhlo na jelení louku.
1: S Kryšpínem je hodně zlé! Huberta!
2: Jenomže kdepak byl dneska Huberta konec? Na jelení louce ani hlásku, natož milý zlatý Hubert. Dráče ti už bylo do pláče, když se nad ním posadila straka Kristýna a hned se stará.
3: Co pak si strachatil, Bůby? Že máš na krajičku slzičky?
1: Scháním Huberta, Kristýno. Kryšpín utíká o život už po třetí okolo jeskynky. Sám a jediný. Nevíš, kde je Hubert pro spásu a zachránění?
3: Vyspává tamhle za lískovým krhem v dubovém mlází noční namlouvání. Troubil dlouho přes půlnoc. Teď spí od jelení únavy.
2: prozradila Kristýna, která vždycky věděla o každém v lesíku hůř.

0: otce. Dráče tedy nás stračí radu do doubí a ono opravdu a jistě skutečně. Ležel tam jelen Hubert v celé své velikosti nadměrné a kráse lesní, jenomže spal a spal.
1: To bych chtěl nejspíš pár žejdlíků z potůčku Rokyťáku. Jenomže kde vzít, když je Rokyťák dole hned pod pěšinou? Na pěšině psi a Hubert na kopečku v doubí.
0: Ale právě v tu chvíli se Hubert probudil sám a úplně od sebe. Podíval se na malinké dráče velkýma jeleníma očima, jenomže je potom nakrásně pomalu zase zavřel. Asi se mu právě zdálo krásně.
1: Prosím tě, Huberte, moc tě potřebujeme i hned a jinde.
0: A potom se ukázalo, že v doubí není milý, krásný a převeliký Hubert, tak úplně a zase sám. Hned vedle totiž byla ještě laň Alice, kterou znal Bůby od vidění z jelení louky, kam chodila za pastvou ještě se sestrou Týnou a Lucí. A taky, že ano a správně. Za Alicí se ukázali ještě laň Týna a laň Lucie.
2: Pěkně tě vítám u nás doma. Ani jsme tě tady nečekali tak brzo s gratulací. To je moje laní nevěsta Alice a moje nevěsta Týna a moje nevěsta Lucie.
1: Dobrý den, paní Hubertová. A paní Hubertová. A paní Hubertová.
0: Pozdravil způsobně všechny paní Hubertové Buby.
1: Potřebujeme nutně jelení pomoc, Huberte. Krišpína ženou psi honící a já i Cyril myslíme, že už Krišpín nevydrží moc běžet, když už běžel třikrát.
0: A tak se Hubert postavil do své obrovité jelení výšky, zatřepal parohy, které měly letos dohromady 18 výsad, to proto, aby byl Hubert letos už jelen 18. Potom ještě zatroubil silné a dunivé znamení, které troubí jeleni vždycky jenom k boji. Když došli na srnčí pěšinu k vodě pod žulovou brankou k dračí jeskyni, uhlídali ješka Cyrila, jak je celý netrpělivý s vyhlížením.
3: Tak kam jste se poděli vy dva? Krišpín už běžel dohromady 5 a nevydrží už to dlouho. Psiska jsou hned za ním o pár skoků.
2: Počkám na ně u potoka. Vy se schovejte tady v jeskyni. Až chytím, ještě zůstaňte. Psi poběhnou i potom párkrát kolem.
0: Tam, kde se pěšina mašličkovou kličkou stáčela k potůčku Rokyťáku, takže nebylo vidět od vody nahoru k jeskyni, se Hubert postavil do smrkového mlází. Ani ježek, ani dráče potom vlastně najednou neviděli, kam se zčista jasna milý Hubert poděl. Malé smrčky ho úplně schovaly a veliké jelení parohy se v ten jeden ráz proměnily na větve, jako byly ty smrkové kolem. Ale to už zase běží Krišpín okolo. Jenomže z poslední zaječí síly a malinký kousíček za ním už je slyšet dupání psů honicích. A také už oddychují stěžka z toho utíkání za Krišpínem pořád a dokola. Když zajíc zbíhal srnčí pěšinou k vodě už po 6, zakopnul přece jenom konečně o kořen borový. A už se kutálí dolů. Dráče ti i ješkovi Cyrilovi v tu chvilku napadlo, že až se nebohý Krišpín zastaví, už asi nevstane a bude s ním ámen na do smrti. Jenomže právě v tu chvíli se na pěšinu snesly obrovské parohy s 18 letošními výsadami novými a chytili koulející se zaječí klubíčko zlehka a opatrně. Nadzvedli Krišpína nahoru vysoko nad pěšinu a schovali ho ve smrčině tajně a rychle. Siska se ale naštěstí hnala po pěšině dál, dolů přes rokyťák na ostružinovou paseku, na pole pod lesíkem Hůrkou a podle borůvkové paseky zase zpátky na srnčí pěšinu k vodě, dohromady už po sedmé. A protože hafani měli zaječí stopu pořád před sebou od toho ustavičného běhání kolem dokola, ani nepoznali, že už zajíc před nimi neběží dávno a na pěšině a že už není ale vůbec. A tak, když se psiska zase hnala po srnčí pěšině dolů k potůčku rokyťáku, najednou koukají a před nimi stojí v celé své síle obrovitý jelen, hlavu skloněnou z parohy nízko při pěšině, jenom napíchnou. Psi se zarazili a nevěděli a byli u konce s běháním i s rozumem a kdože jim poradí, co teď. Hubert zatroubil na všechny lesy, psi se rychle otočili a že poběhnou zase naspátek na louku pod les. Jenomže se přepočítali náramně podruhé v tu krátkou chvíli a docela. Sotva totiž doběhli nahoru na pěšinu. Stojí proti ním medvěd Medard a bručí, až skála duní, otřásá se, celá jenom puknout.
4: Tak, a už jste v lese doběhali.
0: Psi sklopili uši, ohony si zapletli mezi zadní běhy a dívají se prosebně po psím způsobu, když nevědí kudy kam a co teď. Až když za nimi zatroubil podruhé jelen Hubert vítězně, proběhli kolem Medarda a pelášili na louku pod les a podél potůčku rokyťáku zpátky do vsi, kde ostávali po celý rok s lidmi.
3: Hned tak se neukážou zase.
1: Kde jsi se tady vzal, Medarde? Já myslel, že už dočista spíš na zimu.
4: To víš, že už jsem skoro hnedle spal. Ale najednou mi docházelo povětří pro správné dýchání ze sna. Pak jsem se probudil.
5: Malinko jsem musela Medardovi přikrýt čenich. Jinak by se neprobudil. Viděla jsem z dubu, jak Krišpín utíká. Tak jsem musela honem pro Medarda, aby se měl kdo postavit.
6: Tak teď honem nevím, jak poděkovat hezky a ve správném pořadí.
3: Tak to ti teda můžu říct jasně a hned, Krišpíne. Já vymyslel, Bubi běžel za Hubertem, Hubertě zdvihnul z pěšiny, Hubert zastavil psy, Tereska budila Medarda za čenich, Medard vyhnal psy a já vlastně dohromady nic.
0: Připustil poprvé za svůj ještší život Cyril. A to bylo tedy co říci.
2: Když jsme se tak hezky sešli, zvu vás dnes na svoji svatbu letošní. Jenom nevím, čím pohostím.
0: Slavnostním hlasem řekl jelen Hubert, ale to už byl zase Krišpín ve své zaječí kůži.
6: Čím bys hostil, Huberte? Psi jsou ve vsi. Pohoštění nechej na mě. Jenom hezky běžte všichni napřed. Za chvíli je hostina na jelení louce pro všechny a ze zaječího.
0: A tak šli všichni. Jenomže než došli na jelení louku, roznesla straka Kristýna tu velikou novinu po celém celičkém lesíku Hůrce a na jelení louce to už zase vypadalo jak o veliké slávě. Byli tam všichni. Ptáčci Přezimáčci, Jezevec Adalbert, Krtek Čestmír, Kmotra Sojka i Malá Kukačka, Sisel Augustín a přihopkal od potoka i žabák Kvído. Když se pod doubím objevila ještě parta bobra Oskara, byli tady úplně všichni až na Krišpína. Jenomže to už se od Doubravky řítí zajíc Krišpín a za ním zajíci Spolí, kterým vlastně dneska Hubert zachránil holý život všem. A každý z nich nese, co má, aby pohostil a poděkoval.
3: Tak se podívejme, taková sláva pro trochu toho přeběhnutí.
1: Dneska jsi byl ten nejhlavnější, viď, Cyrile?
3: No, tak trošinku. Vlastně ani moc ne.
0: Zasmál se najednou, protože už věděl, že je lepší, když chválí druzí a ne jenom on sám a jen sebe.
1: Ještě mi prosím tě řekni, Cyrile, prosím tě, jak to přijde, že má Hubert nevěsty 3, když všichni mají skoro nevěstu jenom jednu?
3: To máš náramně jednoduchý, Bubi. U Jelenu už to tak chodí.
0: Bubi si chvíli nechal ještší moudrost proběhnout střepatou hlavičkou, ale mávnul packou, protože 3 nevěsty Hubertovi přál. Měl totiž laň Alici, laň Týnu a laň Lucí hodně rád pro jejich krásu a vlídné podívání. Všichni se radovali, že zajíc Kryšpín obstál, a Kryšpín byl zase rád, že i když je spolí, má v lesíku Hůrce tolik opravdických kamarádů.

Velké sluníčko se přišlo podívat, ale bylo ho jenom polovička. Sílu tu už nemělo dohromady pražádnou, a tak pobylo jenom chvilku malou a šlo si lehnout do své vybledlé obláčkové postýlky, protože v zimě potřebuje sluníčko síly nejvíc, když je tak daleko od světa. A musí přece hřát alespoň trošinku, proto veliké lesní přátelství všech v lesíku Hůrce, aby přestáli a mohli se napřes rok zase radovat z jara silní a zdraví ve spolek.

vítám vás, ano, vítám vás na místě činu, dámy a pánové. Ano, prosím, právě tady se to všechno stalo, nebo tedy, alespoň to tady všechno začalo. Račte se dobře rozhlédnout, tedy vlastně spíš rozposlouchat, že ano, protože vy samozřejmě nic vidět nebudete, vy budete pouze slyšet, ale to je vlastně ještě lepší, protože vy můžete přitom klidně zavřít oči a představovat si to všechno tak, jak se vám to bude líbit, takže vy si tu krásnou krajinu můžete vlastně představovat ještě krásnější, než ve skutečnosti je. Tamhle zrovna před námi je to místo, kde došlo ke klíčovým událostem našeho pozoruhodného příběhu. Všechno to vlastně začalo...

0: Copak, že jste mi vůbec nerozuměli, neračte se prosím znepokojovat. To je naprosto přirozený jev, že lidskému hlasu není rozumět, když padá sněhová lavina. Ano, velice správně z toho usuzujete, že se nalézáme v horách, ba ve velehorách, protože sněhové laviny opravdu padají obvykle pouze v horách. Dosud nebyl zaznamenán ani jediný případ sněhové laviny, ku příkladu v Polabské rovině. Ale abych se vrátil k našemu příběhu. Všechno to začalo tím, že spadla ta... Ano, no ano, ta lavina. No prosím, to nebyla druhá. To je zatím pořád ta první lavina. Jenom jsme vám ji pro pořádek zopakovali ze záznamu, jako se třeba v televizní kopané opakuje vstřelený gól. A teď si o ní ovšem můžeme povědět podrobně. Lavina spadla ze zhora dolů, to je naprosto běžné, že ano, a na malé planině zavalila dva ještě menší stany. Z jednoho toho strženého stanu vyběhl vousatý profesor a začal honit listy rozváté knížky. Z toho druhého zavaleného stanu se prohrabal plešatý docent, vytáhl za sebou spací pytel plný sněhu a začal ho usilovně vyklepávat. Při tom pracovním schonu si ani nevšimli obrovské ježaté palice, která vykukovala nahoře za horskou špicí a potěšeně se chechtal. Takže jim ovšem nedošlo, že ta lavina nespadla jen tak sama od sebe. No, a sotva se profesor a docent dali trošku dohromady, schodil na ně ten ježatý obr další lavinu. Takže tohle už byla opravdu druhá lavina. Za takovou malou chvilku.
1: Hrome, tady ty laviny padají nějak často.
0: Podíval se vousatý profesor.
1: Řeknu vám, nepředstavoval jsem si, že studovat život svišťů bude tak obtížné a nebezpečné.
2: Inu, vědecká práce si vyžaduje celých mužů.
0: Srdnatě řekl maličký docent. Ten větší se na něj podíval a poznamenal.
1: Nebo aspoň tříčtvrtečních, vidíte.
0: Myslím, že je na čase, abych vám oba vědce představil. Ten maličký plešatý je docent Goliáš a větší vousatý je profesor David. Jestli náhodou znáte tu písničku o Davidu a Goliášovi, tak možná budete namítat, že přece David má být malý a Goliáš veliký. No, to je fakt. V písničce to tak je. A až se později ve škole dozvíte o té bitvě Davida a Goliáše, bude to tam taky tak. Goliáš je obr a maličký David ho chrabrostí přemůže. No dobrá, jenže tohle není ani písnička, ani vyprávění o pradávném boji Davida s Goliášem. Tohle je vyprávění o podivuhodných příhodách vědecké výpravy, která v Himaláji studuje život svišťů a v té výpravě je docent Goliáš maličký a profesor David o dost větší. Ještě mnohem větší je ovšem ta chechtající se ježatá potvora, která na ně schodila už dvě laviny. Jenže o té zatím nemají věci ani tušení, a tak oni nedbají a starají se o to, kvůli čemu do Velehor přijeli.
2: Neviděl jste mého sviště?
0: Zeptal se plešatý docent a hledal sviště ve stanu, za stanem, ve spacáku i pod sněhem. Byl to zatím jediný sviště, na kterého přišli, a tak byl velice vzácný.
2: Hrome, někdo mi ukradl sviště,
0: zanaříkal docent po chvíli marného hledání.
1: Třeba sněžný muž,
0: ušklíbl se vousatý profesor.
2: Nesmysl. Žádný sněžný muž není. Rozčiloval se docent Goliáš. Nikdy jsem žádného neviděl.
1: Já jsem zase nikdy neviděl žraloka. A přece žralok je.
2: Namítl profesor David. Ale sněžný muž není popsán v žádném přírodopise. Takže nemůže být. Takovým povídačkám věří jenom blázni a malé děti. Horlil maličký docentíček.
1: Tak se nevztekejte,
2: konejšel ho profesor.
1: Vždyť já přece vím, že žádný sněžný muž není. Je to zrovna takový lidský výmysl, jako třeba vodník.
2: Ježatá hlava na vrcholku to zaslechla a dala se tomu do smíchu. Smála se tak srdečně, že to znělo jako hřmění hromu. Profesor natáhl uši a vstyčil prst.
1: Ha, bouřka.
2: Sotva hřmění ustalo, ozval se do toho ticha, kde si nedaleko nich sviští hlásek.
3: Uí, uí, můj svišť,
2: zajásal docent a vydal se spěšně za hlasem.
1: Náš svišť,
2: zdůraznil profesor a vydal se za kolegou. Svišť před nimi kličkoval, jako by si chtěl hrát. Skákal ze skály na skálu, schovával se za kameny a potom se dokonce zaryl do sněhu. Jak pod tou bílou pokrývkou běžel, bylo na povrchu vidět jenom vynící se boule, jako když kličkuje tenisák pod kobercem. Docent i profesor se udatně vrhali na zem jako brankáři za balónem, ale dopadli vždycky tak, jako když kluci honí zajíce, to jest do prázdna. Konečně se svišť unavil. Vyskočil na špičatou skálu, zapanáčkoval a řekl
3: Uí!
2: No tak, pojď dolů, domlouval mu docent. Nekaž nám vědeckou práci, musíme tě přece studovat. Víš ty vůbec, co je to studovat?
3: Uí!
2: Řekl svišť.
1: To znamená,
2: vysvětlil mu profesor David,
1: že ti musíme přesně spočítat všechny nohy, uši, chlupy, blechy a tak vůbec.
2: Ale svišť se jen smál. Vrátili se tedy do tábora a zase byl malér.
3: Hrome, kdo mi sežral půl spacáku?
2: Láteřil docent Goliáš.
1: A kdo mi ukrad dva nejlepší svetry?
2: Zlobil se profesor David. Jo, a někdo nám rošlapal vařič, všiml si docent.
3: Hrome, to přece nemohl udělat svišť.
2: No, to tedy asi nemohl. Svišť není o nic větší než zajíc a žádná zpráva žádné vědecké výpravy ještě nikdy nezaznamenala, že by jim zajíc rošlapal vařič. Chvíli o tom uvažovali a potom si konečně všimli velikých ťápot ve sněhu. Vypadaly docela jako lidské, jenomže byly dvakrát tak veliké a dokonce třikrát větší než stopy docentovi. Docent na to vykulil oči. Já snad nakonec přeci jen začnu věřit na sněžného muže.
1: Ale dejte pokoj, smál se profesor. Sněžný muž je pustý výmysl.
2: No jo, jenže to už vedle nich stála velikánská chlupatá noha. A když vzhlédli po té noze vzhůru, spatřili celou tu mohutnou příšeru. Stálo to na dvou jako člověk, hubu to mělo jako opice a škelebilo se to jako obrovský klaun. Na každé přední tlapě to mělo navlečený jeden profesorův svetr jako rukavici. Docent a profesor se parádně rozklepali.
3: Sněžný muž,
2: vybrebtl holohavý docent. Obluda souhlasně přikývla a řekla Profesor se hluboce uklonil, tak hluboce, až si nabral do nosu trochu sněhu a řekl huhňavě.
1: Já jsem profesor David a toto je můj kolega docent Goliáš.
2: Řekl ježatý obr a znělo to jako, že ho těší. Docent tedy také řekl těší nás a napsáhl ruku k podání, ale hned jí zase pěkně rychle schoval za záda, když viděl, jak se k jeho útlé dlaničce napřahuje ta ohromná tlapa.
1: Je nám velikou ctí, že jsme vás objevili, pane sněžený muži. Znovu se uklonil profesor. Budete se nyní nazývat sněžný muž dle docenta Goliáše.
0: Souhlasil sněžný muž. Docent však nesouhlasil, ale pane kolego namítal, vždy to zní jako nějaká specialita šéfkuchaře.
1: No jo,
0: uznal profesor, ale potom mávl rukou.
1: No, nevadí, nějaké jméno už vymyslíme. Rozhodně vám musím vydat jméno.
0: A docent řekl. Dovolíte, abychom vás studovali, pane sněžný muži? Přikývl obr.
1: Zdá se, že nám rozumí.
0: Usoudil z toho profesor. Mluvit však bohužel neumí, mínil docent.
1: Ne, říká stále jenom hu.
0: Nebo huhu.
1: Ale většinou hu.
0: Což kdybychom mu tedy říkali Hugo?
1: Ano, výborně. Sněžný muž je příliš dlouhé. Můžeme vám říkat Hugo, pane sněžný muži?
0: A můžeme vám tykat Hugo?
1: Hugo.
0: Řekl Hugo a zase nabízel ruku ke stisku. Oba věci však nesměle zavrtěli hlavami a ruce hezky schovali za záda.
1: No jo, ale studovat ho stejně nemůžeme.
0: Uvědomil si najednou profesor. Proč ne?
1: Nemáme sebou žebřík, jakož ani štafle či zdvižnou plošinu.
0: Docent se škrábal na holé hlavě tak dlouho, dokud mu neuklouzl prst. Potom řekl. Co kdybychom ho vzali sebou domů? Jel by se s námi domů, Hugo? Budeme ti dávat dobře jíst. Hugo zřejmě rozuměl a v očičkách se mu mlsně zablízko.
1: Ale jak ho dopravíme dolů z hor?
0: Staral se profesor a zamýšleně se prohrabával plnovousem, až z něj vylítly i poslední moly. Hugo jen mávl rukou, že jako aby to nechali na něm. Vzal je oba do náruče a vykročil.
1: No jo, ale co náš svišť, kolego?
0: Vzpomněl si profesor.
1: Přijeli jsme sem přece kvůli svišťům. Sněžný muž Hugo je jistě znamenitý objev, avšak jak zdůvodníme, že jsme se neřídili plánem výzkumu.
0: Pravda. Jak to uděláme s tím svištěm? Hugo však zase jen tak ledabile mávl rukou, že to jako není žádný problém, pronikavě zapískal a kamarád svišť hned přihopkal a vyskočil si Hugovi na rameno.
1: A jeden!
0: Nadšeně vykřikl profesor, když si dal Hugo trošku rozběh a mistrně pak sjížděl do údolí. Neříkám na lyžích, prosím, to ne. No ale zkrátka sjížděl a jak? Perfektně. Dokonce i obří slalom, který se mu připletl do cesty, prokličkoval přesně mezi praporky. Kdyby tam byli rozhodčí, museli by ho jistě hned prohlásit mistrem světa v obřím slalomu bez lyží. No to víte, nahorá se zkrátka sněžný muž vyznal. Horší to bylo pak pod horami. Tam ty trampoty s cestováním neskončily, nýbrž naopak teprve pořádně začaly. Jen si to zkuste představit, jak obtížně se cestuje se sněžným mužem v civilizovaných dopravních prostředcích. Tohle například je letadlo. Poznáváte, že? A tohle byly ty schůdky. Co po nich nastupují cestující? Jenže pod Hugem samozřejmě praskly. Dopravní letadla prostě nejsou zařízena na dopravu sněžných mužů.
1: Zkusíme ho vysadit do letadla jeřábem.
0: Vtipně navrhl profesor. No, zkusili a docela to šlo. Musíme přiznat, že jezáb sněžného muže unesl a vysadil ho až ke dvířkům, ale stejně to nebylo nic platné. Víte přeci, jak nízké jsou dveře do letadla. I důstojní a vážení pánové se musí trochu sehnout, když chtějí nastoupit i s hlavou. Hugo ovšem nemohl nastoupit, ani když sehnul hlavu až ke kolenům. Profesor z toho logicky vyvodil odvážný vědecký závěr.
1: Letadlem to nepůjde.
0: Zkusíme to autobusem. Navrhl docent Goliáš další pokus. Napřed se šli slušně zeptat a řidič je hned odmítl.
1: Vyloučeno, autobus je plně obsazen.
0: Profesor se usmál.
1: Jen se nebojte, za chvíli bude prázdný.
0: A taky, že byl. Sotva se obrovský chlupatec objevil u dveří, všichni cestující velmi spěšně vystupovali i místy k tomu neurčenými, tedy okny a střechou. Vystoupili všichni. Zůstal tam jen jeden, kterého ušlapali. Ale z cestování opět se šlo. Ani autobus totiž nemá dveře stavěné pro nastupování sněžných mužů.
1: Že nás to nenapadlo hned,
0: ťukl se profesor do vědeckého čela.
1: Nejvýhodnější je přece lodní doprava. Tam nemusí Hugo používat žádných dveří. Může cestovat na horní palubě.
0: Ovšem, nadchl se i docent. Může si tam třeba i lehnout do záchranného člunu. To všechno je sice pravda, avšak nejprve by musel Hugo přejít z pevniny na loď. A k tomu účelu, jak známo, se používá lodního můstku. Upřímně řečeno, lodní můstek není o mnoho pevnější než schůdky k letadlu a navíc vede nad vodou. Hugo odmítl na můstek vůbec vstoupit, neboť se velmi bál vody. No, nedivte se, sněžný muž se jak těživ nekoupal, tak mu to nemůžeme mít za zlé.
1: Zbývá jedině železnice,
0: řekl profesor a vydali se na nádraží. Když přijel ten vlak, co jel správným směrem, svišť radostně zapískal a vlak zase hned odjel.
2: Kdo to tady pískal?
0: Zlobil se pan výpravčí.
2: Kdo mi to tady pískal a splašil mi vlak?
1: To jsi nějaký ptáček, pane výpravčí, řekl profesor.
0: Ale sotva výpravčí odešel, zlevičnil svišťovi a přísně mu přikázal, že na nádraží nesmí pískat. Pro jistotu mu ještě zalepil pusu náplastí, což pokládal zřejmě za účinnější než vysvětlování. Po chvíli samozřejmě přijel jiný vlak, protože žádný vlak nikdy není úplně poslední. Už se chystali nastoupit a zase se na ně rozkřikl průvodčí.
1: Stát! To zvíře do vlaku nesmí.
0: Ne, on neukazoval na Sviště, ale na Huga, malého Sviště, úplně přehlédl.
1: Vlakem, přísně vykládal průvodčí, se smí vozit jenom psi, kočky a husy a žádná jiná zvířata. Ale to není zvíře, pane průvodčí,
0: namítal profesor.
1: Co? Chcete snad říct, že tohle je člověk?
0: Divil se průvodčí.
1: Pak je to všem chuligán, je hrubě neupravený a řekl bych i nečistý. A takové osoby lze vyloučit z přepravy.
0: Člověk to taky není, mírně řekl docent Goliáš.
1: Že ne? Tak člověk to není a zvíře taky ne.
0: Ne, to je prosím sněžný muž.
1: Tak to už je tedy úplně vyloučeno, aby nastoupil. Máme předpisy na přepravu osob a zvířat, ale nemáme žádné předpisy na přepravu něčeho jiného. Žádné sněžné muže, vodníky, rusálky a podobné stvůry nevozíme.
0: No, co se dá dělat? Předpis je předpis a je samo sebou důležitější než věda.
1: Co se dá dělat, řekl profesor David. Pošleme ho jako osobou zásilku.
0: Na hodinku se vzdálili a pak přijeli na nádraží s velkou bednou a řekli.
1: Tohle je prosím vědecký materiál, neklopit.
2: A co v tom je? Chtěl vědět přednosta přesně.
0: Vždyť to váží 2 metráky.
1: Ovšem, uvnitř jsou studijní živočichové.
0: Kolik? Chtěl vědět přednosta? 50. řekl docent s jistotou. No a dostali povolení naložit bednu do nákladního vozu. Když už jeli, řekl profesor docentovi.
1: Poslyšte, pane kolego, tohle od vás není hezké, že lžete. Jste přece vědec.
0: Jaké pak lhaní? Divil se docent.
1: No, řekl jste mu, že je v tom 50 živočichů.
0: Ovšem, řekl docent, mám to přesně spočítáno. Jeden Hugo, jeden Svišť a 48 Blair.

0: před docentovým domem na Starém Městě bylo pěkné pozdvižení, když stěhováci vyložili na chodník ohromnou bednu s nálepkami a nápisy. Hlíte se, jako si docent koupil velikánskou ledničku. Závistivě si šuškali všímavé dámy. Jenže ta bedna se nevyšla do dveří a tak ji museli otevřít na chodníku. Hugo se vyvalil ven a začal si procvičovat stuhlé údy.
1: Je, fuj, ona je to v opice.
0: Odplivla jedna všímavá dáma. Žádná opice, ohradil se docent. A Hugo řekl.
2: Hugo.
0: Dámy se zděšeně rozprchly. Hugo se poctivě snažil vejít do domu, ale opravdu to nešlo. Ten staroměstský dům měl tak malé dveře a okýnka, že to bylo sotva tak pro docenta. Nejde to, uznal docent, když si Hugo udělal už třetí bouli. Musíte si ho vzít k sobě, profesore. Ostatně vy máte děti, že aspoň si s ním něco užijou. A tak se Hugo odstěhoval k profesoru Davidovi do paneláku. Obešlo se to celkem bez nesnází až na to, že se s Hugem utrh výtah. Ale on už stejně nejezdil, takže se zas tak moc nestalo. Profesorovi dětičky se nejdřív pořádně vylekaly a malá Verunka se dokonce strachy zavřela do skříně. Větší Dany vyskočil jenom na skříň a tamotud hrdině volal na otce. Říkal si, že přiveze sviště. Copak tohle je svišť? Svišť vykoukl z huňaté Hugovy hřívy a udělal. Uí, tady máš sviště, řekl otec profesor. A co je teda tohle za zvíře? Ukazoval Dany na obra.
3: To není zvíře, to je Hugo.
2: Hugo.
0: Radostně přisvědčil Hugo.
3: Sněžný muž, dodal profesor. Bude u nás bydlet, zkusíme, jestli se dá zcibelizovat.
0: A je, otráveně řekl Dan. Bude si muset mít krka uši. Veruno, polez ven, máme novýho bráchu. Mluvit neumí, ale vypadá, že by s ní mohla být nějaká hlína. Dany slezl ze skříně a šel se podívat na bráchu zblízka. Večer ale stejně musel zase na tu skříň vylézt, protože mu tam udělali lože. A Verunka spala v zavěšené síti, protože jinám už se nevešli. Když se Hugo na zemi pořádně natáhl, zabral celý pokoj. Všichni už usnuli, jenom profesor trpělivě čekal za dveřmi s notesem v ruce a naslouchal. Když se konečně ozvalo to, na co čekal, radostně si zapsal důležité vědecké pozorování. Sněžný muž chrápe zrovna jako člověk. Ale sousedi by s takovým tvrzením rozhodně nesouhlasili. Žádný člověk přece nechrápe tak, aby se otřásal celý panelák.

0: Když se ráno Verunka a Dany myli, Hugo je sice se zájmem pozoroval, ale sám se k mytí neměl. No, vždyť už jsme si řekli, že sněžný muž není na mytí a koupání zvyklý, kde by taky vzal ve Velhorách koupelnu. Umýt se ovšem nezbytně potřebuje, shledal profesor, když mu zevrubně prohlédl uši. Má tolik špíny, že mu tam roste pošvorec a čilimník. Marně zkoušeli Huga nacpat do vany. Panelákové vany rozhodně nejsou dělané na velikost sněžných mužů. A pod kohoutek umyvadla se ta ohromná ježatá hlava taky nevešla, pokud nechtěli odmontovat umyvadlo, a to teda nechtěli. Já bych něco věděl, řekl Dany, ale radši to tatínkovi pošeptal, protože se bál, že Hugo porozumí a bude se vzpouzet.
1: Já jsem přečmený, to šupněný, nepřečmený, strunem.
0: Ale to si klidně mohl říct nahlas, usmál se otec profesor. Hugo přece stejně neví, co je mycí tunel. Hugo to skutečně nevěděl a bez protestu se nechal dovést až do autoservisu. Zvědavě nakukoval do mycího tunelu, vypadalo to tam slibně, tak trošku jako sníh. Hugo se bez pobízení a docela radostně hrnul dovnitř, ale zřízenec ho zarazil. Opět se nemyjeme, ostře křikl na profesora. Dany se to honem snažil nějak zachránit. To není opice, chlácholil zřízence. To je takový úplně nový dopravní prostředek. Koukněte. Vyskočil Hugovi na záda, zařadil mu uchem rychlost, šlápl mu na packu jako na plyn a Hugo opravdu vyrazil vpřed jako poslušný a dobře seřízený dopravní prostředek. Párkrát obkroužil nádvoří a zabrzdil zase před tunelem. No dobrá, dobrá, no, tak ho teda umyjeme, svolil řízenec, ale bez záruky. A potom si ještě pro sebe vrčel. To jsou mi podánovoty, takovéhle model, to jsem teda ještě neviděl. Bál se v cucli Huga a Hugo si lačně cucl toho sněhu uvnitř. Hned ale začal zoufale prskat, protože šampon přeci jen chutná ohodně jinak než sníh. Pak popojel mezi ty chlupaté otírací válce a to bylo taky zlé, protože těch chlupů tam bylo najednou trošku moc. Chlupaté válce a ještě chlupatý Hugo. To se pak ovšem špatně leští. Nějak se to všechno do sebe smotalo a stroj se porouchal. Když Huga konečně vyprostili, vypadal jako zmoklá slepice, nebo spíš zmoklá opice. Ze splihlých lupů mu kapala voda a v uších se mu ještě dělaly bobliny. Chtěli ho vstrčit do sušicího boxu, ale tam Hugo nechtěl. Sotva ucítil ten horký dech, odsásil se odporem a vycouval tak rychle, že porazil Trabanta. Zkusili to tedy doma s fénem. Sušili ho pěkně kousek po kousíčku a profesor mu přitom stále domlouval. Hezky drž, Hugo. Když budeš hodný, dostaneš potom lép. Lép, rozumíš? Hugo kývl, že rozumí a statečně držel, jenom se přitom trpitelsky šklebil. Teplý vzduch je ovšem pro sněžného muže strašná věc. Za odměnu mu potom profesor otevřel ledničku a Hugo směl sníst všechen led. No, tak moc ho tam zase nebylo a tak Hugo snědl i nanukový dort, dvě polárky a jedno chlazené pivo i slahví. Chudáček, ono mu tady u nás bude pořád horko. Litovala ho Verunka. Netrvalo dlouho a Daniel přiběhl se stížností. Tati, on mi sežral vlastivědu. A Verunka to vysvětlila. Byly tam namalované rampouchy. Otec profesor začal vědecky uvažovat, ale než k něčemu dospěl, přiloudal se z vedlejší místnosti Hugo, hubu plnou listů z jakési knížky a jak je tak žvíkal, najednou z ničehož nic žalostně zamručel.
2: Horko, Hugo, moc horko.
0: Je, on se naučil trochu mluvit. Zaradovala se Verunka. Dany hbitě vyškubl Hugovi jeden napůl rozžvíkaný list, podíval se na ně a řekl, no jo,
3: protože on mi sežral nic.
0: Prostor hned na pomeď.
3: Ne, sežer sně. Neříkl sežer. Už umím mluvit, tak se nežere. Teď opravdu člověk a člověký.
0: No papa, podotkla Bela. Říkat Hugovi papa, to bylo opravdu velice směšné.
2: Hugo, herka.
0: Kňučel bez přestání sněžný člověk.
2: Zatracená vedro, Hugo chtít sníh.
3: Herome, co s ním uděláme, dumal profesor. Takovou velkou lednici nikde neseženu.
0: Kožich, řekla Berunka.
3: Ale dej pokoj, kožich je proti zimě, ne proti teplu.
0: Ale ne koupit, kožich ostříhat, vysvětlila Berunka.
3: Aha,
0: pochopil vědec.
3: Ostříhat správně, to by se ovšem muselo k holiči, že?
0: Holiči. Hugo opatrně usedl do třetího křesla, první i druhé pod ním prasklo, a řekl.
2: Holit a stříhat.
0: Kde prosím? Tázal se zmatený holič.
2: Všude, všecko.
0: A tak ho ostříhali a oholili úplně dohola. Holič a tři učedníci, aby to šlo rychleji. Potom už vypadal Hugo méně mohutně a více směšně.
3: No jo,
0: zděsil se profesor.
3: Ale to, abychom teď sehnali kalhoty, nemůže přece chodit takhle dočista nahý.
0: Kalhoty pro něj samo sebou nesehnali ani v prodejně těch nejnadměrnějších velikostí. A tak to nakonec nejlíp vyřešila Verunka. Uděláme mu sukni. To je jednodušší.
3: No, proč ne?
0: Souhlasil otec profesor.
3: Když můžou ženské chodit v kalhotách, proč by nemohl sněžný muž chodit v sukni?
0: Udělali mu parádní sukně ze tří prostěradel.
3: Teď už můžeš mezi lidi.
0: Rozhodl profesor a Dany s Verunkou hned vzali Huga na dětské hřiště. Heč, my máme novýho brášku, chlubila se Verunka. Ale dva rozívení kluci se dali do huronského smíchu a tropili si posměch z podivného bráchy v sukních, až se Verunka dala do pláče. Hugo se rozlobil. Vzal ty dva posměváčky za zadky, zatřepal jimi ve vzduchu a houkl jim do ucha.
2: Já Hugo.
0: A Dan jim ostře nařídil. Teď říkejte pěkně po mně. Verunka a Dany mají senzačního bráchu. Oba vyděšení kloučkové to poslušně opakovali, jak nejhlasitěji uměli. Ten jeden dokonce ještě z pilnosti dodal. Hugo je nejsilnější kluk z ulice.
2: Jo,
0: řekl Hugo a konečně je oba postavil na zem.
2: A vy už nikdy nikomu neposmívat.
0: Ne. Slibovali posměváčci a upalovali s prekem domů.

0: Žabí princ. Byl jednou jeden král a královna a ti měli tři hezké dcery. Starší dvě už byly vdané a doma na zámku zůstala jen ta třetí, nejmladší a nejkrásnější. Byla ještě hravá jako dítě, na vdavky zatím nemyslela. Raději běhala celý den po zámecké zahradě. V létě, když byly horké dny, sedávala u malé studánky, která byla plná chladivé, průzračně čisté vody. Jednou zase princezna odpočívala u studánky. Pohazovala si zlatou koulí, svou nejmilejší hračkou. Z nenadání jí koule vyklouzla z ruky až bluňk. Byla ve studánce. Princezna se dívala do vody, ale dna nedohlédla. Dala se do hrozného nářku.
1: Proč pak pláčeš, princezničko? Co se ti stalo?
0: Ozvalo se jí za zády. Princezna se otočila a uviděla ošklivého žabáka.
2: Ach, to jsi ty. Oh, vyleká si mě. Nemohu vylovit svou zlatou kouli, která mi spadla sem do vody. Studánka je moc hluboká.
0: Řekla princezna a znovu se dala do pláče.
1: Co mi dáš, když ti tvou hračku vylovím?
2: Dám ti, žabáčku, co budeš chtít. Perly, zlaté penízky, nebo třeba křišťálový pohár.
1: Nic takového nechci. Přál bych si, abys mě měla ráda, abych mohl jíst u stolu z tvého talíře a spát v tvé posteli.
2: Všechno bude, jak si přeješ, jen už mi vylov mou zlatou kouli.
0: Kdo to kdy slyšel, aby žabák jedl u stolu a spal v posteli, pomyslela si princezna. Žabák se ponořil do vody a za chvíli vyplaval se zlatou koulí v puse. Princezna kouli popadla, sotva poděkovala a utíkala domů.
1: Počkej, ne tak rychle, nestačím ti.
0: Ale kde byl princezně konec? Na milého žabáka si ani nevzpomněla. Žabák zalezl zpátky do studánky. Druhý den seděla princezna s králem a královnou u stolu a pochutnávala si na dobré večeři. Najednou se na chodbě ozvaly podivné zvuky. Blesk, blesk. Potom někdo zavolal skřehotavým hlasem.
1: Otevři dveře. Princezno milá.
0: Princezna otevřela dveře, ale hned je zase zabouchla. Celá zmatená se vrátila ke stolu.
3: Co se děje? Čeho se spolekala? Je tam snad nějaké strašidlo?
2: Ale ne, je to jen žabák. Obyčejný žabák. Chce jít k nám ke stolu. Včera jsem mu to slíbila. Vylovil mou zlatou kouli ze studánky a já mu za to slíbila, že budeme přátelé, že ho nechám jíst z mého talíře a spát mé postele.
0: Za dveřmi se znovu ozvalo.
1: Otevři dveře, princezno milá, což pak už nevíš, co jsi mi slíbila?
0: Král se zachmuřil a pravil přísným hlasem.
3: Jen běž pěkně otevřít. Nemáš dávat sliby, které pak nechceš plnit.
0: Princezna šla tedy otevřít a do sálu skočil žabák. Přiskákal až k princeznině židli a zaprosil.
1: Zvedni mě k sobě, princezno.
0: Král se na princeznu podíval káravým zrakem a princezna se neodvážila odmlouvat. Žabák se s chutí pustil do jídla. Princezně přestalo chutnat. Když dojedli, řekl žabák.
1: Bylo to moc dobré, moc, moc děkuji. Teď bych si trochu zdříml. Buď tak hodná, princezno, a zaveď mě do svého pokoje.
0: Princezna fňukala, ošklivla se jí myšlenka, že by měla vzít žabáka do ruky a odnést ho do své bílé postýlky. Teď už se král doopravdy rozlobil.
3: Tohle se nedělá, děvenko, to ne. Když jsi byla v nouzi, žabák ti byl dobrý, viď? To ti nevadilo, že je ošklivý a studený. Tak teď pěkně plň své sliby. Vezmi žabáka a běž.
0: Princezna se trochu zastyděla a už neodmlouvala. Váhavě se zvedla a vydala se s žabákem do svého pokoje.
2: Tatínek má pravdu. Sliby se mají plnit. A já zatím vyvádím jako malá rozmazlená holka.
0: Řekla princezna a položila žabáka na bílý polštář do své postýlky. Sama si sedla do kouta a pozorovala žabáka, který si hověl v posteli s nebesy. Po chvíli se však princezně začaly klížit oči. Hlasitě zívla a řekla.
2: Nedá se nic dělat, kamaráde. Teď si zase půjdu odpočinout já. Jsem hrozně ospalá.
0: Vzala žabáka

0: čarodějnice zaklela v žabáka.
1: Vysvobodit ze studánky mě mohla jen dívka, která by splnila mé přání. Jen tak mi mohla vrátit lidskou podobu.
2: Moc mě mrzí, že jsem byla na tebe tak ošklivá.
1: Jen se neomlouvej. Vím, že není snadné jíst s ošklivým žabákem z jednoho talíře.
0: Povídali si celou noc. Princ vyprávěl o svém domově, o rodičích, vzpomínal na Jindřicha, svého věrného sluhu. Čas rychle ubíhal a než se rozednilo, požádal žabý princ svou zachránkyni o ruku. Princezna ráda souhlasila, mladý princ se jí zalíbil na první pohled. Běželi za rodiči, aby jim řekli, co je nového. Král se nerad loučil se svou nejmladší dcerou, ale nechtěl jí bránit ve štěstí a tak nakonec svolil. Na nádvoří přijel kočár tažený dvěma páry statných běloušů, kteří měli na hlavách chocholy z bílého peří a zlaté postroje. Na stupátku jel věrný princův sluha Jindřich. Jindřich pomohl princezně do kočáru a kočár se rozjel. Jeli, jeli a v tom se ozvala hrozná rána.
1: Pozor, Jindřichu! Polámalo se nám kolo.
0: To není kolo, můj pane. To praskla jedna ze tří obručí, které jsem si dal ukovat na srdce, aby se mi žalem nerozkočilo, když tě zlá čarodějnice zaklela, řekl věrný Jindřich. Teď už je nebudu potřebovat, když vidím, jak jsi šťastný. Jeli dál a po cestě se ještě dvakrát ozvala stejná rána. To šťastnému Jindřichovi praskly i zbývající dvě obruče na srdci.

Byl jednou jeden ovčák jménem Honzík a ten pásl lakomému sedlákovi ovce. Za službu dostával jen málo jídla, stál jen černý chléb a starý tvrdý sýr. Rozhodl se proto, že půjde do světa, aby si vydělal peníze na lepší živobytí. Svázal si nejnutnější věci do uzlíku a vydal se na cestu. K večeru přišel k chaloupce, kde bydlel stařeček, který měl políčko a stádo ovcí. Honzík si mu postěžoval na svou bídu. Stařeček poznal Honzíkovi dobrého člověka a proto se rozhodl, že mu pomůže. Nabídl mu, aby u něj zůstal a pásl ovečky, že se mu dobře za službu odmění. Když uplynul rok, přišel stařeček a povídá: byl jsem, Honzíku, s tvou prací velmi spokojen. Za odměnu si vyber ze stáda beránka s černou hlavou a až budeš potřebovat peníze, jen poruč, beránku otřes se a z beránka budou padat dukáty. Honzík poděkoval, uvázal beránka na provaz a šel domů. K večeru došel k hospodě. Protože měl hlad, zasedl ke stolu a poručil si večeři. Hospodský se však na Honzíka obořil, že otrhancům, kteří nemají peníze, nic nedává. Honzík se však nedal, jenom rozkázal: beránku otřes se, a z beránka se hned sypali dukáty. Honzík se dobře najedl, pohostil také celou hospodu a chtěl jít spát. Hostinský ho ochotně zavedl do nejlepšího pokoje a slíbil, že mu beránka dobře ohlídá. Když se ráno Honzík probudil, nevěděl, kde je. Pak si však vzpomněl na beránka, oblékl se, vešel do šenkovny a poručil si dobrou snídaní. Hostinský mu přivedl beránka a chtěl hned

peníze. Honzík křikl na Beránka, Beránku, otřes se. Ale Beránek nic. A protože Honzík nemohl zaplatit, Hostinský ho z hospody vyhnal. Honzík nevěděl, že Hostinský jeho Beránka v noci vyměnil za jiného. Pospíchal zpátky ke stařečkovi, aby si postěžoval, že z Beránka dukáty nepadají. Stařeček se usmál a povídá. Nic si z toho, Honzíku, nedělej. Tady máš kouzelný ubrousek. A až budeš mít hlad, poruč, ubrousku prostři se a uvidíš. Honzík to zkusil a jak dořekl ubrousku prostři se, už tu bylo plno dobrot. Honzík stařečkovi poděkoval a vypravil se na cestu. Večer se zase zastavil v hostinci a když mu Hostinský nechtěl nic dát k večeři, poručil ubrousku prostři se a hned byl plný stůl pití a dobrých jídel. Hostinský se jen divil a když se Honzík najedl, odvedl ho ochotně do pokoje, uložil do prachových peřin a slíbil, že ubrousek dobře uschová v komoře. Ráno Hostinský vrátil Honzovi vyměněný ubrousek. Honza zasedl ke stolu a poručil, ubrousku prostři se, ale ubrousek ležel a nic nedával. Honzík znovu rozkázal, ale pořád nic. Nakonec ho hospodský opět vyhnal z hospody. Honzík se zase vrátil ke stařečkovi a postěžoval si, že ho ubrousek neposlouchá. Honzíku, nechal ses už dvakrát od nepoctivého hospodského ošidit, řekl stařeček. On ti Beránka i ubrousek v noci vyměnil. Naposledy ti ještě pomohu, ale dávej dobrý pozor, co ti řeknu. Tady máš zázračný pytel a v něm obušek. Řekneš-li obušku z pytle ven, vyskočí z pytle a bude kolem sebe tlouct hlava nehlava. Řekneš-li obušku dost, přestane a vrátí se zpět do pytle. Zastav se v té hospodě a obušek ti pomůže, abys dostal od hospodského zpět Beránka i ubrousek. Honzík poděkoval, rozloučil se se stařečkem a vydal se na cestu. Když dorazil do hospody, kde přišel o kouzelného Beránka a ubrousek, posadil se ke stolu a pytel s obuškem dal vedle sebe na lavici. Hostinský Honzu hned poznal a vyptával se, co to má za pytel. Ale za službu jsem dostal od stařečka kouzelný pytel, který splní každé mé přání, povídá Honzík. Hostinský byl zvědavý na to, co pytel dovede a požádal Honzíka, aby mu to předvedl. Opět ho chtěl o kouzelný pytel v noci obrat. Honza ochotně slíbil, že kouzlo předvede a nařídil obušku z pytle ven a ukázal přitom na Hostinského. Obušek z pytle vyskočil a začal tlouct Hostinského hlava nehlava. Ten se svíjel bolestí, křičel a prosil Honzíka, aby už obušek přestal. Honzík slíbil, ale jen pod podmínkou, že mu Hostinský vrátí zpět kouzelného Beránka i ubrousek. Hostinský slíbil vše vrátit a Honzík zvolal obušku dost. Obušek přestal tlouct a vrátil se do pytle. Honza dostal zpět Beránka i ubrousek a spěchal domů. Doma vyprávěl, co dostal za službu od stařička a jak nepoctivého Hostinského vyplatil. Od té doby se měl dobře. Ubrousek poslouchal a na stole bylo stále plno nejlepších pochoutek. Také Beránek se stále otřásal, až z něho padaly zlaté dukáty. Ty pak dobrý Honza štědře rozdával chudým lidem.

0: Beránek se pásl kolem lesa. K večeru vyšel z lesa vlk, převlečený za myslivce, a povídá:
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, odpověděl způsobně beránek.
1: Ty se tu paseš?
0: Pokračoval ten falešný myslivec. Nic nevíš, a zatím tam v hradě, který stojí za tebou na té černé skále, je zakletá ovečka.
2: Vážně?
0: Podivil se beránek.
1: No, je to strašidelný hrad, ale kdo by se tam odvážil a strašidel se nebál, ten by mohl ovečku vysvobodit,
0: vykládal ten myslivec.
2: Já bych se tam odvážil.
1: Ty, že bys se odvážil? A kdy to bude?
2: No, třeba až se napasu,
0: řekl beránek. Ten divný myslivec už neřekl nic a zmizel v lese. Měl radost, jak snadno beránka přechytračil. Ha, teď si na něj vlci pěkně počíhají na hradě. A opravdu, nemuseli dlouho čekat. Beránek si dal dubovou hůl přes rameno a za chviličku už stál před hradní bránou. Zaklepal, ale žádná odpověď. Rozhodl se tedy vejít. Všude byly spousty pavučin. Chodbami se proháněl divoký vítr. Dveře se za ním s rachotem přibouchly. Velké hradní síně čas od času ošlehl blesk. A hned za ním divoce burácel hrom. Beránek se vydal nahoru po točitých schodech a tu se před ním na cimbuří objevila tři bílá strašidla. Beránek byl najednou tak malý a sám, ale jak si vzpomněl na zakletou ovečku, hned ho zase všechen strach přešel. Pustil se se strašidly do křížku, házel jim pod nohy dělové koule, mydlil je holí hlava nehlava a hle, ze strašidel se zase vyklubali vlci. A to už se s nimi beránek honil po cimbuří. A jak se tak honili kolem dokola, vlci si ani nevšimli, že se jim beránek najednou ztratil. Oblékl se totiž do tří bílých vlčích prostěradel a už stojí to velké bílé strašidlo proti překvapeným vlkům. Ti se tak polekali, že brali schody dolů po třech, pak ale ten první zakopl a už se všichni tři kutáleli dolů a rovnou do studny. Beránek jen přiskočil, zavřel za nimi poklop a pořádně zamknul.
2: Tak, teď mi už nezbývá, než se vrátit domů,
0: řekl si beránek pro sebe trochu zklamaný, že to všechno byla jen vlčí léčka.
2: A vida, no to bych býval nevěřil, že si tu opravdu zakletá,
0: řekl beránek ovečce, kterou teď objevil v jedné z hradních chodeb při své zpáteční cestě. A tak se vrátili domů dva a pásli se spolu každý den od rána do večera.

0: Ticho, houby. Zachumlejte se každá do svého podhoubí a spěte.
1: Mě už se spát nechce, teto bedlo.
0: Zavři oči, hříbku, a nech si něco pěkného zdát.
1: Už je mi v podhoubí moc teplo a těsno. Nejlepší vystrčit hlavu.
0: Opovaž se.
1: Proč ne?
0: Protože ještě nepřišel náš čas.
1: A proč?
0: Pořád proč a proč? Spí, ať nevzbudíš i ostatní.
1: Když já měl takový živý sen. Hráli jsme v tom snu na pikolu a všichni jsme se vám této bedlo schovali do jehličí. Co kdybychom zkusili doopravdy si zahrát?
0: Nikdo se z podhoubí nehne ani na krok.
1: A proč?
0: Už mě z toho hloupého vyptávání brní celá hlava. Protože nahoře na zemi ještě ani sníh neodplaval a za každým stromem číhají jarní mrazíky.
1: To jste se určitě spletla, této bedlo. Jestli už přišlo opravdické jaro a možná i léto a my všecko zaspali. Já lezu nahoru. Kdo leze se mnou? Muchomůrko, Ryšovko, Klousko.
0: Ani krok.
1: Teto, jen špičku klobouku povystrčíme, jen na chvilku se poohlídneme, co se u nás v lese vlastně děje.
0: Varuju vás. Jsem bedla jedlá a jsem znalá věcí.
1: Jakých zase věcí?
0: Velice závažných věcí i jejich následků. Když houba předčasně vystrčí klobouk, klobouk zmrzne, upadne, hlava nastydne a hnedka je tu rýma a kašel a bolení v krku a do nohy se dá revma.
1: Revma?
0: Jistě, že revma. A jak dostane houba revma do nohy, skácí se, zeslábne a je s ní konec. Co pamatuju, jen jednou jedna bláznivá houba utekla takhle z jara z podhoubí a málem to zaplatila životem.
1: Která houba?
0: Když mě slíbíte, že se nebudete pořád hemžit a utíkat ze svých zimních postýlek, povím vám o ní.
1: Pohádku.
0: Pohádku, nepohádku. Jak si to kdo přebere?
1: Platíte to bedlo, už posloucháme.

0: Byla jednou jedna houbička a ta houbička měla náramně rychlé spaní. Sotva vykouklo první březnové sluníčko, zdál se jí živý sen.
1: Zrovna jako mě? Taky o pikole?
0: A kde pak o pikole? Tahle houba měla sny z úplně jiného ranečku. Vrtěla sebou, převalovala se ve svém podhoubí mezi kořínky trnkového keře a občas i zacukala nožkou ze spaní.
2: A úklon, a záklon, krok sun krok.
0: A jako by doopravdy tančila, šťouchla nožkou do kořínku trnkového keře. Trnkový keř se ošil a jeho kořínek sebou nespokojeně zavrtěl jako psí ocásek.
3: Jau, co mě lechtáš?
2: Ach, promiň, zdálo se mi, že tančím baletní solo.
3: Co se zdá, je sen. Spí a dej s baletem pokoj.
0: Všetečné houbičce to ale nedalo. Tiše, aby nikoho nevzbudila, se začala vytahovat vzhůru. Nožkou odvalila oblázek, který jí stál v cestě, odhrnula loňské listí a do jarního sluníčka vykoukl první houbový klobouček. Trnkový keř se nestačil divit.
3: No ne, co mi to vyrostlo mezi kořínky?
2: Houba.
3: Houba touhle dobou. Nevěš mi bulíky na nos, vždyť je teprve před jaří.
2: Jsem houba závojenka Podtrnka. Jsem velice vzácná houba. Ne jako ty obyčejné, co koukají celé léto za každým pařezem.
3: Žádná rozumná houba by si takhle z jara nedovolila vystrčit ze země ani nos. Natož hlavu. Alou zpátky do podhoubí.
2: To nejde. Jak jednou vykouknu, zpátky už nemůžu.
3: Pro Petra, co si počneš?
2: Co bych si počala? Budu tvořit.
3: Jak tvořit?
2: Umělecky.
3: Cože, že...
2: Nekoukej tak hloupě. Jsem houba umělkyně. A to umělkyně studovaná.
3: A mohla bys mi prozradit, jaké umění jsi studovala?
2: Vysokou školu taneční, takzvanou akademii.
3: No ne, to jsem ještě neslyšel.
2: Vidím, že nemáš pojem o uměleckém světě. My závojenky Podtrnky jsme všecky umělkyně. Od časného jara tančíme pod trnkovými keři jako víly. A dokonce i na špičkách. I hned předvedu.
0: Závojenka si přehodila přes klobouček závojíček lehký jako dech, obula si růžové baletní botičky zvané piškóty a provedla pár figur na rozcvičení.
2: A relevé, demi-plié a developé.
0: K tomu si zanotovala tenoučkým hláskem do skoku uměleckou baletní

0: trnkový keř, místo aby se divil a tleskal a volal bravo a opakovat, náramně se polekal.
1: Od večera do rána. Ty ses snad houbo zbláznila?
2: No dovol. Od večera do rána máme my, závojenky, nacvičený obzvlášť hodnotný program. Zařadili jsme do něj všechny figury, které jsme se na akademii naučili.
1: Ha, však tě ty figury přejdou, jen co zapadne sluníčko.
2: Tak vyjde měsíček. Pro měsíční svit jsem na akademii nastudovala zvlášť obtížnou úplňkovou piruetu.
1: Houbo, hloupá, neskušená, sotva sluníčko zapadne, je konec s tancováním. Za lesem je připravený jarní mrazík.
2: Mrazík? Nechci. Spálil by mi taneční piškoty.
1: Mrazík se neptá, co chceš a co ne. S prvním soumrakem je tu.
0: Trnkový keř měl pravdu. Večerní mrazík obchází v březnu lesy, louky i pastviny. Má kouzelnickou hůlku jako čaroděj. Mávne hůlkou poprvé a větívky stromů a keřů se zabělí jinovatkou. Mávne podruhé a studánky i potoční tůňky se zalesknou zrcátky ledové tříště. A jak se tak sluníčko pomalu začalo sklánět za hřebínkem lesa, malou všetečnou závojenku řeči o umění a akademii rychle přešly.
2: Sluníčko, počkej, je bez zima.
1: Co jsem říkal? Už je to tu.
2: Pro pána, myslím, že by začíná červedat dos?
1: Zachumlej se aspoň do těch svých tanečních závojů, houbo jedna bláznivá.
2: Jsou průhledné jako dech. Neochrání mě. Ach, doška mě sebe. Klobouček studí jako led.
1: Tak tancuj. Předveď tu svou piruetu, když jsi umělkyně z akademie. Aspoň ti to bude k užitku.
2: Nejde to. Noha mě neposlouchá. Taneční piškot je zbrzlý na kost. Ach, já houba nešťastná.
0: Teď byla panečku každá rada drahá. I trnkovému keři bylo nad tou chlubivou umělkyní závojenkou skoro do pláče.
1: Co teď? Ty, mrazíku, nechtěl bys jít s tou svou kouzelnickou hůlkou o jeden les a dvě louky dál?
0: Ale mrazík jakoby neslyšel. Už byl blízko, blizoučko. Každá větívka trnkového keře se zachvěla pod jeho ledovým dechem.
1: Ach, toto zebe, toto štípe.
0: Trnkový keř drkotal větívkami, až se z nich začaly sypat k zemi bílé lístečky trnkových květů.
2: A ještě ke všemu sněží. Sníh a mráz, to nepřežiju, umřu, já nešťastná.
0: Ale uprostřed pláče a bědování přišlo závojence najednou divné, že ten bílý snížek vůbec, ale ani trochu nestudí.
2: Naopak, ono to hřeje. Hotový zázrak.
1: Jaký zázrak? to lístky z mých květů tě zasypaly.
2: Opravdu, všechny ti opadaly, chudínko. Co si teď počneš s nahatými větvemi?
1: Z toho já si nic nedělám. Za nějaký čas mi místo kvítku uzrají na větvích trnky. Hlavně, že ty jsi zachráněna.
2: Jenom tvou zásluhou. Děkuju ti.
1: Co noha? Ještě studí?
2: Mám ji jako v bílé bačkorce. A jen co vykoukne ranní sluníčko, zatancuju ti ten nejkrásnější tanec, co jsem se na akademii naučila. Nejčistší umění. A jenom pro tebe. Těšíš se?
0: To víte, že se trnkový keř těšil. Ani dospat nemohl. Sotva se březnový mrazík schoval do raních červánků. Vymotala se závojenka pod trnka z bílých duchníček trnkových kvítků, uchopila zase své závojíčky a dala se do baletění.

A jak se tak uklání a vykrcuje, najednou se spod trnky mezi jarní travičkou začaly k její písničce přidávat hlásky. První a druhý, a než závojenka dotančila, byl okraj lesa plný kloboučků s rozevlátými závojíčky. To ostatní závojenky pod trnky konečně vykoukly do jarního povětří, aby předvedly vše,

0: A tak trnkový keř zachránil všetečnou závojenku před zimou a mrazem, aby mohla tančit pro radost sobě i všem okolo.
1: Je, to byla hezká pohádka.
0: Hlavně, abyste si z ní vzali poučení.
1: Poučení?
0: Jistě, že poučení, hříbku. Poučení, že nic se nemá uspěchat. A že každá houba má svůj čas.
1: Možná, že zatím, co jste nám vyprávěla, teto bedlo, náš čas už přišel. Jistě už přišlo léto. Nevykouknem?
0: Vykouknem. Alo, houby, všechny nahoru.
1: Hurá, hurá. A zahrajem si?
0: Na co?
1: No přece na pikolu.
0: Tak rychle schovat. Stejně vás najdu v mechu i v jehličí. Jsem bedla jedlá a mám přehled.

Jak se čert ženy bál. Šel jednou čert mezi lidi. V pekle se s ostatními čerty nepohodl. Pro nějaký skutek před samého Lucipera kníže pekelné jej přivedli a to byl čert odsouzen, aby na 7 let z pekla odešel k lidem do služby a nebo aby každého dne jednu lidskou duši peklu přivedl. Čertu zdálo se těžko, co den lidskou duši svést a peklu připravit, raději, že půjde sloužit. Nechtělo se mu tůze z pekla, ale poslechnout musel. A tak se konečně na tu službu vydal. Chodil dlouho po světě a nikde ho nechtěli. Všude se ho báli, že je černý. Viděl čert, že není tak lehká věc službu najít. Přišel zas do jedné vsi, do první chalupy vkročil a tu hned ptá se lidí po službě. Těžká věc, povídají, tady sotva službu dostaneš. Leda bys šel k zlé selce sloužit, ale ta umí čelátku týrat, čert, aby u ní vydržel. Každý měsíc se u ní čelátka střídá. Jak to milý čert uslyšel, hned šel k selce a dal se do služby. Ale bylo mu tu krušno. Práce od rána do noci dost a dost, až do úpadu. Jídla málo a špatné. A tak se zdálo, že ani čert tu službu nevydrží. Přemýšlel on, jak by si polepšil. Zvěděl, že by se selka ráda vdala, že však jej nikdo nechce, jak je zlá. Povídá jí tedy jednou, víte-li co, hospodyně, vezměte si mě za muže. Však jsem já chlapík pohledný a práce kus také zastanu. Selce se čert tuze nelíbil, ale na výběr nebylo. A tak si ho konečně vzala. Myslí si, aspoň platu ušetřím, udělám-li z čeledí na hospodáře. Ale čert si špatně posloužil. Bylo mu ještě hůř. Musel se od rána plahočit, selka nedovolila čeladína přibrat a muži i na stravě utrhovala stále. Sama však od té chvíle ani stébla křížem nepoložila. Říkala, mám hospodáře, ať jen hospodaří. A tak přišel čert z bláta do louže. Když už nemohl to trápení vydržet, povídá selce, nejsem proto hospodářem, abych jen dřel a nic neměl z toho. Musíš mi dát polovinu úrody. Selka se zasmála zlým smíchem a řekla čertovi, tak dobře, budeš jí mít. Teď jen si vyvol, chceš mít z té úrody hořejší polovinu, nebo dolejší. A čert na to, že chce hořejší. Selka kázala mu zasít řepu. A když uzrála, čert musel olámat chrást a nechat si ho. Selce pak zůstala řepa. Tak čert špatně pochodil. Však já budu na přes rok chytřejší, řekl si a chtěl z jara tu dolejší polovinu. Nasel jí maku na pole a když uzrál, dostala selka makovice a jemu zůstaly kořeny. To už milý čert nevěděl zlostí a lítostí, co dělat. Seděl před statkem na lavici a plakal. Šel okolo pocestný a ptá se čerta, proč pláče. Mám zlou ženu, povídá čert. Práce za 4 na mě nakládá,
najíst mi nedá ani do polosita. Pucestný se usmál a řekl čertovi, co tu sedíš? Kdybys rybník slz vyplakal, ženy nepředěláš. Nech ji a pojď se mnou do světa. Čert byl hned svolný a s pocestným odešel ze vsi. Pocestný byl dobrý člověk. Měl pár grošů. Platil za sebe i za čerta tak dlouho, dokud posledního groše nevydal. Potom řekl, kamaráde, všechno jsem utratil, ničeho nemám. Teď je řada na tobě, abys peníze opatřil. Bez peněz těžké cestování. A kamarád na to, dobrá, abys tedy věděl, já jsem čert. Nic se neboj, pomohl jsi mně, pomohu i já tobě. Budu ti dobře sloužit. Vidíš-li to město v dálce před námi? Já teď půjdu napřed do města a ty jdi pomalu za mnou. Do večera tam dojdeš. U brány najdeš prvního člověka a toho se zeptej, co je ve městě nového. A když ti to poví, dej se dovést ke knížeti a slib mu, že jeho přání vyplníš, ale jen za 1000 dolarů. Ostatní už potom přijde samo. Chtěl se pocestný vyptávat, co to bude, ale čert už zmizel. Kráčel tedy ten člověk k městu a když přišel k večeru do brány, potká stařečka. Ptá se ho, co je ve městě nového. Ach, milý člověče, náš kníže pán má veliký smutek. Dcera jeho je čertem posedlá a nikoho není, kdo by jí pomohl. Teď už srozuměl pocestný, co čert obmýšlel a povídá starci, zaveď mě ke knížeti. Zavedl ho do paláce a pocestný řekl knížeti, slyším, že máš princeznu čertem posedlou, uzdravím ji, ale za 1000 dolarů. Kníže s radostí mu je slíbil a pocestný šel k princezně. Ta zuřila náramně a nebyla k utišení. Pocestný dělal, jako by v kouzlech a čarách, kdo ví, jakých byl vyučený, hučel divné řeči nesrozumitelné, znamení tajemná nad princeznou dělal, ale nakonec řekl, odejdi od ní, duchu nedobrý. A hned čert princeznu opustil a ona byla zdráva jako dřív. Král s radostí pocestnému 1000 dolarů vyplatil a ten odešel s veselou z města. Za branou už čert čekal a pocestný mu tuze děkoval, že ho tak obohatil. Ale čert mu povídá, to ještě není dost. Za to, že jsem tvou pomocí ženě utekl, víc zasloužíš. Teď půjdeme do jiného města. Já tam zase napřed pospíším a k dceři knížecí půjdu. Ty jdi za mnou, uzdrav ji, ale za 2000 dolarů. I zmizel čert a pocestný došel pomalu do města. Tam zase bylo jako v prvním městě a pocestný s veselou odnášel si 2000 dolarů. Tou dobou už 7 let prošlo, co ten čert na světě sloužil. A tu on povídá pocestnému, máš už peněz dost, já teď od tebe odejdu. Najdu si ještě jednu princeznu, ale od té už neodstoupím. Sloužil jsem dlouho, chci také panovat. Kdyby pro tebe přišli, abys princezně pomohl,
Ty žádnou mocí nedej se přemluvit, zle by ti bylo. A tak se čert s pocestným rozešel. Netrvalo to dlouho, z města jednoho do světa se rozhlásilo, že princezna královská zlým duchem je posedlá. Král nešťastný scháněl pomoc, kde mohl. Zaklínači si u dvora dveře podávali, ale princezně nepomohli. Až králi někdo pověděl o pocestném, který dvě dcery knížecí zázračně vysvobodil. A tak se na všechny strany poslové rozběhli a rozjeli doktora zázračného najít, který by uzdravil princeznu královskou čertem posedlou. Skrýval se milý pocestný, když zvěděl, že ho hledají, dost se skrýval, ale poslům neušel. Našli ho, a když po dobrém nechtěl, násilím je ke králi přivlekli. Král povídá, kolik peněz budeš chtít, dám tobě, jen mi dceru uzdrav. A pocestný mu na to, to není možná věc. Král se rozlobil a vzkřikl, neuzdravíš-li, o hlavu budeš kratší. Co měl pocestný dělat? Šel tedy k dceři královské. Vymínil si však, aby s princeznou sám mohl zůstati. Čert, jakmile pocestného uhlídal, zuřil náramně a ústy nebohé princezny promluvil. Takli zpamatoval moje slova. Neodejdeš-li, bude tvá smrt. Ale pocestný řekl, já ti jdu jen povědět, že tu dole v zámku tvá žena čeká. Doslechla se o tobě a chce, aby ses k ní vrátil. Jak to milý čert uslyšel, na nic už nečekal a rovnou do pekla uletěl. Princezna byla osvobozena a pocestný dostal peněz, že je na voze domů odvážel.

jak šli na kočičí koření. Byl den jak čerstvý tvarohový koláč. Horký, vonavý, od sluníčka do zlatova vypečený. Všichni měli plné ruce práce. Pinkalinky, zlatohlávci, paví očka, otakárci. A hlavně včely, protože pil sypal a nektar byl zvlášť vydatný. Taky teta Micka prala prádlo, aby uschlo, dokud přeje počasí. A pacička obírala rybíz, který už v tom horku přezrával. Jen Macourek a Camfourek měli dlouhou chvíli. Dokonce čím dál delší, protože nic nedělali a jen se povalovali. Byli tak líní, že už se ani neohnali, když přiletěla moucha a začala dotírat. Mělo by se jí plácnout. Navrhnul sice Macourek, ale jinak nic. Jen jinách, však odletí sama, mínil Camfourek. Ale to se spletl. Neodletěla. Když mouchu nikdo neodhání, myslí si, že může všecko a je čím dál drzejší. Nejdřív bzučí jen tak kolem hlavy, potom sedne na čumáček, kde to lechtá, pak dotěrně přímo do ucha, no a to už se jí musí zarazit. Zakvílel Camfourek. Praštil se chudák, až mu zajiskřilo, ale moucha byla rychlejší. Neboj, hned tě pomstím, kasal se Macourek, kterému teď sedla na fousky. A jouvajs, praštil se snad ještě víc. Aby byl té smůly větší kopec, na střeše se zrovna povaloval kočičák. Taky mu tam byla dlouhá chvíle, taky se mu natahovala, jenže ten už věděl, jak ji ukrátit. Koukám, že jste jeden hloupější než druhý. Hned se pozná, že vám nedávali kočičí koření. Kočičí koření? Co to je? Nachytali se kocourci. I když kočičáka znali a měli s ním špatné zkušenosti, tohle je tak zajímalo, že přestali být ve střehu. No, snad bych vám to ani neměl říkat. Na tajemství jste dost mrňavý, váhal kočičák. No ale, abyste věděli, že jsem kamarád, tak vám to prozradím. Kočičí koření je kytka, po které jsou hloupé kočky chytřejší. Napovídej. A kde ta kytka roste? Na louce. Teda spíš za potokem. Tam je obzvlášť kvalitní, prášil pohotově kočičák. Ještě chtěl tu vymyšlenou kytku popsat, ale nebylo potřeba. Kocourci už pro ni pelášili na louku. Teprve až tam jim došlo, že nevidí, jak ta kytka vypadá. Jaký teď najdem, staral se Camfourek. Jednoduše, rostou tady samé naše staré známé kytky. Když některou nepoznáme, bude to kočičí koření, prohlásil Macourek. A opravdu docela to klapalo. Kopretinu poznali hned a taky čekanku a vlčí mák i svízel, co se chytá na tlapky, ale pozor, co je tohle? Mami, koukej, jak je krásně chlupatá, zajásal Camfourek. Jenže než to dopověděl, kytka už chlupatá nebyla. Když se z ní vyhrabal nabručený čmelák, zbyl jen obyčejný zvonek, jakých rostou všude tucty. Na louce to moc nepopadnem, rozhodl Macourek. Musíme za potok, jak říkal kočičák. A to ne, vzpáčil se Camfourek. Za potok nesmím, jelikož jsem neplavec. A ty taky, takže tam nesmíme oba dva. Ale Macourkovi se za potok moc chtělo.
Ještě nikdy tam nebyl a zajímalo ho, jak to tam vypadá. Však nemusíme plavat, můžeme přeskákat, ukázal na placáky v potoce. No, tak dobrá, ale budeš skákat první, abys zahnal žáby, jo? Vymínil si Camfourek. Jenže to se právě Macourkovi nehodilo. Bál se těch žab zrovna jako Camfourek. Naštěstí uviděl starý pekáč v křoví. Ani ho moc neprohlížel a hned věděl, co dál. Nebudem plavat, ani skákat, budeme se plavit jako piráti a bukaníři, dodal chytře, protože věděl, co na Camfourka platí. A vyšlo mu to. Piráty a bukaníry měl Camfourek odjakživa rád. A tak nastoupili do pekáče a zamířili na protější břeh. Pro pána! Oni mi fakt věřili! Vyděsil se na střeše kočičák, protože to, co viděl, už nebyla legrace. Nechte to! Vraťte se! Vždyť se utopíte! Křičel, mával, poskakoval. Až se mu v tom rozčilení smekly tlapky, sjel po střeše a šplách, už se topil sám. Ten velký sud pod okapem ho spolknul jako pralinku. Vytáhla ho teta Micka, vytřásla z něj dešťovku, opláchla ho v čisté vodě a že jí na šňůře zbylo trochu místa, dala ho zrovna usušit. A kocourci samozřejmě nikam nedopluli. Ztroskotali hned, jak popojeli na hloubku. Udělali chybu, že si svou loď předem neprohlédli. Ten pekáč byl totiž děravý. Nabíral vodu, až se naplnil a klesl jim pod nohama ke dnu. Ještě, že ty žabky, kterých se tak hloupě báli, byly na blízku. Nejdřív zachránili Camfourka, který už se skoro utopil, pak Macourka, který se ještě trošku držel nad vodou. No a pak odskákali po svých, dřív než Macourek a Camfourek vykuckali vodu a stačili jim říct, že jim děkují a už se jich vůbec nebojí. Ale tak dočista špatně to zas nedopadlo. Macourek a Camfourek se totiž poučili. I bez kočičího koření jim bylo jasné, že kdo neumí plavat, ten za potok nemůže. A kočičák, ten už taky věděl, že je tam nemá posílat. Pamatujte si to taky. Neplavečci a brouzdálci na Mělčině v každé řece nejsou žabky, aby vás včas vytáhli.

že se krejčí oběsil na pavučině nebo že ho vítr odnesl až do samých oblak, to je ledakde vědomo. Ale co a jak náš drobínek neslyšel posavát nikdo. I chcete-li, poslouchejte. Tak byl jednou v nicojedech krejčí, jmenoval se Drobínek, Kilián Drobínek. A ten sebou víc jen na stolici šil, než aby taky něco kloudného ušil. K tomu stýskal si ale dost. Lidičky, to je práce svíčko lojová. Inu, toť víme, kdo nic nedělá, má vždycky nejvíc práce. A milý Drobínek už se zaskouká napravo a drbe nalevo. No, jehlu, nůžky, cihličku měl on taky, ale víc nic. Leda až na jedno, a tomu mohl i lesterý boháč závidět, u Drobínku se hemžilo děti jako koukolat. Požehnej pámbu, od rána do večera jiného tam neslyšet. Maminko, já mám hlad, tak si ho hlaď. Co budeme mít k obědu? Hrníček od medu a k tomu mletou lebedu. A kdyby bylo málo píchnutí handru, budeš mít krev. Jednou měli zase u krejčů rodinnou událost. Matka povila malinké mrňátko. Bylo radosti až. Pojďte se všichni podívat. Jen Drobínek doma přešlapuje, mha se mu dělala v okulích. Budou za chvíli křtiny a my nemáme ani tuhle dost co málo na uctění. Aspoň kapku rosolky, co by si blíz, vidíš, ženo. Nic a nic. Krejčová hodila hlavou, ale bloudku, jak je pak tento? Zaskoč si do města, víš, jak je na myšině ten šenk. Snad ti ten kmotr něco naleje. A to máš, dušinko, nebeský nápad. Podívej, alá, bastr a už jdu. A Drobínek něco na sebe hodil, ohlídl se dokola a ten tam. Jakoby se bál, že něco zmešká. Přijde na myšinu a zrovna povídá, ale stříbrný, zlatý tatínku, nalejte mi panáčka rosolky, máme doma křtiny, víme? Tak jen co by bylo na uctění, ale platit dnes nebudu. No, no, teď vám neuteču, Kilián Drobínek, tuhle z Dolejška, však víme. Inu křtiny na sucho se těžko zapíjejí, to je stará vesta. Tak jen pojďte, mistře, dál. A myšina mu nalil pěknou butelku. Drobínek ji popat jako vykoupení, poklonil se k zemi, a už to upaluje všecek radostný až mnoho. Vida, přece to u nich bude jako u lidí. Růžová hle rosolka. Kilián dychtivě kvapí, ale nedospěl ani kousek tuhle za město, když pojednou zahýkla taková větřice, až se mohl vyjevit svět. A v tom taky rána na ránu nebe se otevřelo a je to cení jako skádě. Inu slovem čina ukrutná. A ke všemu pytlická tma, že by mohl kapsy vybírat a nikdo nezví co. Ale Kilián nedbal, jenom si myslí, jaké strachy pámbu napřed a kozel na trakas a jen tu butelku k sobě tiskne, aby mu ji vítr nevyfouk. Ale aniž se nadal co, pojednou to s ním švihlo, div nelíbal zem. Sbírá se po čtyřech a přitom huhle, jenom na mou pravdu. Snad se dál nedostanu. Kdyby byl někde dost malinký koutek, zablísklo, milý Drobínek koukne i pěkně tě vítám. Byla tam u háje bouda a jako na zavolanou. Krejčí byl v ní jedním hupem, ale jen tam hup. A poznal hned, že se už v ní někdo krčí. A jestli pak se vejdeme, je to čina prach sajraj. Jen dál, však já vás nepokoušu. A tak Drobínek se kapínku přitlačil. A že se taky ptám, kdo pak jsme? Ale jeden, co byl, je a bude, povídá neznámý. A hned navlíkl hovorné přadínko. Abys věděl, náš pan tatík má dnes v půlnoci růžovou svatbu. Taková je jednou za tisíc let, abyste věděl. A tak, co je nás rohaté čelátky, každý hnedlinko, všech pět dohromady, čím by ho tak jako uctili. I bylo vám hned nevymýšleností na kopy, abyste věděl. Tuhle kurka, že mu dá celou trafiku k nastru a egyptek, murka zas takový větrník, každá lopata jiné barvy, aby se pěkně fofroval, víme,
A co prej ty, Sirkuši, máš za lubem všichni na mě? Ale oho, oho, já se jim nevyjevil. Bodejť, budu vám, holoubkové, předem něco malovat a než se naděju, bude to jiný mít v pácu. V tom se zablesklo, v boudě to zaohnilo a bohadle. Kilián vidí, vedle něho sedí čert, abyste věděli, čert jako valach. Zdrobínka byla mžikou malá, malinká kulička. Ani tam v koutku nedýchá. Ale už zas dokola tma, pytlická tma, a ten vykládá dál. Tak, abyste, sousede, taky věděl, co já. Rozvažuju všechno, až mě konečně napadlo do hlavy, je, hle, nová móda s těmi fráčky, spínavou kalhotkou. Čarda. To by bylo něco pro našeho pantátu. Iho fráčky, spínavou kalhotkou. Čarda. To by bylo něco pro našeho pantátu. Ihonem fr do mě.

0: Sousede, věděl? Tuhle s ní taky letím. Jen co to přestane nahoře kvákat. Já se těch nebeských kanónů tuze bojím.
1: Drobínkovi zasvitly hvězdičky v očích. Na místě se z chundilku vykulil. Bodále. Horká jehla. Až se mu hlava zatočila. Ježíšku Táborský takovou mít. Tohle by byla jednou podara. Ženo, děti, slyšíte? Řekli bychom, adie, paní Nouze, pěkně se ti poroučíme. A Kilián se přitulil bez obavy blíž.
2: No co pak, nechcete venku přestat? Není libent tuhle si kapku pozavdat? Je z prýma sudu. Útroby po ní jenom zavísknou.
1: A Drobínek mu zrovna butelku cpe. Sirkuš něco takového slyšet, uši drží všemi desíti.
2: I človíčku, že jste nepřišel dřív, abyste byl blahoslaven.
1: A lačně se přichytil, málem byl u dna.
2: No, a teď zas vy. No, světit to nebudem.
1: A Drobínek jako by si přihnul, už zas podává sousedu.
2: Tak, jen to doraste, zdrův pecko, vypij všecko.
1: I jaké dlouhé komplimenty, Sirkuš se naváh a rosolka byla v něm.
2: No, dobré bylo, nic nezbylo. Pane, tohle je vynález. Vědět, kdo měl takový nápad, hned bych mu postavil leštěný pomníček.
1: Sirkuš ještě chvilku blabonil, když pomalu klapy klap, hlava se mu poroučela a milý čert byl v limbu. Krejčím se rozlila po těle krev. Jen hmatl a potí, jehličko. Pojď ty k nám. Už vám ji tiskne jako nevím co. A teď bim, nebim. Ceť, neceť. Milý Kilián z boudy ven a co měl páry, ten tam. Ani 10 čertů ho nedohoní, natož jediný Sirkuš. Ten by byl po rosolce, málem prospal poslední soud. Když se probudil, už se mu dávno smálo slunce do boudy a den jasný jako karmazín. Vyletěla hned ani nevěda, co se s ním děje. Aha, ta růžová svatba u nás. A na Sirkuše jakoby padla hora. To jsem to prohloupil. Hledá bych šel vázat písek do otepí. A oči ještě na hřádě, blížil se domů, aby ho nikdo neviděl. A teď si to někdo rozvaž na dva loty, co se nedělo u Krejčů. Horká jehla tam dělá své divy. Jen se Kilián otočí a hati, pati, už je tu kabát, vesta, všechno hotovo. Mistři v celém dílu světa se začali o něj rvát. Páne, tohle je jednou pomocník. Toho nám se slalo nebe. A tak netrvalo ani rok a milý Drobínek měl peněz, mohl se v nich utopit. Hned dal všem mistrům vale a začal svůj vlastní závod. Největší dům ve městě byl jeho a výklady samý křišťál, hrabata, knížata. Kdo chtěl mít do rána čistý obleček, všechno se hrne za Drobínkem. Žena jenom si jezdí v kočáře, kde kdo jí ruce líbe a děti taky. Jen mrknout a na místě mají kdejakou nevymýšlenost. U Drobínku, chcete-li, nechybí ani hvězdička z nebe. No, dlouho to pěkně chodilo, až jednou se taky zastaví někdo před krámem a jako švarný myslivec. Ohlíží si, jaké nové módy, když tuhle slyší dva sousedy vykládat. Ale má ten Drobínek z pekla štěstí, jen si považme. Neměl podlaně ani chlup a teď takové závody. Ať to jenom někdo dokáže. A všecko jehlou, usmolenou jehlou. No, ale musel to vzít horkou jehlou. To nic. Myslivec švihl jen za řeči uchem a věděl dost.
2: V tom víl zevra zlatý kočár a pan Drobínek v něm. Inu co jiného, aby mu na oběd dobře chutnalo. Ani nebyl ku za městem a v tom vyskočil k němu už ne jako myslivec, ale opravdový Sirkuš. Myslím, že jsi mi ty něco dlužen. Co pak tuhle horká jehla? Ti neuvázla nikdy za nechtem?
1: Drobínek se podíval. Co tu najednou za chlapa? Až ho někde píchlo.
2: Jakáže jehla?
0: Jen se nedělej, však víme, v té boudě.
1: Není mi

0: Vědomo. Co za boudu. No jaké pak dlouhé jednání, tuhle ti čouhá.
1: Cirkuš mu jen sáhl pod kabát. Vidíš, tu je a v celé parádě. Ale počkej. Máš doma ty křtiny, na. Tuhle máš svou butelku, co jsem ti vypil. Na drobínka šli až závratě. V tom Cirkuš chyt do ruky opratě, švihl po koních a hrc! Milý kočár s ním uletěl a bůh ví kam. Kilián ani nevěděl, jak se tam ocejtil v příkopě. Pomalu se sbírá v té promoklé haleně a jen něco pod kabátem tiskne jako vykoupení. Aha, má butelka. Abych si přichvátl. Máme doma ty křtiny. Za chvíli byl v nicojedech a žena hned na něj. Tak co neseš? Nesu, matko, nesu. A drobínek postavil butelku na stůl, jen to v ní hořelo. A žena jen zaplesala. Sláva na výsostech. Přeci ten den trochu oslavíme.

O princezně, která milovala květiny. Byl jednou jeden král a byla jednou jedna královna. A těm se jednoho dne narodila překrásná princezna. Když princezna poprvé otevřela oči, její pohled padnul na květinu ve váze na stole. A na co princezny upřou svůj první pohled, to milují až do konce svých dnů. A tak nejkrásnější princezna na světě od toho dne milovala květiny. Od toho dne královna chřadla a scházela králi před očima, neboť se s tím, že princezna miluje květiny, velmi trápila. Když ležela na smrtelném loži, prosila krále, aby nezůstával sám, ale znovu se oženil a vzal si paní dobrou a šlechetnou. Král jí to slíbil a ona navždy zavřela oči. Král se trápil, kudy chodil, tudy myslil na milovanou královnu. Králování přenechal rádcům a každý den vyjížděl do hlubokých lesů na lov. Jednoho dne král zabloudil dál než obvykle a dostal se k malé lesní chaloupce. Kvapem se blížil večer. A tak zaklepal na dveře, aby požádal o nocleh. Z chaloupky vyšla krásná žena, která ho pozvala dál. Král byl její krásou očarován tak, že jí na místě nabídnul, aby se stala jeho ženou. A ona svolila. Za pár dní se konala velká svatba. Král se opět usmíval a nevšimnul si, že se jeho dcera neraduje s ním. Princezna trávila celé dny v královských zahradách mezi květinami a nové královně se vyhýbala. Ale král byl šťasten a do roka se mu narodila další dcera. I tato princezna byla krásná jako den a dobrá jako slunce. Král i královna jí milovali celým svým srdcem a na princeznu v zahradách nevzpomněli. Princezna chodila celé dny mezi svými květinami a oni se jí vyptávali na její sestru a ona jim vyprávěla o její kráse a dobrotě srdce a květiny princeznu prosili, aby ji taky někdy přivedla do zahrady. A tak princezna, která květiny nade vše milovala, jednoho dne svoji mladší sestru do zahrady opravdu přivedla. Ale ta květiny nemilovala nade vše. Líbily se jí, ale stejně nadšená byla z krásných motýlů, pestrobarevných ptáků v korunách a zlatých rybek v kašnách. Tu se květiny nad tím, že je tahle princezna dosti nemiluje, zasmušily, sklonily k sobě hlavy, zašeptali nějakou kouzelnou zaříkávačku a z malé princezny byla najednou obyčejná šedá myš, která zděšeně vypískla a mizela v díře v zemi. Na zámku zavládlo zděšení a smutek, když vešlo ve známost, že se princezna ztratila. Princezna, která milovala květiny, však mlčela. Král i královna ho řekovali, dlouho se trápili, ale jejich smutek do roka pominul, neboť se jim narodila další dcera. I tato princezna byla krásná jako den a dobrá jako slunce. A květiny v zahradách opět princeznu, která je tolik milovala, prosili, aby jim svou sestru přivedla ukázat. A ona opět svolila a jednoho dne svoji sestřičku do královských zahrad přivedla. Ale ani tato princezna nemilovala květiny o nic více než motýly, ptáky a zlaté rybky, což květiny opět rozhněvalo a proměnili ji v šedivou myš, která zděšeně utekla do díry v zemi. A opět na zámku zavládl smutek. Královna hořekovala, král plakal a všichni princeznu hledali, ale nalézt ji nikde nemohli. Ale pán se nad nimi smiloval do třetice
A potřetí jejich svazek požehnal a do roka se jim narodila další princezna. Ale tato princezna byla ošklivá jako noc a zlá jako smrt. A květiny v zahradách princeznu, která je milovala, opět prosily, aby jim přivedla ukázat svoji sestru. A ona zaváhala. Sestra byla sice ošklivá a zlostná, ale rodiče ji milovali nadevše a střežili ji jako oko v hlavě. Ale nakonec přece jen květinovému naléhání neodolala a jednoho dne brzo ráno, když královna i král ještě spali, svoji nejmladší sestřičku do zahrady přivedla. Ošklivá a zlá princezna přišla do zahrady a před její ošklivostí a zlobou se ty překrásné květy začaly třást. A když přišla ještě blíž, začaly ty překrásné květiny klonit své něžné hlavy a když přišla až k ním, květiny tou zlobou a ošklivostí celé zčernaly a nadobro uschnuly. Když to princezna, která milovala květiny, viděla, začala nad tou ztrátou a zkázou lomit rukama a hořekovat, až jí z toho puklo srdce a skácela se bez života k zemi. A sotva se její mrtvé tělo dotklo země, země je pohltila. A z myší díry vyběhly dvě šedé myšky. A rázem z nich byly dvě překrásné princezničky. A ty přiběhly k té nejmladší a radostně ji objímali a líbali. A ta nejmladší princezna už vůbec nebyla ošklivá ani zlá. Všechna ta její zloba a ošklivost odešla spolu s květinami. A na zámku zavládlo veselí. Princezny, co milovala květiny, nikdo nelitoval. Král, královna i tři princezny pak žili šťastně a spokojeně do konce svých dní. A od těch dob v tom království dbali na to, aby se novorozené dítě vždy podívalo nejprve do tváře své matky.

Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou. A právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesním žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

Drva hladionky, bílonky a takový kruci luňti mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Stek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já některýho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včil krom slušného člověka nikého nezavřelo. Sed, sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovy hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl z to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval. Ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil. Ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli. Rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomysleli, že jsou špina chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebníčku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pyšně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. Sluníčko již vstalo ze své měkoučké postele, umývalo se studenou rosou, až zčervenalo a krášlilo se, aby byl pěkný den, když družná trojice nerada se chystala k návratu domů. To bylo posezeníčko, přichvaloval si rektor. Poslechnite, velebníčku, zahlaholil rozjařeně revírník, když vycházeli od pásku. Budeme se mi taky tak v nebi, tož co myslíte? Vy jste toho přeci znali. V tom okamžiku ohnal se farář nevedle, neboť kol uší zazněl mu pronikavý pískot komáří. Vša, jedeš z losine? Huboval a v hněvu zaklopítal. Byl by upadl, kdyby ho nebyli oba dva věrní druhové spolehlivě vedli. Jo, pěkně jste zapackal. Nohy naše slabé jsou a ke hříchu běží. Tak praví písmo, vidíte, taky si z něho ještě leda co pamatuju. A co pak vás tak zlobí, tázal se soucitně revírník. Komár mě obletuje, odpověděl farář. Já, kdyby jen komár, zachechtal se revírník. Což aby to tak byla hezká harafička, já? Hlava jde kolem a zní v ušách jak komáří proceství. Opravdu komár to byl. Nyní zakroužil opět k faráři a hnal se mu rovnou po ruce, jako by jí chtěl políbit. Přitom zpíval si tenoučkým hlasem, a krom faráře nikdo mu nerozuměl starou zbožnou píseň. Odřeknout se všaké zlosti, obžerství světských žádostí, buď živ spravedlivě, šlechetně, střízlivě, v naději božské. V naději božské, opakoval polohlasně farář a bolestně škytl. Pěkně v naději božské, proto byste neščukal. Mně se zdá, že na nás naše ženský spustilo, že se budem vidět kraj pekel, však já radši nepůjdu ani domů. Bručel revírník a rektor jemně přikyvoval. A komár zpíval a zpíval, byl to tvor velmi nábožný.
Uzrel světlo světa v kaluži před hospodou Měcháčkovou, tam bylo hnízdo orlí a dětí mariánských a na světě jeho první cesta byla do světničky za Šenkem, kam přiletěl právě v tom okamžiku, když mladý panáček, bojácný, ale nespokojený s dobráckým farářem, zakládal s kravskou dívkou ze dvora a s osobami k tomu vhodnými sdružení třetího řádu svatého Františka. Vroucí výmluvnost nadšeného kněze uchvátila nepatrného komára a získala jeho nepatrnou duši zcela straně nejlepší i pro zvířata vhodné straně lidové. Komár stával se každé hodiny zbožnějším a nehledal si nakonec jinde místa obživy než v procesích. Vyspěvoval tu z forpétry, bděl nad mravností mládeže a neostýchal se pronásledovat ji a trestat ji citelně i v nejodlehlejších koutech, kam uchylovala se před zraky starších zkušených osob. Jen toho mrzívalo, že lidé, které zachránil od hříchu, obyčejně kleli. On však toho nedbal a horlivě proletoval neúnavně poutnické noclehárny jako anděl strážný. Dnes právě vracel se ze křtin, byl zemdle namahavým dílem, neboť chlapci pronásledovali děvčata hůř než nejhorší mládež komáří, ba víc než pípky před deštěm. Únava z něho teď spadla, jakmile zahlédl kněžské roucho. Byl okouzlen vida zvláštní, kolíbavou velebnou chůzi farářovu a dětinskou pečlivost obou jeho průvodců a povídal si, že ti lidé stávají se asi tvory vyššími, neboť v leckterou chvilku se vznášeli jako duchové v povětří, opouštějíce prach pozemský. I rozpěl se a rozjásal se znovu, rozpěl nožky a tykadla a letělo se mu tak lehce, tak blaženě. A tu vscházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčej nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad. Vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník, posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koně by to porazilo. Spolehnu se na chviličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberti. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel pod křem klokočovým na trávě hebké jako aksamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Jak ve svadební noci kránu tady je, pomyslil si už v polospánku. Taky jsem byl tak zmatrovaný. A ty, moja Flinto, kamarádko milá, tebe přeci nenechám vedlivá sebe jako hůl. Ty jsi mě nezestarala, netrápila, nebrbleš, nevyčítáš každý žbáneček. Semka patříš na starým myslivecký srdce. Objal pušku jako svou znejmilejší a ve chviličce spal. Streka pout jen štesal ve vrcholu jedle, nechal práce, podržel se kmene ručně letkou, otevřel úžasem zobák a rozhlížel se, kde se tu nabrali kolegové drvaři. Koncert v podrostu přivábil i komára.
jenž se rozžehnal s velebníčkem tím, že posnídal na jeho tonzůře a vracel se tentokrát doopravdy domů. Byl velice potěšen, vydare věrníka, Antus spal pokojně jako děcko, sakva, sakva, sakulajda. Zahuboval komár, takovej pán, a leží si v lese jako vandrák. Manželky se nejspíš bojí. Dobře, že já jsem svobodný, ale měl bych je řádně dodžigat. Přeměřil revírníka bádavým pohledem a napadlo mu, že nejbezpečnějším místem útoku byl by nos. Je uprostřed, nechce ostatní tělo převrací, jak mu líbo, do země nos přece strkat nebude. Pí, sakva, sakva, pí, zaspíval si komár a už seděl tam, kam si namířil. Nos byl ohromný jako hora, avšak plný močálů, prohlubní a studánek jako hora pod ledovcem. Kamkoliv komár šlápl, všude tvořily se za ním drobné kalužinky, mastné jako železité lužečky na lukách. Neuvažoval mnoho, vyhlédl si jednu z těch četných studánek, nachýlil se a pil. Leč krev to nebylo, chutnalo to náramně dobře. Komár polkl chvatně a hltavě několik vydatných doušků. Tuto zavánělo kmínem, tu zas bořím, pak anýzem a puškvorcem a konečně prudkou vůní, kterou loni vdechoval za podzimních večerů, když lidé otrhávali přes rále švestky. Byl by pil třeba hodinu, ale tu pohnuli se obrovské ruce revírníkovi, rozpěli se jako příšerné kleště a podrbali nos na onom místě, kde si komár zamlsal jen tak, že jim unikl. Jak se z toho nosu dostal, tomu bylo navždy hádánkou. Když se probral z mrákot, jež mysl jeho obestřeli, ležel jak dlouhý, tak široký za stéblem ostříce. V zádech ho bolelo, div, že si kříž nepřerazil, jak padl bez vlády a bez ochrany na lodihu sasanky. Snažil se povstat, ale nemohl se pohnout. Mladý domýšlivý skokan, pravý žabý hejsek, jenž vyskočil z cizí díry, kde byl právě na záletech, hleděl úžasle na komára a prohodil dobíravě. No, občane, co to tu vyvádíte? Nestydíte se tu válet jako člověk? Mně se zdá, že máte drbku. Sakva, držte mě, nebo vám to tady všecko rozbiju, vykřikl komár. Mně je jaksi divně, jako bych byl v hospodě u muziky. Ani stát nemůžu. Jeho tělo bylo pojenou lehonké jako pampeliškové chmíříčko. Nazvedl se a jal se tančit, rozhazuje kusadly a nejpřednějšíma nohama. Tráli, láli, trili, tralala, trata. Notoval si přitom, škoda skokánku, že nejseš ženská sakva. To by jsme si poskočili, trádili, trádala, tralala. Zahrejte mě o ten bílým kvítečku. Sakva, povídám, a nehejbejte tolik z toho země, dítě celá křivá a porád se točí. Komár uvízl jednou nohou na sedmi krásce, pozbil rovnováhy a už ležel v trávě. Tak to žuchlo. Skokan se rozchechtal, až se ohýbal. Kam pak lítáte? Kdybyste, občane, pil čistou vodu, tak se vám toto nestane, posmíval se komárovi. V návalu zuřivosti skokanovi nepochopitelné počal komár káceti stébla, lámal traviny a posléze, vyzuřiv se, převalil se na znak a zůstal jako mrtvola. Hlava mu klesala a jen s napětím obou předních nožek ji udržel, za to tykadla jeho byla tuhá a nepodajná a ne je sklonit. Skokan se škodolibě vysmíval, jste vy mě zbrčený, jako ta vaša celá strana. Na každé schůzi halejkáte, že brány pekelný ju nepřemohou a vida, včil jste namožený. Ty bolševiku, zaškytl pracně komár, třeba strpím jako Adam, včil teprve poznávám, jak je svět krásný, točí se do kolečka a já s ním. Člověk je pánem světa a na špičce jeho nosa je ráj a v něm je rajská studánka. Jsou očarovaný, nepatrná duša komára ve mně zaniká a suvčil jako člověk. Skokan dřevinil úžasem a zvědavostí a spatřiv, která komár uléhá do trávy a blaženě usíná jako obr člověk pod podrostem, zatoužil též po neznámém požitku.
zachvívají se předtuchou nepoznané rozkoše, skočil rovnou na revírníkův nos. Z otevřených úst člověka sálalo na něj dusné vedro a přetěžké výpary. Obávají se, aby nespadl mezi hrozné zuby a roztoužen netrpělivě přesedal po nosu a tiskl se k jeho špičce, jak to pálilo, jako by seděl u kovářské výhně. Revírníkovi honili se hlavou pestré sny. Zlézal v nich hory, doly a najednou zabloudil až na severní točnu. Brr, tam bylo zima, až mu nos umrzal. Ledový mráz ho pomlel, otevřel oči a vytřeštil je nechápavě na skokana. Se cakra, pes, zahrmoval, nožiska to má studený jako moja stará a nestydí se to lozit člověku po nosu. Nebudu-li pak mě trýmu, počkej ty blázne strakaté, ještě já tě dostanu. Přisedl a hmátl po skokanovi. Ten ledva unikl. A revírník stále ještě nevěděl, sníli dosud, či co se s ním děje. Usedl, rozhlédl se a uvažoval, kde vlastně je a jak jsem zbloudil. Aha, už vím, upamatovával se. To velebníček, duša taky hříšná, mě svedl k páskům. On a rektor seděli jako přikutí a já se pozdržel až do rána. O, vy faluti. Faláža si kuchařinka vyhubovat netroufá, rektor má doma ze ženského plemena jen tu svoju basu a tož, abych to obskákal jen já. Proskoumal obezřele svoje šosy a přesvědčiv se, že kabát neutrpěl úrazu lezeckou partií pod rostem, drápal se opatrně na světlo boží. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vex, o kterém jsi nevěděl. Řekl si spokojeně, jaká pak zvěř tudyma chodí, alo po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ještě maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkým vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní. Jeda, mane, tutni se, mami, co to je? Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peřiderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla. Je, ten je studený, vykřikla. A holý jako kameň, prohodila překvapeně peřiderka. Oháňku zapomněl doma, divil se oháněček. Mami, pjosím vás, a jí se to? Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará Liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mrází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru Lišči rodiny, potom odsunul haluzy, jež mu překáželi, a jako šelma vrhl se po nejbližší Lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa
A vítězoslavně si ji prohlížel a uščuřoval se. Tož tak, ty kujony, v čím se vymluvíme doma na tebe? Řekne mi, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleche nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká nedělej. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe majou dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami. Bylo líto kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce být, když se blížila k myslivně.

0: V Jičíně, v krámku pod věží, dělal už 9 let prtačinu Švec Rumcajs. V řemesle se vyznal a co udělal, bylo lidem pro radost. Takovéhle bylo Rumcajsovo ševcovské vyznání. Dobrá bota, to je grunt spravedlivýho světa. Nesmí být těsná, aby si v ní malíček nepřipadal jako přiskřípnutá dušička, ale taky zas nemoc veliká, aby si v ní ten malíček nepřipadal ztracený. Na kopítku a malým kladívkem podrážel střevíčky panenkám, pro paní a mužské měl kopita vzrostlejší a kladivo těžší, ale když potřeboval podrazit boty, jičínský starosta humpal, vzal si Švec Rumcajs dílo vždycky rovnou do kovárny. Puč mi kovadlinu a perlík, řekl kováři Štanclovi a narazil starostenský střevíc na kovadlinu a bil do něho perlíkem. To proto, že humpál měl nohy jako sloní tlápy. Byl na ně moc hrdý, říkal jim, moje slovutný nohy starostenský. Svýma nohama byl humpál známý až po Mladou Boleslav a pro ty důstojné nohy vlastně držel už 8. rok úřad starosti. Měl zrovna začít rok 9., když si vzkázal pro ševce. Přijď, Rumcajsi, potřebuju nový střevíce. Rumcajsi strčil do kapsy u zelené zástěry papírový pásek na měření, přes ruku si přehodil plát červené kordofánské kůže a jde na radnici. Starosta už seděl v křesle v zasedací síni, jednu nohu měl zutou a položenou na polštáři. Polštář přidržovali 4 pacholci a velel jim richtář Fištula. 12 konšelů stálo kolem, obdivovali starostenskou nohu. To je noha, co? Povídá humpál ševci Rumcajsovi sotva vešel a zálibně zakejval palcem. Rumcajs mu nohu nepochválil, ale podle pravdy povídá, je to noha kapitálská, ale už jsem viděl větší. Starosta jen vztekle stiskl palec. 12 konšelů se vytratilo ze síně, protože věděli, že za chvilku bude zle. 4 pacholci i s richtářem Fištulou zavřeli oči a schlípli uši, aby nic neviděli ani neslyšeli. Jo, už jsem potkal jednou v Hradci větší nohu, povídá dal Rumcajs. Odložil červenou kordofánskou kůži na stůl a chystá si pásek z papíru. Jo, to byla velenoha, ale na tu vaši pacičku ušiju střevíček, než 3x řeknete fík. Starosta humpa zrudnul jako kordofánská kůže a pak zase zbělel jako proužek papíru, tak to chvilku střídal. Co vás bere, pane starosto? Povídá starostlivě Rumcajs. Humpál, který zrovna chytal fialkovou barvu, vyskočil z křesla, roztrhal na hamcáry drahou kordofánskou kůži a všecko to letělo z okna. Rumcajs se hnal humpál dveřmi. Na prahu se Rumcajs zastavil. Proč se mnou, starosto, strkáte? Pro urážku starostenský nohy, povídá humpál důstojně, jako by přitiskl městskou pečeť. Já. Dole před radnicí Rumcajs sebral, co zůstalo z kordofánské kůže a říkal si, no, zbylo aspoň na dětský capátka. Ale ta lítost a zlost už v něm zůstala. Když došel ke svému krámku pod věží, našel dveře zavřené a visel na nich zámek, jako by to tak mělo zůstat na věky. Po každé straně stál jeden richtářův pacholek.
1: Co tu děláte, povídá Rumcajs. Já si svou poctivost ohlídám sám. Pacholci hodili rukou ke dveřím a na nich byla přibita cedule. Pro urážku starostenský nohy na do smrti zavříno. Tohle už hnulo Rumcajsovi žlučí. Já jsem prudina švec, povídá richtářovým pacholkům. Nedám si něco jen tak líbit. Pacholci udělali krůček a napřáhli na Rumcajse flinty. No, že jste si rovnou nepřivezli kanón, povídá Rumcajs. Ale ještě se uvidí. Pacholci nečekali, hned links, rechts a bajonet auf a už ho vedou mezi sebou. Dovedli ho přes město a přes pole až k prvním stromům lesa Řáholce. Tam Rumcajsovi řekli, koukej mazat do lesa a do Jičína už nikdy ani krok. A kdo to poroučí? Starosta! Rumcajs vešel mezi stromy a za chvíli to z lesa Řáholce houklo. Jestli si starosta myslí, že od něho všecko vydržím jako podrážka ze hřbetovice, tak to ne. Ono se stejně nakonec uvidí.

0: Jak přetancovala obra Hrompace. Jednou přišla víla Amálka ke stromu a zaťukala. Z okýnka vykoukl datel a povídá. Teď nemám čas, zrovna dodělávám botu. Zobákem dírkuje podrážku, pařátkem nasazuje floky a čelem je zatlouká. Už je ta větrná botička hotová, řekl. Tak co pak chceš, Amálko? Víla Amálka si vyzula střevíček.
1: Ale tancovala jsem po ostřici a ve střevíčku je díra.
0: Datel si postrčil červenou čepičku od ucha k uchu. Ten střevíček je šitý stříbrnou měsíční jehlou. Ale zkusím to i tak.
2: Zrovna udělal na střevíčku poslední stech, když v tom se všecko zatřáslo. Z dubů se sypou žaludy a z buků bukvice.
1: Jej, lekla se Amálka, asi někde blízko uhodilo.
0: Jenže kde se vzal ten hrom, když se neblízklo?
2: Řekl datel, podrbal se za uchem a zamyslel se. Amálka si obula správný střevíček a rozběhla se po špičkách trávy domů na mítinu. A ono tam zrovna uprostřed mítiny sedí nějaké chlapisko. Hlavu má jako balvan, tělo jako skála a hlasem by mohlo hřmít.
3: Já jsem Hrompac, povídá to chlapisko. Tedy obr Hrompac, jestli ti to není jasné.
1: A proč by nebylo? Odpověděla Amálka.
3: Protože je to ještě dál, povídá Hrompac
2: a Amálce vlajou od jeho dechu vlasy kolem uší.
1: A jak je to dál? Řekla Amálka.
3: Dál je to takhle.
2: Zarámusil Hrompac a Amálce začalo být tence srdíčko.
3: Dál je to tak, že si tě, Amálko, vezmu za ženu.
2: A Hrompac si vzdychl, až se to hnalo lesem a lámali se haluze. Obři mají sílu, ale za to rozumu míň. Víly jsou sice jemné jako kvítek, ale vědí si rady.
1: Tak dobře, kývla Amálka, jenže já chci jen takového muže, který by dokázal, co dokážu já.
3: A co bych já nedokázal,
2: zahučel obr Hrompac a pomalu se zvedl z borůvčí.
0: Ale to už Amálka na špičky, na patičky a tančí. Tančí kroky, tančí krůčky, smyčky, kličky se závojem. Udělala poklonku a řekla.
1: Teď zas ty.
3: Teď zas já.
2: A Hrompac se pohoupl v bocích, klopítl si špičkou opatu a řinkl sebou, až se hnulo v srdci lesa. Sezbíral se se země a povídá.
3: Nejde to, vílo, asi je to tím, že nemám tak lehké střevíčky jako ty.
2: A že to napraví, šel rovnou k datlovi a povídá mu.
3: Mám boty z buku a dělá mi to těžké nohy. Do zítřka mi uděláš měkké lipové botičky.
2: Dopověděl a hrne se do skal, aby si tam počkal na ty lipové botičky.
0: Za chvíli přišla k datlovi Amálka.
1: Už to víš, povídá smutně. Co si počnu, když mě Hrompac v lehkých botičkách přetancuje?
2: Datel si postrčil červenou čepičku od ucha k uchu.
0: Nic se, Amálko, netrap. Uděláme Hrompacovi taneční botičky jeden div.
2: Zaťukal a slétli se tam datlové, datlíci, strakaponkové a brhlíci až z třetího polesí.
0: Datel jim ukázal dva hromské pařezy, co opodál trčeli ze země.
4: Hrompac chce mít lipové taneční botičky. Tak mu je tedy uděláme z těch pařezů.
2: A dali se do toho. Datlové dělali hrubou práci, datlíci ocekávali třísky, brhlíci a strakoponkové oškrtávali třístičky. A už tam na mítině stojí pár bot. Už se tam hrne taky obr Hrompac.
3: Kde jsou boty?
2: Datel mu ukázal pařádkem.
3: A kde je k ním muzika?
2: Datel ukázal druhým pařádkem na ptáčky.
3: Tak já si ty botičky obuju, zatancuju a pak si vezmu Amálku za ženu.
2: Zahučel Hrompac. A hrne se do bot a libuje si, že jsou mu jako ulité. Potom spustili ptáčkové muziku. Datlové bubnovali, datlíci repetili, brhlíci hvízdali jako flautička a strakoponkové to trochu kazili. Hrompac chytil takt, pohoupl se v bocích a chce se dát do tance. Jenže každá jeho bota se drží země nejmíň 7 kořeny. A to je moc i na obra. Chvíli tam sebou clumal, chytal se nebe, ale tanec mu z toho nevyšel.
3: Hrom ti dej pac,
2: povídá nakonec.
3: Udělal jsem si, Amálko, před tebou takovou ostudu, že už tě radši nechci.
2: Vyjel nohama z pařezových bot a utekl po velikých palcích za les.

0: proč má plavůňka ve vlasech stříbrné měsíční nitky. Jednou si malá víla plavůňka usmyslela, že se půjde podívat až tam, kde končí les. Jak to tam vlastně vypadá? Vzala si kapku ranní rosy, aby cestou neměla žízeň, a v lese si uždíbla kousek borůvkové vůně, kdyby náhodou dostala hlad. A tak jde, poskakuje z listu na list, z kamínku na kamínek, přeskakuje stébla trávy a klouže se po zvlhlém jehličí a potichu si prospěvuje.
1: Tralalí, tralala, kaprač brčál fiala, tralala, tralalí, brouci vlezli do zelí.
0: A za chvíli byla z lesa venku. Před ní se rozprostírá rozkvetlá louka, zrovna taková, ze které před chvíli vyšla. Ale na téhle louce stojí ohrada ze smrkových kmínků a v ní se pase kůň. A vzadu stojí nějaká chalupa. No, moc velký ten kůň nebyl. Takový koník, ještě hříbátko. Celý bílý, jenom na čele měl tmavou skvrnu. Plavuňka se vyšplhala po jednom z těch smrkových kůlů až nahoru na ohradu a zůstala tam sedět. Koník se přestal pást, zvedl hlavu a zastříhal ušima. Potom se pomalým krokem vydal k ohradě. Zastavil se u kůlu, na kterém se malá víla usadila. Plavuňka sedí na ohradě, hříbě stojí před ní a v té chvíli jsou jejich oči stejně vysoko a dívají se na sebe. Hříbě opatrně natáhlo hlavu a malou vílu očichalo. Plavuňku ovanul horký dech a jemné vousky na koníkově chřípí zašimrali. Vypískla malá víla a rozesmála se.
1: To hrozně lochtá.
0: Hříbě se leklo a uskočilo do strany.
1: Neboj se, já ti nic neudělám,
0: řekla chlácholivě plavůňka.
1: A pojď sem.
0: A vstáhla po hříběti ruku. Koník se váhavě vrátil a malá víla ho polaskala na měkké tlamičce.
1: No vidíš,
0: řekla mazlivě.
1: To já mám rád, když mě někdo hladí,
0: řeklo hříbě a blaženě zafrkalo.
1: Nechceš svést? Jú, to bych mohla.
0: V plavuňce se až zatajil dech.
1: No mohla, co by ne,
0: řeklo hříbě.
1: Já by sem na koníkovi moc ráda jela. Moc, ale hrozně moc.
0: Vydechla nadšeně malá víla a oči se jí zaleskly. Hned v zápětí však posmutněla.
1: Ale jak na tebe vylezu?
0: Snadná pomoc, řeklo hříbě. Chyť se mě vepředu za ty lochtavé fousky. Plavuňka se přilípla hříběti kolem nozder a koník opatrně ji nadzvedl. Otáčel pomalu hlavu a posadil si malou vílu na hřbet.
1: Jupí!
0: Křičela šťastně plavuňka a přidržovala se koníkovi bílé hříby. Hříbě obešlo louku a každou chvíli otáčelo hlavu a dívalo se, aby vílu nestratilo. Potom vzal koník plavuňku za závoj do zubů a posadil jí zase zpátky na ohradu.
2: Až budeš chtít zase povozit, tak přijď.
1: Přijdu, určitě zase brzy přijdu.
0: Zašeptala plavuňka, ještě celá omámená štěstím.
1: Moc se mi to líbilo.
0: Poděkovala, sešplhala z ohrady a utíkala přes les domů. V příštích dnech, jakmile měla jen chvilku času, běžela za hříbátkem a pokaždé mu nosila všelijaké sladkosti, které vyloudila na včelách nebo na kytičkách s obzvlášť sladkými květy. Jednou přiběhla plavuňka k ohradě, ale ta byla prázdná. Malá víla se chvíli zklamaně rozhlížela a pak se vypravila k chalupě, co stála na druhé straně louky. Nikoho nebylo vidět, jenom dveře do stáje byly otevřené. Plavuňka nakoukla přes práh a strnula. Koník leží na trávě, má zavřené oči a boky se mu rychle zvedají a klesají, jak přerývaně dýchá. Plavuňka se mu vrhla k hlavě a sevřela do náruče měkkou, horkou tlamičku.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zašeptala a spod hustých řasí vyhrkly slzy. Koník pootevřel oči.
2: Je se mnou zlé, plavuňko,
0: zachrčel.
2: Vrazila se do mě zlá nemoc.
0: Malá víla chvíli bezradně stála, ale pak jí něco napadlo. Vyběhla ze stáje a utíkala do lesa. Tam v trnitém křoví, ve věčném stínu zlomocných rostlin, bydlela černá víla čarodějnice. Plavuňka se tomu místu vždycky vyhýbala, ale teď to jinak nešlo. Čarodějnice právě odpočívala pod muchomůrkou ve stočeném zelenojedovatém listu jako ve křesle a na klíně výskala svého oblíbeného pavouka.
2: Co tě ke mně přivádí, plavuňko?
0: Zaskuhrala vyšeptalým hlasem. Malá víla ze sebe překotně vysypala celé to své trápení, že hříbátko leží na zemi, sotva dýchá a že pro něj potřebuje lék.
2: Dám ti kouzelný lék, řekla černá víla čarodějnice. Ale ty mi za to dáš své dlouhé plavé vlasy.
0: Plavuňka se lekla, až jí zamrazilo. Své dlouhé plavé vlasy, píchu a chloubu každé víly?
1: Ne, to nedám.
0: Vyhrkla a vyběhla z křoví pryč. Spěchala ke koníkovi a sama se nahlas utěšovala. Třeba už je mu líp. Ale když přišla do stáje, koník se nahlas utěšovala. Třeba už je mu líp. Ale když přišla do stáje, koník se už ani nehýbal, ani neotevřel.

0: její krásné dlouhé vlasy a dala jí pohárek s nějakou zelenou kapkou.
1: Tohle dej hříběti.
0: Malá víla vzala lék a utíkala za koníkem. Opatrně mu nalila zelenou kapku do pootevřené tlamičky. V tom okamžiku otevřelo hříbě oči. Zahrabalo nohama, zvedlo hlavu a postavilo se. A potom radostně zařechtalo a vyběhlo na louku. A plavůnka za ním. Když se koník proběhl, sklonil hlavu do trávy, kde stála malá víla.
1: Děkuju ti, plavůňko, že jsi mě vyléčila.
0: Pak se překvapeně zeptal, a kde máš svoje krásné dlouhé vlasy?
2: No, to je teď taková nová móda mezi vílami,
0: řekla plavůňka a nenápadně si pěstičkou zamáčkla slzu v oku.
1: Oh, to je ale divná móda,
0: zakroutil koník hlavou.
2: Já vím,
0: řekla plavůňka a pokusila se usmát. Pohladila koníka a utíkala domů. Večer, když v doprovodu svých hvězd vyšel nad lesem měsíc, zastihl malou vílu plavůňku, jak smutně sedí na kapradí a hlavu má zakrytou blatouchovým listem. Ty si dneska nehraješ se skřítky? Zeptal se.
2: No, jen se podívej, jak vypadám,
0: vzdychla plavůňka a sundala list. Já to vím, zaševelil měsíc tichým hlasem. Já to všechno vím. A dobrotivý měsíc seslal dolů všechny své stříbrné paprsky a posvítil na plavůňku. A v tu chvíli se udělala malé víle kolem hlavy jasná záře a v tom samém okamžiku jí ty její dlouhé plavé vlasy zase narostly.
2: Jo, jaj,
0: vykřikla šťastně plavůňka.
2: Ty jsou ještě krásnější, než jsem měla.
0: Seskočila z kapradí a běžela si hrát se skřítky. Měsíc se za ní s úsměvem díval. A plavunčiny nové dlouhé vlasy byly opravdu nádherné. Jen tu a tam se mezi nimi zaleskla stříbrná měsíční nitka. A když plavuňka pohodila hlavou, tak to vždycky malonko cinklo.

Vysoko nad Řeckem létal orel. Plachtil a kroužil a závodil s větrem, když tu pojednou koukne dolů a tam hned vedle jeho stínu se mihne zajíc. Ha, tak ty bys rád byl rychlejší než můj stín, co? Popadl ho vstek, naklonil se do patřičného úhlu a jako blesk zamířil na zajíce. Zajícovo odposlouchávací zařízení zachytilo slabé svištění. Natočí oba slechy po směru a jaj, povídá si. Orel koukne nahoru a vidí, jak orel míří na něj. Prudce, jak se zvětšuje a zvětšuje, zajíc zabral, až mu zadní běhy prokluzovaly v sypkém poli, přidal a odstartoval skoro skokem. Orel to trošku vybral, párkrát mávnul větší silou a za zajícem. Ten se nekoukal, ale slyšel všechno. Zahýbal a uhýbal a zabrzdil a šroloval a už utíkal opačným směrem. Orel se však také vyznal. Klopil křídla div, že o zem nezavadil, měnil směr, letěl střemhlav a jen tak, že to vybral, když mu zajíc zahnul kolem balvanu. Už jednou dokonce spouštěl drápy z podvozku. Už ho lehce

0: ktalo chmíří zaječí vlny vedlaní orlího spáru, ale to právě zajíce zachránila prudká stráň. Náhle ztratil pod sebou půdu a kutal se dolů a ne se postavit na všechny čtyři, až se zastavil na dně strmého údolíčka. Bez dechu, celý se třásl, kouká, kde to leží. Ejhle, zrovna u nosu mu stojí chrobák. Stojí u kuličky neblaze páchnoucí po hnoji. Jednou přední nožkou je o ní opřený, aby se mu nekutálela zpátky. Stojí na dvou zadních skřižených nohách, asi jako když véna u nás na vsi. Má ruku na zdi a nohy v holinkách, holinka přes holinku. Je upřený u vrat a klábosí s Frantou o motocyklech. Kouká přímo do oka schvácenému zajíci, pak pohledne k nebi a povídá: Vorel, co?
1: Už nemůžu dál. Skovej mě tady někde.
0: Jo, u mě je to pro vás malý. A utíkat už nemůžete?
1: Nemůžu. Tady odsaď na všechny strany je to do kopce. Já už nemůžu.
0: A zajíc se rozplakal. To už přes chrobáka a zajíce se šmykl orlův stín. Za chvilku zas, pak zas, menší a menší, jak orel kroužil a pomalu níž a níž a z trupu spouštěl spáry. Přistál kousíček dál, složil křídla. Zajíc je jeho.
2: Ha, Jásku, pane orel, už jste ho dost vystrašil, nepřehánějte to.
0: Orel se na chrobáka ani nepodíval a vykročil.
2: No, neříkejte mě, pane orel, že to nebyla legrace, no. Takový ušlechtilý pták.
0: Orel jedním spárem se opírá o zajícovi plece.
2: No, s takovým rozhledem, z takových výšek, o kterých se nám ani nezdá.
0: Orel zabořil oba spáry do zajíčka.
2: S vaším zrakem, s vašimi křídly, vašimi tedy křídly, vy přece nemusíte.
0: Zdvihl pomalu hlavu a prudkým klovnutím zajíce zabil.
2: Bezbranej byl, teď byl bezbranej, vy jste se zbláznil, teď ho ani nesníte, ani hlad vás neomlouvá.
0: Orel snědl zajícův mozek, vyklovl mu srdce a spolkl je. Podívá se na chrobáka a povídá: Což vaníš? Co se do toho pleteš, dosy?
2: No přece chrobák.
0: Si myslíš ty. U mě a pro mě si hovnivál. A s hovniválemi, hovniválami, hovniváli, opravil ho chrobák.
2: S hovniváli se orlové nebaví.
0: Zamával křídly a zvedl prach. Zamával na schvál víc, aby se víc zaprášilo, aby vítr odval chrobákovu kuličku, aby mu dalo práci najít a přikutálet, aby ho potrestal, aby zkrátka bylo jasno, co orel všechno může. U mě a pro mě si hovnivál. Chrobák si zacpával uši. Do země se zahrabal, do ticha, do tmy. A přece tenký hlásek v hlavě mu zpíval na jedné notě.
1: U mě si hovnivál, pro mě si hovnivál.
0: Vyhrabal se. Vyběhl do údolíčka mezi své kuličky a křičel:
2: No dobrá, no, někdo to odklízet musí přece, ne? Když budeme všichni lítat, tak kdo bude čistit Řecko?
0: Nebe bylo čisté, orel vrhal svůj stín někde daleko odtud a chrobáka chudáka nikdo neslyšel. Křičel, až ochraptěl, ale tenký hlásek v hlavě neukřičel.
1: To si myslíš ty, u mě a pro mě jsi?
0: Tráva sešedla, květy ztratily barvy, půda přestala vonět, oblaka přestala plout. Chrobák přestal jíst. Přestal kutálet kuličky, čistit zemi a myslil jenom na jedno. Jak se pomstit?
3: Potupil mě.
1: On mě potupil a já se musím pomstit. To si opakoval celý den a druhý den a třetí den a dál. Přestal valet kuličky, ležel na zádech a pozoroval orla. Orel právě stavěl na skále hnízdo. No a když se tam jednoho dne zabělela pod orlicí vajíčka, chrobák najednou dostal nápad. Počkal si, až orel ulétl, a pak se vyšplhal do hnízda a potom pod orlicí tichounce odvalil jedno vajíčko, potom druhé a dál, až byla všechna z hnízda venku. A pak je strkal, trmácel se s nimi a potil a kutálil je, až spadla se skály a rozbila se. Jedna pomsta nestačí. Potupný hlásek pudil chrobáka po místech, kam se orel utíkal stavět nová hnízda. Nebylo takového místa, aby je chrobák nedostihl a aby nevykutálil a nezničil orlí vajíčka. Znovu a znovu msta mu nedala spát. A když už by byl usnul, hlásek ho probudil. U mě si ho vníval. Orla popadl najednou strach. Když už si nevěděl rady, zalétl na vysokou horu Olymp, kde seděl mocný vládce Zeus. A řekl mu tam o svém neštěstí a zhrnul to asi takto. Když to půjde takhle dál, můj orlí rod vyhyne. Mocní vládci mívají rádi všechno silné, dokonalé, odvážné a krásné. A protože tento z mocných vládců seděl vysoko nad zemí, na Olympu, takže mračna byla pod ním a většinou mu zahalovala rozhled, tak nepátral, neptal se po příčinách a nabídl orlovi svůj klín. U mě na klíně si postav hnízdo. Tady u mě na klíně budou vajíčka v bezpečí. A tak se stalo. Orel postavil hnízdo Zevovi na klíně, orlice snesla vajíčka a seděla na nich. Zeus hlídal. A dole pod Olympem chrobák nejedl, nepil a jen přemýšlel, jak na to. Hovníval si, hovníval, hlásek mu zpíval v hlavě. No dobrá, no tak dobrá, tak třeba jsem opravdu hovníval, tak co? A najednou se zarazil. A co když jsem? A utíkal k lidským obydlím a uválil z materiálů velice lidských kuličku. Popadl jí a frrr! Otevřel krovky a dal se do letu. Stoupal a stoupal, slabý už byl, dyť pomsta mu spát nedala, chuť mu zahnala, v řídkém vysokém vzduchu sotva dýchal, ale letěl a letěl a výš a výš a výš a výš. Ještě výš než Olymp. Pak zatočil po větru a pozorně letěl, až byl přesně nad Zeusem. Namířil a pustil kuličku Zevovi rovnou do klína, přímo do orlího hnízda. Zeus sedí a kouká do kraje. Najednou ho ovane něco strašného. Něco strašně lidského. Příliš lidského pro božský Olymp. V hněvu a pohoršení vstane a chce to vytřepat z klína. Tak třepe togou, třepe rychle a vytřepe kuličku, orlici i vajíčka. No, pochopitelně, že se rozbila na padrť, když spadla až z Olympu. Ale chrobák to už neviděl. Ten poslední let a jediná myšlenka na pomstu a řídký vzduch, to bylo příliš pro jeho malé srdce. Umřel tam nahoře vysílením a dolů padla jeho mrtvolka. Orel v kraji vyhynul. Zeus, no, ten z toho vyvázl, avšak ne nadlouho. Lidé jej za nějakou dobu zrušili a na Olympu si postavili hotel. No a poučení je asi toto. I když si orel, neurážej chrobáky. když jsi chrobák a když tě mrzí, že jsi chrobák, no tak dělej něco jiného. A nebo si zvykni. Když jsi zajíc, to se nedá nic dělat.

0: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle. Osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatelé zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to Hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým Hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám, co tam chybí. Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A Hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie, rákos! To by bylo něco pro kamaráda Mugisáka z Černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetelce psaní naškrábané na březové kůře, a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do voděrat pro Mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda Molisáka. Ajo, vranky, kupředu, brkkkkk, kvá, kvá, kvá. A Hastermann Brčál se rozradostně vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do starého mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastermánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z Mlynářovic synkem. A pak se už starý Brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli Molisákovi. Staré strašidlo radostí až zaplakalo, když Brčála spatřilo a snášelo vše možné, aby tu vzácnou návštěvu, jak se patří, uctilo. Víno z raní rosy, zmrzlinu z jinovatky, mravenčí vajíčka natvrdo a raní mlhu s mákem. A hned po hostině zbalilo strašidlo své věci, naložilo je na své vzdušné sáně a když nastala tma, vydali se na zpáteční cestu. A tak se stalo, že se v Sislovských lesích objevil za týden nový host, strašidlo Molisák. Molisákovi se to místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval Brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardiem, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety. Tady si, kolego, ještě pár set let pašácky zastraším. Já bych radostí až vyskakoval, jak je tu smutno. To je místo pro strašidlo jako stvořené. A nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Také je dobře, že tu ječí meluzína. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je k strašení třeba. Já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení.
1: Počkat, příteli Molisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastermann. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Proto si hned ráno k němu zajdeme.
0: Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností.
1: No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, copak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti a nic už si nedělají z našeho stoletého policajta Mikuláška. Jářku, byl bych proto, abyste strašil strýčku Molisáku. Ale dříve, než dám k tomu své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo Molisák neudělal při strašení žádné škody. Aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou a také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. Ať hodně straší kolem zahrad a polí s luskami, aby nám to děcka všecko neroznesla. A když budu vidět, že straší hlavně U mých lusek nebudu zase hledět na nějaké to slovo, ale kam soho k strašení doporučím. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, kmotře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest a jehož snahou bude spolupracovat k blahu, ozdobě a rozkvětu obce. A já, jakožto starosta obce, vám sousede Mulisáku přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba spokojení odcházeli. Mulisák až usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to vymyslel zas něco hodně šikovného, tak šikovného, že z radosti div nerozházel tu svou boudu, kterou sotva předtím usmolil. Už se v duchu viděl, jak mu celá obec vroucně děkuje za tak pašácky vymyšlenou věc k postrašení rozpustilých dětí a jak mu sám pan starosta přichází děkovat v nedělních šatech, ve vyleštěných botách a s navoskovanými kníry. A tak se tedy z chutí pustil do práce. Dojel si na Barabášovi hory k babě Kani Můře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra, čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc smolil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statků a chalup, kde měli plno malých dětí. Bylo to tak asi týden před Mikulášem. Děti měli před Mikulášem velkou úctu a dlouho předtím se pilně učili, aby dobře uměli všechno, z čeho je Mikuláš bude zkoušet. To Mulisák dobře věděl a proto rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí. Děti se musí něčeho bát. Teď mají strach z Mikuláše, ale ten odejde a co potom? Potom budou zlobit zas a na pomoc se vezme metla. Přikává se sice metla vyhání děti z pekla, jenom něco na tom pravdy je, ale rodiče se přitom musí také zlobit a bez pláče, zlostí a křiku se to neobejde. Když si však ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a v noci před svatým Mikulášem je nastavili ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák, ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež. Ale minul týden, 14 dní i celý měsíc a ona nepřišla ani noha. Milion brondibárů, pomyslel si Mulisák, to je skoro nevděčnost. A rozhodl se, že se na to podívá sám do Syslova. Ovšem prošmejdí ten Syslov pod neviditelným pláštěm, aby tomu přišel na kloub.
0: Oblékl si tedy ten kouzelný plášť a pustil se do Sislova. Sám nebyl od nikoho viděn a tak se těšil, že uvidí všechny známé rozpustilce, jak se po špičkách a mlčky plíží okolo těch čertů a přitom se neodváží ani okem mrknout na Almaru, kde je schován cukr a sušené švestky. Ale místo toho milion komárů a brundibárů hned na kraji obce spatřil něco, co ho hrozně dopálilo. Sotva pětiletá Naninka Kudláčková vezla na kočárku jeho čerta. Pečlivě ho ukrývala, zpívala mu, hýčkala jej a kolébala asi proto, aby už konečně usnul a Naninku nezdržoval v práci. Ale čert byl asi řádně rozeřvaný, nepřestával křičet ani nechtěl usnout a to už konečně dopálilo i tak mírnou matku, jako je Naninka Kudláčková. Zlostně čerta popadla a tak mu pěstičkou naflákala, že z něho chlupy lítaly na všechny strany a hrozně přitom hubovala. Pořád musíš ty taškáři zlobit, táta co nevidět přižené už z pastvy, já mám ještě v plotně tmu a čuník v chlívku k ničí hlady. Však se Naninka v skutku měla proč tak zlobit, vždyť pro krýle pána její soudruh ve hře Toník Brošku už opravdu hnal z pastvy domů a byl také nějak dopálen na kozu, kterou táhl za sebou na provázku. A zas mu lisák už ke své zlosti viděl, že ta koza není nic jiného než jeden z těch jeho hrozných čertů, ale tak odrbaný a vyválený v blátě, že už nebyl ani sobě podoben. A mu lisák už věru nestál o to, aby věděl, co se děje s ostatními čerty. Vytratil se ze vsi a polní cestou se ploužil zpátky ke své chatě. Byl rozlobený, že nekoukal ani vpravo, ani vlevo a tak by byl málem už na něco šlápl.
1: Taj fuj, ksa!
0: Tvoj! Ustrašeně vzkřikl a uskočil z cesty do příkopu. To jsem se ke všem kozlům zase jednou polekal. Co pak to je? Takové černé zvíře. Je to velké jako pes? Fuj, jazyk to má na půl metru vyplazený. Kroť kozo levou nohou, vždyť pro krýle pána je to čert mnou vyrobený pro postrach těch sislovských rozpustilců. Prach hadry cucky, to jsem to zas jednou vypral. Pak mu lisák táhl smutně dále. Měl zlost, že se mu ten první obchod nevydařil a že on byl sám jediný, kdo se dal tím čertem vystrašit.
2: Jak skrotili lva Artura. To, co se stává snad jednou za 100 let, stalo se jako natruc právě dnes. Ze zoologické zahrady utekl lev Artur. Procházel se jako pán po ulicích a ve městě bylo všelijak. Kde to jen trošičku vonělo masem, tam byly spuštěné těžké rolety. Kdo se měl s Arturem potkat, ten se raději vyškrábal co nejvýš na nejbližší lípu.
3: Koukám, Václave, že nás čeká pěkná práce,
2: povídá Josef za komínem, odkud se s Václavem na všechno dívali.
4: Jestli tím myslíš Artura, tak se mnou nepočítej, Jozívku. Artur je totiž lev, pokud si z toho nevšiml, a lvy nejsou žádní beránci.
2: Josef se naštval, řekl mu, že je strašpitel a vypravil se za lvem sám.
4: Nazdar, Arture. Jak se máš?
2: Přiloudal se k Arturovi, který se nyní vyvaloval před prodejnou masa a uzenin. Zdar! Zařval lev a ohnal se po mouše, co se s ním nejspíš chtěla skamarádit, protože vytrvale pusinkovala jeho vlhký čumák. Místo mouchy však zasáhl okapovou rouru a ta hned bim a bác spadla mu přímo na hlavu.
1: Špatně se mám, když tě to tak strašně zajímá,
2: stěžoval si Artur, ačkoliv ještě před chvílí by jeho odpověď byla úplně jiná.
1: Na hlavě je určitě boule jako země koule. Auvej, auvej.
2: Co Artura sužovalo, Václavovi se docela hodilo. Jelikož zrovna zahledl Josefa, jak mu se dvěma špekáčky na provázku spěchá na pomoc, nabídl se.
3: Kdybys mě nechal na pokoji, Milánku, udělal bych ti masáž. Odbornou a spolehlivou. Boule by tě pak už vůbec nebolela.
2: Lev byl ze zoologické zahrady poněkud rozmazlený, kvůli jedné bouli byl samé ouvej a jauvej, proto sliboval hory doly, jen aby již Josef začal s masáží. A ten taky začal. Odhrnul levý hřívu, aby na bouli dobře viděl, schválně ji hrnul Arturovi přes oči, aby lev neviděl, co se na něho chystá. Potom mu bouli třikrát pofoukal a polehoučku hladil. Zatímco Josef masíroval a lev spokojeně vrčel, Václav před Artura položil špekáčky přivázané na provázku a schoval se za rohem.
1: Hele, tohle je ale starý vtip.
2: Rozchechtal se Artur, když skončili s masáží.
1: Za tímhle špekáčkovým lákadlem bych měl jít až do klece.
2: Ukazoval na špekáčky a na provázek, který od nich vedl za roh domu, a přitom se mlsně olizoval.
1: A ty špekáčky, ty bych si dal.
2: Ať se bránil, jak se bránil, nakonec neodolal. Chňapl po špekáčcích, Václav zatáhl za provázek a špekáčky před Arturovou packou ucukly. Když ucukly po druhé i po třetí, Artur se za nimi rozběhl. A přesně to si Josef s Václavem vymysleli. Václav se špekáčky na provázku mířil k zoologické zahradě, lev se je snažil dohonit a kosové se v duchu radovali, že mají vyhráno. Přepočítali se. Do cesty se jim připletla ulice. Valil se po ní hustý proud vozidel a Artur se musel zastavit, aby ho některé nepřejelo. Rychlejší Václav se přes ulici dostal. Čekal na protějším chodníku, až se lev znovu rozběhne, a vůbec si nevšiml psa Viktora, který kousek od něho hlídal opuštěný zmrzlinářský vozík. A Viktor nezaváhal. Zavětřil, připlížil se a chramst. Špekáčky byly v něm.
1: Dobroučké byly, dobroučké, liboval si.
4: Nevychovanče, kazi světe, smařil si celý náš plán.
2: Když mu pak sdělil, co se špekáčky zamýšleli, Viktor měl snahu všecko napravit.
1: Víš co, povídá, nalákejte Artura na zmrzlinu. Já ji mám sice hlídat, ale vy si klidně berte, nic neuvidím.
2: Než Václav namítl, že lvi jsou spíš na maso, ulice se uvolnila a Artur se hnal dál. Na protějším chodníku však našel už jenom provázek.
1: Kde jsou špekáčky, řval jako v pralese, a Josef ho konejšil.
3: Buď rád, že zmizeli, dovedli by tě do klece. Pojď, Milánku, zajdeme si radši na zmrzlinu, ta nám spraví náladu.
2: Artura v tu ránu přemohla zvědavost a zavrčel.
1: Tak jo, zmrzlinu jsem ještě nejedl.
2: A šel. Václav naplnil oplatkový kornoutek malinovou zmrzlinou a Josef ho podal Arturovi. Lev si zmrzlinu očichal a šup, svrchovatým kornoutkem naraz do krku.
3: Ta je, vy?
1: No,
5: ale sebou mě poní nohy.
3: No tak to chce ještě jednu.
2: Josef mu podal další porci a všechno se opakovalo.
3: Tá je, viď?
5: No, ale sebe mě poní ocas.
3: No tak to chce ještě jednu.
2: Václav plnil kornoutek za kornoutkem, Josef je podával Arturovi a ten je do sebe ládoval, dokud celý nezmrzl. Zmrzlinová les se kosům báječně vydařila. Ale co teď? Artur před nimi stál jako kus ledu, Josef s Václavem se do něho opírali. Marně, nepohnuli s ním ani o milimetr.
6: Držete se zbytečně, pánové, vy Artura do zóny dostrkáte,
2: objevil se u nich Kamil, který doteďka sledoval jejich počínání z věže radnice.
6: Ale nemějte strach, všechno jsem zařídil. Za chvilku si pro Artura přijedou ze zoologické zahrady.
2: Přijeli. Z kabiny zvedacího vozíku vystoupili dva zřízenci, párkrát do zmrzlého Artura šťouchli prstem a nedůvěřivě kroutili hlavami. Nakonec se však rozhodli. Máme přivezt lva? Tak ho přivezeme. Jako socha bude docela dobrý. Hej, rup! Když lva dopravili do klece, sešlo se u ní 6 ošetřovatelů zvířat. Dívali se Arturovi do očí, sahali mu na jazyk, lechtali ho na břiše a tvrdili pořád dokola, ne, ne, ne, tohle není náš Artur. Podobu sice má, jenže tohle je ledovec. Náš Artur by řádil. Mezitím, co se ošetřovatelé dohadovali, kosové s Kamilem nezaháleli. Přivlekli teplomet, namířili ho hezky na Artura a ten v kleci pomaloučku rozmrzával. Nejdřív pohnul ocasem, potom zavrtěl hlavou, protáhl se a jakmile si všiml Josefa s Václavem, řádil jako lev.
5: Porodníci, lháři, zmrzlináři!
2: A na rozdíl od kosu i od Kamila, o zmrzlině nechtěl od té chvíle už ani slyšet.

0: Golfík jako strašák. Pan Honza měl známého lesníka Adama, který mu vždycky daroval krásný vánoční stromeček a v létě vozil do města borůvky a maliny. Pojedeme se příští týden na pana lesníka podívat a vezmeme Helenku a kluky sebou, řekl jednou Honza Golfíkovi, který z toho měl velkou radost, protože u pana Adama ještě nikdy nebyl. Celý týden pršelo a vypadalo to, že z výletu nic nebude. Ale v pátek odpoledne vysvítlo sluníčko a tak v sobotu Honza s Helenkou a třemi kluky z ulice vyjeli na velký výlet. Když odbočili z hlavní silnice na menší asfaltovou cestu lesem, všude bylo ještě plno kaluží a Golfík naříkal: "Ju, to mě to vždycky zastudí pod vletníkama a ještě budu špinavý." No, bylo to přeci jen trochu zhýčkané městské auto. Když ale dojeli k poslední odbočce, dál vedla už jen lesní cesta plná bláta. Ujeli asi kilometr, k myslivně už to bylo jen kousek, když Golfík zapadl do hlubokého bahna. A ať dělal pan Honza, co mohl, kola se bořila stále hlouběji. "Juj, juj, Honzo, vždyť já už se nemůžu vůbec hýbat v tom blátě a trochu mě bolí rychlostní skříň, jak pořád zkoušíš jet dopředu a dozadu." Honzovi nezbývalo nic jiného, než do bahna vystoupit sám a dojít pro pana Hajného, který přijel se svým starým traktorem a pomalu vytáhl Golfíka i s klukama a paní Helenkou z bláta a přitáhl je až k myslivně. "To nám ten výlet pěkně začal. Podívej se, jak vypadám, Honzo. To se mě budou bát i zajíci a srnky, jako nějakého strašáka."
1: "No, nevypadáš zrovna nejlíp, Golfíku," řekl pan Hajný. "Ale třeba se tě lekne i ta liška, co mě chodí do kurníku na slepice a nechce si dát říct."
0: A tak poprosil Hajný pana Honzu, aby postavil Golfíka přes noc za myslivnu ke kurníku v zahradě. Helenka, Honza a kluci si dali u pana Hajného prýma večeři a dlouho povídali o tom, co je nového v lese a co zase ve městě. A pan Hajný slíbil, že se druhý den po snídani půjde na velký výlet, spojený s pozorováním jelenů a srnek. Všichni krásně tvrdě spali, jenom chudák zablácený Golfík venku nebyl zrovna spokojený. Chyběla mu útulná garáž s televizí a to bláto ho všude ze spodu záblo. Najednou kouká, před ním stojí liška, která se trochu zarazila, protože takového zabláceného strašáka tady nečekala. A to ještě k tomu Golfík rozsvítil dálková světla a liška na chvíli vůbec nic neviděla. A pak Golfík zavrčel, skoro jako pes.
2: "No hele, liško, já nemám dneska zrovna dobrou náladu, tak vypadni, nebo ti šlápnu pneumatikou na ocas a pustím ti výfuk do nosu."
0: Liška viděla, že s tím novým strašákem není žádná legrace, a tak radši zmizela v lese. Druhý den bylo jasno a cesty vyschly. Výlet se náramně vydařil. A pak už nezbylo, než se rozloučit. Pan Hajný jim dal na cestu ještě nějaké dobroty. Když se vrátili domů, pomohli kluci panu Honzovi Golfíka umýt a ten se pak krásně protáhl v garáži a řekl:
2: "Jo, panečku, to je jiná, než na trávníku před myslivnou."
0: Za pár dní přijel zase pan Hajný do města a přivezl Golfíkovi plnou mísu čerstvých malin se šleáčkou. A víte proč? Protože tu lišku tak vystrašil, že už se u pana Hajného na zahradě nikdy neobjevila.

0: Jednou v zimě seděli Křemílek a Vochomůrka u stolu a jedli kaši. V tom si Vochomůrka mezi dvěma sousty protřásl ucho a povídá:
1: Pořád jako bych slyšel zvonečky. Prosím tě, asi ti cinká lžíce o talíř,
0: řekl Křemílek a odložili lžíce. Ale zvonění nepřestalo. Křemílek se dokolíbal k oknu a vidí, jak přes paseku přijíždějí bílé sáně. Táhne je bílý hranostaj a v saních sedí bílá panenka. Když dojeli k pařezové chaloupce, zastavila panenka hranostaje, podkasala si sukni a vystoupila.
1: Kdo pak to asi je?
0: Řekl Křemílek.
1: To je jedno, ale je moc hezká, moc,
0: povídá Vochomůrka a už se hrne ke dveřím, aby bílé panence otevřel. Už na prvním kroku do světnice se panenka podívala na Vochomůrku tak pěkně, až se s ním zatočila zem. Potom řekla: můj hranostaj ztratil hřebík z podkovy a kulhá. Okovejte mi ho. Poroučí, jako by nikdy nic jiného nedělala. A Vochomůrka hned po ní:
1: Křemílku, v kůlně je kladivo a hřebíky. Běž a okovej hranostaje.
0: A Křemílek šel. Bílá panenka se postavila doprostřed světnice a nespokojeně se rozhlížela. Vochomůrka se na ní dívá jako do obrázku a zeptal se:
1: nelíbí se ti u nás? Ne.
2: Je mi tu hrozně horko, až se zalikám,
0: řekla panenka hláskem, jako když láme tenký led. Vochomůrka hned k peci a ulil oheň. Jenže bílá panenka znova:
2: horkem už ani vydechnout nemůžu.
0: A zase tak usmála na Vochomůrku a on rovnou k oknu a ke dveřím všecko to zotvíral.
1: Všecko bych pro tebe udělal, všecičko.
0: Bílá panenka se málem rozplakala.
2: Vždyť já tu horkem umřu.
0: Vochomůrka zvroubil celou světničku, ale už tam nenašel nic, co by panenku ochladilo. Smutně panence řekl:
1: já už si nevím rady, ale vůbec.
0: Panenka se divně usmála. Když nevíš, tak si musím vědět rady sama. Sáhla do kapsy u sukně a drží v prstech sklíčko. Vochomůrka si toho ani kale nevšiml, tak je zakoukaný do panenky.
2: To je mé mirakulární sklíčko,
0: řekla bílá panenka. Přidržela si sklíčko u okna, rozhlídla se po světnici a sesypal se sníh. Ve světnici je to jedna závěj. Vochomůrka uvázl ve sněhu po pás, ale panenka spokojená není.
2: Nic se mi neulevilo. Pořád je tu horko.
0: Podívala se sklíčkem na záclonky na oknech a narostly z nich rampouchy. A panenka si dupla.
2: Je mi od horka pořád hůř a hůř. A já vím, čím to je. Můžeš za to ty, Vochomůrko, protože máš horké srdéčko.
0: A v tom se podívá sklíčkem na Vochomůrku, jak tam stál zledovatěl v led. Bílá panenka se k němu otočila zády a vyšla ze světnice na dvůr. Křemílek tam zrovna povídá Hranostajovi.
1: Tak stoupni si na nožku, ať pořádně vidím. Dobrý, podkovka je v pořádku.
0: Ale panenka neřekla Křemílkovi tak ani tak, sedla do saní a odjela. Sníh se za ní prášil, až to zvedlo metelici. Křemílek se vrátil do chaloupky. A tam to všechno vidí. Závěje sněhu a těch rampouchů a vochomůrka z ledu.
1: Vidíš, to máš z toho,
0: řekl Křemílek. Ale dál nevyčítal nic. Pokojně si sedl vedle vochomůrky.
1: Neboj se, počkám tu s tebou na jaro.
0: A tak je tam našlo sluníčko. Strčilo oknem do světnice zlatou hlavu a povídá.
2: Já už se tu na to chvíli dívám. Za to, že jsi Křemílku tak věrný, tak ti pomůžu.
0: Začalo mírně hřát na všecky strany a nejvíc na vochomůrku. Rozplynuly se závěje, rozlily se rampouchy a roztál i vochomůrka a vylámal se z ledu. Jenže sotva se vylámal, začne se kolem sebe rozhlížet.
1: Kdo pak to tu byl? A kdo se to na mě tak pěkně usmíval? Kdo to byl tak pěkně běloučký?
0: Srdíčko mu tluče jako uprostřed jara.
1: Ale kdo by to byl?
0: Povídá honem Křemílek.
1: Byl to tuhle ten talíř kaše.
0: A přistrčil vochomůrkovi nedojedený talíř. A zas tam seděli u stolu a jedli. Vochomůrka se šťastně usmíval na bílou kaši, jako prvé na tu bílou pánu.

Paddington pod zemí. Když se Paddington druhý den ráno probudil, udivilo ho, že leží v posteli. Protáhl se, packou si přetáhl peřinu přes hlavu a usoudil, že je to velice příjemný pocit. Zašmátral nohama, aby našel chladnější místo na chodidla. Být malý medvídek v obří posteli má mimo jiné tu výhodu, že máte spoustu místa. Za několik minut vykoukl spod peřiny a začichal. Spoza dveří něco překrásně vonělo. A zdálo se, že se to stále přibližuje. Také bylo slyšet kroky stoupající po schodech. Když se zastavili před jeho dveřmi, ozvalo se zaklepání a hlas paní Ptáčkové. Jste vzhůru, mladý pane Paddingtone? Jen tak tak, odpověděl Paddington a promnul si oči. Dveře se otevřely. Pořádně jste se prospal, řekla paní Ptáčková, položila tác na postel a rozhrnula závěsy. Je to velká výsada dostat snídani do postele ve všední den. Paddington si tác hladově prohlížel. Byla na něm miska s půlkou grapefruitu, talíř slaniny s vejci, několik topinek, celá sklenice pomerančové marmelády a velký hrnek čaje. To je všechno pro mě, zaradoval se. Jestli to nechcete, můžu to zase odnést dolů, řekla paní Ptáčková. Ale chci, vyhrkl Paddington, já jenže jsem nikdy v životě takhle velikou snídani neviděl. Měl byste si s ní pospíšit, otočila se paní Ptáčková ve dveřích, protože dnes ráno jdete s paní Fouskovou a Juditkou na nákupy. A můžu říct, že jsem vděčná, že nemusím jít s vámi. Zavřela za sebou dveře. To by mě zajímalo, jak to myslí, přemítal Paddington, ale moc dlouho se tím netrápil. Měl toho spoustu na práci. Poprvé v životě dostal snídani do postele a záhy zjistil, že to není zdaleka tak jednoduché, jak to vypadá. Nejprve měl potíže s grapefruitem. Pokaždé, když do něj zabořil lžíci, vystříkla z něj šťáva a trefila ho do oka, což bylo velice bolestivé. A navíc se celou dobu strachoval, že mu vystydne slanina a vajíčka. A pak tu byla otázka marmelády. Rozhodně si chtěl nechat místo na marmeládu. Nakonec usoudil, že nejlepší bude, když na talíři smíchá všechno dohromady a sedne si na tác, aby se mu dobře jedlo. Ale Paddingtone, kroutila hlavou Juditka, když o pár minut později přišla za ním do pokoje a našla ho, jak sedí na tácu. Co to prosím tebe vyvádíš? Hlavně si pospěš, už na tebe doleč. A našla ho, jak sedí na tácu. Co to prosím tebe vyvádíš? Hlavně si pospěš, už na tebe dole čekáme. Paddington

0: mě. Juditka vytáhla kapesník a otřela mu obličej. Ty jsi ten nejulepenější medvěd na světě. A jestli si nepospíšíš, budou už všechny pěkné věci vykoupené. Maminka říkala, že ti chce v obchodním domě Barkridge koupit úplně nový oblek. Rychle si vykrtáčuj kožich a přijď dolů. Zavřela dveře a Paddington se podíval na zbytky snídaně. Většinu už snědl, ale zbyl tam ještě velký kus slaniny, který mu bylo líto nechat na tácu, aby ho paní Ptáčková vyhodila. Došel k závěru, že nejlepší bude dát ho do kufříku pro případ, že by později dostal hlad. Odběhl do koupelny a trochu si teplou vodou omyl obličej. Pak si opatrně učesal fousky a za chvíli dorazil dolů, sice ne tak vymydlený jako večer předtím, ale přeci jen stále docela elegantní.
1: Doufám, že nepůjdeš v tomhle klobouku, řekla paní Fousková, jen co ho uviděla.
0: Nech mu ho, prosím, maminko, zvolala Juditka. Je tak netradiční.
1: Netradiční opravdu je, připustila paní Fousková. Myslím, že nic podobného jsem ještě neviděla. Má takový prapodivný tvar. Vůbec nevím, jak se takovému klobouku říká.
2: To je klobouk do buše, prohlásil Paddington hrdě. A zachránil mi život.
1: Zachránil ti život? Podivila se paní Fousková. Nevymýšlej si, jak by ti mohl klobouk zachránit život.
0: Paddington jí už chtěl vyprávět o včerejším dobrodružství ve vaně, ale Juditka do něj šťouchla a zavrtila hlavou.
1: To je dlouhý příběh, řekl neurčitě.
2: Tak si ho raději schovej na jindy, rozhodla paní Fousková. A teď už oba pojďte.
0: Paddington popadl kufřík a vydal se za paní Fouskovou a Juditkou ke vchodu. U dveří se paní Fousková zastavila a začichala.
1: To je zvláštní, řekla. Zdá se mi, že je dnes ráno všude cítit slanina. Cítíš to také, Paddingtone?
0: Paddington se zarazil. Provinile schoval kufřík za záda a začanichal. Měl v zásobě několik výrazů, které nasazoval v případě nouze. Uměl zamyšlený výraz, kdy se díval do prázdna s tlapkou pod bradou. A měl nacvičený také nevinný výraz, což vlastně ani žádný speciální výraz nebyl. Rozhodl se ho použít.
1: Je to cítit opravdu silně, řekl popravdě, protože to byl pravdomluvný medvěd.
0: A pak dodal už ne tak docela pravdomluvně. Zajímalo by mě, odkud to vychází.
2: Kdybych byla na tvém místě, pošeptala mu Juditka, když kráčeli ke stanici metra, příště bych si dávala větší pozor při balení kufru.
0: Paddington se podíval dolů. Z kufru mu plandal veliký kus slaniny a táhl se za ním po chodníku.
1: Fuj, křikla paní Fousková, když se k ním přes ulici přihnal umolousaný pes. Jdi pryč, pse, řekla přísně.
0: Pes se mlsně olízl. Paddington si pospíšil za paní Fouskovou a Juditkou a cestou se nervózně ohlížel.
1: Ajeje, řekla paní Fousková, mám z dnešního dne takový zvláštní pocit, jako kdyby se mělo něco přihodit. Míváš někdy takové pocity, Paddingtone?
0: Paddington to chvíli zvažoval. Občas, odpověděl neurčitě, když vcházeli do stanice.
3: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořiškých, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma, pod střechou. Tkalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Ale našla se v tom kraji i řemesla, o jakých jste ještě neslyšeli. A nebo slyšeli jste už o řemesle čarodějnickém? Pojďte s námi časem o 2-3 století naspátek a najdeme na mapě Krkonoš,

0: 40 míst, kde čarodějové vyráběli z krkonožských bylin léčivé medicíny, elixíry či driáky. Říkalo se jim driáčníci, nebo lépe laboranti či destilátoři, sdružovali se v cech jako ostatní poctivá řemesla a o jednom z těch čarodějů si teď poslechněte pohádku.
1: Šel jednou krkonoš obhlédnout své zahrádky a tu vidí, jakýsi nezvaný troufalec mu tam zle hospodaří, motičkou vykopává kořeny modrokvětého hořce a cpe je po pytlácku do pytle. I zahromoval na něj krkonoš hromem a křikl jako na zloděje: kdo jsi a proč tu rabuješ? Ten člověk se nezalekl. Dal pozdravení a odpověděl s klidem spravedlivého, který se cítí bez viny: nejsem raubíř ani pytlák, pane Hajnej. Jsem z poctivého cechu bylinkářů a sbírám tu léčivé bejly pro laboratorium mistra Beneše. Dodal, že Beneš po latinsku Benediktus znamená tolik, co člověk dobré pověsti, a jemu, že říkají Beníšek, jakožto Beneš mladší. Beníšek se svou zdvořilou řečí krkonošovi zalíbil a po chvílce povídání ho potěšilo, jak Beníšek umí byliny v jeho zahradě správně pojmenovat, jako by se s nimi důvěrně znal. Ale proč maříš bylinu hořec od kořene? Pro hořké kapky neboli amárum na zkažený žaludek, vykládal tovariš Beníšek. Hořcový kořen v kořálce máčený vyčistí žaludek po každém posvícení. A dodal, že si s tím hořcovým kořenem musí připospíšit, aby stihl v Benešově laboratoriu připravit amárum do Václavského posvícení. Však já si na to vaše posvícení taky posvítím, řekl krkonoš, ať vidím, co s mým hořcem lidské plemeno tropí. A tak, když podle kalendáře krkonošovy říše dozrávaly švestky, vypravil se krkonoš do vsi mezi lidi. Cestou na náves jej předjel vůz, jaký krkonoš ještě neviděl. Koník táhl náklad plný malovaných truhliček. Na návsi pak rozložil kramář struhliček, lahvičky, krabičky, pytlíčky a odtamtud to vonělo, jako by tam v těch lahvičkách byly uvězněny arnikové, diviznové a šalvějové víly. Krkonoš přistoupil ke kramářově krámku blíž, aby si poslechl, co mu ty uvězněné víličky špitají. Ale nad lahvičkami a krabičkami se rozléhalo už kramářovo vyvolávání. Pojďte lidi k mému zboží, každý tu svou bolest složí. Kupte si u mě koření, dobrý je pro všechno stvoření. Všecko mám, hanýsek, vlašskej kopel, hromotřesk, miláček, odolen, peprnej balšám, kozí routu, psí lebedu do kornoutu. Krkonoš poznal vyvolávače po hlase. Na moutě je to Beníšek. Ten druhý, starší a vousatější, bude nejspíš sám mistr Beneš. Ten nevyvolává, ale rozvažuje koření do kornoutů, prodává a přidává moudré rady, jak s bejlím naložit, aby účinkovalo. A mordy, dudy, taky za to vybírá po penízku a u mě roste bejlí zadarmo. Krkonoš se dopálil, že už chtěl zahromovat, ale mistr Beneš si ho všiml a už ho oslovil. Se vší úctivostí vítám u našeho krámu ctěného pana Hajného. Slíbil přijít a přišel, toho chválí. A taky nejspíš potřebuje pomoc našeho veleúčinného koření. Však má toho rozčilování s lidmi a pytláky v háji, až je z toho červenej v ksichtě jako kokeš. Na takový případ může naše laboratorium doporučit vysoce účinnou medicínu na mysli sklidnění, hungárskou šlakovou vodu proti šlakem trefení. Tuhle flaštičku, pane Hajnej, tu zde doporučuju. Ráno se postavit čelem k sluníčku, pravou nohou vykročit přes práh domu a koho prvního potká pan Hajnej, tomu povinčovat dobré ráno. Pak si dát 3 hlty z hungárský šlakový vody a bude den jako malovanej. Dostanu 3 krejcary. Krakonoš byl zvědav, jaké proroky mu kořínkář prodává za 3 krejcary, a hned lahvičku otevřel. Z lahvičky zavoněl rozmarín, šalvěj a tymián. A Krakonoš cítil pohlazení bylinkových výliček. Krejcary nemám, já si ten dluh u tebe odpracuju, mistře Beneši, řekl Krakonoš. Když se sluncem v západu skládal kořínkář svůj vonný krámek, tlápal Krakonoš za jeho malovaným povozem. Benešův domek stál v louce s lesem za zády a jeho půda voněla vším, co v louce i háji rostlo. Vešli a uprostřed velké světnice byla kamna, na nich kotlíky a baňky, po policích podél stěn to v lahvích kvasilo a bublalo. Kořeny, list i květ, léčivé byliny předávaly svou hojivou sílu do lahvic s tekutinami. Skoro bych se tu hlásil do učení, řekl Krakonoš. To by nešlo, zavrtěl hlavou mistr laborant. Na naše řemeslo musí mít učeň lidi rád, aby rozuměl jejich bolesti, jejich trampotě, jejich bídě. Pan Hajnej na lidi tu ze huláka. Asi to patří k jeho řemeslu, tak jako k léčitelskému řemeslu patří dobré slovo. Přidal Krakonošovi trošku hořcového amara, kdyby mu bylo po posvícenských koláčích nanekalo, a přidal návod k užívání. 3x za den na lžičku a ke každé lžičce si přespívat písničku, jakou tancujou o pěkné hodince po posvícení. Protože k medikamentu patří slovo, aby to bylo po čarodějnicku. Dobrou noc.

0: Byla jednou jedna stařičká matička a ta měla hejno bílých hus a žila v chaloupce na samotě v horách. Každé ráno vstala, vzala svoji berličku a vydala se do lesa, který se tu rozprostíral všude vůkol. Na svůj věk to byla docela čiperná matička. Celé dny šmejdila po lese, kosila trávu pro husy, trhala divoké lesní plody a vše to pak nosila domů v nůši. Člověku se nad tím tajil dech, jak těžká břemena zvedala zlehka ze země a pak s nimi z čerstva cupitala k domovu. Když někoho potkala, měla pro něj srdečné křesťanské pozdravení.
1: Dobrý den, milý pane. To máme dneska krásné počasí. Divíte se, že vláčím tolik trávy? No, každý si musíme nést své břímě.
0: Přesto jí lidé moc rádi neviděli a raději obešli, než by ji potkali. A když už nebylo zbytí a do cesty jí přišli třeba otec se synkem, tu mu otec pošeptal.
2: Před touhle stařenou se měj, synku, vždy na pozoru. Ta má za ušima, jistě je to čarodějnice.
0: Jednoho rána do toho lesa zavítal krásný mladý muž. Sluníčko jasně svítilo, ptáci zpívali a skrze listí vál svěží větří. A to vám bylo člověku k radosti. Cestou nepotkal ani živáčka, až najednou zahlédl nějakou stařenku, jak klečela na zemi a žala srpem trávu. Vedle ní ležela travnice a opodál stály dva koše, plné planých jablek a hrušek.
3: I toto,
0: řekl.
3: Matičko, jak to chcete všechno odnést?
1: Inu musím, synáčku, musím. Křivá záda nám sedlákům přidávají na kráse.
0: Odvětila.
3: Mohu vám nějak pomoci?
0: Zeptal se mladí.
1: No, holenku, máte dosud rovný hřbet a mladé nohy. Pro vás to bude lehké a moje chalupa není daleko. Stojí na pasece, tam nahoře. Vy tam vyskáčete jako kamzík.
0: Mladík se nad stařenkou slitoval.
3: Můj otec není žádný sedlák.
0: Odvětil.
3: Je to bohatý hrabě a já jsem jeho syn. Ale myslím, že to, co dokáží sedláci, s tím si taky poradím.
1: No, uvidíme.
0: Řekla stařenka.
1: Jedna hodinka čerstvé chůze, co to pro vás je? Ještě tady ta jablka a hrušky, mladý pane.
0: Ta hodinka chůze přišla mladému hraběti trošku podezřelá, ale stařenka mu nedala čas na dlouhé rozmýšlení, na záda mu naložila travnici a do rukou strčila oba koše.
1: Vidíte, je to docela lehké,
0: řekla.
3: Kde pak? Není to lehké,
0: řekl hraběcí syn a zašklebil se.
3: Ta trávnice mě tíží, jako kdyby byla plná kamení. A ty jablka a hrušky váží, jako kdyby byly z olova. Sotva popadám dech.
0: Měl chuť všechno to zase položit, ale stařenka ho nenechala.
1: Podívejme se,
0: pronesla výsměšně.
1: Mladému pánu se nechce nést, co stará ženská vláčí každý den. Hezkými slovy se k člověku přitočí, ale pak najednou otočí a bere se k Vaňkovi o radu. Co pak tu tak stojíte?
0: Pokračovala ve své lamentaci.
1: A otálíte? Hýbněte kostrou, nikdo vám ten ranec už nesundá. Teď to byla lehká cesta, holenku. A po rovné cestě se jde dobře. Ale připrav se, čekají nás docela velké kopce.
0: Povzbuzovala stařena. Začali stoupat vzhůru a kameny pod nohama uhýbali a uskakovali, jako by byly živé. To už bylo na Dýnochovi síly. Na čele měl krupěje potu. Chvíli mu bylo horko, chvíli zase zima z toho, jak mu ten pot stékal po zádech.
3: Matičko,
0: řekl.
3: Nemohu už dál, musím si trochu odpočinout.
1: Nic takového,
0: odpověděla mu stařena.
1: Až tam dorazíme, můžete si odpočívat do aleluja, ale nyní musíme jít dál. Kdo ví, třeba vám to přinese štěstí.
3: Ty jedna čarodějnice,
0: zvolal mladý hrabě a chtěl zhodit travnici dolů, ale snažil se zbytečně. Visela mu na zádech pevně, jako by mu přirostla. Otáčel se a kroutil sebou, ale zbavit se jí nemohl. Stařena se mu smála a zvesela poskakovala o berličce kolem něj.
1: Nezlobte se, milý pane.
0: Smála se.
1: Jste v obličeji rudý jako kohout. Neste to břemeno trpělivě. Až dorazíme domů, dostanete dobrou odměnu.
0: Co mohl hraběcí synek dělat? Musel se podrobit svému osudu a trpělivě se vléci za stařenou, která vypadala s každým krokem čileji a svěžeji, zatímco jeho břemeno bylo čím dál tím těžší.
1: Synku, nohy už mi přestávají sloužit. Budeš mi muset trochu pomoci,
0: řekla a v tu ránu mu vyskočila nahoru na záda a usadila se na travnici. Stařenka byla sice vyschlá jako tyčka od plotu, ale vážila víc jako tlustá selská děvečka. Mladý hrabě poklesl v kolenou, ale když mu nebylo do kroku, tak ho měla ke skoku a k ruce si vzala prut a kopřivy, kterými ho šlehala po nohách.
3: Ta cesta je nekonečná, matičko. Melu z posledních sil, je to ještě daleko.
1: Blizoučko, synáčku, blizoučko. Tamhle mezi těmi stromy,
0: ukázala stařena do dálí. Přesto dorazili ke stařenčině chalupě, kde by se nejraději rovnou poroučel k zemi. Když husy uviděli stařenku, roztáhli křídla do stran, protáhli krky dopředu a běželi jí s radostným kejháním naproti. Uprostřed hejna kráčela nestará nemladá děvečka, silná a velká a ošklivá jako noc.
4: Matko,
0: řekla stařeně,
4: co pak se vám stalo, že jste byla tak dlouho pryč?
1: Zaplať pámbu,
0: odpověděla.
1: Nic se mi nestalo. Naopak, tento milý pán mi pomohl nést moje břemeno. Díky tobě, panáčku. Když jsem byla unavená, vzal mě dokonce na záda. Takže cesta nebyla dlouhá, ubíhala mi vesele a zažili jsme spolu spoustu legrace.
0: Konečně stařena se skočila dolů, vzala mladému pánovi s ramenou travnici a s rukou koše a přátelsky řekla:
1: teď si sedněte na lavici přede dveřmi a odpočiňte si. Svoji odměnu jste si poctivě vysloužil a bude tu hned.
0: A pravila k husopasce:
1: běž do domu, moje dcerunko. To se nehodí, abys tu byla sama s mladým mužem. Člověk nesmí přilévat oleje do ohně, ještě aby se nám do tebe zamiloval.
0: Hrabě nevěděl, má-li se tomu smát nebo plakat.
3: No, to je mi věru pokládek,
0: pomyslil si.
3: I kdyby byla o 30 let mladší, zůstalo by moje srdce v klidu.
0: Ta žena zašla s dcerou do chalupy. Hraběcí syn se natáhl na lavici pod divokou jabloň. Vzduch byl čerstvý a svěží. Kolem dokola se rozkládala zelená louka, posetá petrklíčí, divokým tymiánem a tisícem jiných květin. Opodál curčel potůček. Jehož voda se na slunci třpitila jako křišťálová a něžný venkovský kolorit dokreslovali sněhobílé husy, které se špacírovali sem a tam, nebo se čvachtali ve vodě.
3: Je tu opravdu překrásně,
0: pomyslel si mladý hrabě.
3: Ale já jsem tak unavený, že už neudržím oči otevřené. Trochu se prospím, snad mi vítr na trout vyschlé nohy neodnese.
0: Zdálo se mu, že spal sotva chvíli, když přišla stařena. Staňte, a probudila.
1: Tady nemůžete spát.
0: pravila mu.
1: Arci, jsem ti život trochu přikyselila, ale důležité je, že jsi ho nestratil. Teď dostaneš odměnu. Peníze a jiné bohatství nepotřebuješ. Tady máš něco jiného.
0: A strčila mu do ruky krabičku, která byla zdobená jediným smaragdem.
1: Dobře ji opatruj.
0: Kladla mu na srdce.
1: Přinese ti štěstí.
0: Mládenec vyskočil a cítil se najednou úplně svěží a při síle. Tak stařeně poděkoval za dárek a vydal se na cestu bez toho, že by se rozloučil s její úchvatnou dcerkou. Už měl hodný kus cesty za sebou, ale stále slyšel z dálky veselý husí křik. 3 dny bloudil hraběcí syn v divočině, než konečně našel cestu ven. Přišel do velikého města a protože tam byl cizí, popadla ho stráže a předvedla na královský zámek, kde seděli na trůnu král a královna.
5: Vaše veličenstvo, dovolili jsme si předvést tohoto podivného cizince, který dorazil do našeho města.
6: Kdo jsi a odkud přicházíš?
0: Zeptal se král.
3: Jsem pocestný a bloudím 3 dny, než mě cesta přivedla do vašeho města.
5: Měl u sebe tohle.
0: Řekl velitel stráží a ukazoval královně smaragdovou krabičku.
5: Asi ji někomu ukradl.
7: Povstaň, hochu, a podej mi tu krabičku.
0: Řekla královna. Sotva ji však otevřela a podívala se dovnitř, sesunula se jako mrtvá k zemi.
6: Stráže, chopte se ho.
0: Zvolal král. Na hraběte se rázem sesypali královské stráže a chtěli ho odvést do vězení. Tu královna otevřela oči a vykřikla.
7: Okamžitě ho puste a nechte nás tu o samotě.
0: Když osaměli, počala královna hořce plakat a pravila.
7: Na co je mi sláva a bohatství, kterým jsem obklopená, když se každé ráno probouzím do trápení a bolesti? Měla jsem 3 dcery. Ta nejmladší byla nejkrásnější. Takový zázrak bys na celém světě pohledal. Byla bílá jako sníh, růžová jako jabloňový květ a její vlasy zářily jako sluneční paprsky. Když plakala, nepadaly jí z očí slzy, ale čisté perly. Když měla 15 let, nechal si ji můj muž spolu se sestrami zavolat před trůn. Měl byste vidět, jak se lidé tvářili, když předstoupila ta nejmladší, jako kdyby vyšlo slunce. A můj manžel řekl.
6: Mé dcery, nevím, kdy přijde moje poslední hodina, a tak chci určit už dnes, která z vás se stane královnou. Všechny mne máte rády, ale ta, která mne má ráda nejvíce, té bude náležet trůn.
7: Každá ho ujistila, že ho miluje. Nejstarší řekla.
8: Miluji tě, otče, jako nejsladší cukr, protože mi děláš můj život nejsladší na celém světě.
7: Ta druhá pravila.
9: Já tě miluji jako své nejmilejší šaty. Jsou vzácné, krásné, stejně jako ty jsi pro mě, můj otče.
7: Ale ta třetí mlčela.
6: A ty, moje nejmladší, moje dítě nejmilejší, jak ty mne miluješ?
10: Já nevím. Nic podobného tomu, jak tě miluji, mě nenapadá.
7: Odpověděla.
6: Přece mě musíš nějak milovat.
7: Naléhal otec, až konečně pravila.
6: Co je ti sladší a vzácnější, jak si mě ceníš?
10: I to nejlepší jídlo mi nechutná bez soli. Miluji tě tedy jako sůl. A soli je všude potřeba, stejně jako tvé vlády, otče.
7: Když to král uslyšel, velmi se rozhněval.
6: Když mne miluješ jako sůl, obyčejnou sůl, kterou má každý, já ti tedy tvou lásku zaplatím solí. A tak jsem rozdělil říši mezi ty 2 starší, ale ten nejmladší jsem nechal naplnit pytel solí a pověsit jího na záda. 2 pacholci pak museli zavést do hlubokého lesa. Má žena za ní prosila a žadonila o milost, ale byl jsem tak rozhněván, že se mnou nic nepohlo.
7: Když nás opouštěla, plakala a celá cesta byla pokrytá perlami, které jí padaly z očí.
6: Za nějaký čas mě hněv přešel a nechal jsem dceru hledat.
5: Vaše veličenstvo, Celá naše armáda pročesala les křížem krážem, ale po princezně ani stopy, ani jediné perly. Musela ji nejspíš roztrhat divá zvěř.
7: Já ale nepropadla smrtelnému zármutku, neboť jsem se ve skrytu duše utěšovala nadějí, že je ještě naživu. Že se ukryla v nějaké jeskyni nebo našla přístřeší u dobrých lidí. Ale vězte, když jsem otevřela vaši smaragdovou krabičku, tak jsem uvnitř uviděla perlu úplně stejnou jako ty, které vyplakala má dcera. Umíte si jistě představit, jak se v tom okamžiku zachvělo mé srdce. Můžete mi říct, jak jste k té perle přišel?
0: Hrabě ji vyprávěl.
3: Dostal jsem ji od jedné stařeny, které jsem pomohl hluboko v lese. Ale určitě to musela být čarodějnice, protože mě vystavila kruté zkoušce. Bohužel vaši dceru jsem u ní neviděl, ani neslyšel.
6: Škoda,
0: řekl král.
6: Doufali jsme, že kde bude perla, může být i naše dcera. Musíme vyhledat tu stařenu. Třeba bude o naší dceři něco vědět. Musíš nás k ní zavést.
0: A tak se vydali na cestu. V lese se rozdělili. Mladík dorazil k jednomu prameni, u kterého stály 300leté duby. Kulatý měsíc se vyhoupl nahoru a byl tak jasný, že by při tom světle člověk mohl hledat na zemi špendlí. Tu si všiml dcery husopasky.
3: Hej, tady jde jedna, ta druhá nebude daleko.
0: To, co se ale stalo, mu vyrazilo dech. Žena si pojednou stáhla kůži, kterou měla na obličeji. Sehnula se k prameni a začala se omývat. Když byla hotová, ponořila do vody taky kůži a pak ji položila na louku, aby se na měsíčním světle vybělila a usušila. Ale jak se ta děvečka změnila, to by člověk ještě neviděl. Šedivý cop odpadnul a vyvalila se záplava zlatých vlasů, která jí zakryla celé tělo jako zlatý plášť. Jako by vyšlo slunce a její oči se rázem leskly a třpitily jako hvězdy na nebi. Tváře byly v jemném rumněnci, podobný jabloňovým květům. A ta překrásná dívka byla smutná. Posadila se a hořce plakala. Jedna slza za druhou se jí drala z očí a koulela na zem. Mladík se zatajeným dechem vykukoval skrze listí, aby na tu krásu co nejlépe viděl. A protože se natahoval moc daleko, tu pod ním nečekaně praskla větev. Dívka vyskočila jako postřelený jelínek. Měsíc zrovna zakryl černý mrak a v tom okamžiku si natáhla dívenka ošklivou kůži a všechna ta záře zmizela. Jakoby jí sfouknul vítr, třásla se jako osikové listí, když běžela zpátky domů. Stařena stála před dveřmi a dcera jí chtěla vypovědět vše, co se jí přihodilo. Ale stařena se přátelsky usmála a řekla:
1: všechno vím, děvenko.
0: Zavedla jí do světnice a přiložila další polínko do krbu, ale už si nesedli ke kolovrátku. Stařenka popadla koště a dala se do zametání a smíčení.
1: Musí to tu být čisté a uklizené,
0: řekla děvečce.
4: Ale matičko,
0: zeptala se,
4: proč pak v této pozdní hodině uklízíte?
1: Jestli pak víš, co je za hodinu,
0: odvětila jí stařena.
4: Ještě není půlnoc,
0: odpověděla dívka.
4: Krátce před 11.
1: Co pak si nevzpomínáš?
0: Pokračovala stařena.
1: Je to právě 3 roky, co si ke mně přišla. Tvůj čas vypršel. Musíme se rozloučit.
0: Děvečka se polekala a zeptala se.
4: Oh, milovaná matičko, chcete mne vyhnat? Co si počnu? Nemám žádné přátele, žádný domov. Kam se poději? Vždyť jsem udělala, co jste si přála a byla jste spokojená. Neposílejte mě pryč.
0: Ale stařena jí o tom, co s ní bude dál, neřekla ani slůvko.
1: Já tu končím,
0: řekla jí.
1: Než ale odejdu, musí být dům a světnice čisté, proto mne nezdržuj od práce. Kvůli sobě buď bez obav. Přístřeší najdeš a s odměnou, kterou jsem pro tebe připravila, budeš také spokojena.
4: Ale řekněte mi, co se děje?
0: Zeptala se dívka opět.
1: Ještě jednou ti říkám, neruš mě v práci. Už ani slovo. Jdi do své komůrky, sundej si z obličeje tu kůži, obleč si hedvábné šaty, jaké jsi měla, když jsi ke mně přišla, a pak čekej, než tě zavolám.
0: Mezitím mladý hrabě nelenil a pokračoval v cestě. Nešel dlouho, když uviděl ve tmě dvě postavy, jak pospíchají přes louku. Byl to ztracený král a královna, kteří zahledli v dálce světýlko a spěchali k němu.
3: Viděl jsem vaši dceru u podivuhodného pramene. Měla krásné zlaté vlasy a plakala perly.
6: To bude naše dcera.
0: Nezapochybovali oni. Radostně spěchali za světýlkem a brzy přišli k lesní chalupě. Všude kolem leželi husy, hlavy měli schovány pod křídly a spali. Žádná se ani nepohnula. Podívali se dovnitř oknem a uviděli stařenu, jak mlčky sedí u kolovrátku a přede. Pokivuje hlavou a ničeho si nevšímá. Světnice byla čistě uklizená a vycíděná, ale svoji dceru neviděli. Nějakou chvíli tam jen tak stáli a koukali. Ale nakonec dostali odvahu a zaklepali na okno. Stařena, jako by to byla čekala, vstala a zavolala na ně přátelsky.
1: Jen pojďte dál, už vás očekávám, vaše královská urozenosti.
0: A když vešli do světnice, stařena pravila.
1: Tu dlouhou cestu jste si mohli ušetřit, kdybyste svoje dítě, které je tak dobré a láskyplné, před 3 lety nevyhnali. Tady u mne pásla po ty 3 roky husy. Nic zlého se tu nenaučila. Vedla jsem ji k dobrotě a čistotě srdce. A vy jste byli strachem o její život dostatečně vytrestáni.
0: Pak šla do komůrky a zavolala.
1: Pojď ven, moje dcerunko.
0: Tu se dveře otevřely a ven vyšla královská dcerka. V hedvábných šatech, se zlatými vlasy a zářícíma očima. Padla jim kolem krku radostí a políbila je. Hrabě stál vedle a když ho spatřila, zrůževila jí tvář, sama nevěděla proč. Král řekl.
6: Milované dítě, svoji říši jsem již rozdal, co pak dám tobě?
1: Ona nic nepotřebuje,
0: řekla stařena.
1: Já jí dám slzy, které kvůli vám vyplakala. Jsou to čisté perly, krásnější, než jaké kdy člověk nalezl na mořském dně. A mají daleko větší cenu než celá říše. A jako odměnu za svou práci dostane moji chaloupku.
0: Když to byla stařena řekla, zmizela a bylo to na věky. Tuto trochu zapraskalo ve stěnách a když se rozhlédli, místo chaloupky tu stál překrásný zámek. Byla prostřena královská tabule a sem a tam běhali sloužící. Říkalo se, že ta stařena nebyla vůbec žádná čarodějnice, nýbrž sudička, která napravuje vše zlé. Možná to právě byla ona, kdo dal při křtu princezně dar plakat perly místo slz. A princezna s milým hrabětem žili šťastně až do konce svých dnů.

0: Pohádka Vodnická. Jestli si děti myslíte, že vodníci nejsou, tak tedy vám říkám, že jsou a jací. Tak třeba zrovna u nás, co my jsme se narodili, bydlel jeden v řece Úpě pod splavem. A jeden tuhle v Havlovicích u toho dřevěného mostu. A jeden se zdržoval v Radečském potoku. To byl Němec, ani slova česky neuměl. Však jednou přišel k mému tatínkovi, aby si dal vytrhnout zub a za to mu donesl košíček stříbrných a růžových pstruhů pěkně pokladených kopřivami, aby zůstali čerství. A že to byl vodník, bylo vidět z toho, že po něm na židli bylo mokro. A jeden byl u dědečkova mlýna v Hronově a ten choval pod splavem pod vodou 16 koní. Proto inženýři říkali, že tam na tom místě má řeka metuje 16 koňských sil. Těch 16 bílých koní pořád táhlo a táhlo a proto se mlýn pořád točil. A když jedné noci náš dědeček umřel, šel vodník a vypřáhl potichu všech 16 koní a mlýn se 3 dny netočil. Na velkých řekách jsou vodníci, kteří mají ještě víc koní, třeba 50 nebo 100. Ale někteří jsou takoví chudáci, že nemají ani dřevěnou kozu. Takový velkovodník v Praze na Vltavě je ovšem náramně bohatý a velký pán. Má třeba i motorový člun a v létě si jede k moři. Vždyť v Praze i obyčejný podvodník má někdy peněz jako slupek a lítá v automobilu zvunk, zvunk, až bláto stříká. Ale jsou zase takoví nanicovatí, malovodníčkové, mají loužičku jako dlaň a v ní jednu žábu, 3 komáry a 2 brouky potápníky. Nebo mají svou živnost na tak mizerné stružce, že si v ní ani myš bříško neurousá. Někteří za celý boží rok nechytnou víc než pár papírových lodiček a dětskou plínku, která mamince uplavala při praní. Ba, je to bída. A zase takový rožmberský vodník má třeba 220 tisíc kaprů a ještě k tomu líny, ševce, parmy a nějakou tu zubatou štiku. Inu, není žádná rovnost na světě. Vodníci jsou samotáři, ale tak jednou dvakrát do roka, když je velká voda, se sjedou z celého kraje a konají, jak se tomu říká, okresní konferenci. Z našeho kraje se vždycky scházeli při velké vodě na Lukách u Hradce Králové, protože tam je taková pěkná rovina a krásné tůně a zátočiny a slepá ramena vystaná nejjemnějším bahnem dvojnůlkou. To musí být žluté bahno, nebo trochu dohněda. Když je červené nebo šedé, to už není tak hebonké, zrovna jako masť. Na takovém pěkném mokrém místě se tedy sesednou a povídají si, co je nového. Že tamhle v Suchovršicích dělají lidi regulaci, takže se tamní vodník, jako starý Jireček, musí odtamtud vystěhovat. Že hrníčky a pentle podražily, to vám je hrůza. Aby vodník, když chce někoho chytit, koupil za 30 korun pentlí a hrníček stojí nejmín 3 koruny a ještě je to šmízo. Nejraději praštit řemeslem a chytit se něčeho jiného. A tu si vodníci vypravují, že jaroměřský vodník Faltis, ten zrzavý, se chytil obchodu a prodává minerální vody. A kulhavý slepánek se stal instalatérem a dělá vodovody. A jiní si pomohli jinou živností. To se rozumí, děti, že vodník může dělat jen to řemeslo, ve kterém je něco od vody. Tak třeba může být závodníkem nebo podvodníkem. Může psát do novin úvodníky, může být průvodcem nebo průvodčím, může se vydávat za vévodu, za člověka vznešeného původu nebo za majitele velkozávodu. Zkrátka, nějaká voda v tom musí být. Jak vidíte, zbývá pro vodníky dost živností. A proto jich také pořád ubývá. Proto se počítají na svých výročních poradách a říkají si smutně, zas je nás opět míň. mládenci, takhle naše povolání pomalu vymře. Inu, povídá starý Kreutzmann, trutnovský vodník, už to není, jak to bývalo. Holenku, tomu je hru za tisíců let. Tenkrát byly celé Čechy pod vodou. A člověk, číbrškom vodník, vždyť tehdy ještě lidé nebyli, no jo? To byly jiné časy. Krucinál, kde jsem vlastně přestal? Že byly celé Čechy pod vodou, pomáhal mu skalický vodník Zelinka. Aha, řekl Kreutzmann. Tedy celé Čechy byly pod vodou. I Žaltman, a Červená Hůrka, a Krákorka, a všechny ostatní hory. A Našinec mohl mokrou nohou pěkně pod vodou jít třeba z Brna až do Prahy. Ještě loket nad Sněžkou byla voda. Lidi, to byly časy. To byly, vzpomínal ratibořický vodník Kulda. Tenkrát jsme my vodníci ještě nebyli takoví samotáři a poustevníci jako dnes. Tenkrát jsme měli podvodní města vystavěná z vodních cihel a nábytek byl vyřezán z tvrdé vody a pechyny byly z měkké dešťové vody a topilo se teplou vodou a nebylo ani dno, ani žádný břeh, ani povrch vody, byla jen voda a my. Ba, povídal Liška řečený hejkavec, ten vodník z Žabokrtské mokřiny. A jaká ta voda tehdy byla? Mohl si jí krájet jako máslo a koule z ní dělat a nítě z ní upříst a provazy z ní kroutit. Byla jako ocel a jako len a jako sklo a jako pápěrka a hustá jako smetana a pevná jako dub a hřála jako kožich. Všecko bylo uděláno z vody. Holenku, taková voda teď už není ani v Americe, kde pak? A starý Liška si odplivl, až se tam udělala hluboká tůně. Bejvala, řekl Kreutzmann zamyšleně. Bejvala tehdy moc krásná voda, ale byla ještě tento nonc dočista němá. Jak to? Podivil se Zelinka, který nebyl tak stár jako ti druzí. No inu němá byla, povídá Liška hejkavec. Neměla žádný hlas. Neuměla ještě mluvit. Byla tak tichá a němá, jako teď, když zmrzne. Nebo jako když napadne sněhu a je půlnoc a nic se ani nepohne. A tu je takové ticho. Takové tichoučké ticho, že ti je až ousko. A tu vystrčíš hlavu z vody a posloucháš. A tu se ti sevře srdce tím ukrutným tichem. Takové ticho tehdy bylo, když byla voda ještě němá. A jak to, ptal se Zelinka, který byl star jenom 7000 let, jak to, že už není němá? To přišlo tak, řekl Liška. Mně to vypravoval můj pradědeček a říkal, že už je tomu nějakých milion let. Tak tehdy byl živ jeden vodník. Jak pak se ho nemenoval? Rákosník. Minařík? Taky ne. Hampl. Hampl taky ne. Pavásek taky ne. Hergot, jak se jmenoval? Arion, řekl Kreutzmann. Arion, přisvědčil Liška. Taky jsem to měl na jazyku. Arion se jmenoval. A ten Arion měl vám takový divný dar, takovou schopnost od Pána Boha. No inu, takové nadání, víte? On dovedl tak krásně mluvit a zpívat, že jednomu srdce skákalo a zase zaplakalo, když zaspíval. Takový to byl muzikant. Básník, opravil Kulda. Muzikant nebo básník, řekl Liška. Ale uměl to, Holenku. Říkal pradědeček, že všichni brečeli, když se dal do zpěvu. On měl ten Arion velikou bolest v srdci. Nikdo neví jakou. Nikdo neví, co se mu stalo zlého. Ale musela to být strašná bolest, že zpíval tak krásně a tak smutně. A jak tak pod vodou zpíval a naříkal, třásla se každá krůpějka vody, jako by to slza byla. A v každé krůpějce uvázlo něco z jeho zpěvu, jak se ten zpěv tou vodou prodíral. Každá kapička zachytila kousek jeho hlasu. A proto už není voda němá. Proto zvoní, cinká, ševelí a šeptá, zurčí a bublá, šplouchá, šumí, hučí, ropotá, úpí a kvílí, burácí, řve, ječí a hřímá, sténá, vzdychá a směje se, hraje jako na stříbrnou harfu, klokotá jako balalajka, zpívá jako varhany, duje jako lesní roh a hovoří jako člověk v radosti nebo v žalu. Od té doby mluví voda všemi jazyky na světě a povídá věci, kterým už ani nikdo nerozumí, jak jsou divné a krásné. A nejmíň jim rozumějí lidé. Ale pokud nepřišel Arion a nenaučil vodu zpívat, byla stejně němá, jako je němé nebe. Ale to nebyl Arion, co přinesl do vody nebe, řekl starý Kreutzmann. To bylo až později za mého tatíka, dej mu pámbu věčnou slávu, a udělal to vodník, vodník, kva, kva, kvo, koax, a sice z lásky. Jak to bylo? Ptal se vodník Zelinka. To bylo tak. Kva, kva, kvo, koax se zamiloval. Kva, kva, kvo, koax viděl princeznu kuaku a kunku a zaplanul k ní láskou kvak. Kuaku a kunka byla krásná, měla žluté žabí bříško a žabí nožičky a papulu žabí od ucha k uchu a byla celá mokrá a studená. Taková krasavice to byla. Jo, takové už ani nejsou. A co dál? Ptal se vodník Zelinka dychtivě. No, co by bylo? Kua, kua, kunka byla krásná a pyšná. Nadýmala se jen a říkala kvak. Kvak, kvak, vokoax byl jako blázen. Vezmeš-li si mě za muže, řekl jí. Přinesu a dám ti, co budeš chtít. A tu ona řekla. Tedy mi přines modré z nebe, kvak. A co udělal? Kva, kva, kvo, koax, ptal se Zelinka. No, co měl dělat? Seděl pod vodou a naříkal. Kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva. A pak si chtěl vzít život. Proto skočil z vody do vzduchu, aby se v něm utopil, kvak. Nikdo před ním ještě do vzduchu neskočil. Kva, kva, kvo, koax byl první. A co udělal ve vzduchu? Nic. Podíval se nahoru a nad ním bylo modré nebe. Podíval se dolů, pod ním bylo taky modré nebe. Kva, kva, kvo, koax úžasl. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že se nebe odráží ve vodě. Když kva, kva, kvo, koax uviděl, že je na vodě modrá obloha, vykřikl podivením kvák a spadl zase do vody. A pak vzal kua, kua, kunku na záda a vyskočil s ní do vzduchu.
1: Kuakuakunka uviděla ve vodě modré nebe a vykřikla radostí. Kva, kva! Neboť jí kvakvakvokoax přinesl modré z nebe.
2: A co bylo dál?
1: Nic. Byli pak spolu šťastně živi, narodilo se jim mnoho jiker a od té doby vylézají vodníci z vody ven, aby viděli, že nebe je taky tam, kde je jejich domov. Když někdo opustí domov, ať je to kdo chce, a ohlédne se zpátky, jako se kvakvakvokoax podíval do vody, vidí, že tam doma je to pravé nebe, víš? To pravé, modré a krásné nebe. Kvak.
2: A kdo to dokázal?
1: Kvakvakvokoax.
2: Ať žije kvakvakvokoax
1: a kuakuakunka.
0: V tu chvíli šel kolem jeden člověk a myslel si, to dnes ty žáby kvákají, i popadl kámen a hodil jej do té mokřiny. Voda vysoko vystříkla, zašplouchalo to a bylo ticho. Všichni vodníci skočili do vody a teprve příštího roku budou zase mít konferenci.

0: Jednou na začátku vyučování přišel do třídy soudruh ředitel a řekl: milí žáci, tedy především vy, kteří jste novými členy našeho biologického kroužku, chci vám říci, že si můžete určit nějaké zvěřátko, které byste rádi chovali pro studijní účely, o peníze se starat nemusíte, škola vám to zvěřátko koupí, hlavně se mezi sebou dohodněte, jakého živočicha byste chtěli vědecky pozorovat. A Šebestová řekla: prosím, nejlepší by byl asi slon. Toho by mohl pozorovat i tadyhle mách, protože je krátkozrakej. Ale soudruh ředitel řekl: ale Šebestová, slon není žádné zvěřátko. Slon stojí hromadu peněz, kde by jsme na to vzali. Měl jsem na mysli křečka, nebo morč, že ano. No pokračujte. A soudruh ředitel opustil třídu a soudružka učitelka pokračovala ve vyučování. Ten den byl zrovna dějepis. Probírali se všelijaké námořní objevy a soudružka učitelka vyprávěla, jak za dávných časů řádili na mořích piráti, jak vyvěšovali na svých lodích černé vlajky, na kterých byla lebka se skříženými hnáty, jak loupili hlavně zlato a jak své poklady ukrývali na všelijakých ostrovech. A Šebestová řekla: teda, řeknu ti, Machu, to by bylo něco, dostat se k takovému pokladu. To by bylo peněz jako šlupek, co říkáš? A Mach řekl: člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad. Co když se mezi ty piráty vypravíme? Máme přece sluchátko. A hned taky to sluchátko vytáhl a potichu řekl: prosím vás, my bychom se hrozně rádi dostali mezi piráty, co kradou jako straky a co zrovna vezou nějaký zlatý poklad. A ze sluchátka se ozvalo: ale pozor, aby se vám náhodou něco nestalo. Octnete se mezi bandou zločinců a vyvrhelů. A Mach řekl: no tak dobře, tak ať je s námi taky Jonatán a celá třída i se soudružkou učitelkou. A sotva to řekl, byla celá třída i s tabulí v podpalubí jakéhosi starého korábu, nahoře na stožáru zčernávala černá vlajka s lebkou a skříženými hnáty, zatímco dole na palubě stála nenápadná bednička a na té seděl chlap, na rameni měl papouška, na hlavě šátek, přes oko pásku, uchu kroužek, dřevěnou klepával dřevěnou nohou a chraplavým hlasem říkal několika zarostlým chlapům:
1: tak pozor, pánové, kdo se téhle bedničky dotkne, je synem smrti. To zlato, co tam je, si rozdělíme až na Kanárských ostrovech, jasný?
0: A piráti zabručeli:
1: jasný.
0: A papoušek řekl: no proto. A zatím dole v podpalubí vyjevená soudružka učitelka lomila rukama: pro pána Jána, kde jsme se to octli? Venku je moře a celá třída se houpe. No prosím, teď se mi někam zakutálela křída. A co tady dělá pes Jonatán? Machu, vysvětli mi to. Ale než mohl Mach s Šebestovou něco vysvětlit, Kropáček zvedl ruku, byl bílý jako stěna a říkal:
2: prosím, mě je strašně špatně od žaludku, já budu nejspíš blinkat.
0: A soudružka učitelka řekla: no vidíte, to dělají ty vlny. Jestli je ti špatně, Kropáčku, jdi se projít, Čermáková půjde s tebou. Ale sotva Čermáková s Kropáčkem vylezli na palubu, ten hlavní pirát zařval:
1: ha, zrada, kdo je sem pustil? Browne, já tě vlastnoručně zastřelím, měl jsi přece hlídat loď.
0: A vytáhl bambitku, kterou měl za pasem, a Čermáková řekla: prosím vás, teď toho na chvíli nechte. Kropáčkovi je hrozně zlé, radši mu ukažte, kde tu máte WC. Ale to už se na ně dva piráti vrhli a Čermáková začala strašlivě ječet a dole v podpalubí zvedla soudružka učitelka prst. Děti, zdá se mi, že to ječí Čermáková. Kropáčkovi se asi něco přihodilo. Rychle za nimi. Piráti koukali jako spadlí z višně, kdo se to hrne na palubu, a Šebestová řekla: hele, Machu, vidíš tamhle tu bedničku? Tam bude asi to zlato. Jenomže Mach řekl: Šebestová, teď s tím dej pokoj, mně se to nechce líbit, tady se určitě něco semele. A taky, že ano. První se vzpamatoval hlavní pirát a zařval:
1: Browne, co to má znamenat? Tolik černých pasažérů jsem ještě neviděl. Za trest tě dám rozsekat do nudlí. Tomu ty říkáš hlídat loď.
0: A Brown, který chtěl právě hodit přes palubu Kropáčka a Čermákovou, řekl: klid, kapitáne, klid, za chvilku budou v moři všichni, pěkně jeden po druhým. A soudružka učitelka se koukne přes zábradlí a vidí, moře je samý žralok, a tak řekla: no dovolte, mám za děti odpovědnost po celou dobu vyučování. Co by si o mě řekli rodiče a také soudruh ředitel? Máme hodinu dějepisu, nepřeji si býti nadále rušena. Nemáte náhodou kousek křídy? Někam se mi zakutálela. A hlavnímu pirátu to chvíli trvalo, než se vzpamatoval, a potom zařval strašlivým hlasem:
1: pánové! Jestli ten spolek nebudou žrát žraloci, než napočítám do tří, tak z toho uloupeného zlata nedostanete tři, než napočítám do tří, tak z toho uloupeného zlata nedostanete ani dvacetník.

0: mezi žraloky spadla ta největší plachta rovnou na piráty a piráti se pod ní zuřivě mleli, padaly z nich bambitky, ale všechno to bylo marné a ten hlavní pirát křičel.
1: Tak tohle, pánové, je největší zrada, jakou jsem kdy zažil.
0: A Mach řekl Jonatánovi, Jonatáne, ty jsi vlastně ten nejlepší pes na světě, teď už je to definitivně jasný. A Šebestová si vzala do rukou dvě bambitky a hlídala, aby žádný pirát spod té plachty nevlez, zatímco se kluci ze třídy chopli bedničky se zlatem, řekli hej, rup, a už jí nesli, akorát Horáček se ulejval a v jednom kuse se vytahoval, že měl být mezi těmi žraloky první. A zatím ve třídě stál soudruh ředitel na stupínku, držel v ruce hodinky a kroutil hlavou. No tohle... Učitelka zmizí s celou třídou uprostřed vyučování, to se ještě nestalo, ale najednou vidí, že jsou všichni tady a soudružka učitelka řekla. Promiňte, soudruhu řediteli, nevím, jak se to mohlo stát, ale právě jsme byli někde u Kanárských ostrovů mezi piráty. A soudruh ředitel řekl, ale soudružko, kolegyně, co mi to tady povídáte, u jakých Kanárských ostrovů, víte, kde jsou Kanárské ostrovy, jenom cesta tam trvá letadlem skoro 3 hodiny a teď je teprve 8:45 a v 8 začala škola. Ale Mach s Šebestovou otevřeli bedničku plnou zlata a řekli, tak moment, soudruhu řediteli, nejenom, že jsme byli u Kanárských ostrovů mezi piráty, ale my jsme jim, prosím, zabavili uloupené zlato pro školní účely. Schválně se koukněte, kolik toho je. A soudruh ředitel se koukl a řekl,
2: Ježkovi oči, tolik peněz nemá snad ani ministerstvo.
0: A Šebestová řekla, tak, a teď si můžeme koupit pro biologický kroužek, co chceme. A tak se nakonec nekoupilo žádné morče a žádný křeček, koupil se normální slon a školník Huml ho na školní zahradě krmil senem a všichni členové biologického kroužku je přitom vědecky pozorovali.

Bílý had. Před dávnými časy žil jeden král, který po celé zemi proslul svojí moudrostí. Věděl o všem, co se kde šustlo, o všem, co se kde událo. Nezůstalo mu utajeno ani to nepatrné, takže se zdálo, že mu všechny ty zprávy nosí po větru nějaké tajemné síly. Ten král měl prazvláštní zvyk. Každé poledne, když mu prostřeli k obědu, přinesl jeho sluha, nejvěrnější ze všech věrných, ještě jednu mísu. Ta mísa byla vždy přikrytá a ani ten sluha nevěděl, co je uvnitř, a nevěděl to žádný člověk, neboť král ji otevřel vždy o samotě. Tak to šlo po dlouhý čas, až přišel den, kdy sluha Tóma opět králi nesl tu tajemnou mísu a tu ho popadla tak nesmírná zvědavost, vždyť ho to mohlo stát život, které neodolal a mísu zanesl nejprve do své komory. Pečlivě zamknul dveře, zvedl víko a uviděl, že na míse leží bílý had. A jak na tu pečínku koukal, dostal na ní chuť tak strašlivou, že jí koukal.

uždibnul a strčil do pusy. Sotva se Tomovi maso rozplynulo na jazyku, dolehlo mu k uším ptačí štěbetání. Vyhlédnul z okna a uviděl vrabčáky, jak jeden druhého překřikují, aby si vypověděli, co viděli na poli a v lese. A světe div se! Tóma té jejich ptačí řeči rozuměl. Tu pochopil, že to kouzelné nadání má z toho jediného sousta hadího masa. I událo se jiného dne, že se králi ztratil drahocenný prsten. A protože Tóma měl jako nejvěrnější z věrných přístup kamkoliv, padlo na něj podezření, že jej ukradl on. Král si Tómu předvolal a podrobil ho zlému vyslýchání. Hřímal na něj, že pokud nenajde do rána viníka, bude za zloděje považován on a jako zloděj pak také souzen. Tóma svoji vinu statečně popíral, ale bylo mu to pramálo platné. Nebylo mu do skoku, když od krále odcházel. Vyšel na dvůr a přemýšlel o tom, že mu není pomoci. Tu uviděl dvě kachny, jak se cachtají ve vodě. Zobáky si čistí peří a rozprávějí spolu. I zaposlouchal se do toho jejich kejhání o dobré pastvě, když tu jedna pravila dosti rozmrzele, že jí v krku tlačí králův prsten, který v chvatu spolkla, když se pásla pod královským oknem. Tóma na nic nečekal, kachnu popadl za krk a běžel s ní ke kuchaři, aby mu namluvil, že kachna je již dosti vypasená a že by se už měla zabít a upéct. Kuchař nebohé zvíře znalecky potěžkal v rukou a dal Tómovi za pravdu. No a za pár minut byl na světě i králův prsten a Tóma mohl dokázat svou nevinu. Vděčný král mu za ten nález nabídl výnosné místo u svého dvora, jen ať si jeho věrný služebník vybere. Ale Tóma dávno toužil po dalekých krajích, tak si vyprosil jen koně a trochu peněz na cestu. Král mu dal žádané a on se vydal na cestu. Jel a jel, až přijel k rybníku, kde uviděl tři ryby, které uvízly v rákosí a už polikaly andělíčky. Ať se říká, že ryby nemluví, ty to přesto tichounce naříkali, že tu bez cizí pomoci bídně zahynou. Tóma měl dobré a slitovné srdce. Sesedl z koně a ryby hodil zpět do vody. A když sednul na koně, slyšel, jak mu ryby radostně děkují a slibují, že mu taky jednou pomohou. Ale kdo by si co dělal z rybích slibů? Tóma jel dál, když tu uslyšel tenký hlásek. Zaposlouchal se a tu uviděl dole v písku mravenčího krále, jak naříká a světu si stěžuje na lidi a ty jejich neohrabaná zvířata s těžkými kopity, která dupou, kde si chtějí a jeho mravenčímu lidu neustále způsobují škodu na majetku i na životech. Když Tóma vyslechnul tu mravenčí lamentaci, pobídl koně a přešli na postranní cestu. Vděčný mravenčí král se neznal radostí a volal za nimi svoje slibování, že jednou ten dobrý skutek splatí. Ale kdo by si co dělal z mravenčích slibů? Cesta zavedla Tómu do lesa a tam spatřil krkavčího otce a krkavčí matku, kteří seděli na hnízdě a se zlostným pokřikem vyhánili své děti. Spílali jim do zatracených šibeničníků a darmožroutů, o které se odmítají dál starat.
Ať si sami děti nehodné jdou do světa za obživou. Nebohá krkavčata spadla pod strom, kde bezmocně tloukla křídly o zem a naříkala na svůj neveselý osud. Neboť jak si mohla schánět obživu, když ještě neuměla létat? Tu se jich tomu vyzželelo. Sesedl, vytáhl dýku a zabil svého koně, aby měla krkavčata co jíst. Ta mu za ten šlechetný skutek děkovala a slibovala odplatu. Ale kdo by si co dělal z krkavčích slibů? Dál už musel Tóma pěšky. Putoval dlouho, předlouho. Až jednoho dne došel do velkého města, kde bylo převeliké srocení lidu, neboť zrovna vešlo ve známost, že královská dcera hledá ženicha. Ale každý, který se chce o ní ucházet, musí nejprve splnit dost těžký úkol. No a komu se to nepodaří, ten skončí bez milosti na popravišti. Takové to byly královské námluvy. Ale když Tóma královskou dcerku spatřil, byl její krásou tak okouzlen, že se o ní přesto rozhodl ucházet. Nejprve Tómu zavedli k moři a tam král před jeho očima hodil do vody zlatý prsten. Pokud mu ho Tóma přinese zpět, bude princezna jeho. Ubohý Tóma zůstal na mořském břehu a přemýšlel, co si teď počne. Když tu uviděl, jak se k němu podvodní hladinou hrnou tři ryby. A můj ty světe, to jsou ty ryby, které zachránil. Jedna z nich nesla v rybích ústech mušli a hodila ji na břeh k jeho nohám. Tóma ji otevřel a našel uvnitř králův zlatý prsten. Upaloval za králem a očekával, že teď dojde k tomu slíbenému ženění. Ale k tomu bylo ještě daleko. Pyšná princezna, když slyšela, že zadaný úkol splnil takový budiš k ničemu, který jí není roven, trvala na tom, že musí splnit ještě jeden úkol, který vymyslí ona. Vyšli spolu na královskou zahradu a tam princezna nechala rozsypat do trávy 10 pytlů prosa. A Tómovi poručila, aby do rána to proso sezbíral a nesmí chybět ani zrnko. Sic přijde o hlavu. Ubohý Tóma si sedl smutně do trávy, neboť mu bylo zřejmé, že není v lidských silách takový úkol splnit. A tak tam celou noc seděl, ponořený do chmurných myšlenek, na smrt. Ale s prvním raním paprskem uviděl, že vedle něj stojí 10 pytlů a jeminkote, byly plné prosa, ani zrničko nechybělo. To vděčný mravenčí král a jeho podaní celou noc pilně po mravenčím způsobu pracovali a pytle naplnili. Princezna se šla osobně přesvědčit a viděla, že mladík i druhý úkol splnil. To bylo ovšem tuze nemilé překvapení. A její pyšné srdce to neobměkčilo, naopak. Chladně mu pravila, že sice ty dva úkoly splnil, ale jejím mužem se nestane dřív, dokud jí nepřinese zlaté jablko ze stromu života. Ubohý Tóma však věděl pramálo, kde má takový strom hledat. Tak se rozhodl jít, kam ho nohy ponesou, třeba na samý konec světa. Stejně neměl žádnou naději, že úkol splní.
přešel už 3 království a jednoho dne přišel do temného lesa. Sedl si pod strom, aby se tam trochu prospal. Tu najednou uslyšel v hnízdě nad sebou šramot a do klína mu spadlo zlaté jablko. A pak dolů sletěli 3 mladí krkavci, které kdysi zachránil. Sedli si na jeho kolena a řekli mu, že přišel čas, aby mu splatili jeho čin, že slyšeli o jeho putování za zlatým jablkem a tak pro něj sami zaletěli přes moře na samý konec světa a přinesli mu je. Šťastný Tóma se vydal na zpáteční cestu. A protože zlaté jablko ze stromu života je kouzelné, sotva princezna ochutnala malý kousek, její chladné srdce roztálo a probudila se v ní láska. A tak byla velká svatba. A pak spolu žili ve štěstí a radosti až do konce svých dní.

0: V daleké zemi žil kupec a ten měl tři hezké dcery. Nejstarší říkali Fintilka, protože se pořád jen parádila, prostřední Pišnělka, protože se nosila jako pávice a každému se chlubila, co všechno doma mají. Nejmladší byla nejhezčí a také nejhodnější. Nikdo ji nepojmenoval jinak než Kráska. Stalo se, že kupec přišel o všechen svůj majetek a zůstala mu jen chalupa na samotě. Rozhodl se, že se tam odstěhují a budou hospodařit, aby neumřeli hladem. Kráska vstávala časně ráno, vyhnala kravičky na pastvu a celý den se starala o domácnost. Fintilka a Pišnělka se na venkově nudili k smrti. Vstávali k polednímu a celý den jen utráceli čas marným vzpomínáním na městské radovánky. Jak vyšli ze dveří, slepice na ně pokřikovali. Ko, ko, ko, ko, ko, ko, nosí hlavu vysoko. A Hrdlička se smála. Kupu, kupu, hrdico, suku. Tak žili na venkově 2 roky. Počase dostal kupec zprávu, že jedna z jeho ztracených lodí se vrátila. Ať všeho nechá a vydá se do přístavu. Přichystal se tedy na cestu a obě dcery si naporoučili drahých šatů, šperků a jiných tretek. Bez kočáru se pro nás nevracej, přikazovali otci. A co mám přivést tobě, dceruško? Ptal se kupec Krásky. Utrhni mi někde cestou růžičku, tatínku, odvětila Kráska. Nezáleželo jí na tom, co jí otec přiveze, jen si přála, aby se šťastně vrátil. Kupec dojel do přístavu a tu se ukázalo, že zpráva o lodi se zbožím byla klamná. I nezbylo mu, než se vrátit s prázdnou. Ze strachu, s jakou ho Fintilka a Pišnělka uvítají, nedbal, kudy jede a zabloudil v hlubokém lese. Už se v duchu loučil se životem, když náhle dojel k velikému paláci. Kupec pobídl koníka, aby už byl v teple mezi lidmi. Ale na nádvoří paláce nenašel ani človíčka. Vstoupil tedy dovnitř a stanul ve velikém sále. Všude bylo ticho, jen v krbu příjemně praskal oheň. Blízko ohně stál stůl s lákavými jídly a s příborem pro jednu osobu. Promrzlý a vyhladovělý kupec neodolal a pustil se do pečeného kuřete. Když se dosyta najedl a vypil číši vína, začal se procházet po paláci. Chodil z komnaty do komnaty. Jedna byla krásnější než druhá. Všude svítily nádherné lustry, ale po člověku nikde ani vidu, ani slechu. Nakonec vešel do pokoje s odeslaným lůžkem i odstrojil se a jak dolehl, hned tvrdě usnul. Sluníčko už stálo hodně vysoko, když se probudil. Podíval se okrem a uviděl, že kolem paláce, kam oko dohlédlo, prostírala se kvetoucí loubí ze savých růží. Udivený kupec proběhl komnatami, ani ho nenapadlo, aby se zdržoval bohatou snídaní připravenou ve velkém sále a šel si do stáje pro koníka. Pomalu jel mezi růžovým loubím, hlava se mu z těch vůní točila a tu si vzpomněl na Krásku. Aspoň té něco přivezu, řekl si a utrhl velkou růži plnou rosy. V tu chvíli se zachvěla země a před kupcem stanula odporná, hrozná obluda s tělem medvědím a kančí hlavou. Kupec se leknutím div z koně neskácel.
1: Nevděčníku,
0: zařvala obluda strašlivým hlasem, za to, že jsem ti zachránil život. Ničíš mou zahradu. Odpusti mi, vzácný pane, prosil kupec. Růži jsem utrhl pro svou nejmladší dcerku. Lituji, že jsem pohněval tak milého pána.
1: Nejsem milý pán, pravila obluda. Jsem netvor, tak mi říkej. Nesnesu lichocení. Chci, aby mi každý říkal pravdu do očí. Mluvil jsi o dcerách. Daruji ti život, když sem jedna z nich přijde a bude se mnou bydlit. Odmítnou-li, přísahej, že se do tří dnů vrátíš ty sám.
0: Ubohý kupec tedy přísahal a netvor ho propustil. Když se do večera dostal šťastně domů, Fintilka a Pišnilka se do něj pustili, kdeže je kočár, kde šaty a šperky. Krásci, která jediná ho hezky uvítala, podal otec růži a pravil. Tu máš, dceruško, ta růže mne bude stát život. A pověděl dětem, co ho cestou potkal. Umřít tatínka nenechám, řekla Kráska. Chce-li netvor jednu z nás za společnici, půjdu k němu já. Kupec sice Krásku prosil a přemlouval, ale ta stála na svém. Ráno vstala, osedlala koníka a odjela z domova. Koník, jako by znal cestu, dovezl Krásku rovnou k netvorovu sídlu. Když vešla do velkého, bohatého sálu, byla v ní malá dušička. Stál tu stůl s vábrými pokrmy, ale Kráska se ničeho nedotkla. Sedla si k oknu, dívala se na krásná růžová loubí a čekala, co se bude dít. Najednou se palác jako hromem otřásl a do sálu vstoupil netvor. Kráska strachem div neomdlela, když spatřila tak strašnou nestvůru. Netvor se jí zeptal, zdali jsem přišla dobrovolně. Třesoucím se hlasem odpověděla, že ano.
1: To si hodná, řekl netvor. Děkuji ti.
0: A zase odešel. Krásku překvapilo, že jí nic neudělal. Oddychla si a začala si prohlížet palác. Chodila z komnaty do komnaty, až přišla k jedné, která měla na dveřích nápis Komnata pro Krásku. Vešla a hned se tu cítila jako doma. V koutě stálo lůžko s nebesy a vedle něho ležela velká kniha. Kráska knihu otevřela a na první stránce stálo Přej si a rozkazuj. Kráska si povzdychla. Kéž bych tak viděla, co zrovna teď dělá tatínek. Obrátila list a na bílé stránce se ukázal jejich domek. Na prahu seděl tatínek, hlavu si držel v dlaních a nad ním jako rozkacené saně křičeli Fintilka a Pišnilka, proč jim nepřivezl šaty a šperky a kdeže je ten kočár, co jim slíbil. Už dost, vzkřikla Kráska. Sestry odběhly a otec zdvihl hlavu a usmál se, jako by Krásku opravdu slyšel. Kráska potěšena zavřela knihu a šla spát. Ráno se probudila s veselější myslí. Přes den se procházela růžovým loubím v samých vůních a kdo ví, odkud se brala, líbezná hudba ji přitom vyhrávala. Růže neopadávaly, ale kvetly čím dál, tím nádherněji. A tak to šlo den po dni. Kdykoliv se krásce zastesklo, obracela listy v kouzelné knize a před očima se jí zjevovaly obrázky z domova. Šlo to tam starým chodem, jen otec měl víc práce. Fintilka a Pišnilka pořád vstávali až k polednímu, prádlo si neprali, šaty nežehlili a den ze dne byli ošklivější. Hrdlička se jim posmívala. Kukuru, už nejsou jako z cukru. A slepice dodávali ko, ko, ko, ko, ko, ko. Ale dál nosí hlavu vysoko. Kráska si zatím žila v paláci a na netvora už málem zapomněla. Až jednoho dne se opět země hromem otřásla a netvor stál před ní. Dovolíš, abych s tebou chvilku pobyl, zeptal se. Ty zde poroučíš, odpověděla třesoucím se hlasem kráska. Nikoli, řekl netvor, zde jsi paní ty. Mrzelo by mě, kdyby se ti tu nelíbilo. Máš dobré srdce, netvore, řekla kráska a cítila, že se už tolik nebojí. A tu se náhle netvor otázal. Chceš se stát mou ženou, krásko? Chvíli ze sebe nemohla vypravit ani slůvka. Celá se roztřásla a pak tiše řekla. Nechci, netvore. Ubohý netvor si povzdychl, jako by vichr zavil. A pak zaslechla kráska jeho smutný hlas. Dobrou noc, krásko. Od toho dne ji netvor navštěvoval večer co večer. Už se jí tak neošklivil, ba často se na něj i těšila. Byla ráda, že aspoň chvilku může v paláci slyšet lidský hlas, i když jde z bytosti tak šeredné. A pokaždé, když jí dával dobrou noc, zeptal se jí, chce-li se za něho provdat. Nechci, netvore, odpovídala mu a cítila, jak ubožák trpí. Jednoho dne jí kouzelná kniha ukázala, že tatínek se roztonal a leží sám bez pomoci. Fintilka a Pišnilka ho opustili a šli si hledat štěstí do města. I řekla toho dne netvorovi, ráda bych tě poprosila, abys mě pustil domů. Tatínek stůně, uschla bych tu starostí a žalem. To radši umřu sám, pravil netvor. Jdi si tedy domů, zůstaň si tam a já tu zahynu stezkem. Ne, zbolala kráska s pláčem, nesmíš kvůli mě umřít. Půjdu, ale do týdne se vrátím. Zítra ráno budeš u otce, řekl netvor. Až se budeš chtít vrátit, polož před spaním na stůl tenhle prstýnek. Dobrou noc, krásko. Kráska si prstýnek navlékla a skutečně, když se ráno probudila, viděla, že leží na své postýlce v tatínkově chalupě. Kupec nevěřil vlastním očím, když ji spatřil a samou radostí z něj všecka nemoc rázem spadla. Ihned vzkázal pro Fintilku a Pišnilku, aby přišli krásku uvítat.
1: Ty přijeli v honosných kočárech se svými manželi. Vdali se hned, jak se jen ve městě trošičku porozhlédli. Fintilka si vzala krásného velmože, který však byl do své krásy tak zamilován, že si po celé dny hleděl jen sebe a na ženu mu nezbyl čas. Pyšnilka si vzala vtipného šlechtice, který však svými vtipy kde koho dopaloval, nejvíce vlastní ženu. Obě sestry tedy moc velké štěstí neudělali. Tím spíše omdlévali závistí, když slyšeli, jak šťastně si Kráska žije v Netvorově paláci. Snažili se jí tedy co nejvíce zdržovat, aby se tam už nevrátila. Kráska byla doma už 10. noc, když se jí zdál podivný sen. Ocitla se pod růžovým loubím, sinavý měsíc rozléval po trávě smrtelně bílou záři, na zemi ležel umírající netvor a vyčítavě hleděl na Krásku. S výkřikem se probudila a zazlívala si, že nechává ubohého netvora, aby se trápil. Rychle se rozhodla, položila na stůl čarovný prstýnek a znovu si lehla. Jak se hlavou dotkla polštáře, hned tvrdě usnula. Ráno se probudila v Netvorově paláci a čekala, až se objeví jeho pán. Ten ale ani večer nepřicházel. Tu si vzpomněla na ošklivý sen a začala zděšeně pobíhat z komnaty do komnaty a volat netvora. To jméno se jí zdálo hrubé i volala, ani o tom nevědouc. Miláčku, kde jsi? Miláčku! Nakonec se běhla do zahrady a tam ho spatřila. Ležel v trávě jako mrtvý, ani se nepohnul. Kráska k němu poklekla a položila mu hlavu na srdce. Dosud slabě bylo. Netvor otevřel oči a zašeptal. Teď umřu rád, když jsem tě směl ještě naposledy vidět. Ne, můj miláčku, zvolala Kráska, neumřeš, co bych si bez tebe počala. Mám tě tolik ráda. Sotva vykřikla poslední slova, obloha zazářila barevnými hvězdami ohňostrojů, kolem se rozezněla líbezná hudba a z paláce zazněl veselý jásot. Kráska však nic z toho neviděla, jen objímala tu drahou bytost, o ní se tak bála. Když jí z očí vypadla poslední slzička, srdce se jí zastavilo překvapení. Spatřila, že už neobjímá netvora, ale spanilého prince, který hladil vlasy a děkoval za vysvobození. Princ jí pak vyprávěl, jak ho zlá víla zaklela do podoby strašlivého netvora a že vysvobodit ho mohla jen dívka, která dá dobrému srdci přednost před vším ostatním. A takovou dívku našel v Krásce. Druhý den nasedla Kráska s hezkým princem do kočáru a jela si pro tatínka. Starý kupec radostní ani nemluvil, jen dceru objímal a v jejím ženichovi se viděl. Poslal pro Fintilku a Pyšnilku. Obě závistí zežloutly. Hrdlička se jim posmívala. Kukru, kukru, z vocku jsou, ne z cukru. Obě se museli také radovat a smát, aby na nich nebylo vidět, jaký mají vztek. Slepice to poznali a volali ko, ko, ko, ko, ko, ko. Smějí se jen na oko. Princ s Kráskou se s nimi rozloučili a otce si odvezli do svého paláce. Krasavec, manžel Fintilky, se nezmohl ani na slovo. Jeho krása vedle spanilého prince docela opršila. vtipálek. Manžel Pyšnělky se tentokrát ani na vtip nezmohl. Obstarali to za něj Hrdlička a Slepice. Kráska se svým princem dlouho a šťastně žili. Mnoho a mnoho lidí svým dobrým srdcem oblažili.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Kolo roku roztočil leden a kraji vládne zima. Tady v té chaloupce žije řezbář Tomeš se svými dětmi Andulkou, Honzíkem a Mařenkou. Žena Mariánka mu umřela a tak to nemá lehké. Musí se o děti starat sám. Ještě, že mu pomáhá nejstarší Mařenka, ta Andulce a Honzíkovi musí nahradit maminku.
1: Tak jsem třem králům přinesla svěcenou křídu, aby se zítra mohli podepsat na všecky dveře.
2: Ta je školní a ne svěcená.
1: Bodejdže školní. Dal mi ji Janek a já ji nechala v kostele posvětit.
3: Říká se pan učitel Janek.
4: Mařenka mu říká Janek, protože je do něj celá zjankovaná.
1: No počkej, až ti chytím.
3: Tatínku, a kdo to byli ti tři králové?
2: No přeci Kašpar, Melichar a Baltazar.
5: Oni to byli vlastně takoví učenci z východu. Vyčetli z hvězd, že se v Betlémě narodil Ježíšek, Boží syn. Vydali se k němu z dary, aby se mu poklonili. Ale museli jet tajně, aby král Herodes nepoznal, ve kterých jesličkách Ježíšek leží. Věděli, že ten král chce dát malého Ježíška zabít.
3: Jo, a proč?
5: No, bál se, že mu Ježíšek jednou vezme korunu a stane se králem. Ježíška zachránil anděl. Varoval tatínka Josefa. Josef posadil maminku Marii s Ježíškem na oslíka a před zlými vojáky utekli.
3: Ne, au,
2: králi,
3: dej mi králi, to!
2: Ouha, ouha, jak vylezeš na velblouda? Jo! Vždyť pořád říká, že si mám s Andulkou hrát.
4: Na tři krály.
3: Je, ta je.
4: Na, počkej. Je.
3: Ale ne, to jsou hlouposti. A jdeme tamhle, jo?
2: Ne.
3: Tamhle. To teda ne.
2: A jde se tam.
3: Honzík s Martinkem sebrali křídu. A co jestli ji vyčmárají? Vždyť je tří králová. Běželi do lesa.

0: nic, čertice, ty jsi mi ale dala.
1: Čertice! Čertice! Tady je ty naše tlačko, ty nám pořád utíkáš. A cože se tady touláš ty, Andulko?
0: Náš Honzík s Martinkem ukradli křídu.
1: Nepovídej. Hele, utíkej domů, už se začíná smrákat. Jo, čertice!
2: A ze tří králů nebude nic. Křída je fuč a ještě si ztratil čepici, Honzo.
3: Ale Andulka to tak nenechá. Rozběhla se do kostela. A tři králové budou. Pan učitel Janek překvapeně kouká, kdo to přišel. A hele, Tomšovic Andulka.
0: Ježíšku, já vím, že už jsi naděloval, ale nenadělil bys nám ještě jednu posvěcenou křídu. Ale rychle, potřebujeme ji už ráno. Tak ji prosím naděl k Tomšům do té modré mističky. Děkuju, na 100 000krát. Ju, Ježíšek nezapomněl.

0: Ty jedna dračice, hned se vrát.
1: Pověď, za ní honem.
2: Honem.
1: Počkej.
2: Honem za ní, rychle.
1: Čertnice.
2: Honem, honem.
1: No tak.
3: A tak kamarádka Straka znovu korunovala krále Kašpara.
4: Včera v noci někdo ťukal na okno, Mařenko.
5: To byl Ježíšek, táto. Přinesl klukům křídu.
4: Že by Ježíšek ztratil učitelův notýsek.
3: Tři králové odložili své koruny a kalendář se pomalinku chystal otočit list na 7. leden.

Děvčátko se sirkami. Byla krutá zima, sněžilo a smrákalo se v tmavý večer. Byl to také poslední večer v roce, silvestrovský večer. A v té zimě a v té tmě chodilo po ulici chudé děvčátko, prostovlasé a bosé. A s nožkama zčervenalýma a promodralýma zimou. V staré zástěrce mělo hromádku sirek. Jeden svazeček drželo v ruce. Nikdo si za celý den nic od ní nekoupil. Nikdo jí nedal jediný haléř. Chodila ulicemi hladová a promrzlá. Vypadala chuděrka velmi zakřiknutě. Sněhové vločky jí padaly na dlouhé zlatavé vlásky, jež se jí na šíji krásně vlnily. Ale děvčátko nemyslelo vůbec na to, jak je hezké. Ze všech oken zářilo světlo a až na ulici překrásně voněla husí pečeně. Vždyť byl silvestrovský večer. Na to teď děvčátko myslelo. V zákoutí dvou domů, z nichž jeden vyčníval do ulice o kousek víc než druhý, se děvčátko schoulilo. Stáhlo nohy pod sebe, ale přesto mrzlo ještě víc než dříve. Domů se však neodvažovalo, vždyť neprodalo ani jedinou sirku a neutržilo jediný haléř. Ručky měla mrazem téměř stuhlé. Ach, jak by bylo hezké zahřát si je nad sirkou. Kdyby tak vytáhla jednu ze svazečku, rozškrtla jí o stěnu a zahřála si prsty. Vytáhla jednu, škrt. Jak zajiskřila, jak hoří. Hořela teplým, jasným plamenem jako svíčička, když držela kolem ní ruku. Jaké to bylo podivuhodné světlo. Děvčátku se zdálo, že sedí u velkých železných kamen s lesklými mosaznými kuličkami a mosazným komínkem. Hořelo v nich překrásně a jak hřáli. Děvčátko již natahovalo nožky, aby si je také ohřálo. V tom plamen zhasl. Tam nazmizela. Děvčátko sedělo na chodníku s ohárkem dohořelé sirky v ruce. Rozškrtlo novou. Rozhořela se, svítila. A jak její záře dopadala na zeď, zeď se stala průhlednou jako závoj. Děvčátko jí vidělo do světnice. Stál tam stůl, prostřený zářivě bílým ubrusem a jemným porcelánem, a na něm překrásně voněla pečená husa, nadívaná švestkami a jablky. A co bylo ještě nádhernější, husa vyskočila z mísy, kolébala se po podlaze s vidličkou a nožem v hřbetě a zamířila přímo k chuděrce děvčátku. V tom sirka zhasla a děvčátko vidělo zas jen masivní studenou zeď. Rozškrtlo další sirku a pojednou se octlo pod překrásným vánočním stromkem. Byl ještě větší a ještě vyzdobenější než ten, který vidělo letos o Vánocích skleněnými dveřmi u bohatého kupce. Na jeho zelených větvích hořelo na tisíce svíček a zhlíželi odtamtud na děvčátko pestré ozdůbky, jako jsou ty, jež zdobí výkladní skříně. Děvčátko po nich natáhlo obě ruce, v tom sirka zhasla. Vánoční světýlka však stoupala výš a výš. Děvčátko vidělo, jak jsou z nich jasné hvězdy na nebi. Jedna z nich teď padá a kreslí po obloze dlouhou ohnivou čáru. Někdo umírá, řeklo si děvčátko. Neboť babička, jediný člověk, který k ní byl hodný, ale která již umřela, říkávala, když padá hvězda, odchází nějaká duše k Bohu. Děvčátko znovu rozškrtlo o zeď sirku. Zazářila a v její záři se objevila babička.
nesmírně jasná, zářící, přívětivá a předobrá. Babičko, zavolalo děvčátko, vezmi mě sebou. Já vím, že zmizíš, až sirka dohoří. Zmizíš jako ta teplá kamna, jako ta krásná husí pečeně a jako ten nádherný vánoční stromek. A rychle rozškrtla všechny zbylé sirky ze svazečku. Chtěla si babičku podržet co nejdéle. A sirky vydávaly takovou záři, že bylo jasněji než za bílého dne. Ještě nikdy nebyla babička tak hezká a tak velká. Vyzdvihla si děvčátko do náruče a letěli spolu v lesku a radosti vysoko, převysoko. Tam již nebyla ani zima, ani hlad, ani úzkost. Byli u Pána Boha. Ale v zákoutí u domu sedělo zamrazivého rána děvčátko s červenými tvářemi, s úsměvem na rtech a bylo mrtvé. Zmrzlo v poslední večer starého roku. Novoroční jitro se rozbřesklo nad mrtvolkou, sedící tam se sirkami, jejichž jeden svazeček byl téměř vyškrtán. Chtěla se ohřát, říkali lidé. Ale nikdo nevěděl, co krásného viděla a v jakém jasu odešla s babičkou do radostí nového roku.

0: Jak se měli na pouti. Žili byli dva kosí bratři. Žádní svatouškové, starší Josef za 18, mladší Václav přesně bez dvou za 20. A zrovna dnes měli neklidné spaní. Proč? Protože se nemohli dočkat zítřejší pouti, ale dočkali se. To bylo slávy, boudy s perníkem, s frkačkami a houkačkami, kolotoč, houpačky, boudy s kokosovými špalky a tureckým medem. A všude tlačenice jako o pouti.
1: Hele, střelnice, na to se podíváme zblízka.
0: Václav si všiml střelnice a už byl vevnitř. Prohlížel si opatrně jeden terč po druhém. Pak ale přece jen nějak nešikovně zavadil o dva kováře a ti začali bušit do kovadliny jako při zásahu. A samozřejmě, než se chlapík ve střelnici vzpamatoval, Václav byl pryč. Josef zatím dostal chuť na sladkou vatu. Jak se nakláněl nad cukrářovým kotlíkem, najednou se mu z té malinové vůně zatočila hlava a žuch, spadl do kotlíku. A za chvilku byl zamotaný ve vatě na špejli. A Václav měl co dělat, aby ho z té cukrové koule vysvobodil. Když se jako malí kluci vydováděli na houpačkách, potkali Veroniku s balónkem nad hlavou.
2: Nejlepší ze všeho by stejně byl nafukovací balónek.
0: Josef se otáčel za Veronikou a jako by přitom četl i Václavovi myšlenky.
1: Jasně, s balónkem si užijeme.
0: Fronta před stánkem z balónky nebrala konce.
2: Prosili bychom jeden červený,
0: povídá Josef, když na něj přišla řada. A Václavovi se to nelíbilo.
1: Počkej, jaký pak červený? Já chci žlutý.
3: Proč žlutý? Červený je hezčí.
1: Žlutý je hezčí.
4: Tak už se laskavě dohodněte, pánové, přerušil je prodavač. Nemám tu jenom vás.
0: A Josef s Václavem se dohadovali.
1: Ty si koupíš červený a já si koupím žlutý a hotovo.
3: Chytráku, jeden balónek je za korunu, dva balónky za 2 koruny. A když máme jen 1 korunu, nevíš, kde seženeme druhou?
1: Vyděláme si ji. Budeme třeba nafukovat balónky.
0: Když se svým návrhem přišli za prodavačem, měl z toho chudák lakomý skoro smrt.
4: Vy, vykřikoval na celou pouť. Vy takhle odhánět mouchy, nebo šimrat pod nosem.
0: Pak se mu však rozsvítilo.
4: No vlastně, to není tak špatný nápad. Nafouknete mi 100 balónků a potom vám tu korunu slevím.
0: Josef s Václavem se pustili do práce. Jeden balonky nafukoval, druhý zavazoval dlouhým provázkem a prodavač jen prodával a prodával.
4: Já jsem si to, kamarádi, trochu rozmyslel, zachytračil prodavač, když mu kosové podávali poslední balónek. Nafouknete mi ještě 100? A potom se dohodneme.
0: Nafoukli 200 balónků a prodavač měl pořád málo.
4: Ještě 50 a budeme vyrovnáni.
0: Jenomže pouť už pomalu končila a balónky z prodavačovy ruky najednou ne a neubývaly.
4: 233, 234, 235.
0: Když mu Josef podával 236, začal se prodavač nadnášet na špičky. Balónky ho vytahovaly vzhůru. Při 237. se vznesl z balónky nad stánek.
4: Pomoc! Pomoc! Kamarádi, zachraňte mě, kamarádi!
0: Ale pomoc žádná. Letěl výš a výš.
1: Docela pěkně letí, vy?
3: Copak o to letí? Ale přece ho nenecháme uletět úplně.
0: Na to se oba kosové zvedli a namířili si to za pestrým hroznem balónku. A klop, klop. Každý jich svým zobáčkem několik propíchl a prodavač se zase snášel zpátky na zem. Pak žbluňkl doprostřed rybníka, Leknutím pustil z dlaně provázky a balónky se rozletěly k obloze. A zatímco se prodavač brodil rybníkem, Josef s Václavem balónky dohonili a každý z nich si chytil takový, jaký si předtím přál. Josef červený a Václav

Příběh devátý o bláznivém větru. A bylo zase ráno, ale nebylo tak teple jako dřív. Venku foukal vítr ze Strnišť. Tatínek, raní pták, vstával o 6 a měl už za sebou hromadu práce. Maminka nakrmila slepice i psa a upletla 1/4 metru šály a zahradnický chlapeček spal a spal. Ten náš kluk se pro samé spaní ani neožení, řekl tatínek a otevřel okno, aby na toho 7 spáče pustil čerstvý vzduch. A jak to okno otvíral, někdo mu ho vytrhl z rukou. To byl ten vítr ze Strnišť. Tam je ale bláznivý vítr, zavrtěl nad tím hlavou zahradník. To na Radovana zapůsobilo. Bláznivý vítr ještě neviděl. A tak vyskočil z pelíšku, aby o to nepřišel. Ta podívaná stála za to. Všechny stromy rostly nakřivo. Prádlo na šňůře nevyselo, ale vlálo jako prapory. Kouř ze skleníkového komína nestoupal k obloze, ale čoudil si to na stranu. Celý svět mířil vlevo. Radovan nemohl zvědavosti ani dosnídat, jak se do toho větru těšil. Než se najím, tak přestane, strachoval se. Neboj se, řekla maminka, když fouká ze Strnišť, to je kolikrát na celý den. A cože si tak pohvizduje? To píská na posekaná stébla jako na píšťalky, řekla maminka a šoupla mu do pusy poslední kousek buchty s tvarohem. Nevěřili byste, jakou měl vítr sílu. Sotva Radovan vyšel ven, opřel se o něj a šup s ním doleva. Jenže tam zrovna šel tatínek a šel doprava. Smůla byla, že šel pospátku, protože držel na prsou celý vysoký komín z květináčů a nechtěl, aby mu je vítr sfouknul. Když se srazil s Radovanem, zavrávoral, chvíli s komínem balancoval, ale pak se mu komín zlomil a myslím, že takové 3-4 květináče to nepřežili. Tatínku, střepy, budeme mít štěstí, řekl pohotově Radovan. A pak pro jistotu honem mazal prosmetáček a lopatku. Ale k zametání se už nedostal, protože spatřil neuvěřitelný výjev. Kolem plotu spěchala Kateřinka. Spěchala není to pravé slovo, Kateřinka pádila. Ručičky měla před sebou a vypadalo to, jako by jí něco táhlo. Radovan si stoupil na špičky a teď to viděl jasně. Táhla ji nafouknutá silonová taška. Držela ji vší silou za ucha, asi šla s tou taškou do zahradnictví pro zeleninu, ale vítr jí do zahradnictví nepustil a táhl jí vší silou za ucha, asi šla s tou taškou do zahradnictví pro zeleninu, ale vítr jí do zahradnictví nepustil a táhl jí kolem vrátek dál a dál.

držet je posíle, zvadne a spadne. Jenže po Kateřince nemůžete chtít, aby tyhle věci věděla, poněvadž je malá a neskušená. Jistě měla především strach, co by bylo doma, kdyby se vrátila bez tašky. A tak se té hnací tašky pevně držela, až zmizela v daleké levé dálce. Mami, tati, Kateřinku unes vítr! Vykřikl Radovan a protože to byl kamarád na slovo vzatý, neváhal a blesku rychle vyběhl za ní. To je ale drzost. Jen vyrazil, vítr mu ukradl klobouk. Ale to se přepočítal. Pes Kvik po něm pohotově chňapnul a bylo po krádeži. Hodnej pejsek, zakřičel mu chlapeček zblízka do ucha, aby si vítr náhodou tu pochvalu nepřivlastnil a přitom ho napadlo, že na pátrání po Kateřince by měl vzít Kvika sebou, jelikož Kvik byl mimo jiné také pátrač. Málem bych vám zapomněl říct, a to je důležitá věc, že Kateřinka včera zapomněla v zahradnictví kočárek s panenkou Bětkou, což se teď ukázalo jako dobrá zapomnětlivost. Z té panenky teď totiž Kvik krásně nasál Kateřinčinu vůni a hned u vrátek bezvadně chytil stopu. Cestou potkávali občany, kteří se v předklonu drali proti větrnému proudu. Prosím vás, nepotkali jste holčičku v brýlích? Volal na ně Radovan, ale oni nic neslyšeli. Drželi si čepice a šátky a neodpovídali. Tak si Radovan dělal prstem kroužky kolem očí, což byly Kateřinčiny brýličky, a tomu občané rozuměli. Přikyvovali, také si dělali kolem očí kroužky a ukazovali za sebe. A tak běželi s větrem v zádech cestou, potom necestou, proběhli živým plotem, potom mrtvým plotem, vyškrabali se na obrovskou hromadu písku a za tou hromadou se zastavili, neboť dál už nemohli, protože dál už byla jen voda, samá voda. A Kateřinka nikde. Aby se tak utopila, pomyslel si Radovan a při tom pomyšlení se mu sevřelo srdce. Ale pak si všiml jedné podivnosti. Na hladině té velké vody, tam, kam vítr nemohl přes haldu písku dofouknout, se v jednom jediném místě dělaly kroužky. Jakoby z výšky na hladinu něco drobného padalo. Radovan pohlédl vzhůru a spatřil bagr. Měl rameno napřažené nad vodu, na konci toho ramene byla bagrovací lžíce a v té lžíci seděla Kateřinka, až tam jí ten hrozný vítr zavál. A jak plakala, tak se dole na hladině dělala ta kolečka. Radovanovi hned to svírání u srdce polevilo a zvolal. Kateřinko, neplač, nezoufej a nenakláněj se, my tě z toho dostaneme. Jako veverka vyšplhal po bagru až k zasklené kabině a nahlédl dovnitř. Ale bylo tam jen prázdné sedátko a spousta pák. Pár kroků za strojem stála maringotka. Tam by mohl bagrista být, napadlo Radovana. Buď se tam ohřívá, nebo tam jí, nebo tam spí. Ale když doběhl až ke schůdkům toho obývacího vozu, spatřil na dveřích visací zámek. To bylo zlé. Znamenalo to, že řidič od bagru už má po směně, že už je doma, klidně si sedí, vypráví rodině, co všechno vybagroval a vůbec neví, že má na lžíci Kateřinku. Ale nebyl by to Radovan, kdyby nepřišel na nějaký výborný nápad. Kateřinko, neboj, něco nebojácného si zpívej, my jsme tady co by dub. Řekl a pes Kvik, jako by věděl, co má za lubem, zabral všemi čtyřmi a už táhne chlapečka proti větru. Takže ani neslyšeli, jakou nebojácnou píseň si Kateřinka zpívala. Zaslechli jen začátek a ten byl. Já se vůbec nebojím, ha, ha, ha, nebojím, to bych byla blázen, kdybych se bála. Ha, ha, ha. Radovan musel uznat, že to byla píseň proti strachu jako dělaná. Když dorazili k domovu, vítr se utišil. Stromy se napřímily, prádlo na šňůře se uklidnilo a viselo dolů, kouř z komína stoupal nahoru, jak to má být. Maminka si právě dala na dvě židle necky a začala do nich hadicí napouštět vodu. Kde máte Kateřinku? Zeptala se.
Na lžíci, řekl zadýchaný Radovan. A než se maminka vzpamatovala,

najednou vidí, že voda z hadice teče na zem, necky jsou dnem vzhůru a na malých nožičkách utíkají ke kůlně. Ale maminka poznala podle botiček a ponožek, komu ty nožičky patří. Radované, hned mi vrať ty necky, křikla. Až zachráníme Kateřinku, ozvalo se z kůlny a hned na to odtud vyrazil Kvik, za ním na řetězu Kateřinčin kočárek, na něm necky a v nich Radovan. A teď vás musím na něco upozornit. Kdykoliv zapřáhnete psa do kočárku, aby vám zavezl necky k vodě, prosím vás, naložte je podélně. Jakmile je dáte na šířku jako Radovan, neprojedete vrátky. Pes projede, kočárek taky projede, ale necky se zarazí o sloupky a žuchnou na zem. A když v nich budete sedět, žuchnou i s vámi, jako teď s Radovanem. Bylo to legrační, to ano, ale zdrželo to záchranné práce. To máte přivolat psa s kočárkem zpátky, znovu ty necky naložit, znovu do nich vlézt, ale tentokrát je Radovan umístil správně a tak šťastně prosvištěli živým i mrtvým plotem až k jezírku. A tam pes Kvik záchranné práce velice urychlil. Jelikož se mu nechtělo do vody, na samém břehu nečekaně unul vpravo. A síla, která se jmenuje setrvačnost, si řekla, to je něco pro mě, a šoupla ty necky s Radovanem na palubě rovnou na hladinu. Kateřinka přestala zpívat nebojácnou píseň a nadšeně na záchranáře mávala. Radovan pádloval oběma rukama a za chvilku byl pod lžící. Seskoč, Kateřinko! Kateřinka se na lžíci postavila, rozhoupala se ke skoku, ale místo, aby skočila, ustrašeně si zase sedla. Radovan jí chtěl přemlouvat přemlouvacími slovy jako neboj se a nic se ti nemůže stát a nebuď sráb, ale nepřemlouval jí, protože dostal skvělý nápad. Kateřinko, taška, řekl a oběma rukama si udělal nad hlavou půlkruh. Kateřinka poznala, že to znamená padák. Roztřepla svou silonou tašku, která jí vlastně do toho neštěstí dostala, přidržela si ji nad hlavou a skočila. Taška se nadmula a holčička se volně snesla do necek, jako se snáší chmíří z pampelišky. Umíte si jistě představit, jak silně Radovanovi děkovala. Chtěla mu dokonce dát pusu, ale to bylo velice nebezpečné, protože když se k němu přiblížila, plavidlo se ošklivě naklonilo a tak zahradnický chlapeček velice rozumně řekl, ať si to líbání nechá, až budou v suchu. A jak tak vesele pluli ke břehu, najednou slyšeli, haló, proč neskusíte velrybu? Vy, kteří jste si až doteďka říkali, jak je to možné, že tu dneska neřádí zlý výrostek Hugo? Už si to přestaňte říkat, poněvadž Hugo sedí na břehu. Radovan přestal pádlovat a zeptal se, jakou velrybu? Když se vytáhne ten kolík, stane se z necek velryba, to je vyzkoušený, řekl Hugo. Radovan se zamyšleně podíval na kolík, který trčel ze dna lodi. Kateřinka mu sice šeptala, aby na Huga nedal, protože je to lhář všemi mastmi mazaný. Ale Radovan byl na velrybu zvědavý. Sáhnul na kolík a pro jistotu se ještě zeptal, a co když se nám velryba nebude líbit? Tak ten kolík zase zastrčíte, to je vyzkoušený, řekl Hugo. A tak Radovan zaviklal kolíkem a vytáhl. Vytryskl gejzír vody. Hugo se na břehu popadal za břicho a volal, přesně tak to dělá velryba. Obě děti v neckách se pokoušely s velrybou skoncovat, ale kolíku se nechtělo zpátky do díry a v neckách přibývalo vody a začaly se potápět. Kvik nemá vodu v lásce, ale když jde o všechno, tak do ní skočí láska neláska. Radovan se chytil jeho řetězu a volal, plav, Kviku, plav, ty náš pejsku zlatej. A Kvik tomu rozuměl, poněvadž byl na ten povel zvyklý. Když pan zahradník chtěl, aby pes přestal rejdit v záhonech, také mu říkal, plav, Kviku, plav. Ale ty náš pejsku zlatej neříkal. Sotva ten obětavý pes dovlekl děti ke břehu, vrhl se neohroženě na zlého výrostka a štěkal na něj nadávky nejhrubšího zrna, takové, jaké čistokrevní psi ani neznají. Hugo před Kvikem ustupoval, dělal, že má pro strach uděláno a říkal, no, no, no, no.
a ustoupil až ke kočárku, tam ztratil rovnováhu, nerad se do něj uložil a kočárek se s ním rozjel do vody. Když se napil a vypustil vodu svou nevymáchanou pusou, děti se smály a volali: přesně tak to dělá velryba. Kdo myslíte, že se na zpáteční cestě vezl v neckách na kočárku? Ano, Kvik, ten si to nejvíce zasloužil. A myslíte, že Kateřinka zapomněla dát Radovanovi odloženou pusu? Nezapomněla. Večer v postýlce si Radovan na všechno vzpomínal a ve spánku se usmíval.

0: Houba se vůbec nedá utrhnout.
1: Květiny taky ne. To je ale legrační paseka. Ne, neskusíme se pohoupat.
2: Zvířátka skákala z větve na větev, hopsala po zvláštním trávníku, který je pokaždé odpéroval až ke sluníčku, jako na trampolíně. Bavilo je to, ale po nějakém čase posmutněli.

Kde je náš pravý les? Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo na přetřes. Tam, kde kvet zrovna v řez.

0: Hrdlička zasahuje. Zatímco pan Majer odváděl asistenta Grosse do svého pokoje, aby si mohli v klidu popovídat o nové koncepci vysílání pohádek pro děti, pan král sáhl po scénáři, který Gross nechal ležet na stole a namátkou v něm zalistoval. Přečtěte nám něco, veličenstvo, požádal ho pan Viggo. Třeba nás to trochu uklidní. Tak pojď s námi, dobrém. Můžeš se stát muzikantem jako my, četl král. A ten pes si řekl, proč ne? Uvidíme. Možná, že mě s nimi čeká štěstí. Pan král zdvihl oči od scénáře a tázavě se zadíval na své publikum. Pokračuj, zaprosila Arabela. To je lepší pohádka než o Rumburakovi. Pan král by jí byl býval rád vyhověl, ale bohužel se k tomu už nedostal. Právě si slinil prst, aby otočil další stránku, když do haly vlétly dvě veliké zelené mouchy a proměnily se v Rumburaka a Ježibabu. Je! Paní Majerová, která právě sladila čaroději Vigovi čaj, leknutím málem upustila cukřenku. Rumburak nestratil ani vteřinu. Otočil kouzelným prstenem a pan král, čaroděj Vigo, paní Majerová i jezevčík Pajda rázem skameněli. Vypadali jako přes příliš realistické sousoší. Co si to dovolujete ke králi? Obořila se na Rumburaka princezna Arabela. Okamžitě všem vraťte život. Čaroděj se už klíbl. Teď jsem králem já, řekl a výsměšně cvrnkl z kamenělého panovníka do nosu. A vy se stanete ozdobou mého šatu. Prozatím. Otočil kouzelným prstenem a proměnil princeznu Arabelu v bílou růži.
1: To se vám povedlo, jste pašák,
0: zaskřehotala Ježibaba s obdivem. Rumburak se samolibě usmál, zvedl růži a zastrčil si ji do klopy. Rozhlédněte se po bytě, přikázal čarodějnici. Někde by tu mohl být ještě jeden kouzelný prsten. Pan Majer s asistentem Grossem se už domluvili. Vysílání televizních pohádek se mělo obnovit hned zítra a to panu Majerovi zvedlo náladu. Už je to za námi, Františku, říkal Grossovi, když spolu vstupovali do haly. Ale byli jste na mě safraportsky zlí. Asistent Gross se přátelsky zasmál. Přiznej se, řekl, že jsem ti ležel v žaludku. Co kdybyste panu Majerovi ležel v žaludku dál? Oslovil ho z nenadání Rumburak. Bude to pro něj docela slušný trest za to, co mi zavařil s tím zvonečkem. Vyděšený pan Majer ani jeho přítel nestačili vůbec zaprotestovat. Čaroděj otočil kouzelným prstenem, asistent Gross zmizel a pan Majer měl najednou žaludek jako dospělý hroch. Tak, že mu nepraskly kalhoty. Co jste to s námi udělal? Vykřikl zoufale. V nouzi se obrátil ke svojí skamenělé manželce a teprve teď si uvědomil, že ani s ní a jejími společníky není všechno v pořádku. A co s nima? Věruško, vy chlape, já vás budu žalovat. Ze zbytnělého žaludku pana Majera se ozval asistent Gross.
2: Puste mě ven! Tak bude to!
0: Znělo to dutě a dunivě. Rumburak se dal do smíchu.
1: Hezky se tu bavte,
0: pravil a přehodil si přes ramena cestovní plášť. Pak ještě spokojeně přelétl očima své dílo a zapnul ozdobný knoflík.
1: Pane Rumburak! Hrgot, on mi uletěl!
0: Ježibaba, která právě vešla do haly, nevypadala právě nadšeně. Pan Majer popadl čajovou konvici a bez rozmýšlení ji po ní mrsknul.
1: Vy, babo jedna proradná, už ať jste pryč, nebo...
0: Bohužel se netrefil. Čarodějnice se proměnila v havrana, se zlostným krákáním vylétla oknem do zahrady a čajová konvice z parádního servisu Majerových se rozprskla o těleso ústředního topení. Věž, ve které byla umístěna hladomorna, měla kruhový tvar. Po celém jejím obvodu se nacházela řada temných, zamřížovaných kobek a veliký popravčí špalek uprostřed tomu už bez tak nepříliš luxusnímu prostředí dával ještě pochmurnější ráz.
1: Tahle cela je určena pro osobu zvlášť urozeného původu,
0: obrátil se Rumburak k Petrovi a vhodil do jedné z kobek bílou růži.
1: Pozor, mladý muži, aby vám tohle překvapení neublížilo.
0: Pak otočil kouzelným prstenem a vrátil Arabele její lidskou podobu.
1: Arabelo! Petře!
0: Petr s Arabelou se k sobě rozběhli. Rumburak se ďábelsky zasmál a než si mohli padnout do náruče, zabouchl mezi nimi mříž.
1: Ty mizero!
0: Petr se bleskově otočil a vrazil Rumburakovi takovou, že se překvapený čaroděj zakutálel až kamsi pod kamenné schodiště. Ihned se ale otřepal a sáhl po kouzelném prstenu.
1: To ti přijde draho! Zamříže s nimi!
0: Mekota s Pekotou spěchali vyplnit pánův rozkaz. Nastrkali bezmocné vězně do cel a pečlivě za nimi zamkli.
3: Hotovo, pane!
0: Rumburak si oprášil černý kabátec.
1: Zítra, přesně v 10:30, budeš popraven, oznámil stroze Petrovi. A vy, princezno, obrátil se k Arabele, vy se na to budete dívat. A pak vás tu nechám tak dlouho, dokud mě na kolenou neodprosíte za to, že jste mi utekla.
0: Už jste někdy viděl princeznu, aby prosila na kolenou čaroděje druhé kategorie? Odsekla hrdě Arabela, i když neměla daleko k pláči.
1: Rumburak zrudl hněvem. Mýlíte se, princezno, řekl chvástavě. Jsem nejmocnější z mocných obou pohádkových říší. Žádní Vigové nebo Fantomasové mi nesahají pokotníky. Jestli vám to nestačí, zůstanete tady na věky.

0: Pan Majer s asistentem Grossem snídali. A nejen to. Prakticky všechno teď byli nuceni dělat spolu. Existovali takhle teprve druhý den, ale oběma jim už bylo jasné, že to bude o nervy. Chceš meruňkovej džem nebo ementál? Zeptal se pan Majer svého nedobrovolného nájemníka, když usedli ke kuchyňskému stolu.
1: Džem!
0: Zahučelo mu to v útrobách. Pan Majer namazal rohlík máslem a džemem, polkl sousto a zapil je jasmínovým čajem.
1: Au, prosím tě, nepij to tak vařící, nebo mě opaříš.
0: A tak to bylo pořád. Po snídani se vydali do televize, kde měl mít asistent Gross v 10 poradu. Dohodli se, že pan Majer podepíše novou smlouvu jen pod podmínkou, že nejdřív operace a potom pohádky. Alespoň Gross na tom neochvějně trval. Sotva pan Majer s přítelem Grossem vytáhli paty, vlétl oknem do kuchyně černý havran a změnil se v ježibabu.
2: Fuj, tajfl, ty havrani maj ale jídelníček,
0: nadávala čarodějnice a hladově se vrhla na zbytky jídla na stole. Právě dojídala rohlíky a ementál a chystala se provést důkladnou inspekci v ledničce, když před vilkou Majerových zastavila dodávka městské galerie. Z dodávky vystoupili dva uniformovaní zřízenci, vešli do zahrady a zazvonili u dveří.
3: Dobrý den, bydlí tady Majerovi? Jdeme si pro tu sochu.
0: Ježibaba na ně vykulila oči.
2: Jakou sochu? O žádný soše nevím.
3: Na výstavu, bábinko, na výstavu. Doktorka Knoblochová nám řekla, že to máte domluvený.
0: A hrnuli se dovnitř. Hned v hale jim padlo do oka sousoší, které z pana krále, čaroděje Viga, paní Majerové a jezevčíka Pajdy udělal rumburak. Zřízenci stuhli.
2: No nazdar,
0: povzdechl si zřízenec rohlíček a posunul si čepici se štítkem do týla.
2: To, aby jsme si na to vzali stěhovací vůz.
0: Přípravy na Petrovu popravu byly v plném proudu. Zbývalo jenom dořešit několik drobných technických problémů. Například ten, kdo bude dělat kata.
4: Já jsem tak malej, že ani neuzvednu sekeru.
0: Vymlouval se trpaslík Mekota, když mu rumburak chtěl svěřit tu odpovědnou funkci.
5: A já zas, jak udělám takhle,
0: naznačil Pekota úder sekerou obouruč,
5: tak mi spadne hlava s ramenou.
0: Blekota nepřicházel v úvahu a tak rumburakovi nezbývalo, než si kata vyčarovat, což pomocí kouzelného prstenu nebyl zas tak velký problém. Udělal si ho z rozbité sklenice od jahodové marmelády a byl to chlap jako hora, mohutný, svalnatý, do půl těla nahý a s rudou katovskou kápí na hlavě.
2: Popravčí špalek dáš co nejblíž k cele princezny Arabely,
0: přikazoval čaroděj katovi, když spolu probírali podrobnosti popravy.
2: Přeji si, aby tu podívanou měla pěkně z první ruky.
0: Na gotické okno za katovými zády přiletěla bílá hrdlička a začala se procházet po parapetu. Jakmile ji rumburak uviděl, strhl se stěny kuši.
2: Uhni,
0: zasyčel na kata.
2: Já ti dám, potvoro, pořád tu budeš špehovat.
0: Nebýt toho, že kat byl nejen veliký a silný, ale také poněkud těžkopádný, rumburakův dobře mířený šíp by prolétl nic netušící hrdličce hrudí. Kat ale, ve snaze vyhovět pánovu rozkazu, zakopl o židli, vyplašil hrdličku a ostrý šíp z rumburakovy kuše neškodně skončil na cimbuří. Zatímco zklamaný čaroděj zuřil a spílal nešikovnému katovi, bílá hrdlička obletěla věž a usedla na mříž větracího okénka hladomorny, které vedlo do kopky princezny Arabely. Tak rumburak přece jen mluvil pravdu. Tvůj Petr bude popraven, vrkala smutně. Škoda, Arabelo, že mi nerozumíš. Arabela udiveně vzhlédla.
4: Rozumím ti velmi dobře, ujistila hrdličku. Kdo jsi, že mě znáš?
0: Bílá hrdlička se hbitě protáhla mříží a usedla překvapené princezně na ruku.
4: Jsem tvoje maminka, pravila hrdličím hlasem. Rumburak mě zaklel a podstrčil na moje místo mou nevlastní sestru Ježibabu.
0: Tak přece, vykřikla Arabela,
4: Však jsme si všichni říkali, že si najednou nejseš nějak podobná. Pomůžeš nám.
0: Ráda bych, ale nevím jak.
4: Plán na to, jak zachránit Petra a dostat se z Rumburakovy moci, už měla princezna dávno v hlavě. Scházel jí jenom spojenec, který by byl ochoten doručit Fantomasovi její vzkaz. A toho teď právě získala.
0: Petře, prosím tě, nemáš u sebe papír a tušku?
4: Zavolala na Petra uvězněného v sousední celi.
6: Petr se chvíli prohledával. Nakonec nalezl alespoň náplň do propisovačky a prošlý blok lístků do menzy. Prostrčil ruku mříží a podal je Arabele.

0: Teď dávejte dobrý pozor, fantomasi, pravil doktor Frankenstein a hvízdl na šedivého, zdánlivě úplně normálního vlka, který pobíhal sem a tam po fantomasově luxusně zařízené pracovně, ukryté hluboko v kráteru vyhaslého vulkánu. Ke mně, Agrippe! Vlk poslušně přiběhl a posadil se svému pánovi k nohám. Doktor Frankenstein ho pohladil po hřbetě a odklopil dvířka nenápadně ukrytá ve vlkově šedivé srsti. Pod nimi bylo vidět změť drátů, polovodičů a integrovaných obvodů.
1: Gratuluji, doktore, řekl uznale Fantomas. To zvíře je zajisté umělé.
0: Doktor Frankenstein se polichoceně usmál.
1: Umělý člověk se mi moc nepovedl, připustil. Ale tohle bude šlágr. Dejte sem ruku. Jak vidíte, funguje zároveň jako elektrická kaminka. A teď se ho na něco zeptejte. Kdy se narodil Hans Christian Andersen?
2: 2. dubna 1805,
0: odpověděl bez rozmýšlení vlk.
1: Je to i naučný slovník, triumfoval doktor Frankenstein. A dá se použít i jako projektor pro 8 a 16 milimetrové filmy. Je to prostě mnohaúčelový vlk.
0: Fantomas poklepal doktorovi na rameno.
1: Vy jste šílený, Frankensteine, řekl. Šílený, ale geniální. Taky si to myslím, přisvědčil skromně jeho přítel. Pomocí svých technických vynálezů ovládnu jednou celý svět. Stanu se nejmocnějším.
0: Fantomas výstražně zakašlal.
1: Skoro nejmocnějším, opravil se doktor. Hned po vás, samozřejmě. Už jsem se chtěl urazit, mračil se Fantomas. Nejmocnější jsem a budu já. A běda tomu, kdo to neuznává.
0: Za jeho zády zahučel automatický výtah. Fantomas se otočil. V doposud kompaktní skalní stěně se objevilo světlo výtahové kabiny a ocelové dveře se rozestoupily. Kabina byla prázdná, až na malou bílou hrdličku, která přešlapovala na podlaze se svitkem prošlých lístků do menzy v zobáčku. Fantomas s Frankensteinem si ji v první chvíli vůbec nevšimli.
1: Milí Fantomasi,
0: přečetl doktor Frankenstein vzkaz načmáraný na lístcích.
1: Čaroděj 2. kategorie Rumburak prohlašuje, že je mnohem mocnější než vy. Uloupil nám kouzelný prsten a drží nás vladomorně bývalého Chechotova hradu. Prosíme vás o pomoc, princezna Arabella.
3: Arabella, zamyslel se Fantomas. Kdo to je?
2: Arabella, dcera krále Artura I.,
0: automaticky odpověděl umělý vlk.
2: Chytrá a velmi půvabná.
4: To sousoší pochází z mistrova vrcholného období, poučovala doktorka Knoblochová mladého novináře, který si přišel do městské galerie prohlédnout exponáty přichystané na Pimperovu výstavu. Nazývám je muž slinící si prst a jeho přátelé. Všimněte si zejména záhadného gesta levé ruky, o které vedu spor s docentem Jeřábkem. Tvrdím, že představuje jí soucno v jeho intimní podobě.
0: Doktorka Knoblochová byla daleko od pravdy. Pan král, jak víme, se ve chvíli, kdy jej nechal Rumburak skamenět, právě chystal obrátit stránku a slinil si za tím účelem ukazováček. Scénář, který původně držel v levé ruce, ovšem chyběl. Pan Majer s Grossem si jej vzali s sebou do televize a to učenou kunsthistoričku poněkud zmátlo. Mladý novinář se udiveně zahleděl na bambule na bačkorách paní Majerové. Můžete mi vysvětlit, zeptal se úctivě, proč tolik pimperových soch má na nohou trepky?
4: V tom právě je hluboká symbolika, poučila ho zasvěceně doktorka Knoblochová. Patetizování atributů rodinného krbu hrálo v Pimperově díle primární roli. Mistr byl totiž sirotek.
0: V televizi je nepřivítali právě nadšeně.
3: Myslel jsem, že už jste se umoudřil a vy mi sníte asistenta, pravil smutně režisér Novák a opatrně osahal panu Majerovi jeho obrovité břicho.
4: A to prosím, zrovna když jsme vás už ohlásili v programu.
3: Já ho přece nesnědl, bránil se pan Majer. A klidně můžu vystupovat, snímáte mě stejně jenom od pasu nahoru.
0: Z jeho žaludku se ozval Grossův rozčílený hlas.
5: Já chci ven, musíš na operaci, Karle. Slíbil jsi mi to!
4: Žádná operace nebude. Umění je přednější. Rezolutně rozhodl režisér Novák a zaťukal na nedobrovolný příbytek svého asistenta. Gross, slyšíte mě? Musíte to chvíli vydržet.
5: Ani mě nenapadne.
0: Gross se začal vlnit a kopat tak silně, že pan Majer poskakoval bolestí.
5: Jestli nepůjdeš na operaci, Karle,
0: vyhrožoval,
5: tak vám to vysílání takhle znemožním.
4: Nechte toho, Gross, okřikl ho režisér. To byste se nestyděl pokazit dětem pohádku.
1: Rumburaku, ty vzpurný vetřelče, otevři, zvolal Fantomas a udeřil pěstí na hradní bránu.
0: Brána se ani nepohnula. Fantomas se to však nevyvedlo z míry. Postoupil o pár kroků zpět a namířil ukazováček na předprseň hradu.
4: Prásk, prásk, prásk,
0: ozvala se série výstřelů. Ocelové šipky, vyletující jedna za druhou z Fantomasova prstu, se zasekávaly v pravidelných intervalech do kamenných kvádrů a v okamžiku vytvořily na hradní zdi celkem pohodlný žebřík. Fantomas se zlověstně zasmál a rozběhl se po nich nahoru.
1: Kleknout!
0: Svalnatý kat v rudé kápi srazil Petra na kolena a pro jistotu ještě jednou obtáhl brouskem ostří své katovské sekery. Petr beze slova položil hlavu na popravčí špalek a princezna Arabela si zakryla oči dlaní. Kat zdvihl sekeru.
1: Ani hnout, rumburaku! A ty taky, kate.
0: Tón Fantomasova hlasu způsobil, že kat stuhl jako skamenělý. Ani rumburak neměl žádnou šanci. Pokusil se sice sáhnout po kouzelném prstenu, ale dvě dobře mířené ocelové šipky mu přibyly rukávy kabáce k opěradlu křesla.
4: Zatraceně! Fantomasi, co to má znamenat?
0: Obořil se na vetřelce rumburak, který se marně snažil vyprostit. Fantomas se dutě zasmál.
1: Taková malá lekce, pane,
0: řekl a stáhl čaroději z prstu kouzelný prsten.
6: Děkujeme vám, pane Fantomasi, ozvala se princezna Arabela. Přišel jste v poslední chvíli.
1: Jak je mým zvykem, pravil Fantomas. Podle vašeho vznešeného půvabu soudím, že jste princezna Arabela a tenhle prsten je váš. Dovolíte?
0: Navlékl Arabele kouzelný prsten a dvorně jí políbil ruku.
1: Mám slabost pro krásné ženy. A vy jste ještě krásnější, než jak mi vás vylíčil mechanický vlk doktora Frankensteina.
0: Petr k němu přistoupil a poklepal mu na rameno.
1: Tak moment, pane, řekl. Zachránil jste mi život. Ale to ještě neznamená, že budete koketovat s Arabelou.
0: Fantomas na něj udiveně pohlédl a pak se dal do smíchu.
1: Líbíte se mi, mladý muži,
0: pravil. Vyřiďte vašemu panu otci, že mu Fantomas gratuluje k takovému synovi.

0: televizním studiu už bylo všechno připraveno k vysílání nové série pohádek pro děti, jenom pan Majer pořád ještě vedl dialog se svým žaludkem. Dávám ti čestný slovo, že na tu operaci půjdeme.
1: Ale kdy?
0: Zítra, hned po zahájení výstavy mistra Pimpery. Režisér Novák už z nich začínal být nervózní. Tak co? Vmísil se do debaty. Už jste se domluvili? Všechno je v naprostém pořádku, ujistil ho pan Majer. Až na to, že nemám text. Ten scénář nějak skameněl a najednou nejdou obracet stránky. Režisér se chytil za hlavu. Člověče, zaúpěl, kdy vy mi už konečně přestanete dělat potíže? Nakonec to ale tentokrát klaplo opravdu na jedničku. Přinesli nový scénář a pan Majer začal vyprávět. Šlo mu to báječně a písničku o brémských muzikantech dokonce zaspívali s asistentem Grossem dvojhlasně. Děti v celé zemi se radovali a dospělí začali o panu Majerovi prohlašovat, že je břichomluvec a génius. Také na bývalém Chechotově hradě bylo veselo. Kata vyhnali, Rumburaka zavřeli do vězení a bílou hrdličku Arabela zase proměnila ve svoji matku královnu.
2: Veličenstvo, je mi ctí, řekl Fantomas.
0: Královna se usmála. Můj královský manžel vám jistě bude chtít osobně poděkovat. Mimochodem, nevíte, jestli by pan doktor Frankenstein neprodal svého mechanického vlka? Chtěla bych ho koupit pro červenou karkulku. Ta pohádka se musí dát do pořádku. To je skvělý nápad, maminko, souhlasila nadšeně princezna Arabela. A pak dáme do pořádku celý náš pohádkový svět. Před hradní branou nastalo veliké loučení. Fantomas vypadal téměř dojatě.
2: A kdy se uvidíme my, princezno? Zeptal se Arabeli.
0: Když o to tolik stojíte, usmál se Petr, můžete nám přijít na svatbu za svědka. Fantomas vážně přikývl.
2: Platí, pravil. Naschledanou.
0: Čekala je dlouhá cesta, tak už raději vyrazili. Odkud si až ze samého vrcholu hradní věže se ozvalo posupné havraní krákání. Fantomas vzhlédl. Velký černý havran zakroužil nad hradem a než na něj stačil Fantomas pořádně namířit, zmizel v nedalekém lese.

0: Zvonečkem to začalo, zvonečkem to končí. Z matků a nepříjemností si už Petr s Arabelou užili dost a dost a byl nejvyšší čas dát zase všechno pěkně do pořádku. Ty teď naprav, co jsi způsobil. Obrátila se královna k Petrovi a podala mu kouzelný prsten. Petr velice rád poslechl. Když proměnil královský mrakodrap opět ve starý dobrý palác, schromážděný dav propukl v jásot. Teď ještě sídliště, továrny a odpadky, připomněla mu princezna Arabela. Petr přikývl, otočil kouzelným prstenem a rázem bylo v říši pohádek zase všechno jako dřív. Koupili karkulce Frankensteinova mechanického vlka, vzkázali vodníkovi, že už se může vrátit a pak už byl nejvyšší čas vydat se opět na cestu. Trochu se k sobě přitiskněte, nabádala je královna, když jim starý komorník Cyril přehazoval přes ramena cestovní plášť. Petrovi s Arabelou to nemusela říkat dvakrát. Nikdo z nich si bohužel nevšiml, že pod šosy cestovního pláště se nenápadně vplížil i černý havran, který se skrýval za komodou. Vernisáž Pimperovy výstavy byla významnou společenskou událostí a výstavní síň městské galerie byla nabitá k prasknutí. Přišel se podívat kde kdo. Profesor Hromádka, doktor Neumann, učitel Adam, ředitel Dudka, docent Hrach a samozřejmě, že nemohl chybět ani Pimperův kamarád ze studentských let, pan Majer. Bohužel s asistentem Grossem v žaludku. A nakonec se chci ještě zmínit o největším díle Alexandra Pimpery, končila svoji úvodní řeč doktorka Knoblochová. Jejím sousoší, nazývané Muž slinící si prst a jeho přátelé. Geniální dílo, v němž Pimperův realismus zachází do takových podrobností, jako je utržený knoflík či prodřený rukáv. Z tohoto místa mohu odpovědně prohlásit, že takový detail nemá v dějinách umění obdoby.
1: To jsou přece nesmysly,
0: komentoval ze žaludku pana Majera její vystoupení asistent Gross.
1: Karle, buď chlap a řekni jim, že to nejsou sochy.
0: Režisér Novák, který stál hned vedle, ho napomenul.
2: Pst, Gross, teď se to nehodí.
0: Údajná břichomluvecká produkce pana Majera začala budit pozornost. Lidé se po nich otáčeli.
3: Co říká ten těhotný pán?
0: Naklonila se elegantně oblečená stařenka ke svému zhruba 70-letému synovi.
3: Neměla bych ho pustit sednout.
0: Doktorka Knoblochová nervózně zalistovala v papírech. A co tedy můžeme říci závěrem k tomuto sousoší? Položila si řečnickou otázku. Můžeme konstatovat, že představuje vrchol Pimperovy tvorby, neboť vypadá v skutku jako živé. A v tu chvíli Arabela, která společně se svojí maminkou, Petrem a dětmi právě vešla do výstavní síně, otočila kouzelným prstenem. Sochy k úžasu učené doktorky i publika najednou obživly a seskákaly se svých podstavců.
3: Karle,
0: vykřikla paní Majerová a vrhla se manželovi kolem krku.
3: Arabelo, děti!
0: Veličenstvo, uklonil se čaroděj Vigo královně. Pan král ji dvorně políbil ruku a řekl, jsem rád, že vás opět vidím, choti. Doufám, že jste tentokrát ta pravá. Také obživlý pajda se nechal slyšet. Radostně vrtěl ohonem a štěkal na celé kolo a šokovaní účastníci vernisáže se nestačili divit. Pan Majer ukázal na svoje mohutné břicho.
4: Arabelo, zaprosil, zbav mě toho chlapa. Je to sice můj přítel, ale jeho humor je naprosto nestravitelný.
0: Arabela mu ráda vyhověla. Vysvobozený Gross udělal několik kondičních dřepů.
2: Od dneška měním povolání, zavtipkoval. Jsem největší žijící expert přes umělcovo nitro.
0: Kruhem okolo stojících diváků se k ním prodrala vyjevená doktorka Knoblochová a zatahala spokojeně se tvářícího čaroděje Viga za rukáv.
5: Prosím vás, rychle zpátky na podstavce, žadonila. Přece mi nezničíte celou koncepci.
0: Klidně, pravil nevzrušeně čaroděj.

0: Setkali se na stromě před vilkou Majerových. Byla už skoro tma a Ježibabě, která poletovala celý den po městě v podobě černého havrana, pořádně vytrávilo. Chystala se usednout na větev rozložité jabloně před oknem do kuchyně a opatrně obhlédnout situaci. Na větvi už ale jeden havran seděl.
1: Jste mi nějaký povědomej,
0: zakrákorala Ježibaba havraní řečí.
1: Nejste vy náhodou pan Rumburak?
0: Čaroděj, neboť to byl skutečně on, na sebe vzal svou lidskou podobu. Jak vidíte, jsem, řekl.
1: Vy jste mě pěkně vypek.
0: Také Ježibaba se proměnila sama v sebe a hned se do Rumburaka pustila.
1: Jak to, že je Arabela zpátky? A kde máte kouzelný prsten a cestovní plášť?
0: Co jí měl na to čaroděj říct? Všechno se proti mně spiklo, paní kolegyně, začal se litovat. Když mi ještě jednou pomůžete, tak vám...
1: To známe,
0: skočila mu čarodějnice do řeči.
1: Uletíte si a mě necháte v brindě.
0: Čestné slovo.
1: Vaše čestné slovo.
0: Nahoře ve vilce se otevřelo okno mansardy a do zahrady vykoukl Petr Majer. Je tu někdo? Rumburak s Ježibabou zmlkli. Honem se zase proměnili v černé havrany a odletěli spolu do noci. Když je svatba, tak to obyčejně bývá velká sláva. Ale také je s tím spousta starostí. Ta Petrova s Arabelou nebyla výjimkou. Všechno už bylo připraveno. Paní Majerová rozdala svatebčanům mirty, na ulici před vilkou čekali krásně opentlené taxíky a v kuchyni voněl svatební dort. Petr vzal Arabelu za ruku, něžně jí stáhl z prsteníčku kouzelný prsten a navlékl jí snubní prstýnek. Samozřejmě, že jí padl jako ulitý. To je nejkrásnější prstýnek, jaký jsem kdy měla, dojatě prohlásila princezna. Petr se na ní vesele ušklíbl. Budeť by ne, řekl. Dal jsem za něj všechny svý úspory. Princeznin kouzelný prsten odložil na mahagonovou skříň u okna. Když chcete někoho obejmout, je vždycky lepší mít volné ruce. Petře, já jsem tak šťastná. Já taky, Arabelo. Tohle si nechte na potom, napomenul je laskavě pan Majer, který se objevil ve dveřích. Tak jdeme, jdeme! Všichni už na vás čekají. Ostatní svatebčané už opravdu čekali ve vozech. Pan Vigo s paní Hermanovou se uvolili, že zůstanou doma a vezmou si na starost přípravu svatební hostiny a tak šel starý čaroděj princeznu vyprovodit alespoň před dům. Pane Vigo, obrátila se k němu Arabela, když nasedala do taxíku ke svému otci. Zapomněla jsem vám vrátit kouzelný prsten, nezlobte se. Je v Petrově pokoji na té mahagonové skřínce u okna. To nic, princezno, usmál se na ně čaroděj. Hlavně, že vím, kde je. To víte. Jistota je jistota. Dva černí havrani, kteří z úkrytu za komínem napjatě sledovali všechno, co se dělo před vilkou, se po sobě podívali. Máme štěstí, paní kolegyně, zakrákoral tiše Rumburak. Až všichni vypadnou, tak se do toho dáme. Do přeplněné svatební síně městské radnice vešla ceremoniářka a rozhlédla se po auditoriu. Budu prosit pány svědky ke stolu. Petr ukázal na doktora Neumana. Můj svědek je tady. Na mého bohužel ještě čekáme, špitla Arabela. Bude tu každou chvíli. Slíbil mi to. Úřednice pohlédla významně na hodinky, zdvihla obočí a usedla ke stolku se svatebními formuláři. Arabela se obrátila k Petrovi. Fantomas možná čeká na chodbě. Půjdu se po něm podívat, řekla. Promiň. Davem svatebčanů a ostatních přihlížejících se ke snoubencům prodírala velmi statná, stará dáma v hedvábném kloboučku. Držela si před očima lorňon a vypadala, jako že někoho nebo něco hledá. K velkému zklamání princezny Arabely Fantomas na chodbě před obřadní síní nebyl. Musíme bezpodmínečně začít, oznámila stroze Petrovi ceremoniářka. Pokud se druhý svědek nedostavil, požádejte laskavě vaši snoubenku, ať si vybere někoho jiného. Nebo snad raději chcete svatbu odložit? Arabela už byla zpátky. Petře, on tu není, vyhrkla nešťastně. Tak co? Jak se rozhodnete? Petr se ošil a pohlédl na Arabelu. Přece to teď neodložíme, když... začal.
2: Není třeba. Jsem zde. Statná stará dáma, která se mezi tím prodrala až k ním, odložila lorňon, sundala si hedvábný klobouček a strhla si z tváře plastikovou masku. Byl to Fantomas. Ceremoniářka zaječila a ve svatební síni to zašumělo údivem.
0: Ahoj, pane Fantomas, pozdravil obra Honzík. Přišel jste opravdu v poslední vteřině, oddechla si Arabela.
2: Fantomas se uklonil. Jak je mým zvykem, princezno.

0: Proč tak pracně? Zeptal se s úsměvem čaroděj Vigo paní Hermanové, která usilovně hnětla těsto na svatební koláče. Skočím nahoru pro prsten.
1: Kde pak?
0: Odbyla ho mařenčina maminka.
1: Na linecký těsto žádný finty neplatěj. Radši doneste ze sklepa okurky.
0: Pan Vigo pohlédl z okna. Na nedalekém stromě seděli dva černí havrani a to se starému čaroději ani trochu nelíbilo. Na okamžik zaváhal, ale pak pro ty okurky přece jenom šel. Sotva pan Vigo opustil kuchyni, havrani se zvedli a odlétli na balkón před Petrovou mansardou. Tam na sebe vzali svou lidskou podobu.
2: Dělejte,
0: pobízala Ježibaba Rumburaka.
2: Máte nejvyšší čas tu svatbu překazit.
0: Okno Petrova pokoje bylo zavřené a dveře na balkon také. To však pro pomstychtivého čaroděje nebyla zase tak veliká překážka. Vyrazil loktem sklo u balkónových dveří, odemkl a skokem byl u mahagonové skřínky. Prsten tam stále ještě byl. Rumburak si jej navlékl na prst a rozhlédl se po pokoji. Zaujali ho vysoké skříňové hodiny u dveří a plakát s fotografií alpské krajiny a stádem pasoucích se ovcí. Čaroděj se ďábelsky zachechtal a otočil kouzelným prstenem. Svatební obřad se chýlil ke konci a dojatá paní Majerová tiše poplakávala do kapesníku. Oddávající úředník se zeptal princezny Arabely, jestli si dobrovolně bere za manžela zde přítomného Petra Majera a právě v tom okamžiku se to stalo. Ženich se najednou proměnil ve skříňové hodiny a ubohá nevěsta v ovci. Její ano už zaznělo spíš jako zabečení. Přítomní úžasem stuhli. Všeobecné ohromení však trvalo jen kratičkou chvíli. Sotva si uvědomili, čeho se stali svědky, začali mluvit a vykřikovat jeden přes druhého. Ve svatební síni vypukla vřava.
3: Za těchto okolností je sňatek neplatný,
0: prohlásil oddávající úředník a otřel si spocené čelo kapesníkem. Proč? Fantomasova otázka zazněla, jako když práskne bičem. Halas ve svatební síni rázem utichl.
3: Pane svědku, koktal zděšeně oddávající, ovce a hodiny přece nemohou uzavřít sňatek. Odporovalo by to ustanovení občanského zákoníku.
0: I když se mají rádi, zahřímal Fantomas. Úředník se přikrčil.
3: Nejde to, potřásl hlavou a otočil se k odchodu. Hodiny nejsou občan, je mi líto.
0: Stůj, úředníku. Z Fantomasova ukazováčku vyšlehly dva výstřely a ocelové šipky přibyly podrážky bot oddávajícího k podlaze. Já myslím, že by to šlo.
3: Oddávající úředník se rozklepal jako osikat. Jak si přejete, pane? Hlesl, pak se obrátil k ovci a hodinám a roztřeseným hlasem pronesl předepsanou formuli. Prohlašuji váš sňatek za právoplatně uzavřený.
4: Měli byste se jít podívat nahoru, upozornila paní Hermanová čaroděje Viga, když se vrátil ze sklepa s okurkami.
1: Zdálo se mi, jako když se tam něco rozbilo.
0: Cože?
1: Starý čaroděj se upřímně vyděsil. Rychle přistoupil k oknu a vyhlédl do zahrady. Větev, na které ještě před malou chvilkou seděli ti podezřelí havrani, byla prázdná. Pan Vigo se rozhlédl po kuchyni.
0: Pořádná šlupka do hlavy dokáže někdy taky dělat zázraky, pomyslel si. Popadl paličku na maso a rozběhl se do schodů.
2: To musí být povedená svatba.
0: Rumburak se chechtal, až se za břicho popadal.
2: Dám na to krk, že to snoubencům moc sluší.
0: Ježibaba otevřela šatník a začala jej prohledávat.
2: Teď ještě najít cestovní plášť a pryč.
0: Mírnila ustaraně čarodějovo nadšení.
2: Je tady pan Vigo? Mohl by nám být nebezpečný.
0: Ten starý paprika. To bych rád věděl, jak, ušklíbil se Rumburak. Mám přece prsten.
1: Dveře mansardy za jeho zády se potichoučku pootevřely a na hlavu čaroděje druhé kategorie dopadla kuchyňská palička. Rumburak šel k zemi jako podťatý. Pan Vigo se hbitě zmocnil kouzelného prstenu. Tak, a teď z vás udělám krysy na věky věkův. Obrátil se k vyděšené čarodějnici.
5: Nebylo by lepší udělat z nich něco praktičtějšího? Ozval se za jeho zády hlas paní Hermanové.
2: Já bych o něčem věděla.
1: Když se smutní svatebčané vrátili domů, pan Vigo s paní Hermanovou už měli všechno hotovo. Hodiny a ovci vrchní královský čaroděj snadno opět proměnil v Petra s Arabelou a u majerů konečně mohla zavládnout zase ta pravá svatební nálada. Navíc čekalo doma novomanžele malé překvapení. Úplně nová automatická pračka a dvoudveřová lednička, které jim pan Vigo s paní Hermanovou přichystali jako svatební dar. O tom, že pračka byl původně čaroděj druhé kategorie Rumburak a lednička Ježibaba, z pochopitelných důvodů raději pomlčeli.
5: Řekli jsme si, že vám dáme něco praktického, odmítla paní Hermanová skromně jejich díky. Já to vymyslela a pan Vigo to zařídil.
1: Pak se ujala slova královna. Když už jsme u těch darů, obrátila se k novomanželům, my pro vás také něco máme. Vyjďte choti. Pan král sáhl do kapsy a podal Arabele kouzelný zvoneček. Zvonečkem to začalo, tak ať to zvonečkem také končí. Řekl, kdykoliv budeš něco potřebovat, zazvoň. Objeví se můj nový pomocník, ujistil princeznu čaroděj Vigo, a splní vám každé přání.
5: Dovolíš? Pan Majer sáhl po zvonečku. Tak takovejhle zvoneček byl vždycky můj sen, pravil okouzleně. Něco se porouchá? Pan Majer sáhl po zvonečku. Tak takovejhle zvoneček byl vždycky můj sen, pravil okouzleně. Něco se porouchá, zazvoníš a hned je po problému.

0: přímo fascinoval. Buf, buf. Zaštěkal na tu neobyčejnou věc. Zvoneček nic. Pajda se opatrně rozhlédl, pak uchopil zvoneček do tlamy a mazal s ním do zahrady.
1: Pajdo, domů!
0: Honzík, který se pro Pajdu vrátil do haly, už zahlédl mezi dveřmi jen pahýl jeho oháňky. Poslechnout Pajdu samozřejmě ani nenapadlo. Mařenka zatáhla Honzíka za rukáv.
2: Nech ho bejt, řekla. Radši pojď zpátky. Za chvilku budou kremrole.
0: A tak se milému Pajdovi podařilo kouzelný zvoneček v klidu zahrabat do tajné skrýše pod lavičkou, kde už měl spoustu jiných zajímavých věcí. I ta nejkrásnější svatební hostina jednou skončí. Skončila i tahle a nastalo velké loučení. Honzík požádal pana krále, jestli by o prázdninách nemohli vzít sebou do říše pohádek kluky a holky ze třídy. Pan král souhlasil a princ Willibald slíbil, že se jako čestný muž a šlechtic o ně postará. Královna plakala, paní Majerové tekly slzy proudem, Arabela měla na krajíčku a zdálo se, že dokonce i princezna Ksenie je trochu dojatá.
3: Měj se tu pěkně, sestřičko, loučila se s Arabelou. Víš, že ti vlastně závidím? Chtěla bych být jednou tak šťastná jako ty.
0: Potom už pan král, královna, princezna Ksenie, její manžel Willibald a pan Viggo nastoupili do cestovního pláště a vrchní královský čaroděj zapnul ozdobný knoflík. Zmizeli dřív, než jim paní Hermanová stačila podat balíček svatebních koláčků, které jim přichystala na cestu.

0: Nevadí ti to rozbité okno? Zeptal se Petr Arabeli, když se konečně ocitli sami nahoře v jeho pokoji. Princezna se k němu přivinula.
1: Ani ne,
0: řekla. Střepy přece znamenají štěstí. Máš pravdu. Zítra prostě zazvoníme na zvoneček. To chceš zvonit pro každou hloupost? Petr pokrčil rameny.
1: Malí starosti jsou taky starosti,
0: řekl. Pak se na svou trochu zamračenou ženu usmál a dodal. Ale my nebudeme mít vůbec žádný starosti. Budeme si zkrátka žít jako v pohádce. Odkud si ze zdola se ozvala hromová rána.
1: Pomoc!
0: Bylo slyšet z koupelny zoufalé volání pana Majera. Petr s Arabelou se mu rozběhli na pomoc. V koupelně byla hotová spoušť. Ve zdi nad vanou zela pořádná díra. 160-litrový bojler se válel po zemi a pod hromadou úlomků, cihel, malty a omítky ve vaně ležel pan Majer. Drápal se ven a hlasitě úpěl.
1: Co si pro boha dělal?
0: Zeptal se otce Petr, když mu společně s Arabelou pomohli na nohy.
1: Ale chtěl jsem demontovat ten zatracený boiler, že potom zazvoním o novej a ono mi to celý nějak vypadlo.
2: Karle, co to vyvádíš?
0: Paní Majerová, která se objevila ve dveřích koupelny, spráskla ruce.
2: Tak tohle nám ještě scházelo.
0: Pan Majer se obrátil k Petrovi.
1: Nekoukej tak na mě a přines ten zvonek,
0: přikázal. Kouzelný zvoneček už ale nenašli. Ani dnes, ani potom. S pohádkami byl konec a Majerovým nezbývalo, než smířit se s tím, že budou zase žít docela obyčejně jako ostatní lidé. Pan Majer ještě pár dní hudroval, za to Arabele se to naopak velmi líbilo. Měli se s Petrem až do nejdelší smrti moc rádi. A to je přece ta nejkrásnější pohádka. Nemyslíte?

0: Před kocourkovskou radnicí se jednou zastavil pan starosta, poškrábal se ve vlasech a povídá: Safra, safra, na radnici nám na střeše narostla tráva. Měla by se posekat, navrhoval radní Špindíra. Ale kde najít takového sekáče, který by vylezl až nahoru a odvážil se tam sekat trávu? Kdyby se tak ta střecha šešoupla, tak by se to mohlo tento posekat třeba i šrpem, zadumal se radní Myši Šlápek. Hehe, to by šlo, pane radní, pochválili Myši Šlápka sousedé. Vy byste střechu sešoup, no jo, ale kdo by ji potom zase našoup? A dále se o tom návrhu už potom nemluvilo. Škoda, že moje kozy neumějí lítat, těm by to zachutnalo, vzdechl si já taky rád. Hehehehe, smála se slavná obecní rada, ale starosta je hned zarazil. Počkat, sousede, počkat, to není špatná myšlenka. Jestliže někdo neumí lítat, můžeme mu pomoci. Nepoletí ovšem nahoru kozy nějakého radního, nýbrž náš obecní bík. Ten si to zaslouží. V obecní radě to zašumělo obdivem. Bude to pěkná podívaná, milí sousedé, a aby vidělo co nejvíce lidí, necháme si ji na posvícení. A tak starosta dal o posvícení z radniční věže vysunout kladku, přinést silný provaz a odpoledne, když se všichni zvědaví sešli na náměstí, dal přivést také obecního býka. Bík myslel, že má prorokovat počasí, a proto si honem počal oroch radnice drbat záda. No, to si hodný, je vidět, že bude pěkně, však za to dostaneš dobrou travičku, popláceli kocourkovští s pochvalou býka po zádech a už mu kladli kolem krku smyčku silného provazu. Hej, rup, zvolal hrom do toho a největší siláci zatáhli za provaz. Táhla kocourkovská garda, táhli tlustí pekaři, vypasení řezníci i břichatí sedláci a za konec provazu se ještě zachytili také dětičky a staré babičky. Hej, rup, zahromoval po druhého hrom do toho a nadzvednutý bík se postavil na zadní nohy. Bylo mu to trochu divné, co ho to tak tahá za krk, ale když kolem sebe viděl tolik lidí, tak nechtěl nic říkat. Hej, rup, ozvalo se do třetice a nyní už začal bík pomalu stoupat nahoru. Radostné vzrušení projelo shromážděním. Bík třepal ve vzduchu divoce nohama. Koukejte se, jak se těší, no ten má radost, už se nemůže dočkat, volali kocourkovští a tahali ještě víc. Hej, rup! Ovšem bík dlouho nohama neházel. Brzo je svěsil, oči vypoulil a ze staženého hrdla vyplazil daleko jazyk. Podívejte se, jak už se olizuje, to už uviděl trávu, jásal starosta, tak si pochutná. To jsme bíkovi přišli do noty, pochvalovali si kocourkovští. Ale když ho vytáhli až nahoru, bík už se ani nepohnul. Nohy měl svěšený, oči zvrácený, jen jazyk daleko mlsně vyplazoval. No jo, snad neví, co má nahoře dělat. Spusťte ho, povíme mu to, velel starosta. Občané spustili tedy bíka dolů, ale dole už mu neřekl nikdo nic. Oběšený bík se položil bez vlády na zem. Lenoši líni, to jste nemohli tahat rychleji, zabědoval starosta. Podívejte se, bík nám zatím pošel hlady. A jak se chudinka těšil, jak se mu zbíhaly sliny v hubě, když viděl tu pěknou trávu nahoře. Jak se mohl pěkně nažrat, kdybyste tahali rychleji. Celý kocourkov se schromáždil kolem bíka s vyplazeným jazykem. Chudák, jak se už oblizoval, litovali ho všichni. Teď už na radnici trávu nespase a tráva tam uschne bez užitku. Poté se všichni rozešli smutně domů a bylo po posvícení. Podívaná sice nebyla veselá, ale přece jen taková, že se o ní vypravovalo déle než o všech ostatních. Myslím, že ze všeho, co jste doposud slyšeli, jste poznali, že si v Kocourkově volili za starosty vždycky jen ty nejchytřejší občany. Však se také kocourkovskému starostovi muselo úředně říkat vaše moudrost. Stávalo se často, když se někdo dlouho po starostovi pídil a konečně jej spatřil, že potom řekl, celý Kocourkov jsem pochodil, ale vaši moudrost jsem vůbec nikde neuviděl. Kocourkovští starostové tedy byli muži bystrých činů a vypěstovali též velmi jasnou úřední řeč. Zvláště jejich vyhlášky byly vždycky jadrné a zcela jasné. Tak se například včas vstekliny vyhlašovalo. Na vědomost se dává, že kdo chce mít psa, musí mít náhubek a musí být uvázán na řetěze. Nebo hrozili nenechavým husám. Jestliže některá hospodyně pustí husu do starostova pole, obecní strážníky chytí a bez milosti podřízne. Jednou o posvícení chtěli užít krupičné kaše a proto ohlásili. Před letošním posvícením musí každý kocourkovský sedlák osít 2 míry pole krupicí. Kdo je osel, nech se přihlásí. V říčce, do které se chodili kocourkovští koupat a která se někdy nebezpečně rozvodňovala, byla na kůlu tabulka s nápisem. Jakmile voda stoupne nad tuto tabulku, je koupání zakázáno. A tak byli kocourkovští ovšem vždy přesně a dobře spraveni a nikdy nic nepopletli. A to je konec. Dále už nevím nic.
1: Co dělat, chůvo moje milá?
2: Já bych vám něco poradila. Nejdřív musíme získat čas.

0: princeznu má krásná. Prosím, dovolte mi složit k vašim nohám poklad drahocenný. Zlato, stříbro, perly, truhlu drahokamů, vázy z křišťálu, i misky z porcelánu, krajky z Bruselu, i vzácné kožišiny, sošky vyřezané z pravé slonoviny. To vše jsem nakoupil a přivézti vám dal já, Kazi svět šestý, z boží vůle král.
1: Za ty vzácné dary, králi, děkuji vám. Nelíbí se mi však, já je nepřijímám.
2: Dceruško, co to říkáš?
0: Tedy nechcete se mojí ženou státi?
1: Nejdřív musel byste mi dát troje krásné šaty.
0: Krásné šaty?
1: Nejkrásnější na zemi.
0: Dobrá. Uší je moje švadleny. Jak je chcete?
1: První šaty. Ať jsou jako slunce raní, které nad jezerem září za svítání. Z paprsku a mlhy musím je šíti. Ať se na nich ještě první rosa třpití.
0: Zapiš.
1: Druhé šaty. Ať jsou světlem vyšívané, jako letní den, když slunce horce plane. Lehoučké, jak list, když padá do vody. Ať je nastříhají z letní oblohy.
0: Zapiš. Třetí šaty.
1: Ať jsou jako nebe, když se večer setmí. Ať je ušijem z teplé noci letní. Lehoučké, jak tóny písně vzdálené.
0: Šaty, které chcete, dám vám udělat. A pak musíte se mojí ženou stát.

0: Co říkáš? Přinese ty šaty?
1: Já nevím, ale asi ne.
0: A co když přece?
1: Nebojte se. Tak už to nějak spravíme. Podívejte se, jak vám padne.
0: Co to má být?
1: No košček.
0: Z čeho?
1: To nikdo neuhádne. Je šitý z myších kůžiček.
0: Kožíšek z myší? To je šití. Kolik těch kůží může být?
1: Snad 1000.
0: A nebo ještě víc.
1: Tady máš jehlu, klubko nití a pomoz mi jej dokončit.
2: Uprostřed hvozdu a uprostřed noci, za větrem, v roklince, doutnalo hníček. Kousek dál na pařezu seděl do pláště zachumlaný voják. Veterán. Držel stráž. Nebylo koho se bát. Daleko široko nebylo člověka ani jiné šelmy. Je však ve vojácké krvi držet vartu. Díval se do ohně. V ohništi zapraskalo, vyprskla hrst jisker a z popela vyskočil čilý plamínek. Vyšvihl se na hrazdu suché větévky a cvičil a protahoval se na ní, dokud ji neproměnil v popel. Než se skočil dolů mezi žhavé uhlíky, ještě naposledy zablikal a posvítil na 4 prošlapané podrážky na 2 párech sešlých holínek, do kterých byli obuti ještě 2 další veteráni. Leželi s nohama u tepla a spali. Voják na stráži byl také ospalý. Za hodinku mě vystřídá servác, kránu to vezme bimbác, počítal v duchu. No a pak půjdeme dál. Dál. Ale kam dál? Dokud jemu a tady kamarádům plíce dobře dýchali, dokud nohy uměli celý den běhat z kopce do kopce a k tomu celou noc protancovat, ha, to byly časy. Déle než hodinu dokázali palašem kolem sebe rubat a v rameni ani nelouplo. Kolikrát bez jídla jenom okořalce šli ze šarvátky do šarvátky a žold byl a kořist. Dokonce někdy jim šarže poklepala na rameno a pronesla bravo, anebo well done, podle toho, pro koho zrovna bojovali. Tenkrát flašinetáři na rozcestích jim tu slávu zlomyslně kazili. Ukazovali jim svoje metály a vyprávěli, že se taky probíjeli celou Evropou. Až jednou se ji prej zavolali, postavili do řady a řekli jim, že už je jako nepotřebujou. Pušku, aby vrátili, ale metál, že si můžou připnout i na civil pro větší lesk křtin anebo funusů a tak podobně. Pokud jizev, katarů, záduch a jiných neduhů a pahýlu se týče, ty prej, že získali na policti a slávy, ty jsou jednou provždy jejich a nikdo jim je nesmí upřít. Jeden flašinetář je tak dopálil, že mu vzali kliku od flašinetu a zahodili do kanálu. Já si koupím jenom kliku, volal za nimi, ale vy si šetřte na celý flašinet. Děda asi nelhal. Vlastní slova probudila veterána z polodřímoty. Šáhla na něj smrť. Přemýšlel, jestli má přihodit do ohně, nebo si sednout blíž. Jenže než se rozhodnul, tak usnul. Halo, buď, nemáte oheň? Veterán otevřel oči. Před ním stojí mužík, téměř trpaslík. Černý kabát po kolena, bílou náprsenku a nad ní tvrdý límec s červenou kravatou. Smekl tyrolácký klobouček, oranžový jako pomeranč. Uklonil se a pravil, aniž vyňal cigáro z úst. Hej, buď, nemáte oheň? Nemenuju se buď, povídá voják. Já vím, že se jmenujete Pankrác, ale buď je kratší, pravil mužík a usmál se. Pankrác ukázal na skomírající ohniště. Mužík obratně uhlíkem připálil cigáro a rozdmíchal je do obláčku vonavého dýmu. Pod nosem měl černý knír. Nebyli tu mý dva bratřičkové? Ptal se. Ne, však oni dojdou. Nechcete cigáro? Kafe by bodlo, usmál se Pankrác. S rumem anebo bez? To je vtip? A ne, špatný. Přitom vzal palcem a ukazováčkem klobouček a opatrně smekl. Na hlavě mu balancuje hrnek kávy. Rum zavonil až k Pangrácovi. Cukr je v tom, podává Pangrácovi a pokračuje. Vánočku nebo dort?
3: Dort.
2: Mužík smekl podruhé a na temeni dort. Pangrácovi to najednou všechno přišlo k smíchu. Nejdřív se usmíval, pak smál a teďka už se tiše řechtal. Mužík ožil. Běhal sem a tam dlouhými kroky s pažemi za zády a hovořil, mám radost, když vidím radost. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadal. A Pangrác se popadal za břicho. Musel, protože mužík začal z kloboučku tahat všechno možné a hlavně to, co Pangrác potřeboval. Mejdlo, tabák, křesadlo, nový boty, džbán piva. Pak si mužík posadil klobouk na hlavu a pravil. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás klobouček vynesl na větev a hup, a jste na větvi. A byl na větvi nad Pangrácem. A pokračoval z větve. Chcete dolů? Haha, jste dole. A stále vedle Pangráce. Přenese vás na kraj světa. A posadil jej Pangrácovi na hlavu. Je vám dobře?
3: Akorát.
2: Je váš. A kdyby přišli bratříčkové, takže na ně čekám pod frňákovníkem.
3: Kdeže?
2: No, jako datlovník. Nebo fíkovník. Tak frňákovník. A oni vědí kde.
3: A zmizel v lese.
2: Pangrác chtěl jít za ním. Rum mu však zamotal hlavu a byl rád, že neusnul dřív, než se zachumlal těsnějc do pláště. Když servác se probudil zimou, tak ho našel spícího v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kde by tak našel suchou větvičku, když se mu zazdálo, že z dálky slyší zpěv. Skutečně, někdo hrál na harmoniku a zpíval si k tomu. Písničce bylo zprvu těžko rozumět, ale jak se zpěvák blížil, zpěv dostával smysl. Proč, že si zpívám i třeba v dešti? Proč, že mi ze zpěvu hlava třeští? Dám vám odpověď jen v jedné větě. Proč? A z lesa se vynořil človíček. Spatřil serváce a zmlkl, jako když utne. Servác se mu asi líbil, protože vycenil dvě řady bělostných perliček a dospíval v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě. Přistoupil blíž k servácovi. A ty ne, serváci? Servác si ho prohlížel. Vypadá ten mužik jako sedláci kolem Neapole, pomyslel si. Taky byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Krátké kalhoty, punčochy a střevíce zmokřené noční rosou. Mladou tvář tu měl plnou vrásek. Od smíchu, ale ne od starostí. Hrál na italskou harmoničku koncertínu. Nepřestal jí šimrat hebitými prsty, takže jeho řeč byla vlastně veselý melodrámek říznutý písničkou. Kdyby se tu po mně ptal, a můj starší bratříček, a nebo, kdyby mě to snad hledal můj mladší bratříček, a nebo, kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Servác, který do té chvíle mlčel, se usmál a pravil, pěkně zpíváte, panáčku. Mužík se na něho podíval a po chvíli pravil, taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň. Servác nastavil dlaň. Mužík vyňal z kapci krásně vyšívaný váček, zatřepal jim nad servácovou dlaní a každým třepnutím vypadl zlaťák, až měl servác plnou hrst. Kolik se tam vejde? Divil se servác. Nekonečně. Líbí se ti?
3: No komu by se to nelíbilo?
2: Mně ne, nech si to. A dal váček servácovi do kapsy.
3: Co ale budete dělat bez peněz? Ptal se dobrák servát.
2: Já? Já nic. Já nic nedělám. Já pro zpívání čas, já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. Po práci si sám, pak rád zajásám, v neděli nedělám. Proč, že se směju a proč, že zpívám? Proč, že se nikdy smutně nedívám? Proč, že si zpívám i třeba dešti? Proč?
3: Jak se mužík vzdaloval, i písnička zmizela v dáli. Les ji zabalil do tichého šumu. Servác usnul zrovna ve chvíli, kdy třetí veterán, Bimbác, se posadil. Mžoural nejistě kolem sebe, než si vymanul, že je v lese a že je na něm řada. Rozkoukal se a šel hledat dříví. V mokřině našel dva suché klacíky. Nese je k ohni a zarazí se. U ohniště stojí podivná postavička. Vypadala jako cirkusový klaun. V plandavých kalhotách na jedné šli, v tričku s potrhaným tílkem. Pod kudrnatými vlasy, plavými jako loňská sláma, tvář se nehlasně smála od ucha k uchu. Oči měl ten panáček živé, veselé a černé jako trnky. Bimbác přiložil klacíky do ohně a pokoušel si rozhoukat do plamene. Klaun mu naznačoval posuníky, že to asi nepůjde. Jak pak se tady odsnul hluchoněmej panáca, zabručel Bimbác. Klaun si ukazuje na uši a kýve souhlasně hlavou. Aha, aha, že slyšíš, ale nemluvíš, doplnil Bimbác. Klaun se šťastně rozhýhňal. Pak čukl Bimbácovi do ramene a posunkoval, že je málo dříví. No, v lese je mokro, vysvětluje Bimbác. Mužík zdvihl ukazováček. Dávej pozor, říkal ten posuněk. Pak sáhl za tričko a vyňal malou harfu. Harfínku. Štěňátko od harfy, dalo by se říct. Brnkl na jednu strunu. Ozval se tón. Zprvu slabý, v zápětí narůstala síl, stoupal a pronikal hvozdem, až začal Bimbácovi v hlavě lomcovat. Kol dokola to zašumělo. To tím, jak suché a křehké větvičky se počaly sypat z korun stromů. To není všechno, pravilo nové klaunovo gesto. Přejel palcem od dlouhých strun harfičky ke kratším strunám. Glissando ještě nedoznělo a z lesa jalo se vycházet množství siláků. Každý nesl soušku a skládal je dokupy. No to by mohlo stačit, pravil Bimbác. Mužík přejel palcem harfičku opačným směrem do sila sol fa mi re do, po silácích ani stopy. Podal harfičku Bimbácovi. Pěkná věc. S takovou tajnou zbraní bych si troufal vyhrát všechny bitvy. A Bimbác podává harfičku zpátky. Klaun se smál a vrtěl hlavou. Udělal salta jako v cirkuse a nepřestal metat salta i kozelce, dokud nezmizel v porostu. Bimbác chtěl přiložit z čerstvé zásoby, ale nepřiložil. Chtěl brnknout na harfičku, ale nebrnkl. Náhlá mátoha mu zavřela oči. A přece ještě před chvilkou by byl přísahal, že se báječně vyspal. Někde v koruně stromu se vzbudil ptáček. Pípl. Hlásek jako vlásek. A přece probudil nekonečný hvost. Za chvilku, kdo měl hlas a sluch, vpadl do ranního sboru. Obrysy vzdálených hor začal někdo obtahovat stříbrnou tuškou, vršky nejvyšších borovic zrůžověly, stébla trávy, opocená nočním dusnem bahnisek, vydávala se vánku, který vyháněl studenou mlhu z lesa do světla a tepla palouků, a pavoukům osychají sítě. znamení, že den je tu a zůstane až do večera. Pankrát se probudil na pařezu. Kluci, kluci, vstávejte honem! Honem, musím vám něco vyprávět. Až po mně, vpadl servác čerstva. Já, panečku, něco zažil. To nic není proti mně, křičel bimbác. Překřikovali se, skákali si do řeči, strkali do sebe a smáli se jako kluci. Než se umyli v tůňce plné žíhaných čolků, pověděli si na přeskáčku o svých nočních setkáních s mužíky. Potom začali zkoušet kouzelnou moc dárků. Vytřepali ze servácovy tobolky každému po 10 dukátech. Pak jim Klobouček obstaral snídani, nové šaty a nakonec kočár s párem grošáků. Přece nebudeme kučírovat sami, holedbal se bimbác. Brnk, brnk. A před ním stojí dva muži. Ten starší prosí o rozkaz. Na kozlík, příteli, na kozlík. A práskni do koní. Od této chvíle si žili. Když se jim někde líbilo, Pankrát s Kloboučkem vykouzlil zámeček. Servác natřepal na výdaje a bimbác přibrnkal mrak služebnictva. Nebo si Pankrát posadil Klobouček na hlavu, vzal je pod paždí, zavřel oči, pomyslel si, ať jsme v Madridu, a když oči otevřel, byli v Madridu. Byli známi v nejlepších podnicích Evropy. Pili vína z nejslavnějších sklepů. Nejradši ze všeho však jezdili po bitevních polích, na kterých kdysi společně bojovali. To je podivná mužská vlastnost, jít se znovu podívat, kde se tenkrát tábořilo v blátě a ohladu, kudy se šturmovalo, kde který kamarád ji dostal do stehna a kde a kdo ji dostal jednou provždy. Nejvíc to pěstoval bimbác. Pomocí harfičky si dovedl přikouzlit celý útvar. Rozestavil jej přesně jako kdysi, nabrnkal si nepřítele a opakoval akci se vším, co k ní patřilo. Dokud se držel zpátky a znovu prožíval jenom malé šarvátky, kamarádi mu to trpěli. Kdy to byli veteráni. Ale jedno mohli přijít do maléru. To si bimbác usmyslel, že bude rekapitulovat celou bitvu u Slavkova a že on bude velet armádám svaté aliance a že Napoleona porazí. Nedal si to rozmluvit. Postavil si hlavu a skutečně nabrnkal obrovskou armádu i se zálohami. Rozestavil si všecko podle vojenských knih a když to bylo hotovo, začal velet po svém. Chtěje oklamat Napoleona, pustil jízdu směrem na Bučovice s rozkazem vrátit se přes Ždanický les. Jenže přišla průtrž mračen z Vichřicí a musel všeho nechat. Odbrnkal armády i se zálohami a měli co dělat, aby rychle zmizeli pomocí Kloboučku, protože obyvatelstvo bylo zmateno i pobouřeno a okresní hejtman nařídil vyšetřování. Pankrác a servác byli přesvědčeni, že to bimbán se vyléčilo. Omyl. Bimbás brzo přišel s návrhem, aby se usadili na Sahaře. Že by si tam v klidu zopakovali několik historicky důležitých bitev a on, že by potom nabrnkal obrovskou armádu s námořnictvem a mohli by to spustit. Spustit co? Ptali se ho. No, někdo jednou musí udělat na světě pořádek. Utrh se na ně. Nalili mu vína, které pil nejraději, a snažili se mu co nejlaskavěji nápad rozmluvit. Leč mluvili do jalové krávy. Konečně se Pankrát dopálil. Bimbáci, kamaráde, nebuď hlava skopová. Nehraj si člověče na mesiáše. Nejhorší, co může mužskýho potkat, je chtít spasit svět z pozice síly. Servát se přidal. Popadla tě pejcha, zpamatuj se, jste blbci, štěkl bimbác. A boukl za sebou dveřmi. A máme to, zdychl Pankrát. To má z dobrýho jídla. Potřeboval by prohnat. Já by ho oženil, navrhoval servác. Mě znáš. Já jsem proti ženským jako trvalým břemenům, ale v tomhle případě konečně no. Zlo zlem vyháněti. No tak se dohodli, že by mu měli opatřit ženu, samozřejmě mladou a pohlednou, ale jinak, aby to byl metr. Něco mezi andělem a mrchou, uzavřel servác. Pangrác si vzpomněl, že o jedné takové, jakoby pro ten účel stvořené, slyšel vyprávět. Jmenuje se Bosana a je to dcera vladaře malého království zvaného Monte Albo. Vladař se jmenoval Piccola. Měl původně 4 dcery. 3 výborně provdal, nejstarší za krále Netálie, mladší za krále Pikardie a 3. za vídeňského bankéře. Tato chytla nejlíp. Nejmladší, 4., se jmenovala Bosana a byla nejhezčí. A také nejvíc po tatínkovi, což znamená, že byla těžko k uhlídání. Pletla hlavy mladým rybářům a když jednomu hlavu popletla, začala jí plést druhému a pak hned 3. Vznikaly rvačky, nepříjemnosti a ostudy. Král Piccola by byl Bosanu rád provdal, jen mít za koho. S velikým zájmem vyslechl zprávu, že hned vedle královského zámku, na hlavním a jediném náměstí, v hlavním a jediném hotelu, se ubytovali 3 bohatí cizinci. Přijeli prý v nádherném kočáře, taženém 2 páry ještě nádhernějších rošáků. Byli vyšňořeni podle poslední módy. Ještě téhož večera král Piccola pozval 3 cizince na večeři. Naši 3 veteráni přišli v oblecích, které jen kouzelný klobouk může pořídit. Než přišla Bosana, hovořilo se, aby se hovořilo. Chvíli se holedbal Piccola, chvilku se holedbali veteráni. Konečně se dveře otevřely a vešla Bosana. Stanula na prahu a dívala se z jednoho na druhého. Ústa o trošičku širší, než by se malíř odvážil vymalovat. Oči o milimetřík šířejí posazené, než by si sochař troufl umístit. Se přivřeli a tím vyšlo najevo, že jsou neznatelně do šikma. A i nosík byl kratší, než by vysoké čelo chtělo. A nad čelem temně rudý plamen vlasů. Bosaniny vlasy. Bimbácovi se zdálo, že nikdy nespatřil tak kouzelnou tvář. Trochu tatarskou, trochu andělskou. Bimbácovi zahořely ušní boltce. Zazáblo ho v chodidlech, jako by stál na ledu. Na ledu, kterého ve výhni rudých vlasů ubývá, který je tenčí a tenčí, až se pod ním probořil a Bimbác se pohroužil po uši do teplé lázně, která mu zrychlila tep. To se děje do písmena vždycky stejně, když se starý sekáč zamiluje jako kluk. Ženské skoro vždycky poznají, když mužský zabere. Jakmile Bosana byla jista Bimbácem, dala si 2 návštěvníky pod drobnohled. Pangrác se vyřadila okamžitě. Leč ten drobet mladší, to byl servác, se jí zazdál. Stál by za pokus. I jala se na něm pracovat jako bobr. Zprvu mu sotva pohled věnovala, ale jak s jídlem a pitím stoupala nálada, jednomu se jeho slovům zasmála, podruhé nad jeho výroky spozorněla. Když se po večeři odebrali na terasu, posadila se tak, aby sebemenší schýlení pro šálek kávy, nepatrné nahnutí trupu při podávání cukru dávalo servácovi možnost zahlédnout a ocenit krajku nebo dokonce materiál, jejich zjevnost a cenění se nepředpokládá ve společnosti početnější než 2. Večeře se protáhla až do úsvitu. 3 veteráni se vraceli přes náměstí do hotelu. Mlčeli. Pangrácovi povinně zdřevěněli tváře, a jen se hloupě usmíval. Servác a bimbác pili daleko méně, ale dívali se stejně hloupě. Král Pikola si mnul ruce. Jeden nebo druhý, jen když vyvdá dceru. Jenže Bosana si to představovala jinak. Bavilo jí bimbáce dráždit servácem a naopak. Neuplynul ani týden a oba veteráni začali o Bosanu usilovat jeden přes druhého. Až zapomněli na kamarádství. Když Bosana škádila bimbáce, že by ho asi servác přepral, bimbác se pochlubil, že by si přibrnkal po silu a hned Bosaně kouzelnou harfičku předvedl. Když to pak Bosana řekla servácovi, ten se dopálil a ukázal jí, jak by si natřepal zlaťáky, za které by si celou tu bimbácovu posilu mohl koupit i s bimbácem. Bosana s tím hned běžela k tatínkovi Pikolovi. Chvíli se radili a výsledek porady byl, že pozvali veterány na oběd. Není jisto, co jim nasypali do polévky. Je však zjištěno, že po polévce chlapi usnuli jako tři dudkové. Pikola s Bosanou jim ukradli tobolku i harfičku. Dali rychle zhotovit přesné kopie a těmi nahradili původní harfičku a tobolku. Potom poručil Pikola spící vojáky dopravit do hotelu, vystavit jim účet a vyzvat je, aby ihned opustili Monte Albo. Veteráni se probudili až druhý den ráno. Hlavy jim třeštili a když jim vyřizovali, že se musí okamžitě vystěhovat, tak nic nechápali. Až teprve, když jim předložili účet, náležitě přemrštěný, začalo jim svítat a popadl je stek. Zaplatíme a pak si to vyřídíme s Pikolou, povídá servác a třepe tobolkou. Sakra, co se to děje? Třepe marně. To má být přece bezedný, nebo ne? Bere mu z ruky pan Grác. Třepe taky marně. Ředitel hotelu sledoval jejich počínání klíčovou dírkou. Vzkázal Pikolovi, že hosti nemají čím zaplatit, co prej má dělat. Vypráska z hotelu i z města, vzkázal Pikola. Ředitel sehnal kuchaře a kuchtíka, ficky a služky, podomky a portýry a táhli na veterány s úmyslem je vynést na ulici. No, veteráni se ovšem smáli. Chtějí mít melu, mají mít melu, povídá bimbác. Sáhne po harfičce, brnk, brnk, přejde palcem struny, pokojem se nese zborcené harfitón. Až to trhá uši. Víc však nic. Opět si brali harfičku jeden druhému z ruky a opět pro nic za nic. Zatím před pokojem na chodbě a už i před hotelem dav lidí. Mají hole, mávají jimi a povykují. Začíná pronikat hlas, že by ty špiony měli pověsit na lucernu. Návrh získává přívržence, začíná jít do tuhého. Veteráni se zabarikádovali nábytkem. Servác si prohlíží neustále tobolku. Podvod! Podvod! To není ta moje! Zařve najednou. A harfička je taky padělek, přidal se bimbác. Jako vždycky hloupost vyšla najevo a také licoměrnost královská, jakož i chlubivost zamilovaných veteránů. Štěstí, že nejsem takovej trouba jako vy dva, povídá pan Grác. Posadil si na hlavu oranžový klobouček. Držte pozice, kluci, já ze zámku všechno přinesu. Pomyslil si, ať jsem na zámku a byl na zámku. Rovnou v komnatě, kde Bosana s králem třepali tobolkou. Jeden pro dcerušku, jeden pro tatínka, říkali po kolena ve zlaťácích. Harfička opřená o zeď pod oknem. Jen se Pangrác objevil, chňapl po tobolce. Bosana ale ucukla. Pangrác skočil po harfičce, noha se mu však smykla po vrstvě zlaťáku, upad a klobouček se mu smeknul z hlavy. Král popadl harfičku a brnkal jak blázen. V pokoji přibývají chlapi a ptali si jeden přes druhého, co mají dělat. Pangrác sice křičel, řešte krále, co to však bylo platné, když chlapi řezali jeho. Vyrazil dveře a ven. kam se podíval ze všech dveří, po schodech z hora, po schodech z dola, proti němu, za ním, chlapy. A na něj. Myslí si pan Grác, ať jsem honem hned pryč, ať tu nejsem. A kdo ví, co si ještě myslí, ale klobouček mu na hlavě nesedí a nic se mu neplní. Vyběh na terasu, už ho málem držej. Hupl přes závradlí a po hlavě do kompostu. Páchne sice, ale nic si nepolámal, sláva. Utíká parkem, nadbíhají mu, vrací se, kličkuje, pak se přehou přes plot a po náměstí do hotelu. Od hotelu se vine zástup jako housenka, chlupatý s dviženými holemi a žene dva Pankrácovi druhy. Pankrác se k ním připojí, zahnou za roh a skočej do drožky. Koši ho srazili a práskli do koníčka. Koník dělá, co může. Náměstí je za nimi, křik davu slábne a už je tu serpentina dolů k moři. Po dvou kolech doleva, zase po dvou kolech doprava. Brzdi, brzdi, volá Bimbác. Ale co brzdit, když kolo ulítlo a předjelo je. Koníček upad a veteráni jako z katapultu obloukem na strmou stráň. Suť a balvany jenom si hlavy chrání a kutálejíce se sčítají modřiny. Pak letí chvilku vzduchem, až bluňk, moře jim rány chladí. Sotva se vynořili, dopadají kolem nich kameny. Vysoko nad nimi řval hlouček kluků. Měli praky. Dlouho plavali, než se odvážili na břeh. Chtěli jít dál, ale nohy je neunesly. Zůstali ležet na oblázcích tak, jak padli. Tři pytle neštěstí. Když se probrali z potupy a únavy, vydali se do nejbližšího ze svých mnohých zámků, ke kterým jim klobouček štědře pomohl. Tam se dají do pořádku. Což pak tam nemají zlaťáky, předvídavě do zásoby natřepané a sluhů nabrnkaných také dost. Za několik dní dorazili k nejbližšímu ze svých letohrádků a bušili na bránu. Přišel sluha, co prý si přejí? No zkrátka a dobře, najednou je nikdo neznal. Nikdo je nikdy neviděl. Panstvo prý je na cestách a příkazy nejsou, ať koukaj zmizet. Chtěli se hádat, poštvali na ně psi. S malými obměnami to dopadlo stejně na druhém zámečku. Bylo zle. Napadlo je, že snad tři mužíci by jim mohli poradit, jak dostat dary opět do svých rukou. Vydali se teda za ním. Dotrmáceli se do známých vozdů. Ani dobře nevěděli, kolik ušli. Bimbác nepřestal tvrdit, že pozná místo, kde tenkrát rozdělali ohníček. Voněl tam tavolník. Poznám to místo podle čuchu. Tavolník tam sice nevoněl, ale místo podle čuchu našli. Staré uniformy, které tam tenkrát slíkly, ještě tu byly. Ležely na hromadě a stuchly. Ohniště bylo už zarostlé trávou. Co dál? Vzdychl Bimbác a dřepl si. Mě bolej nohy, že bych brečel, dřepl si vedle servác. Musíme vydržet. Mužíky najdeme nejspíš tam, kde se scházejí. Ten můj říkal, že pod Frňákovníkem. Tenkrát šel tudy, tady, kolem toho buku. Kudy šel ten tvůj, serváci? Taky tak nějak. Ten němej dělal kotrmelce, kudy a kam? To se ptáš moc, zívl Bimbác. Zmožte se, cápkové, rozlobil se pan Grác. Když je najdeme, jistě nám pomůžou dostat dárky zpátky. Jdem všichni tímhle směrem, hejbejte se. Jak mizeli v hustém porostu, bylo slyšet pan Grác dávat poslední pokyny. Kdybyste viděli nějaký divný strom, volejte. A nespěchá ta hlavy z hůru. Chvíli na to Bimbác se zamotal do trní. Než se vymotal, Pankrác a servác byli daleko. Stejně nic nenajdeme, pomyslel si Bimbác. Chtěl se vrátit, ale ztratil směr a chodil v kruhu. Až najednou les zřídl a Bimbác stanul na takovém malém paloučku. Kousek před ním na kopečku starý štěp, že by Frňákovník, deblíž, depák, to je jenom jabloň. Sedne si pod ní a přemýšlí, jak najít cestu k ohništi. Do hlavy ho čuklo jablíčko a skulilo se do trávy. Bimbás je zvedl a ukousl si. Mordě, co je tohle za druh? Napadlo ho. Takový pláně a je lepší, než kdo ví, jaký Jonatán. Chce vstát a utrhnout ještě jedno, když Bim a Bác další dvě mu padla rovnou do klína. To druhé snědl i s ohryskem a rychle poliká, aby už kousl do třetího. Nese je k ústům, chce si kousnout a divná věc se děje. Něco mu brání. Pokouší se znovu, něco se jablíčku staví do cesty. No, je to jeho vlastní nos. Bimbác si uvědomuje, že jeho až dosud docela obyčejný nos mu teď visí z tváře pod bradu. A teď už ho má u pasu a teď na klíně. Sedí v ruce ještě jablíčko a ústa pootevřená, ani nedutá a kouká, co nos vyvádí. Z klína se svezl do trávy a šine se dál jako slepejš. Teď zmizel v trávě a za momentíček je zase vidět, jak přelezá krtinu, pak mizí tam v podbělu, tam směrem do trnitého podrostu. Až do této chvíle Bimbác seděl, zíral a mlčel. Teď však pustil jablíčko a začal křičet. A zaslouží si pochvalu, neboť nevolal o pomoc, nenaříkal nad neštěstím, které ho potkalo, a není-li nos, který se plazí jako slepíš neštěstí, tak nevím, co neštěstí je. Nýbrž volal, lépe řečeno, hlasitě huhňal: Kluci, tebe, našel jsem frňákovník. Servác s Pangrácem ho slyšeli. Přiběhli u dýchání a teď seděli na bobku vedle Bimbáce. Dívali se na tu pohromu s oprávněným údivem. Jak jsi to uhnal? Zeptali se unizóno. Nad nimi ve větvích jabloně se ozval smích, přesněji řečeno dvojhlasný chechtot. Podívali se nad sebe. Na větvi seděli v řadě tři havrani. Dva se chechtali otevřenými zobáky, třetí měl zobák také do kořán, ale nic se z něho neozývalo. Zatímco veteráni zírali do větví jabloně, němý havran se spustil jako kluzák, oblétl vyjevené veterány a usedl Bimbácovi na hlavu. Nadzvedl levé křídlo, zobákem vyňal hruštičku a strčil ji Bimbácovi rovnou do úst. Bimbác se leknutím do ní zakous a spolkl jí. Byla hořká jak peliněk. V lese slabě zasvištělo, potom blíž v trávě. Náhle to cvaklo Bimbácovi mezi očima a Bimbác měl nos jako dřív. Sáhl si na nos. A ještě jednou pro jistotu. Ano, je to fakt. Je to jeho původní nos. Havraní smích umlkl. Za to vypukl jásot veteránů. Objímali Bimbáce a hulákali nadšením. Ne však dlouho. Dva havrani začali vztekle krákat. Poskakovali na větvi, až ji roztřásli. Tři jablíčka se utrhla a jedno po druhém dopadlo na hlavy vojáků. A už tu byl ten němý havran a hodil po nich tři hruštičky. Veteráni sebrali ovoce. Každý měl v jedné ruce jablíčko a v druhé hruštičku. Stáli, mlčeli a přemýšleli, co to všecko vlastně má znamenat. Ani si nevšimli, že se najednou zatmělo a že se zvedl vítr. V lese zaburácelo, spustil se liák a zahlaholil hrom. Veteráni se popadli za ruce, aby je vichřice neporazila, když tu je náhle oslnilo strašlivě žluté světlo, jak blesk sjel do jabloně. Ránu, která hned na to ohlušila hvost až za obzor, tu už neslyšeli. Leželi vedle sebe v trávě, jak trojčata, a spali. První se probudil Bimbác. Posadil se. Před ním kolem skalnatých břehů se zelenalo moře a šuměl rytmickým přehazováním bílých čepiček z vlny na vlnu. Sluníčko hřálo. Teď se posadil také servác s pangrácem. Dívali se jeden na druhého a trvalo hezkou chvilku, než se poznali. Tváře měly zarostlé mohutnými plnovousy a oblečeni byli jako nějací mudrci z východu. Vysoko nad nimi kroužili tři rackové a vesele křičeli. Veteráni si všimli, že odlétají směrem nad skály, na jejichž vrcholcích se vyhřívalo hlavní město Monte Albi. Pangrác sáhl rychle do kapsy. Když nahmatal jablko a hrušku, plácl se do čela a vyskočil. Mám to! To nám naši skřítkové zařídili.
4: To je mi jasný, hejhulo. Ale co zařídili?
3: Ptal se bimbác. Servác ho usadil.
4: Jabko, chobot, hruška, zase nos. Chápeš?
5: No to jo, to jsem zažil. Ale proč jsme tu, fousatý mudrci, nebo co?
4: Vypadáš jako mudrc, ale hloupej seš jako dřív. Bosaně naroste chobot, no. Dokud nevrátí dary, chobot nesplaskne. Jasný?
3: I posadili se všichni tři do chládku a s rozvahou, hodnou státníku, začali se radit o své pomstě. Výsledek porady byl tento. Bimbác si načerní tvář, aby byl k nepoznání, a půjde do města. Bude nabízet jablka, avšak bude od kupujícího žádat, aby prokázal, že je z krve královské. Jinak neprodá. Král se o tom dozví a určitě jablka koupí. Dopadlo to téměř tak, jak předpokládali. Za necelou hodinu potom, co Bimbác začal prodávat, přišli ze zámku pro něho. Král si prý přeje ho vidět.
5: Co je to za plody, že je může mít jen, kdo je z krve královské?
3: Ptal se Pikola král.
4: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z krve královské, zkrásný a zdráv bude.
5: Koupím je pro Bosanu. Kolik stojí?
4: Vyvážíme je váhou démantu
5: a hrome.
3: Pikola chvíli přemýšlel. Pak sladce dodal.
5: A povolení k prodeji zajisté máš, mouřeníne.
3: Bimbác zajisté neměl.
5: Jablka se tímto zabavují,
3: prohlásil Pikola král a vzal Bimbácovi jablka i s košíčkem.
5: Zbytek pokuty se ti promí a pal z města, jak nejrychleji umíš, pošetilý mouřeníne.
3: Zatímco Bimbác spálil dolů serpentinou, aby svým kumpánům oznámil, že plán se vyvedl, Pikola dal jablíčka na podnos a osobně je donesl Bosaně. Pikola nebyl dobrý král, ale táta to byl za všecky drobný. Zářil štěstím, když Bosana si jedno vybrala, ani neřekla děkuju, a když se do něho zakousla.
5: Z papeje, je to zdravý a vzácný ovoce. A zavři si v okno, máš tu průvan.
4: Jo, a kdyby něco, tak se sprchuju.
3: A šel do koupelny, neboť bylo parno. Bosana pochopitelně okno nejen nezavřela, ale ona se z okna vyložila. Jablíčka si dala na dosah ruky a civíc z okna na náměstí pustila se do nich. Snědla jedno, snědla druhé. Začíná třetí a nejde to. Koukne, co jí to překáží, a vidí, že něco visí z okna ven. Byl to její urozený nos. Visí ven a jeho špička stále postupuje dolů k zemi. Než se Bosana vzpamatovala, než se rozhodla máli či nemáli vřískat a křičet o pomoc, nos už se plazil po zahradě směrem ke zdi. Bosana popadla nos a začala ho tahat oknem zpátky do komnaty. Soukala rychle, pravda, ale nos se prodlužoval taky rychle. Rychlejc, než Bosana stačila soukat. Bosana sice už měla nosu plný pokoj a přece jeho žle. Rychlejc, než Bosana stačila soukat. Bosana sice už měla nosu plný pokoj a přece jeho špička právě přelezala zeď. A hurá na nás!

buď do komnaty, nebo z komnaty, princezny Bosany. A to by tak hrálo, vykřikl Pikola ve vaně. Zatkněte ho, pacholka! To nevypadá na milence, veličenstvo. To vypadá jako had. Dveře se otevřely a vylít Pikola, celý mokrý, kolem břicha si přidržoval ručník. Jako co? Zařval. A nečekaj na odpověď, letěl k Bosaně. Na první pohled to vypadalo, jako by k Bosaně oknem vlezl tenký had a zardousil ji. Pikola, nikoli král, ale Pikola táta zalkal, dělejte něco, já si musím držet ručník. Chtěl jí zbavit hadího obětí, ale strnuli. To není had, to je nos, zaštkal kastelán. To není had, to je nos, opakoval po něm Pikola. Běžel k oknu. Na náměstí hlava na hlavě uprostřed zástupu klikatá ulička. Tak klikatá, jak klikatě lezl Bosanin nos. Jeho špička nebyla už v dohledu. Ubírala se údolími, roklemi, šplhala po skalách, oblézala jezera a podlézala ploty. A ještě rychleji než špička nosu postupovala zpráva o její cestě. Obyvatelé Monte Alba se zbíhali ze všech stran a krajů. Kde byl schůdný terén, nos lezl s špalírem ze vlounů. Někteří lamentovali lomíce rukama, jiní klekali a prosili špičku nosu, aby se vrátila a připomínali jí slavné tradice rodné země. Byli i tací, ano, i tací byli, kteří se modlili. Jakýsi chlapeček chtěl nos zašlápnout, avšak progresivní matka mu v tom zabránila. Král Pikola mezi tím oblékl kalhoty. Ztratil hlavu a chtěl Bosaně namluvit, že špička nosu je ledva za náměstím. Bosana se nedala ošidit. Jde furt dál, uhněla. Jde furt dál, teď mě to šimrá, jak leze. K večeru nos přešel hranice Monte Alba. Pikola se ihned telefonicky spojil se sousední vládou. Než sehnal kompetentní místa, nos to vzal zkratkou železničním tunelem do Rakousko-Uherska a kránu ho jeden mlékař spatřil na předměstí v Bádenu. Pikola žádal o spojení s Vídní. K polednímu se ozvala. Telefonoval mluvčí ministerstva války, že zeměbrana obsadila všechny silnice, kterými se nos ubírá. Rakouský generální štáb má v úmyslu zlákat nos na Moravskou pláň a tam jej vodit do spirály, dokud neumdlí. Pikola se rozplakal. To už po Evropě vycházela zvláštní vydání novin se zprávou o nosu, který se nedá zastavit. Rakouský tisk se choval celkem zdvořile. Vídeňský Abendblatt si sice neodpustil jízlivou poznámku o malé zemi, kde jediná velká věc je princeznin nos, avšak většinou psali noviny se soucitem. Pražská Bohémie dala zprávu až na třetí stránku, protože šlo o slovanskou dynastii. Za to říšské noviny běsnily. Berlína Anzeiga nadepsal úvodník, balkánský rypák nám nikdo do říše strkat nebude. Ve Francii jeden redaktor z Paris Midi považoval zmiji, kterou potkal nedaleko Vichy, za nos. Když chtěl tento nos zadržet, byl uštknut. Měl slavný pohřeb. Royalistický týdeník Le Prince otiskl jeho podobenku na titulní stránce a pod ní první oběť slovanské rozpínavosti. L'intransigeance obavy před demonstracemi royalistů vyšel s úvodníkem nadepsaným Francouzové, zůstaňmež galantní, vždyť jde o dámský nos. Cherchez la femme, odpověděli royalisté letákem a vytáhli do ulic. Britové zachovali chladnou hlavu. The London Times zaznamenal na 32. stránce petitem od svého kontinentálního dopisovatele její lehké onemocnění nosohltanu, spojené s nepatrnou, leč viditelnou hypertrofií nosu, vyvolalo v řadách obyvatelstva projevy svědčící o velké lásce k panovnickému rodu. Mezi

0: Basanin nos se proplazil Pyrenejemi. V Barceloně přerušil býčí zápasy. Pak náhle uhnul k Atlantiku a přes Biarritz a Bordeaux dorazil k Ostende. Prolezl kasínem a pokračoval směrem na Petrohrad. V Monte Albo vypukl zmatek. Piccola selhal, co král a co otec se zhroutil. Nakonec Bosana musela konejšit Piccolu, držet ho za ruku a huhňat, aby nestrácel hlavu. Když nastal stav celostátní paniky, Pangrác, Servác a Bimbác se rozhodli k činu. Kde se vzali, tu se vzali, v královském zámku najednou. Že prý jsou lékaři, tedy lékaři na cestě na pařížskou Sorbonu, a že jako slyšeli prý o Bosanině nemoci a nezávazně, že by se pokusili. Piccolo jim nedal ani domluvit a hnal se s nimi k Bosaně. Veteráni rozprohlíželi, počeškávali, poplácávali a přitom se pod Prnovou sem chechtali. Pak šli vedle, že se prý poradí. Nakrouhali kousíček léčivé hruštičky a přidali židibec křenu čistě pro vlastní potěchu. Za napjatého ticha Bosana spolkla lžíci směsi. Křen jí vyhnal slzy do očí, ušklíbla se a jenom prostě kejchla. Kýchnutí mělo za následek, že světový tisk mohl přinést zprávu o tom, jak špička nosu nedaleko Petrohradu náhle sebou škubla. Hruška způsobila, že začala ustupovat směrem, odkud přišla. Do večera procouvala ulicemi Ostende. Berlínské večerníky jásaly. Slovanská infiltrace nosem ztroskotala. Piccola vyplatil mudrcům pěknou sumu, kterou Šizuňk natřepal ze Servácovy tobolky. Obyvatelstvo jásalo. Jásot netrval dlouho. Kumpáni dali Bosaně dávku hrušky, která stačila, aby se nos cvrk, ale jen částečně. Před Bordeaux se nos zastavil. Nejenže se zastavil, ale jakmile hruška přestala působit, dal se znovu o něco pomaleji na pochod. Piccola okamžitě poslal pro mudrce. Tvářili se učeně a dali Bosaně novou, opět malou dávku hrušky. Nos se zastavil a počal couvat až do tunelu, kudy si nadešel do Rakouska, a tam v tunelu se zastavil. Další panika ve světovém tisku. Tuhle pomstu si na Piccolu a na Bosanu vymyslil hlavně Bimbác. Ačkoliv ani jeho kumpáni nejsou bez viny. Všichni chtěli Bosanu potrápit. Konečně Pangrác navrhl, aby jí dali dávku, která by stačila na zcvrknutí nosu téměř docela, ale přece ne úplně. Aby zůstal asi tak o 2 až 3 centimetry delší, než byl původně. Nastrouhali skoro celou hrušku, opepřili tedy notně a podali Bosaně. Zavřela oči a políkala statečně. A hle, se zasvištělo to krajinou, tak to v pokoji cvaklo a Bosana měla nos téměř normální. Byl jen o 3 centimetry delší než dřív. Bosana letí k zrcadlu, zaúpěla. To je strašlivý! A dala se do pláče. Skutečně, nikdo by nevěřil, jak snadno můžou pouhý 3 centimetry nosu navíc z krasavice udělat potvoru ohyznou. Piccola se zhrozil, naléhal na mudrce, aby nos uvedli do pořádku. Prosil, nabízel vysoké řády, až konečně vyhrožoval. Pangrác si vzal slovo. A vědecky vzato. Nedá se víc dělat. Lék tedy, totiž ano, lék zabral, to je teda konečně prokazatelné. Zabral, křičela Bosana. Ale koukněte se na můj nos. Nezabral, jak měl zabrat. Pravda, souhlasil Pangrác, to se stává. Ovšem teda, Výjimečně, že ano. A jenom tehdy, a když pacient buď něco teda jako ukradl, anebo přechovává něco teda kradeného v budově, kde stůně. A máte tu něco kradeného? Co si to dovolujete? Horil Pikola. Okamžitě to odvoláte, nebo... Co by odvolával? Co by odvolával? To říká Bosana. Máme tu kradený. Sami jsme to ukradli. Tati, vrať to. Vrať to hned. Já s chobotem žít nebudu a nebudu a nebudu a nebudu. Vrať to. To se ti řekne. Komu? My to majitelům odevzdáme. Úlisně vpadl Bimbác. Dokud neměli v ruce klobouček, tobolku a harfičku, dokud si všechno bedlivě neprohlédli, mudrci léku nepodali. Až když si byli jisti. Dali Bosaně zbytek hrušky. Ruku jim mohla utrhnout. Div, že hrušku s vlastním prstem nespolkla. Cink! Mezi našich milýma očima, nad rty půvabně krouženými, seděl nos opět rozmilý. Pangrát si uvědomil, jakéže nos umí dělat ve tváři zázraky. Po něm teprve na to přišli i plastičtí chirurgové. Posadil si frajerský klobouček na hlavu, vzal kamarády pod paží a zahlaholil: kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Kluci, zavřít oči a ať jsme zase na svých stacích. Zavřeli oči a když je opět otevřeli, chviličku myslili, že jsou na svých stacích. Ale nebyli. Zavírali oči, otvírali oči. Přáli si úsilovně, ještě úsilovněji. Ale nebyli a nebyli. Byli totiž v Roklince u svého starého ohníčku. Ve svých prvotních podobách i šatech a byla chladná noc. Mužíci seděli kolem ohně. Němý pletl věneček z pampelišek, harmoníček tiše hrál na koncertínu, bratříček cigáro promluvil. Dary! Zavedl úsečně a natáhl ruku. Podali mu je. Cigáro předal harfičku němému, tobolku podal harmoníčkovi a sám si posadil na hlavu klobouček. Vstal, založil ruce za záda a chodě od jednoho veterána ke druhému mluvil. Dali jsme vám, kamarádičkové, já a mý bratříčkové, dary jsme vám dali. Proč pak jsme vám dali dary? Ptal se po způsobu slavných řečníků. A hned po způsobu slavných řečníků si odpovídal. Abychom vám udělali radost. A proč jsme vám chtěli udělat radost? No, proč? Jenu proto, abychom my měli radost, že vy máte radost. A měli jsme z vás radost? Ne, neměli. Ani tu nejmenší radost. Zámky jste si stavěli, jedli a pili a pili a jedli. Načež jste chtěli svět násilím spasit, manévry pořádali a lidi strašili a otravovali. A my se ptáme, kamarádičkové, kolik lidí jste rozesmáli? He? No? Kolik? A kolik dětí? No? Odkašlal a pokračoval. No my, skřítkové, jsme naštěstí trpěliví. Začneme s vámi znovu. Budeme s vámi smrtelnými začínat znovu a znovu, dokud se nenaučíte zacházet s kouzelnými dary, které jsme vám svěřili. Tak tedy po milion páté, znovu a od začátku. Když jsem vás tu poprvé potkal, seděli jste, Pankráci, na pařezu. Ukázal na pařez. Pankrác se posadil. Vy dva, kývl na serváce a bimbáce, vy dva jste tamhle leželi. Ulehli oba nohama k ohníčku. A všichni jste spali. Někde v koruně stromu se probudil ptáček a pípl. Hlásek jako vlásek a přece dokázal probudit rozlehlý hvost. Za malou chvíli zpívalo všechno, co mělo hlas a sluch. Stříbrná tuška oddělila obrysy hor od včerejší tmy, nejvyšší borovice stály na špičkách, aby první převzali růměnec od sluníčka, až vykoukne za hřebeny hor.
1: Safra, přilož, zebe,
0: zachraptil bimbác a posadil se. Pangrát se probudil na pařezu celý polámaný. Mrzelo ho, že zaspal na vartě.
1: Není čím přiložit. Staňte, lenoši, staňte už jeden.
0: Vstávali mlčky. Když se rozkoukali, šli se umýt do tůňky plné žíhaných čolků. Naplnili si čutory z pramenku, zašlapali žhavé uhlíky a vykročili. Šli rychle, aby se zahřáli.

Já ra ra ra ra ra ra ra ra ra a hop, hezké, co? Moc hezká písnička, taky se vám tak líbí? Mně moc, ale odpusťte, málem bych zapomněl se představit. Jmenuji se Hop, luční koník, hop, chcete znát? No, však se ještě uvidíme, ale o kom to ten Karel vlastně zpívá? Včela Mája, včelka Mája, tak tu ještě neznám. Hop, to bude asi jedna z těch nových, které se právě narodily tamhle v úlu. Hop, v Lipové aleji v Zámeckém parku. To bude mít teta Kassandra zase práce, jen aby se jí všecky včelky vešly do třídy. A hop, no však ty starší stejně už brzy vyletí z úlu do světa. Ale vsadím se, že Vilík, ten zase určitě bude třídu opakovat. No, to je ale bambula, že jo? No, však ho taky poznáte, ale teď hop a skok a hop a skok a hop a skok. Honem se podíváme, co je v úlu nového.

0: No tak. Takhle křiče. Co vás to napadá? Co pak to už takhle není dost rámosu?
1: Prosím. Já prosím, nekřičím, teto Kassandro.
0: Však to by ještě také scházelo. Ty, Vilipu, hlavně dávej pozor, aby se zase nepropadl a nemusel třídu opakovat. Tak dáte už pokoj. Takového křiku. A co ty tady?
2: Já prosím, taky nekřičím. Já se učím bzučet.
0: Sotva se narodí, už odmlouvá. Co pak to je? S tebou, jak se mi zdá, taky bude pěkná práce.
2: A teto, prosím, proč je tu takové horko? A proč je tu ta tlačenice, teto? A proč?
0: Teď nemám čas se s tebou vybavovat. Jsou tu také ostatní včelky, které se právě vylíhly. Nejsi na světě sama, Májo.
2: A proč se jmenuju Mája? A proč se včelky vylíhly? A proč?
3: Kassandro, tady nemůžete zůstat. Roy si už zvolil novou královnu. A tady bude Mela. Rojí se to tu jako v úle. Královna už jim povolila odlet z našeho úlu. Každou chvilku to začne. Tak jděte raději stranou, prosím, jděte.
2: Co začne, teto, prosím, co začne a kam poletí z úlu?
0: Zavři pusu, Májo. A prosím tě, popoles, aby sis mohla narovnat křidílka. A počkej, pojď sem. Otřu ti ta tvoje velikánská černá kukadla.
2: Tohle voní, co to je?
0: To je plástev. A ta vůně, to je vůně medu. Kam zase lezeš? Počkej, neutíkej, musíš být trošku trpělivá, holčičko. Já už jsem vychovala pěknou řádku včelích slečen, ale takovouhle povahu...
2: Co je to povaha, teto?
0: Nestrkej si prsty do pusy. Všechno se dovíš, ale hezky po pořádku, jak se na mladou včelku sluší, Májo. Sedni si.
2: Ano, prosím, já už sedím.
0: Tak, a teď poslouchej. První pravidlo pro každou včelu zní takto. Včela musí dbát na prospěch všech, a nemyslet jenom na sebe. To si zvlášť ty dobře zapamatuj. Zítra, až poprvé vyletíš z úlu...
2: Já zítra poprvé vyletím, já poletím!
0: Letí s tebou jedna hodná, ale moc přísná teta dělnice.
2: A proč?
0: Budeš muset ve všem bezpodmínečně poslouchat a buď k ní velice slušná. Nejdříve poletíš jen maličký kousek od úlu, tak žádné hlouposti, nebo pak netrefíš zpátky. A nejprve se budeš učit rozeznávat květiny. Hezky nazpaměť, abys věděla, na které najdeš nejlepší pyl, takový, z kterého je nejlepší med. To musí znát každá včelka.
2: Ty taky, teto Kassandro?
0: No samozřejmě, já taky. A pamatuj si, nejdůležitější rostliny jsou pro nás pohanka a lipový květ. Opakuj to.
2: Pohanka? To je hrozně těžké. Libový květ?
0: Lipový.
2: Lipový. Je toho moc? A proč to mám opakovat, teto?
0: Neptej se pořád, jinak to s tebou nedopadne dobře.
2: A to budu, teto, celý život sbírat med? Co když mě to nebude bavit?
0: Neboj se. Až poznáš sluneční světlo, vítr v korunách stromů a krásnou barevnou louku nebo rozkvetlou zahradu, až se proletíš nad rybníkem a uvidíš v něm nebe jako šmolku.
2: Co je to šmolka, teto?
0: To se tak říká. To znamená, že nebe je celé krásně modré. No. A jednou, Májo, když budeš mít štěstí, možná poznáš i člověka.
2: Já chci mít štěstí, teto.
0: Tak buď ke všem v naší říši vlídná, zdvořilá a milá. Krom sršňů a voz. Na ty si dej pozor. Sršni jsou nejhorší. Jsou to lupiči a ničemové. Umějí jen krást a vraždit.
2: A co mám tedy dělat, když je potkám?
0: Máš žihadlo, Májo. A smíš ho použít, ale jen, aby se zbránila útoku. Rozumíš? A nezapomeň, když bodneš zvíře, které má teplou krev, nebo dokonce člověka, zemřeš.
2: Ale to já nechci. Proč bych zemřela?
0: Protože tvé žihadlo uvízne v jeho kůži a zlomí se. Proto bodni jen v případě nejvyšší nouze. Ale když už to musí být, udělej to rázně, bez nářku a slziček. A neboj se. Pamatuj, že my včely jsme pověstné svou odvahou a moudrostí. Tak ty to přece nepokazíš.
2: Ano, teto. Ano, prosím, já to nepokazím.
0: To jsem opravdu ráda, Májo. Tak hodně štěstí, maličká. A teď tady počkej. Podívám se, jestli už vyšlo sluníčko.

0: to bude asi těžké tolik se toho naučit a všechno si pamatovat, jak já to jen svedu.
1: Neboj se, Májo, já ti třeba pomůžu.
0: Ty, vždyť tobě přece teta Kassandra říkala, že jsi propadl.
1: No, to je pravda, ale to je tím, že jsem nedával při vyučování pozor. Víš, mě to při vyučování moc nebavilo. A taky neumím pořádně odstartovat kletu. Hob říká, že je to tím, že jsem tlustý a mám těžký zadeček. A taky je pravda, že mi nejde zatáčka doprava. Skoro vždycky si natluču. Víš, mě to při vyučování vůbec nebaví.
2: Já bych nejraději do světa a něco pořádného dělat. Tam já už bych si věděl rady. Spíš než tady, ve školní lavici.
0: Ale nejdříve se přece musíme všechno naučit.
2: No to je právě to. A to znamená pořád sedět v lavici a pořád dávat pozor. Ale já už bych chtěl něco pro někoho udělat. Rozumíš? Někomu pomoci. Třeba tobě, Májo.
0: Je, to jsi moc hodný, Vilíku. Uvidíš, že se ti to jednou určitě vyplní.
3: Májo, relax. Májo, připrav se. Slunce vychází, vychází slunce, sluníčko.
0: Tady jsem, teto. Ty jsi ta teta, dělnice moc přísná, ale hodná.
4: A ty jsi zase ta nezbedná malá Mája, viď?
0: Smím s tebou létat.
4: Však už tě hledám. Trubčíku, jaké je dnes heslo?
5: Heslo je dnes kokon malinky a lípy.
0: To je legrace.
4: Ale Májo, nepošklebuj se. A heslo si dobře pamatuj, nebo tě večer stráž nepustí do úlu. A teď se připrav a poletíme. Pozor, teď.
5: Drzá holka jedna,

0: ovšem, že ano, Májo, jen se neboj. Poleď za mnou.
1: Já letím, teto, já doopravdy letím. A je to samo, teto, teto, že mi to jde samo. A rychle podívejte.
0: Až moc, Májo, brzdi a rozhlédni se trochu. Vidíš to pod námi? To jsou stromy, lípy, víš?
1: To zelené a žluté?
0: To zelené jsou listy a to žluté lipové květy. To jsou naše zámecké lípy. Podle nich si taky musíš zapamatovat polohu našeho úlu. A nespěchej, kam zase letíš? Vždyť ti sotva stačím, Májo.

krásné. To už asi nikdy nebude takhle krásné. A co kdybych to zkusila ještě výš, blíž k slunci? A nebudu dělat žádný med. Já chci jen létat. Já nejsem jako ostatní včelky. Teta Kassandra to přece říkala, že jsem moc vědavá a mám žihadlo. Slunce, sluníčko, to je krása.

0: a jak je hezká. Tak, tady si hezky sednu, tady se usadím, tak. Co to bylo?
1: Kdo to tu co tropí?
0: Promiňte, prosím, ta věcička, co se rozbila, ta patřila vám.
1: Věcička?
0: No, ta kulička křišťálová.
1: A tak, vy máte patrně na mysli kapku rosy, že ano? Ano, viděl jsem, spadla na zem, zatímco vy jste zde půvabně usedala.
0: Ano, právě, to mě moc mrzí.
1: Neražte se trápit, moje paní trpí na ledviny, stejně rosu nesmí. No a já jsem svou ranní dávku už vypil. Ostatně, máme tady rosy dost, jen se podívejte.
0: Opravdu máte? A to je všechno vaše?
1: No koho jiného? Celý tento svět, totiž chci říci, celý tento květ, na kterém račte sedět, včetně stonku, prosím pěkně, včetně stonku, to vše je naše.
0: To je ale úžasné. Prosím, byl byste tak laskav a řekl mi, jak se jmenuje?
1: Kdo?
0: No, ten květ, ta kytička.
1: Ale, to tedy letíte zdaleka. Když neračte jaksi, tak to je růže, vážená. Růže, abyste věděla. Já chápu, jste ještě moc mladá, abyste mohla všechno tento, že ano, to já omlouvám.
0: Tak růže.
1: Jsou tomu už, prosím, celé 4 dny, co tu žijeme. Letí to, letí. A pokud se týkáte růže, račte se sama přesvědčit, jak jí to jde k duhu. Ovšem díky mé soustavné péči, že ano, jen podívejte, jen kvete. No konečně, prosím, pojďte dál, pojďte.
0: Tak to děkuji, to moc ráda, pane, to jste hodný. To je opravdu velmi útulné. To načervenalé přítmí, to byl skvělý nápad, gratuluji, to je dokonalé.
1: Inu, jaký pán, takový krám, jak se říká, že ano. Poslyšte, milá slečno, nemáte hlad?
0: Děkuji, hrozný.
1: V tom případě musíte laskavě ochutnat můj domácí, jedinečný, originální med. Sama ho jistě oceníte, vy jako odbornice, že ano? Ale já tu klábosím a vy hlady zíváte, že? Prosím, za prominutí odskočím jen vedle a za vteřinku jsem zpátky.
0: To je milý pán a jak je slušný. Ale já taky. Teta Kassandra by ze mě měla radost. Ačkoliv možná... Možná, že mě hledá. Ale na to teď nebudu myslet.
2: Ty chuligáne, děten. Okamžitě vypadni. Ven, já ti dám ty holoto mravenčí. Tohle je moje růže. Moje, rozumíš? A já nedopustím, aby si tady lezl, kde já trzí. Natroubí mraven.
3: Tak už nemůžete.
4: Pane, odkud upozorňuji vás, že ustupuji v hrozbě návštěvy.
2: Jedeš, uličníku.
4: Jste hrubec, pane, pamatujte si to. Já ovšem ustupuji. Jste hrubec.
1: Tak se podívejte, darmo šlap jeden mravenčí, co on by si dovoloval. Tak, tady to nesu. A teď prosím, hezky ochutnejte. No, jen se neupejpejte.
0: To já se upejpat nebudu, ne. Děkuju vám. No. Ten je dobrý, smím ještě?
1: Ale jen si berte, to mi jenom uděláte radost. Ale promiňte, vždyť já jsem se vám ještě nepředstavil, ale hned to napravím. Tak tedy prosím, já jsem Honzík z rodu Zlatohlavů.
0: Aha, těší mě, Honzíku, já jsem Mája, včelka medonosná.
1: Těší mě?
0: Jsem moc ráda, že jsem vás poznala, pane Honzíku, máte... Ohromně pěkná tykadla.
1: Taky si na nich zakládám, já a celý můj rod. A myslím, že právě chtěla byste je vidět také z druhé strany. Já vám je takhle rozložím.
0: No, jestli
1: tak...
0: vás to neobtěžuje.
1: Ale kde pak, jen se račte vynadívat. Nádherné, že?
0: Opravdu nádherné. To je škoda, že já nemám taky takové. Jsou jako vějíř.
1: Ale slečno Májo, vy zase máte okouzlující očička.
0: Ano.
1: A to zlato po celém těličku, to my zlatohlavové tohle dokážeme ocenit?
0: Opravdu se vám líbí.
1: To jistě.
0: A můžu si vzít ještě trošku medu?
1: Ale jen si poslušte, ale pozor, ať si neskazíte žaludek, ten náš je dost ostrý. A tady prosím, je ještě kapička rosy, kdybyste dostala žízeň, prosím.
0: Děkuji, už nebudu. Víte, na najednou mám strašnou chuť se proletět.
1: O, to vy už máte v krvi a vy si můžete vzlétnout, odkud vás napadne, že? To my zlatohlavové to máme komplikovanější, tahle naše spodní křídla, vidíte? Poněkud vadí při rozpínání, chápete?
0: Opravdu?
1: No, já taky raději žiju v klidu a ve svém bytečku, tedy ve své růži. Tak se mějte hezky, slečínko.
0: Taky, taky.
1: A moc děkuji za návštěvu.
0: Nashledanou, Honzíku. Šmolka. Jak to říkala Kassandra, nebe jako šmolka. Ano, svět je doopravdy.

0: velebné a čarokrásné Krkonoše vábí svými přírodními scenériemi, kouzlem starých roubených chaloupek, jarním hukotem horských bystřin, ševelením rozlehlých luk, pohodou letních dní a barvami podzimních hájů, či třpitivým sněžným hávem stále více a více návštěvníků z kraje. Krajánci ti to by však měli v patrnosti vést, že zvyklosti a prostředí jsou zde zcela jiné než dole v kraji a že vládcem této říše jest Krakonoš, mocný pán Krkonošských hor, který bezpráví a útisku nemá rád a dovede je i náležitě potrestat. Stejně tak ale dovede dobrého člověka i odměnit, zastat se jej či pomoci, pokud se v horách do nesnází dostane. A snad právě proto by se každý z nás v našich nejvyšších horách měl chovat slušně, zbytečně nehláholit a být pokorný k přírodě a horám vůbec. Věřím, že tato sbírka pohádek a zkazek nalezne mezi vámi, milovníky hor, dostatek ctitelů Krakonošových kousků a zanechá ve vás něco málo z kouzla starých Krkonoš a života tamních horáků.
1: Kdybych vám měl, děti, povědět, kde se to stalo, to, co vám chci vyprávět, tak bych nevěděl. Možná, že v Čechách, možná na Moravě nebo na Slovensku, nevím. Snad tomu ani nebudete věřit, ale prý se to všechno opravdu stalo a lidé si o tom dlouho povídali. Tak někde za horami a za lesy žili v chaloupce muž a žena. Živil je les. Muž kácel stromy, žena mu pomáhala a od rána do večera se lesem rozléhaly údery sekery a vonělo čerstvé dřevo a pryskyřice. A když se sluníčko už chystalo ke spánku, odcházeli oba z lesa utrmácení a unavení těžkou prací. Šli pomalu, nikdo na ně doma nečekal, jen pes jim zaštěkal na pozdrav a koza zamečela v chlévku. Děti neměli a bylo jim to oběma moc líto.
2: Kdybychom tak měli děťátko, to by bylo všechno hned veselější.
1: Povzdechla si žena a muž jen smutně mlčel. Když lidé viděli, jak je mrzí, že nemají dítě, říkali jim.
3: A kdybyste měli děťátko, co byste mu dávali jíst?
4: Vždyť někdy nemáte dost ani pro sebe.
3: To je nápad, děťátko.
2: Kde se najedí dva, zbylo by i pro třetího. Pracovali bychom ještě víc a starali bychom se, aby dítě všechno mělo.
1: No co naplat, děťátko nebylo. A tak život šel a dny plynuli. A stalo se, že muž při práci v lese, vykopával zrovna pařezy, odštípl sekerou takový pěkný kus dřeva, že se až podivil. Dívá se, bere dřevo do rukou a podívejme, vypadalo zrovna jako malé děťátko. Prohlíží je a říká si.
5: To vezmu ženě domů. Vždyť to má jako tělíčko. Tady je hlavička. Tady ručičky a nožičky i prstíčky to má. Vida, vida. Jen tady na zádičkách trochu otesat. Tak, no to bude překvapení.
1: A bylo. Žena měla velikou radost. Zavinula dřevěné děťátko do peřinky, chovala je a zpívala mu, až se muž smál.
5: Tak vidíš, už máš dítě. A říkej mu otesánek. Protože jsem ti ho vlastně otesal sekerou.
1: A šel zase do lesa. Žena chová miminko a zpívá mu.
2: Hajej, dádej, otesánku malej, hajej.
1: A najednou se otesánek v peřince zavrtěl jako živý a dal se do křiku. A že by jet. Žena měla takovou radost, že to ani neumím povědět. A prý, počkej, děťátko, hned ti něco dám. A položila otesánka v peřince na postel a šla vařit kaši. Otesánek jí hned všechnu snědl a nebylo jí málo a zase křičel, že má hlad.
2: Co já bych ti drobečku jen dala?
1: Říká si žena, pospíchá do komory a už nese ucháč mléka a bochník chleba. A to miminko, otesánek, představte si, to všechno rázem snědl, ani drobeček nezbyl a zase křik, že má hlad. Žena si myslí, že by mu snad uvařila bramborovou polívku a hned běží ke studni pro vodu. Jen ale odešla, otesánek vylezl z peřinky a stojí ve světnici. A už je jako soudek. A to přišel domů táta. Vidí otesánka a lekl se ho. A otesánek hned.
6: Táto, já bych jed.
1: Otvírá hubu a koulí očima.
5: Je zle. Je to nějaký netvor.
1: Ale to už otesánek otevřel hubu a spolkl ho. A když se vrátila máma s vodou na polévku, otesánek už čekal s hubou jako vrata a sněd i mámu. Hlad ale měl pořád a tak se vyvalil ze světnice jen tak, že prošel dveřmi a šel do vsi. Jen se podívejte, jak se valí, břicho před sebou, hubu otevřenou. A vidíte tu děvečku, jak veze na trakaři jetel? A otesánek už je u ní. Co si to asi povídají?
2: Co jsi to všechno snět, že máš tak velké břicho?
6: Jed sem, snět sem, kaši z rendlíka, ucháč mlíka, pecen chleba, tátu, mámu a teď s ním taky tebe.
1: A je po děvečce i po trakaři. Teď jede povoz s koňmi. Otesánek jde proti ním, sedlák na voze kroutí hlavou a myslí si, co to je asi za nestvůru. Už napřahuje bič, ale kdepak. Otesánek se nebojí ani trochu a povídá.
6: Jed sem, sněd sem, kaši z rendlíka, ucháč mlíka, pecen chleba, tátu, mámu, děvečku s trakařem, teď s ním i tebe.
1: A než se sedlák nadál, byl v břiše i s vozem a s koňmi. Ale to otesánkovi nestačilo. Spolikal ještě stádo ovcí i s ovčákem a se psem voříškem. To už se jen kolébal a veliký byl jako traktor. A jak se tak kolíbá z nohy na nohu, vidí, že je u pole se zelím. A hned začne vytrhávat zelné hlávky a poliká je jako jahody. Babička, která pole hlídala, na něj křičí, že dělá škodu. Ale otesánek jen bručí a dívá se lačně na babičku.
6: Jed sem, sněd sem, kaši z rendlíka, ucháč mlíka, pecen chleba, tátu, mámu, děvečku s jetelem, sedláka, ovčáka a teď s ním taky tebe.
1: Ale babička byla čiperná a otesánkovi tlami se nelekla. Uskočila, ohnala se motičkou a uhodila otesánka rovnou do obrovského břicha. A to bych vám, děti, přál vidět. Břicho prasklo. A to byl průvod. Nejdřív vyskočil pes voříšek a zaštěkal, potom ovčák, za ním ovce, pak vyjeli koně s povozem a sedlák s bičem a děvečka s trakařem a nakonec muž se ženou. Ani si otesánka na zemi nevšimli. Utíkali domů a jen se divili, co je to vlastně s otesánkem potkalo. A to je konec pohádky. Ne, ještě ne. Ještě vám řeknu, že z otesánka zbyl zase jen kousek dřeva, ze kterého její muž otesal.

0: krtek. Venku není zrovna pěkné počasí. Sluníčko se rozhodlo vyvětrat šedé a bílé mráčky, které už má dlouho složené ve své nebeské skříni, a tak je rozvěsilo po celé obloze. To je, panečku, nějaká práce. Kdo by u toho stihl ještě svítit? Ne, ne. Dneska se kamarádi na zahrádce moc neohřejí. A tak si našli jinou zábavu. Bedříšek od dědečka dostal úžasnou knihu o všelijakých záhadách, náhradech a zámcích. Píše se v ní o bílé paní a o záhadných katakombách, ve kterých dodnes přebývají zbloudilé duše udatných rytířů z dávných dob. Arnošt i Macík leží na posteli vedle Bedříška a napjatě poslouchají, jak čte. A ve zdech tohoto starobylého hradu byl ukrytý poklad. Hlídali ho dva rytíři, kteří udatně bojovali s každým, kdo se jen pokusil překročit vodní příkop. Jednoho dne je však přelstil statečný mládenec, který se do hradu vplížil tajnou podzemní chodbou. Zrovna když je to tak napínavé, slyší malí čtenáři dědečka, jak na ně volá, aby šli k obědu. Bedříšek poslušně zavře knížku a povídá: dočteme si to, až se najíme. Už mi stejně kručí v břiše. Arnošt má ještě u oběda vykulené oči a přemýšlí, jak celý příběh asi dopadne. Právě když Bedříšek sklízí ze stolu, sluníčko ukládá mráčky zpět, kam patří, a je zase krásně. Škoda sedět doma. Knížku si mohou číst i večer, a proto všichni tři běží do zahrádky, že si budou hrát. Co ale čert nechtěl? Zrovna když Bedříšek tak chytá Arnoštův míček, bác, a leží na zemi. O co jen mohl zakopnout? Arnošt se jde ujistit, že Bedříška nic nebolí. Olizuje ho a šťouchá do něho čumáčkem, aby vstával. Macíka mezi tím ale zaujalo něco na zemi. Co to je? Kam to vede? Zkouší strčit tlapku do záhadné chodbičky. Tajná chodba. Kam asi může vést? Přemýšlí Arnošt. Hrad ani zámek s ukrytým pokladem tu široko daleko žádný není, dodává Bedříšek. Ale jedna hodně stará chalupa by tu byla. Co my víme, jestli tam někdo něco neschoval? Tak já se podívám, kam vede. Ale musím ji trošku zvětšit, do tak úzké skulinky se nevejdu, hrabe Arnošt, co může, až hlína lítá vysoko do výšky. To se ale nelíbí dědečkovi, který tu spoušť pozoruje ode dveří. Necháš toho, Arnošte, ještě ty mi tady přidělávej práci, volá rozlobeně dědeček. Jakoby nestačilo, jak je zahrádka rozrytá. Bedříšek, Arnošt i Macík se po sobě udiveně dívají. Dědeček se umí taky zlobit. Co se stalo? Vždyť jenom chtěli najít cestičku k pokladu. To by přece bylo prima, objevit truhlu plnou zlaťáků nebo drahokamů. Když se ale podívají pozorněji, vidí, že takových tajných chodbiček je tu víc. Zahrádka je plná krtinců. Teď už se nikdo z kamarádů nediví, že se dědeček zlobí. On si vždycky dává záležet, aby byla jeho zahrádka pěkně upravená, a teď z ní má jedno velké oraniště. Co budeme dělat, dědečku? Ptá se Bedříšek.
1: Musíme toho krtka nějak vyhnat. Přeci nám nesmí takhle ničit zahrádku, přidává se Macík.
0: Dobrá. Když mám tolik pomocníků, pustíme se do práce hned. Aspoň budeme mít dřív zahrádku, jak má být. Pohladí si bradu dědeček a jde ke kůlničce. S mohutným rchotem vytáhne velkou lopatu, pak ještě jednu menší a nakonec dlouhou hadici. Tu máš, podává Bedříškovi menší lopatku. Musíme všechny krtince pěkně upěchovat. Jen jeden na konci zahrady necháme tak, jak je. A pak něco uvidíte. V
1: vysvětluje dědeček se šibalským úsměvem na tváři. Však my s tím Krtkem zatočíme. Dědeček i Bedříšek se pustí hned do práce. Arnošt s Macíkem však nechtějí zůstat pozadu a snaží se ze všech sil také přiložit tlapku k dílu.
2: Hotovo, všichni ke mně,
1: volá dědeček a do krtince před kůlničkou vsune hadici. Chvilku na to roztočí kohoutek u vodovodu. Arnošt s Macíkem ani nedýchají.
3: Co bude teď? Voda jim hučí pod nohama.
4: Podívejte na konci zahrady,
1: vykřikne překvapeně Bedříšek. Krtek se stěhuje. A opravdu. Krtek celý mokrý, s uzlíčkem věcí a slunečními brýlemi na nose, se škrábe z jediného odkrytého krtince ven. Mává na dědečka bílým kapesníčkem na znamení, že se vzdává a odchází si hledat novou zahrádku, kde by se usadil.

0: sejdeme se slečnou Mrazilkou. Je to ledová panenka, která se chce mermomocí dostat k zimě do služby. Zima je ale nedůvěřivá, chce si Mrazilku nejdříve vyzkoušet. Jak už jste možná poznali, složit zkoušku není pro Mrazilku právě lehké. Má sice hlavu plnou nápadů, má i velký smysl pro krásu, ale o té pravé zimní práci nemá ani ponětí. Když dostala Mrazilka první úkol, dopadlo to všelijak. Zima jí přikázala udělat klouzačky jako pravítko. A už tu byl kámen úrazu. Mrazilka vzala Zimu za slovo a nadělala klouzačky, které byly doslova a do písmene jako pravítko. I s vyrytými čárkami, které odměřují milimetry, centimetry a decimetry. Jen se zkuste na takové rýhované klouzačce sklouznout. Vsadím se, o co chcete, že spadnete na zem jako pytel brambor. Zima se pro ty pravítkové klouzačky na Mrazilku řádně rozhněvala. To by tak scházelo, aby kvůli takové potřeštěné slečince lidé hubovali na zimu. Teď nezbývalo nic jiného, než aby Zima rychle vlezla do postele a svým mrazivým oddechováním napravila, co Mrazilka pokazila. Stačilo pár dýchnutí hlubokého zimního spánku a všechny klouzačky byly zase jako sklo. Zima se na druhý den probudila pěkně odpočatá a už se nemračila. Ale ani se neusmívala, to zase ne. Tvářila se prostě všelijak. Mrazilka na ní jen tak po očku pokukovala a přemýšlela, jak začít řeč. Jak jenom Zimu přesvědčit, že by nejeden z mrazilčiných nápadů pomohl Zimě ke kráse. Nakonec si přece jen dodala odvahy. Jestli pak si, Zimo, zvědavá na ten můj nápad, na ten, který ti pomůže ke kráse. A víš, že ani ne, řekla Zima. Víc ani muk. Jenom si tak seděla za svým psacím stolem a sčítala i odčítala, násobila i dělila a hlavně podtrhávala dlouhé řady čísel na svých účtech. Byly to účty za led, za sníh, za vítr i metelici, prostě za všechno, co Zima nutně potřebuje ke svému králování. Ale jak to? Nechápala Mrazilka. Co pak tě moje nápady ani trochu nezajímají? Nejdřív musíš složit zkoušku. Že by Zima měla už sklerózu, napadlo Mrazilku. Vždyť ona přece skládala zkoušku včera. Co pak si Zima už dočista nic nepamatuje? Ale to už Zima pokračovala v řeči. Snad si zděvenko nemyslela, že ti ty pokažené klouzačky jen tak projdou. Ne, ne, milá zlatá, takhle se práce odbývat nedá, dokud neodvedeš aspoň jednu pořádnou zimní práci, nechci o tvých bláznivých nápadech ani slyšet. Zpřísněl Zimě hlas. Mrazilka si povzdechla a pokrčila ramínky. Když myslíš, no tak teda jo. Honem mi řekni, co mám udělat, ať to mám rychle za sebou. Práce kvapná, málo platná, připomněla Zima poučným hlasem. Potom ale kývla na Mrazilku svým dlouhým ledovým prstem. Dnes dostaneš na starost potůčky. Horské i ty v nížinách, rozumíš?
1: No je, to se ví, že rozumím. Tohle určitě zvládnu jako nic. Kývla Mrazilka a měla se k odchodu.
0: Zima se za ní dívala a na poslední chvíli ještě zavolala: a nezapomeň zmrazit potůčky pěkně hladce. To je nějakých starostí, pomyslela si Mrazilka a po sněhovém obláčku sklouzla dolů na zem. Pak si vyhnula rukávy a dala se s chutí do práce.
1: Pěkně hladce musím mrazit, pěkně hladce,
0: prospěvovala si do taktu, aby jí práce lépe ubíhala. Po chvíli se ale zarazila.
1: Pěkně hladce, vždyť je to strašná otrava dělat pořád dokola to samé. Hladce, hladce a zase hladce, páni. To bych se do večera nudou ukousala. A vůbec, při práci se musí přemýšlet, říkala to přece paní Zima. Stačí, abych se trochu zamyslela. Jo, já mám nápad. Teď to vezmu z jedné vody načisto. Zavískla Mrazilka radostí a dala se znovu do práce. Všechno jí šlo najednou mnohem lépe od ruky. Jezdila na větrných saních od jednoho potůčku ke druhému a pracovala, až se z ní kouřilo. Než se začalo smrákat, byla s dílem hotová. Všechny potůčky, od toho nejmenšího, co se vine údolím jako modrá nitka, až po toho nevycválaného horského rabiáta, byly zmrazené pěkně hladce. Ale také obratce. Jedna ledová řádka hladce, druhá zase obratce. A nejen to, Mrazilka nezapomněla ani nahazovat, ujímat, a na okrajích dokonce udělala anglická očka. Věřte nebo ne, všechny potůčky měly upletené huňaté ledové svetříky. Jeden do V-čka, druhý s rolákem a ten třetí už ani nevím jaký. Ona se totiž Mrazilka vyznala v módních vzorech mnohem lépe než já. Jemináčku, to je krása, vzdychla šťastně ledová slečínka a promnula si prsty, které jí od toho dlouhého pletení dočista zdřevěnily. Když jí mravenčení v prstech přešlo, znovu si prohlédla své dílo. Že se mi to ale povedlo. Panečku, to bude Zima koukat. A Zima opravdu koukala. Koukala na ty neuvěřitelné potůčky v huňatých svetrech a lapala po dechu jako kapr na suchu. Slečno Mrazilko, co to je? Co to má u všech mrazů znamenat? To jsou, prosím, potůčky, pletené hladce i obrace. Můj vlastní nápad, že to těm fešákům ale sluší, co? Přiznej si, že tohle si nečekala. Usmála se Mrazilka spokojeně. Ne, to jsem tedy nečekala. A jsem z toho dočista a úplně celá pryč, řekla Zima zoufale a dosedla tak stěžka, že pod ní ledové křeslo zapraštilo. Co si o mě lidé jenom pomyslí? Ach, ouvej, úpěla, až to z mě lidé jenom pomyslí. Ach, ouvej, úpěla, až to zaušitálo. To tě ne...

0: Panečku, to je nápad, pochválila ji Zima. A jen tak pro sebe se na čtvrt pusy usmála. Inu, tak už to bývá. Když se něco zmotá, musí se to umět také rozmotat. Dobrou noc.
1: Sluníčko už přestoupilo z letních kolejí na zimní koleje, stáhlo plamínek svého ohně a hřálo a svítilo pramaloučko. Správce skladiště snů musel dokonce rozsvítit lampičku, aby uviděl na písmena a obrázky posledních snů, které zbývaly k prohlédnutí. Tak jsme s prohlídkou snů u konce, oddychl si a byl rád, že stačili všechno připravit, než přijde dlouhá zimní noc. Zbývá už jenom poslední písmeno v abecedě, žet, rozhlédl se po svých pomocnících. Máme vůbec nějakého zimního spáče, který se jmenuje odžet? Prosím, žáby, hlásil skřítek, který úřadoval jako hajadlo pro žabí národ. Však měl písmenko žet vyšito na pláštíku i na čepičce a taky namalováno na promítačce. Nebyl to však obyčejný létací pláštík, jako měla ostatní hajadla. Žabí hajadlo mělo nepromokavý plášť s kapucou a vysoké boty do mokroty, jako mívají rybáři. To proto, že žabí hajadlo musí s žabými sny k rybníkům a tůním. Správce pokýval pochvalně hlavou, že je žabí hajadlo na cestu dobře vybaveno. I barva pláště se mu líbila, nahlédl do zápisků a chválil. Barva výstroje odpovídá tomu, jak stojí psáno. Žába skáče po blátě, koupíme jí na gatě. Na jaké? Na zelené strakaté. Líbilo se mu, že je strakatým nepromokavým obalem zabalena i promítačka a že kotouč s natočeným snem je pro všechny případy a nehody opatřen nafukovacím ochranným kolem. Výstroj a výzbroj je dobrá, teď ukaž, jak si připravilo žabí sen. Žabí hajadlo smutně zakuňkalo. Kuň, nemám žabí sen. Ale... A proč pak ne? Co pak si dělalo v létě? Proč pak si se nevypravilo k tůňkám a rybníkům, lajdácké jednohajadlo? Proč pak si nepřipravilo žabám sen pro jejich zimní spánek?
2: Já jsem se vypravilo, kuňkalo žabí hajadlo.
1: Ale kluci po mně házeli kamením. V žabím království je nebezpečno.
3: A proč pak po tobě házeli kamením? Divil se správce.
2: Protože mysleli, že jsem žába, podle kabátu.
1: Kabát je podle říkanky naprosto v pořádku. A tu říkanku přece složili lidé. Nezdá se mi v pořádku, proč člověk hází po žábě kamením, když mu žába dobře slouží. Nahlédl do zápisků, co je tam o žábě všechno psáno.
3: No ano, žába chytá mouchy a člověk mouchy nemá rád, protože ho štípou. Jak to, že lidská mláďata, zvaná kluci, vedou s žabým národem válku?
2: Jen kluci ji vedou, žáby utíkají.
1: Správci zvířecích snů se to nelíbilo.
3: Kluci jsou sice mláďata, ale jsou velcí, žáby jsou malinké. Kdyby velcí kluci vedli válku proti žabičkám a vytahovali se na ně, to by byly pěkní padavkové.
2: Ba, kuňkalo smutně žabí hajadlo. Naučilo jsem se v žabím království válečnou báseň kluků. Tu zpívají, když se žáby utíkají schovat. Leze žába do bezu, já tam za ní polezu. Kudy ona, tudy já, až ji chytím, bude má. To zpívají, když berou žáby do zajetí, dodalo žabí hajadlo a smutně zakuňkalo.
1: Spravedlivý správce skladiště snů se nadlouho zamyslel. Sen má napravit a vylepšit, co se ve dne nepovedlo, řekl nakonec. Proto se zdají sny, aby se aspoň ve snu spáčům něco vyplnilo, co si přejí.

rozhodl. V žabím snu pustíme tu klukovskou válečnou báseň obráceně. Ať lezou do bezu kluci. A tak se v žabím snu ukázal košatý bezový keř. Do bezu lezl kluk. Chtěl zalézt co nejdál do hustého listí, protože ho honil zástup žab. Byly to žáby skokanky a po cestě by kluka rychle dohonili. Koukal se schovat před nimi v bezovém houští. Z mokrého listí se proti němu vynořil žabí král. Byl to obrovitánský skokan se zlatou korunou na hlavě a kvákal: lezou kluci do bezu, já za nimi polezu. Vidím kluka, velím stůj, hodil z kámen, budeš můj. Kluk se bránil: já jsem nehodil kámen, to Franta hodil. Žabí král kvákl: nám je Franta jako Tonda, všecko dohromady jste kluci. Vy taky nerozlišujete žabí národ na skokany, rosničky nebo ropuchy, ale říkáte žába. Patříš ke klukovskému vojsku, které házelo kamením po žábách a tebe jsme v bezu chytili. Jsi náš zajatec a půjdeš před žabí soud. Kluk vykulil oči strachy, co se bude dít. Vidíš, řekl žabí král, strach ti udělal oči veliké, jako má žába. Nejsi tedy o nic větší krasavec než my. Pak se obrátil k žabímu shromáždění. Lidem se zdáme my žáby škaredé. Do naší žabí kůže oblékají zakleté princezny. Taky o nás vypravují, že sedíme na prameni a pak ve studni 100 let neteče voda. Vůbec nás všelijak pomlouvají. Ať tedy ukáže zajatý kluk, oč je větší pašák než my žáby. Žabí shromáždění nadšeně kvákalo a žabí král řekl klukovi: před vším shromážděným žabým národem musíš dokázat, jestli máš právo hodit po žábě kamenem. Když to dokážeš, budeš volný. Jestli ne, vykvákáme po všech tůních a rybnících, že seš vejtaha a budeš mít ostudu všude, kde teče mokrá voda. Kluk se zaradoval. To přece nic není, přeprat žábu. Král stanovil podmínky. Budeš závodit s mými skokany ve skoku, s mými plavci v plavání a s mými lovci v chytání much. Kluk už se začal usmívat. Svýma dlouhýma nohama skočí přece dál než malá žába. Ale ouvej, žabí král vytáhl stéblo rákosu a změřil klukovi nohu. Pak změřil nohu žabího skokana. Aby byl závod spravedlivý k menšímu, musíš skočit tolikrát dál, kolikrát je tvá noha delší než žabí noha, řekl klukovi. Radím ti, nejdřív si to spočítej a posuď, jestli by nebylo rozumné závod vzdát. My žáby jsme zvyklé počítat dukáty, které nám hází měsíček za nocí do tůní, takže my už to máme spočítané. Pánečku, teď už kluk nekulil oči, ale díval se do země. Uši mu zrudly námahou, jak pilně a pracně počítal, násobil. Víš co? Běž domů a uč se násobilku, řekl mu žabí král. A všechny žáby se rozchechtali. A tak se chechtali. Až se rozchechtal i měsíček a třepal jim dolů do tůní dukáty za tuhle legraci. Kluk upaloval domů a šup pod peřinu. Měsíček za ním ještě nakoukl. Kuk, je to ten kluk? A kluk ještě ze spaní vykřikoval: já ne, to Franta. Za to žáby. Ach, ty si spali až do jara na břehu pod listem, pod kamenem i na měkkém bahínku v tůni.
A ještě na jaře si pak vyprávěli na žabím shromáždění, co se jim zdálo a jak se nasmáli.

0: Rybář seděl u rybníka a chytal kapra. Byl to starý rybář a byl to starý kapr. Chytal ho už mnoho let. Když ho spatřil poprvé, kapr plul při hladině a hřbetem brázdil vodu jako loď. Rybář byl u vytržení. Toho musím dostat, umínil si. Ale kapr nezabral na knedlík, na rohlík, nezabral ani na povidlový koláč s cukrovým drobením. Rybář mu podstrojoval, ale kapr pořád nic. Ty mlsoune, však já na tebe vyzraju, hrozil rybář. Udělal těstíčko, že by ho nejraději sám snědl. Z těstíčka kuličku, kuličku napích na háček a hodil do vody. Čekal, čekal a dočkal se. Splávek se najednou zachvěl, za chvíli zase, napůl se potopil a zase vyskočil. Je tam, šeptal si rybář a chvěl se rybářským rozčílením. Splávek začal rejdit po hladině a hopsat jako Jánošík. Jen se neukvapit, krotil se rybář. Splávek najednou zmizel pod vodou. Rybář zasek a splávek letěl vzduchem. Pod ním se bimbala kulička ze speciálního těsta. Hladina se otevřela a objevila se kapří hlava. Důdle, řekl kapr, protože kaprům se nejlíp vyslovují slova s dlouhým ú. Však ty se přestaneš pošklebovat, hučel rybář a šel domů. Doma vymýšlel kapří lahůdky a líčil je na svoji rybu. Kapr mu jen nasfál šťouchal do splávku a potahoval vlasec. Chytit se nedal. Přišel podzim. Vítr škubal listí ze stromů, honil ptáky ve vzduchu a hvízdal nad rybníkem. Rybář seděl na břehu a čekal na kapra, když zezadu přilít vítr a sebral mu klobouk, hodil ho do vody a hnal ho po rybníce. To jsou klukoviny, řekl rybář a zbíral se domů, protože bez klobouku to v tom povětří bylo o zdraví. Klobouk ale najednou změnil směr a plaval ke břehu. Když byl na dosah, rybář pro něj rychle sáhl podběrákem a v podběráku byl i jeho kapr. Tak si mě přece dostal, řekl kapr. Uděláš si mě na černo nebo po mlynářsku. To bych se ti pěkně odvděčil, povídal rybář a vrátil kapra vodě. Když druhý den přišel zase k rybníku, mrskl prutem a splávek žblunkl do vody. Jako by ho kapr vyhlížel, splávek hned rozhoupal a potom znamení vystrčil hlavu z vody. Berou, berou, zeptal se rybáře a rybářovi se zdálo, že se kapr maličko usmívá. Rybář se taky usmál, jen jako by se zčeřila voda, když se jí dotkne váška, a řekl. Bere mě revma, z toho vlhka, od vody. Tak proč sem chodíš, když z toho máš potom takovou polízanici, divil se kapr. Je tu pěkně a je tu klid, odpověděl mu rybář a dál chodil k vodě. Kapr vždycky čekal, zatahal mu splávkem jako na pozdrav a potom si spolu povídali. Kapr vyprávěl o tom, co je nového v rybníce, a rybář, co zase na souši. Když byl v dobrém rozmaru, dal k lepšímu rybářskou anekdotu a kapr se chechtal a plácal ocasem, až to šplouchalo přes hráz. Z kraje otáhl podzim, přišla zima a mráz zaspěl rybník ledem. To se rybám špatně dýchá, ve vodě je málo vzduchu. Rybář přišel se sekerkou a vysekal do ledu díru. Kapr se objevil v díře, co by plout vymával, lokl si čerstvého vzduchu a řekl: dobře, že jsi udělal tu díru. Pod ledem je k zalknutí. Zítra nepřijdu. Bude štědrý den na to, rybář. A kapr měl najednou smutné oči. Rybář měl už nakročeno domů, ale smutné kapří oči mu nedali odejít. Postál ještě a potom povídal: na Vánoce nemá být nikdo sám. Kdybys chtěl, oslavíme je spolu. Kapr chtěl a rybář odnesl k sobě domů. Napustil mu plnou vanu a když nastal štědrý večer, dostal kapr vánočku s rozinkami. Potom rybář zabalil kapra do mokré utěrky a vzal ho ke stromečku. Zapálil prskavky a bylo to jako když jiskří hvězdičky na noční obloze nad rybníkem. Hú! Řekl kapr v okouzlení, protože ó, je kulatý jako kapří pusa a kaprům se vyslovuje stejně dobře jako dlouhé ú. Po svátcích odnesl rybář kapra zase do rybníka. A kapr všem v rybníce vyprávěl, jak lidé o štědrém večeru rozsvěcují hvězdičky.
1: Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířili v divém reji a mávali košťaty. Je Filipo Jakubská noc, vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
2: Hopsa, je Filipo Jakubská noc,
1: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si:
2: kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
1: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo, jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
3: Neprozraď mě, prosila ustrašeně malá čarodějnice. Tetinko, prosím tě.
1: Ale teta Bimbula odvětila:
2: Kdepak, nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest.
1: Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly. Ať piká, vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula jí vzala za límec a táhla jí k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně, postaveném z pohrabáčů.
4: Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na skalnatou horu, ačkoliv je sem mládeži tvého věku vstup zakázán. Jak jsi přišla na ten šílený nápad?
1: Malá čarodějnice se třásla strachy.
3: Nevím, najednou mě popadla taková chuť a tak jsem zkrátka vsedla na koště a letěla sem.
4: No to tedy laskavě, zase poletíš domů,
1: přikázala vrchní čarodějnice.
3: A smím s vámi dokola alespoň na přes rok?
4: No, to ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad. Den před příští Filipojakubskou nocí svolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká.
2: Děkuji ti, řekla malá čarodějnice. Moc děkuji.
4: Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula.
2: Ty toho drzého prcka nepotrestáš?
5: Ano, ano, ano, potrestej, potrestej jí,
4: popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach.
2: Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána? To žádáme, no to žádáme,
4: hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula.
2: No, pak navrhuji, zvolala vrchní čarodějnice, abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa.
4: Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu.

0: krásný náš maličký.
1: Náš prvorozený, královno.
0: Vemte ho do náručí, opatrně.
1: Chytá mě za malík a drží. Takhle pevně budeš jednou, náš královský synku, držet žezlo. A na téhle čupřince ti bude sedět zlatá koruna, symbol síly a moci.
0: Vždyť tahle hlavička by ještě korunu neunesla.
1: Dnes ne, ale za pár let.
0: Králi, dávejte přece pozor, ještě ho upustíte.
1: Mrská se jako hádek. Nebude snadné ho spoutat? Už teď udatně bojuje.
0: S povíjanem. Jak je sladký.

0: teď před sluncem mhouří oči?
1: Tak to ne, žádné spaní, naše urozenosti. Dnes na tebe čeká veliká sláva a první cesta z královských bran.
0: Mluvíte k němu, jako by rozuměl.
1: Však porozumí, až mu dopřejeme poprvé se nadechnout muškátové vůně naší vinice.

0: Zvolejte podané, štolby, podkoní a hlavně všechny vinaře. Jediný dnes nesmí chybět. Očekávám je před západem slunce na Královské vinici. Vítám vás, moji podaní. Jsou zde všichni?
1: Jen královský rádce chybí. Jak se mohl opozdit? On první má vzdát hold budoucímu králi.
2: Odpusťte jasnosti. Neodkladná státní záležitost mě zdržela, abych mezi prvními přivítal následníka.
0: Nebyl s náhodou zase na té své vinici?
2: Přiznám se, že byl, abych přinesl nejkrásnější révový list jako dar jeho urozenosti. Je do něho vypsána princova budoucnost.
1: Věštba je dávný zvyk v našem království.
0: Podej mi ten list. Už se barví časným podzimem.
2: Právě z jeho kresby poznáme osud následníka.
1: Tak pověz, rádče, co je tam psáno?
2: Pohleďte, ta čára uprostřed je čára princova života. A ta zleva, cesta srdce. Zprava pak cesta za sluncem.
1: Ach.
2: Stín? Viděli jste všichni?
0: To jen motýl přeletěl mezi sluncem a révovým listem věštby.
1: Motýl? Smrtihlav?
0: Ale královno, smrtihlav přece létá až za noci a do západu slunce je daleko.
1: Byl černý jako noční stín. Ovanul mě strach.
0: Vždyť už je pryč, odletěl.
2: Ale byl tu. Bylo by dobře na to nezapomenout, výsosti.
1: Černý motýl v slunečním jasu.
2: A možná i sám můj stín. Kdo ví?
1: Mluvíš tajemně, rádče. Proč ses odmlčel?
2: Ten černý stín a v tuto chvíli znamená, co si...
1: Zlověstného? Co mlčíš? Znáš přece dobré i zlé rady, kouzla. Znáš vykládat i věštby. Tak řekni, co znamenal ten motýlí stín?
0: Pověry. Tuhle vzácnou chvíli si nedám nikým zmařit. Ustup, rádče. Tvé pohledy i slova jsou jako šťovík. A stejně kyselá je i ta tvoje vinice. A vy, podaní, se radujte. V království Révy se narodil princ.
2: Dala jste mě zavolat, královno?
1: Abys dopověděl, co jsi na vinici jenom naznačil.
2: Král jednal moudře. Není dobré, aby rodiče znali předem osud dítěte. Král řekl pověry.
1: No dobrá, král teď není na blízku a já chci vědět, co znamená černý stín nad révovým listem.
2: Nemohu porušit příkaz panovníka.
1: Ani za tenhle rubín?
2: Za jediný rubín.
1: Přidám ametyst a snad i diamant, řekneš-li pravdu.
2: Diamant, královno. Je stejně tvrdý jako pravda.
1: Tak mluv už konečně.
2: Černý motýl je nebezpečí. Je jako sama smrt. A když jeho stín přeletí révový list osudu...
1: To pověz.
2: Co pak nechápete, královno? Princovým nebezpečím je vinice.
1: Co to říkáš? Vždyť vinice jsou největším bohatstvím království Révy a vinné hrozny plné životadárného slunce. Naši vinaři jsou přece známí po celém světě a ty před nimi prince varuješ?
2: Já ne, to věštba.
1: Co by se mu na vinici mohlo přihodit?
2: Věštba je věštba. Slunce se opírá do jižních svahů dvojnásob.
1: Nerozumím ti, rádče.
2: Poprvé míří slunce svými paprsky přímo do srdce vinice. Podruhé je odráží říční hladina. Přemíra slunce.
1: Přemíra slunce?
2: Omámí hlavu, přivolá vidiny. Vytáhne révové úponky a ty se jako jedovatí hadi vinou až k srdci. To je ta věštba, královno. Dobře vám radím. Nepouštějte prince na vinici. Tam na něj číhá největší nebezpečí. Nebezpečí života.
1: Můj ubohý chlapec. Nešťastný princ.
2: to vy jste chtěla znát věžbu, královno. Král na má slova moc nedá.
1: Tentokrát ho přemluvím. Musí ti uvěřit. A prince budeme chránit před sluncem.
3: Slunce, sluníčko, sviť a hřej. Stoupej po nebeské cestě. Vytáhni úponky mé révy, jen ať se k tobě vinou, jako by tě chtěli obejmout. Sviť a hřej, ať sládne réva na královské vinici. A co ty najednou nezaspíváš, pěnkavko?
2: Asi mě Rozinko nerada vidí.
3: Já tě tu taky nerada vidím. Vinice patří králi a já mu ji opatruji. Jdi si na svou vinici, rádče. Královskou nech na pokoji.
2: Výlaz révový. A jakoby jiné révy než královské nebylo. Pojď se mnou. Moje vinice je rozlehlá. Budeš její paní. A já tvým pánem.
3: Slyším i to, co nedopovíš. Velká vinice a celá kyselá. Stejně kyselá jako tvoje slova a tvoje rady. I ten tvůj stín.
2: Snad by ses nebála motýlých křídel, Rozinko. Černý motýl je můj sluha. A já jeho pán. Udělá, co poručím. Řekneš? Odeženu ho.
3: Jen si ho nech, ať se za tebou plouží. Za mnou chodívá slunce a to je mocnější.
2: Moje vinice tolik potřebuje tvé slunce.
3: Já vím, hrozný máš kyselé stejně jako ústa.
2: Dám ti všechno, co budeš chtít. Vyplním každé tvé přání, když se přestěhuješ na mou vinici.
3: Ach, pořád mě lákáš a lákáš. Marně, už tolikrát jsem ti řekla, že královskou vinici neopustím.
2: Ale proč?
3: Čekám, že se jednou objeví.
2: Neobjeví.
3: Jak ty víš, koho vlastně čekám?
2: Královský rádce, ty všechno.
3: Jdi odtud.
2: Když ty půjdeš se mnou.
3: Plašit stíny tvé vinice? Nepůjdu. Laskavé slunce mi říká, že tady je mé místo. Jen tady se dočkám i svého štěstí.

zmizela. V slunečním paprsku nebo v rejvovém keři. Ani stín po ní nezůstal. Princ a víla z rejvoví. K smíchu. Marně bude čekat na prince. Stejně marně jako princ na královskou

0: Nechce se mi ani uvěřit. 15 let je to, co se s nám narodil. Takhle malinký jsi byl a vlásky jsi měl zlaté jako to slunce.
1: Slunce. Venku je ho všude plno. A v mé komnatě necháváte věčně zatažené závěsy.
0: Usměj se na mě. Co pak nemáš radost? Takových darů. Šachové figurky z pravého zlata, stříbrné přesky s drahokamy.
1: Tolik jsem si přál koně, abych si mohl vyjet vzhůru do kopců a královskou vinici až tam, kde končí ve svahu.
0: Nechtěj to, dítě. Král i já víme, co je pro tebe dobré.
1: Já jsem princ v království Révy a vinice vídám jen z okna. Co pak se to sluší na budoucího vládce?
0: Tady na zámku si v bezpečí. Můžeš si přát, co chceš. Jen slunci se musíš vyhýbat a vinicím, kde je ho nejvíc.
1: Je mi už 15 a každá hradní brána je přede mnou na 3 západy. Jsem jako vězeň ve vlastním domově, ale proč, proč?
0: Bojím se o tebe. Mám strach, aby se nevyplnila věštba.
1: Ať si zatahují závěsy. Sluneční paprsek si stejně ke mně najde cestu. Je zvědavý, jako já. Všude být a nikde nechybět, viď? Ty se máš. Mě pořád jen drží v uzavřených komnatách. Co když půjdu za ním? Já vím, že nesmím. Ale on mě láká. Počkej přece, neutíkej mi. Kmitne a schová se. A už je u královské brány. Za bránou široká cesta vede až na vinici. Taková krása. No vida, sluneční paprsek si uteče a místo jednoho jich na mě pošle 1000. Jak to tu všechno voní.
2: Muškátem, princi, pozor, po téhle vůni se rychle zatočí hlava.
1: Kdo toto mluví? Snad ne sluneční paprsky.
2: Ty tě jen přivedli ke mně.
1: Kdo jsi a kde jsi?
2: Tady. I tady.
1: Ty jsi krásná. Jak ti říkají?
2: Rozinka. Víla z Révoví. Ochutnej hrozen. Je muškátový.
1: Ten voní.
2: Tolik jsem se na tebe načekala, princi.
1: O tom jsem vždycky sníval.
2: Ale já nejsem tvůj sen. Jsem tvá víla. Víla tvé vinice.
1: Máš v očích slunce a celá voníš po muškátu, až se mi hlava zatočila.
2: Pojď. Přiložím ti ke spánku Révový list.
1: Jakže se to jmenuješ? Rozinka?
2: Rozinka.
1: To jméno zrovna slátne na jazyku.
2: Jako láska.
1: Jako láska?
3: Kolikrát jsem ti už říkal, že si nepřejeme být rušeni u královské tabule.
4: Je to naléhavé, můj králi.
3: Ke všemu se zase tváříš zakysle jako šťovík. Nemám to rád. A vůbec nech si své rady. Rádče.
4: Tentokrát nehodlám radit výsosti. Jde o prince.
0: O prince? Mluv tedy.
4: Překročil zákaz.
0: Utekl? Tak... Co se vlastně stalo? Jak to, že jsi ho nehlídal?
4: Už se vrátil, ale jak omámený.
3: Odkud se vrátil?
4: Ani si to netroufám vyslovit.
0: Snad nebyl na vinici?
4: Zmizel mi mezi slunečními paprsky. Byl jsem v tu chvíli jako slepý. Jistě v tom bylo kouzlo.
0: Kouzlo.
4: A když se princ vracel, zdálo se, že ještě sní. Jakoby ho víno opojilo.
5: To tak ještě... Přivejte prince. A všichni ven. Komorné, lokajové, i ty, rádče.
3: A vy, madam, též opusťte hodovní síň?
0: Ne, já zůstanu.
1: Proč mě nenecháte snít?
3: I ten tvrdý spánek tě obvinuje, všechno vím.
1: A královský rádce si pospíšil.
0: Proč jsi porušil zákaz, synku?
1: Nesmyslný zákaz.
3: Cože? My, že dáváme nesmyslné zákazy? Jen se na sebe podívej, vrátil ses jako vyměněný.
1: Slunce mě provázelo celou cestu.
0: Slunce? Potom tě provázely čáry a kouzla. Teď vím, že je to pravda. Jako bys už nebyl náš, jako bys nám nepatřil.
1: Možná, že už ne.
0: Vidíte? Slyšíte, králi? On blouzní.
5: Kudy se zvracel?
1: Nevím.
5: A kdy ses vůbec vrátil?
1: Nevím.
5: Považte, královno, on neví, neví. Můj radce nelhal. Muškátová vůně je tvoje záhuba.
1: Je moje štěstí.
0: Víckrát už ani na krok.
5: A něco na pamětnou.
0: Vždyť je to ještě dítě.
5: 25. A ani o jednu méně.
0: Princi, to jsem já.
1: Nechte mě. Jděte všichni pryč.
0: Přišla jsem tě politovat. Přišla jsem tě potěšit.
1: Takhle mě potupit. Nenávidím celý dvůr.
0: Tiše, nikdo o tom neví.
1: Taková hamba. 25 rákoskou. Všem být pro smích.
0: Ne, to ne. To je přece naše královské tajemství.
1: Jo, jo, jo.
0: Všechno se zapomene. Teď pojď, odprosíš tatínka.
1: Nikdy, dokud budu živ. On mi nechá vysázet 25 na...
0: Pst. Pamatuj, že jsi následník.
1: Když ono to tak bolí.
0: Ale to spraví obklad z vinného octa, z estragonu.
1: Ocet? Ani nápad.
0: Tak zavolám kořenářku, ví si se vším rady.
1: Kořenářku? Nikdy. To už by pak nebylo státní tajemství. Já jsem tak nešťastný.
0: No, vyplač se, synku. To pomáhá.
1: Následník nepláče. Ani neprosí.
0: Co tedy budeme dělat? Nějak tu historii musíme zprovodit ze světa.
1: Uteču.
0: Oh, to snad ne. Utíkat od přepichu trůnu a radovánek.
1: Ty pro mne skončili.
0: Ale naopak začnou. Jedině tak umlčíme případné klevety.
1: Stejně neodprosím.
0: No tak dobře. Král je prchlivý, ale jeho zlost vždycky rychle vyšumí jako to šampaňské. Neodprošuj, ale ani neprovokuj. A hlavně, ať nemá rádce, co donášet.

0: pro pána princi. Slunce v nadhlavníku a on si tu usne v révovém keři. Ha, princi, slyšíš mě? No tak vstávej.
1: Rozinko, ty moje vílo z muškátové vůně. Obejmi mě, tak jako posledně, abych na všechno zapomněl.
0: Na co na všechno, princi?
1: Také na to, že už nejsem princ. Na zámek se nevrátím.
0: A co chceš dělat, když ne královat?
1: Zůstanu tady. S tebou. Ty mě budeš ovívat, révové listy chladit, rozpálené čelo.
0: Jenomže proto jsem na tebe tak dlouho nečekala. Proč myslíš, že jsem prosila slunce, aby mi tě přivedlo?
1: Ty jsi pro mne poslala?
0: Poslala. Ale ne proto, abys tady lelkoval a koukal do oblak.
1: A proč tedy?
0: Tahle královská vinice si zaslouží pravého vinaře, princi. Poctivého hospodáře. Sluneční úsměv a jedna jediná víla nestačí k tomu, aby hrozny těžkly a sládly.
1: Co mám tedy dělat?
0: Z jara révu stříhat, prořezávat, vědět, které uponky ponechat a hlavně okopávat. Hubit všechno, co révu oslabuje. Dávat úsměv zrajícím hroznům a ty sladké sklízet.
1: Mluvíš tak líbezně, že se mi nic nezdá těžké.
0: Naučím tě porozumět révě.
2: A teď mi poraď, můj rádče. Po celém království jsem dal rozhlásit, kdo mi přivede zpátky jediného syna, dostane, oč požádá. Přesto jako by se nad ním zavřela země i voda. Co je mi platné, že vinice vzkvétá, když nebude komu bych ji odkázal. A s ní i celé království révy.
3: Veličenstvo, následník se už nevrátí.
2: Jak to víš?
3: Došlo na má slova. Vzpomeňte, králi, když se narodil. Černý motýl nad jeho révovým listem. Věštba se naplnila.
2: Tak tedy rač, co dělat? Ani královna už nedoufá.
3: Možná bych věděl, ale moje rady veličenstvo už neposlouchá a také bych byl nerad, aby si je veličenstvo mylně vykládalo a nevzplálo hned královským hněvem.
2: Mluv a bez okolků.
3: Království révy potřebuje následníka. Stůj, co stůj. Ale moudrého, rozvážného, který dovede včas a dobře poradit.
2: Jako ty. Myslím, že ti rozumím.
3: I tak je možno vyložit si má slova. Ráčili ovšem jeho veličenstvo popřát milostivému sluhu.
2: Ano, poslouchám.
3: Ustanovte mne třeba prozatím správcem na královské vinici.
2: Máš přece vlastní vinici.
3: No, ale teprve jako správce ty vaší královské bych mohl prokázat své skutečné schopnosti. Pokvete-li vinice, může kvést jednou i celé království.
2: A to je příliš vážné rozhodnutí. Co když se princ vrátí?
3: Nevrátí se.
2: Počkám rok a den.

0: první hrozny, Rozinko.
1: Tvoje první hrozny, princi. Sám jsi si je vypěstoval, sám sklízíš.
0: V životě jsem ještě neměl takovou radost. Však to dalo lopoty. Kolikrát mě samou bolestí hořela záda víc než tenkrát po královském výprasku.
1: A já myslela, že už si na něj dávno zapomněl.
0: To ty jsi mě naučila zapomenout na bolest. I na přepich královských komnat. Tak ochutnej přece naše hrozny, ty moje vílo z révoví.
1: Ne, já nechci.
0: Proč jsi najednou smutná? Co je s tebou?
1: Budeme se muset rozloučit.
0: Co to povídáš? Tebe už nikdy neopustím.
1: Velké nebezpečí se blíží ke královské vinici.
0: A snad proto, že se slunce na chvíli schovalo za mrak.
1: To není mrak, princi.
0: Máš pravdu. Jsou to motýly. Podívej, co jich je. I slunce zastínilo.
1: Ten největší není obyčejný motýl.
0: Opravdu. Takového jsem tu ještě neviděl. Je tak podobný smrtihlavu.
1: Je horší než smrtihlav. Když on přilétá, je na blízku i tvůj největší nepřítel.
0: Já nemám nepřátel.
1: Máš. Jednoho a já ho znám. Je vždycky tam, kde létá černý motýl. Stejně černý jako jeho pán a jeho myšlenky. Uteč, princi.
0: Opustit tě? Nikdy.
1: Blíží se k nám smutek, loučení a pláč. Schovej se před ním.
0: Před kým? Kdo je ten nepřítel?
1: Tiše.
0: Tolik jsem dokázal a teď, abych se schovával před nějakým motýlem.
2: Vidím, že je sklizeno, Rozinko. Královská vinice už vydala plody, které patří mně.
1: Uteč, uteč, můj milý.
2: Neschovávej ho přede mnou. Jasnosti stále vás hledají a jen já vím po celý ten čas, kde jste se ukryl. Trháte si tu hrozny. Moje hrozny.
0: Nech mne. Nevrátím se s tebou na zámek.
2: To ani nechci. Vždycky jste mi stál v cestě. Překážíte i teď.
0: Jak se opovažuješ? Jsem ještě pořád následníkem trůnu, rádče.
1: Pozor, princi. To není pouhý rádce. Ovládá i zlé síly. Proto ten temný mrak.
2: Mým poslem je černý motýl. Král mezi motýly. A od této chvíle budeš jeho poddaný.
1: Ne, prosím, ne. Ach, princi, můj milý, kam jsi mi tu zmizel?

0: Cítil se mi mezi třepetavými křídly motýlu.
1: Rozinko, hledej si ho mezi nimi. A ty jsi teď moje, protože já jsem pánem královské vinice. Už tě neprosím, budu jen poroučet.
0: Mým pánem je slunce, ne kouzelník s podivným sluhou, který nevěští nikdy nic dobrého. Vzal si mi štěstí, vzal si mi radost i lásku, ale slunce mi vzít nemůžeš.
1: Že ne, leďte mi pod zdaní, zastiňte svými křídly sluneční žár.
0: Prosím tě, slunce, sviť a hřej. Víc, víc, spál ty černé stíny, zaženě do temných koutů, jen toho jediného by láska mi chrání.
1: To slunce pálí, čím dál víc.
0: Je spravedlivé.
1: Kam utíkáš, Rozinko?
0: Ke slunci, ono jediné mě ochrání. Střes se před ním, rádče, ty i tvoji podaní.
1: Jakoby plálo samo nebe a sežehlo vinici královskou i tu moji.
2: Nikdo v kraji nepamatuje tak horký a suchý podzim. Slunce, odvěký přítel království Révy, jako by nás začalo nenávidět.
3: Možná i trestat.
2: Za co?
3: Za to, že jste se zdráhal uvěřit věštbě.
2: Teď jde o celé království.
3: Nezáleží mi na něm. Záleželo mi jenom na našem princi.
2: Třeba se ještě vrátí. Řekni, rádče, vždyť ty víš všecko.
1: Výsosti, nevrátí se. Nikdy. Královna pláče a vinice usíchají jen proto, že nedržíte slovo.
2: Já nedržím slovo, co se toho považuješ?
1: Rok uplynul a já jsem pořád jen obyčejným správcem.
2: Mám ještě den a ten skončí až zítra.
1: Smím tedy doufat.
2: Nemůžeš se dočkat? Dobrá, co se jde na pár hodinách?
3: Ne, počkejte, můj králi. Řekl jste rok a den. Vzpomeňte, když se princ narodil, co všechno se stalo za jediný den.
2: Ano, až zítra, rádče, uslyšíš moje rozhodnutí. Nevrátí-li se princ, staneš se ty následníkem trůnu v království Révy.

0: Člověk nestrácí naději do poslední chvíle. Věřila jsem, že se vrátí.
1: Má drahá, musíme ještě doufat.
0: Ale vrátí-li se jednou, bude bez našich vinic, zámku, bude bez domova. Máme vůbec právo vzít mu domov?
1: Domov ne. Tím je mu celá naše země. Ztratí jen moc a chloubu království. Vinici. Ta bude patřit rádci.
0: Škoda, že nejde šťastná léta vrátit na jejich počátek.
1: Kdybych byl o 20 let mladší, vybral bych si jiného rádce.
0: Proč? On jediný nás varoval.
1: Ano, ale co si divného bylo v tom varování. A královat vedle něj, jako žít se stínem za zády.
0: Ale dal jste mu slib. A královský slib nelze zrušit.
1: Slíbil jsem mu moc. Ale ta není všechno. Máme přece ještě jeden druhého.
0: Být tak tři.
1: Vždyť jsme tři. Motýl nám vlétl do komnaty. Jako by nás chtěl potěšit v naší samotě.
0: Zlétá a vrací se. Víří kolem nás. Láká na cestu.
1: Kam nás vedeš, bělásku?
0: Ven z královských bran?
1: Míří k vinici. Ano, nadešel čas se s ní rozloučit. Pojďme za ním.
0: Ach, tady je krásně. Réva tu splývá se sluncem a náš bělásek se ztratil mezi ostatními motýly.
1: Usmíváte se po dlouhé době. Ani vás nepoznávám.
0: To jenom slunce vyhlazuje vrásky. Jen se podívejte do jeho paprsků. Co se to v nich blízká? Jako bych zahlédla dívčí tvář.
1: Kdo pak jsi? Spadla jsi z nebe? Nebo vyskočila ze slunečního paprsku?
0: Jistě zmizí se sluncem, až zapadne.
2: Ach, pomozte! Prosím, pomozte! Ten stín mě nesmí dostihnout!
1: Stín? Černý motýl!
0: Zase on! Stejně jako tenkrát nad drévovým listem věždby, co přinesl rádce.
1: Rádce!
3: Voláte mě, králi? Ach, ano, držíte slovo. Konečně uslyším vaši odpověď. Uplynul rok a den.
0: Den? Vždyť slunce ještě nezapadlo.
2: Poslední slovo v království Révy řeklo vždycky slunce. A to dobře ví, že jsi nikdy nebyl opravdový rádce, proto se tvé vinici vyhýbalo. A za tu zradu pocítíš jeho sílu.

0: Už se nemusíte ničeho obávat, královno. Černý motýl padá k zemi jako uschlý list. Pohleďte. Rozpadá se v dlani jako zlá věždba.
1: A země poklažárem. Kam se poděl královský rádce?
0: Zmizel v její temné rozsedlině.
1: Slunce zapadá a země se zavřela.
0: Kdo jsi, že poroučíš slunci?
2: Neporoučím mu. Je můj ochránce.
1: A ty jsi dcera slunce. Jistě je šťastné, že má pro koho svítit a koho chránit. My jsme našeho syna neochránili.
2: Moje slunce to udělalo za vás.
1: Nerozumím.
2: Stačí se ohlédnout, královno.
3: Maminko.
1: Je to on.
0: Tatínku, odpusť, synku. Nechtěl jsem tě tenkrát vyhnat z domova, ale těch 25. Bylo právě proto, že jsem tě měl rád.
3: Teď už to vím.
0: On nám snad i zmoudřel, královno.
1: Spíš uzrál.
3: Naše vinice mi dala nejen moudrost, ale i nevěstu.
1: Rozinka, tvoje nevěsta?
0: A proč ne? Je spanilá jako slunce a chytrá. Bude dobrá královna.
2: Já a královna jsem víla. Nemůžu být najednou víla i královna.
3: Musíš se rozhodnout, Rozinko. Co chceš ze všeho nejvíc?
2: Tebe, můj milý.
3: Ty moje královno z Révoví.
0: No, vida. Dobře se rozhodla. Vinice nepotřebuje vílu, když má dobrého vinaře.

0: Hned zvolám všechny podané. Štolby, podkoní, komorné, lokaje a dvorní šmadleny. Ale především všechny kuchtíky a kuchaře. Ať se celé království Révy raduje s námi!
1: Pochomůrko, ve čberu už není ani kapka vody.
2: Povídá jednou Křemílek. Vzali čber a šli ke studni. Spustili do studně okov, ale když ho chtěli vytáhnout, nešlo to.
1: To zrovna, jako by ho tam dole někdo držel,
2: povídá Křemílek. Vochomůrka se naklonil přes roubení a na dně sedí rak a drží okov v klepetech.
1: Uzo!
2: Křikl Vochomůrka.
1: Proč?
2: Povídá pomaloučku pospátku rak.
1: No, protože je náš.
2: Spustil na raka taky Křemílek.
1: Když je váš, tak si ho vezměte.
2: Povídá pomaloučku pospátku rak a lusknul klepetem.
1: Napak, sami s ním nic nesvedeme. Musíme k Vodenkovi.
2: Řekl Křemílek a šli k Vodenkovi. Ten Vodenka byl mužík, kterému vousy pořád plynuly jako potůček. Měl ve strání komoru a v ní to byla samá roura a trubka z bezu a višně a kohoutky a ventilky a kdo ví co. Vodenka celý den chodí od kohoutku ke kohoutku, jeden utáhne a druhý povolí, to aby všecky prameny správně tekly.
1: Co pak je?
2: Povolí, to aby všecky prameny správně tekly.
1: Co pak je?
2: Zeptal se Vodenka, když křemí.

0: a rovnou k studni. Ve studni není ani kapka vody a na dně leží v písku okov.
1: A zase je náš,
0: povídá Křemílek a souká okov nahoru. Vochomůrka si poťukal prstem na čelo.
1: Lepák, vodenka je hlava. Vyhnal raka suchem.
0: Jenže si nevšimli, že rak už chvíli stojí za nimi a stříhá klepety. Popadl je za kalhoty a pomaloučku řekl.
1: Tak, a teď si ještě dojdu pro vodenku.
0: Rak s Křemílkem a Vochomůrkou v klepetech pomalu, pomaloučku kráčí ke stráni a každou chvíli odpočívá.
1: Chudák vodenka,
0: špitl Vochomůrka.
1: Mělo by se na raka něco vymyslet. Já už jsem vymyslel,
0: špitl Křemílek a začal zpívat račí kolíbačku.
1: Je jak jedat ukčár, aj it má vip. Ukča bílok, ičár, jenin, ičá tepelk.
0: A když to řeknete obráceně, pěkně česky, je to takhle. Hajej, dadej ráčku, já ti zpívám kolíbačku. Kolíbačku račí, minej klepetáči. A rak usnul, ale Křemílka s Vochomůrkou z klepet nepustil.
1: O, to jsme si moc nepomohli,
0: špitl Vochomůrka.
1: Jenže já jsem to vymyslel ještě dál,
0: špitl Křemílek a zaťukal na zem. Ze země vyskočil Pramínek a zeptal se, račte pít.
1: Honem běž zpátky k vodinkovi a vyřiď mu, že na ní chode rak.
0: Špitl tiše Křemílek, aby nevzbudil raka. Jak račte? Uklonil se Pramínek a vklouzl zpátky do země. Vodenka zatím v komoře ve stráni pořád opatroval prameny. Najednou z bezové trubky vyběhne Pramínek a zabublá. Vodenko, jde na tebe rak? Vodenka jen kývl a pohladil si vousy, co pořád plynuly jako potůček. V rourách, trubkách, kohoucích a ventilcích začalo silně šumět. V tom už zabouchal na dveře u komory rak. Polámal zámek a hrne se dovnitř. A sápe se na vodenku.
2: Teď si to, vodenko, odpiješ.
0: Vodenka si jen pročísl rukou vousy, co pořád plynuly jako potůček. Ze všech rour, trubek, kohoutků a ventilků se vyhrnuly pramínky. Každý drží v ruce proutek vody a rovnou s ním na raka. Kam ho sekají, tam ho sekají. Rak pustil z klepet Křemílka i Vochomůrku a utíkal odtamtud nosem napřed. A to je u raka veliká zvláštnost.

ta třetí pohádka se jmenuje Jak čert s mlynářem mleli síru. Na potoce tam, co se odjakživa říká Ušimovíc skály, stával mlýn. Dnes je z něho už jen pár kamenů, porostlých břečťanem a strouchnivělé mlýnské kolo, ale když si to býval mlýn, jak se patří. Jeho klapot bylo slyšet široko daleko do kraje a sjížděli se k němu sedláci z celého okolí. Až jednou.

nachomejtl se tam takový podivný chlapík, jakoby myslivec. Ale když ho mlynář uviděl, povídá si, co jsem tady, ještě jsem takového divného myslivce neviděl a v našem lese už vůbec ne. Má to holinky, zelenou kamizolu a za kloboukem bažantí péro. A kolem něho je cítit, jako by staré hadry pálili. No nic. Mlynář chlapíka přivítal a hned ho zval dál, a cože jako si přeje. Chlap se zasmál, rozhýdl se po šalandě a povídá, měl bych tu pro vás práci, pane otče. Toť se ví, odvětil mlynář. Práce já nemám nikdy dost, tak kde pak tu pšenici máte? Hned to semenem. Ale ten myslivec se jen tak nějak divně kouk a k ničemu se neměl. To není pšenice, pane otče. No tak ječme nebo žito, smál se mlynář, vždyť je to jedno. Ani to, ani ono, řekl na to zase ten chlapík. No tak co je to? Zeptal se mlynář přímo. Chlap se kroutil a vymlouval, ale nakonec to z něj přece jenom vylezlo. Povídá, mám tady pytel síry a čertího koření, abych to nemusel rukou rozloukat, semelte mi to. A bylo to venku. On to byl čert. On to byl čert. I ty čerchmante jeden pekelný. Já toho netušil, jak se mi ve stáji koni plašili, rozezlil se mlynář. Tak to teda ne. Tohle byl odjaživa poctivej mlejn a mlela se tu poctivá mouka a žádná síra pekelná. Mlynář popad koště, co tam v rohu stálo, a třískl čerta po hlavě, až z něj to bažantí péro vypadlo. A ten už na další nečekal. Hup do komína a komínem ven. Jenom se mlynáři zdálo, jako by z velké dálky zaslechl čertí zabrebentění. Jen počkej, však já se ti pomstím. A taky, že jo. Ráno kouká mlynář do náhonu, voda se jaksi ztrácí a mlýnské kolo je už skoro celé z vody ven. No nic, zatím se mlelo dál. Ale odpoledne vyschnul mlýnský náhon docela. Na dně zůstala jenom taková malá louže a v ní seděla vyukaná žába, co tam každý večer pod okny kuňkala. Po vodě ani stopy. A co bylo na tom nejdivnější, mlýnské kolo se točilo pořád. Voda nikde, ale kolo se točí. Však si toho lidé taky hned všimli. Přijel sedlák s naloženým vozem, ani neslez dolů a povídá, tak jsem zaslechl, prý máte spolky s čertem. Ale co byste dal na papské klepy, smál se mlynář. O dolním mlýně se taky říká, že s ním točí vodník a nikomu to nevadí. No, vodník je aspoň od řemesla, povídá sedlák, ale s čertem to je jiná. Já už k vám jezdit nebudu. Práskl do koní a jel pryč. Mlynář se smál, mávnul rukou a šel po práci. Ale když mu začali vzkazovat i ostatní sedláci, že k němu přestanou jezdit, smích ho přešel. Teď už věděl, odkud vítr vanem. Dobře to ten pekelník vymyslel. Dobře. Co teď? Jak se tak dívá na to mlýnské kolo, které se bez vody otáčí, napadlo ho. Vždyť ten čert musí být někde tady v mlýnici, když s tím kolem točí. Však já ho najdu. A vzal to pěkně od podlahy. Prolezl celý mlýn, všechny kouty vysměčil, ale čert nikde. Už si myslel, že ho nenajde. Ještě se šel kouknout do přístěnku, procházela tudy hřídel mlýnského kola a tam byla tma jako v ranci. Škrtl silku a tady ho máme. Seděl až vzadu, jenom oči mu svítili. Tak polez ven hezky, jen polez, řekl mlynář. Nebo na tebe vemu mokrý provaz a to bude ještě horší. Ale čert, že ne,
dokud mu prý mlynář ten pytel síry s tím čertím kořením nesemele ani se nehne. Však počkej, pekelníku, pekelná, pomyslel si, mlynář, však já na tebe vyzraju. Vyhánět tě nebudu, ty by ses bez tak vrátil. A nahlas povídá, no tak dobře, dobře, ale musíš mi pomoct. Čert kůže liná, moc se mu nechtělo, ale asi tu síru a to koření nějak nutně potřeboval. No takže, jako jo. Přišli do šalandy, vyseli tam dva provazy ze stropu. Mlynář povídá, radši se svlíkni, bude se prášit. Čert už neměl, co by skrýval, sundal tu svou zelenou kamizolu, zul se a ajhle kopyto. Mlynář ani nemrk. Tady se chyť za ty dva provazy, nazvedneme mlýnský kámen, víš? Počkej, udělám ti tam cmičku, aby se ti to lépe drželo, tak? Tak, ano, tak. Sotva sáhnul čert po provazech, mlynář zatočil klikou, smyčky se utáhly a provazy vylétly nahoru ke stropu. Pekelník visel za ruce, jenom kopytem se dotýkal podlahy. Co to děláš? Co to děláš? Vřeštěl a cloumal z provazy. Vždyť jsem ti slíbil, že ti tu sílu semelu. Taky semelu, povídá mlynář, ale ty si taky sliboval, že mi pomůžeš. Rozvázal pytel a vysypal síru a to pekelné koření nahromadu přímo pod čerta. Ten jenom výhevně koukal, oči jako sova. A pak to začalo. Mlynář popato bažantí péro, co vypadlo čertovi z klobouku, a začal ho s ním lechtat. A občas ho taky přetáhl pometlem, aby z toho ten pekelník nevyšel zase tak moc lacino. Čert vřískal a s rukama přivázanýma ke stropu skákal pěkně do kolečka zrovna po té hromadě síry a koření. Jen to pod tím jeho kopytem chrupalo. Za chvíli se celá ta hromada změnila v kopeček jemného černožlutého prášku. Tak a máme semleto, řekl mlynář. Svet to všechno do pytle a čerta odvázal. A kdybys příště zase něco potřeboval, jen co neostýchej a přijď. Čert jenom něco zahučel, popad pytel a byl pryč. Jen se za ním začmoudilo. No a od té doby měl mlynář zase pokoj.

0: spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
1: Do skoukání, honem do práce.
0: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plíjinky, láhev s dudlíkem a taky něco na hraní.

0: Měl toho nakonec plný kočárek. Ještě štěstí, že se první den po povodni všude prodávalo zadarmo.
1: Ptáčátko! Už jsem tady!
0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče ti šlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj budete největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtkův zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámal hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdina krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne vzlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ním.

šíleně smutná princezna. V jednom království žil princ a protože to bylo takové venkovské království, žil docela tak, jako obyčejní venkovští kluci. Vesele. Taky se s nimi kamarádil a pral a vůbec nemyslel na to, že jednou bude králem. Královský zámek byl spíše zámeček. Za to stál uprostřed veliké zahrady. A ta, pane, byla. Kluci v ní vedli klukovské války, po stromech šplhali jako veverky a všude měli své schovávačky. Dětství uběhlo princi v samých hrách a než se nadál, zaťukala mu na dveře dospělost. A dospělost, jak víme, sebou přináší povinnosti a svízele. Těm se neměl vyhnout ani náš princ. Ostatně jeho tatínek, starý král, mu to často říkával. Spíš než vychovatel byl však válečník. Alespoň se sám za něj pokládal. Bitvy, o nichž rád vyprávěl, byly ovšem popravdě řečeno tak trochu k smíchu. Vojsko sestávalo z hrstky šedivých zbrojnošů a narychlo sehnaných sedláků s jejich čeledí. Když bylo málo koní, klusala jízda na kravách. A zbraně? Darmo mluvit. Místo palašů měla vidle. Ty slavné bitvy sváděl král s vladařem ze sousedství. Byly vlastně jen tři. Dvě z nich prý vyhrál, ta třetí skončila nerozhodně. Na obou stranách bylo stejně boulí a šrámů a stejně splašených koní a krav. Ta bitva byla zatím poslední a poslední měla také zůstat. Soupeři se totiž dohodli, že toho válčení už bylo dost. Když ani jeden z nich nemůže druhého porazit na hlavu, tak jsou ty bitvy k ničemu. Byla to vlastně mírová smlouva. A jako taková měla být stvrzena sňatkem. První král měl, jak víme, syna a druhý měl dceru. Když dají děti dohromady, vznikne větší a mocnější říše. Ta pak vyhlásí válku třetímu království, na které si dosud netroufali. Tak nějak oba králové přemýšleli. Naštěstí ne jejich děti.

0: Nadešel den, kdy se král se synem vydali na námluvy. Princ svou nevěstu neznal a nikdy ji neviděl. A pak se divte, že se ke sňatku neměl. Ani princezny nemusejí být vždy zrovna krásné. A z pohádek je znám nejeden případ, že jsou i protivné, rozmazlené a pyšné, ba dokonce hloupé. A toho se právě princ bál. Snažil se přemluvit krále, aby se raději vrátili, a on vše ještě zvážil. Ale královské slovo je královské slovo. Je třeba mu dostát za každou cenu. Princ tedy zvolil lest. Otče, řekl králi, potřebuji si na chvilku odskočit. Král souhlasil, protože takovou žádost je nutno brát vážně. Syn pak vyskočil z kočáru a zmizel v blízkém křoví. Ne však, aby se vrátil. Rozběhl se opačným směrem a vida štěstí mu přálo. Blízko se pásla kráva. Princ na ni vyskočil a kopl ji oběma nohama do slabin. Ubohý skot vyrazil rychlostí střely. Ještě že měl rohy a bylo se čeho držet. Jak dlouho trval ten cval, princ neumí odhadnout dodnes. Tu najednou byla před nimi vysoká zeď a za ní zámecká věž. Kráva se vzepjala, princ letěl vzhůru a pak žuchl na zem jako pytel. Na zdi někdo vyprskl smíchy. Seděla tam pohledná dívka a smála se, až se zajíkala. Asi zámecká děvečka, napadlo našeho prince. Ta bude něco vědět o princezně. Byl totiž, jak asi tušíte, u cíle své námluvní cesty. S tou dívkou si docela rozuměl, vlastně víc, než byl ochoten přiznat. Když se ale ptal na princeznu, tak se zase jen smála. Vy jistě tušíte, proč. Jenže princ byl slepý a hluchý. Než přelezl zámeckou zeď, zmizela princezna, protože to byla ona, v královském zámku. Pak věci dostali spát. Objevila se stráž a než se princ nadál, byl v hladomorně, že prý je nepřátelský zvěd. Marně prosila princezna tatínka krále, aby dal vězni svobodu. Marně si hrála na smutnou, ba šíleně smutnou princeznu. Král trval na svém a nepovolil. Nepovolila ani vězeňská mříž, ať to princ zkoušel, jak chtěl. K útěku měl dobrý důvod. Zachránit si totiž krk, a to pro tu dívku ze zámecké zdi, která mu popletla hlavu. Jen tu chce a žádnou princeznu. Když ta, na niž myslel, přišla potěšit vězně s korunkou a v blízkavých šatech, měl ve všem konečně jasno. Moc z toho ale povědět nemohl. Čekal na něj už kat. Kdo ví, jak by vše dopadlo, nebýt příjezdu starého krále. Nezdárný syn byl zbaven okovů a princezně bylo poručeno vzít si ho za manžela. A co byste řekli? Ani se příliš nebránila a také už nebyla smutná, ale pořád se jako dřív smála. Dál bylo všechno, jak má v každé pořádné pohádce být. Král králové odešli do důchodu a mladí se ujali vlády. Ano, nejdřív však byla svatba. Panovali moudře a spravedlivě, prý žili v míru a měli se rádi.
1: Štěstí se obrací. Míša Kulička zatím pořád utíkal a utíkal co nejdál od toho zpropadeného stavení. Utíkal tak dlouho, až únavou jen pletl nohama a konečně padl. V hlavě měl smutno a pusto a jenom jako z velikánské dálky se mu pomalu vracelo sladké pomýšlení na maminku. Ano, Barbora teď jistě někde Míšu už druhý den hledá a trne strachem, co se mu bez její ochrany mohlo všechno přihodit. Míša v duchu vidí, jak maminka pobíhá po všech stráních, dolinách a stržích. Připadá mu, jako by slyšel její volání a její nářek. Ale divná věc, zdá se mu, jako by sem opravdu zaléhal stále z jedné strany její bručivý a přece tolik milý hlas. Míšo! Míšo! Míša napjal sluch tím směrem, chvíli poslouchal a pak přes svou schvácenost vyskočil jedním rázem na všechny čtyři a rozběhl se v tu stranu. Nemohlo být pochyby, opravdu to tady někde volala Míšova maminka. Hlas ho vedl průsekem do protější stráně nahoru k nížskému smrčí. Tam mezi prvními stromy vysokého lesa vedle smrčí spatřil podivnou společnost. Posměvačnou lišku, úlisnou lasičku, veselého srnečka a dokonce samotářského mrzouta, ale dobráka jezevce. Všichni čtyři pobíhali právě kolem toho místa, z kterého Míša teď už docela zřetelně slyšel maminčino volání. Teprve když dobíhal až na místo, viděl, co je. Barbora byla ve veliké a hluboké jámě spola pokryté větvemi a trávou. Marně volala na Míšu, aby dal pozor a zůstal nahoře. Medvídek skočil rovnou do toho náručí, po kterém tolik toužil. Chvíli neviděl a neslyšel nic než svou maminku, necítil nic než její teplé a měkce huňaté obětí. Až potom mezi jednotlivými polibky zaslechl zhora liščin smích.
2: Ten si dal. Teď je v jámě i on a oba padnou Vasilovi do rukou.
3: Teprve teď si Míša uvědomil, co to provedl. Cesta dolů do jámy byla snažší než zpátky nahoru. Ani Barbora nedosáhla na kraje jámy, tím méně se z ní mohl dostat maličký Míša. Skákal chvíli marně podle stěn jámy, jak nejvíc dovedl, pak vyskočil Barboře na hřbet. Barbora se i s ním zdvihla na zadní tlapy, Míša se také natáhl, ale marně. Jáma byla příliš hluboká. Míša zkusil vyskočit, ale skulil se dolů na dno jámy a ještě si natloukl.
2: Liška se dál chichotala. Je, to jsou hloupí medvědi. Já bych si věděla rady, ale nepovím, nepovím.
3: Pak se nahnula k lasičce a co si jich dlouze šeptala. Srneček se tvářil, jako by si jich nevšímal, ale zatím se k ním nenápadně přiblížil a zaslechl, jak Liška říká lasičce svůj nápad. Pověděl o něm jezevci a ten zavolal do jámy.
4: Poslechni, Barboro, zkus to ještě jednou v tomhle místě.
3: A ukázal tam, kde na okraji jámy rostl mladý doubek. Barbora se opřela pod ním o stěnu a Míša jí znovu vyběhl na ramena. Jezevec zatím opřel předními prackami o kmínek doubku a sklonil jej tak hluboko, až se ho Míša mohl zachytit. Znovu vyskočil, jezevec se srnečkem doubek pustili a hop, Míša byl nahoře na zemi. Přehoupl se po pružném kmínku z jámy jako na kolovadle.
4: Liška měla zlost a zemsty kousla srnečka do zadního běhu. Srneček mlčky a klidně, ale důkladně klepl Lišku kopítkem do hlavy, skočil na druhou stranu jámy a už se Lišky nevšímal. V tom Míša vyskočil a napjal uši. Z lesa zaslechl nápěv a pak i slova Vasilovy písničky. Tři talíře od hrnčíře, krása krásoucí, tři talířky od hrnčířky, div to dívoucí.
3: Vasil se vrací z trhu a jde rovnou k jámě. S Barborou je zlé. Míša však musel pomýšlet aspoň na záchranu vlastní kůže a vběhla rychle do smrčiny, kam se už předtím skryl jezevec s ostatními. Všichni se přikrčili a dívali se potají, co se bude dít. Vasilův zpěv se ozýval už docela blízko.
4: Kdo je koupí, neprohloupí, mandel za zlátku, to je láce na hromádce, bratru za bábku.
3: Vasil se objevil na stezce mezi stromy s nůší na zádech. Najednou se u jámy zarazil v chůzi i ve zpěvu a radostí spráskl ruce. A je, to jsou k nám hosti, no tak přece konečně. No, však už jsem se bál, že ten kožik z tebe, Barbořičko, do zimy mít nebudu. A budu. A na pečínku z tvých tlap se těším. Počkej, jen co si přinesu z domova palici, provaz a sekiru. A Vasil se hned vydal znovu na cestu dál k svému stavení. Zpíval si.
4: Chytrá hlava uchystala na Barboru pást, hej sa obsa, z mého obsa nebudeš už krást.
3: Teprve za chvíli se Míša s ostatními odvážili znovu k jámě. Míša se rozběhl, vyskočil a zavěsil se do koruny stromku, po kterém před chvíli vyskočil z pasti. Doubek se sice sehnul do jámy, ale Barbora na něj nedosáhla. Míša nezoufal. Skočil k blízké borovici a začal zuřivě hrabat v zemi u její paty. Když odkryl její kořen, zahryzl se do něho a rval jej vší silou.
5: Ostatní nechápavě hleděli na jeho počínání, až jezevci svítlo.
4: Chlapče, to je nápad!
3: A hned přiskočil a jel se mu statečně pomáhat. Ale šlo to stuha. Kořeny byly houževnaté a práce šla pomalu kupředu. Liška s Lasičkou se jim posmívali, až se Míša dopálil. Zavrčel.
4: No tak vy tak, nepomůžete a ještě se vysmíváte.
3: Vyrazil na ně a obě posmívačky tak, že včas zmizely ve smrčině, jen se po nich zaprášil.
6: Míša se vrátil a poprosil Senečka.
7: Kamaráde, ty máš rychlé nohy, skoč pro kance, ať nám pomůže. Má na to silnější drapáky než my.
3: Srneček zmizel mezi stromy a jezevec s Míšou se dali znovu do práce, až se jim z kožichu kouřilo. Za chvíli se ozval z lesa šupot a dupot a vyřídil se kanec. Sotva pozdravil a začal rovnou rýt pod borovicí. Tečla práce rychleji kupředu, jeho silným tesákům žádný kořen dlouho neodolal. Brzy se borovice začala klonit a najednou rup a strom se s praskotem skácel. Jezevec, medvídek a kanec se do kmene opřeli a postrkovali jej, až spadl dolním koncem do jámy. Barbora hned vyběhla po kmeni z jámy a padli si s Míšou do náručí. Z radosti se dali do tance a Barbora se pustila dokonce i do zpěvu.
8: Já v té jámě nezůstanu, já v té jámě nebudu, kdyby na mě Vasil přišel, vzal by na mě sekiru.
3: Potom Barbora jezevci, kanci a Senečkovi pěkně poděkovala za pomoc a záchranu a rozběhla se s Míšou do lesa.

0: Mé jméno je Izmael a budu vám vyprávět svůj příběh. Příběh o pomstě, která uvrhla tolik lidí do zkázy. Příběh o bílé velrybě, o kapitánovi Achabovi, příběh o opravdovém přátelství a příběh, jehož hrdinou jsem já sám. Stalo se to všechno, když jsem byl vlastně ještě kluk. A bylo mi 16 let a tolik jsem toužil vydat se na moře, na velryby. Už jsem měl dost té každodenní dřiny u nás doma. Sotva ráno otevřu oči, už na mě máma volá. Izmaeli, kde pak jsi? Musíš doběhnout nakoupit do přístavu čerstvé ryby. A taky vydrhnout podlahu na zápraží. A nanosit vodu ze studny. Tak kde se zase schováváš? To je přesně ono. Já přece nebudu celý život běhat nakupovat na trh, když mě volá jiná práce. Mám v srdci jedinou touhu. Vydat se na moře a plout. Poznat daleké kraje a zažít dobrodružství. A naučit se rozumět velrybám. Mají svou řeč a taky mají svoje písně. A já s nimi budu mluvit. Jenže kde pak máma? Ta by tomuhle nemohla rozumět. Izmaeli, tak kde vězíš? Že tě vytahám za uši. Musíš na trh. Kolikrát ti to mám říkat? A tak jsem se vzkopil. Mami, poslouchej. Já půjdu do přístavu, ale už se nevrátím. Já musím na moře. Tohle políbení, to je na rozloučenou. Mám tě rád, maminko, mám tě moc rád, ale musím jít. Za dobrodružstvím. Takhle nějak jsem to mámě tenkrát řekl. Děsila se a lamentovala, že jsem ještě dítě, že mě nepustí, že musím zůstat pěkně doma, jenže já jsem už byl rozhodnutý. A máma to na mě poznala. Tak si běž, řekla nakonec. Já to stejně věděla. Jseš po tátovi. Musíš na moře lovit ryby, musíš za dobrodružstvím. Izmaeli, slyšíš mě, synku? Dej na sebe pozor a vrať se mi. A tak jsme se rozloučili. Utíkal jsem do přístavu, co mi nohy stačily, a srdce mi bušilo jako zvon. Já pojedu na moře, já pojedu za dobrodružstvím. Sotva jsem dorazil do přístavu, začal jsem se vyptávat. Halo, námořníci, rád bych se dostal na velrybářskou loď. Nevíte, neschání nějaký kapitán plavčíky? Zpočátku všichni kroutili hlavou, jakože o nikom nevědí. Až nakonec jeden námořník povídá. Jo, mladej, o jednom bych věděl. Kapitán Achab přece schání chlapy, jede na velryby. Na velryby? Srdce mi poskočilo radostí. To musím jet s ním. Jenže námořníci se rozchechtali. Ale ty jsi pískle, ty bys nám nebyl k ničemu. Já a pískle, rozuzil jsem se. Dejte si na mě pozor, já se budu prát. A hned jsem zatěl pěsti. Chlapi mě obestoupili a začali do mě šťouchat. Tak se ukáž ty pískle, no ukáž svaly, ty tvoje pěstičky. Prát? Tak tomu se musíme jenom smát. Než bys řekl švec, ležel jsem na zemi a jeden tlustý námořník mi seděl na zádech. Nemohl jsem se ani hnout. Konečně se jim mě zželelo. Jeden z nich se nade mnou naklonil a povídá. Přijď zítra za svítání. Kapitán Achab bude na lodi. Třeba tě vezme. A můžeš drhnout palubu. Vyskočil jsem na nohy a řekl bojovně. Přijdu. Kde pak palubu? Budu šplhat po plachtový a vyhlížet velryby. Uvidíme. Zavrčeli ti mořští vlci a odpotáceli se do nedaleké hospody. Zítra, už zítra. Nemohl jsem se dočkat. Chtělo se mi zpívat. Teď jen, kde přenocuju. Chvíli jsem se rozhlížel a naštěstí hostinec nebyl daleko. Zaklepal jsem tam. Pane Hostinský, mohl bych tu přenocovat? Musím být zítra časně ráno v přístavu. Nemám volný pokoje, houkl na mě. Ptej se jinde, ty pískle. Už zase. Já nejsem žádný pískle. A můžu zaplatit. Mám peníze. Bránil jsem se. Jak slyšel o penězích, hned otočil. Peníze? Ukáž. Tak víš co? Pustím tě do pokoje číslo 13. Bydlí tam sice už jeden chlap, ale chodívá domů až po půlnoci. Ty usneš dřív a vejdete se tam oba. Pánečku, to byl hezký pokojík. A ta postýlka. Hned jsem začal zívat a šlo na mě spaní. A tak jsem zasunul kufr pod postel, zalezl jsem pod peřinu a zavřel oči, abych byl zítra čerstvý na toho kapitána. Ze spánku mě probudilo příšerné zaječení. Uja umba kukosum! Přede mnou stál chlap jako hora, celý potetovaný, a příšerně se na mě šklebil. Vyrazil jsem ze sebe. Pomoc, pomoc! Co je to za strašidlo? Ten chlapík zamrkal a rozchechtal se. Ty jsi jen kluk, ty žambaba! Vlasy měl rozcuchané a chechtal se teď od ucha k uchu. Co tady děláš, kvíkvéko? Hospodský říkal, že tu můžu přenocovat, vysvětloval jsem. Zaplatil jsem. Domorodec nesouhlasně vrtěl hlavou ze strany na stranu. Oj, karamba, pokoj můj! Vůbec se mi nechtělo o ničem dohadovat. Rychle jsem vyskočil a začal jsem hledat pod postelí kufr. Tak já odtud zmizím, mumlal jsem. Trochu se tě totiž bojím. K mému překvapení se na mě domorodec vlídně usmál. Kvikvek, nic nedělat. Ty dobrý?
1: Já dobrý? Usmál jsem se taky.
0: A ty? Můžeme být kamarádi?
1: Opakoval to slovo po mně.
0: Kamarádi? To neznat. Pak z ničeho nic zaječel. Kukujumba! A to mě rozchechtalo.
1: Kukujumba?
0: Kukujumba! Kukujumba! Kukujumba! Opakoval domorodec pořád dokola a já se k němu přidal. Kukujumba! Kukujumba! Kukujumba! Chvíli jsme skákali po posteli a házeli po sobě polštářema. Pak jsem úplně vyčerpaný zůstal ležet na zádech. Dobrou noc, kamaráde, řekl jsem unaveně.
1: Hašaša!
0: Usmál se a znělo to trochu jako hajaja.
1: Ty...
0: A jak se vlastně jmenuješ? Zeptal jsem se ještě.
1: Kvíkvek,
0: zněla odpověď. Docela legrační jméno. Pomyslel jsem si a prozradil Kvíkvekovi, že já se jmenuju Izmael. Tak budem kamarádi?
1: Zubil se na mě a pokyvoval hlavou. Kukujumba.
0: Tak krásný sny, Kvíkveku. Popřál jsem mu ještě a pak jsme oba usnuli tvrdým spánkem. Musím říct, že takhle dobře jsem se ještě nikdy nevyspal. Sotva ráno kohout zakokrhal, potichoučku jsem se vysunul z postele, abych Kvíkvéka neprobudil. Těšil jsem se do přístavu. A jak najdu kapitána Achaba, tak jen potichu, abych neprobudil Kvíkvéka. Jenže Kvíkvék byl okamžitě na nohou.
1: Kukujumba!
0: Řekl trochu vyčítavě. Probudil jsem tě, kamaráde. To jsem nechtěl, omlouval jsem se.
1: Kukujumba, bajakuda ramba!
0: Mračil se Kvíkvék a já mu rozuměl. Takhle se přece kamarádi nerozcházejí. Tak pojď se mnou. Třeba ti na lodi budou potřebovat taky, navrhl jsem. A tak jsme šli. Kvíkvék celou cestu radostně poskakoval a něco si broukal. V přístavu jsme byli hned. Byla tam spousta námořníků a hlasitě pokřikovali.
2: Tak co? Najde se nějaký mořský vlk, který chce jet s námi, s kapitánem Achabem na velryby?
1: Já chci jet!
0: Volal jsem z plných plic. A Kvíkvek se hned přidal.
2: I já chci jet!
0: Námořníci si ho prohlíželi a kouleli očima. Moc se jim nelíbil, naháněl jim strach.
2: Toho kluka berem, ale toho divného domorodce, toho ne. Kdo ví, co je zač? Ještě by nám to přineslo neštěstí.
0: Rozhodli se. Začalo to vypadat, že Kvíkvéka na loď prostě nechtějí. Kvíkvék všechno chvíli pozoroval, pak z ničeho nic vytáhl luk a šípy. Pomalu napnul tětivu, vykřikl, umalu mači! A vystřelil šíp, který se trefil přímo do prostřed terče, který visel na přídi. Mezi námořníkama to obdivně zašumělo.
2: Chlapi, koukejte, jak umí střílet. To je frajer, panečku. Umíš to i s harpunou? Ty, jak se jmenuješ?
0: Kvíkvék, odpověděl. Námořníci se rozchechtali. Srandovní jméno. Ty, Kvíkvéku, udělej to ještě jednou. Jestli to nebyla jenom náhoda. Já vyhodím do vzduchu plechovku a schválně, jestli se trefíš. Kvíkvék se jen ušklíbl a vyskl zase. Umalu mači. No a trefil letící plechovku. Námořníci z toho byli úplně vedle a hned se překřikovali.
2: Chlapi, toho berem.
0: Ten střelí každou velrybu.
2: A toho kluka taky bude drhnout palubu.
3: Joho, to je plavba naše, plujem mořem, plujem časem, řídíme se kompasem a chudlu máme za pasem. Joho, to jsou věci, joho, to jsou věci, joho, cesta zlá a kdo se to vyzná.
0: V tu chvíli se ozvaly rány, jako by někdo bušil dřevěnou palicí do podlahy. A na palubě se objevil kapitán Achab. Na hlavě měl černý klobouk naražený do čela. takže mu nebylo moc vidět do tváře. Na sobě měl černý plášť, spod kterého vykukovala bílá dřevěná noha. To ta vydávala ten zvuk. Loupl po nás okem a zařval.
2: Co je to tu za randál? Přestaňte! Což nevíte, že máme vznešený cíl? Jedeme strestat netvora za to, co si dovolil. Jedeme zničit Moby Dicka, bílou velrybu. A přísahám, že nepřestanu, dokud jí nedostanem. A přísahám, že každého, kdo se bude vzpouzet, hodím vlastnoručně přes palubu. A teď už všichni spát. A hned.
0: Námořníci se rozutekli do svých kajut, jako když do nich střelí. Já byl taky v cukuletu v posteli. Lehl jsem si ke Kvíkvékovi a zavřel oči. I když spát jsem moc nemohl, celou noc mě budili kroky kapitánovi dřevěné nohy, jak se procházel za svitu měsíce po palubě. Bum, bum, bum. A k tomu Kvíkvék kvílel ze spaní. Na druhý den mě námořníci budili.
2: Tak kde je to pískle?
1: Co bude s tou palubou?
2: No tak, mladej.
1: Opadni ryžák.
2: A šup, a šup, a šup.
0: Drhnul jsem palubu, co jsem mohl. No a musím říct, že by máma koukala.
2: A teď druhou palubu.
0: Chechtali se chlapi a hned mě pozbuzovali.
2: A šup, a šup, a šup.
0: Byl jsem spocený jako myš. Otíral jsem si čelo, ale chlapi mi nedali odpočinout.
2: Ještě horní palubu. A kvitej, kvitej, chlapečku. A šup, šup, šup, šup, šup.
0: Drhnul jsem palubu celý den a večer jsem padl do postele jako špalek. Kupodivu, tentokrát jsem spal tak tvrdě, že jsem kapitána chodit po palubě v noci neslyšel. Na druhý den jsme spatřili v dálce první velrybu. Chlapi, volali námořníci, gejzír, viděli jste? A tamhle druhý, třetí, velryby jsou tady, jde se lovit. A lov začal. Hotová jatka. Kvíkvék střílel harpunou jak o závod. Všichni žasli, že se pokaždé trefil. Námořníci velryby vytahovali na palubu a porcovali je. Všichni se radovali a jenom mě jich bylo tak líto.
2: Napněte plachty.
1: Připravte lana.
2: Velryba na obzoru. Chlapi, ještě je tam druhá.
1: Tak sem s ní.
2: Kvíkvéku, střílej.
1: Tak, máme ji.
2: A teď na palubu.
1: A šup,
2: a šup,
1: a šup.
2: To byl dneska dobrý lov, co?
1: A tak se na to napijem.
3: Jo, to je plavba naše. Plujem mořem, plujem časem. Řídíme se kompasem a kudlu máme za pasem.
2: Jo, to jsou věci, jo. To jsou věci, jo. Cesta zlá, a kdo se v tom vyzná?
0: A tak to šlo den za dnem. Týden za týdnem, měsíc za měsícem. Často jsem večer stával na přídi a bylo mi smutno. Ach, velryby, moje milé, já vás nechci zabíjet. Já vás mám rád. Chtělo se mi domů za mámou. I ostatní námořníci už byli unavení a nadávali na kapitána, že nás pořád žene dál a dál.
1: Chlapi, já už mám toho všeho dost.
0: Chci domů.
1: Já taky.
0: Za ženou a za dětmi. Tak dlouho jsem je neviděl. A já za mojí milou maminkou a za dědou a za babičkou. V tu chvíli zahrmělo. A Kvíkvék začal kvílet, jako by tušil, že se něco stane.
2: Wow, wow, wow, wow, wow.
0: To se nám, chlapi, asi těžko podaří, dostat se domů. Slyšíte Kvíkvéka? Všiml si jeden z námořníků. Tahle bouře bude zlá, jste jen tak nevyváznem. Hrmělo a nebem lítaly blesky, jaké jsem nikdy neviděl. Byli jsme promočeni na kost, jak jsme se snažili udržet loď ve správném směru v té bouři. Kvíkvék nepřestával kvílet kdesi v plachtoví. V tu chvíli se objevil na palubě kapitán Achab a obořil se na něj.
2: Co tady kvílíš, Kvíkvéku? Snad nemáš strach? Tohle je ta správná chvíle, kdy se objeví můj sok. Bílá velryba. To díky ní teď kulhám jako stará bába. Ukousla mi nohu. Ta obluda. Moby Dick.
0: Dodal jsem si odvahy a promluvil jsem ke kapitánovi.
1: Kapitáne, měli bychom obrátit loď a plout zpátky. Je tady zima a bouře střídá bouři.
0: Otočil se ke mně a z jeho očí jakoby lítaly blesky.
2: Co ty, holobrátku, mlíko ti teče po bradě. Máš strach?
0: Nemám strach, bránil jsem se. Ale měl bys už tu svou velrybu nechat plavat. K čemu se mstít?
1: Vždyť je to jen zvíře. Kapitán se jen rozchechtal. To není zvíře. To je démon. Ďábel sám.
0: V tu chvíli jsme ho spatřili. Z vody se vynořil obrovský bílý hřbet, posetý harpunami, plný jizev po předešlých bojích.
1: Konečně, zajásal kapitán. Tamhle je, jako na zavolanou. Kvíkvéku, popadni harpunu a střel. Tvůj kapitán to proučí.
0: Kvíkvek dál kvílel v plachtoví a námořníci se ho zastávali.
1: Nenuď ho, kapitáne, vždyť je bouře, blesky osvětlují nebe, plujeme do záhuby. Pojďme pryč odsud, než se něco stane.
0: Ale kapitán se jen smál. Jediné, co se stane, je, že se náš osud naplní.
1: Námořníci se po sobě zděšeně podívali. Co pak opravdu přišel o rozum?
0: Otáčím kormidlo ke břehu,
1: vykřikl jeden z nich a hnal se ke kormidlu.
0: Svinuju plachty!
1: Přidal se druhý a třetí a hned se do toho dali.
0: Tohle je vzpoura,
1: zuřel kapitán.
0: Do člunu! Jdem zabít toho netvora. Kvíkvek a Izmael, okamžitě do člunu. To je rozkaz. Jdem zabít bílou velrybu.
1: Ještě jsem se ho snažil odvrátit od jeho šíleného nápadu. Ach, kapitáne, zastav se přece a volej k Bohu o pomoc. Zase po mně šlehl tím svým pohledem.
0: Bůh se stará o jiné věci. Tohle je moje pomsta. Jedeme.
1: A tak jsme nasedli do člunu. Blízko nás, z ničeho nic, vytryskl gejzír k obloze. A pak se velryba dala do zpěvu. Zpívá, že život je nádherný dar. Slunce i bouře, déšť i klidné moře. Zpívá, že brzy dorazíme za obzor. Ale kapitán se nedal zastavit. Vytrhl Kvíkvékovi harpunu z ruky a zakřičel: teď hodím harpunou já a tebe, Moby Dicku, navždy pošlu do hlubin. Pomsta bude sladká. Kapitán vystřelil harpunu, ale protože byla připoutána k jeho zápěstí, letěl za ní. Zabodla se Moby Dickovi dozad a kapitán se marně pokoušel vyprostit. Moby Dick vyskočil do výšky a v zápětí se i s kapitánem Achabem potopil. Po chvíli vyskočil znovu a překousl loď vejpůl. Byl to obr a měl strašlivou sílu. Blesk sijal do lodi a ta se začala pomalu potápět a táhla za sebou náš člun. Věděl jsem, že je to konec, že nás stáhne do hlubin a volal jsem ze všech sil: Kvíkvéku, pomoz mi, Kvíkvéku. A pak jsem ho spatřil. Stál na potápějící se lodi a z posledních sil přeťal lano a uvolnil tak ráhno, na kterém jsem se nakonec zachránil. Celé posádky jsem zbyl jen já. Tak strašlivá může být nenávist a touha po pomstě. A Kvíkvek? Jako bych pořád slyšel jeho smích. Děkuju ti, kamaráde. Děkuju. Kukujumba! Kukujumba! Tak to byl můj příběh. Příběh o bílé velrybě. O nenávisti, ale taky o přátelství. Příběh, na který nikdy nezapomenu. Kukujumba! Kukujumba!

Jednou byl v jižních Čechách rok, kdy se velmi rychle střídalo počasí. Nad rybníkem Brčálníkem se jeden den objevilo nebe modré jako šmolka a druhý den se po něm válely černočerné mraky. Jindy bylo zase všude plno mlhy a pak zčista jasna jasno. Zkrátka bylo to počasí bláznivé a nikdo z něho neměl ani prospěch, ani radost. Když pavouček běžník potřeboval větrné povětří, aby se trochu proletěl na pavučině babího léta, nezafoukal ani vánek. A když si ještěrka Terka přála teplo, usadilo se nad Brčálníkem jako naschvál studené počasí. Kdo ví, jak by to všechno dopadlo, kdyby se neobjevil Rákosníček a nepostaral se o nápravu. Že nevíte, kde je rybník Brčálník a kdo je Rákosníček? Tak tedy, Brčálník najdete někde za Kozími horami a Beránčí Roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka. Není to ovšem rybník ledajaký, protože na jeho břehu už léta letoucí bydlí skřítek jménem Rákosníček. Je to velký neposeda, ale jinak dobrák, vždycky ochotný pomoci každému, kdo to právě potřebuje. No a pak se začnou dít věci nevídané, nad kterými zůstává rozum stát.

0: rákosníček nezahnal mráz. Na brčálník ještě nestačila padnout sněhová peřina a už ho přepadla pořádná zima. Rybník zamrzl od břehu ke břehu a led byl tlustý na 3 rákosníčkovy palce.
1: Kolik pak asi studeného povětří přinese dnešní předpověď?
0: Klepal se skřítek a netrpělivě čekal, co ohlásí meteoroložka Rosnička Anička.
1: Pozor, pozor, čekají nás takové mrazy, že se i hvězdičky budou klepat, varovala Rosnička.
2: Cože? Co to říkáš, ty předpovídalko?
0: Ptal se vystrašený rákosníček.
1: Říkám, že bude veliká zima, odpověděla Anička. Dokonce převeliká.
2: Tak to je zlé, posmutnil skřítek. To mě asi zamrzne i tvoje předpověď počasí.
1: No, a co teprve mě?
0: Ozval se vyčítavě kapr Matěj.
2: Mně zamrzne i poslední příchod vzduchu, co já bych dal za pořádnou oblevu. A ty to nevíš, že se v takovém případě máš obrátit na rákosníčka,
0: řekl skřítek.
2: Tak já se teda na tebe obracím,
0: stačil ještě zahuhlat Matěj, než se nad ním zavřela ledová tříšť.
2: A dobře činíš, neboť úspěch je předem zaručen,
0: dal se slyšet rákosníček.
2: Já totiž zavedu do rybníka elektrické topení. A jelikož ho povedu přímo mezi nebem a zemí, budu tomu svému vynálezu říkat přímo.
0: Na nic nečekal a dal se do práce.

0: tě dolů, rozpálila ho do červena a z toho tepla začala v brčálníku obleva. Pak ale na obloze něco bouchlo, z mraku vyletěly jiskřičky a s elektrickým vytápěním byl konec.
1: Je. Asi jsem tam nahoře možná vyrazil pojistky,
0: strachoval se Rákosníček.
1: Podívej, ať děláš, co děláš, počasí jde předěláš,
0: prohlásila Rosnička Anička nastydlým hlasem. Tady jde po bůže, ať kdyby se stavěl na hlavu.
1: Dokud se obloha nezatáhne dízkými vlaky, tak brazy jde povolí. Co? Mě tvoje předpovědi už nezajímají,
0: ohrnul skřítek nos.
1: Totiž, abys věděla, já si oblevu opatřím jinak, neboť mám své metody. Ostatně, jak jsi to říkala, že mrazy nepoleví, dokud mraky nebudou nízko nad brčálníkem, tak s tím já si určitě poradím.
0: Když to říkal, dobře věděl, že řeči sami ještě nikdy nic nezařídili, ale nevěděl, co dělat. To by však nepřiznal nikomu na celém světě. A protože věřil, že ho něco napadne, netrpělivě čekal, odkud ten nápad přiletí. A jak se tak rozhlížel kolem, všiml si, že mraky rády pozorují svůj obraz v ledovém zrcadle zamrzlého rybníka a všelijak se přitom nakrucují.
1: To je ono, zaradoval se skřítek. Teď už vím, jak je dostanu dolů. Když jsou takový fintiové, pomůže mi k tomu jejich veliká ješitnost.
0: A první, co udělal, bylo, že na led setřásl z větví stromu jinovatku a z hráze nafoukal zbytek sněhu. Obraz plujících mraků zmizel a na obloze nastal zmatek.
1: Krákoral
0: havran, který všechno pozoroval z koruny dubu. Krásně
1: to skřítek vymyslel. Vsadím se o sto žížel, že mrakům teď zvědavost nedá pokoj.
0: A měl pravdu. Aby mraky zjistili, proč se najednou v ledovém zrcadle nevidí, klesli nad rybník a přesně tohle Rákosníček chtěl. Nyní nastalo to, co Rosnička předpovídala. Obloha se zatáhla nízkými mraky a mrazům nezbylo nic jiného, než polevovat.
1: No prosím, prosím,
0: vytahoval se skřítek.
1: A pak, že neudělám oblevu? A co pak na to teď řekne naše předpovídalka?
0: Řekne, že žádný podfuk dlouho nevydrží, ozvala se Rosnička. A také řekne, že bys měl dělat něco rozumnějšího, než marně předělávat počasí. Třeba díry do ledu, aby se Matějovi lépe dýchalo. Všechno, co řekla, bylo pravda. Mraky se za chvíli znovu zvedly a mrazy se vrátily.
1: No, prosím, jestli to opravdu jinak nejde,
0: sleboval skřítek.
1: Tak já přenechám oblevu klidně přírodě. Ona, když se pro něco rozhodne, tak stejně vždycky prosadí své. A s tím asi nic nepořídí, ani Rákosníček.
0: Jedno ale přece jenom zařídil. Do zamrzlé hladiny brčálníka vysekal tolik otvorů, že kapr Matěj bude mít pod ledem vzduchu dost až do jarní obleva.

Princezna na hrášku. Byl jednou jeden král a ten měl jediného syna, který by se rád oženil. A tak poprosil svého otce o nevěstu. A toto přání ti rád splním, synu, řekl král, ale nehodí se, aby si vzal jinou než opravdickou princeznu, a tady není žádná široko daleko k mání. Proto to nechám rozhlásit a možná se přihlásí nějaká nevěsta zdaleka. A tak vešlo ve známost, že princ hledá nevěstu. A netrvalo to dlouho a na královský zámek se hrnulo princezen, až by jim jeden mohl dláždit. Skoro každý den nějaká dorazila, ale když se jí ptali na původ a urozenost, tak se ukázalo, že to žádná princezna není. A tak jí poslali zase domů. Když to tak půjde dál, řekl princ smutně, tak nakonec žádnou nevěstu nedostanu. Uklidni se, synku, řekla královna. Dříve, než se naděješ, tak je tu. Štěstí stojí často přede dveřmi, jen je člověk musí otevřít. A bylo to opravdu tak, jak královna řekla. Bylo to jednoho větrného a deštivého večera, ve kterém by jeden psa nevyhnal, když někdo zabušil na bránu královského paláce. Sluhové otevřeli a vešla překrásná dívka, která žádala, aby ji hned dovedli ke králi. Král se té pozdní návštěvě podivil a ptal se jí, odkud přichází, kdo je a co si přeje. Přicházím z veliké dálky, odpověděla. A jsem dcera mocného krále. Když do říše mého otce dorazilo vaše oznámení s obrazem vašeho syna, ihned jsem se do něj zamilovala a vydala se na cestu, abych se stala jeho ženou. To mi přijde trochu podezřelé, řekl král. Také mi nepřipadáš jako princezna. Odkdy cestuje princezna sama bez doprovodu a v hadrech? Doprovod by mě jen zdržoval, odvětila. Barvy na mých šatech vybělilo sluníčko a vymil déšť. Nevěříte-li, že jsem princezna, tak pošlete zprávu mému otci. Inu, to by ale bylo na dlouhé lokte, řekl král. Žádné poselstvo by nedokázalo cestovat tak rychle jako ty. Potřebovali by k tomu čas a přešli by roky, než by se zase vrátili. Neumíš-li dokázat jiným způsobem, že jsi opravdová princezna, tak to ti tu pšenka nepokvete. Uděláš lépe, když se vydáš rovnou cestou domů. Čím dříve, tím lépe. Jen ať to zůstane, řekla královna. Já si ji sama vyzkouším a brzy uvidíme, zda je princezna nebo ne. Královna vystoupila nahoru na věž, kde nechala v nádherné komnatě připravit pro princeznu postel. Když přinesli madraci, položila na ní královna 3 hrášky a poručila, aby na to naskládali dalších 6 měkkých madrací, pak jemné prostěradlo a podušku s kajčím peřím. Když bylo vše hotovo, zavedla dívku nahoru do ložnice. Po tak dlouhé cestě jsi jistě unavená, moje dítě, řekla jí. Vyspi se. A ráno si opět promluvíme. Sotva se rozednilo, vystoupala královna opět do věže. Myslela si, že dívku najde v hlubokém spánku, ale princezna byla vzhůru. Vyspala ses dobře, dceruško? Zeptala se jí. Bídně, paní královno, opravdu bídně, odvětila princezna. Celou noc jsem nezamhouřila oči. Proč pak, mé dítě? Nebyla ti ta postel dost dobrá? Takové posteli jsem ještě v životě nespala, paní královno. Byla tvrdá od hlavy až k patám, jako bych ležela celou noc na hrachu. Vidím, řekla královna, že ty jsi opravdová princezna. I hned ti pošlu královské šaty, perly a drahokamy. A ty se vyspíš jako nevěsta. Ještě dnes?
bude svatba.

0: Halo, já bych prosil u zenářství pana Špejlíka.
1: Prosím, halo? Tady Antonín Špejlík,
0: Tady
1: kuzinářství.
0: je lesník Březina. Pošlete mi, pane Špejlík, hned zas jednu šunku. A
1: Prosím.
0: dejte jí zase do toho dutého stromu, jako včera. Já
1: Prosím.
0: se u vás v neděli stavím a zaplatím.
1: Prosím, pane lesníku, spolehněte se, šunčičku vám dodáme prima. Naschledanou, naschledanou, poroučím se.
0: To bych byla neřekla, že to s tím čertovským telefonem půjde tak rychle. Já si tedy ale rozumuju a učedník pana Špejlíka už je se Šunčičkou jistě na cestě. Hajdy ke starému dubu, ať mi tu dobrotu náhodou ještě někdo nesmesá.
2: Prach a broky, taková drzost. Představ si, Venoušku, že nějaký podvodník vylákal mým jménem na panu Špejlíkovi celou šunku.
3: To se přece nesmí, tatínku, to je podvod.
2: No pravda, takové nepoctivé jednání se trestá moc přísným trestem a vězením.
0: Prokryle pána, to je pravda. Vždyť já jsem vlastně včera panu Špejlíkovi tuž šunku ukradla. I když mi ji přivezl sám učedník pana Špejlíka. Jenomže co mám tedy ke všem kozlům rohatým dělat, když se ve všech knížkách píše o tom, jak jsou lišky chytré, nebojácné a jak nad každým vyzrají? Když budu žít jako jiné lišky a chytat v lese, který patří panu knížeti, třeba zajíčky, to nebude krádež?
2: A protože každá krádež, Venoušku, musí být vypátrána a po zásluze potrestána, ohlásil jsem všechno ve městě na četnické stanici.
0: A pane myslivče, toho já se nebojím. Já mám pro strach uděláno. Mě nebaví chytat hloupé zajíčky, mě láká pěkně žulit lidi. A proto si objednám ještě jednu šunčičku, ať mám něco do zásoby. Halo, já bych prosil u zenářství pana Špejlíka.
2: A teď si představte, pane Špejlíku, že ta chlupatá podvodnice docela klidně telefonovala.
1: Ne.
2: Ano, a zrovna tak, jako telefonuju já.
1: Prach se smazec do jitrnic, neříkejte, je to možná?
2: Jakože se lesník Březina jmenuju. Sám jsem ji klíčovou dírkou pozoroval a když jsem ji pak chtěl chytit,
1: Jo.
2: abych ji za její smělost potrestal,
1: Jo.
2: ona hup byla oknem pryč.
1: A milion špejlí z jelítek a jitrnic, tak tuhle chytračku bych tu rád viděl.
2: Jo, pane Špejlíku, to byste si ji musel nejdřív chytit. A to není jen tak. Tahle liška je, panečku, nějak chytrá.
1: Ale prosím vás, pane myslivče, uvidíte, že já tu chytračku nachytám. A ať mě husa kopne, jestli se mně to nepodaří.
2: Já se s vámi vsadím, pane Špejlík, třeba o 100 korun, že ji nechytíte. A ještě z toho budete mít novou škodu.
1: Tak dobře, platí.
2: Platí.
1: Saďme se o 100 korun a zítra ráno v 10 hodin přijďte, pane lesní, na rozcestí a uvidíte, jaká tam bude mera. Přichystáme té mršce zrzavé takové překvapení, že na moji šunčičku nezapomene do nejdelší smrti smrťoucí. Za to vám ručím.
0: Pardie, klepe to dneska to učedníkovi pana Špejlíka nějak dlouho trvá. Už jsem tu od toho ležení celá rozlámaná. A Šunčička nikde.
4: To bych tam kozen byla, bys mě nachytal.
0: Pozor, už někdo jde.
2: No nevím, nevím, pane Špejlíku, jestli se vám nad liškou podaří vyzrát.
1: No, však uvidíte. Tuhle jí dáme do stromu nejdřív pěknou voňavou jitrničku, aby to okolo, jak se patří, pěkně zavonilo a navrch pak položíme tuhle nástrahu. Liška zapomene na opatrnost a to by v tom byl sám kozel, aby se nechytila.
2: No, uvidíme, uvidíme.
1: A teď půjdeme kousek stranou a za chvíli se sem vrátíme. A potom ji pěkně vyprášíme koši.
0: Tak vy takhle na mě. No což, pěkně jste si to vymysleli. Jenomže já nejsem, abyste věděli, jen tak nějaká liška. Já cítím železo na stohonu. A tu vaši jitrničku si klidně nechte, o tu vám vůbec nestojím, protože já jsem se na jitrničku nachytala už jednou. Já jsem si objednala šunčičku a tu také dostanu. A to vaše lajdácké vyřizování objednávek, to se mi pranic nelíbí. Za to vám musím něco provést. Nejdřív vám napíši dopis. Vložím ho do stromu a potom se schovám do křoví a budu pozorovat, co budete dělat, až ho najdete.
1: Uvidíte, pane mistivče, že se mě pravdu, že se chytila.
2: Já pochybuji. No. Rach a broky, máme smůlu, pane Špejlíku. No. Buď tu liška ještě nebyla, ale ne, stopy jsou tady. Podívejte se, ve stromě je nástraha zaklapnutá a místo lišky je v ní nějaký papír.
1: Opravdu, papír, to je dopis a patří mně?
2: Dejte pokoj.
1: No jo, no poslechněte si, milej pane Špejlíku. Jelikož jste lajdácky vyřídil moji objednávku a namísto šunky jste mi přinesl jen obyčejnou jitrničku, přijdu si pro šunčičku v sobotu odpoledne k vám sama. S úctou liška od dutého stromu.
2: Kde pak, pane Špejlíku, tuhle lišku jen tak nedostanete.
1: Prach se mazec do jitrnic, prach se milionská liška, tak za takovouhle drzost je ale přichystám překvapení. Ať se těší. Já jí ukážu, kdo je to Antonín Špejlík Uzenář.
2: Tak chytrou lišku nemá ve svém revíru jistě žádný lesník. A já doufám, pane Špejlíku, že naše sázka o 100 korun stále ještě platí.
1: Platí? To víte, že platí.
5: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely, a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Najednou povídá, jsem z toho celý pryč. A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka. Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý, stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka, a vezla se v něm cizí hvězda. Tohle přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
6: To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký. Odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe.
5: A měsíc si sedl na mes pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli. Až Emanuel se ho zeptal, ty znáš aspoň trochu turecky?
6: Znám jen asi dvě slova. Povzdychl měsíc.
5: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka. Měsíc vstal z meze a křikl.
6: Fagot minaret, ať už si zpátky v turecký zemi.
5: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů.
6: Tyrgi kemel abrhe apakel.
5: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá, tak si tam na něho dojdi.
6: To víte, já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl Měsíc a seděl. Musím tam sama, řekla Maková panenka. Doneseš mě tam?
5: A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému Měsíci.
6: Líně klimbal na nebi a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce.
7: Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka.
5: Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
6: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
5: A Maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému Měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá: Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný Měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A Maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký Měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

Tak abyste věděli, moji drazí, ten panáček jako tříska, ten hromotluk, že by ho polední vánek odfoukl, tak tedy ten panáček, který tu poskakuje na cestě mezi poli za vesnicí, to je Krejčí Tintíšek. Ve vsi ušil starostovi kabát, že mu padl jako ulitý. Dostal za to pochvalu a uznání. Po dlouhé době se řádně najedl a napil. A za vydělaný peníz si koupil bochník chleba na další putování. Musí na cesty, protože málo kdo si dává šít nový kabát každý den. Kdo ví, kdy za Tintíšek zavadí v kraji o dobrou práci a dobrý plat. Jak povídám, je takový silák, že na jinou práci nemá, než právě na tu krejčovinu, ale za to prsty má hbité a stejš je stejné a rovné radost pohledět. Celou svou dílnu si nesl sebou, mošnu přes rameno, tam má jehly a nůžky, nítě a míru, kus houně a starou železnou žehličku. A teď má ještě mošnu plnou velkým bochníkem chleba. Mošna ho notně táhla k zemi, ale na tíhu nedbal, protože ho netížila žádná starost. Šlapal si to poskokem a zpíval si zvesele.

0: tancem, kde jsem.
1: Když se mu slunko zastavilo rovnou nad hlavou, žaludek mu zabručel poledne a to je pravá chvíle pro jídlo. Krejčík dorazil na kraj lesa. Tam byla pěkná tráva na mezi a příjemný stín stromů. Usadil se královsky, na kolena prostřel ubrousek a z mošny vytáhl vonavý pochník. Už otevřel kudlu, že do chleba řádně zakrojí, když v tom, kde se vzal, tu se vzal. Stojí před ním stařeček jako věchýtek. Slabonký, sehnutý, celý se třese, sotva na nohou stojí. Řeknu vám, Tintíšek se až lekl z toho nenadálého objevení. Přeji ti dobré poledne, chlapče. Snad jsem tě nevyděsil. Ze starého žebráka, který se hladem stěží hýbe, strach mít nemusíš.
0: Překvapilo mě, jak jste se tu tak zčista jasna vyskytl. Ale strach nemám. O život se nebojím, protože pro nikoho vzácný není. A co by si kdo něco jiného na mě vzal? Hledá starou mošnu. No, ta je dnes moje pravé bohatství.
1: Tahle odřená mošna je tak cená.
0: Je v ní celá krejčovská dílna a ode dneška spižírna a kuchyň.
1: To si věru boháč.
0: Aby ne, dnes mám krásný bochník chleba, ale často celé dny ani sousto. Tenhle bochník je pro jednoho hodně a pro dva ještě pořád dost. Vezměte si pořádný kus. Vypadáte, jako byste týden nejedl. Ale musíte si ho pomazat poslední rosou. Na máslo zase tak bohatý nejsem.
1: Stařeček usedl do trávy, jako když lupínek svět veslétne. Dostal velký dlabanec chleba a oba se dali do jídla. Tintíšek byl po hodech u starosty rozjeděný a stařeček po půstu hladový. Takže kousali a polikali a každý udolal půl bochníku.
2: Nasytil si dva hladovce a přestal zbýt boháčem.
0: To je vidět, stařečku, jak je bohatství pomíjivé. Aspoň se mi líp poběží s lehčí mošnou, abych si do večera stihl najít nějaký nocleh pod střechou. V lese mě okukují sovy a šimrají mravenci.
2: Jsi dobrosrdečný, že ses rozdělil o chleba s chudákem větším než jsi sám. To se dneska často nestává. Tvá odrbaná mošna nepřestane být vzácná. Ode dneška bude kouzelná. Řekneš-li šup do mošny, všechno se do ní vejde, ať toho bylo, kolik bylo. Ať by to bylo malé, nebo jakkoliv velké, a všechno tam zůstane, dokud neřekneš ven z mošny. Tak ti děkuji za oběd a vlídné zacházení. A dobře a spravedlivě se spořádej s kouzlem i s lidmi.
1: A nestačil Tintíšek hlásku vyslovit, nestačil vydechnout, stařeček zmizel, jen se po něm vzduch zachvěl a zavířil. Krejčík zavrtěl hlavou a prohlídl si mošnu. Nic se na ní nezměnilo. Stará, odrbaná mošna. Přehodili přes rameno a vydal se na další cestu. Tentokrát neskákal, nespíval a povídám, to měl mošnu obochník lehčí. Hlavou mu vrtalo setkání s podivným stařečkem a jeho zvláštní slova. Ale ať to v hlavě přebíral, jak přebíral, nakonec dospěl k mínění, že to byly jen řeči do větru. Prošel lesem a před sebou uviděl vesnici. Na vršku kostel, okolo selské statky, na okraji chudé chalupy a za nimi sady a pole. Na jednom nejmenším poli, úzkém tak na rozpaž a dlouhém na pár kroků, škube jakési bradaté chlapisko hlávky zelí a cpeje do pytle a všechno ve spěchu a zbrku, jako by nezbíral ze svého. To vám krejčíka popíchlo.
0: I ty, pober, to nenechává. Já bych ti tu zlodějnu zatrhl, jenomže na takového vazouna já nemám. Zbalit ho tak i s pytlem zelí do mošny, to by bylo povyražení.
1: Tintíšek si honem v paměti vybavoval zaříkadlo, které mu prozradil stařeček.
0: Zloději, šup do mošny.
1: Jen to doslovil, už ho mošna strhla k zemi a škubala sebou velkou tíhou. Oba byli překvapeni, jeden s mošnou, druhý v mošně. Ono vám to na mou duši kouzlí.
3: Co se to děje? Kde to jsem? Vždyť se tady zadusím.
0: Ty kradaři, chmatáku, kradeš zelí a na tom nejchudším poli.
3: No, protože patří chalupníkovi a to hlídá jen strašák na zajíce. Kdybych bral ze sedlákova pole, mohl by mě chytit pacholek a ten by mi natřískal pořádným klackem.
0: A hleďme, ty nejsi jenom zloděj, ale pěkný darebák a mizera.
3: Jou, do hlavy mě drcá nějaká žehlička a břicho mě mačkají hlávky zelí. A do zadku mě píchá tucet jel. To je utrpení. Pane kouzelníku, nebo co jste zač, puste mě z měchu. Dám vám půlku toho zelí.
0: Čím dál hůř s tebou. Tobě bude odpuštěno, jen když si to řádně odpicháš ty, arcilupiči.
3: Odpichám rád, všechno odpichám. Jenom mě odsud vyhoboďte. Vždy tady je to k zadušení.
1: A zlodějíček prosil a škemral a hned zasliboval hory doly a svoje polepšení na dosmrti. Tintíšek ho hned chytil za slovo. Zloděj se musel zadušovat, že u chudého chalupníka odpracuje zadarmo celý týden a co živ, už nic cizího nevezme. Kdyby slib nesplnil, zase mu hrozí posezení v mošně, i kdyby byl na kraji světa a třeba po 10 letech. Krejčík si vyvzpomněl zaříkadlo, pustil halamu z mošny a oba šli do chalupy. Když Tintíšek chalupníkovi všechno pověděl, ten se nestačil vynadivit, ale pak byl rád, že má jednou v životě čeledína. Pozval je do světnice a dostali k večeři polévku zelňačku. Tintíšek si pak vybral nocleh v seně na půdě. Takové vonavé spaní měl nejraději. Jenže tu noc nemohl samým vzrušením usnout. Teď teprve pochopil, jak vzácný dar dostal a jak obezřetně a spravedlivě s ním musí zacházet. Až k ránu konečně chvíli zdříml a hned zas brzy vstával a vyrazil na cestu. Neputoval dlouho a došel do města. Tam se zrovna konal trh. V koutku náměstí seděla babka s nůší hrušek. V tom z boční ulice vyrazil povoz se dvěma divokými koňmi a ještě divočejším voskou.
4: Z cesty! Si fix hršvec z cesty! Všichni uhněte z cesty! Babo, táhni odtud!
1: Babka stačila jen tak uskočit a kola vozu už přejela její nůši. Z hrušek zbyla jen rozbleptaná omáčka. Stará zaplakala, ale voska se do ní ještě pustil s prostým spíláním.
0: I ty, lotře, ty bys zasloužil vytrestání. Kdyby v tom mohla i tentokrát mošna posloužit. Žádná škoda, když to zkusím.
1: A tak krejčík nahlas vzkřikl.
0: S celým vozem šup do mošny.
1: A nastojte. Vůz i s voskou zmizel a naditá mošna sebou zmítala, jak zdivočela. Na mou duši, ono se vám tam všechno namačkalo a směstnalo.
4: Cifix, hršvec, nomul, hned mě puste ven! Já jsem točí pana správce ze statku. Já spěchám.
1: Rámusil v mošně zle namyšlený voska, ale brzo mu sklaplo a obrátil na skroušenou notu.
4: Prosím, prosím, pusťte mě z téhle mučírny. Pan správce by mi vycinkal za zdržení.
0: To bys musel, holenku, změnit svoje způsoby.
1: Zašeptal domošný Tintíšek a dal se s hrubiánem do jednání. Raz, dva bylo dohodnuto. Krejčík řekl zaříkadlo a mošna vosku propustila. Voska pak uhradil babce škodu na hruškách a na nůši a věřte nebo nevěřte, od té doby, co živ, jezdil s vozem slušně, se všemi ohledy a bez klení. A Tintíšek dostal hrušku, kterou babka zachránila v zástěře. Ale to bylo sporé jídlo na celý den. Tak, abych nezapomněl říct, v městečku dostal malou práci. Jednomu kramáři zašil roztrženou nohavici, takže si koupil skroje chleba a syreček a zas vandroval dál. A přitom nestačil obdivovat, co stará mošna a jeho slova všechno dokážou. Krejčík si to šlapal po kamenné vozové cestě a přidával do kroku, aby zas do večera našel na přespání nějaký příbytek. Tu proti němu jede kočár, bílé koně vpředu a copatí lokajové vzadu. Tintíšek si pomyslí, zas nějaký hrubián. A tak stojí v prostředku cesty a neuhne. Kočár se zastavil, z okénka vyhlédl naparáděný pan kníže a z protějšího okénka paní kněžna a jejich naruličkovaná dcera.
5: Hej, ty chasníku, proč nám stojíš v cestě, když spěcháme?
1: Durdil se pan kníže.
0: Já zrovna tak spěchám. A vy mi taky neuhýbáte. Na veřejné cestě máme všichni právo. I když vás vezou kola a mě nesou jen moje šlapadla.
1: Hrdě se ozval Tintíšek. Ta řeč se asi zalíbila holčině v kočáře, protože se roztomile zachichotala, až se jí ruličky roztřásly.
6: Jenže nám jde o život. Čas trávíme ve strachu a ve stěhování. Každý večer prcháme z našeho zámku a až po ránu se vracíme domů. Ach.
1: Hořekovala kněžna.
0: To jsou mi tedy divné zvyky. To se vám nelíbí spát v noci doma ve vlastní posteli?
1: Diví se Krejčík, protože sám dobře ví, co to je hledat každý den nocleh jinde.
5: V zámku mají své rejdy šmejdy čerti. Od půlnoci až do božího rána. Do kohoutího kokrhání je tam Rámus a Rumrajch. A kdo tam přes noc zůstane, bílého dne se nedožije.
1: Stěžuje si kníže.
7: Proto otočím nos a dej se jinou cestou.
1: Dává starostlivou radu mladá kněžnička.
7: Jinak umřeš za mlada a bez lekrácek.
0: Nějací čerti mi nemůžou pokazit náladu, ale možná, že bych já jim mohl zatrhnout jejich řádění.
1: Kasá se Tintíšek, protože před kněžničkou chce vypadat udatně.
6: To se už pokoušelo mnoho odvážlivců přebít noc v zámku, ale buď utekli, nebo zaplatili životem. Ach, ach, a ty zrovna nevypadáš na siláka.
0: Jen nechte být. Já se umím nějak ohánět šavličkama jehličkama. S čerty bych se zrovna rád spořádal.
5: No, kdybys mě zbavil čertů, bohatá odměna tě nemine,
1: slibuje kníže.
0: Peníze, zlato ani truhly diamantů nepotřebuji. Já si jen myslím, že čerti nemají dostat člověka do drápů. A už vůbec ne. Takové pěkné holky, jako je tuhle kněžnička.
1: A mrkne na dívčinu a hned na ní pozná, že se jí také líbí.
0: Zkusím čertiska ze zámku vyhnat. A když se mi to podaří, chtěl bych vaši dceru za ženu. Bude-li taky chtít.
1: A kněžnička se začervená až po ty ruličky a oči jí zazáří jak perly. A jen kývne.
6: To je opovážlivost. To nejde urozenou dceru dát nuznému vandrovnímu.
5: Proč pak ne? Slíbit můžeme všechno.
1: Horlivě souhlasí kníže.
5: Jen jestli to opravdu dokáže.
0: Tak dobrá, platí. Ráno po kohoutím zakokrhání se přijeďte podívat. Buď bude pohřeb, nebo svatba.
1: Rozloučí se Tintíšek. Vesele zamává kněžničce, jako by to nemuselo být naposled. A už si to metelí k zámku. Za kočárem se jen zapráší. Ani není vidět, že kněžnička tiskne slzy do krajkového kapesníčku.
0: Přede mnou cesta široká, cestička zaprášená, padla mi holka do oka, ta bude moje žena.
1: Hopsasa juch! Zvesela dorazil Krejčík ještě před večerem k zámku. Brána a dveře nebyly pozamykané. Stejně by tu ze strachu nikdo neukradl ani svíčku. A tak Tintíšek snadno vešel dovnitř. Do půlnoci, než se čerti slítnou, má pokdy všechny komnaty celý zámek promouzovat a propátrat. To je nějakých komnat a kamrlíků a všelijakých věciček a haraburdiček, které coživ neviděl a nikdy nepotřeboval. Nakonec ho chození zámkem uondalo víc, nežli štrapacírování po lesích a po kopcích. Přišel na něj hlad a spaní. V knížecí spíži našel něco k snědku. Lehce povečeřel, aby ho ve spánku netlačili můry. Pak si ustlal na huňatém koberci v největší síni. Rychle se setmělo. A tak Tintíšek ulehne s mošnou pod hlavou a únavou brzo usne. Ale dlouho si nepospí. Když na věži bije půlnoc, vzbudí se s prvními údery. Najednou se spustí strašný šrumot a rámus.
8: Halala, balala, koho to tu máme? Takový prťavý střízlík přišel na naše hody. Chceš si oskusit čertovské tanečky a rejdovánky? Tenhle uzlíček kostí naše pekelné trsání dlouho nevydrží.
1: Chechtá se velikán čertisko ze všech nejdůležitější, asi přednosta téhle čelátky a náměstek samého Lucipera. A všichni čerti a raraši se chlámou jako diví po něm.
0: Já na nějaké tanečky, candrbálečky nemám chuť. Můžu vám ale poradit, abyste tady toho rumrajchu nechali a pakovali se odtud, jinak s vámi zle zatočím.
1: Rozkřikne se Tintíšek, co mu hlas stačí.
8: Halala, balala, s tebou bude po vyražení, ty jsi samé legrácky.
9: Nám se tady ty skrčku zalíbilo a nikdo nás odtud nikdy nedostane.
1: Čerti strčí do Krejčíka zleva, zprava, táhnou sem a tam, pohazují si s ním nejprve u země, pak i vzduchem. Křičí, řízkají, až to uši trhá. Řeknu vám, je to ostrach.
8: Jak se nám rozparádil. Halala, balala, ty si nějak vyskakuješ. A
10: hopsa, hejsa, hopsa, hejsa.
0: Tohle mě tedy nebaví.
8: Halala, balala, nebaví.
9: však už tě brzy rozkubeme na ždivíčky a samfourky. Ráno z tebe nenajdou ani nic.
11: A hážou tím tížkem až k vysokému stropu, div, že lustry neroztřísknou.
10: A hopsa, hejsa, hopsa, hejsa,
0: hopsa. Já mám rád všelijaké skopičinky. Ale tohle už jsou věru moc peprné, legrácky. A nerad bych si přitom srazil vás. Je. No, už jsme si pošpásovali. Teď už bych vás rád viděl na odletu.
11: Hlasí Tintíšek, jak tak lítá o zlom krk z hůru dolů.
9: V nejlepším přestata utrum, halala balala, co pak ti přeskočilo? A hopsa, hejsa, hopsa,
0: hejsa. I vy čerchmanti, umouraní, darebáci chundelatí, už s vámi udělám konec.
11: Tintíšek stiskne mošnu, kterou při všech přemetech a kotrmelcích držel při sobě a zakřičí z celého hrdla.
0: Všichni čerti, šup do mošny!
11: A to byste měli vidět. Čerti střemhlav jeden přes druhého padají horem dolem do mošny, až je jich tam natěsnáno všechno množství. To je na podiv. Čerti, jak se tam tak v mošně do sebe mačkají a lisují, začnou úpěnlivě kňourat a škemrat. A ten důležitý, ten čertovský přednosta a Luciperův náměstek švitoří najednou hláskem jak andělské kůry.
9: Tady je těsno. Jestli si nás sem začaroval, tak nás zase o tuto čaruj. Halala balala. Tak jsme se spolu pěkně pobavili, tak nás zase pěkně pust ven.
0: No, pěkná zábava. Ale pustím vás na svobodu, když odtud odtáhnete do všech pekel a už se nikdy nevrátíte.
9: Tak jo. Ale, halala balala, nemohli bychom si tu zařádit aspoň jedenkrát za týden. Třeba v sobotu.
0: Žádnou sobotu, jinak zůstanete uvnitř.
9: Tak jo, ani v sobotu. Platí. Odletíme do pekla.
0: Dobrá. Čerti, ven z mošny!
11: Se žbrbláním a blencáním se čerti vyrojili z mošny jako vosy a okny dveřmi komínem zamířili v jednom letu k peklu. I ten přednosta vyletěl, zakroužil a zkusil Tintíška umlouvat.
9: Halala balala brachu. Co takhle jednou za rok?
0: Nikdy. Konec řečí a hýbaj do pekla.
9: Tak jo.
11: Čerti se propadli pod zem. Krejčík pokojně ulehnul a s mošnou pod hlavou dospal až do rána. Kohout zakokrhal a je tu kočár. Kníže a kněžnička vyběhnou po schodišti. Najdou živého krejčíka a po čertech ani čmout. Děvče padne Tintíškovi s radostí kolem krku, ale panu knížeti se to nelíbí a slib se mu najednou nechce plnit. Do schodů dofuní taky paní kněžna a zaprotestuje.
6: Takovýhle nějaký obejda se nehodí pro šlechtičnu, i kdyby celé peklo obrátil na ruby.
7: Sliby se mají plnit a já ho mám ráda.
6: Já svou dceru Vandrákovi nedám.
5: Nedáme?
0: Tak to bych měl zavolat čerty naspět. Ale to by nebylo podle správného způsobu. Tohle bude spravedlivější. Kníže s kněžnou, šup do mošny.
11: A už kníže s kněžnou dřepěli v mošně, ani se divit nestačili. No, moc líbezně se jim tam nedařilo.
9: To jsou kouzla, čáry a pohroma na nás. To ti raději dceru Jolanku dáme. Jenom nás pusti na svobodu.
11: Tintíšek zašeptal za říkadlo a propustil je z mošny. A pak už panu knížeti nezbývalo, než vypravit náramnou svatbu. Tintíšek se tak přiženil do panského zámku. Ale nespichl, ani svého řemesla nenechal. Pro svou nevěstu ušil překrásné svatební šaty jako pro vílu.

0: boholku.
1: Když se jim pak narodilo tucet dětí, našel všem kalhotky, sukničky, košile, kabáty, radost pohledět. A kdybyste, moji drazí, chtěli vědět, jak to dopadlo s kouzelnou mošnou, tak vám mohu povědět jen tolik, že jednoho dne její kouzlo zmizelo. Jako tehdy ten stařeček u lesa. Škoda, přeškoda. Dnes by se taková mošna, co lapá darebáky, moc hodila. Jenže žádný dědeček nám ji nedá. Jen to víte, byla to jen pohádka. Ale pěkná, co říkáte?
2: Jak Kuba utekl ke Krakonošovi.
3: To zas jednou vstal Trautenberg levou nohou a už od snídaně s ním nebylo k vydržení. Jitrnice jsou málo kořeněný, jelítka mají tlustou kůži a krátký špejle, ale spořádal jich celý rendlík. A pak naříkal, že ho pálí žáha a tlačí žaludek.
4: Milost, pane, co kdybyste ráčil kápku z devatera bylin?
3: Nebo čaj z čerstvé máty a dobromysle. Povídala ponikelská bába, že takový čaj outroby vyléčí a duši potěší.
5: Kdyby milost pán snědl ode všeho půlku a ostatek nechal nám, nepotřeboval by žádnou dobromysl.
6: Himmel, Herrgott, jak to přijde, že čelátka je zdravá jako řípa? A já mám každou chvíli smrt na jazyku. To je bolest.
5: To bude asi tím, že jsme od rána do večera v jednom kole a o kyselu a bramborách, jak je rok dlouhej.
4: Svatá pravda, milost pane, už můj neboštík dědek, co sloužil u vašeho milost dědečka, kyselu snídal, kyselo měl k obědu a k večeru si dal ohřátý tuplovaně. Kyselo je dar od samotného Krakonoše.
3: Trautenbergovi se v outrobách mleli jitrnice s jelítkama. Tak ať teda Anče to zázračný kyselo udělá, ale ještě něco k tomu. Na panský stůl patří nejmíň 3 chody. Ale když on je teď na umření, spokojí se 2. A něco obyčejného, aby se žaludek vzpamatoval.
4: Každý žaludek potřebuje vyrajbovat jako příkladně kozí chlívek vykydat. Radši odpustit, milost pane.
3: Než došla Trautenbergovi ta opovážlivost srovnávat jeho žaludek s kozím chlívkem, vzala Anče všechno pod komando. Hajnej, skočte pro pár hub, křemenáče a hříbky. Kubíčku, vyber ty nejlepší brambory. A zavařila kyselo smetanou. Přidala čerstvá vejce, do bramboráku libeček a česnekem taky nešetřila. A když v rokytnici zvonilo poledne, už nese v božihodové míse kyselo. Za ní Kuba mísu bramboráků a Hajný otevírá dveře jako u knížecího dvora při nějaké obrparádě.
6: Oj, pah, to kyselo je moc kyselý.
5: Milost, pane, pohanět Ančeti kyselo, to je jako znectít Krakonošovi hora.
3: Je kyselý, proto se taky jmenuje kyselo. Až bude milost pána honit mlsná posladkým, uvařím nudle s mákem, nebo trhanec se syrobem, nebo placky z povidly, když si ráčíte přát obyčejný jídla, co jsou člověku ke zdraví.
4: Milost pane, ta kyselost je od chlebovýho kvásku. Dává hlavě moudrost a rukám sílu.
6: Pán je moudrej, protože je pán. A sílu nepotřebuju, o toho mám čelátku. Dej sem ty bramboráky. Vždyť je to sama brambora.
3: Jestli si milost pán ráčí přát pečínku, tak to musí ty brambory napřed projít prasetem. A kdo má milost pane chlupatý jazyček, ať si neporoučí obyčejný jídla.
6: Mlčet! Panskej žaludek je fajnovej žaludek. snídaní na vidličku, oběd na rožení.
3: Pro mě, za mě třeba na pohrabáč.
6: Ty, element krucajs laudon himl.
4: Trautenberg si vsteky pletl sakramenty. Vytrhl hajnému lahvičku s kápkou a musel mít pořádný dopal, protože v lahvičce nezbylo ani, co by se komár napil, a musela být ta kápka pěkně silná. Trautenberg usnul v tu ránu a chrápal, jako když prk nařeže. Až se v rokytnici zastavila pila a poslouchala, kdeže se jí to narodila sestřička.

0: takový dobrý kysel. 2 vejce od kropenatý slepice jsem do něj dala. Z hříbků a křemeňáků jen hlavičky. Smetanou zavařila a milost pánovi není dost dobrý.
1: Za to mě až moc. A ty bramboráky. Kurčička jen křup. Už jsem si musel 2x povolit řemen. Ale co? Má se boží dárek zkazit, ať se radši bříško roztáhne.
2: Svatá pravda. Kdo doma dojídá, na vojně ho nezabijou.
0: Dejte pokoj s vojnou, hajnej. I tak je ve světě neštěstí dost, nač ho ještě přivolává.
2: Nepřivolali neštěstí. Za to ve dveřích stojí Trautenberg. On je i najedený krobián. Ale teď se žaludkem napůl prázdným, napůl bolavým, o strach.
3: Himmel, laudon, donner, wetter, kruc, ein element, dvůr není poklízený, střecha samá díra a čelátka si bužíruje. Zač vás platím, darmo žrouti.
2: Takhle na Kubu, zrovna když si chtěl minutku pohovět po těch dobrotách. I to boží hovátko si může v klidu přežvikovat. A tak se odvážil. Ono kyselo dává člověku kromě síly a moudrosti, taky kuráž.
1: Pomalu s tou flintou, milost pane. Od loňskýho podzimu jsme od vás neviděli krejcar. A kousek toho žvance nám taky vyčítat nemusíte.
0: Stejně vám to nebylo dost dobrý.
3: Vy budete ještě hubácet? Ven!
2: Když ven, tak ven. Kuba natáhl kazajku, narazil čepici na uši a zdrávy ostávali.
0: Kubičku, a mě tu necháš? Co já si bez tebe počnu, Kubo?
2: Ale no tak, Anče, on se vrátí, kam by taky šel?
0: Nevrátí, já ho znám. On je dlouho dobrý, ale když si umane, pár koní s ním ne.

0: rozmarína v ježí lístečky, jako by věděla, že se té naší svatby nedočká. Hajne, jděte za ním, přiveďte ho zpátky, nebo mi srdce pukne, nebo skočím do nejhlubší tůně.
1: Kuba zatím rázoval humnama. Vztek ho popoháněl. Ale když došel k lesu a otočil pohled na stavení, sedla mu za krk taková divná lítost, že měl nohy co držet, jak se mu chtělo běžet zpátky. Jenže si vzpomněl na toho darmožrouta.
2: A just ne. Po ničem se poohlédnu, vrátím se pro Aničku a nadávej si Trautenbergu třeba liškám, až ti budou dávat dobrou noc.
3: Pěkně se to maluje, dokud nezačne tělo bolet. A taky bramboráky už se slehly, slunce pálilo, ovádi štípaly. A cesáky už se slehly, slunce pálilo, ovádi štípaly. A cesta jakoby do nebe šplhala.

0: V Rokytnici odzvonilo poledne a Krakonošova sojka se vydala na obhlídku. Jestli mláďata po obědě spí, jestli kolem nor a hnízd neslídí kuna či lasice, jestli se balvan neskutálel na pramínek, či přes cestu nepadl suchý strom, zkrátka, jestli je všechno podle Krakonošova pořádku.
1: Letí a vidí, na malinovým plácku někdo spí. Houbař to není, to by měl košík. Jahodník taky ne, to by měl džbán. Kuba. Spí si v pravé poledne jako o půlnoci. To nebude jen tak. S tím musí ke Krakonošovi.
0: Zatím Trautenberg svolával na Kubu hromy blesky. Hned ho chtěl čtvrtit zaživa, hned zas hodit do hladomorny. On tedy žádnou neměl, ale tak mu to přišlo na jazyk. Chudák Anše nevěděla, jestli má brečet, že jí Kubíček utekl, nebo že sejde strašnou smrtí. A Hajný, milost pane, račte odpustit, ale Kuba utekl ke Krakonošovi.
2: Cože? A to bych se na to podíval, aby mi Krakonoš přetahoval čelátku. Hajnej, flintu!
1: Milost pane, vždyť je nabitá! Ale Trautenberg nevidí, neslyší, jak má žáhu na Kubu a ještě větší na Krakonoše.
0: A tak od sněžky ťápe Krakonoš, co krok to jeden vrch. Odhumen supe Trautenberg a mává flintou jako práporem, za ním Anše v jednom oku radost, že se Kubíček našel, ve druhém hrůzu, co když ta flinta nedej pámu vystřelí a Kubíčka jí trefí, a nakonec Hajný brká o kořeny, klopítá o kameny, jak už mu nohy nechtějí sloužit. A už je Trautenberg na plácku, už vidí Kubu.
2: Pověsit, rozsekat, rozčtvrtit.
3: Kdo to huláká v mém revíru?
2: Revír je tvůj, Kuba můj. A jestli nepůjde po dobrém, udělám z něj řešeto.
0: Kuba se probudil, vyskočil.
2: Himmel, Herrgott.
0: A kouká. Na jedné straně Krakonoš v celé své krakonošovské parádě, na druhé proti němu Trautenberg, flintu namířenou.
2: Himmel, Herrgott!
0: Celý jako skamenělý. Hnout se nemůže, ani okem nemrkne.
3: Takhle zůstaneš, Trautenbergu, dokud se nedozví, co se tu děje. A víc pravdou ven.
1: Anče vypověděla Krakonošovi, jak to bylo s tím kyselem a bramboráky. Jak jim milost pán vylál darmožroutů. A to je křivda křivdoucí. To si Kubíček nemůže nechat líbit. A já? Co já, když se chceme s podzimkem brát a milost pán nám od loňska nezaplatil?
3: No, když je to tak, s pánem Bohem tu zvostaňte. U mě je práce vždycky dost.
4: Krakonoši, sousede, to mi přece nemůžeš udělat, vždyť já si neumím uvařit ani zapráženou polívku. Co se týče placení, zrovna jsem se k tomu chystal, jenže se nemůžu ani hledat.
3: Já svý slovo zpátky neberu. Leda, že by si to tadyhle Kuba rozmyslel.
0: Rozmyslet se takhle zčista jasna to není, jako na jeden ráz rozseknout špalek. Kuba koukne na Trautenberka, ten se tváří jako umučení, koukne na Krakonoše, ten jako by spod klobouku pomrkával. I Anče si toho všimla.
1: No, Kubíčku, kdyby nám tady náš milost pán před jemnost pánem Krakonošem slíbil, že bude trochu lidský. Ono dobrý slovo nic nestojí.
0: Anče, jak jde o Kubíčka, dokázala by jednat snad i s tureckým.

0: tím sultánem. Z Kuby rázem spadla starost. Hlavně, že to nezůstalo na něm a taky je u toho Krakonoš.
1: Ale musí nám zaplatit, co nám dluží.
2: Zaplatím, zaplatím.
1: Neračte se zlobit, milost pana, ale to od vás slyšíme celý rok. Zaplaťte hned, co je doma, to se počítá.
2: Ale já nemám hospodářství, nevytáši. Pole sama trápanina, slepice nenesu.
3: Trautenbergu, v mém revíru se nelže.
0: A Krakonoš vytáhl Trautenbergovi z kapsy měšec, těžký jako kámen, jak byl zrovna nadupaný zlaťáky, nasypal Anči do zástěry, Kubovi do čepice a vrátil měšec teď o hodně lehčí Trautenbergovi.
2: Donner, Vetter, Krutajs, Element!
3: A za tohle jim na podzim vystrojíš svatbu.
2: Vždyť jsem úplný žebrák.
0: Milost, pane, ráčej odpustit. Vy jste asi v tom leknutí ráčil zapomenout na tu truhlu, co do ní ukládáte tolary a i krejcary. Sotva jsme ji s Kubou uzvedli.
3: Tak si ji dobře hlídej, Trautenbergu. Ať se ti to proroctví nevyplní.

0: nás zmizel. Ani mu nestačili poděkovat, jak už se viděli u oltáře a možná i ve vlastní světničce. Za to Trautenberg mohl se sice opět hýbat, to ano, ale užíral se zlostí a lakotou, že ani spát nemohl.
1: A i kdyby usnul, ani ve snu mu nepřijde, že vůz jede, jak ho kočírují. Že zlost je špatný rádce a lež má krátké nohy. A nese-li takového vypaseného pána, to teprv daleko nedojde.

0: Vyprávění 20. O tom, jak se dědeček Kozelka znovu zlobí a jak pilot Hejduk krásně létá na letadle Sokol. Děti z pekel k letišti chodit nepřestali. Vojta i Aneška, Pepíček Slámů i pes Kociánek. Vždyť pilot Hejduk teď létal od rána do večera. Nacvičoval na nedělní představení. Chtěl na něm lidem ukázat, co všechno s letadly dovede. Děti se usadili na louce a zdvihli hlavy. Ve vzduchu vrčelo letadlo. Byl to Čáp. Pilot Hejduk ho tam proháněl. Letadlo klesalo, znovu se šplhalo do výšky, točilo se po jednom křídle, i na záda se chtělo převrátit. Jedině Kociánka nic v povětří nezajímalo. Slídil po dírách a frkal do nich. Krásně nakroucený ocas se mu chvěl jako peří na klobouce. Přiběhl dědeček Kozelka a spustil na děti. Nechci vás tu ani vidět. Ztratíte se mi v hangáru nebo uletíte v káděti a já z toho mám zlé. Mažte domů. Vousy měl dědeček naježené, špičkou hole ukazoval k peklu. My domů nepůjdeme, řekl Vojta a klidně seděl dál v trávě.
1: Díváme se na pana Hejduka, pohodila hlavou Aneška. To se přece smí. Ani nejsme na letišti, řekl důstojně Pepíček Slámů. Sedíme na naší louce.
2: Z louky vás nevyháním, uznával zlostně dědeček. Ale na letiště nesmíte šlápnout. Radši vás tady budu hlídat, abyste se náhodou zase nestratili nebo s něčím neuletěli.
0: Dědeček se opravdu posadil na kámen a děti hlídal. Neměl s nimi velkou práci, jen Kociánek hranice letiště neuznával. Zaběhl na přistávací plochu a dědeček ho musel honit.
2: Ještě, aby vlezl do káněte a něco v něm polámal. A kdo ví, jestli by tenhle pekelský pes třeba taky neuletěl. Dědeček Kozelka už nikomu z pekel nevěřil.
0: Pilot Hejduk zatím s Čápem přistál na letišti. Hned zase nastoupil do připraveného Sokola. Spustil motor, nejprve se rozjel a pak se zdvihl do vzduchu. Nahoře se podvozek Sokola zaklopil. A znovu začala vysoko v povětří vzdušná hra. Pilot Hejduk se propadal dolů, pak opět vylétal do výšky, zatáčel a měl přitom jedno křídlo nahoře a druhé dole, dokonce se převrátil na znak a letěl hlavou dolů. Vojta napětím sotva dýchal a Pepíček raději zavřel oči. Měl strach, aby se pilot nespletl. Třeba si myslí, že je někde na nebi a pod ním je zatím letiště. Aneška se dívala na Sokola s očima vytřeštěnýma a Kociánek se taky rozčílil. Myhla se před ním lasička a utekla do díry. Kociánek si usmyslel, že ji musí dostat, i kdyby si měl drápy ubrousit. A tak hrabal, až za ním země lítala jako vodotrysk. Ale s pilotem Hejdukem se zatím dělo něco podivného. Zdálo se, že chce přistát, ale nepřistál. Jen se měl při zemi a hned se zdvihl do výše, ani podvozek nevyklopil. A za chvíli se to opakovalo. Jako když chce letadlo přistát, ale místo toho se jenom kmitne nad letištěm jako blesk a znovu zamíří do vzduchu. Ani teď se podvozek neukázal.
2: Aby se mu tak něco polámalo, lekl se dědeček a starostlivě se díval za letadlem.
1: Nemůže vyklopit podvozek, vykřikl Vojta. Obočí se mu zdvihlo nahoru, vlasy na hlavě zježily. Věděl, že bez podvozku nemůže pilot Hejduk přistát.
2: Ježišmarja, pokřižoval se dědeček, vždyť nemá padák. Já mu pořád říkám, Toníčku, bez padáku se nahoru nesmí, ale kde pak?
0: Dědeček Kozelka i děti z pekel se začali o pilota Hejduka bát.

0: slyšíš? Co je to?
1: Lidský hlas. Někdo si zpívá nad hladinou. Tobě se to snad líbí?
0: Chtěla bych vidět, co je tam, nahoře.
1: Nic zvláštního. Kvíti, stromy, živáčkové, jako tady dole.
0: Ale sestry vyprávěly.
1: Marné řeči.
0: Tak ráda bych viděla svět nad hladinou.
1: Ještě ne. Musíš mít trpělivost.
0: Kdy mi to dovolíš?
1: V první den tvé dospělosti.
0: Bude to už brzy?
1: Dřív, než se nadáš, moje malá.
0: Tak proč mi pořád ještě říkáš malá?
1: Protože jsi má nejmladší, nedočkavá, jako když jsi byla maličká.
0: Někdy se mi zdá, že tam musí být krásněji než u nás.
1: Nesmíš věřit svým povídavým sestrám. Rozhledni se raději kolem, jaký je všude klid, jaké ticho.
0: Až z něho jde tíseň. Tam, nahoře.
1: Pořád jen bláhové bájení a snění. Co tě tolik vábí ze dna moře tam, nahoru?
0: Sama nevím. Možná ten velký oranžový květ, co se od rána do večera vznáší nad vodami.
1: Oranžový květ?
0: Tam, nahoře, mu prý říkají slunce.
1: Kruté a palčivé, král pouští bez života.
0: Nedají mi spát tajemné jiskry, co se zažíhají v nejtemnější noci.
1: Jiskry?
0: Říká se jim hvězdy.
1: Studené záblesky dávno vyhaslých planet.
0: Ale slyšela jsem o květinách, které o mamě voní.
1: Vím. Oni jim říkají růže, sedmi krásy, hyacinty.
0: O ptácích, kteří notují třeba i posetmění.
1: Slavící skřivaní chřástalové.
0: A lidé?
1: Domluvím tvým sestram, aby už dali pokoj se svými bajkami.
0: Prosím tě, jim nic nevyčítej, já sama prosila, aby mi vyprávěli.
1: Moje malička, až jednou vypluješ nahoru, až tvé oči se nasytí toho, co zatím žilo jen ve tvých představách.
0: Kéž by to bylo už pozítří.
1: Pak i ty poznáš, že všechno, po čem si tolik kdy chtěla, je pro nás cizí, neradostný svět. Až jej několikrát uvidíš zblízka, brzy ti ze všední.
0: Kéž bych se tam směla vypravit už zítra.
1: Pošetilá tvrdošína. Co pak mi věčně budeš připomínat?
0: Koho?
1: Jdi, vrať se do paláce.
0: Koho ti připomínám?
1: Zapomeň na to.
0: Babičko, pověs mi, jsem pošetilá.
2: Proč se ptáš?
0: Jsem nerozumná.
2: Jsi mladá holčičko a rozum si hledá hnízdo raději v té hlavě, kterou už postříbřila jinovatka.
0: Připomínám ti někoho.
2: Možná, snad.
0: Ty jsi byla jistě mockrát nahoře.
2: Když jsem byla mladá a zvědavost nedala pokoj, to už je dávno. Dávno.
0: Co jsi tam viděla? Kde je to hezčí? Nad hladinou anebo tady?
2: Nejhezčí je to vždycky tam, kde jsi doma, holčičko. Náš domov je na dně oceánu a nikde jinde nemůže být krásněji. Hleď, jak se v proudu něžně vlní křehké úponky vodních rostlin.
0: Květiny, které nevoní.
2: Podívej, jak hýří barvami stromy z korálů.
0: Stromy bez květů a bez ovoce.
2: Co podivu hodných ryb je všude. A hvězdice, podívej. Ráčkové a koníci.
0: Ale ani jediný nepípne a nezaspívá. A nejsou tu lidé.
2: Těch najdeš dost a dost v ledové síni našeho paláce. Jsou tam, jak je přinesly vlny ze ztroskotaných lodí.
0: Navždycky onemělý a bez života. Chtěla bych nahoru.
2: Jsi malá mořská víla a patříš do vodního světa.
0: Ale já bych si chtěla přivonět k jejich kvítí. Slyšet zpěv a potkat živé lidi.
2: Někdy mi naháníš strach.
0: Já? Proč?
2: No, náš svět je tichý, poklidný a bezstarostný. Neznáme lidské dychtění a nestálost a nepokoj. Oni tomu říkají touha. A když ta se zmocní někoho z nás, přináší mu jen trápení a žalost. Věř mi, holčičko, už jsem to jednou zažila a mám ty nejsmutnější vzpomínky.
0: Co je to? Co je to vzpomínka?
2: Když tě cosi nutí ustavičně se v myšlenkách vracet a pořád oživovat, co bylo včera, loni, dávno, dávno.
0: A na koho ty vzpomínáš? Prosím tě, pověs mi.
2: Kdyby jsi raději šla hrát.
0: Děláš, jako bych byla malička. Ale já už jsem zatím docela jako moje sestry.
2: Ba ne, holčičko, vždycky jsi byla jiná, to tvé ustavičné snění a zahledění vzhůru.
0: Jakže tomu říkají? Touha?
2: Kéž bys na ní zapomněla.
0: Sestřičky, sestry, kde jste byli tak dlouho?
3: Toulali jsme se.
0: Daleko?
4: Až za obzorem.
0: Co jste viděli?
3: Už ani nevím, toho bylo. Vlaštovky, kormoráni, hej na racku.
0: A ty, sestro?
4: Mám dojem, že mezi ledovci se právě potápěl koráb. Nepamatuju se už.
0: Tak se rozpomeňte, povězte mi všecko.
3: Podívej, jak naší malé hoří tváře.
4: Tak malá zase není, aby nevěděla, že královská dcera má být zdrženlivá.
0: Pojďte mi vyprávět, kudy jste pluli.
4: Dej pokoj, nenecháš mě ani vydechnout.
0: Tolik jsem se na vás načekala.
3: Ale snad bys neplakala, bloudku. Pojď, budu ti povídat.
0: Kam až se zatoulala?
3: Daleko, daleko na jih. Nesla mě vysoká vlahá vlna.
4: Tyhle teplé proudy já nesnáším. Milejší je mě průzračný ledový příboj severních moří.
0: Ty jsi tedy plula na sever?
4: Až na hranici věčného ledu.
3: Taková pustina. Tam by mě nedostali ani násilím. Mám ráda veselé zelené ostrovy. Na jednom z nich jsem viděla velké bílé město. Slunce právě zapadalo do modrého moře.
0: Slunce.
3: Oblaka nad ním byla ohnivá, šarlatová.
0: A co lidé? Viděla jsi je?
3: Pod oblaky se jako závoj z bílé krajky vznášelo hejno bílých labutí.
0: Nespíval někdo? Zpěv si neslyšela?
3: Nesmíš mě pořád skákat do řeči. Teď nevím, kde jsem přestala.
4: Vždyť jen dokola omíláš to samé. Zelený ostrov, bílé město, ohnivá oblaka, to je toho.
3: Ty snad víš o nějaké krásnější podívané?
4: No, zdali.
0: No tak povídej. Prosím tě, sestro.
4: Nevím, jestli se taková majestátní nádhera vůbec dá vypovědět slovy.
3: Led a sníh a mráz v polární noci. To je toho.
4: Moře zelenavé jako smaragd. Plují na něm jiskřící ledové útesy, průzračné jako křišťál. Nádherně hřmí příboj, bouří nebesa, duní moře a v dáli plane čarovná polární zář. Může být něco krásnějšího.
0: Potkat živého člověka, slyšet smích, ten hlas, co zpíval.
4: Mezi krámy se zmítaly trosky zbloudilé lodi.
0: Nezahledla si plavce?
4: Už se nepamatuju.
0: Vždyť jste se vrátili teprve před chvilkou. Snad si ještě vzpomínáte.
4: Co to je? Vzpomínat?
0: Vracet se v myšlenkách. Oživit, co tě potkalo včera.
4: Proč? Zítra uvidím zas něco jiného, tak proč se ohlížet zpátky? Žít se má jen pro tento okamžik, říkává otec i babička.
3: Taky to pochopíš. Jen co budeš smět vyplout na hladinu, kdy se ti zlíbí. I ta nejfantastičtější nádhera ti pak brzy zevšední.
1: Tak pojď mezi nás, moje malá.
0: Ano, tatínku.
1: Neváhej. Nelíbí se ti náš jantarový sál?
0: A jak? Vždycky se mi líbil, ale dnes je ještě mnohem krásnější. Tyrky si perly, ametisty opály. Proč je tak nádherně vyzdobený? Chystá se něco? Slavnost? A nebo ples?
3: Ona to neuhádla. Představ si.
4: Neříkala jsem, že se nedovtípí.
2: Tiše, vy dvě. Tak říkáš, že se ti tu líbí?
0: Ano. Je to jako... jako ve snu.
2: To je dobře.
3: Však se taky celý týden leštilo, zdobilo a krášlilo.
0: Ale proč?
4: Ona to neuhádne, věřili byste?
2: Proto, aby se ti v celém světě nic nezdálo krásnější. Aby žádná končina ti nepřipadala líbeznější než tvůj domov. Aby ses odevšad ráda vracela zpátky.
1: Podej mi ruku, moje malá. Vzpomínám, jak často jsem musel konejšit tvou nedočkavost. Jak si toužila překročit práh své dospělosti a nahlédnout do cizího světa. Teď nastává ten okamžik. Jsi dospělá. Jako tvé sestry.
0: Smím tedy nahoru? Na hladinu?
1: Proto tě přivedli sem, do jantarového sálu. Jsem rád, že jsi všimla, jak je krásný.
0: A smím si plout, kam se mě zlíbí?
1: Všichni vynaložili nesmírně mnoho sil na jeho zkrášlení.
0: Uvidět slunce, hvězdy a lidi, živé lidi?
1: Je mi líto, že proto máš tak málo porozumění. Ale přeju ti, aby na konci tvé dychtivosti nebylo zklamání. Jsi volná.
3: Smíme ji doprovodit, otče?
0: Ale já bych raději sama.
4: To je vyloučeno, nemáš vůbec žádné zkušenosti.
0: Naschledanou, babičko. Tatínku, naschledanou.
2: Honem za ní. A radši ani na chvíli nepouštějte z očí.
1: Moje nejmilejší dcera. Moje radost. A hleď spěchá za nesmyslnou vidinou a ani se neohledne.
2: Nesmíš jí to mít za zlé. Je tak mladá.
1: Máti, pověz mi, copak se nikdy nezbaví toho neblahého dědictví.
2: Nejitři marně své staré rány, hochu.
1: Máš pravdu.
2: Však ona se nám zanedlouho vrátí. A jak ráda.
4: Nespěchej tolik. Jsi mořská víla, ne nějaký delfín. Proč jí taky nedomluvíš, sestro?
3: Podívej, jak je šťastná.
0: Sestřičky, hleďte, radci. A maják na skále, jak září. A na vlnách se v dálce houpá loď.
4: Žádná obyčejná loď, nýbrž plachetnice. Královský trojstěžník.
0: Podívejte se na palubu. Ty svítící koule. Červené a žluté a bílé. Květiny, vidíte?
3: Kde pak? To jsou lucerny a lampiony.
0: A teď? Ještě nikdy jsem neslyšela nic podobného. Je to krásné, až se srdce svírá.
4: Vždyť je to jenom hudba, ty hned naděláš, kdo ví co.
0: Sestřičky, prosím vás, poplujme blíž k lodi.
4: Vylákat kormidelníka do víru mezi útesy, aby ztroskotali.
3: A pak si odnes námořníky domů. To není špatný nápad.
0: Ale ne, chtěla jsem jen vidět zblízka toho, kdo zpívá.
3: Řekla bych, že mají na lodi nějakou slavnost, anebo ples.
0: Lidský hlas. Slyšíte?
4: Honem zpátky, malá. Viděla jsi, sestro? Troufla by si až k samému zábradlí. Tam nesmíš. Lidé jsou zákeřní, hodí na tebe síť a je konec.
0: Podívejte, co lidí pobíhá sem a tam.
4: Oni tomu říkají, že tančí.
3: Ti v modrých bluzách jsou námořníci a lemovaní stříbrem jsou dvořané.
0: A ten, co stojí sám na přídi, má šaty z hedvábí a lemované zlatem?
3: To je mladý princ. Myslím, že zrovna oslavuje narozeniny.
0: Vždyť ho všichni tísní a rdousí.
3: Ale ne, jenom se s ním objímají bloudku. Tisknou mu ruce, dávají polibky, připíjejí si s ním. A teď budou tančit na jeho počest.
0: Hudba. Hudba. Je krásný.
3: Blíž k lodi nesmíš. Vrať se.
4: Ona si prostě nedá říct. Odvážit se k člověku na dosah ruky.
0: Přeju ti krásný večer, princi.
5: Kdo jsi? Nevidím tě.
0: Nestačí, že mě slyšíš?
5: Proč se přede mnou schováváš?
0: Neschovávám. Ty se jen díváš jinak.
5: Tak pojď blíž.
0: Nemohu.
5: Tvůj hlas mi rozechvívá srdce. Chtěl bych vidět tvé oči, tvoji tvář. Jsi celá jako tvůj hlas, musíš být stělesněná líbeznost.
0: Jsem malá mořská víla.
5: Prosím tě, ukaž se mi.
0: Nesmím, ale když zavřeš oči a nakloníš se přes zábradlí, podám ti ruku.
5: Jaké máš křehké, něžné prsty.
0: Neotvírej oči. Prosím, ne.
5: Oči zelenavé jako moře. Netušil jsem, že na světě může být taková krása.
4: Běda ti, sestro. Budeš litovat.
3: Co tě to jenom napadlo, ty bloudku?
4: Div, že ho neobjel.
3: Otec bude mít malou radost, až se to doví.
6: Kde jsi? Vrať se! Kam ses mi poděla?
0: Smím na něj aspoň zavolat.
4: Neopovaž se.
6: Má nevýslovná kráso. Vrať se mi.
4: Neohlížej se.
0: Vidím ho. I když zavřu oči. A zítra se stejně vrátím. Sama.
4: Zítra. To už v zálivu nebude po lodi ani stopa.
3: Ty se chceš odvážit, sestro?
4: Už jsem se rozhodla. Dýchnu v půlnoční stranu. Vzbudím vichr.
3: Není severní vichřice příliš krutá?
4: Jiná by nedokázala roztříštit takovou loď.
0: O čem tu mluvíte, sestry?
3: Všechno se dovíš. Podívej, ohlédni se.
0: Vichřice nese černá mračna.
4: Překrásnou bouři. Blesky. Hromobití.
0: Proč si žene proti jeho lodi?
3: Hleď. Vlna zvedá koráb do výše jako hračku. Nádherná podívaná. Líbí se ti?
0: Mám strach.
3: My se přece nemáme čeho bát. Jsme na vlnách jako v kolébce.
4: Blesky nám svítí na cestu. A hrom je krásnější než hudba lidí.
0: Blesk vyvrátil stožár. Bojím se, že loď ztroskotá.
4: Neznám úchvatnější divadlo.
0: Já nechci. Ne.
3: Čeho se bojíš? Až příboj spláchne plavce do hlubiny, uložíme je do síně ozdobené lasturami.
0: Nesmíte dopustit, aby utonul. Je tak milý.
3: Až ho uvidíš bez nutí spát na loži z korálu, bude mnohem krásnější.
0: Studený. Němý. Ale já chci, aby žil. Prosím vás, neberte mu život.
4: Přijď se zvedá do výše jak útes. Teď příboj mrští korábem o skaliska. Rozlomí jej vedví. Už jej objímá vír.
0: Proč mu chcete vzít život?
4: Aby tě už nikdy nemohl lákat k sobě.
3: Vidíš, jak je teď moře krásné.
4: Bez lidí. Bez lidí.
0: Nevýslovně pusté. A vy jste kruté.
4: My ne. To moře?
3: Popluj s námi dolů a za chvíli ho budeš držet v náručí.
0: Ne. Nenechám ho klesnout na dno.
4: Stůj, za ním nesmíš.
3: Jeho nezachráníš a tebe rozdrtí trosky.
0: Musím ho najít.
3: Kdo ví, kam ho odnesl proud?
0: Vynesu jej z té hrůzy.
4: Neopovažuj se vztáhnout ruku po tom, kdo patří moři.
0: Nepatří. Je můj.
3: Co teď? Poplujem za ní?
4: Už je pozdě.
3: Jak se změnila?
4: Dědictví. Po lidské matce.
3: A nebo ji očaroval ten člověk? Co když ho najde a půjde pak s ním? Co řeknem otci?
4: I kdyby našla, už jej neprobudí. Neví, že by ho musela políbit na ústa, aby ožil. Nezná kouzelnou moc lidského políbení.
0: jak tě mám hledat v té spoušti trámu a trosek a tříště. Ruce mi zeslábly, oči mi zalila slaná pěna. Kdyby ses ozval jediným výkřikem, ale ne, to volá kormorán. Teď si ke mně vztáhnul ruku. Ach ne, to je jen pahýr zlomeného ráhna. Kdybys pustil po větru svůj zlatý plášť, to jsou jen cáry lodní, plachty a chumáč chaluch místo tvých vlasů. Ne, ne, jsi to ty. Zanesu tě na břeh do bezpečí. Probuď se. Ani dechnutí. Otevři oči. Víčka jako z vosku. Co je to pod nimi? Dvě malé perly. Jak tomu říkáte? Slzy. Vzbuď se. Proč máš ústa jako z ledu? Můj milý prince, což mě vůbec neslyšíš?
5: Kdo mě volá?
0: To jsem já, malá mořská víla.
5: Ten známý hlas, kde jenom jsem ho slyšel?
0: Dnes večer. Stál si na přídi, vztáhl jsi ke mně ruku.
5: Ano, v přítmí jsem zahlédl tvoje oči. A potom, co se stalo s mou lodí?
0: Ztroskotá.
5: Kam se poděli všichni?
0: Odpočívají v hloubinách.
5: Smetla nás strašná vlna. Chvíli jsem se jí bránil, než mě začaly opouštět síly. A pak mě kdosi objal. Vznesli jsme se vzhůru, na břehu jsem zaslechl ten známý hlas a potom... Ty jsi mě probudila políbkem.
0: Jak tomu říkají lidé?
5: Políbení. Proč jsi to udělala?
0: Neumím ti odpovědět. Ale jsem šťastná, s Bohem.
5: Říkáš, že jsi šťastná a chceš odejít.
0: Musím, čekaj na mne.
5: Vrátíš se někdy?
0: Nevím.
5: Nepustím tě. Nedovolím, abys mě zmizela jako ve snu.
0: To není sen. Hleď, mám ruce, vlasy, oči.
5: Polib mě ještě jedenkrát, abych mohl věřit, že nejsi přelud.
7: Uložil jsem vám, abyste ji nepustili z očí. Jak jste mohli dovolit, aby se vzdálila, kam se jí zachce? Měli jste jí opatrovat jako oko v hlavě.
8: Ale nic zlého se jí nestalo. Vždyť se už vrátila.
7: Docela jiná, než byla předtím. Vyhýbá se nám. Slovo nepromluví. Věčně ji vidím v osamělých tišinách. Zádumčivou a bez úsměvu.
4: Byla samotář, co se pamatuju. Jakoby ani mezi nás nepatřila.
7: Teď na ní leží smutek jak stín, jako zlá nemoc. Mám ji léčit a nevím, čím stůně.
8: Však já na ní vyloudím, co zatím vězí.
4: Spíš bys vypáčila slovo ze skály.
7: Tiše! Dívá se sem. Jděte za ní. Na nic se jí nevyptávejte. Radši ji zkuste trochu rozveselit.
8: No tak pojď.
4: Nevím, bude-li to co patné.
7: Slyšela jsi, Máti. Rozumíš tam?
2: Tolik se těšila na svou první toulku.
7: Myslel jsem, že se vrátí rozjásaná. A nebo se mě přizná ke zklamání. A ona zatím ani slovo. A jen ty temné, zádumčivé oči.
2: Lidé tomu říkají uhranutí.
7: Vyptávat se. Domlouvat jí. Vyčítat.
2: Chceš pomoct jí, nebo jenom ukonejšit sebe?
7: Nemohu mlčky hledět na to, jak se trápí.
2: Proto jsi přišel za mnou.
7: Ty jediná jí můžeš pomoct. Jsi moudřejší než my všichni dohromady.
2: Ale kdeže, hochu? Celá moje moudrost je v tom, že se mi nepodařilo zapomenout, čím se nejčastěji souží mladé srdce. Že pamatuju, jaké pokušení už jednou do našeho domu zanesl člověk.
7: Prosím tě, promluv s ní. Snad potřebuje radu nebo útěchu. Ať se svým stezkem nezůstane sama.

0: Neschovávej se přede mnou, holčičko. Stejně tě vidím.
1: Ale já přece... Já jen...
0: Málo tě užiju poslední dobou. A nevíš, jak se mi stýská po těch pěkných chvilkách, když jsme sami dvě sedávali pod útesem. Vzpomínáš? Učila jsem tě staré písničky pradávných mořeplavců.
1: Vyprávěla jsi mi pohádky z dalekých moří.
0: Snívala jsi, až budeš dospělá.
1: Ty jsi zase vzpomínala na své mládí.
0: A teď se mi najednou vyhýbáš.
1: Když mě vůbec není do zpěvu.
0: Já vím.
1: Ale tatínek snad nic netuší.
0: Kde kdo už si všiml, že jsi docela jiná, co se spotkala s člověkem?
1: Ale to vůbec není kvůli němu.
0: Já se nevyptávám. Jen bych ráda ukonejšila tvé srdce.
1: Je mi teskno.
0: Máš, nač jen pomyslíš, tak po čem vlastně teskníš?
1: Po něm.
0: Ach, ano.
1: Zlobíš se na mne?
0: Ne.
1: Neboj se o mne, babičko. Já i v nejhorším stesku jsem šťastná, když na něj vzpomenu. Jenom nevím, co se to se mnou děje. Chce se mi smát i plakat jedním dechem, ale víli přece nevědí, co je pláč. A já chvilku hořím jako plamen a zas mi roztřásá zimnice, celé noci nespím a když dřímnu, zdá se mi jen o něm. Co je to, babičko? Nemoc? A nebo kouzlo nějaké?
0: Člověk tě očaroval. Kéž bys dokázala na něj zapomenout.
1: Ne, to nechci. A nikdy bych mohla.
0: Radši se trápit s teskem.
1: Radši jít za ním.
0: To pusť z hlavy.
1: Proč?
0: Ty jsi mořská víla a on je člověk. Voda se nedá spřáhnout s ohněm. Nám není dáno milovat, jak to dovedou lidé. A člověk může mít rád zas jen lidskou bytost.
1: A nemohla bych se já stát člověkem?
0: Co pak bys mohla opustit svůj domov? Blažený život bez bolesti a strádání? Lidé žijí tak krátce, zestárnou, než se naděješ a potom umírají. Kdežto my jsme tu celé věky. To všechno bys přece nedokázala obětovat.
1: Ještě mnohem víc, babičko.
0: Nevíš, co mluvíš. Musím pro tebe najít lék.
1: Radši mi poraď, jak se stát člověkem.
0: Ne, neporadím.
1: Jestli mi někdo může pomoct, tak jenom ty.
0: To by byla pěkná pomoc.
1: Budeš se radši dívat, jak se trápím?
0: Mlč, prosím tě. Mlč.
1: Odpusť mi. Už nebudu.
0: Holčičko, neumíš si představit, jak draze bys musela zaplatit za život tam nahoře. Není žádné kouzlo, které by tě dokázalo proměnit v člověka. Člověkem tě může udělat jen stálý, věrný cit.
1: Vždyť já ho mám ráda.
0: To by bylo málo platné, kdyby on stejně vytrvale a věrně neměl rád tebe. Ty by ses musela navždycky rozloučit s námi a s lidskou podobou vzít na sebe též úděl lidské smrtelnosti.
1: Podstoupím to s radostí.
0: To ještě není všechno. Chceš-li jít za ním, musíš obětovat svůj hlas.
1: Jak obětovat?
0: Vzdát se ho, ztratit jej, oněmět.
1: To bych už nemohla zavolat? Zaspívat?
0: Tak. Zůstala bys němá.
1: Ani s ním bych nesměla promluvit, ani šeptem.
0: Ne. S nikým kromě nás.
1: To je kruté.
0: Zůstaneš.
1: Třeba by mě porozuměl i beze slov. Vždyť já mu taky rozuměla, když ležel v mglobách a byl tak hrozně tichý. Babičko, vem si navždycky můj hlas a pomoz mi za ním.
0: Kdyby tě přestal mít rád, kdyby si vzal jinou, je s tebou konec. Zmizíš jak vlna při odlivu. proměníš se v chumáč mořské pěny.
1: Proč by měl přestat mít mě rád?
0: Protože lidské srdce je nestálé. Podstoupit tolik těžkých zkoušek pro něco tak prchavého. Nebojíš se?
1: Bojím.
0: Konečně rozumné slovo.
1: Bojím se. Úzkost na mě dotírá, ale přece chci. Toužím. Udělám to. Opustím domov. Dám ti svůj hlas. Ale rychle. Prosím tě, teď hned.
0: Ani se nerozloučíš.
1: Jenom s tebou. Bude to míň bolet. A já už jsem stejně v duchu s ním.
0: Už teď víc člověk než mořská víla.
1: Ano, vidím ho. Jsem s ním na zeleném břehu. Tam, co jsme se spolu rozloučili.

0: Kdo jsi? Kde ses tu vzala? Odkud jsi zabloudila do mé zahrady? Proč ukazuješ do dálky? Přineslo tě snad moře? A proč právě sem ke mně? Tak mi odpověz. Proč mlčíš? Nerozumím tvým posuňkům, děvče. Ale tvůj úsměv je výmluvný, dojímá mne. Jsi půvabná. Jsi nevýslovně milá, a když se dotýkáš mé ruky, je mě tak lehce, že bych se snad dovedl i vznést. Zapomenout na celý svět kolem. Nikdy předtím jsem nepoznal tak sladkou úlevu. Jen jedenkrát, když mě vynesla z bouře na břeh ta neznámá kráska. Nepamatuju si už na její tvář. Zahledl jsem ji napůl ve mglobách a napůl ve snu. Ale podle hlasu bych ji určitě poznal. Třeba se zavřenýma očima. Na ten krásný, konejšivý hlas nezapomenu, co budu živ. Proč se usmíváš? Nerozumím ti. Škoda. Musím už zpátky do zámku. Ty chceš jít se mnou? Co tam? Vlastně, mohl bych tě přijmout do své družiny. Chceš? Tak dobrá. A já se třeba časem naučím hádat, co mi to povídáš. Očima, gestem, pousmáním.
1: Proč pak se touláš sama po břehu?
2: Babičko, kde se tu bereš?
1: Nedalo mě to.
2: Proč se na mě díváš tak lítostivě?
1: Dcera bohatého mořského krále slouží jako panoš chudému princi. Chodí za ním jako ochočený psík, čeká na jeho vlídné slovo jak na almužnu. Kvůli tomu si obětovala svou nádhernou volnost.
2: Mohu s ním být od rána do večera. Smím se na něj dívat, poslouchat, co říká.
1: Dokonce smíš spát na prahu jeho dveří. Nejkrásnější mořská víla.
2: Ničeho nelituju.
1: To můžeš namlouvat leda sobě, holčičko, jenže já do tebe vidím jako do křišťálu. Stokrát se můžeš usmívat, stejně vím, že se trápíš.
2: Nevím proč.
1: Protože on nepochopil, kdo mu zachránil život. A skoro vůbec nerozumí tomu, co říkají tvé ruce, tvoje oči.
2: Nejde všechno najednou. Časem si zvykne. Porozumí. Podívej, jde sem.
1: Máš strach, aby mě nezahlédl. No dobrá, půjdu.
0: V mé zahradě je tolik milých zákoutí. Co tě tady táhne pořád sem? Na mořský břeh? Že se ti tu líbí víc než jinde? Ale neměla by se stoulat, kdy se ti zamane? Ostatní dvořané to těžce nesou. No. Proto ještě nemusíš být smutná. Vždyť dobře víš, že jsi mě milejší než všichni ostatní. Tobě povím i to, co před nimi držím v tajnosti. Chceš hádat, jakou mám dnes pro tebe novinu? Ba ne, tohle bys neuhádla. Přijede k nám vzácný host. Bohatá, krásná princezna. Rodiče nás zaslíbili, ještě když jsme byli děti. A teď přichází doba opravdových zásnub. Tebe to netěší? Jako bych ti prozradil, kdo ví, jak hroznou zvěst? Pojedeš se mnou naproti mé nevěstě. A když si to bude přát, staneš si její dvorní dámou.

0: Sestřičko, slyšíš? To jsme my.
1: Nedělej, že nás nevidíš.
2: Kde bych se vás tu nadála?
1: Někdo nás poslal za tebou.
0: Je, co se to děje v zámku? Nevypukl požár?
2: Ohňostroj na oslavu zásnub.
0: Jaká je nevěsta? Krásná, bohatá, mocná?
2: Ona ho vůbec nemá ráda.
0: Tak proč se s ní chce zasnoubit?
2: Říká, že musí. Nerozumím tomu.
1: Ale víš, co tě čeká, až s ní bude mít svatbu?
2: Vím.
0: Ale to se nesmí stát, už kvůli babičce. Vlasy dočista zbělely, plouží se jako stín. A otec, kdybys ho viděla, zestárnul za ten čas o 1000 roků.
2: Ať mi odpustí.
1: Proč nezaprosíš sama?
0: Něco by udělal pro tvou záchranu.
2: Chci zůstat princi na blízku až do poslední chvíle.
0: Ty malý tvrdohlavý bloudku, co ti dal lidský svět? Bolest a ponížení.
1: Nechy, spíš bys pohnula útesem. Nepřišli jsme tě přemlouvat, posílá nás otec, abys dnes před půlnocí přišla sem na břeh.
2: Proč?
1: Poví ti to sám.

0: Jak se ti líbí moje nevěsta? Krásná, že? To se nedá upřít. A vznešená. A hrdá. Co je zase s tebou? Stojíš jako socha.
1: Nevymám již z ní ani slovo. Je němá jako peň a tvrdošíná jako skála. Jak ji můžeš strpět ve své blízkosti? Když jsem jí ráno poručila, aby mi učesala vlasy.
0: Neposlechla tě snad?
1: Prsty měla jako rampouchy. Podívej se na ní. Není ti úzko z jejich očí?
0: Bývala veselá. Samý úsměv.
1: Co bylo, bylo. Teď přede mnou stojí jako němá výčitka a hrozba. Nesnesu takové stvoření ve své družině.
0: Dobrá. Odveduji.
1: Chceš-li mi udělat něco kvůli? Pošli ji pryč ze zámku, abych ji už nikdy nepotkala. Máš dost dvořanů, kteří dovedou mluvit. Tak k čemu je ti tahle němá podivínka?
0: No, vidíš. A bývalo mě s tebou krásně, bezstarostně. Dneska máš oči těžké smutkem a chodíš jako má toha. Ach jo. Nemysli si. Ani mně není lehce. Ona taky bývala jiná, když jsme byli děti. Neměla tenkrát tyhle přísné oči, pyšné čelo, mrazivý hlas. Ale co dělat? Nemůžu jí říct, aby se vrátila, odkud přišla. A na co taky čekat? To je jediné, co mi okouzlila srdce. Té už se stejně nedočkám.
2: Tak si tedy přišla, moje malá.
1: Ano.
2: Tisíce světel v oknech zámku. Lampiony, hudba, zpěv. Odbývá se tam turnaj nebo ples. Ach ne, jen lidské zásnuby. Prout vína, jásod, hodování. A zítra? Hořké probuzení. Tak leti tedy od práci. Chceš, abych tě pomstil?
1: Chci, aby byl šťastný.
2: Zničil tvůj život a ty ho neproklínáš.
1: Jen sobě bych mohla vyčítat, že jsem v něm nevzbudila stejně silný cit.
2: V tom jejich světě buď smíš sama milovat, anebo sklízet cit druhého. Obojí najednou není dáno nikomu. Člověk by ani tolik neunesl. A ty jsi ho měla příliš ráda.
1: Neměla. Mám.
2: A co dál?
1: Ještě i jako chumáč mořské pěny ho budu milovat.
2: Nechci, aby tak skončila má nejmilejší dcera. Ještě se můžeš zachránit.
1: Nechtěj, abych se ho zřekla, abych jej opustila.
2: Postačí, když jej sama převedeš přes práh života do věčného spánku. Blč, neříkej mi ano ani ne a dobře poslouchej. Tady máš diamantovou jehlici. Až princ usne, ponoříš moji do srdce. Jediná klub je jeho krve, ti otevře cestu zpátky mezi nás. Než se rozední, budeš zas mořská víla a on bude spát v ledové síni.
1: Já? Že bych ho měla?
2: Pravil jsem ti mlč. Tady máš jehlici a jdi. V zámku už zhasínají světla.
1: Prosím tě, tatínku.
2: Mysli na babičku, která se pro tebe trápí. Vzpomeň na své sestry. Jdi. Princ už usíná. Neboj se, ani ho to nezabolí. Až k němu vstoupíš, sen mu připomene, jak jste se prvně políbili.
3: Můj milý, přišla jsem ti popřát dobrou noc. Srdce ti bije tak pokojně a mírně. Sotva ho slyším.
0: Ten hlas, ten sladký hlas, jako tenkrát, když mi dala s Bohem.
3: A teď se ti na chvíli vrací.
0: To zbyla ty? Proč jsi mi mlčela celý ten čas?
3: Teprve teď smím promluvit, když se loučíme navždycky.
0: Vždyť se mi právě vracíš.
3: Na chvilku. Můj milý. Kdybych měla sílu ponořit jehlice do tvého srdce, zůstali bychom spolu jako dva stíny. Ale já nemohu.
0: Proč ses mi vracela?
3: Než jsem překročila práh, doufala jsem, že najdu dost síly, abych udělala, co mi poradil otec. Ale já nechci tam dole líbat tvoje mrtvá ústa. Radši budu celé věky snít a vzpomínat na jediné živoucí políbení.
0: Neodcházej, prosím. Ještě okamžik.
3: Musím. Už se rozednívá.
0: Kde tě najdu?
3: Ve snu, lásko moje.
0: Vrať se, má jediná. Vrať se mi.
3: To jsi ty, babičko. Pověz tatínkovi, že jsem to nemohla udělat.
4: Varovala jsem ho od začátku.
3: Smím se tě teď na něco zeptat?
4: Ano.
3: Maminka.
4: Zabloudila k nám jen krátce ze světa lidí. A v tobě navždy zůstala její stopa. Ale proč tě má stihnout takový krutý úděl za jediné zabloudění?
3: Netrap se. Ráda se stanu květem bílé pěny, chocholem na přilbě mořské vlny, poslem přílivu a sestrou svítání. Stálo to za to.
4: Ptám se, co?
3: Touha.
4: Bez naplnění. Co dál? Bez naplnění. Co dál? Věčný stesk.
3: Se sladkou závratí.

0: Jednou v poledne pálilo sluníčko tak mohutně, že to tatínkovo auto samo chytlo. Nejdřív jen tak bublalo a prskalo, ale za chvíli už běžel motor docela pravidelně.
1: No, když už to chytlo, řekl si Fík, mohl bych se trošku projet.
0: Nacpal se do auta a šlo mu to dost těžka. Fík byl velepes a auto bylo pidi auto. Vypadalo to, jako když si Fík obléká malý kabát. Nakonec se ale přece jen do toho auta oblékl a vyjel zavřenými vraty na silnici. Pravda, auto bylo trošinku nafouklé, skoro jako balón, ale nevzneslo se. Docela spořádaně jelo po silnici. Brzy přišla zatáčka a Fík docela obratně zatočil volantem. Jenže na opačnou stranu. Tak moc to zas nevadilo, protože na té druhé straně byla taky jedna silnice. Stačilo jen přejet kukuřičné pole. Potom přišlo ještě pár jiných zatáček, ale to už Fík točil volantem na správnou stranu, takže ani nemusel přes pole. Jenže to zase začalo být z kopce a Fík nemohl najít brzdu.
1: Hrome, kde je ta brzda?
0: Bručel si a hledal jí všude i pod zadním sedadlem. Mezitím projel jedním státním statkem, jednou soukromou zahradou a jedněmi staženými závorami. Potom už projel pouze jednou chalupou, co na ní měli čápy hnízdo, komín i s hnízdem a s čápy zůstal na autě a takhle hezky ozdobený automobil ujížděl dál. Lidé si na něj ukazovali a říkali, hele, haha, ten má pěknou zahrádku. No, Fík však měl jiné starosti, pořád ještě nenašel brzdu. No, jak by taky mohl najít, když mu mezi tím někde upadla. Začal tedy brzdit aspoň ohonem a tak trošku opravdu přibrzdil, ale víc to prášilo. Najednou se objevila křižovatka a Fík se rozhodl, že tedy někam odbočí.
1: No, tak řekněme třeba doleva.
0: Zavrčel a vystrčil pravé ucho jako směrovku, no protože on si pořád ještě trochu pletl, kde je nalevo a kde napravo. Zahnul tedy doprava a ujížděl dál, pak už byla zase rovinka, takže to ocasem téměř ubrzdil. Přijel do vesnice a přes cestu šlo právě hejno hus. Fík jel tak dobře, že přejel jen jednu. Podařilo se mu přitom dokonce zastavit. Husa byla ovšem přejetá tak dokonale, že byla dočista placatá. Vypadala, jako by byla na té silnici jen nakreslená.
1: Chlapečku, to byla vaše husa?
0: Zeptal se Fík kluka, který se na to přišel podívat. Kluk si ji prohlédl a zavrtěl hlavou.
2: Takový placatý my nemáme.
0: Potom vzal gumu a husu vygumoval. Fík ujížděl dál. Zdatně brzdil ocasem, změnu směru ukazoval ušima a místo houkání hlasitě vyl, protože nevěděl, kde se mačká houkačka. Čápové na střeše si libovali, jak ten čas letí, a jeden z nich povídá,
2: ale příjemně to fouká, že?
0: A ten druhý řekl,
2: to jsem nevěděl, že ta naše chalupa umí tak rychle jezdit, kolego. A koukám, že kouř jde teď ze sklepa, že?
0: Ukázal dolů na výfuk. Vidíš, jak jsou ti lidi hodní? To oni, aby nás nevykouřili.
3: Potom však přijeli do města a to se čápům nelíbilo. Ve městě se báli. Tedy Fík se bál taky a byl by docela rád zastavil, ale nešlo to. Zrovna před ním kropili ulici, takže se ocasem

0: nedalo moc dobře brzdit. Spíš to hodně stříkalo. Tak hodně, že policejní auto vůbec nemohlo fíka předjet. Konečně přijeli na suchou ulici, policejní auto fíka předjelo a dávalo znamení, aby zastavil. Fík zabrzdil tentokrát tak pruce, že vytrhl z dlažby kostku. Policisté si začali se zájmem to podivné auto prohlížet. Jeden z nich vzal vzadu za něco, co koukalo pod vozem, zacloumal s tím a povídá: Člověče, člověče, vy máte uvolněný výfuk.
1: Au, zavil Fík, to je ocas.
0: No, tím hůř, řekl policista. Dále jedete zakázanou rychlostí, stříkáte za sebou jako kropící vůz.
1: No a na střeše máte bez povolení komín a jakési dva ptáky.
0: Hleďte, a vy jste se mi zdá taky pěkný ptáček. Máte vůbec řidičský průkaz?
1: Prosím, nemám, přiznal se Fík. Ale, no tak zaplatíte nám pokutu. Máte aspoň peníze? Prosím, nemám.
0: Člověče, člověče, tak co vlastně máte?
1: Prosím, blechy.
0: Hleďte, víte co, vystupte si. Dál jet nemůžete. To vozidlo tady pěkně necháte.
1: Pane, on by mi to někdo ukradl.
0: A tak si ho naložil na záda a lehce kráčel k domovu.
2: Král kamenné srdce. Jsou země hojnosti a země prázdných míst. A jsou i králové se srdcem na dlani, a jsou i králové se srdcem jako kámen. Poslyšte pohádku o jednom takovém. Ne darmo poléta ho kdekdo v království, kde léta panoval, zval král kamenné srdce. Kdo ví, snad jako dítě taky se vlídně smál. Mnozí v tom království dneska už šediví. Prý někdy vzpomenou, jak kdysi po dvorech teklo i vínečko a z pytlů pšenka hrnula se proudem. Kdo ví? Snad jen to neštěstí, co krále potkalo, je tomu na vině, že tu dnes o strach žít a kde kdo z cizinců se této krajině raději kruhem vyhne. To bylo před léty. Král bloudil po parku se svými dcerami, měl čtyři, mladičké, šli v řadě za sebou, jak schody ke chrámu. Když u bran zaklepal pohrblý sivý kmet a prosil o kus chleba. A sotva domluvil, už druhý přicházel a třetí po chvíli a čtvrtý jako na schvál. Král celý zbrunátněl. Což vládnu nuzotě a samým žebrákům? Jděte si vydělat, práce je víc než chleba. Jsme staří vladaři, vzdychali dědkové. Však král už neslyšel a volal z ohrad psy. Žeňte je otrapy, ať neuráží oči mojich dcer taková líná cházka. V tu chvíli dědové pozdvihli berličky a čtyřmi kletbami stíhali raní sad, až staré jasany a mladé topoly v trávničku za fontánou stichly. Buď teskno dcerám tvým po všem a po ničem, volali žebráci. A sadem znělo to jak jeden hněvný hlas. Ať lidská radost navždycky jim cizí. A to už z hradních bran vyběhli vzteklí psi a chtivě štěkali a chtivě čichali v polehlé trávě stopu. Však starci zčista jasna na to tata zmizeli. Nikdo je neviděl ubíhat křovinou, nikdo je neslyšel vykřiknout o pomoc. Náhle se ztratili, jak by je odvál vítr. To bylo před léty. Dnes dcery královské jsou jako nevěsty. Krásné a bělostné jak růže ve skleníku. A přece královna ani sám velký král z nich zatím nemají přes příliš radosti. Spíš samé soužení. A samou tichou strast. Neb od té příhody se čtyřmi žebráky jsou jako bez ducha. Nepřou se, nesmějí a skoro celé dny proleží na loži. Nebo je prochodí bez cíle zahradou, nebo je propláčou v komnatě u zrcadla. Mlčí, jen vzdychají a nepřejí si nic, jak by, Bůh odpusť mi, nebyly ani živé. Král, ten už smířil se. Ano, když hromoval a volal doktory a za trest věšel je, když celý zmatení krčili rameny. Dneska už nekřičí. Jen jakoby se žalem celý zatvrdil, je denně krutější na všechny na blízku. Soudí a týrá zem a plní vězení. Ne darmo po léta ho lidi v království, kde takto panuje, zvou král kamenné srdce. Vždyť žádná nevěsta, která má tolik let, co dcery královské, nesmí se nikdy vdát a nesmí děti mít a nesmí tancovat. Dokud i princeznám prý nevrátí se smích a z divné nemoci je někdo nevyléčí. Ach, lidská krutosti, jako bys neměla dost svého neštěstí, musíš je přes moc rozdávat i druhým. Kolik už ženichů hrozilo strašnou mstou, kolik jich uprchlo do dálné ciziny, aby tam hledali, co doma odepřeno. A všechno nadarmo. Nevěsty zestárly a krutost královská den pod ní jak by rostla. Jednou, hned na jaře, odvedli byřici do zámku Barborku, nejhezčí panu v kraji. Bude prý komornou u samých princezen a nesmí na krůček vzdálit se ze zámku. Co má kdo vyzvídat na prosté holčici, rozkázal panovník. Kdo nemá komu, nevyzradí nic. Ta dívka Barborka měla však ženicha, Ondru, už sirotka, co slouží v hájovně u dědy Plamínka a byl mu vlastně vším. Vždyť spolu střehli les bezmála 20 roků. Ondra byl mládenec se srdcem čistotným a dobrým. Pánbu ví, kdo mu byl přítelem, mohl na něm dříví štípat. Jen trochu hrdý byl a vzpůrný. Jediná potupa v něm zažehla hned požár. Když se ta smutná zvěst o paně Barborce blížila k hájovně, zavřel ho Plamínek na 4 západy a v jednom kuse skrz dveře mu domlouval. Měj rozum, Ondřeji. Co zmůžeš? Moc je moc. Darmo se vzpouzet. Darmo tlouci hlavou. Co svede chudák proti vůli krále? Týden ho střežil, týden konejšil. A když ho 8. den propustil z komory, Ondra už nemluvil. Jenom tak povzdechl si. Pusťte mě, dědečku. Vydám se na zámek a slušně požádám, zda můžu uzdravit ty panovnické dcery. Uzdravit princezny? Hrozil se Plamínek. To nikdo nesvede. Víš, kolik doktorů je v panském arestu? A kolik panáčků na hradním hřbitově? Nechci tě, synku, takhle brzy ztratit. A skoro poklekal a skoro žadonil. Však s Ondrou nebyla už řeč. Jen jaký tichý hněv mu temně planul v podmračených očích. Šel. A když pak zabušil na mříže u zámku, zprvu ho nechtěli ke králi ani pustit. Jdi po svých nuzáku, buď rád, že jsi naživu. Nemluv a otevři ty prázdná holínko. V tu chvíli, jako by to osud chtěl, šel okolo sám urozený král. Co je tu? Vykřikl. A strážný skameněl, jak by byl tesán z žuly. Ten klouček výsosti, že prý chce uzdravit jasnosti vaše urozené dcery. Co? Nerozuměl král. Uzdravit princezny? A jak by nevěřil svým uším, zval ho dál. Pojď, kdo pak vůbec jsi? A nevěřícně šeptal jeho jméno. Ondřej? A jak pak to chceš, holobrátku, udělat? Vyzvídal jízlivě a ani neviděl, jak v koutě u schodu ta nová komornička zbledla. Chci jim jen splnit, co si budou veličenstvo přát. Tak navrátím jim najisto i zdraví. Král hleděl tázavě. Že všecko vyplníš? No dobrá, zkusme to. Však věz, že tvoje kostřička se do mých hladomoren vždycky ještě vejde. A smál se zlověstně a vedl ke dveřím, kde Ondra potají zamával Barborce a úzkostně si vzdychl. Pojď, řekl přísně král. Přespí pospíš tu v Mašteli a zítra pospíšíš k mé ze všech nejstarší. Princezna Dita už ti prozradí, co by na světě nade vše potěšilo. A smál se na novo, hrubě a posupně, až svíce na chodbách se ve svícnicích třásly. Pak už ho Ondřej uviděl až po ránu. Šli dlouhým schodištěm až kamsi do nebe, kde v těžkých závěsech, jak skryty před světem, tonuly temné dveře. Král zlehka otevřel a Ondra na prahu skoro až ztratil dech. Takovou nádheru neviděl za život. Křišťál a koberce a křehké nádobí a v koutě u okna na nízké lenožce ležela princezna, krásná jak Madonna. Ondra se uklonil a bál se zdvihnout oči. Vedu ti, dceruško, zde toho mládence. Pověz mu, o čem nejvíc sníš. Splní prý každé přání. Znělo to výsměšně, ale i tesklivě. Princezna vzdychla si, jak by jí na prsou ležel a tlačil kámen. Chci 1000 krápníků z ledové jeskyně. Aby mě hladili, aby mě studili. Hoří mi celé tělo. Tichonce plakala. A král ji konejšil a už pospíchal s Ondřejem na chodbu. Slyšel jsi? Tak už jdi. V kůlně je prázdný vůz. A kůň, co s ním jezdil, taky snad ještě živ. Tak zapřáhni. A s Bohem. Za 7 dní tě čekám s plným vozem. A zhurta zabouchl, až otřásl se dům. Ondřej stál na dvoře, skoro se zalikal. Pro pána svatého. Je horko, slunce žhne, že potí se i zem a já mám hledat krápníkový led. Pak vešel do kůlny. V rohu tam stál na kolech vetchý vůz a kůň, co po boku pil z teplé vodičky, se sotva držel na svých slabých nohou. Ach bože, vraničku, ty jsi na tom hůř než já. Pojď, pomůžu ti táhnout. Vzdych Ondra za branou a hned se zapřáhl po vraníkově boku. Šli zvolna. Jak by ne. Sluníčko pálilo a chudák vraný kůň se v horku celý třás. Ne, Ondra nezoufal. Jen pořád nevěděl, kudy se vlastně dát. Jet jen tak bez cíle bylo, jak jezdit v kruhu. Už sotva vlekli se. Když náhle v lesíku na pustém rozcestí mával jim zdaleka nějaký pantáta, sivý a shrbený. V pravici pahýl hole. Dobrý den, dědečku, přibrzdil Ondřej vůz, znaven už žárem a úpornou žízní. Kam pak se ubíráte? A chlapče, asi ke hrobu. Mířil jsem k domovu, však nohy nechtějí už vůbec poslouchat. Tak tady asi umřu. Zavzdychal stařeček, bílý jak od sněhu. Vlasy i plnovou smu bledě svítily a v čirých očích plavala mu lítost. I kde pak, dědečku, jste jenom umdlený. Kdo pak by myslel na nejhorší? Vzal Ondra staříka jak dítě do rukou a posadil ho do prázdného vozu. Tak. A teď řekněte, kudy se máme dát. Stejně tu bloudíme už skoro den, jak slepí. Děkuji, mládenče, usmál se stařeček. Tu máš. Zde vezmi bič. A podával mu hůl tlustou a sukatou. Darmo se Ondřej smál, že bič mu k ničemu. Vždyť kůň je rád, že šlape. Jen práskni, Ondřeji, zavolal stařeček. A Ondřej zdvihl hůl a vůz v tu vteřinu se rozjel po cestě, jak by ho vzala smršť. A kůň byl najednou čerstvý a divoký. Ondřej mu vyskočil za jízdy na hřbítek a vychry hvízdali a lesy prchaly. Vsi mezi stromovým jakoby utíkali s nimi. Stůj! Vzkřikl zezadu mohutný cizí hlas. A Ondřej zmatený se za ním otočil a skoro spadl z koně. Na místo dědečka seděl tu statný muž, stepilý, obrovský. Sotva se do vozu skryt v kožešinách vešel. Kdož jsi? vyhrkl mládenec. A sivý člověk vstal, až rozhoupal se vůz. Jsem Sever, odvěký vládce jedné čtvrti světa, a podal Ondrovi ledovou pravici. Děkuji, Ondřeji. Máš u mne velký dluh, který ti brzy splatím. A zlehka poplácal po zádech vraníčka a vedl ho i s vozem k černočerné skále. Pojď, řekl Ondrovi. A vešli do sloje, hluboké, široké, kde k zemi visely i vzhůru trčely mohutné krápníky, z nich sem tam kanula bělostná, těžká krůpěj. Nalámej jich, co chceš, usmál se Sever král. A sám hned strhl jich snad 20 najednou a nakládal je do Ondrova vozu. Ondřej, jak zmámený, se pustil do práce. Křehce to zvonilo. A jak se tříštil led, studená jeskyně se celá rozpívala. Za chvíli vyjel přetížený vůz a Ondra nevěděl, jak honem děkovat. Koktal a zajíkal se. Neděkuj, Ondřeji. Tu máš, zde je bič, kterým to stačí zapráskat. A za chvíli si doma. A Sever objal ho a podal mu svou hůl. Ondrej pozdvihl, aby mu zamával. A tu se znenáhla kůň opět rozletěl. A Ondra za jízdy vyskočil na kozlík, div, že mu povoz neutek i sledem. Letěl jako smršť. A už v daleku kmitla se hranice. A už zahlédal Ondřej i rodnou zem, když náhle sper to ďas, kde snízko u země to temně dutě prasklo. Prr! Křikl mládenec. A nebe žehnej mu, že to tak udělal. Vždyť jedno z velkých kol, to pravé na zadku, se skoro poroučelo k zemi. To je mi nadílka, láteřil mládenec. A hned se rozhlížel, kde je tu blízko ves, udřený, spocený, neb slunce stoupalo už vzhůru. Ještě mi krápníky v tom teple roztají, hrklo to v Ondrovi. Ale už stavěli před nízkou chalupou, z které se vyvalil obtloustlý venkovan a hleděl s úšklepkem na polámané kolo. Viď? Chtěl bys kolečko? A kolik zaplatíš? Chechtal se jízlivě. A v milém Ondrovi se zastavilo srdce. Pro pána z Milána má pravdu. Nemám nic. Však pyšně rozhlíd se a mávl pravicí. Buď klidný, koláři. Mohu si koupit kol třeba na 10 vozů. A trnul úzkostí, jaký ta spupná řeč udělá na chastníka dojem. Ten jenom zamžikal a dvakrát přešlápl a třikrát potáh si pod pasem kalhoty, než obrátil se do tichého dvora. No dobrá, zabručel. A než bys řekl švec, byl tu i s kolečkem a lezl po zemi a vzdychal náramně, až vůz stál po chvíli na čtyřech jako předtím. Tak... A teď pěkně plať. Ondřej se s úsměvem vyhoupl na kozlík. Tu máš. A hodil mu svou čarodějnou hůl, co tvoj chlapík stačil chytit v letu. Co je to? Vyjekl. A hněvem porudlý zdvihl ji nad hlavu. Snad, aby Ondrovi na místě vysvětlil, že není na žerty či na nevděčnost zvyklý. Ale v té vteřině se vraník rozběhl. A vůz se rozletěl, až kola skřípala. Nežli se nadáli, stavěli před zámkem, kde koníček byl doma. Král na ně z balkónu pohlížel pátravě. Zvláště když uviděl bystrého tahouna, jenž tomu prvnímu byl podobný, jak podobá se vlašťovička orlu. Ale když druhý den se Dita princezna začala nahlas smát a svěží vstávala z dlouhého smutnění, král kázal Ondřeje bohatě pohostit. A šít mu šaty dal honosné, vznešené, a zval ho k turnajům a už vyzvídal, kdy Ondra uzdraví i jeho druhou dceru. Jsi takřka kouzelník, teď už tě nepustím, lichotil, sliboval, však srdce z kamene v něm asi v zápětí zatlouklo rychleji, neb začal Ondřej bez konce varovat, by ani po druhé se nenavracel s prázdnou. A co si, vladaři, tvá druhá dcera žádá? Vyzvídal mládenec a věčně díval se do temných podloubí a do všech chodbiček, zda někde neuhlídá Barborku, aby ji aspoň pohledem mohl pošeptat, jak se mu po ní stýská. Zita už čeká, kýval panovník a už vedl ho tím strmým schodištěm do tichých pater věže. I druhá princezna ležela v polštářích a ač jí sluníčko hledělo do oken, civěla přesmutně po zdech a po stropě, jak hledala by světlo. Přines mi, Ondřeji, hvězdu, co nehasne. Hvězdu? Ano, ať rozsvítí se věčná tma nad tím mým teskným světem. Tichounce plakala a král div neběžel s Ondřejem ze schodů a honem loučil se a bránu otvíral. Ani si nevšiml, že mladík zamával do oken v přízemí, neboť tam zahlédl stín ze všech nejněžnější. Sotva však zabouchla mu vrata za zády, hned zase Ondřej zakabonil tvář. Hvězdu. Ach, štěstíčko, co jsem ti udělal, že se tak urputně ode mne odvracíš. Kde se já dostanu k nebeským pokladům? Na zemi neleží a lítat nedovedu. Usedl na koně a jel zas bez cíl, jak tehdy poprvé. Svět byl jak bez ducha, jen vítr hvízdal se vysoko nad zemí a burácely stromy. Dojel až do města, kde právě končil trh. A jak tak procházel od kupce ke kupci a jak tak prohlížel hedváb a prsteny, které jen svítily na sněžných ubrusech, stanul až na konci uzunkých uliček, kde z křehkých pohárů a lesklých svícínků si muští nějací, co zlouze vybírali. Kolik chceš střízlíků za tuhle konvici? Vykřikl nejmladší na starce za stolkem, jenž celý zlekaný promlouval tichounce, jako by ho řeč klumily dlouhé, plavozlaté vousy. 40 zlaťáků, odvětil bázlivě. 40 zlaťáků, vypískl Hromotluk, hýkavě se smál. Straší ti ve věži? Tady máš 2 a s Bohem. A chlap vzal konvici a hodil na stolek 2 lesklé zlaťáky. A ať si obchodník plačky je zaklínal, ať si je svolával pro všecko na světě, hnali se všichni 3 opřekot pryč jak voda. Stařec se za nimi zoufale rozběhl a k nohám padl jim a prosil, naříkal, až jeden z trojice ho hrubě odkopl a povalil ho na zem. Ondřej už nečekal. Stůj, křikl na lesy a skočil před muže a zastoupil jim cestu. Vrať, co si ukradl. A honem popadl prvního u krku, až ten jen zasýpal a vytrhl mu spod paží nádherně blízkající konev. Nastala velká řeš, leč Ondra vyučen byl porvat se i s medvědem. Vždyť líhal v doupatech a rostl po lesích, takže, ač v přesile, ti 3 se po chvíli po jednom ztráceli. Až v prachu na zemi sem tam i krvavém ležela nakonec jenom ta konvice a sem tam cár a klobouk. Ondra ji podával přes stolek dědovi. Však ten se usmíval. Jen pij, jsi unaven. Jak to? Chtěl Ondra říct. Vždyť konvice je prázdná. Ale nic neřekl. Neb náhle pocítil, jak v pravici mu křehká konev stěžkla. Mok chutnal jako med. A sotva dotkl se Ondrových poraněných úst, jako by se stal zázrak. Dokola kolem na zemi začalo se sivě šeřit. Jak by se na město snášela valem tma. Celé se zatmělo. A všechny uličky, parky a náměstí se v jedné vteřině najednou vyprázdnily. Neboj se, řekl kdosi a Ondřej ohlédl se za sebe a spatřil staříka, jenž, jak by omládnul, stál na pár kroků ramenatý, stepilý, v lehunkém větírku povlávali mu plavozlaté vousy. Ondřej se zarazil. Kdosi? A muž se uklonil a domy kolkolem, jak by se toho pozdravení ulekli, rázem se srazili do úzkostného kruhu. Jsem západ, odvěký vládce jedné čtvrti světa. A podal Ondrovi studenou pravici. Děkuju ti. Máš u mě velký dluh, který ti brzy splatím. A zlehka poplácal koníčka po zádech, takže ten zamířil k dlouhému schodišti, jež se tu z ničeho nic prostřed náměstí, slabounce rozsvícené, kam si na nebesa zdvihlo. Šli dlouho, výš a výš, a když už byli na sám dosah krajkovaným oblakům a zlatistému prachu mléčných drah i nekonečným souhvězdím, rozhořela se před nimi ta podvečerní nebesa jak boží klenotnictví. Zde vezmi, kterou chceš, poručil západ král. A oči Ondrovi svým rouchem zaslonil, by ze hvězd snad neoslepl. Ten se však kolem sebe ani nedíval, jen vstáhl pravičku a první hvězdu, kterou nahmatal, vzal do třaslavé dlaně. Hřála jak něčí dech, jak živý pták, jak slza. Ondra ji zasunul v raníku pod sedlo a náhle nevěděl, jak nejlíp děkovat. Koktal a zajíkal se. Neděkuj, Ondřej, a tu máš konvici. Ta je ti souzena. Stačí ji pozdvihnout a na svět padne dlouhatánské šero. A jak pak rozednít? Napadlo Ondřeje. Král se jen usmál. Pak zvolna přiklopil konvici pokličkou, co vysílají podle třpitné stěny. A pravda pravdoucí. Po domech, po stromech začal se zvolna šířit světle oranžový třpit a okna zableskla tisícím pableskem a park i uličky se zase zalednily. Jen starce nebylo. A tak si Ondra přitáhl oddaného koníčka, vyskočil do sedla, v němž bylo teploučko jak doma na kamnech a dal se cestou zpátky. Jeli a jeli dnem, jeli a jeli nocí. A jednou za jitra se Ondřej rozhlédl a vykřik radostí, že vidí povědomou zemi. Jsme doma v Raníčku, už vidím naše hory. A začal zpívat si a kůň mu v odpověď třaslavě zařechtal. Šli tmavým hvozdem z lehoučka a z vesela, jako by ani nebyl za nimi ten obšírný lán cesty. Tu se však travičkou, co skřivě prosmíklo a co si v patách zlověstně jim hvízdalo, až kůň se zděšením postavil na zadní a stál a nechtěl z místa. Ondřej se ohlédl a viděl přibíhat chlapy jak strašidla, chlupaté, fousaté. Sem tam jim za pasem zablízkal křivák nůž a sem tam visel provaz. Jede jak na svatbu, chechtal se kuckavě ten ze všech nejstarší. Ukáž. Máš najisto i slušnou výbavu. A už sahal mu zvídavě do kapes a už hmatal mu po bocích, po botách a devět ostatních se na celý les smálo. V Ondrovi byla pramaličká dušička. Vezmou mi hvězdu. A sedlo najednou pod ním, až hořelo. Tu nahmát v záňadří kouzelnou konvici. A hned se rozpínal a hned ji podával starému Lapkovi, jenž celý úžaslý ji v rukou převracel a spokojeně funěl. No vidíš, panečku, jsi člověk rozumný. A zas se hrubě smál a všichni Lapkové po něm jak ozvěna. Když v tom se náčelník jakoby nevěřil, podíval z blizoučka až ke dnu nádoby a breptal blaženě. Ona je plná hrom a blesk. A voní to jak víno. A zvedl se smíchem konvici nad hlavu a přihýbal ji labužnicky kertům. Buď žehnán západ král. Nepsotva první doušek rozlil se mu po hrdle. Už na všem okolí po travách po hvozdě leželo husté šero. Ani si neviděl nos mezi očima. Tu Ondřej nelenil. Pobídl vraníka a ten se rozběhl uzonkým průsekem, kde tušil blízkou zem, kam ho to nejvíc táhlo. Snad ještě zaslechl kletbu či vzteklý křik. Snad ještě stihlo ho zoufalé zaržání, jak slepé kobily do sebe narážely. Ale proč navracet se kamsi k mrzutosti naspátek, když vpředu čeká radost. Zámek byl dokořán. Ondřej hned za branou zahledl Barborku. Oba až vykřikli a v mžiku padli si přešťastní kolem krku. Jen na půl vteřiny, neb už se hrnul král. Tak kde pak dneska přespíš, Ondřeji? V komnatě pro pány, anebo ve vězení? V komnatě pro pány, šel mu vstříc mládenec. A smál se upřímně, když král si před hvězdou, již Ondřej pokládal mu opatrně do dlaně, zaclonil staré oči. Ať zitě princezně rozsvítí celý svět, chtěl ještě Ondra říct. Však to už vladař zmizel kdesi ve věži a všichni na dvoře čekali s napětím, s jakou se vrátí zpátky. Čekali předlouho. Pak z oken nejvyšších ozval se šťastný smích. A Zita princezna mávala na Ondru a pak mu poslala větrné políbení. Pán zaplať. Vzdychli si v kruhu ustaraní podaní. Třeba ten malý zázrak trochu obměkčí to zatvrzelé panovnické srdce. A tiskli v řadě Ondřejovi ruce. Leč král kamenné srdce brzy zase ochladl. A všechny rozehnal. A pak si Ondřej odváděl do zámku, kde zazdal připravit velikou hostinu a zase lichotil a zase sliboval i plezdal vyhlásit na Ondřejovu počest. Však bez Barborky, jaký to byl ples. A jaké veselí, když ještě čekala dvě nesplněná přání. A tak už druhý den stál Ondra s vladařem na prahu komnaty, odkud se neslo tiché naříkání. Ach, otče, pomoz mi. Svět je tak šedivý, jako by ztratil všechny svoje barvy. Ondřej i panovník jen hlavy klonili. A Vita, princezna, krásná jak úplněk v ledových oblacích, poklekla před nimi a zalomila ruce. Pomoz mi, Ondřeji. Z duhy, co vychází po dešti nad světem, přines mi, prosím tě, alespoň vřetínko. Ať je mám barevné celý den na očích, ať mi svět nešedivý. Duhu. Ach, princezno, najdu ji, žádný strach, usmál se mládenec, ať šel pak naspátek z té raní návštěvy skoro jak náměsíční. Přijď brzy, Ondřeji, říkal mu ještě král. Leč Ondra neslyšel, jen koně odvázal a kývl na pozdrav oknům i podloubím a tápavě se vypotácel z brány. Jeli a mlčeli. I kůň, i mládenec. Krajina voněvá, jak kořenářský krám, táhla se kamsi k obzoru a nikde nekončila. Nebesa bez mráčku. Jen sem tam sluníčko vykouklo přes oblak a zas se přikrčilo. Když ani neprší, duhy se nedočkám, stýskal si mládenec a koni poklesla hřivnatá hlavička, jako by v chůzi svému pánu kýval. Nikdo jim nemával. A nikde po městech trh ani jarmárek. Jen sem tam v hospodě anebo pod tvrzí hrál šumař na skřipky, či babka s kořením jim nabízela mátu. Jeli a mlčeli. A Ondřej celý umořený začínal závidět dětem a štěňátkům, které si v jedné vsi tiše a bezstarostně hrály. Jeden z těch drobečků měl v ruce zrcátko a vždycky počkal si, až slunce vyhlídne a pak si pouštěl po oknech a po zahradách prasátka, zlatá a kulatá, čemu se všichni v širém kruhu smáli. Však náhle událo se, co klučina nečekal. Jedno z těch prasátek běželo přes cestu a jak ten klučina zahýbal zrcátkem, skočilo ke dveřím. A padlo do očí jednomu ze žebravých lidiček, kteří tu seděli a čekali, kdo vyjde. Co děláš, nemehlo? Rozkřik se pobuda, který když povstal z kamenové lavičky, sahal až po okno na prvním poschodí a rozběhl se k dětem. Začali se po jednom vytrácet do křoví. Jen viník stál a stál, vedla ni zrcátko a hleděl zděšeně do tváře dlouhána, jak by mu byly skameněly nohy. Žebrák ho udeřil a pak mu vykopl z prstů to zrcátko. Letělo obloukem do kupy kamení, kde to v něm stokrát křehce zapraskalo. Chlapec se rozplakal a Dlouhán odcházel ke dveřím hospody, kde zhýbl se a zmizel. Chlapec byl jeden pláč. Ondřej ho pohladil dobrácky po hlavě, byl celý ryšavý a kudrny měl hebké jako peří. Nepláč a neboj se. Zrcátko spravíme, těšil ho přátelsky. A honem sbíral z kameníčka střípek po střípku a skládal po kouskách bliskotný obraz dne, v kterém se slunce, trochu rozbité, zase už zlatě smálo. Dalo to starostí víc, než by pomyslel. Tu chyběl čtvereček, tu úlomek jak vlas. Rovnal je, sunul sem a tam 20krát, 30krát. A když se pak už narovnával a když chtěl vykřiknout, že všechno hotovo, chlapec mu náhle hmátnul do dlaně, pozdvihl zrcátko a dlouze do něj dýchl. Celé se zamžilo a světe div se, nebylo na něm ani poskvrny, jen kolem dokola se náhle v kruhu vytrácela tma a z bledé oblohy kapička po kapce začal se řinout vytrvalý déšť, teplonký, stříbrný, jak by kdo napínal od země do nebe hedvábná, hebká lana. Co je to? Povzdechl si zmatený Ondra. A stichl zděšeně, neb místo dítěte stál před ním velikán, ryšavá vousiska a vlasy ryšavé, jako by celý hořel. Neboj se, řekl. Jsem východ, odvěký vládce jedné čtvrti světa. A sotva domluvil, ozval se v povětří nad jejich hlavami tajemný táhlý šum a k nohám vládcovým se snesl z oblaků obrovský skalní orel. Koně tu chvíli nech, usmál se ryšavec. A pojď, zde usednem. Pokročil k orlovi a sedl si mu do hustého peří. Srdce se v Ondřejovi rozbušilo jako kladivo. Vzal koně za úzdu a šel s ním k javoru, přimklému ke studni, kde rostla nízká tráva. Pak vsedl za krále. Ten dlouze pohladil orličí perutě a co si tichého vlídného zašeptal, a Ondřej v úleku chytil se na bocích dlouhého třepivého peří. Letěli pomalu. Však brzy stanulo jim nad hlavami nebesa a hejno skřivanů, jak by se propadalo k zemi. Pršelo míň a míň. A východ král se smál a v dlani zase pozdvihl to zrcátko a otřel si je o zřasený kabát. V tu chvíli, jaký div, déšť, jak by na nebesí kdo si přestřihl. Ustal, jen sem tam kapička ukápla z orlých per a v modrých oblacích od kraje do kraje se táhle vzdula přenádherná duha. Páničku, křikl omámený mládenec. Však to už orel pták se v bodě nejvyšším na nebi zastavil a peří na těle mu v pruzích tenunkých duhově zářilo tu červeně, tu zeleně, tu modře. Vezmi si, Ondřeji. Máš u mne velký dluh a já ti ho hned splatím. A král se postavil na hřbetě orličím a z duhy blizoučké táh nitku po niti červenou, žlutou, zelenou a modrou. Kladl je Ondrovi po jedné do klína. A ten je zaplétal ve slabé vřetínko, které mu po chvíli začalo nabývat, až byl z něj provázek a potom silný cop, jak by ho ztratila nějaká paní v nebi. To stačí, vzdychl. A jenom nevěděl, jak nejlíp děkovat. Koktal a zajíkal se. Neděkuj, Ondřeji, promluvil východ král. Zde vezmi zrcátko, které si zachránil. Dýchni a zaprší. Otři je, vyjde slunce. A jak se navrátím, chtěl ještě říci Ondřej, ale neřekl, neboť stál náhle zase přede dveřmi hospody, sám, nikde nikdo, jen kde si vysoko to temno temně šumělo, jako by táhlo celé hejno ptáků. Soukal si vřetínko hluboko pod kabát. Do kapsy, na srdci, kam nikdo nevidí. A hledal svého koně, měl by tu někde být. Vždyť je to chvíle, co ho vázal pod strom. Hledal a nenašel. Jen javor harašil svým suchým listíčkem a voda ve studni mlčela jako němá. Vraničku, vraničku, rozkřik se mládenec. Však darmo. Nikde nic. Jen ze vrat hospody vykročil kdosi zachumlený v kabátě a když se Ondra zeptal, krčil rameny a rozlobeně bručel. Já? Optej se zlodějky. Ta ví, co se kde šustne. Zlodějka? Potichu podivil se mládenec a honem zamířil ke dveřím hospody, odkud to hlaholilo desaterým hovorem a devaterým smíchem. Však než vzal za kliku, obešel ještě zvolna celé stavení. Dvůr, sad a stodolu i pobořený seník. U brány do dvora se naskok zastavil a chvíli poslouchal zavraty na řetěz, neb se mu zdálo, že v tom pleskotání řemenu a v temném dupotu kopyt a kopejtek zaznělo jakés povědomé ržání. Slabounce zapískal a ržání sílilo. A čtyři kopyta, jak začala by tančit. Vraničku, rozesmál se mládenec a už hrnul se do dveří hospody a už otvíral a hnal se k hospodské. Když náhle povšiml si, že tu sedí 7-8 podsaditých pacholků, na které sám by troufl si jen blázen. A tak šel pokojně k jednomu ze stolů, sundal si raneček a poručil si víno. Tak to je zlodějka, říkal si pro sebe a hleděl s úsměvem do očí hostinské, která ho laskavě, úctivě měřila, neboť měl drahý šat a způsoby jak hrabě. Pak zvolna vytáhl z ranečku zrcátko a dýchl zhluboka, až se mu zamžilo a za okny se spustil hustý liják. Paní hospodská, Ondřej se usmíval a ptal se rozšafně, zda by tu mohl přespat. Pakli by onen nenadálý lijavec nechtěl snad brzy přestat. Božínku, jak by ne, zpívala sladounce milounce hospodská. Leč, pane, neboj se, zde prší vždy jen chvíli. A honem běžela do patra ustýlat, kdyby prý přece jen tu musel pan host zůstat. Pršelo celý den a potom celou noc. A pak už pacholci běhali po dvoře, kalhoty u kolen a hbitě snášili zděšené slepice a promáčené husy. A paní hospodská lomila rukama, že jim to určitě i střechu promáčí. A ať prý i ten pán jim probůh pomůže, vždyť takhle dobytek i drůbež zahyne a oni, hromskej svět, tak přijdou na mizinu. Konce to nemělo. Však Ondřej nemeškal. Vyběhl ze dvora, kde vodní hladina pozvolna stoupala a pozotvíral stáje. Stálo tam koníčků snad pro 5 kočárů. Však v koutě, v raničku, se bystře rozhlížel ten ze všech nejdražší, co divže nevyrval i řetěz ze stěny a vzpínal se a dupal. Ondřej ho odvázal. Už se hnali spolu do vody a do bláta a Ondřej ulehl vraníku do hřívy. Buď 100krát s Bohem, potměšila zlodějko, a pobídl ho k trysku. Jen ještě za jízdy hmátl si pod kabát, aby se přesvědčil, zda vřetínko je v bezpečí, jak bylo. Měkounce schoulené leželo na srdci. Jeď, volal mládenec. Však tu se z nenadání déšť, jak lekl by se, přetrhl. A vyšlo sluníčko a po nebi se rozklenula duha. Pro pána, strnul Ondra a sáh si darmo na rameno pro svůj raneček, kam ukryl zrcátko, dar od východu krále. Byl pryč, zůstal tam někde na židli a paní hospodská, jak pak by taky ne, musela přece přesvědčit se, co v něm je. Nemá své jméno jen tak pro parádu. A co, vzdych mládenec a pobít koníčka k ostrému kalupu. za malou chvíli stáli před samotným králem. Tak co? Tázal se jízlivě. Ty ještě chodíš s hlavou na krku? Já mám svou hlavu rád, usmál se Ondřej. A to už panovník utíkal ke věži, vřetínko v náručí a schody podvoubral, jak by mu bylo z polovice roku. Ondřej ho nechal jít a honem vběhl na přízemí do jizbiček pro sluhy, kde pana Barborka kropila drahocené prádlo. Div neshodila hrníček. Ondřeji, vykřikla a už mu přešťastná visela kolem krku. Snad by tak byly stály nekonečné hodiny. Jenže se brzy ozval rozpustilý smích. Netřetí princezna hledala po nádvoří hrdinu, jenž jako zázrakem vrátil jí klid a štěstí. Trubači troubili táhle jak o svátek. A král kamenné srdce, rudý po uši, vychválil Ondřej až do nebe. A potom chystal ve dvoraně hostinu a po hostině hon a po honu, buď sláva mu, pasován bude Ondřej na rytíře. Trvalo to pár dní. Však jednou k večeru přiběhla za vladařem princeznička Rita, ze všech nejmladší, a dlouze plakala a dlouze prosila, aby i jí ten mládenec z nemoci vysvobodil. Vše dělo se jak dřív. Vladař šel za Ondrou a znovu hrozil oprátkou a hrozil vězením, nesplnili i poslední svůj úkol. A co by, pane princezničce, pomohlo? Tázal se rytíř Ondra a v duchu modlil se, ať osud k němu vlídnější než dosud. Slečna, když za ní přišli, kryla si ouška bělostnými dlaněmi. To ticho strašlivé mě jednou zahubí. Ondřeji, rytíři, chci krále slavíků. Ten ptáček prý si zpívá, jak to nikdo neumí. Ondřejovi se zatmělo. Krále slavíků? A už klekal si a už chtěl začít s úzkostlivým prosíkem, když král kamenné srdce objal princeznu a svatosvatě přísahal, že Ondřej splní, oč ho prosila. Jinak prý, ať se domů raději nevrací. Taková moje vůle. Ondra se uklonil a hnul se ke vratům. Nešťastný, znavený, jeho kůň vraníček šel za ním krok co krok a skoro nedupal. Neb nechtěl rušit pomlklého pána. Šli dlouho, mlčky. Co si povídat? V co věřit na cestě, kde ani človíčka? Marno je vyhlížet náhodné pocestné. Marno je procházet trhy a jarmarky. Marno se u hospod ohlížet po dětech. Všechny ty zázraky dějí se za život jen jednou jedenkrát. Kdo ví, kde už jim konec. Koupili v městě klec a schlíple vykročili stezkou do lesa, kde se snad slavíci, jak lidé vyprávěli, nejvíc houfují a nejvíc zpívají si v temných půlnocích nad toky řek a nad hřímotem jezů. Šli dlouho. Ať se však dívali a chtěli, nikde nic. Jen sem tam holoubek či potutelný vrabec. Došli až k přívozu. Kam jedeš, rytíři? Vyzvídal převozník, mladý a urostlý, pár vesel u nohou a za kloboukem peří. Za králem slavíků, pozvedal Ondřej klec a smutně klad je do prohlubně ve člunu, jenž odvážel je ke druhému břehu. Pán s tebou, smál se muž. O tom jsem v životě nic neslyšel a že můj děda neboštík byl ptáčník nad ptáčníky. To už se blížili se člunem ke břehu a to už chlapík vyváděl je z kapradí a srdečně se loučil. Dej pozor na panstvo z černého zámečku. Sem tam sem někdo přijde zastřelit si zajíce, anebo srnečka. Ať ti v té kleci nepřibude díra. Smál se až zčervenal. A voda za ním dutě šplouchala, jak by si spolu zvyklí na sebe, co stiše povídali. Lužní les houstl. Tráva sykala a v temných houštinách tichonce byly pokroucené větve. Ondřej se po chvíli zastavil v březině a koně přivázal k suchému pahýlu a věšel klícku na nejnižší větev. Počkej tu, Vraničku, brzy se vrátím zpátky. A zašel ještě hloub, když v tom se na blízku ozvalo troubení a větve praskaly a dříví sténalo. Ondřej se propletl proutím a břízkami a vběhl do hvozdu, jenž hustým stromovým i tmou i vývraty mu připomínal prales. Tam v hrůze zůstal stát. Parohy vklíněný do spleti borovic zmítal se v křovisku veliký krásný jelen. Ondřej se zarazil a uši nastražil, neboť kde za kopcem zapraskly výstřely a hurtem zrušeně se sem tam ozvaly i tiché lidské hlasy. Neboj se, popoběhl chlapec k zvířeti, nějak ti pomůžu. A stoupal na špičky a zlehka pozvedal z hustého porostu jelení těžkou hlavu. Ale nešlo to. Zmatené zvíře rozechvíval strach a les se nepohnul. Suky a haluze svíraly paroží, až sypala se z hladkých kmenů kůra. Pomoz mi, šeptal Ondřej. A sotva stál, hlína a mech mu podrážely nohy. Tu jelen utichl a jak by rozuměl, poklesl v kolenou a jeho hlava prosmíkla se hložím. Ondřej až vykřikl, jsi pašák, jelínku, a znaven usedl do zdupaného mechu. Hlasy a výstřely za kopcem umlkly. Děkuju, Ondřeji, hlesl kdos na blízku. A Ondřej vyskočil, jak by mu z nebe do kapsy sjel blesk. Pro pána Jána, co je zase tohle? Pod mocným javorem stál velký hřmotný muž. Vlasy měl plavé jako pšenice a vousy zrovna tak, jak by byl celý vytepaný z mědi. Laskavě usmíval se. Nic se neboj, Ondřeji. Měl měkký sametový hlas, jako když do vody dopadá po jednom divoké kačenkové peří. Kdo jsi? Hles mládenec a darmo vyhlížel v křoviskách jelena. Byl pryč, jen lesy na blízku si cosi přísně šeptali a v korunách se houfovali ptáci. Jsem jich, odvěký vládce jedné čtvrti světa. A jak to dořekl, houf stromu na blízku se skácel do trávy a kolem dokola skvěla se mítinka. Jen sem tam pařezy a čerstvé jahodení. Máš u mne velký dluh a já ti ho teď splatím. A jich svou ruku napřáhl a sejmul Ondrovi z nejnižší větve klec a postavil ji na zem. Pak sáhl do větru a náhle držel v ruce čistobílou plachetku. Stříbrně vyšitá třásla se v povětří a pak se pozvolna snášela ke kleci, až celičkou ji skryla. V tu chvíli stalo se, co Ondřej nezažil. Houf ptáků v povětří se prostřed letu zastavil a myši blízko děr byly jak z kamene a v křoví zajíčci strnuli prostřed skoku. Ondřej se pokřižoval. Však vládce jich se smál, jen žádné strachy. Pohleď, tam v jeřábu na té nejvyšší větvi, to je král Slavíků. Chyť ho a pospíchej k nejmladší vladařově dceři. Vy znáte krále, žasl mládenec. Jich přivřel oči, jak bych ho neznal. Jednou, už je to kolik let, hnali nás jeho feny ze vrat jako ovce. Hlas mu zněl zostra. Ale za to ty nemůžeš. Usmál se po chvíli a lehce postrčil mládence k jeřábu, jak by chtěl zahnat chmurné vzpomínání. Ondřej byl v koruně, nežli jich domluvil. A ruku natáhl k jeřabí haluzi a ptáčka polapil. Byl celý hebký. heboučký, jak by byl z teplé vaty. Ani se nepohnul. Až teprv na zemi, když jich ho poručil posadit do klece a když z ní pozvedl tu bílou plachetku, Slavíček zase ožil. A nejen Slavíček. I myši v kapradí už zase běhali.

tento dar střes svoje dobrotivé srdce. To v čase budoucím, ať čisté zůstane. A budeš s Barborkou do samé smrti šťasten. Vy znáte Barborku? Vykřikl mládenec. Však náhle postřehl, že stojí v lese sám. Jen stromy kývaly těžkými hlavami, jako by vládce jich, v nich skrytý, odpovídal. Ondřej se rozhlédl po šerém stromoví. A pak se do čtyř světa stran přehluboce uklonil. Na sever, na východ a na západ a na jih. Vyjeli s veselou. Slavík si notoval a cesta najednou zdála se kratičká. Ani si mládenec nestačil vydechnout a stáli na skalách pnoucích se nad přívozem. Hej, křičel převozník. Už jedu, rytíři. Máš krále Slavíku? Slyším tak krásný zpěv, že se až srdce směje. Mám, volal mládenec a hleděl s úsměvem na řeku pod sebou, co před ním v jezu třpitně poklekala. Převozník dorazil. A když už Ondřej stál i s klecí ve člunu a vraník ve vodě brodil se za nimi, lodník si stýskl. Máš štěstí, rytíři, budeš teď bohatý. A já? Co čeká mě? Musím tu jezdit do nejdelší smrti. To už se blížili pozvolna ke břehu. Kůň už se zmáčený procházel v rákosí a řechtal divoce, až ve skalách to hřmělo. A co když bych tu klícku do zámku dones já? Vykřikl najednou hněvivě převozník a skočil k Ondrovi a chtěl ho přehodit přes zábradlíčko člunu. Ondřej se, zaskočen, už řítil do řeky. Však ještě v pádu vytrhl z kazajky tu plachetku a ještě stačil ji přetáhnout přes klícku. V které tu chvíli Slavík naráz stichl. A nejen Slavíček. I kůň se na břehu zarazil ve skoku. A ryby ve vodě stály jak z kamene. A převozník už rozpřažený strnul. Jediný Ondřej, surově postrčený do vody, svalil se přes bok člunu. Honem se zase vynořil a honem přitlačil lodičku k mělčině, kde zdvihl ode dna zastřenou tichou klec a odnášel ji na břeh. V tu chvíli přeletělo nad řečištěm povětří a bílá plachetka smekla se po drátech a odlétala k veslům. Vraníčku, volal Ondřej a už utíkal. Nep ještě zahlédl, jak převozník se hnul a ryby myhly se třpitavě ve vodě a kůň se v rákosí začal zas divě vzpínat. Stůj, ječel převozník, stůj, však tě dostihnu. Však to už vraníček uháněl k domovu a Ondřej koleny nutil ho ke spěchu a král všech Slavíků si přespaněle zpíval. Dojeli před ránem, však brzy bylo na zámku, jak v poledne. Z věže se ozýval šťastlivý rytin smích a tlukot slavičí, při kterém všichni na nádvoří zmlkli. Vyhrklo vínečko. Duněly salvy z děl a výskly fanfáry a dvůr se roztancoval. Jsi vítěz, Ondřeji, ozval se starý král, když všechno utichlo a poklekalo v kruhu. Vyber si z princezen, která ti nejbližší a uč se býti králem. V hlase měl slzy, takže si podaní potajmu šeptali, že snad ty zázraky, co Ondřej vykonal, uzdravili i krále. Ondřej však v rozpacích pokrčil rameny. Odpusť mi, vladaři, já nevěstu už mám. A už se rozbíhal do hloučku sloužících, odkud si přiváděl líbeznou Barborku, co třikrát klopítla, než doběhla s ním zpátky. To pro ni šel jsem, pane, na čtyřikrát do světa. Pro ni a pro všechny, co měli zůstat na dosmrti sami. Stichlo to kol dokola jako v kostele. Však král kamenné srdce, náhle bezbraný a náhle zahanben vším, co kdy vykonal, přistoupil k Ondrovi a s gestem vznešeným podal mu Barborčinu ruku. Je tvoje, rytíři, a dovol mi být na tvé veselce do smrti vděčným kmotrem. Ano, jsou země hojnosti a země

prázdných míz. A jsou i králové se srdcem na dlani, a jsou i králové se srdcem jako kámen. Někdy to upřímné počase zkamení, někdy to kamenné počase zhedvábní. Záleží na lidech, co na blízku jim žijí.

0: Kája vyhání housata na pastvu. Tak jak to bude letos s housaty? Zeptal se Kája maminky. No jak by bylo? Začnou se dnes líhnout. Budeš jim nejdřív nosit kopřivy a potom je budeš pást jako jindy. Nebo jsi smyslel, že to letos obstará tatínek? No to ne, ale že musím do školy. Maminka už ale chystala podsádku a do večera se na ní žlutilo od 2 hus 15 housátek. Kája se ale moc neradoval. 15. To je asi moc. Musím si to nakreslit. Vzal tušku a na kousek papíru dělal čárky. Píšu 15, ještě jednou 15, nevěříš-li tovaryši, napiš si to sám. A řádka čárek před ním rostla. Je, to jich bude, vzdychl si nahlas. Mně by stačila housata 2 a mamince je 15 málo. Jo, mamince se to řekne, ale aby tak jednou s ním šla na pastvu sama, no? To by řekla, že do smrti smrťoucí už nechce ani jedno. Teď bude mít Kája ještě chvíli pokoj. Jen tak kopřivy natrhá, nějakou tu pamprlici k tomu naseká, ale jak bude první hezký den, poručí maminka, vynes to ven. A už to začne. Ještě, že nemusím na pastvu honit kuřata. Těch má už maminka 2 hejna po 18. To bych se teprv natrápil. Začas přišel tatínek a hlásil, že špačci už jsou tu a je třeba z čerstva udělat ještě 3 budky. Hned se do nich pustil. Když Kája začal pomáhat, zavolala maminka: Kájo, kopřivy! Ach jo, kopřivy. Kája musel položit kladívka a hřebíčky a jít. Cestou si myslel, jestli pak ta pitomá husata stojí za to, abych jim dal přednost před špačky. Kája se dočkal i toho dne, kdy maminka poručila. Dnes housata vezmeš poprvé ven, ale nezapomeň, na vodu ještě nesmějí. Ten den se vybalil z lehkého oparu jako nejkrásněji propečený rozpíček. Ale Kája nebyl veselý ani trochu. S nezvratnou jistotou cítil, že dneškem bude začínat jeho trápení. Maminka už čekala, až se vrátí ze školy. Dala mu do ruky vdolek a do druhé košík z housaty. Bylo jich tam natlačeno. Pro jistotu je přikryla šátkem a řekla: jdi s nima zamlází, a ne, abys je pustil na vodu. A Kája šel. U mlází už čekala Zdeňa. No, že jdeš? Vaše maminka říkala, že dnes prvně budeš pást housata. Ukaž. Odtáhla trochu šátek a žluté zobáčky se štěbetavě rozpovídaly. Ten první den to ještě šlo. Staré husy, které posikovaly za Kájou, se seznamovaly s travičkou. Za týden to však bylo horší. Kája ne a ne udržet housata pohromadě. Ne dál než 20 metrů se leskl rybník. Staré husy pospíchaly napřed a housata za nimi. Do vody ještě nesmějí, to Kája věděl. Jak mohl nejčerstvěji, schytal housata do košíku, sedl na pařez a řekl Zdeně: svážu je k sobě. A konec špagátku budeš držet. Vezmu jednu nožičku od prvního a volně přivážu za nožičku k druhému. Zdeňo, držíš? Držím. Když bylo ale 15. přivázáno, rozkřehotala se jedna z hus, chytla motouzek a táhla housata za sebou do vody. Housata nechtěla, ale máma husa je táhla jako koťata. A Zdeňa vypískla: jú, Kájo! A než Kája vyskočil, první house už bylo ve vodě. Kája se vrhnul za ním, chytl konec motouzu a táhl je na břeh. Husa se s ním chvíli přetahovala, ale pak jí to omrzelo a se syčením pustila motouz. Kája udělal kotrmelec a rozplácl se mezi housata na břehu. Z čerstva je rozvázal a honem, honem naskládal zpátky do košíku. Uf, obrátil oči vzhůru, podíval se na Zdeňu, která se chichotala do dlaní a vzdychl si. Jo, jo, je to ale trápení s těmi housaty.
1: Tak už je srpen, měsíc opuštěných baríků. Od září do července mě každou chvíli někdo volá, hladí nebo polepšuje. V srpnu však přirachotí můj člověk s autem až na dvůr a vypukne boží dopuštění. Všichni začnou snášet k vozu kufry, kabely, tašky a jiné harampádí a můj člověk to dovnitř naskládá divné všechno. Pak to vyhází zase na dvůr a naskládá to tam jinak a pak to vyhází po třetí a začne to tam rovnat ještě líp. To všechny zaujme tak, že se houfují u auta a začnou mu radit. A v tu chvíli zalezu radši do boudy. Vím, co bude následovat. Vím, že mému člověku zbrunátní tvář, že se vysouká z vnitřku celý upocený a zježený a začne hafat, až se roztřese komín. Nakonec se dovnitř stejně vejde všechno. Všichni se zběhnou ke mně, baríčku, pá, buď tady hodnej a hezky hlídej. A můj člověk vydráždí své vozidlo. Všichni mi zamávají z okýnek, a já začnu být opuštěný. Okrmení strach nemám, to mají na starosti mláďata naší sousedky. Ale ta odpovědnost, to si neumí představit nikdo, kdo nebyl v kůži opuštěného psa, který má na obojku celé hospodářství. Kluci od sousedky patří mezi ta ošizená lidská mláďata, která nenáležejí žádnému psovi. V srpnu však patří mě a chtějí mě užít. Den co den je tedy vodím k řece, ale až na večer, kdy u vody není nikdo než žáby. V létě jsou žáby k snesení, ale na jaře to bych z nich vyletěl z kůže. Celé noci nezavřou zobák. Žabí zpěv není ovšem žádným uměleckým projevem. Není to něco takového, jako když pes dává pac. Žabí kvákání je něco podobného jako zpěv ptačí. Když zpívá kos, taky nedělá umění. Jeho zpěv je vlastně řetězem vyhrůžek druhým kosům, že tady to není jejich a ať se koukají ztratit. Žabí zpěv je proti tomu jakousi inzertní rubrikou seznámení. Každý žabák totiž vyspěvuje přibližně tohle. Osamělý, inteligentní, charakterní žabák hledá pro společnou cestu životem citově založenou družku. Značka příroda, hudba, porozumění. A věříte, že se vždycky najde nějaká žába, která mu na to naletí? Naklade pak 5 až 10 000 vajíček, ze kterých se ale vylíhne o hodně míň pulců. Protože kde kdo se žabými vejci živí? Žába se totiž nevylíhne rovnou, jako třeba štěně. Vyvine se z pulce, kterému nejdřív naroste ocásek, později přední nožičky, potom zadní a teprve, když mu ocásek upadne, je žába hotová. Když ovšem říkám, že žabáci nezavřou celé jaro zobák, nemám docela pravdu. Jednak nemají zobák, ale co hlavně, oni skřehotají se zavřenou hubou. Alespoň tedy skokaní, jako ten jeden můj. Aportoval jsem jednou asi 10krát z vody klacík a po 11. mě to už nebavilo. Tak jsem dělal, že klacík nevidím, že si prohlížím elektrické vedení.
2: To mrkáš na drát, co?
1: Ozvalo se vedle mě. Byl to ten můj žabák. Co bych mrkal? Nemrkám, namítal jsem. Mně může být každý drát ukradený, pokud není ukradený na našem dvoře.
2: To jsem čekal, povídal vyčítavě skokan. My žáby jsme objevili elektřinu. My děláme po země kouli civilizaci. A k čemu to je? Vždyť vás psi to vůbec nepoznamenalo. Vy jste prostě hafani a hafanama zůstanete.
1: A hop, byl pod vodou. Tedy naštěstí pro něho. Já jsem totiž dlouho dobrák, ale když mě někdo takhle rozmerendí, tak se s ním nepárám. To dovedu být ten nejzuřivější zlák, jaký když žil u nás ve vsi. No, zeptejte se listonoše nebo komíníka.
2: Každý přece ví, jak to s tím objevem bylo. Žáby byly naporcované pro pana Galvániho, protože v Itálii i jinde jsou žabí stehínka lahůdkou. Visely na měděných drátkách, na železném zábradlí a houpali se v průvanu. A kdykoliv se dotkli železa, tak to s nimi cuklo. Pan Galvani si toho všiml a povídal, a heleme se, elektrika. Jestli tedy tenhle objev chcete připsat žabám, tak můžete kocourům připsat vynález písma. A nebo mě vynález konce, protože já už svoje vyprávěnky končím. Končím, protože jsem vám toho napovídal už dost, abyste věděli, jak žiju já a některá zvířátka z mého okolí. Já pochopitelně dobře vím, že žádný živočich není tak význačný jako my psi. Ale já se na to dívám tak, že svět je nejhezčí, když na něm žijeme všichni. Jak my psi, tak čtenáři dětských knížek, tak ježci, srnci, ale i, vem je čert, žáby. Kdyby byl svět obydlen jen baryky, nebo jen čtenáři dětských knížek, nebo jenom ježky, byl by k uzývání. Tak se mějte dobře. A kdyby něco, tak mě najdete v boudě.

0: Proč byla veverka spokojená? Jednou se veverka houpala na vršku vysokého smrku. Houpala se, houpala, dodaleka koukala a viděla až do městečka na náměstí. Byl tam zrovna trh. Na stáncích byly vyrovnané hromady jablek a hrušek, kopce švestek, ringlí a slív, ošatky a mísy, angreštu, vína a hub. Ze džbánků a stalířků voněly borůvky, jahody a maliny. Zítra půjdu taky na trh, rozhodla se veverka. Budu prodávat oříšky. Druhý den ráno už stála na náměstí u stánku. Vysypala z pytlíku na pult hromádku oříšků a čekala na prvního zákazníka. Zanedlouho se u ní zastavil jezevec.
1: Prosil bych 10 deka,
0: řekl. Veverka už chtěla dát oříšky na váhu, když jí blesklo hlavou. Jsou dobré? Nejsou žluklé nebo dokonce zkažené? Než začnu prodávat, musím se přesvědčit, jaké mám zboží, aby si nikdo nemohl stěžovat. A řekla jezevci, pane, mám ještě moc práce. Počítejte zatím třeba motýly a přijďte sem až za chvíli. Jezevec odešel. Veverka vzala jeden oříšek, chroupla do něj a spokojeně si popotáhla vousky. Dobrý je a sladoučký, ten mě hambu neudělá, kdo si koupí, neprohloupí. Ale to už stál u stánku ježek.
2: Prosil bych 1/4 kila.
0: Veverce se zbíhaly sliny, že málem nenechala ježka ani domluvit. Přijďte za chvíli, zatím vám zboží připravím, řekla mu. Sotva se ježek otočil, schroupla druhý oříšek.
1: Je výborný, znamenitý,
0: ale jsou všechny takové. Co kdyby ty další nebyly bez chyby? Nesmím nic ponechat náhodě. Ochutnala 3. oříšek, 4. a 5. Brala jeden za druhým a dočista zapomněla, že je přišla na trh prodávat. Na pultě už ležel jediný oříšek, poslední. Veverka se na něj zálibně podívala, ale najednou si všimla, že u ní stojí malý chlapeček a zvědavě si ji prohlíží. Tady máš, ať si taky pochutnáš, řekla a dala mu oříšek do dlaně, abys věděl, jakou dobrotu jsem dnes přinesla na trh. Usmála se, vzala prázdný pytlík a pospíchala domů. Měla jsem dobré oříšky, libovala si cestou. Kdo by si je koupil, ten by neprohloupil. Byla spokojená, že se jí procházka do města tak vyvedla. Prošla se a přitom se náramně najedla.

0: No a to je, milí zlatí, konec dalšího Krtkova příběhu.
1: Jak to? Tím to přece neskončilo.
0: Já vím, ale to by bylo pořád dokola, že ti i ta tři holátka z kočárku uletěla, že se ti zase stýskalo, až tě nakonec odnesl orel zpátky domů na sluneční stráňku pod lesem. Když ty si, Krtku, vybíráš dost divné kamarády. Jednou je to sněhulák, co na jaře roztaje, podruhé zase orel, který ti uletí.
1: Pane, žádný kamarád není divný, když je to můj kamarád.
0: Asi máš pravdu, Krtku. Budu si to pamatovat.
1: Jenom aby.

0: Jak se dělá kocour? Pátek je prý nešťastný den, ale Káťa se na něj vždycky těšila. V pátek odpoledne měli ve škole výtvarní kroužek a Káťa tam chodila kreslit a dělat všelijaké zajímavé věci. Na podzim vyráběli draky, na Vánoce řetězy a ozdoby na stromeček a na Velikonoce malovali kraslice. Ale ze všeho nejradši měla Káťa modelování. A co teprve, když jim paní učitelka Pivoňková ukázala, jak se dělá forma a jak z toho, co vymodelovali z hlíny, můžou ulít sádrovou sošku. Paní učitelka vzala hliněné prasátko, namastila je vazelínou a udělala formu. Pak hliněné prasátko vyndala a do formy nalila sádru. Sádra musí být hustá jako smetana, připomínala. Na konci hodiny formu otevřela a v ní bylo běloučké sádrové prasátko. A teď si chlapci a děvčata každý doma vymodeluje nějaké zvířátko a zkusí je odlít. Příště je přineste sebou, uděláme si školní výstavu. Než Káťa došla domů, už jí bylo jasné, co bude dělat.
1: Vymodeluju našeho škubánka, ten se bude líbit každému, je to nejroztomilejší zvířátko, které znám.
0: Druhý den se pustila do práce. Doprostřed pokoje postavila štokrle a na ně škubánka. Škubánek byl nadšený, že stojí modelem. Nakrucoval se a dělal různé malebné pózy.
2: To koukáš, jakou mám figuru,
0: vytahoval se.
2: Muf, mohl bych dělat reklamu na psí suchary. Muf, muf.
1: Spíš na psí víno, když se tak kroutíš. Nevrť se pořád, jak tě potom mám trefit,
0: peskovala pejska Káťa.
1: Sedni si pěkně na zadní, jako když prosíš, ale nehrb se, hlavičku trochu na stranu a nevyplazuj jazyk. Teď mírně našpicuj ouška a pravou tlapkou dávej pac.
0: Káťa se oháněla špachtlí, tu přidávala, tu zase ubírala a škubánka už brněly nožičky a hlava mu začala klesat.
2: Stát takhle bez hnutí, to je pěkná dřina,
0: stěžoval si.
1: Nevrč, pro umění se musí něco obětovat, uvidíš, jak budeš krásný.
0: Škubánek se chtěl na svůj portrét podívat, ale než slezl ze stoličky, Káťa ho zabalila do vlhkého hadru, aby hlína nevysychala.
1: Nehotová práce se nemá ukazovat, říká paní učitelka. Však se dočkáš, to by nebylo žádné překvapení.
0: Další den stál škubánek modelem znovu a tak to šlo celý týden. Už měla začít výstava a Káťa pořád nebyla hotová.
1: No, lepší už to nebude, prohlásila znalecky. Teď půjdu rozdělat sádru a pak mi to pomůžeš ulít.
2: Uleju se docela rád,
0: vtipkoval škubánek a jakmile Káťa odešla do kuchyně, honem se běžel podívat na svůj slavný portrét.
2: No, těpic, tenhle tlustý váleček na čtyřech sloupkách, to mám být já?
0: Vyštěkl zklamaně.
2: To by klidně mohla být kočka, prase nebo kráva. Kráva ne, kráva má rohy.
0: A škubánek nelenil, hned uválel z hlíny dva růžky, trošku je zahnul a připlácnul sošce na hlavu. Aby nikdo nemohl být na pochybách, udělal jí ještě na břicho pořádné vemínko. Káťa zatím v kuchyni vzala ten největší hrnec, nalila do něj vodu a sypala tam sádru.
1: Sádra musí být hustá jako smetana, opakovala si.
0: Když vešla s hrncem do pokoje, málem jí trefil šlak.
1: To se dělá, takhle někomu předělat umělecké dílo,
0: spustila.
2: Jaké pak umělecké dílo, vždyť jsem si nebyl ani trochu podobný.
1: To je stylizace, tomu ty nerozumíš,
0: zlobila se Káťa.
2: Je to můj portrét, tak snad mám do toho, co mluvit. Celý týden se snažím vypadat krásně a ty ze mě uděláš takovou obludu.
0: prskal Škubánek.
2: Modelem už ti nikdy stát nebudu.
1: Jak chceš. Mohl jsi mít sošku na památku, teď se můžeš jít leda vycpat.
0: A Káťa bouchla dveřmi, div nevypadlo futro. Škubánek se naštval a odešel trucovat do boudy. Celou hádku poslouchal ze zahrady kocour Luciáš. Měl z té výměny názorů škodolibou radost a když za oběma zapadly dveře, vlezl oknem dovnitř. Chtěl se podívat na ten výtvor, kvůli kterému se tak pohádali. Ale jeho pohled padl na veliký hrnec, který stál na stole.
3: Mňau, a hele, smetana.
0: Olízl se Luciáš.
3: Když se dva hádají, třetí se má dobře. Mňau.
0: Vyskočil na štokrle, naklonil hrnec a chtěl se napít. Jenže hrnec byl těžký jako cent. Zvrtnul se a na Luciáše začala téct proudem tuhnoucí sádra.
3: Mňau, mňau, mňau, vajs.
0: Luciáš prskal, mžoural, oklepával se, ale zadní pracky se mu zalily pevně na stoličku jako do podstavce. Cítil, jak mu tuhnou nohy, pak přední tlapky, fousy i uši. Celé tělo měl rázem uvězněné v tuhém krunýři a než stačil škytnout, nemohl se ani hnout. Ještě štěstí, že se mu nezalepily dírky do čenichu. Připadal si jako skamenělý. Stál tu, co by pomník své vlastní drzosti a mlsoty. Až ho tu najdou Káťa a Škubánek, je, to bude ostuda. Možná, že ho předají rovnou policii nebo přímo soudu. Takhle se nechat chytit při činu. A v hlavě Luciáše se honily pod bílou skořápkou úplně černé myšlenky. Ale všechno bylo jinak. Nejdřív se objevila Káťa. Bylo jí líto, že se prve na Škubánka tak osopila a chtěla se s ním udobřit. Když vklouzla do pokoje, zůstala stát v němém obdivu. Na štokrleti u stolu stála bílá socha kocoura Luciáše v životní velikosti. Podoba byla tak věrná, že Káťa vydechla.
1: Klobouk dolů, ten Škubánek má ale talent. Takového kocoura by nesvedl ani myslbek.
0: Když vedle toho uviděla na stojanu svůj ubohý pokus, zastyděla se.
1: Jestli Škubánek dokáže něco tak velkolepého, musím si z něho vzít příklad.
0: Popadla stojan a hlínu a vylezla si na půdu.
1: Tady mě nikdo nebude rušit, pořádně se soustředím a to by bylo, abych to na druhý pokus nesvedla.
0: Sotva Káťa odešla, objevil se Škubánek. V boudě na dvorku zpytoval svědomí a přišel k závěru, že to s tou soškou bylo uličnictví a že Káťu neměl tak ošklivě seštěkat. Hlavně mu bylo líto, že kvůli němu nebude mít nic na školní výstavě. Jakmile otevřel dveře do pokoje, zůstal paf. Na štokrleti stál kocour, jako když ho vyšije. Vymodelovaný každý fous.
2: Když jsem se jí nepovedl já, tak udělala Luciáše. Ale ten je, jako by mu z oka vypadl.
0: Protože byl nejvyšší čas odevzdat práci do školy, chtěl být Škubánek aspoň trochu užitečný a tak naložil sochu Luciáše i se štokrletem na trakař a hurá na výstavu. Paní učitelka Pivoňková právě přijímala poslední práce a sotva Škubánek postavil kocoura do kreslírny. Už to byla výstavní porota, která se mimo paní učitelky skládala ještě z pana ředitele a školního inspektora. Jakmile oba pánové uviděli kocoura, byli u vytržení.
4: To je báječné prostorové cítění, ten pohyb, ten výraz, ten emocionální náboj.
0: Rozplývali se a jednomyslně rozhodli, že socha kocoura dostane první cenu. Paní učitelka měla připravené cedulky s označením cen a pan školník Šťovíček, který porotu doprovázel, hned přiskočil s kladívkem. Cedulku přidržel u kocoura a klepnul hřebík na hlavičku.
3: Mňau, vajs!
0: Zavřeštěla socha. Hřebík projel Luciášovi do levé zadní tlapky. Bylo to tak nečekané, že sebou škubnul ze všech sil. Sádrová slupka praskla, sesypala se, Luciáš se skočil z podstavce, proletěl oknem kreslírny a prchal přes basketbalové hřiště do neznáma. Paní učitelka Pivoňková málem omdlela leknutím a oběma pánům musel školník Šťovíček nalít štamprly z pohoštění, které pro vernisáž zakoupilo rodičovské sdružení.
4: Něco takového jsem nezažil za celou 40letou kariéru, přiznal pan inspektor.
0: V tom se otevřely dveře a do kreslírny strčila hlavu Káťa.
1: Prosím, přijímají se ještě práce na výstavu.
0: Uzávěrka už byla, ale vzhledem k tomu, že nám utekla první cena, budeme rozhodovat znova. Tak ukaž, co neseš.
2: Káťa vlekla cosi velkého. Bylo to zabalené do prostěradla. Když to postavila na podstavec a prostěradlo odkryla, objevil se portrét Škubánka. Vypadal zrovna tak roztomile, chytře a šibalsky, jako ve skutečnosti.
4: Tohle je ještě lepší, než byl ten kocour,
0: popotahoval si bratku pan inspektor.
4: Máš pravdu, ten byl i na můj vkus trochu zbytečně naturalistický,
0: souhlasil pan ředitel. A tak Káťa dostala první cenu a Škubánek radostí běhal po celé výstavě a vrtěl ocáskem.
2: No, gratuluji, Káťo, jsi opravdu sochařský talent.
1: Je to taky tvoje zásluha, pířila se Káťa. To víš, na modelu hodně záleží.

Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků: čáry máry fok, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky: čáry máry fok, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy: já vám ukážu, bando jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za nimi ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

0: To bylo první rok, co Jánošík zbojničil. Tenkrát dával urozený pán Kostrbáč z Malé svou jedinou dceru za syna urozeného pána Cmuly z Velké. Dva jedináčci, dvojí majeteček. To se muselo pořádně oslavit. A už od prvních ohlášek. A taky, že to oslavili.
1: Hej, moja milá, na kapure stává.
2: Připím na zdraví ženicha.
3: Adje.
2: Adje.
3: Adje. A na urozeného pána Cmulu.
2: Adje.
3: Adje.
2: A na jeho sklepy.
3: A viva.
4: Viva.
3: Vínečko jako malva si jedna radost. Dona.
2: Dona.
5: Jen do toho a tancujte přece. Být mladší, ukázal bych vám, jak se z děvčaty točí v kole.
1: Hej, hej, připadatej, dívčíně, dívčíně.
0: A tančili a hodovali celé tři dny. A pořád bylo co nosit na stůl. A pili tři noci. A sklenice byly pořád plné. A aby bylo, jak se patří, veselo, střídali se tam tři kapely muzikantů.
2: Počkejte! Počkejte chvilku. Nechte nás trochu vydechnout. Už ani necítím nohy.
5: A já na tom já na tom nejsem o nic líp.
3: Hlášky nejsou každý den. Odpočívat můžem v hrobě.
2: Mám nápad.
6: Urozený pán Cmula si dal postavit nový kuželník. No, co říkáte?
5: To je slovo, pojďte do kuželny.
3: A muziku vemem sebou, aby se nám líb hrála.

0: Ale kdo bude stavět?
1: No kdo? Přece syn Cmulovic komorníka, malý maňák. Janko! Tak Janko, kde vězíš? Poběž sem honem.
2: Tady jsem, urozený pane. Urozený pán poroučí.
0: Budeš nám stavět. Rozuměl jsi?
2: Budu, prosím.
3: Ale vykasej si pořádně nohavice, ať nám nekácíš kuželky sám.
1: Pánové, tolar sem a volíme, kdo s kým bude hrát. A ty, chlapče, dobře stavěj. Když budeme spokojeni, tolar bude tvůj.
3: Tady ještě zbohatneš. Hraje!

0: Stavěj, Janko, stavěj, ať ti nevystydneme.
1: No tak, hni sebou.
2: Kde pak, tohle není ta pravá zábava.
3: Pánové, postavíme si živou kuželku a budeme hrát jenom na krále.
1: Jakou živou kuželku?
3: No tuhle přece, ať se malý maňák postaví na místo krále. No, aspoň bude legrace, až mu koule proletí mezi žabýma nožkama.
0: Výborně, tomu říkám hra. A víno se...
4: A víno!
5: Nedělejte hlouposti! To když koule vyskočí, něco jste vypili.
3: A co, když poletí koule, no tak kluk uhne, no.
0: A když včas neuhne, bude aspoň příště rychleji vyskakovat.
1: A vy se nebojte, strýčku Cmulo, ten si nechá ublížit. Sedlák je šival.
5: I sedlák je tvor boží.
3: Tvor boží, tvor boží, darebák od narození. Páni, hrajeme.
1: Hrajem.
0: A ty se postav na místo první kuželky, Ibaj. Když poletí koule a chtěla by tě trefit, vyskoč. Když nebudeš muset uskočit, dostaneš tolár.
3: Hop! Podívej, jak mu to jde. A ještě jedno. Hop!
0: Jen si vyskoč a pěkně vysoko.
3: Pozor!
6: Počkejte chvilku, pánové. Prosím vás, nedělejte to.
3: Na místo.
6: Urození, pánové, prosím.
1: To je tolár, to je tolár, pane starší.
3: No vidíš, Janko, jen chtít a znovu.
7: Co se stalo?
0: Stavej, chlapče. Janko, jen utíkej k mámě.
5: Tady to máte, já jsem vás varoval, páni. Chudák.
3: Co pak jsme ho chtěli zmrzačit?
0: Žertu se přece leco stane.
3: No.
0: Nemusí být hned zlé, ale byl to šikovný kluk. I když ho od země nebylo dvakrát vidět.
1: Neví, dáno. Dáme komorníkovi pár zlaťáků a bude to.
0: A pošleme pro kořenášku.
3: Správně.
0: Ale...
3: A kdo by se opovážil stěžovat si? Na nás. Mm-hmm. Stalo se to zkrátka... Náhodou.
0: Tak je to náhodou. A proč nehrajete? Muziko!
3: Muziko!
1: Na zdraví ženicha! Viva!
0: Viva!
1: Viva!
0: Viva!
1: Viva!
0: Viva!

Neuplynuli ani dva týdny a zase hostina. Ale tentokrát to už byla opravdovská svatba u pana Kostrbáče. A urozený pán Kostrbáč se nechtěl nechat zahanbit od urozeného pána Cmuly. A tak jeho podruhové a pacholci už 3 dny před příchodem hostí stloukali na louce lavice a stoly. A v každém cípu té louky se pekla jiná pečeně. A v každém teklo jiné víno z jiného sudu. A muzika k tomu vyhrávala z houští radost poslouchat.

0: Vítáme vás, pěkně urozené panstvo. Jsme rádi, že vás zase vidíme a ze srdce bychom si přáli, abyste přijali naše chudé pohostinství.
1: No, chudé!
2: Vynikající!
0: Jeste, píte, veselte se. Mám přece jedinou dceru a chci, aby se na její svatbu ještě dlouho vzpomínalo.
3: A já připijím na její krásu a na vynikající vlastnosti našeho skvělého hostitele, urozeného pána Kostrbáče.
4: Dej Bůh štěstí.
0: Pán Budej, co bys rád?
4: Co bych rád? Přišel jsem se podívat, jak vám chutná, páni.
0: A to přišel s puškou a pistolemi za pasem?
4: To víte, urozený pane, zvyk je zvyk. A nemusíte se ohlížet po svých pacholcích. Ti už jsou i s koňmi hezky daleko. Poslali jsme je tak trochu na cesty.
5: Ty, mít tak svoji pušku.
4: O vaši flintu je taky postaráno. Tu jsem zase musel schovat, abyste si oni neublížil.
3: Řekni rovnou, co chceš. Zlato šperky?
4: Nic. Nesu vám jenom list od svého hospodáře.
0: A kdo pak je ten tvůj hospodář?
4: Můj hospodář? Přečtěte si, co vám píše.
0: Vaše urozenosti zvu vás za hosti na svou kuželnu. Mládenče, vyříct svému hospodáři, že mu pěkně děkujeme, ale do jeho kuželny, že nepůjdeme, ať se proto na nás nehněvá. A ty odejdi s pánem Bohem, odkud jsi přišel.
4: To nepůjde tak lehce, urozený pane. Když vás Jánoši chce mít na své kuželně, tak na kuželnu půjdete.
5: Ty!
6: Páni bratři,
5: hosej to na něj!
4: Opatrně, mladý pane. Na zbojnické ruce si musíte dávat pozor. Ty by mohli ty vaše kostičky svázat do ranečku a povyhazovat jako žáby. A vy, pamatujte na to, že každý kout, každý keř téhle louky hlídají moji chlapci s pistolemi. A já bych nechtěl prolévat krev. A nestrácejme čas zbytečnou řečí. Raději se pěkně seřadíme. Ondro, Matěji, půjdete vpředu. Tady se postaví starší pánové a za ně mládež, tak. Správně. Mirko s Michalem po stranách. A nakonec já s muzikou. Jdeme!
7: Hrom, aby do nich
8: zrovna osvadli.
7: A kam nás to chtějí pláčet?
9: Do Jánošíkovy kuželny.
8: Drzost.
9: Jak to stojí v listu?
7: Ale kde to je?
9: Nedaleko. Na tři hvězdy.
7: Potěš, pán Bůh, když ty medvěde zahvízdáš, musí tě být slyšet až na Gombách.

0: Zbojníci svatebčany prohnali jen, co je pravda. Nejdřív dolů do Matějkovej doliny a potom pěkně strmým srázem hustou horou pod vrchol kopce. Však také panstvo v lese okopalo všechny pařezy a kořeny stromů. Pacholky s vínem, masem a pálenkou na vozech poslal Hrajnoha zase Lubochovským údolím. A k ránu se to všechno sešlo na pěkné horské loučce. Tam na ně čekal sám Jánošík.
1: Jsou všichni?
2: Všichni, kapitáne.
3: Panenko, ochraňuj nás.
4: Ty nám to spočítá.
1: Velkomožné panstvo. Jistě víte dobře, proč jste tady. Snad jste ještě nezapomněli na Maňákova chlapce, kterého jste před 2 týdny zmrzačili. A jestli jste zapomněli vy, já vám tu křivdu připomenu. Dlouho na to budete vzpomínat. Vám nevyměří ani jeden z vašich soudců žádný trest za vaše provinění. Ale jsem tu já. Chodím po horách a se mnou spravedlnost. Zbojnická. A ne ta vaše.
4: Bože, buď mi milostiv.
1: Jak to bylo, Kostrbáči?
4: Jak? Však víte, jak to chodí. Vdávám dceru. Trochu jsme se bavili, chlapci byli rozpustili.
1: Rozpustili. Urozený pán říká rozpustili.
5: Pane zbojníku, já jsem je varoval.
4: Ano, varovali jsme je, ale...
6: U Jánošíka neplatí žádné ale.
1: Přišli jste na soud a budete souzeni. Podívejte. Svítá. Až se první paprsek dotkne vrcholku nejvyšší borovice, povím vám, co s vámi uděláme. Do té doby můžete přemýšlet o svých zábavách. A my

0: vám, Milotři. Počkejte, Janošík nám teď dá kuželky. Budeme rádi, když se dostaneme se zdravou kůží domů. Uvidíte, jaké výkupné si zaspívá.
1: Ten chlap ví všechno, jako kdyby tam byl. Rád bych věděl, kdo mu to vyzvonil.
0: Teď už se stejně nedá nic dělat. Jednou jsme tu, tak musíme čekat, jak to všechno

0: Kapitáne, je čas.
1: Vím. Gajdušíku, ty půjdeš s dvěma chlapci vařit, aby se páni najedli ze svých beranů a posilnili starým vínem ze svých sklepů. Budou to potřebovat. Uherčík zůstane se třemi chlapci na stráži u kolib. A ty, Hrajno, s ostatními chlapci vezmi pány šlechtice. Postaví nám tu pěknou kuželnu, aby se cítili jako doma. Stromů je kolem dost, urození pánové budou mít z čeho vybírat.
0: To budou. Slyšeli jste, co poručili, Janošík?
2: Tak z čerstva do díla!

0: jsem celý polámaný. Co pak té dřiny nebude nikdy konec?
1: Že se nebojí trest ponižovat šlechtice hrubou prací.
2: Jen se na to podívejte. Tamhle se točí naši pacholci kolem kotlu a sudu s vínem. A my se tu dřeme.
3: I sedlák se dře, mladý pane. A dře se od rána do tmy.
1: Ať tě čert vezme, ty nezná bohu.
4: Stříčku, podívejte se na moje ruce. Mám je do krve sedřené.
3: Všechna čest stranou urozenosti, dali jste si záležet. To je kuželna, jak má být. Taková dobrá práce se musí oslavit. Tak si teď nalijeme vínka a zatančíme kolem vatry. Abyste se trochu povyrazili.
0: Ne, my už nemůžeme.
3: Jak pak to nemůžete? Při ohláškách jste tančili 3 dny a ještě jste byli takový hrdinové, že vám zbyla síla na kuželky.
1: Tančit? Ty čerchman, teprý tančit.
3: Jen se neupejpejte a zacifrujte si, páni. Přece jsme vám nepřivedli muzikanty nadarmo. Tak do toho. Máme před sebou celou noc.
0: No!

0: podívej, sluníčko už zlatí temenu čertovice.
1: Vstávat, urození pánové, vstávat! Neslyšeli jste? Sluníčko už zlatí temeno čertovice!
2: Vstávat, vstávat, vždyť se teprve rozednívá.
1: Správně, mladý pane, ale vaši dráby už honí sedláky na pole. Tak vidíte, že je ten pravý čas vstávat!
3: To je bolestcem jako po výprsku.
4: Myslíš, že zase budeme muset pracovat?
5: Já už to prostě nevydržím.
6: Kdybyste měli rozum, nemuseli jsme tu teď trčet.
0: Všechno připraveno?
7: Všechno, kapitáne.
0: Končí zábava, urození pánové. Začíná soud. Můj soud. Za vaše krutosti a za to, že se ve vás nikdy nehne svědomí, protože vy svědomí nemáte. Propadáte hrdlem. Pověsíme vás na nejvyšší stromy kolem kuželny, kterou jste tak pěkně vystavili, abyste se na ní i po smrti museli dívat. Pro výstrahu vám podobný.
3: Milost, kapitáne.
4: My všechno napravíme.
2: Pane zbojníku, dáme vám zlato.
4: Šperky, všechno, co budete chtít.
3: Jenom nás nechte naživu.
0: Jak vy to lpíte na životě, páni. Třesete se, lomíte rukama, slibujete hory doly. A když vás pustím, budete stejní lotři jako předtím.
3: Ani nápad, pane zbojníku, to se všechno změní.
4: Přísaháme, milost.
0: Tak, když jde o kůži, to Jánošíkovi i krpce líbáte.
8: Ale sokol Jánošík, ten vůbec neměl v úmyslu ty hrdiny pověsit. Byl zbojník a ne vrah. Chtěl je jenom potrestat velikým opravdovým strachem. A to se mu podařilo. A když se mu zdálo, že toho strachu a hořekování je už dost, podařilo. A když se mu zdálo, že toho strachu a hořekování je už dost, tvářil se, jako by si svůj rozum.

0: mohli vyskakovat. A ostatní se postaví za ně. Na každého chlapa je 12 koulí. Hází vždycky 2 na jednou.
1: Muzikanti, hrajte! Začínáme!
2: Teď urozenosti poznáte, jak se hrají kuželky podle vašeho receptu.
1: Ale u nás!

Soud skončil. Páni dostali za vyučenou. To se ví, že se nikomu nepochlubili ani tím, jak vyskakovali v Jánošíkově kuželně, ani tím, jak potom klopítali do černé noci lesem domů. Kdo to tedy roznesl po celém kraji? Kdo jiný než muzikanti? Kudy šli, všude dávali k lepšímu, jak pěkně se jim vyhrávalo v Jánošíkově kuželně a jak jim za to Jánošík ještě nasypal dukátů z panských truhlic. Od toho roku, a byl to první rok, co Jánošík zbojničil, nestál kuželník ani u urozeného pána Cmuly ve Velké, ani u urozeného pána Kostrbáče v Malém. Za to prý byl dlouhá léta vidět na Jánošíkově louce rovný a pěkný, tak jako kdyby na něm teprve včera hrál Jánošík

0: umělci. Jednoho dne prohlásil Kopito. Jako detektivové jsme kapacity, Mňůku. Nasadit život pro dobrou věc je pro nás úplná maličkost, ale dosud jsme patřičně nevynikli v kultuře.
1: Jak to, že ne? Což pak jsme nehráli s nevšedním úspěchem divadlo? A nepodnikali jsme řadu zájezdů s Big Beatovou skupinou?
0: Ale ano, jenomže to všechno byly akce místního významu. A my se musíme prosadit v celostátním měřítku.
1: No to bych rád věděl proč. Chtěl by se stát filmovou nebo televizní hvězdou? To by tě pak na ulici každý bezpečně poznal. A zločinci by si z nás dělali legraci.
0: Teď se nestarej o zločince, ale o to, k čemu se hodíš. Poznej sám sebe. Podle mého názoru máme nejvyšší čas zauvažovat nad tím, v kterém oboru bezpečně vynikneme.
1: A to je přece jasné. Naše úspěchy...
0: Vůbec nic neznamenají. Četl jsem někde, že mimořádné výkony dosažené v dětském věku nemusí být předpokladem mimořádných výkonů v dospělosti. Co když z nás detektivové vůbec nebudou?
1: Mňouk se zatvářil mrzutě. Tyhle řeči se mu ani trochu nelíbily. Nezapomínej, že jsme sportovní fenoméni, když se pustíme do tréninku.
0: To už jsme mockrát udělali. A jestli z nás někdy budou olympijští vítězové, tak s ním 2 kila formely a zapiju to vodičkou na vlasy. Je třeba urychleně zjistit, v čem se nám opravdu nikdo nevyrovná. Možná, že by z nás byli velcí umělci a my o tom dosud nemáme ani tušení.
1: Nebyl bych proti tomu stát se velkým umělcem, ale nějak se mi to nechce líbit. Jak se takový mimořádný talent vlastně zjistí?
0: No, od toho jsou tady školení odborníci. Probereme obor za oborem a uvidíme, k čemu se vlastně hodíme. Co bys říkal klasickému baletu?
1: No vyloučeno. Já tancuju akorát, když dostávám vejprask. Když si představím, že by mě při labutím jezeře museli na scéně mydlit.
0: A co výtvarné umění? Učitel pěnička říká, že máme fantazii. Každý namalujeme obraz a půjdeme za akademickým malířem Kneiperlínem.
1: No to by šlo. A taky můžeme ulemtat nějakou sochu. Cihlářské hlíny je všude habaděj.
0: V sobotu a v neděli měli oba žáci plné ruce práce.
1: Kopito namaloval zákoutí potoka Brumbalce a zazelenil si uši tak, že ho maminka půl hodiny drhla rýžákem. Z hlíny vymodeloval jelena, ale jelikož mu ustavičně padaly parohy, udělal z něj posléze divokého vepře.
0: Také Mňouk se snažil. Pokusil se o portrét Jindry Benecké, kterou vyvedl tak, že se nápadně podobala Moně Lize po těžkém boxerském utkání s Cassiusem Clayem. Z hlíny pak vymodeloval něco, co mohlo být voják se samopalem, ale také Jitka Molavcová s kytarou.
1: Navzájem si své výtvory pochválili,
0: pečlivě je zabalili, aby si jich nevšiml Byčiště nebo jiný třídní posměváček,
1: a odvážně se vydali k domu, v němž bydlel akademický malíř Arpád Kneiperlín.
0: Byl to tvůrce četných krajinek z Posázaví a všichni si ho velice považovali.
1: Každý rok vystavoval v místním muzeu a občas mýval výstavy i v Čáslavi, Kutné Hoře, Benešově a Havlíčkově Brodě.
0: Byl to zkrátka proslulý umělec, jehož oleje a akvarely měly zcela nespornou hodnotu.
1: Sám pan učitel pěnička pravil, že tato díla mají svou nespornou hloubku. A jednu krajinu střední velikosti zakoupil svému tchánovi kastelánu Štětkovi k narozeninám.
0: Mistr Kneiperlín přijal žáky Kopita a Mňouka v Lídně.
1: Pozval je do svého ateliéru, ukázal jim svůj nový obraz a pohostil je kofolou. Poté je pozorně vyslechl. Vážně pokyvoval hlavou a chmuřil přitom čelo. Když si prohlédl jejich výtvarná díla, pravil. No, jsem rád, že máte ušlechtilé zájmy a nepatříte k chuligánům, kteří mi minulý týden rozbili okno. No já nevím, jak si to představují, zejména když sklenář ochořel a leží se zánětem žil. Jestli nastydnu, nedokončím včas svůj poslední obraz, jes u maštalířů, no, který ode mne hodlá zakoupit pan Popián, poštmistr ve výslužbě.
0: Žáci mistra politovali a on pokračoval.
2: No, rádi byste znali mé stanovisko k pracem, které vidím před sebou. No, upřímně řečeno, nevím, mohu-li je odpovědně posoudit. Chlapci, umění je velice složitá záležitost. Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Umění musí dát vše a vše jen v sázku. Talent je důležitý, ale bez usilovné práce není úspěchu. Musíte malovat, modelovat, navštěvovat výstavy a zajímat se o vše, co s uměním souvisí. Až namalujete pár stovek dalších obrázků, přijďte opět za mnou, já vám povím, má-li smysl v tom pokračovat.
0: Žáci protáhli obličeje a zatvářili se kysele. Vůbec se jim nechtělo malovat stovky obrázků, aniž měli jistotu, že to bude k něčemu dobré.
1: Když se ocitli opět na ulici, pravil Mňouk ponuře. Tak pro tohle jsem si zkazil celou sobotu a neděli. Jestli se ještě teď chceš stát velkým umělcem, tak to zřejmě nemáš v hlavě v pořádku.
0: Umělec není pouze malíř nebo sochář. Což kdybychom to zkusili třeba s pantomimou?
1: No ani nápad. Jestli něco nenávidím, tak je to pantomima. Kopito, my jsme prostě rození detektivové a nic jiného z nás nikdo neudělá.
0: Ale Kopito se nevzdával. Podívej, kam až to dotáhli Marta a Tena Eleftheriadu. A to nejsou žádné stařeny. My máme příjemné hlasy, dobrý hudební sluch, vzorný smysl pro rytmus. Tak mi řekni, proč by nemohlo vzniknout chlapecké duo Kopito a Mňouk? Já bych se o to rozhodně pokusil.
1: Vyhrát bratislavskou liru bys nechtěl? A na kdy plánuješ naše CDčko?
0: Tak daleko nemyslím, ale ničeho se neodříkám. Rozhodně si myslím, že je na čase se do toho pustit. Pochopitelně po poradě s odborníkem.
1: Kam mě toho zase chceš vláčet? Pamatuj si, že mě nikam nedostaneš.
0: Ale v tom se mýlil. Ještě téhož dne navštívili oba žáci profesora Lidové školy umění a bývalého pěvce Šmitouše.
3: Vida, vida.
0: Popotahoval si Šmitouš umělecké kníry, když se mu Kopito svěřil se svými záměry.
3: Velice mě váš zájem o vokální hudbu těší. Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti. Zapijte mi nějakou národní píseň.
0: Třeba námořnický bál.
1: Nebo rodeo.
0: Profesoru Šmitoušovi se to však příliš nelíbilo.
3: Chápu, že tíhnete k populární hudbě. Ale vše má své zákony a svůj pořádek. Umíte píseň Já mám koně, vrané koně?
0: Žáci se zachmuřili, ale znalost písně popřít nemohli. Ač neradi zanotovali několik taktů.

0: koně mý.
1: Nebylo to nejhorší a leda, co by se ještě dalo zlepšit. Hlasy máte příjemné, intonujete čistě a také váš zjev není odpudivý. Kdybyste měli zájem, připravil bych vás tak, že byste mohli vystoupit na akademii, kterou pořádá naše lidová škola umění.
2: To by bylo prima, vyhrkl Kopito.
1: Ale Mňauk ho štípl do ruky. Nelíbilo se mu, že by měl před celým městečkem zpívat Já mám koně, vraný koně.
2: Ale ani profesor se nic takového nedomníval.
1: Nacvičím s vámi píseň Sil jsem proso na souvrati. A uvidíte, že budete mít úspěch. Je to píseň svižná a melodická. Dáte-li si záležet, překvapíte nejen ctěné pány rodiče, ale i celé městečko.
2: Zatímco Kopito sršel optimismem,
1: tvářil se Mňouk zarputile a nezastíral, že vyloženě trpí. Sil jsem proso na souvrati? Co pak to je nějaká písnička? Už jsi slyšel, že by něco takového zpívali Marta a Athena Elefteriadu?
2: Každý přece nějak začít musí. A právě první kroky na veřejnosti bývají nejtěžší. Ostatně mohli jsme dopadnout hůř. Profesor Šmitouš nás klidně mohl nechat zpívat Ovčáci čtveráci nebo Halí belí koně vzelí.
1: Tak dobrá, když si myslíš, že s profesorem uděláme díru do světa, tak já se teda podvoluju.
2: Akademie Lidové školy umění se rychle blížila a tak nebylo možno otálet.
1: Naštěstí si profesor Šmitouš udělal pro Kopita s Mňoukem čas a pečlivě s nimi píseň nacvičil. Domnívám se, že vaše vystoupení bude úspěšné, ale dejte si pozor na trému. Dával jsem hodiny jisté slečně Bubencové, která měla krásný a zdravý hlas a mohla to daleko dotáhnout, nebýt ovšem toho, že po každém příchodu na scénu omdlela jako špalek a museli jsme ji 2 hodiny křísit.
2: To se nás netýká. Křísit budou muset spíš obecenstvo.
1: Jsem rád, že jste zdravě sebevědomí. Tak tedy nezapomeňte, v pátek odpoledne je generální zkouška a v sobotu jdeme na ostro.
2: Kopito a Mňouk nezapomněli.
1: Jenomže když se v pátek dostavili do sálu místního divadla, otevřeli úžasem ústa.
2: Účinkujících tu bylo dobře několik desítek a ani o organizátory představení nebyla nouze.
1: Kromě profesora Šmitouše tu rozhazoval rukama režisér Podolanský,
2: učitel Mikvaj
1: a osvětlovač Bolavý.
2: Hudebníci si ladili nástroje,
1: pěvci se rozespívávali
2: a konferenciér Piškurný si sepisoval jednotlivé aktéry na arch papíru.
3: Co tady chcete, kluci?
1: Vybafal Nakupita s Mňoukem.
3: Představení až zítra.
1: Ne, to jsou naše účinkující, naše nové pěvecké duo.
2: Informoval ho Šmitouš.
3: No nazdar, to představení bude trvat nejméně 7 hodin.
1: A ukázalo se, že nebyl daleko od pravdy.
2: Zkouška se protahovala do neúnosnosti.
1: Smyčcové trio,
2: harfenistka Bludná,
1: pianista Křáp
2: a zejména zpěvačka Mahulena Bolavá setrvávali na scéně neuvěřitelně dlouho.
1: Zejména s Bolavou byly značné potíže, protože byla silně nastydlá a vždycky v polovině tragické árie začala otvírat ústa na prázdno.
2: Silně se podobala kapru, kterého vytáhnete z vany a položíte na stůl.
1: Za to Kopito s Mňoukem zaspívali svou píseň snadno a bez nehody.
2: Když zkouška skončila, sešla se umělecká generalita s účinkujícími, aby rokovala o zítřejším představení.
3: Je to dlouhé,
1: lamentoval konferenciér.
3: Něco je třeba vypustit.
1: Pan Křáb by mohl hrát o jednu skladbu méně, navrhl režisér.
4: Nikdy, mé vystoupení musí mít gradaci.
1: Zkrátit repertoár nechtělo ani smyčcové trio, které dokonce začalo režisérovi vyhrožovat fyzickým násilím. No snad by neměla zpívat slečna Bolavá, je silně indisponována.
2: Navrhl nesměle profesor Šmitouš.
1: Ale Mahulena začala ječet.
5: Buďte bez starosti, vypiju před představením syrová vajíčka a zapiju jako skřivánek. Jinak můj strejda nebude svítit.
1: Pan režisér se obrátil ke Kopitovi a Mňoukovi. Nedá se nic dělat, musíte ustoupit vy. Přijďte ale zítra do zákulisí, abyste mohli vystoupit, kdyby někdo neočekávaně vypadl.
2: Žáci vyšli na ulici jako opaření.
1: Tady máš to umění, Kopito. Kolik hodin jsme sili proso a nakonec jsme dopadli jako sedlácí klumce.
2: Kdypak, kamaráde, tentokrát jsme to pořádně projeli. a nikdo na světě nám nemůže pomoci.
1: Přesto se oba žáci dostavili následující den do šatny ve stanovenou dobu.
2: Všichni účinkující se tvářili nadmíru důležitě a Mahulena Bolavá měla na tácku syrové vajíčko připravené k rozklepnutí. Vůbec to nevypadalo, že by se někdo hodlal vzdát účasti na vystoupení.
0: Je mi to velice líto, ale jste mladí a úspěchy na vás teprve čekají.
1: Omlouval se žákům profesor Šmitouš.
2: Potom vypuklo představení.
1: Konferenciér Piškurný uvítal obecenstvo a uvedl pianistu Křápa.
2: Pak následovala harfenistka Bludná a smyčcové trio.
1: Ve chvíli, kdy už většina lidí v sále spala, se začala připravovat na své jedinečné vystoupení Mahulena Bolavá.
2: Vstáhla ruku po vejci a rozklepla jej o tácek.
1: V té chvíli nastala katastrofa. Příšerný puch naplnil šatnu a okolí.
2: Pěvkyně sebou trhla tak nešťastně, že jí část zkaženého žloutku pokapala róbu. Mahulena zaječela. Poté zasýpala. A konečně prchla na zahradu, kde tušila čerstvý vzduch.
1: Právě v té chvíli skončilo smyčcové trio své vystoupení a za chabého potlesku opouštělo jeviště.
3: Kde je Bolavá? Kde je Bolavá?
2: Chrčel Piškurný, ucpávaje si kapesníkem nos.
3: Kde je Bolavá? Bolavá na scénu.
0: Pošli tam ty kluky, ať není trapná pauza,
2: přikázal režisér Podolanský. A tak se Kopyto s Mňoukem přece jen představili hudby milovnému obecenstvu městečka.
6: Sil jsem proso na souvrati, nebudu ho žíti. Miloval jsem krásné děvče, nebudu ho míti.
1: Pro velký úspěch přidali ještě A já su synek z Polánky.

0: bylo zřejmé, že se prosadili dva velké talenty.
1: Když o něco později opojení ovacemi kráčeli k domovu, pravil Mňouk. Kdyby to byl řekl kopyto, s tou bolavou jsme měli štěstí.
0: Štěstí? Podíval se kopyto a záhadně se usmál. Prosím tě, kdo si myslíš, že jí sebral čerstvé vajíčko stáčku a dal jí tam 100% pukavce?
2: Taťuldo, jestli pak víš, že nám klepe léto na dveře?
3: Někdo klepe? Tak mu otevři a dej mi pokoj.
2: To ti nebuď roztržit a nesoustředěn. Nikdo neklepe, ale brž léto je za dveřby.
3: Tak ať tam nestojí a jde dál.
2: Taťuldo, kdybys na chviličku odložil ty noviny, to taťuldo.
3: Hurvej, co porád vytrhuješ? Co vlastně chceš?
2: Hodlám s tebou pohovořit o tom, jak je krásné poznávat produkty rozjásané přírody.
3: No, to máš pravdu, Hurvajs. Takovou rozjásanou mrkev na talíři a pořádný kus vepřovýho v ní, teda to ti řeknu, to je opravdu krásný poznávat.
2: Ach jo, copak netoužíš potom slyšet čelestit rozkvetlé haluze a v trávě cvrčeti cvrčky?
3: Cože? Haluze cvrčeti slyšeti a v trávě? Poslouchej, Hurvajs, tohle není samo sebou. Ty na mě něco chceš, viď?
2: Ano, chtěl bych jet v neděli na výlet s kamarády. Že mě pustíš, taťuldo, viď?
3: Na výlet? Tak to ne, Hurvajs, to ne. Polezeš někam na zříceninu, zřítíš to ještě víc a já to pak budu platit, ne? Ani nápad.
2: Já bych někam nalez, vážně, tatí. My chceme jet k prameni Lůžnice, Jirka tam má strýčka.
3: Já vím, k pramenům. Budete si dělat rybníčky, pramének zahradíte a Lůžnice přestane tento lužnit.
2: Pane tatí, my chceme jen pozorovat přírodu, víš, třeba jak zurčí potůčky, nebo jak lezou žížaly.
3: Konečně, jak lezou potůčky a zurčí žížaly, to byste se mohli dívat. Ale poslouchej, co pak by to stálo?
2: Nic nechci, tatí, nic. Já mám peníze v pokladnice.
3: No tak proč to neřekneš hned, Hurvajs? To si klidně jeď. Ale to ti povídám, všeho si všímej. Ať víš, ve kterém století byla jaksi založena, abych tak řekl, místní zřícenina, nebo na které rovnoběžnici se rozprostírá rozhledna, a tak, rozumíš?
2: Simano, a nechtěl byste ti třeba přesnou statistiku o tom, kolik rosných krůpějí se jiskří třeba na hektaru Vojtěšky?
3: Hele, nech si ty poznámky, jo? A jestli někde uvidíš nějakého živočicha, Hurvajs, neváhej se přesvědčit ti o způsobu jeho života.
2: Simano, budu se neváhat ti přesvědčit ti, ano.
3: A jestli budete pít ze studánky, dbej na to, aby tam nic neplavalo. Třeba...
2: Parník nebo vory, já vím.
3: No, a nepí limonádu, radši někde požádej o trochu mléka.
2: Požádám o trochu mléka, radši někde.
3: Jo, a dýchej zhluboka, ať se vrátíš svěží, křepek a silem.
2: Spolehni se, taťulínku, vrátím se tak hluboce vydýchaný, že nebudeš věřit vlastním očím.

0: Dále. Račte vstoupit.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Co pak si račte přát? Hledáte někoho?
1: Co pak mě nepoznáváš, taťuldo? Už jsem tady z výletu.
0: Cože? To jsi ty? No to je strašný. Jak to vypadáš, čověče?
1: Co pak nejsem křepek osvěžen a silen?
0: To je hrůza takhle si zřídit. Já to věděl hned, že mě neposlechneš.
1: Naopak, taťuldo, řídil jsem se přesně podle tvých rad a takhle to dopadlo.
0: Podle mých rad? Já ti dám. Jak to, že máš jenom jednu botu?
1: To bylo tak. Na cestě jsme se stavili u jedné chaloupky a tam nás pozvali, abychom si ji prohlédli. Byli na ní strašně hrdí a tak jsem se zeptal, jak jsi mi radil, ve kterém tisíciletí byla tato zřícenina postavená.
0: No dobře, a co se dělo dál?
1: Dál se děl přespolní běh.
0: Jak to?
1: Pustili na nás hafana abnormálních rozměrů a řekli mu, vem si je, jako nás, víš. Tak jsme se spěšně vzdálili, no a přitom jsem ztratil tu botu.
0: A kdy jsi roztrhkal hoty?
1: To bylo zase jinde. Přišli jsme k takové rozhledně a já jsem ti chtěl zjistit, na kterém rovnoběžníku a polednici stojí. Dole to napsáno nebylo, tak jsem vylezl nahoru.
0: A tam to bylo napsáno?
1: Taky ne, ale tam jsme se nejvíc zdrželi.
0: Zdrželi? Jak to?
1: Protože než došli kamarádi do vesnice a než přijeli požárníci, aby mě z té rozhledny sundali, tak to trvalo 3 hodiny. Tam to taky odnesli kalhoty.
0: No to je hrozný tohle. A od čeho máš, ukaž hurvajs, od čeho máš tu bouli na hlavě?
1: Od žízně.
0: Co, bouli od žízně? No to jsem ještě neměl.
1: No na louce si pásla kráva a moje žízeň, chtěl jsem jí požádat o trochu mléka. A vidíš, nedala mi nic, přestože jsem její kubaturu odhadovala aspoň na 10 litrů.
0: Ano, dobře, kubaturu, ale co ta boule na hlavě?
1: Ale z neznámého důvodu se kráva splašila a já stál v cestě a jak ta kráva...
0: No na všechno máš výmluvy. A proč jsi až k pasu zmáčený? Tohle to mě vysvětlí. To má taky něco společného s krávou?
1: A ne, chtěl jsem se napít ze studánky, ale plaval tam pavouk a já jsem ho chtěl zašlápnout.
0: Vidíš, co děláš, kluku hloupá? A od čeho jsi takovej voteklej, vždyť máš tváři jako půmlíče?
1: Co pak si neřekl, když vidím nějakého živočicha, abych se neváhal přesvědčit o způsobu jeho života?
0: No to jsem řekl. A udělal si to?
1: No jak vidíš, udělal. Viděl jsem něco lítat pod mes, tak jsem se neváhal o tom zblízka přesvědčit, ale byly to vosy a taky neváhali.
0: Ale takhle jsem to nemyslel, hurvajs. Co pak jsem mohl vědět, jak to dopadne?
1: V jednom si měl ale naprostou pravdu, taťulinku. Tak zhluboka vydýchaný jako dneska, tak jsem ještě nebyl v celém životě.

0: Byl jednou jeden obyčejný kus dřeva, obyčejné poleno. Povídá mistr truhlář Antonio.
1: Z tebe si udělám novou nohu ke svému starému stolu.
0: Nabrousil sekiru, rozmáchl se a bum do polena. Nežli se však ohnal k druhé ráně, jako by slyšel slabý hlásek.
2: Ouvej, žouvej, proč mě hladíš sekirou?
0: Jen tak se mistr Antonio tou sekirou nepohladil sám. Kdo si to tu ouvá, žouvá? Podíval se pod lavici, vidí jenom chlupíze psa. Podíval se do almary, třpítí se tam pavučiny. Antonio chytil rákosku.
1: Čí pak to byl hlásek?
2: No, můj přece.
0: Mistr Antonio se svalil na zem, tak se lekl. Když se mu zas podařilo vstát, chytil poleno a šup s ním oknem na ulici.
1: To tak, povídací nohu u stolu zrovna potřebuju.
0: Šel v tu chvíli kolem jeden chudák, říkali mu Geppetto. Sotva stačil uhnout, ale nezlobil se. Poleno zvedl a že si doma z toho dřeva vyřeže panáčka. Nežli sedl k práci, vymyslel mu jméno.
3: Pinocchio. Pinocchio. To jméno mu přinese štěstí. Znal jsem celou rodinu Pinocchio. Ti si žili. Nejbohatší z nich chodívali žebrotou.
0: Pak se pustil do řezání. Nejdřív tělo, hlavu, potom ruce, nohy. Oči namaloval. Když byl hotov, kouká, oči zamrkali a upřeně se na něj zadívali. Geppetto skoprněl.
3: Proč pak vy se oči na mě takhle díváte?
0: Oči nic, už ani mrk. Geppetto se uklidnil a řezal panáčkový nos. Jen ho přiříz, podívejme, sám od sebe se začal prodlužovat. Šmík, Geppetto kus nosu uříz, tomu však to bylo jedno. Zase povyrostl. Tak si Geppetto řekl.
3: S dlouhým nosem ještě nikdo soutěž krásy nevyhrál, ale co má být, má být.
0: Nechal panáčkovi dlouhý nos a dlabal ústa. A jen je dodělal, začala se smát. Ze široka, uličnicky. Geppettovi se zatřásla brada. Příjemně mu nebylo.
3: Hele, posměváčky nemám rád.
0: A zatvářil se hrůzostrašně. Ústa nic už mlčí. A tak stařík ještě přihladil nohy, ruce, to i ono, a panáček byl, jak se patří.
3: Hlavu máš, ruce máš, nohy máš, zkus teď chodit, Pinocchio. Levá, pravá. Počkej, slyšíš, Pinocchio? No kam tak letíš? Vrať se, slyšíš? Pinocchio!
2: Kdo má nohy, ať mě chytí, kdo je nemá, má mimití, ťuk, ťuk, ťuky, ťuk, to ví každej kluk.
3: Pinocchio, vrať se!
2: Ale!
3: Pinocchio!
2: Kdo má ruce, má i kámen, ráz! A s tím oknem už je ámen, ťuk, ťuk, ťuky, ťuk, to ví každej kluk.
3: Pinocchio, chlapečku, synáčku, uličníku, darebáku, jestli se hned nevrátíš.
2: Dure!
3: Počkej, až tě chytím.
2: Už se vidím mrskat v síti, kdo má nohy, ten mě chytí, kvik, kvik, kvak, kvak, kvak, ale na přes rok.
0: Pinocchio běží po ulici bez šatu a bez bod, bez čepice, uhání a zpívá si a za ním Geppetto. Kolem plno lidí, řechtají se, však to taky byla podívaná. Kdepak, aby stařík chytil kluka. Jenže objevil se strážník.
4: Kam pak, kluku, takhle nahý? Že si utek z domu?
3: Máte pravdu, pane strážník, utek. Počkej, Pinocchio, doma si to spolu vyřídíme. Alou, zpátky.
0: ale Pinokio se položil na zem a že ne, že ho domů nikdo nedostane. Lidi, to se ví, hned chlapce litovali.
5: Vyď se, starý, co si takhle cloumáš? Žiď ho, přizabiješ. Máš dlaně jako Klepeto.
6: No, žiď je to Klepeto.
7: Nechtěl bys ho pustit?
8: Jo, pustí ho a doma mu naloží dvakrát.
3: I vy, huby prolhaný, nejsem tyran, ale co zaslouží, ať má?
7: To se ví. Klepeto je náhodou slušnej chlap.
8: Slušnej, staví se do očí.
5: Dítě to dítě, co pak se může takhle ubližovat? Dítě,
4: takhle, starý. Půjdeš se mnou do vězení. A ty, kluku, upaluj domů.
2: Na neshledanou.
4: A my jdeme.
3: Co mi to ten Pinokio proved?
4: O tom si přemýšlej v base. Hybaj.
0: A šli. Geppetto do basy, jak nařídil strážník, a Pinokio domů. Geppetto s hlavou svěšenou, smutně a pomalu, Pinokio poskakoval, honil vrabce, pokřikoval, dokonce si prospěvoval.

0: se afrňouse, la la la la la, tra la la la.
1: Cvrk, cvrk. Takhle veselé už tu dávno nebylo.
0: Hleme se, podívejme, kdopak, co pak ty jsi zač?
1: To je vidět, že jsi u nás nový. Já tu přece bydlím, už dávno. Jsem mluvící cvrček, cvrk, cvrk.
0: Cvrk, cvrk, cvrk, cvrk, byl jeden smrk, z toho smrku poléno, z poléna jsem já. Já jsem Pinokio a teď tu budu bydlet. A ty se cvrčko koukej, ale honem rychle tradáč cvrknou.
1: Honem? Rychle?
0: Tradá.
1: Tradá? Jak ty mluvíš? No dobrá, půjdu. Ale dřív ti něco řeknu. Utíkáš z domova a neposloucháš, jsi uličník. A na to jednou doplatíš. Nebo ať je ze mě stonožka.
0: A uteču zas. Jakobys nevěděl, že děti musí chodit do školy. Co když mě tam táta Gepetto chce poslat?
1: Tak ty se nechceš učit.
0: No, honit motýly, lézt po stromech, vybírat ptákům hnízda, to je učení pro mě.
1: A co takhle dát se na řemeslo?
0: A je takové řemeslo, při kterém se jenom jí a pijá, taky spí.
1: No, ty nemáš jenom dřevěné tělo, máš i dřevěnou hlavu. A jestli se mýlím, ať je ze mě stonožka.
0: Ať je z tebe nebožka, tu máš. A máš pokázání. Kdo tě o ně stál, ty cvrčoune? Všichni mají na mě fousy, lítousy a frňousy. Já se nebojím, ne a ne, ne a ne a ne, ne a ne a ne. Já se nebojím.
2: Pinokio nedbal na to, že cvrčka uhodil. Vejskal si, poskakoval a hledal, kde by našel něco na zub. A když nic nenašel, tak se skrčil u ohniště, že hlad zaspí. Spal až do rána a když slunce zasvítilo do komůrky, probudilo ho zaklepání.
0: Kdo pak je to?
3: To jsem já, synáčku. Pustili mě z vězení, ta hanba.
0: Jo, to bylo ale.
3: Ta hanba, otevři.
2: Pinokio vyskočil, ale dlouhým spaním mu jeho dřevěné nohy zdřevěněly, takže je měl dvakrát dřevěné a jak byl dlouhý, svalil se a svým dlouhým nosem vyrazil suk z dřevěné podlahy.
0: Jejda, on mi někdo snědl nohy. Asi kočka.
3: Povídám ti, Pinokio, nehrej si se mnou, otevři a hned. To se stává lenochům, abys věděl. Ach jo, mám to s tebou trápení.
0: No, říkejte, tatínku. Slibuju vám, že už budu hodný.
3: Jen aby. To říkají všichni kluci, když něco provedou.
0: Já to ale myslím doopravdy. Budu chodit do školy.
3: Nelžeš?
0: Já už nikdy nebudu lhát. A když zalžu, ať mi ještě povyroste můj bez tak dlouhý frňáček. Jenom kdybych neměl v žaludku tak prázdno. Armára by se mi tam vešla.
3: No tak nenaříkej, koukni, přinesem ti hrušku.
0: Je to sladká.
3: Jen když chutná. Zítra ti dám druhou, až půjdeš do školy.
0: Jenže nemám šaty. A zase mě chytne strážník.
3: No ušiju ti je z květovaného papíru.
0: Jo, ale jenže nemám boty a bez bot mi omrznou nožičky.
3: Vidla buti střevíce ze stromové kůry a budou na tkaničku.
0: Na tkaničku? Mm-hmm. No ale co vlasy? Nenastydnou mi bez čepičky.
3: I čapka bude. Z chlebové střídky.
0: Aha, ale jenže, tatínku, jak se budu učit bez slabikáře, aha.
3: Mhm, pravda.
0: No, no.
3: Slabikář ti neušiju, nevyřežu z kůry, ani neuhnětu z chleba.
0: Takže nemůžu do školy.
3: Ale ne, už vím.
2: Gepetto vstal, oblékl starou kazajku a vyběhl z domu. Za chvíli se vrátil se slabikářem, ale bez kazajky.
0: Kde jste nechal kazajku, tatínku?
3: Kazajku? No, tu jsem přece prodal dávno.
0: Prodal? A proč pak jste ji prodal?
3: To už bylo v létě a bylo mi horko.

0: První den Geppetto ušil Pinokiovi z papíru šaty, druhý den vydlabal z kůry střevíce, třetí den uhnětl z chleba čapku a Pinokio šel do školy. Ale kde pak šel? Poskakoval, tralaloval si.
1: Už jsem se naučil jíst, a co je dobré, to rád. Dneska se naučím číst a zítra písmenka psát. Potom začnu s počítáním, pak zkusím přestat s tím lhaním. Já už mám těch nezbyt dost, když zalžu, ať se mi prodlouží nos. Tralalalala, tralalala. Až vyjdu školu, dám se na řemeslo. Vydělám spoustu peněz a koupím tatínkovi novou kazajku. Bude šitá zlatou nití s briliantovými knoflíky. Tratata, tratata, bude celá ze zlata.
2: Škoda, že musím do školy.
1: Počkej, kluku, kam to všichni běžíte?
3: Poběž taky, uvidíš.
0: Že měl Pinokio nové nohy, všechny předběhl. Ocitl se na náměstí plném lidí. Před radnicí stála dřevěná bouda s pomalovanými plachtami, kolem děti, psi a kočky, ale nejvíc Rámusu.
1: Co pak je to za boudu?
3: Přečti si to.
1: No, já bych rád, ale zrovna dneska neumím číst.
3: Dnes neumíš číst, v noci bude tma, zítra už tu bouda nebude.
1: No jo.
3: Tak ti to přečtu. Velké loutkové divadlo.
4: Vážené obecenstvo, vašemu městečku se dostalo té slovuté cti, že právě dnes a právě sem a pouze na jeden den přijelo světoznámé velké loutkové divadlo. Moji dřevěni herci v čele se mnou jsme hráli na moři, na souši, v podzemí, jenom v povětří jsme dosud nebyli. A teď si vám dovolím představit své nejváženější a nejumější herce. Ale k tomu je zapotřebí, abyste vstoupili do mého stanu, neb zde, jak radšte vidět, padá sníh a herci by se zajisté nachladili. Radšte, prosím,
1: za představení.
3: 4 krejcary, pojď, za chvíli se začne.
1: No, ale nemohl bys mi ty 4 krejcary půjčit?
3: Rád bych, ale zrovna dneska nepůjčuju.
1: Já bych ti prodal za 4 krejcary svůj kabátek.
3: Synule, papírový, kapka deště a je po něm.
1: A střevičky bys nekoupil.
3: Tyhle ze dřeva zakopneš osírku a schoří.
1: Počkej, kuku, neutíkej. Hele, hele, a co čapka? To by se ti nehodila.
3: Chleba nejím, jenom buchty. Nabídni ji myším.
1: Já už víc nemám. Leda slabika.
3: Ukáž? No jo, hnedle nový. Za 4 grejcary stojí.
1: Jo.
3: Tu máš.
1: Děkuju.
0: Kluk dostal slabikář, Pinokio 4 krejcary a ty u vchodu hned proměnil za vstupenku. V divadle bylo veselo. Na jevišti honil zrovna silák v pruhovaném tričku Pírota. Chlupaté psisko se jim pletlo pod nohy. Oba padali, vstávali a zase padali. A chudák Kolombína, o kterou se oba hádali, krčila se vyděšená v koutku a přála si, aby vyhrál Pierrot. A v té chvíli, kdy už silák Pierrota chytil a začal jim cloumat, jeden z dřevěných herců spatřil mezi diváky Pinokia.
5: Podívejte, kdo k nám přišel na návštěvu.
3: To je přece Pinokio.
6: To je Pinokio.

0: Nechali hned hry, vytáhli Pinokia na jeviště, objímali se, líbali, to bylo nějakých přátelských štulců a tisknutí a radosti, a aby s nimi zůstal. A Pinokio, že ne, že musí do školy, a v tom se objevil principál. Chlap jako hora, po fousech si šlapal, tak byly dlouhé, oči jako lucerny a v ruce důtky. Práskl jimi a na Pinokia spustil hrůzu.
1: Zrušíš naše představení, ha?
2: Já za to nemůžu, pane.
1: Aha, vinen jsem asi já. Podívej, lidi utíkají z divadla. No však já už vím, co s tebou. Zdá se, jak se na tebe koukám, že si ze suchého dřeva budeš pěkně hořet. Upeču si na tobě berana. Pojď do kuchyně.
2: Tatínku, tatínku, zachraňte mě. Já nechci umřít, tatínku.
0: Principál se zdál na první pohled strašný. Slzy ale nesnesl. Hned se ho zmocnila lítost.
1: Tak dost už pláče. Kdo ví, jak by se tvůj otec trápil, kdybych tě spálil.
2: Ano.
1: Je mi ho líto.
2: Ano.
1: A tebe taky.
2: Ano. Pozdrav pánu, vzácný pane.
1: Děkuju. Jsi dokonce slušný chlapec. No jo, ale na čem já si teď upeču berana? No už to mám. Šatníci, ke mně! Chopte se, Pírota, pořádně ho svažte a pak s ním do ohně.
3: Milost, milost, pane principále.
1: No všem dát milost nemůžu. Lepší! Je to pravda, všem dát milost nemůžu.
2: Všem ne, pane principále, jenom Pierotovi. Smilujte se nad ním, pane principále.
1: Když jsem ušetřil tebe, musím do ohně hodit jeho. Jak jinak bych si upekl berana?
2: Tak když je to tak, hoďte tam mě. Jak by k tomu Pierot přišel, aby umřel za mě?
1: No, jsi opravdu hodný chlapec. Dej mi pusu.
3: Dostal jsem tady milost. No,
1: co mám dělat? Tentokrát se spokojím s nedopečeným beranem. Ale běda tomu, koho to příště postihne. Už mě nikdo neobměkší. Lepší! Je to pravda!
4: Ať je náš principál ohňojet! Sláva mu!
1: Sláva mu! Sláva, sláva! A ty, chlapče, vezmi ode mě 5 zlaťáků, dones je otci a že ho pěkně pozdravuju.
2: Ano, děkuju. Jo. Je 5 zlaťáků.
1: Tak mu to vyřiď. Tak. Lepší!

0: Pinokio se rozloučil se svými dřevěnými přáteli a vyšel cestou k domovu. Jde, zpívá si a poskakuje, když tu se proti němu šinou lišák s kocourem. Lišák kulhá, kocour se o něho opírá, protože nevidí.
1: Dobrý den ti přejem, Pinokio.
2: Přejem den.
3: Odkud pak víš, jak se jmenuju kulhavý lišáku?
1: Znám přece tvého otce Gepeta.
3: Kde pak si ho viděl?
1: Před dveřmi jeho domku. Bez kazajky, cás se zimou mrznul.
2: Mrznul, bez kazajky.
3: Chudák tatínek, ale ode dneška mrznout nebude.
1: Jak pak to?
2: Jak pak to? Jak pak?
3: Jak pak? Tak pak. Ode dneška je totiž ze mě velký pán.
1: Velký pán.
2: Velký pán.
3: Co?
1: Viděl jsi někdy kocoury velkého pána?
2: No, viděl, viděl. No, ale no, ne, neviděl. Jak bych mohl? Jsem slepý.
1: A kdybys byl viděl, viděl bys, že takhle velký pán nevypadá.
2: Pán nevypadá jako Pinokio,
3: ale...
2: Pinokio nevypadá jako pán.
3: A co pak je tohle?
1: Zlaťáky.
2: Pravé zlaté a jejich 5. Aspoň si myslím, že jich je 5.
1: Kocoure, Pinokio je opravdu velký pán.
3: Ano.
2: Kdo má 5 zlaťáků, je pán.
3: Je pán?
1: A co pak budeš, Pinokio, se zlaťáky dělat?
3: Koupím tatínkovi novou kazajku, šitou zlatou nití a s briliantovými knoflíky.
1: Zlatou nití?
2: S knoflíky?
3: Briliantovými.
1: A co koupíš sobě, Pinokio?
3: Slabikář.
1: Slabikář?
3: Ano.
2: Slabikář?
3: Slabikář.
1: Koupíš si slabikář?
2: Slabikář.
1: Snad se nechceš učit.
3: O, dokonce ve škole se chci učit.
1: Nedělej to, nedělej, podívej se na mne. Jen jednou jsem šel do školy a přišel jsem o nohu.
2: A já šel dvakrát a přišel jsem o 2 oči.
3: O, já si dám na oči i na nohu dobrý pozor.
1: Chceš-li radu od moudrého, tedy poslyš, Pinokio. Dej si na zlaťáky pozor.
2: Pozor na ně.
1: Ve světě je tolik darebáků, abys o ně nepřišel.
2: O zlaťáky nepřišel.
3: Aha, nepřišel.
1: Tak, kdybys dovolil, půjdeme s tebou. Natři si hned, tak někdo netroufne.
2: Netroufne si na 3.
3: Na 3 si netroufne? No, když myslíte a máte se mnou stejnou cestu?
0: A šli. Cestou se zastavili v hostinci. Chudák kocour odjakživa trpěl žaludečními potížemi a snědl tedy pouze 35 ryb. Lišák, ten byl ještě větší chudák, lékař mu předepsal dietu a tak dle rady pozřel pouze 2 talíře koroptví všeho chutě. Nejméně však jedl Pinokio, hrst oříšků a krajíc chleba. No a když se tak postili, že by neškodila postel, pronajeli si 2 pokoje. Jeden pro lišáka s kocourem, druhý pro panáčka. A jak se převalili, v tu chvíli spali. Brzy k ránu se Pinokio probudil, klepe na sousedy, že by měli vyrazit, ale vedle ticho.
4: Ti 2 šli napřed, panáčku. Ještě před svítáním.
3: Že měli ale tak naspěch.
1: Kocour dostal vzkaz, že jeho koťátku omrzly nožičky. Tak tam oba běželi.
3: A večeři a nocleh zaplatili.
4: Co vás nemá, vaše milosti? Nechtěli vás placením urazit. Za to všechno mi dáte jenom zlaťák. Je to málo.
3: Jo, málo. To je hodně. Tady je naschledanou.
0: A tak lehčí o zlaťák Pinokio vyšel z hospody. Tu před ním vyvstaly dva stíny, zakuklené v dlouhých pytlích. Ti jdou jistě po zlaťácích, řekl si Pinokio a vstrčil všechny čtyři do úst.
5: Peníze nebo život?
6: Život nebo peníze?
5: Peníze nebo život?
6: Život nebo peníze?
5: Vyhlížíš na velikého pána, ty máš.

0: Co to? Něco.
1: Nacpal si zlaťáky pod jazyk.
0: Nacpal pod jazyk pod zlaťáky.
1: Hned si vyplivni.
0: Hned?
2: Já vám zlaťáky nedám. To byste mě museli dřív chytit.
1: Daleko nám neutečeš. Za ním!
0: Utečeš! Za ním!
1: Máš ho?
2: Nemáš.
1: Až ho chytnem, tak ho svážem.
0: Tak ho! Tak ho!
2: Ať ho zakup!
1: Máš ho?
0: Nemáš! Máš ho!
1: Máš ho! Drž ho!
0: Držím!
1: Svaž ho!
0: Svaž ho!
2: Prosím
0: no,
2: vás!
0: No, ale čím nemám pro vás?
1: Moc koničky nos převících vyvlechni je.
2: Prosím vás, pánové!
1: Omotáme kolem krku.
0: Kolem. Omotáme.
1: Potom kolem těla.
0: Potom kolem.
1: Přivážeme ke stromu.
0: Přivážeme, aby neutekl, tekl, tekl.
1: Teď se ani ne, ne.
0: Ne, ne, teď se.
1: Aby zvěděl, jací my jsme loupežníci.
0: Jací loupež.
2: Loupežníci.
0: My jsme loupežníci.

0: Tatínku, pomozte mi. Haló, tatínku. Tatínku.
1: Ale tatínek Gepetto byl daleko. Tkaníčky omotané kolem těla, Pinokia bolestně škrtili. Lupiči se posadili a čekali, až mu zlaťáky z úst sami vypadnou. A tu se přihnal vítr a za ním bouřka. Lupiči se zvedli, že se před tou nepohodou schovají. Nedaleko toho místa stál malý sněhobílý domeček. Bydlela v něm dobrá víla modrovláska. V září blesku zahledla Pinokia a hned nařídila silnému ptáku sokolu, aby Pinokia rozvázal a přinesl ho. Když byl Pinokio v teple, víla svolala lékaře, ty nejslavnější, havrana, sovu a mluvícího cvrčka.
2: Páni lékaři, chci, abyste toho panáčka prohlédli a uzdravili. Co říkáte jeho nemoci, havrane?
3: Po mém soudu je panáček mrtev. Ale kdyby na neštěstí mrtev nebyl, byl by to neklamný příznak toho, že žije.
4: Lituji, že já, doktor Sova, musím kolegovi odporovat. Podle mého názoru je panáček živ. Ale kdyby na neštěstí živ nebyl, byl by to neklamný příznak toho, že je mrtev.
2: Co soudíte vy, cvrčku?
5: Moudrý lékař neví-li, co by soudil, raději nesoudí a mlčí. Ostatně toho panáčka dobře znám. Ještě teď mám pochroumanou nohu, jak po mně hodil pantoflem. Je to uličník, je to lenoch a co navíc neposlucha. Svou neposlušností přivede Gepetta jistě do hrobu.
0: Tatínek,
2: panáček pláče.
3: Když mrtvý pláče, je to neklamný příznak, že se začíná uzdravovat.
4: Je mi líto, ale podle mého, když mrtvý pláče, znamená to, že se mu nechce umřít.
5: Ale přesto mu udělá dobře, když vypije nějaký lék.
3: Tak, tak. A hodně hořký.
4: Čím hořčí, tím lepší.
5: Naopak, naopak. Lék nesmí být ani trochu sladký. Naschledanou.
3: Naopak. S Bohem.
2: Tak vidíš, panáčku, jak se o tebe všichni starají. Teď hezky vypij lék a zas ti bude dobře.
0: Hořký lék já nechci.

0: Když ho vypiješ, dostaneš kostku cukru, aby si spravil chuť.
1: Cukr? Tak dobře, ale napřed si spravím chuť a pak teprve vypiju lék.
0: I tak ti lék pomůže. Tady máš kostku cukru?
1: Děkuju.
0: A tady máš lék.
1: To je ale strašně hořké. Dejte mi ještě jednu kostku cukru.
0: Ale jen tu jednu, poslední.
1: Děkuju.
0: A teď už opravdu přijde na řadu lék.
1: No, já raději zavřu oči, smím?
0: Proč ne? Jenom pij, ať je ti dobře.
1: Je, tak tohle je můj konec.
0: Konec nemoci. Už nebudeš stonat.
1: Že ne. A víte, Vílečko, že se mi chce zase zpívat?
0: To je dobře. A teď mi ještě pověz, kdo tě přivázal k tomu stromu.
1: Jo. Víte kdo? Loupežníci. A bylo jich 10.
0: 10?
1: No. Tedy jestli jsou dva prsty 10, tak jich bylo 10.
0: Tedy 2. A co pak si jim provedl?
1: Nechtěl jsem jim dát své zlaťáky.
0: A kam pak jsi je schoval?
1: Já jsem je ztratil.
0: Opravdu, panáčku?
1: Ano.
0: Tak se mi zdá, že ti trochu povyrostl nos.
1: Hele, ten já mám přece od malička dlouhý.
0: A kde pak jsi zlaťáky ztratil?
1: Kde? V lese. U toho stromu, co mě k němu přivázali.
0: Půjdem tam a najdeme je.
1: To nejde, já si teď vzpomínám. Já jsem ty zlaťáky spolknul. No?
0: Spolkl?
1: Ano, spolkl.
0: Zas ti nos povyrostl. Za chvíli se tady ani neotočíš.
1: Jo, ale takhle dlouhý nikdy nebyl. Co tak najednou?
0: Něco ti povím, Pinokio. Jedna lež má krátké nohy, druhá zase dlouhý nos. A ty máš ten dlouhý nos.
1: Čím to jenom je?
0: I to ti povím. Nepamatuješ se na písničku, kterou jsi kdysi zpíval?
1: Tuhle? Na dvorečku koza stojí, kdo se bojí, neobstojí. Mé, mé, mé, mé. Je to tahle?
0: Ne, Pinokio. Tahle je to. Já už mám těch nezbet a lhaní dost, když zalžu, ať se mi protáhne nos.
1: Aha, ať se mi protáhne nos. Bíličko, já ty 4 zlaťáky mám.
0: Podívejme, Pinokio, snad si mi nelhal.
1: Lhal, ale víckrát už nebudu.
0: Když to myslíš upřímně, tak už ti víckrát nenaroste dlouhý nos.

0: hezký. Vy jste tak hodná, Vílečko. Já vás mám moc rád.
1: Však já tebe taky. A chceš-li, můžeš u mne zůstat.
0: To já bych moc rád, ale co by tomu řekl tatínek?
1: Vzkázala jsem mu, aby taky přišel. Do večera tady bude.
0: Vílečko, já se snad ani nedočkám. Vždyť já mám pro něj vlastně 4 zlaťáky. Co abych mu šel kousek naproti?
1: Jdi, panáčku, ale dej pozor, abys nezabloudil.
0: To se ale, tatínek, polikáš na ní. Vlete, vybavu,
2: Sotva Pinokio vkročil do lesa, spatřil kulhavého lišáka a kocoura, který při učení přišel o oči.
3: Podívejme, není to náš drahý Pinokio? Kde se tady pereš?
4: Bereš se tu kde?
0: Ale to je dlouhá historie. Ani byste nevěřili. Přepadli mě loupežníci.
3: Ale?
0: Ano, přivázali ke stromu a nebýt dobré víly, ještě teď tam stojím.
3: Neříkali jsme ti, dej si pozor na zlaťáky.
0: Ano.
4: Máš je ještě?
0: Všechny 4.
3: Aha, kdybys jedl vtipnou kaši, z těch 4 už dávno mohl být 1000.
4: 1000 dávno, jako kaši, kdyby jedl.
0: Místo 4 zlatých, že bych mohl mít i 1000.
3: Třeba 2, jen chtít a vzít rozum do hrsti.
4: Jen chtít a třeba nějaký hrsti.
0: No ale to já bych zase chtěl.
3: Ano.
0: Ano.
3: Konečně jsi dostal rozum.
0: Ano,
4: rozum, konečně.
3: Aha. Ticho, musíš ty 4 zlaťáky zasít na zázračném poli. Ticho.
0: A kde je to pole?
3: Nedaleko a ne blízko. Kus a ještě kousek.
4: Kousek a ještě kus a jsme tam.
3: Ticho.
0: Jsme tam. No, tak pojďme tedy.
2: Cesta k zázračnému poli netrvala dlouho. Jeden by tam šel 3 hodiny, 2 jen 2, byli však 3 a tak tam došli za hodinu.
0: A to je to zázračné pole?
5: Ne tak nahlas, ať nás nikdo neslyší. Co když někde číhají ti loupežníci?
4: Číhají ti nahlas.
3: Ticho.
0: Loupežníci, no ale co mám dělat?
3: Vyhrab jamku.
4: Vyhrab? Ano. Já ti pomůžu.
3: Tak. Tak, dost to by mohlo stačit. Teď polož do jamky zlaťáky. Tak, a teď zlaťáky zahrabeme.
4: Zahrabeme, pomůžu ti, zahrabeme.
3: Tak.
0: No, tak.
3: Stačí. No, a až se sem zítra vrátíš, najdeš tady keř a na každém proutku místo listů samé zlaťáky.
4: Místo proutku zítra zlaťák.
0: Zlaťáky. A budou jich určitě 2000.
3: Kdo ví, jestli ne 4.
0: 4. Jak se vám ale za tu přátelskou radu odměním?
3: O, A co tě napadá, mi neurážej nás.
4: Neurážej nás. O, a,
3: ticho, my to děláme z lásky k lidem.
4: Z lásky my děláme vždy.
0: A z lásky.
3: Ano, máme radost, že máš radost. No?
0: Mám radost.
3: Víš, my dary, ticho, nepřijímáme, tak měj se dobře. Pinokio, teď už brzy bude z tebe opravdu velký pán.
4: Velký. Měj se.
0: Velký pán. Naschledanou.
2: Pinokio se uvelebil pod strom a čekal, až vyroste ze zlaťáků keř. Za chvilku ho přemohla únava a on usnul. Zdálo se mu, okazajce šité zlatou nití s briliantovými knoflíky a stařeček, který má na sobě, není nikdo jiný nežli Gepetto, jeho tatínek. Ale ještě dřív, než jsem skončil, vrátili se lišák s kocourem. Tiše potichoučku, aby Pinokia nevzbudili, vyhrabali znovu jamku, zlaťáky vybrali a zmizeli s nimi v lese.
6: My jsme ti dva chytráci, juchaká, hehehe, vyhýbáme se práci, juchaká, hehehe.
7: Práce ta nás bolí, ať je jakákoliv, lepší chytře šidit, důvěřivý lidi.

0: Když se Pinokio probudil, rozhlédl se. Hledá keř se zlaťáky, ale nikde nic, jenom prázdná jamka.
1: Pro pánečka, kde jsou mé zlaťáky? Nevzala je straka.
2: Straka, straka, a to ne, můj drahý. Vidím, že ses docela neuzdravil, ztratil jsi rozum.
1: Proč pak se mi směješ, ty havrane?
2: Nebož neboj se, chytrák, který věří každé hlouposti k smíchu. Co pak na poli mohou růst zlaťáky?
1: Proč by nemohli? Když tu rostou fázole a kytev.
2: Kytev, ty brevko, jsi jelibánek, jelibánek, naletěl jsi podvodníkům.
1: Jakým podvodníkům?
2: Byli dva, nepamatuješ se? Dej si dobrý pozor, dej, vyhni, vyhni, vyhni se.
1: Myslíš snad kulhavého lišáka, slepého kocoura?
2: Kulhavý lišák, kulhavý. Kulhavý, který nekulhá. A slepý kocour, který vidí. Rád bych viděl teďka toho, kdo je dohoní. Juchachacha. He, he, he, he. Kráp, kráp, kráp.
0: Pinokio smutně zavzdychal a šel dál naproti tatínkovi. Co mu jenom řekne, až ho potká? A jak tak jde, slyší zdáli trubku.
1: Co pak je to za muziku? Je ti hra.
0: Všechno v lese rázem ožilo, trubka probudila spáče a popohnala lenochy. Nad Pinokiem zašuměla křídla, vzlédl, vida, sova.
1: Dobrý den, sůva.
3: Je mi líto, jaká sůva, jsem doktor Sova, a kdo jsi ty?
1: Já? No já jsem přece Pinokio. Ten, co jste mu předepsal, ten hořký lék. Brr. Už nikdy bych nechtěl stonat.
3: Podle mého názoru, kdo je zdráv, nestoná. Kdyby někdo na neštěstí stonal, není zdráv. Buď zdráv.
1: Počkejte, doktor Sovo. Nevíte náhodou, co je to za muziku?
3: Jak pak ne, hrajou ve vsi, přijelo tam divadlo.
1: Snad ne, loutkové.
3: Ovšem, velké loutkové divadlo. Je. A už mě nezdržuj, ať nezmeškám představení.
0: Do Pinokia jako když píchne. Rázem přestal vzdychat nad ztracenými zlaťáky. Zapomněl i na tatínka. A hurá ke vsi, odkud zněla trubka. A tu, na samotném konci lesa, takhle stranou cesty, u příkopu, kdo to nesedí?
1: Tatínku, tatínečku zlatý.
4: Pinokio, panáčku, synáčku, jsi to ty? Vzkázali mi, že tě najdu v lese v bílém domku.
1: Běžel jsem vám naproti, tatínku.
4: No jsi to opravdu ty?
1: Tak si na mě sáhněte. Ale pozor, ať si nezadržete třísku.
4: Na mou synku jsi to ty?
1: Na tvou, tatínku, jsem to já.
4: Na mou synku, to jsem rád. Než jsem se vydal na cestu, prodal jsem stůl a dvě židle. K čemu jsou mi v prázdném bytě? A za to, co jsem utržil, můžeme se teď spolu poveselit.
1: Půjdeme do divadla. Já mám v divadle dobré známé. Ty budou rádi, když nás uvidí.
5: Vážené obecenstvo, vaší vsi se dostal té slovutné cti, že právě dnes a právě k vám a pouze na jeden den přijelo světoznámé velké loutkové divadlo. Moji dřevěni herci v čele se mnou jsme hráli na moři, na souši, v podzemí, jenom v povětří jsme dosud nebyli. Teď si dovolím představit vám své nejváženější a nejumější herce. Ale k tomu je zapotřebí, abyste vstoupili do mého stanu. Vstupné pouhé 4 krejcary.
4: Čtyři krejcary.
6: Děti taky platí.
4: Tady je pokladna.
7: Já zaplatím.
4: Čtyři krejcary, ano.
7: Děkuji, krejcary.
6: Tady je čtyři krejcary.
7: Děkuji, pokladna, děkuji.
4: Čtyři krejcary.
0: Obecenstvo se do divadla valilo proudem. A ti dva, co vybírali vstupné, se radovali.
8: My jsme ti dva chytráci, juchaká, hehehe, vyhýbáme se práci, juchaká, hehehe.
9: Práce ta nás bolí, ať je jakákoliv, lepší chytře šidit, důvěrdivý lidi, kdo umí.

0: chajucha, čtyři krejcary.
1: Krejcary, děkuju.
2: Jsme dva. Tady je 8 krejcarů.
3: Počkejte, tatínku, nic jim nedávej.
2: Ale synku, za každou zábavu se musí platit.
3: Ale tohle jsou podvodníci.
0: Proč nás urážíš?
4: Nás? Proč?
3: Kam jste dali moje 4 zlaťáky, který jsem měl tuhle pro tatínka?
0: O čem ten kluk mluví, kocoure? Víš něco o 4 zlaťácích?
4: Nevím, Lišáku. Pojďme radši odtud.
3: Teď mi neutečete. Pane principále.
5: Kdo mě volá?
3: Já, Pinokio.
5: Pinokio, podívejme. A kde pak se tu bereš? Přišel jsi mi rušit představení?
3: Ne.
5: Nepřej si mě, opékám si zrovna berana.
2: Odpusťte mu, principále. Dnes jde se mnou a řádně zaplatíme.
3: Zaplatíme. Tak. Ale ne těm dvěma kocůru a Lišákovi.
5: Proč bys platil jim? Tam je přece pokladna.
3: Oni vybírají. Podívejte, mají plné kapsy krýcarů.
1: Lišáku, jdeme.
0: Už jsme měli být pryč.
5: To se mejlíte, darebáci. Koho drží ohňojet, to už nepustí. Četníci, ke mně. Hopte se těch podvodníků. Vyprázdnit jim kapsy a zavřít do bedny.
1: Milost, smilujte se. Všechno vrátíme.
0: Vrátíme. Milost.
3: Ty má 4 zlaťáky, které mi pan principál dal pro tatínka.
5: Jak to 4? Já ti jich dal přece 5.
3: Jenže za ten jeden se tihle dva najedli a vyspali.
5: Vykutálení ptáčkové. Dobře, že je máme v kleci. Tady, Pinokio. Tady je těch 5 zlaťáků. Dej si na ně lepší pozor.
3: Děkuju. Já je dám tatínkovi, pane principále. Tady máte tatínku a že vás pan principál pozdravuje.
2: Děkuju.
5: Tak vy jste otec Gepetto?
2: Ano, ano.
5: Ve zdraví ty zlaťáky užijte.
2: Děkuju.
5: A zvu vás zdarma na představení.
6: Zase na jevišti honil silák v pruhovaném tričku Pierrota. Zase se jim psisko pletlo pod nohy. Zase padali, vstávali a znovu padali, když Kolombína shlédla Pinokia.

0: Zdaň u nás, Pinocchio. Herci tě mají rádi, ty je taky. Naštudujeme novou komedii a bude nám všem dobře.
1: Ale co můj tatínek, pane principále?
2: Pravda, zapomněl jsem. No.
0: Geppetto by mohl obracet berana na rožni a přikládat.
1: Ano.
0: A jsem tam si i zobnout.
1: Ano, zobnout.
2: Ale běda, jestli...
0: Je to pravda.
1: Pambu, principále.
0: Na tvé zdraví, Pinocchio.

Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou se už zlaté slunéčko za hory sklánělo a on ještě pásl za jedním potokem rozvodněným. I chtěl hnát domů. Však přes potok byla jen úzounká lávka, takže jen jedna ovce po druhé mohla přecházet. Počkejme tedy, až je přežene. Potom vám budu dále povídat.

Jednou šli Mach a Šebestová do školy a jako obyčejně Jonatán utekl paní Kadrnoškové, aby je do školy doprovodil. A jako obyčejně paní Kadrnošková vyběhla za ním a volala: Jonatáne, domů, nemyslí si, že tě budu honit někde po ulicích. Ale v tom uviděl Jonatán paní Cibulkovou s kočkou Micínkou a nastal jako obyčejně strašlivý binec. Micínka prskala, paní Cibulková vřískala, Jonatán štěkal a nájemníci vybíhali z bytů a křičeli: co se to zase děje? Kdy už bude konečně pokoj? Zase ten Jonatán, safraportský pes, kdo to má pořád poslouchat? Už toho máme plný zuby, ještě jednou a poletí z domu i s tou kočkou a basta fidly. A Mach s Šebestovou šli do školy, oba kroutili hlavou a Mach řekl: člověče, Šebestová, můžeš to pochopit? Takový poslušný a inteligentní pes, stokrát chytřejší než Horáček nebo Pažout, a takhle se strapňuje. No řekni, jestli tě to neštve. A Šebestová řekla: to je teda fakt, poslušný je, inteligentní taky, ale jak uvidí Micku, chová se jako bebeček. S tím by se mělo vážně něco udělat. Ten den probírala soudružka učitelka hudební nástroje. Fagot, basu, bombardon, heligon a taky buben zvaný tympán. A Horáček hned samozřejmě předváděl, jak se na takový tympán hraje. Začal mlátit blázen jeden do hlavy Čermákovou, co seděla před ním. Ta si to samo sebou nenechala líbit, takže si asi dovedete představit, co se ve třídě dělo. Ale nakonec je soudružka učitelka od sebe přece jenom roztrhla a řekla: Horáček, k tabuli a Čermáková taky. Vidím, že je na čase, abych vám vysvětlila základní pravidla společenského chování. Protože kdyby člověk nevěděl, co jste zač, mohl by si vás klidně splést s pavijány nebo tygry v zoologické zahradě. A Horáček s Čermákovou přišli na stupínek a soudružka učitelka řekla: tak si tedy pamatuj, Horáčku, že muž se k ženě nikdy nechová neurvale jako nějaký Kanaďan při hokeji, ale vždycky jemně, ušlechtile a galantně, za což mu žena odplácí čím? No Čermáková, no přece svou roztomilostí, zkusme si to. A soudružka učitelka si sedla na židli, ale hned zase vstávala a přitom říkala Čermákové: dávej pozor, Čermáková, ty jsi dáma, já jsem pán a právě ti uvolňuji místo v tramvaji. A ty uděláš co? No přece tohle. A soudružka učitelka kývla lehonce hlavou, jakože děkuje, a přitom se strašně krásně usmála. Ale hned se zase zamračila, ukázala prstem na Horáčka a řekla: tak, a teď to zkusíš ty. A Horáček si sedl na židli a hned zase vstal, jakože je ta židle volná a že si na ní může Čermáková sednout. A Čermáková si sedla, kývla hlavou, jakože děkuje, a přitom se na Horáčka strašně krásně usmála a soudružka učitelka začala tleskat a volat na celou třídu: no vidíte, děti, jak jim to jde. Najednou se chovají jako dva lidé a ještě před chvílí na sebe byli jako pes a kočka. Výborně, tak se mi to líbí, budeme v tom pokračovat a vysvětlíme si, kdo koho pouští první do dveří a tak dále a tak dále. Je toho mnoho, nesmíme ztrácet čas. A když potom šli Mach s Šebestovou domů, řekla Šebestová: hele, Machu, tak mě napadá, když se můžou slušnému chování naučit Čermáková s Horáčkem, proč by to nemohli pochopit Micka s Jonatánem, co říkáš? Ale Mach vykulil oči: Šebestová, seš ty vůbec normální? Co pak to jde vysvětlit psovi, aby pustil kočku sednout? Ty vážně nemáš všech pět pohromadě. Ale Šebestová řekla: víš co, nech to na mě. A hned po obědě sotva měla hotové úkoly, zazvonila na Macha, šla s ním k paní Cibulkové, učila si kočku Micku, slušně poděkovala a když paní Cibulková zavřela dveře, řekla do sluchátka: prosím vás, my bychom strašně moc potřebovali, aby se z Micky stala normální slečna, která umí mluvit. A ze sluchátka se ozvalo:
přijete si, aby to byla bruneta, nebo má být blond? A Šebestová řekla, to je jedno, třeba blond. A najednou byla skočky slečna, která řekla, krindy pindy, co to má znamenat? Někdo mi ukrad přední nohy. Ale Šebestová ji hned uklidňovala. Jenom žádný strach, ty nohy máte za chvilku zpátky. Machu, jdi s ní dolů, já za chvíli přijdu. A Mach šel s Mickou po schodech dolů a pak s ní stál venku před domem a Micka se pořád ptala. A co se mnou vlastně bude? Já tomu nerozumím. Jak teď budu chytat myši? To už jako nebudu kočka nebo co? A Mach řekl, ale jo, nebojte se, vy jste vlastně pořád kočka, a jaká? Ale v tom vyšla z domu Šebestová s takovým elegantním pánem a když přišla blíž, řekla, dovolte mi, cínko, ráda bych vám představila tohoto pána, to je totiž Jonatán. Jenže sotva to řekla, Micka začala prskat, Jonatán vrčet a než bys řekl švec, byli oba v trapu. A Mach řekl Šebestové, no vidíš, ty trdlo, tady to máš ty svý experimenty. Když se do sebe pustili dřív, tak to bylo celkem normální. Pes je pes a kočka je kočka, ale teď je z toho hotovej společenský škandál, jen se podívej. A opravdu, bylo to něco hrozného. Ta blondětá slečna Micka skákala po stromě z větve na větev a ten elegantní pán za ní, ona přitom ječela, jako by jí na nože bral, on po ní chňapal, jako by jí chtěl ukousnout nohu nebo aspoň ucho a lidi stáli pod stromem úplně skoprnělí. Někteří si zakrývali zděšením oči a jeden pán křičel, kam se ten svět řítí, co už ti lidé nebudou dělat, vždyť jsou horší než paviáni nebo tygři v zoologické zahradě. A jedna paní křičela, jak to potom působí na dorůstající mládež, já bych se studem propadla. A všichni volali, fuj, to je ale ostuda, styďte se. A protože Jonatán byl poslušný pes a Micinka byla poslušná kočka, oba byli zvyklí poslouchat a když slyšeli, styďte se, tak se styděli. A styděli se tak strašně moc, že se až Šebestová polekala a volala. Dost, pro pána Jana, ještě se vám něco stane. Ostatně stydět se to není k ničemu. Lepší je chyby napravit. Slezte z toho stromu a ty, Jonatáne, nabídni tadyhle Micince pěkně rámě. Koukej si, jak se to dělá. A Šebestová s Machem ukázali Jonatánovi, jak se nabízí rámě. Micinka se do Jonatána pěkně zavěsila, Šebestová s Machem si je oba odvedli na zahradu a tam je celé odpoledne učili všemu, co soudružka učitelka vykládala ve škole. A když potom ráno potkal pes Jonatán paní Cibulkovou s kočkou Micinkou a paní Cibulková křičela Micinko, uteč! A paní Katnošková, Jonatáne, ke mně! Když zkrátka celý dům čekal další příšerný cirkus, zůstali všichni jako solné sloupy, protože viděli něco úplně mimořádného. Viděli, jak Jonatán políbil Micince tlapku, jak otevřel domovní dveře a pustil jí první na ulici, což bylo něco tak neuvěřitelného, že na paní Hubáčkovou šly mrákoty a pořád chudák opakoval, ten pes se chová líp než můj manžel. Řekněte mi, jak je to možný, odkdy se psi chovají podle Guta Jarkovského. A paní Krupičková ji utěšovala, nesmíte si to tak brát, paní Hubáčková, když se k sobě lidi občas chovají jako pes a kočka, proč by se nemohli pes a kočka tu a tam chovat jako lidi, že ano. A pan Krupička dodal, milá paní, to je jenom důkaz, že slušné chování není nic tak těžké.

0: Viděli jste už auto, které lyžuje? Na horách za městem napadlo víc než metr sněhu. A tak pan Honza pozval kluky, aby s ním jeli v sobotu golfem vyzkoušet nové lyže a boty, co dostali k Vánocům. Golfík se moc těšil. A hned se Honzi ptal, jestli si také může zaližovat. Kdes to kdy viděl, že by auta lyžovala, říkal mu Honza. A kromě toho, jestli to náhodou nevíš, tak ty bys potřeboval lyže 4, na každé kolo jednu. Golfík byl trochu smutný, ale nic nenamítal. Když přijeli k lyžařskému vleku na parkoviště, jen smutně koukal, jak si Honza s klukama nadávají lyže a hurá na lanovku.
1: Nebuď smutnej, my se na tebe přijedeme občas podívat,
0: volal Patrik. Ale na parkovišti byla pěkná zima a golfík najednou cítil, že asi dostane rýmu. Normální auto rýmu dostat nemůže, ale Honzův golf byl ve všem trochu jiné auto a tak bohužel mohl chytit i některé nemoci, co mají kluci a děvčata. Kluci, mě nějak bolí v motoru, stěžoval si, když ho přišli Patrik a Filip navštívit na parkoviště a vyprávěli mu, jak Kája upadl na veliké bouli a málem zlomil nové lyže. Tak to mi řekneme panu Honzovi, aby se jelo dřív domů a v garáži ti dáme kolem motoru teplej obklad, aby ti bylo dobře. No jo, ale než kluci s Honzou dorazili z posledního sjezdu k autu, měl už golfík takovou rýmu, že se po něm při jízdě všichni otáčeli, když jel, protože spod kapoty se ozývalo až se panu Honzovi někdy zatřásl volant a policista, ten, co už golfíka znal, za ním volal:
1: Ozdrav pánbu, myslím, že patříš do garáže a ne na silnici.
0: A taky jo. Když přijel pan Honza domů, ukazoval teploměr na přístrojové desce už 120 stupňů a golfík měl motor tak horký, že se ho pan Honza ani nemohl dotknout. Kluci přinesli velikou deku, položili ji na kapotu. Honza mu nakapal do motoru 3 citrony, dal mu tam ještě 2 aspiriny a řekl, že bude golfík muset zůstat 2 dny v garáži, aby se vykurýroval. Vždycky, když golfík v noci kýchl, otřásla se s ním celá garáž. Ale otřásla se i postel s panem Honzou, který se pěkně lekl, protože myslel, že je malé zemětřesení. Jak ti je? Ptal se pan Honza golfíka, když přišel druhý den do garáže.
1: Už je mi trochu líp, ale jsem takovej slabej. Ani bych žádnej kopec nevyjel.
0: No ale koncem týdne už byl golfík zase fit. Pan Honza mu řekl, víš co, mám pro tebe překvapení. Udělal jsem ti ze starých lyží 4 speciální lyže, jen pro tebe. A můžeš to na tom sněhu zítra zkusit.
1: No to byla legrace.
0: Pán s vlekem vytáhl golfíka kus nahoru a ten pak svištěl dolů a snažil se to řídit předníma kolama, protože brzdit to nešlo. Když se ocitl dole, tak byl z toho celý rozčilený, že ani nevnímal, jak si ho tam turisté fotografují a jenom prosil Honzu.
1: Prosím tě, sundej mi ty lyže. Ono je mně na té silnici opravdu lépe a čekat na vás na parkovišti mě taky vlastně nevadí.
0: Bál se totiž říct, že na těch lyžích má přeci jen trochu strach.

0: Štaflík a špagetka se zařizují. To máme pěkný domek, řekli si psíci, když ráno prohlíželi své dílo.
1: Pozmeme kamarády z lesa a pochlubíme se.
0: Zvířátka byla zvědavá na nové psí obydlí a tak přišla všechna. Veverky, zajíci, myšky, dokonce i starý bručoun jezevec, který jinak nikam nechodil. Je, máte to tady moc pěkné, chválili všichni opřekot. Divili se, že v domku není žádný nábytek, ale raději nic neříkali. Seděli na zemi a všechno je tlačilo. Až jezevec řekl to, co si všichni mysleli.
2: Jsem už celý otlačený. Kde máte nějaké židle a kanape? Kde by si mohl na chvilku zřímnout?
0: Brblal starý bručoun a hladil si otlačená záda.
2: Příště, až nás pozvete, tak si vezmeme židle sebou.
3: Jezevec má pravdu, špagetko. Nemáme stůl, židle, postele ani skříně. Jak jsme na to mohli zapomenout?
1: No, říkej, štaflíku, všechno nakoupíme v bazaru,
0: utěšoval kamaráda špagetka.
3: Ale jak to všechno odvezem?
0: Strachoval se štaflík. Jako vždycky, když si psíci nevěděli rady, pomohla jim vrána. Ať ti nevděčníci vidí, jak se o ně stará.
3: Mám pro vás auto, stojí u lesa. Můžete jet pro nábytek, oznámila jim.
0: Auto opravdu u lesa stálo, ale byl to nepojízdný vrak, kterého se tam nějaký kluk, chytrák, zbavil. Kromě toho v autě bydlely dvě myšky, které se nechtěly svého obydlí jen tak vzdát.
3: Raději to vyřešíme po dobrém, myšky se hned perou,
0: doporučoval štaflík.
1: My vám auto zase hned vrátíme. Když nám ho půjčíte, tak vám ho opravíme a budete moct cestovat,
0: sliboval špagetka. Myšky už dávno sněly o tom, jak pojedou k moři, a tak souhlasili. Štaflík se špagetkou obcházeli vrak a přemýšleli, jak auto opravit.
1: Já se v autech vyznám.
0: Holedbal se špagetka.
1: Doma jsme přece taky měli škodovku a vždycky, když ji tatínek spravoval, tak jsem mu držel nářadí.
3: Já se taky vyznám.
0: Nechtěl štaflík zůstat pozadu.
3: Pomáhal jsem Petrovi. Ten měl pořád spoustu rozbitých autíček.
0: Ale ve skutečnosti neuměli nic. Jen se vytahovali. Auto sice rozebrali, ale už ho nedali dohromady. Když se vrána na psíky přiletěla podívat, uviděla jen hromadu součástek vedle kostry auta a bezradné psy celé umazané od oleje.
3: Vy jste mi ale opraváři! Zase vám musím pomoct z brindy,
0: chechtala se. Měla kamaráda, stoletého moudrého papouška, který bydlel v opravně aut. Sedával opraváři na rameni a všechno okoukal. Už toho věděl víc než jeho pán. Když chtěl někdo poradit se zvlášť obtížnou opravou, šel raději za papouškem.
3: Musíte za papouškem! Nejraději má semínka slunečnic,
0: poradila psům vrána.
3: Dejte mu jich raději celý pytel.
0: Takovému daru papoušek neodolal. Pejskové ho dovedli ke svému autu a ukázali mu tu spoušť.
3: To je pro mě legrace. To opravíme raz, dva.
0: Papoušek poskakoval štaflíkovi a špagetkovi po hlavách a radil jim.
3: Dej tam ten šroubek, naseď tam to kolečko, promaž hřídel.
0: A psíci se snažili, co mohli. Najednou auto zaprskalo, zabručelo a rozjelo se. Jen tak do něj stačili naskočit a už si to drandili k bazaru. Ani nestačili papouškovi poděkovat.
4: Vente si, pánové, sedací soupravu a pokojovou stěnu, to je teď moderní, radil psům prodavač.
0: Štaflík a špagetka si ale vybrali postýlky, jako měli Pavlínka a Péťa, a stůl a židle, jako měli doma maminka a tatínek. K tomu si špagetka poručil hodiny s kukačkou a štaflík věšák se Stojanem na deštníky. Úplně zapomněli na kamna a tak se museli vrátit.
3: Když Štaflík a Špagetka dovezli náklad k domku, zjistili, že s nábytkem neprojdou dveřmi. Hned si ale věděli rady. Vybourali dveře a nábytek byl uvnitř jedním rázem. Ale co to? Na vysoké židle psi museli šplhat, nad stolem koukali Štaflíkovi jenom uši a Špagetka nebyl vidět vůbec. Když to spatřila vrána, dostala záchvat krákoravého smíchu.
5: Tulpasové, máte přece nábytek pro lidi. Musíte ho upravit na psí rozměry.
3: Když se vrána dost nasmála, poradila nešťastným psům.
5: Poproste jezevce, je to kutil a rád doma truhlaří.
3: Jezevec vzkázal, že by rád přišel, ale od návštěvy u nich ho bolí záda a nemůže se narovnat. Přesto se nakonec přišoural. Brašnu s nářadím měl na ohnutých zádech.
2: Křeček mi sliboval, že mě napraví, ale je to čím dál tím horší,
3: stěžoval si jezevec. Pak vytáhl metr, přeměřil nábytek, Štaflíka i Špagetku a pokyvoval šedivou hlavou.
2: Jeden jste delší pajda, druhý krátký čahoun. Co s vámi? Jak mám nábytek opravit, aby vám byl na míru?
3: Řezal a pyžlal. Dřevěné nohy nábytku byly kratší a kratší, ale stále nebyly stejně vysoké. Jezevec si zoufal a psi se radovali.
5: To je prýma. Židle jsou jako houpací a stůl a postele jako skluzavky.
3: Štaflík a Špagetka se houpali na nerovně uřezaných židlích a po šikmém stole si posílali talíře.
2: Kdy máte hodiny?
3: Rozhlížel se po psím obydlí jezevec.
2: Slíbil jsem paní jezevcové, že budu do oběda doma. Jestli je už pozdě, bude doma mařec.
3: A raději pelášil domů. Záda ho najednou docela přestala bolet. Psi našli v bedně hodiny a pověsili je na zeď. Marně však čekali, až zakuká kukačka. Cestou ji totiž někde ztratili.
1: Co s hodinami bez kukačky?
3: Ptal se Špagetka.
5: Řekneme vráně. Nastěhuje se do hodin a bude nám kukat.
3: Těšil se Štaflík.
5: No dovolte.
3: Urazila se vrána.
5: Nejsem žádná hloupá kukačka.
3: Odletěla a hodiny zůstaly bez kukačky. Pejskům to ale nevadilo. Houpali se a klouzali až do večera.
6: Po čem rostou draci?

0: A zase přišla zima. Přijela na těch samých ledových saních, co Kmotříček Mráz, ale letos byla nějak víc do mrzutosti. Rázem byl lesík Hůrka samý sníh a Rampouch špičatý a všude samé zábnutí a květy ledové. Lesní pěšinky byly zaváté sněhem po okraji a prošlapané byly jenom ty hlavní k vodě a zimnímu krmení. Také srnčí pěšina k vodě byla plná sněhu. Jen v malé jeskince pod Racích, kde ostávalo dráče půby, bylo mile a teploučko jako v pokojíčku. Jenomže už od rána si maličký Bůby lámal dráčecí hlavičku a měl soužení veliké. To proto, že už hnedle po slunečním vstávání zvěstovala straka Kristýna po celém celičkém lesíku Hůrce o zítřejším štědrém dnu slavném, aby se vědělo a nezapomnělo s dárečkama pro lesní přátelství. Co pak pro Teresku? Proto měl Bůby krásnou červenou pentli z lásky a něco oříšků. Pro Cyrila měl hrstičku mlsání, co schoval po žních a po česání. Ale nevěděl pořádně, jak s Kryšpínem a už vůbec ne, jak s Medardem. Se svou andělou už teprve ne. Když už bylo dráče s přemýšlením docela v koncích, zafrčelo najednou z výšky a kolem jeskyňky.
1: Svergě, v ořechu, nesou ti Vánoce a štědrý den.
2: Tak ty zůstaneš na svátky, Ervíne.
1: Proč myslíš, že se ženu od rovníku v ořechu? Hlavně mě ukáž, kde budu ostávat, ať se ubytuju hned a bez čekání.
2: Kde bys ostával, Ervíne? Přece u mě v jeskynce. To dá rozum, přece.
0: Dráče ti se líbila havraní Ervínova řeč hned od začátku. Takže bylo veselé a nemuselo se ani polechtat. A tak šli dovnitř. Nejdřív Bůby, to aby Ervín trefil správně, a potom Havran, který nesl přes rameno uzlík zavázaný na tři tajné uzly, který si sebou přinesl z cest.
1: Máš to tady docela fajnový a prýmový, ořechu. Snes bych něco k snědku. Skutečně bych asi neprasknul, kdybych náhodou něco zezobnul.
2: Něco se najde, Ervíne. Jenom se podívej, co mám pro Teresku. Vlastně nemám. Pro Huberta mám. Vlastně taky nemám. Pro Cyrila taky už ne. A pro Kryšpína... Tak to už vůbec nic.
0: Dráče posmutnělo. Všechno všecičko, co mělo nachystané pro kamarády k snědku a k Vánocům, všechno v jeden ráz zmizelo v obrovském zobanu Havrana Ervína jako nic a na to šup, pěkně po pořádku, jak Bůby jmenoval. A tak pro kamarády z lesa neměl Bůby najednou dočista nic a byl na tom s přemýšlením ještě o hodně hůř než ráno, když začal.
1: Nemáš dárečky, říkáš? Nic si z toho nedělej, ořechu. Na něco se přijde, něco už se vymyslí. Dárečky. To se musí zvážit najednou a v celku.
0: Usoudil Havran Ervín a jak tak seděl na kulatém kameni a rozvažoval a myslel, tak usnul, jak byl a hned v tu ránu. A tak Bůby přemýšlel zase sám. A protože i on toho měl vrchovatě a ještě k tomu nedospáno, usnul i on od přemýšlecí únavy a bylo. Štědrovečerní ráno našlo oba kamarády tak, jak večer ve spolek usnuli. A bylo to ráno jiskřivé a zimní, ale také slavnostní a krásné, jaké je právě ten den v roce jedenkrát, právě když se probudí štědrý den. Tak úplně nejdřív se vzbudil maličký Bůby. Sotva protřel kukadla, hned se podíval po Ervínovi, to jestli se mu ta cizokrajná návštěva vzácná po roce a zdaleka přece jenom nezdála. Když uhlídal, že Havran spí tak, jak spal z večera, usmál se do radosti. Ale potom se podíval do kouta na kámen placatý, kde měl spižírnu a kde měl taky ještě včera všechny dárečky vánoční pěkně pohromadě, jako na výstavě vyrovnané, a kde teď nebylo zhola nic. A už mu do veselosti nebylo. To tedy vůbec ne.
1: Koukáš jako z první řady, ořechu. Co se děje? Co se stalo?
2: Nemám žádné vánoční dárečky, Ervíne. Ani ty, co jsem měl ještě včera po ruce tady. A dnes je už konečně den nadělovací a štědrý.
1: Neboj, neplač, nezoufej. Od čeho jsem tady já? Podívej se pěkně zblízka.
0: Prohlásil Ervín a rozvázal tajemný uzlík se třemi tajnými uzly, který si přivezl z cest. A hned začal před dráče stavět věci, které nevidělo, co žilo. Červený hrneček bez ouška, ale s cizokrajnou kresbičkou. Kousíček zrcátka, ale s pozlátkem v rámečku. Malelinkatý šáteček, ale květovaný pěkně a jemně. Pentli červenou a žlutou, ale uvázanou do dvoubarevné mašličky vzácné. Opravdickou mořskou mušli, ale uvnitř stříbrnou, modrou a také trošinku šedivou perletí drahocenou. A ještě moc zajímavých věcí, cizokrajných a tajemných tuzem.
2: Co je to, Ervíne?
1: Vánoční dárečky pro celý les. Ty malej, chytrej, vyukanej. Vyber, co potřebuješ, co nepotřebuješ, nechej tak.
0: A tak vybírali a přemýšleli komu a co. Zase vybírali a zase přemýšleli komu a co. Až nakonec měli dárečky pro všechny v lese správně a pěkně zabalené do malých balíčků z březové kůry, co se sama odloupla po uschlé břízce. Dárečky přichystané po ruce, až přijde ta správná chvíle darovací, až přijde štědrý večer a bude krásně u srdíčka všem v lese i s polí. A ta krásná chvíle potom skutečně přišla. To byla ta chvilka nejkrásnější v roce, když jelen Hubert zazvonil svými velikými parohy na rampouchy zvenčí. Potom se nad lesíkem Hůrkou rozsvítily všechny hvězdičky, co jich na vánočním nebi jenom je. A mezi nimi ze všech nejvíc svítila hvězda štědrovečerní, co svítí vždycky o Vánocích už odjakživa světa.

0: Ale se do kolečka, protože dárky, co přišly od Ervína, nikdo neviděl, co žil. Bůby se také radoval a jenom čekal, jestli také od Ervína dostane dáreček vánoční. Jenomže ono zatím nic. Ale nakonec Ervín přece jenom přišel a podává dráčeti červenou kouli lesklou a průsvitnou, jako velikánskou kapku raní rosy na jaře, jenomže do červena.
1: Co je to, Ervíne?
2: Dračí krev v ořechu. Neznáš? Neznáš? Draka je na drako, čili dračí krev africká. Abys věděl všechno správně. Tak jsem si řekl, že když dárek pro draka, tak dračí krev, aby byla síla největší. Ea, ea, Sverige a Nazar!
0: Dráče si do kolečka kolem prohlíželo červenou kouli a nevědělo, co s ní počít teď, ani za chvíli potom. Tak ji alespoň olízlo, aby vědělo, a ono to chutnalo krásně. Olízlo ji podruhé a ono to hřálo jako sluníčko v létě. Olízlo ji potřetí a ještě si kousek ukouslo. A najednou se s dráčetem všechno zatočilo. Všechno se to rozhoupalo a než by žabák do vody skočil, vyrostl bůby do stropu jeskyňky celé a byl veliký, že už to dál doopravdy snad ani nešlo.
3: Bůby honem, musíš hned z jeskyňky. Když ještě chvíli porosteš, už se ven nedostaneš nikdy vůbec.
4: No my taky ne.
0: A tak se všichni honem protáhli na srnčí pěšinu k vodě i pod žulovou brankou na poslední chvíli a včas. Ale najednou se začal bůby malinko zvedat a nadnášet a pomalu stoupal k nočnímu štědrovečernímu nebi, ke hvězdičkám zlatým a stříbrným, a nejvíc ho přitahovala hvězda vánoční, co kouká všem dětem právě v tu štědrovečerní chvíli do pohádkových knížek, co našli pod stromečkem.
2: Kam letíš, vořechu, totiž buby?
1: Volají mě do pohádky, Ervíne. Už musím.
2: Tak já, Sverigea, Šalmaj, buby.
5: Máš u mě ještě 3 košťály z hlávky zelí. Jestli jsem ublížil, tak nerad.
1: Já vím, Krišpíne.
3: Vzpomeň si. Někdy. Pro lesní přátelství v lese Hůrce.
1: To víš, že vzpomenu, Teresko. Nikdy na vás nezapomenu.
0: Ozvalo se už z velikánské výšky. A potom se bůby rozplynul mezi hvězdami a nad lesíkem Hůrkou bylo už jenom tmavomodré nebe vánoční, plné malinkatých lampionků hvězdných. A tak se bůby vrátil do pohádky, ale moc o něm neuslyšíte. V pohádkách bývají draci zlí a jsou jenom na princezny a také, aby měli princové s kým bojovat. A protože je bůbí nejhodnější drak pohádkový, potkáte se s ním jenom v takových povídáních, jako bylo to naše o lesíku Hůrce. V pohádkách plných přátelství čistého jako tůňky a potůčky v kopcích a na horách u nás doma.
6: Jednou na večer seděli Křemílek a Vochomůrka před chaloupkou. Komáři pískali muziku a najednou přiběhla maličká víla a dala se do tance. Tancovala pomaloučku, že se sotva hnulo stéblo trávy a zas rychle, až se rozletovala semínka. Křemílek s Vochomůrkou se dívali a poťuká.

0: Plavali patou. Najednou ta maličká víla povídá.
1: Oh, zakopla jsem o skalku.
0: A zhora od mraků zaburácel hlas, až to bralo čepice.
2: To není skalka, to je můj palec.
0: K palci totiž patřil obr. Maličká víla se rozběhla do brusinčí, až jí závoj šlehal kolem kotníčků. A vochomůrka rovnou na obra.
1: Ty hrom trdlo jedno, zkazil jsi víle tanec.
2: Co jsem zkazil, to jsem zkazil.
0: Zarámusil obr.
2: Zatancuju vám sám a bude to.
0: Foukl do mraků, hrom mu začal hrát muziku a obr zvedl nohu a že si poskočí.
1: Ale okamžitě hned toho nech,
0: křikl vochomůrka. Ale obr na to.
2: Když už jsem zvedl jednou nohu, tak si poskočím.
1: Jo, a narazíš si bosý palec,
0: řekl křemílek. Obr se zamyslel a ťukl se do čela, až to třesklo.
2: Víte co? Lehnu si na chvíli za kopec a vy mi zatím uděláte taneční střevíce.
0: Obr se uložil za kopec a za chvíli přišla ke křemílkovi s vochomůrkou maličká víla a řekla:
3: Nechcete, abych vám trošku zatancovala?
1: Ale to víš, že nechceme,
0: povídá vochomůrka.
3: A proč nechcete?
0: Diví se maličká víla.
1: Protože nám to tu obr všecko roztlápne,
0: řekl křemílek.
3: Tak mu ty střevíce nedělejte,
0: poradila jim maličká víla.
1: Ty jsi ale chytrá. A on nám to tu všecko roztlápne, bos,
0: řekl vochomůrka. Bylo jim smutno, až od toho vadla tráva. V tom udělá maličká víla krůček sem a krůček tam.
3: Promiňte, já už jsem to na obra vymyslela.
1: Ale prosím tebe, víla nemůže nikdy nic pořádného vymyslet přece.
0: Rozlobil se vochomůrka.
3: Jenže já už jsem to vymyslela,
0: řekla maličká víla.
3: Nejdřív si ale musíte přinést sekyry a palice a dláta.
0: Křemílek to všechno přinesl z kůlny za chaloupkou. Potom je maličká víla odvedla k dvěma pařezům z železného dubu. Takové pařezy mají kořeny rostlé málem až zemi do srdíčka.
3: Udělejte z těch pařezů střevíce. V tom je ta celá chytrost,
0: řekla maličká víla. A když dopověděla, odešla do brusinčí. Křemílek s vochomůrkou chvíli pařezy obcházeli. A v tom vochomůrka zas.
1: Ale všecko jsou to jen vílí nápady.
0: Křemílek ale popadl sekyrku a už seká a přisekává pařez. Občas změří dílo od špičky k patě. Na jemnější práci si vzal dláto a paličku. Vochomůrka chvíli jen oškrtával sekyru o druhý pařez, ale pak se dal do díla taky. Sekal hrubě na štěpinu a dlabal jemně na hoblinku. Tak ti dva sekyrou, paličkou a dlátem ušili pár pařezových střevíců. A od kopce už se hrne obr. Obul se do střevíců, foukl do mraků, aby mu hrom zahrál muziku a povídá.
2: Teď spustím takový tanec, že to ještě nebylo k vidění.
0: A začal tanec. Obr chvíli táhne pravou nohou, chvíli zas levou, ale pařizové střevíce nejsou k uzdvižení. Obr v nich nesvedl ani krok. Chvíli se ve střevících marně rozšlapoval a popadl ho vztek.
2: To bych se podíval, abych je neroztancoval.
0: A zabral do pařizových střevíců jako párou. V zemi prasklo, kořeny se vyvalily, obr udělal veliký oškolobrt, pak klopítl o les, o kopec, o skalku. Nakonec se svalil někam za hory. A pak přišla maličká víla a řekla Vochomůrkovi:
3: tak vidíš, všecko to byly jen takové vílí nápady, víš?
4: Ben, Bižu, Blacky a Bibi. Když se naplnil čas a ukázala se jistá znamení na nebi i na zemi, ohlásil jsem své fence Iris, že nebudu klásti překážek jejímu štěstí a že jí dám chotě, jaký její hoden. Že ovšem žádám, aby bylo matrimonium rite consumatum, torus conjugalis, pater certus, tedy manželství řádně konzumované, spojené svazkem, otec jistý, zkrátka všechno v pořádku. Iris se zavrtěla ocáskem, výrazně tím dávajíc najevo: pane, staň se tvá vůle, ale honem. Potom přišel ke mně jeden pán, chovatel cenou poctěného zvířete z dynastie hrubosrstých foxteriérů, jménem Bube von Plesberg, zapsaný pod číslem 193 EDF STB 12233 MFT 371 / římská 2, totiž ten pejsek, ne ten pán, a zeptal se mne přísně, mám-li rodokmen. Přiznal jsem se, že ne, můj dědeček byl sedlák. Přes tento nedostatek rodokmenu uznal Irisku za vhodnou partii pro svého svěřence, chvále její světla, slechy, masku, běhy a jiné stránky její povahy. Na zítří přivedl urozeného ženicha a představil jej mé fence. Iris počala nadšeně lítat jako šíp, pokud si lze představit šíp chlupatý, kličkující a točící se do kolečka. Bylo to vyzvání, pojď, dvoř se mi, chytej, hoň, pojď, budeme si hrát na zelené louce, poletíme nekonečným prostorem, až se nám budou uši třepat, ach, jak si krásný, můj princi. Načež on, totiž ten pán, nikoli ten pes, zabručel, že to nejde, že by se mu Bubík udýchal. Pak sevřel vzpouzející se fenku mezi koleny a přitáhl k ní mladého manžela za obojek. Myslím, že Iris byla dotčena ve svých nejjemnějších citech, ale je to loajální pejsek, chovala se vzorně. Vidíš, to jsou takzvaná manželská pouta. Mít hlavu sevřenou mezi koleny. Pak začala ztrácet humor a chlupy, byla zahloubaná do sebe a chvílemi jí bylo špatně, olezlá s těžkými boky a hřbetem kostnatým. To vypadám, člověče, že jsem o 3 roky starší. Ach, kde je mé mládí, všechno je v tahu. I ten bílý kudrnatý hoch s uchem černým jako úhel. Na to zoufale vzdychla a šla se nažrat. Jednoho dne zalezla do své boudy, je to místo hanby, zalézá do ní jen když je byta a myslí si, že se jí stala křivda. Tedy zalezla do boudy a nevynořila se z ní, ani když jsme nejsladšími hlasy volali kočku. Po několika hodinách přišly domácí ženské a zvěstovali zářice, ženské při takových okolnostech vždycky září, že máme štěňátka. Odhad jejich počtu kolísal mezi 2 a 14, neboť Iris k ním nikoho nepustila. Bylo jen vidět, že se tam hemží nějaké černé a bílé skvrny. Po 2 dnech se ukázalo, že jsou 4.

Kdybych byl včas měl nápad, abych po vzoru našich předků po denní práci těžkou rukou zapisoval do starého kancionálu důležité rodinné události, vypadala by tato kronika asi takto. Pátý den. Už dovedou nejen pištět, ale také broukat, vrnět, kvičet a mlaskat. To černé přelezlo v boudě z kouta do kouta, hlasitě pištíc nad svou odvahou. Jinak leží na jedné hromádce nebo jsou přisáty k matčinu břichu, jež přitom našlapávají a hnětou předními tlapkami. Z toho je vidět moudrost přírody. Šestý den. To černé vypadlo z boudy. Dalo se to čekat. Bylo příliš podnikavé. Bude to silný a statečný pes, neboť vřískalo přitom pronikavě jako zařezávané sele. Sedmý den. Počínají chápat rodinné vztahy. Jedno odstrkuje druhé od matčiných struků. Devátý den. Zdá se, že se perou. Desátý den. To bílé s černým monoklem otevřelo levé oko. Jedenáctý den. Už jsou otevřeny všechny oči, kromě jednoho. Proč mají tak velké hlavy? Dvanáctý den. Mají bříška jako bubny. Ustavičně vypadávají z boudy strašně křičíce. Hlasy mají mohutné. Ten s stříbarevnýma ušima zaštěkal. Čtrnáctý den. Dnes jim Bubíkův pán kupíroval ocásky. Nemohl jsem se na to dívat. Pak tam zůstaly ležet čtyři bílé ocásky, něžnější než dívčí malíček. Chtěl bych je schovat a později dát každému štěněti jeho ocásek na památku, ale bojím se, že by je sežrali. Nechám je zakopat. Ty ocásky. 15. den. Už dělají loužičky. Tím začíná jejich samostatný život. Byl bych takto mohl den po dni zaznamenávat jejich pokroky po stránce intelektuální a mravní, kdy počali štěkat a vrčet, vyskakovat z boudy, hopsat po schodech, honit se s hrozným rykem, do všeho kousat, do všeho strkat nos, vlézat do každé díry, spát na každém klíně a vůbec se chovat tak, jako se chovala štěňata už za časů moudrého krále Jiříka z Poděbrad. Avšak zameškal jsem tento povlovný vývoj událostí a tak se stalo, že jednoho božího dne ve mně vyvstala hrozná představa, že můj dům i zahrada jsou zaplaveny 44 tisíci štěňat. Z každého kouta ryčel řev bratrské rvačky, z každé díry čouhala ježatá hlava, štěkající chlapeckým diskantem nebo prchající ocásek. Na každé nohavici, při každém kroku mě visel hrozen vrčících a kousajících štěňat. Každý člen domácnosti chodil s plnou náručí štěňat. V každém hrnci a koši, na každé utěrce, v každém střevíci a klobouku spala hromádka bílých a černých štěňat. Nebylo kam postavit nohu, buď se tam hemžilo štěně, nebo tam byla loužička, nejčastěji oboje. Nebylo možno se dopočítat. Vzal jsem všechny čtyři kusy do pokoje. Když jsem je za půl minuty počítal, byla tam čtyři štěňata, ale pět loužiček. Říkám vám, takové štěně je div přírody. Je to nevyčerpatelný zdroj zábavy a loužiček. Věc by se měla vyzkoumat. Myslím, že u temeniště všech řek, nebo aspoň těch velkých, je hájovna, kde hajný chová čubu. Jmenuje se Dora, Flora, Diana, Silva či Amina z devíti štěňaty. První, kdo ustoupil před touto katastrofální záplavou štěňat, byla sama Iris, vyschlá jako lund, s břichem dokrvava vysátým. Učila je sice veškerým psím předmětům, a to jednak povinným, tedy pronásledovat, útočit, popadnout protivníka za týl, hrabat v záhonech, odnášet všechny předměty, hryzat všechno, co se nehýbe, a jednak nepovinným. Tedy tančit, honit si ocásek, drápat se lidem na klín, prolézat plotem k sousedům a tak dále. Ale když skončila své přednášky, uchýlila se do některého pokoje a zavřela se tam, vybíhajíc jenom, když některé z jejich 44 tisíc dětí zaječelo příliš zoufale.
No, nic se nestalo. To se jenom Ben zakousl do ocásku Bibimu a Bibi se strašným nářkem a spíláním táhne vrčícího Bena po 99 schodech s 3 hlav dolů, nebo Blacky strčil hlavu mezi tyčky a teď ji nemůže vyndat, nebo Bižu rozžvíkal drát elektrického vedení a dostal ránu. Něco takového se totiž přihází každou 86. vteřinu. V takovém případě Iris přiběhne zvláštním starostlivým poklusem a olízne dotyčné dítě. Dotyčné dítě pak zanaříká a zavrní a horem pádem se přisaje k maminčinu knoflíku, který ještě pro tyto okamžiky útěchy uchoval poslední kapičku mléka. Avšak Blacky nestrpí, aby Bibi pil u maminky. Vrhne se na něho s válečným rykem a vleče ho za tlapku pryč, čehož použije Ben a pověsí se Blackymu na ucho. Tu se Iris honem vytratí a uchýlí se do svých komnat. Zajisté jste si všimli, že všichni ti 4 chlapíci mají jméno od B. Jsou totiž z druhého vrhu a podle kinologických pravidel dostávají psí generace jména podle abecedního pořádku. Už teď vymýšlím jména pro další vrhy. Například, až budeme u písmene Q, mám připravena jména Kvído, Quasimodo, Quo Vadis, Kvítek, Kventlík, Kvíčala a Kvap. Ale největší starosti mi dělá písmeno Ch a Z. Na jednu osobu nesmím zapomenout. Je to kočka. Okázale ignorovala radostnou událost v rodině. V prvních dnech svého mateřského nadšení a pýchy ji chtěla Iris přinutit, ano, přinutit, aby se šla podívat na její dětičky. Strkala jí čumáčkem do boudy, ale kočka s výrazem ošklivosti zamávala ocasem a vznešeně odcházela jako dáma, kterou by někdo nutil, aby se šla podívat k jeskyním lidem. Irisku to zřejmě zamrzelo. Když nechceš, tak nech tak, řekla. A od té doby zemsty vyžírala kočce její misku. Pokud se nás lidí týče, byli jsme prostě osypáni všemi B. Drápali se nám po nohou, vrhali se z největší rozkoší na naše nosy a zejména uši a učili se na nás přepadat a pronásledovat odpůrce, nebo zakousnout se do šíje suponovaného nepřítele, totiž našich lítek. Cvičili se na našich prstech v hryzání a obírání kostiček, vysílali v noci hromadné deputace, že chtějí mlíčko smáčenou houskou, mrholili se nám po střevících, chtěli se chovat v náručí a na klíně, přičemž všichni na sebe bratrsky žárlili, což se ovšem skončilo obecnou rvačkou a randálem. Kam se vrtli, spáchali nějakou škodu nebo hromádku a když si rozzuřen spravedlivým hněvem popadl takového provinilce za límec a zvedl ho do výše, tu on vykulil oči tak nevinně a svěsil tlusté tlapičky s takovým výrazem, pak ti olízl nos, dostal hubičku a mohl zastěpat za dalším dobrodružstvím. Někdy se stalo, že všech 44 000 B usnulo. Tehdy jsme je s úzkostí chodili počítat, jsou-li všichni. Obyčejně jeden chyběl a našel se teprve po dlouhém a horečném hledání spící v popelu, v koši s prádlem nebo v zahradním hydrantu. Jednoho dne jsem svolal všechny B. Jednoho jsem sevřel mezi koleny, 2 jsem třímal v rukou a 4. visel na mé kravatě a ohlásil jsem jim. Holoto mizerná, čerti, bando a neřádi. Takhle to už dál nejde, já vás musím dát z domu. Opatřil jsem vám krásná místa. Namluvil jsem 4 lidem, že jste nejmírnější a nejlíbeznější zvířátka pod sluncem. Já už jsem s vámi za těch 8 neděl zkusil dost, teď ať to hledí vydržet jiní. Po těchto a jiných povzbuzujících proslovech jsem je poslal do světa.
První šel černý rváč a násilník Blacky, zároveň s darebou Bižu, co má ten černý monokl. Pak šel poťouchlý Ben, poslední odešel zamračený a bručivý Bibi. Zůstali jsme sami. Bylo nám tak nějak smutno. Už nikdy, vzdychli jsme. Raději už nikdy nechceme mít štěňata. 3 dny byla Fenka Iris smutná. Jednak hledala děti, jednak se styděla, že je tak vyhublá a vyplichaná. Pak na ní vyrazily nové bílé vlásky, tu přišla rozkošně se vrtíc, skočila mi na klín a něco mě šeptala do ucha. Bylo to: člověče, já už nejsem maminka, já jsem zase malá holčička. Hoď mě, kamínek, já si zase budu hrát.

Jak se to loni na podzim stalo, zůstane už asi nevysvětleno. Zkrátka, lidé věci znalými řekli, že Iris nesmí mít dvakrát do roka štěňata, že prý by dostala souchotiny nebo co. Dobrá, když tedy přišel čas, kdy byla na místě opatrnost, byla Iris podrobena přísnému dohledu, oddělena ode všech lákadel dnešního zkaženého světa a všude provázena jako klášterní schovanka. Ani na chvilku nebyla sama, pořád měla kolem sebe člověka, který ji bavil, který jí házel kamínky, který se s ní honil po trávníku, aby ji rozptýlil. Načež po 8 neděl vážněla a tloustla a posledního dne zalezla do boudy, kde přivedla na svět 4 štěňata. Jakživ nepochopím, jak se to mohlo stát? Příroda je mocná. Pokud vůbec mohlo být nějaké podezření, padalo by jen na sousedova vlčáka velikého jako tele nebo na sousedního stájového pinče ctihodného starce, který se už nezajímá o nic jiného než o dobrou kuchyni a své chronické potíže s prostatou. Oba případy jsou krajně nepravděpodobné. V obou případech budou ovšem štěňata ohavní zmetkové a bastardi, které nechám utopit, najdu-li totiž někoho, kdo by byl schopen to udělat. Nuže, opakuji znovu, příroda je mocná a tajemná. Štěňata, zrozená tímto nelegálním způsobem, se zvláštní hříčkou přírody vyvedla v tak dokonalé a čistokrevné foxteriéry, že je po nějakém týdnu zvěrolékař odhadl na neslýchanou cenu, za jakou byste dostali jednoleté hříbě nebo ojetý motocykl. Zůstala nám jen 2 z nich. S ohledu na abecední pořadí dostala jména Celda a Citrónek. Mám už své zkušenosti se štěňaty. Jsou 2 obecné zákony. Odporují-li si trochu, nemohu za to já, nýbrž štěňata. Za prvé, všechna štěňata jsou stejná. Všechna se rodí se stejnými zvyky a rostou podle stejných pravidel hry. Všechna vlezou kam nepatří, dělají 77 loužiček za den, trhají lidem punčochy, žerou co nemají, například židle, provázky, mídlo, koberce a prsty, spí v koši s čistým prádlem, každých 5 minut volají o pomoc, učí se štěkat a jsou tiše jen tehdy, dělají-li nějakou nenapravitelnou škodu. To vše je neodvratný přírodní zákon, platný pro všechna štěňata na světě. Za druhé. Naproti tomu každé štěně je od narození jiné, co do masky, schopností a duševního habitu. Jedno štěně se narodí jako tvor uvážlivý a přemítavý. Druhé je od prvního dne rváč, lehkomyslník a dobyvatel. Třetí je kvílivý a věčně uražený sebemilec. Čtvrté je dobrák a kliďas. Jsou mezi štěňaty letory cholerické, melancholické, sangvinické i flegmatické. Charaktery piknické i rozpolcené, hrdiné i rošťácké. Jsou štěňata činu i štěňata sentimentální. Nátury achilovské i odysseovské, temperamenty horké i chladné, osobnosti uzavřené i povahy družné. Všechna štěňata dělají totéž, ale každé jinak. Věčná je stejnost a nekonečná rozmanitost všeho, co žije. Je však i zákon, který řídí osudy pěstitelů štěňat. První stádium, dokud jsou štěňata slepá a přisátá k mamince, se omezuje na roztržitou návštěvu a několik blahovolných slov k zářící rodičce. V druhém stádiu rychle stoupá křivka zájmu. Pěstitel hlaholí, že tahle štěňata jakživ nedá z domu, že tak rozkošná štěňata, jako jsou právě tahle, dosud v dějinách lidstva nebyla a že si je nechá pro sebe a basta. Konečně v třetím stádiu píše nebo telefonuje řečený pěstitel lidem, kterým v prvním stádiu svá štěňata přislíbil, aby si honem, ale honem poslali pro své štěně. Víte, abyste nepřišel o tu radost, ono vám je teď tak strašně roztomilé, ale to si je musíte odnést ještě dnes, abyste si toho užil. Skoro vždy jsou štěňata dávána darem,
s nápadným a skoro horečným chvatem a překotným ujišťováním, že je to zázračné, hodné a milé zvířátko, které nemyslí na nic, než jak by svému pánovi udělalo radost. Naproti tomu nový majitel řečeného štěněte, oblažen tím, že mu to milé zvířátko olízlo nos a začalo žvíkat ucho, propuká ve výrazy nadšení a trvalé vděčnosti a nápadně rychle se poroučí, aby si to dárce snad ještě nerozmyslil. Dárce pak za ním dojatě zavře dveře a vydechne: zaplať pán Bůh, už je to pryč. I nový majitel štěněte prodělává určitý vývoj, předem napsaný v knize osudu. První dny je prostě nadšen vším, co to skvělé zvířátko dělá. Máme ho všichni strašně rádi, hlásí pěstiteli. Už si na nás zvyklo, nechce spát jinde než v naší posteli. Dal jsem mu své domácí střevíce na hraní a jak vám dovede kousat a jak mu chutná a jak na těch svých malých nožičkách honí slepice a vůli, jakou má a jak je živé, my jsme vám tak vděční. Po 14 dnech. Poslyšte, to vám je ohromný rošťák. Člověk, aby se s ním celý den zabýval. Považte si, chce spát jen na posteli. Já už ho chtěl z té postele schodit, ale on mě kousl. Já bych mu někdy nařezal, ale on si to nenechá líbit. O, někdy už je čistotný. Já myslím, že si na to zvykne. Nemyslíte? Po dalších 14 dnech nový majitel rozpačitě pokašlává, jako by vám se vší šetrností říkal něco nemilého o vašich dětech. My už nevíme, co s ním máme dělat. Je už takhle veliký a dělá si, co chce. Já bych ho rád naučil chodit na řemínku, ale on by se snad uškrtil. Honí děti. Sežral mě kus koberce. Prosím vás, co s ním máme dělat? Toto je dosavadní historie generace C. C1 u mladé paní. Strašně milý. Kouše do nosu. Sežral hospodyni střevíc. Sežral závoj. Roste jako z vody. Má červičky. Sežral další střevíc a punčochu. Každý jej hlasitě obdivuje. Byl přejet autem. Sežral panin klobouk a nemůže jej strávit. Je strašně živý. Byl dán do psí polepšovny. Za 3 neděle se vrátil vychován. Chodí na řemínku, umí panáčkovat a žere míň střeviců. C2 u lékaře. Strašně milý. Celý den se chová na klíně. Sežral pacientovi v čekárně klobouk. Další klobouk. Ještě jeden klobouk. Dán na zahradu, ale vyhrabuje všechny sazenice. Uhájil dente unquibusque své výhradní a nezadatelné právo na postel. Honí sousedovi slepice. Chytá pacienty za lítka. Za trest zavřen na plochou střechu domu, sežral ji, nebo aspoň do ní prokousal díru. Nabídnut na výchovu hajnému. Po krátkém seznámení se dal hajný na ústup, chabě namítaje, že teď by neměl na pejsánka pokdy, protože prý musí dohlížet na vysazování lesních kultur. Nyní je C2 naprostým pánem domu i zahrady, přistoupí-li k němu někdo s šetrnými námitkami, vycení zuby a uhájí své stanovisko. Jeho další budoucnost je zatím nepředvídatelná, ale myslím, že se nedá. Je to právě nesmírně čistokrevný pejsek. Pane, to je rasa. Ne, Iris, tentokrát to nejde. Nesmíš jít na krok sama. Víš, my to s tebou myslíme dobře. Nic si z toho nedělej. I my lidé máme svá trápení. Lehni si u mých nohou a buď smutná. Spí. Prospi to zatrápené jaro.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se.
1: Po svaté Tereze mráz po střechách poleze. Je říjen, den se pomalu krátí a zimice se plíží po střechách.
2: Tamhle rostou jeřabiny.
3: Já natrhám šípky.
2: A Apulínko, poběž, ještě nazbíráme žaludy.
4: Hele, holky, co tady děláte?
3: Sbíráme žaludy na korále.
5: My vám pomůžeme.
3: Martine, já tě viděla.
5: Já mířil do košíku.
1: U Vojtů se ženské scházejí drát peří na peřiny pro Mařenku Tomšovou do výbavy.

0: Honzíku. Je, děťa.
1: Pozdrav pámbu.
0: To bude jiná zábava.
1: Jdu vás zvizitírovat.
2: Václave, zavři, nebo nám uletí celá peřina.
1: To je štráchů pro pár peříček.
3: Mňau, mňau.
1: To bude ale pořádná peřina. A který pak v ní bude spávat, Mařenko?
2: Mařenko, zaspívej nám něco.

0: Hádejte, co je to? Sletěl pták bez pirák na náš strom bez listák. Přišlo na něj bez zubátko, sežralo to bez peřátko.
1: To ví každej. Mráz a slunce. Dědečku, vyprávějte nám pohádku.
2: Dobře, budu vám vyprávět o Frantovi Nebojsovi. To žil jednou chasník Franta a ten se vůbec nikoho nebál. Jednou za ním přišli, že ve starým mlejně straší. A jestli by se na to nepodíval. Takže jo, Franta přišel ke mlejnu, bylo takhle před půlnocí. Usadil se u stolu a čekal, co bude. Hodiny odbyly půlnoc a v tom... Buh! Stropem prolítli dva čerti a vrhli se na něj. Kde Franta se nelek? Ne, nadarmo mu říkali Nebojsa. Popad ty čerty za flígr a nese je ven. Tam je hodil do strouhy, jen to žduňklo. Čerti se chytili mlýnskýho kola a vyjeli z vody a prosili, ať je Franta zachrání. Franta se jim kechtal, ale pak se nad nimi slitoval. Sundal je z kola, ale museli slíbit, že už nikdy ve mlejně strašit nebudou.
3: Oje,
2: ty mu to slíbili a rádi. Vzali nohy na ramena a byli fuč. A Frantovi zůstal mlejn. Mlel obilí sedlákům ze široka daleka. A taky se oženil a měl se dobře. To proto, že se nebál ani čertů.
0: To my bychom se vůbec nebáli.
1: Nebáli.
0: A klidně bychom šli v noci třeba
1: na hřbitov.
2: O dušičkách?
0: Třeba o dušičkách.
2: Ale o dušičkové noci vystupují duchové mrtvých z hrobů.
4: Václave, nestraš je. Žádní duchové nejsou.
2: No, ty jsi pěkná tykvička. Ty se mi přesně hodíš.
1: Dětem prý duchové neublíží.
0: My se nebojíme. Jako Franta Nebojsa.
1: Duch, tam je duch.
5: Pojďte ke mně, duchové. Vylezte z děrsu, slové.
6: Počkejte.
2: Safra, Borte, kdo to sem dal?
0: Ten duch mluví jako děda Koudelka.
1: Dědo, my jsme se vůbec nebáli. Hned jsme poznali, že nejste opravdovej duch.
2: No jo, naštěstí jsem ještě živej.
0: To je ale strašidlácký strašidlo.
2: Svátek dušiček. Když na dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy oznamuje.
4: Jo, jo, a stromy už zežloutly. Co jsi to Václave v noci prováděl?
2: Libuško, hádej, co je to. Sletěl pták bez listák?
4: Ale díti, to byl pták bez perák.
2: A teď já vím. Tak ten pták sletěl a...
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dědo, potřebovali bysme nějakou tykvi.
1: Tykev, takhle velikou.
4: Na co tykev a takhle velikou?
2: To je tajemství. Musíte ty tykve pořádně vydlabat, aby se neskazily.
1: To budou holky koukat.
0: Pořádně postrašíme. Malý strašidla.
1: Ale taky krásný.
7: Kluci složili zkoušku odvahy. Teď už ví, že strašidla jsou jen pověra. Kdo ji uvěří, ten ducha uvidí.

0: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: To ti povídám, ovečko, řekl beránek. Nechoď daleko, ať tě nikdo neodnese.
2: Ano, ano,
0: řekla ovečka, ale jak se tak pásla, vzdalovala se od beránka čím dál tím víc. Za velikým bukem číhali tři vlci, únosci. Když viděli, že je ovečka sama, vyskočili spoza buku a ubohou ovečku uloupili. Beránek se chvíli klidně pásl, pak ale zjistil, že se mu ovečka někam zatoulala a rozhodl se jí najít. Nikde ji neviděl, ale došel až k buku, kde si přečetl vzkaz, který mu tam vlci nechali.
2: Chytrý beránku, jestliže nepřijdeš a nepřineseš zítra večer sem k buku pytel opravdických dukátů, upečeme ovečku a sníme ji k večeři. Únosci.
1: Pro pána, povídá si, kde pak já bych vzal pytel opravdických dukátů?
0: Jenomže to by nebyl chytrý beránek, kdyby nevymyslel plán, jak vlky oklamat. Vzal pytel, do pytle nazbíral bukvice a pak se vydal hledat ztracenou ovečku. Když ji konečně našel, byla už hluboká noc. Vlci spali okolo ní, stočeni tak, aby ji nikdo nemohl ukrást. Beránek se potichu připlížil k prvnímu vlkovi a do kožichu mu podstrčil tento vzkaz. Druzí dva vlci tě chtějí ošidit o dukáty za ovečku. Smlouvali se na to dneska v noci a já je dobře slyšel. A podepsal se jako měsíček. Druhému i třetímu vlku napsal to samé a potichoučku odešel.
2: Aha, povídá první vlk, když se ráno přečetl dopis. Aha, povídá i druhý vlk, když si přečetl dopis. Aha, povídá si i třetí vlk. Tak je to tedy, řekli si všichni tři a hrozivě se na sebe zamračili. Začali kout vlčí plány, jak by na druhé dva vlky vyzráli.
0: Přišel večer, vlci jako pěny, měsíček na obloze a ovečka chudák úzkostí bez sebe roní slzy.
2: Des se pro dukáty, řekl první vlk. Zůstaň tu, druhý vlku, a hlídej ovečku. Ani mě nenapadne, zavrčel druhý vlk. A ti hlídá třetí.
3: Ani mě nenapadne, ohradil se třetí vlk. A ti hlídá první.
4: No, ale mě se ani trochu nechce,
0: na to první vlk.
2: A nás hlídání nebaví, řekli druzí dva vlci. No jo, tak co budeme dělat? Zeptal se první vlk.
5: Půjdeme pro dukáty všichni tři.
2: Tak jo,
0: souhlasili všichni. Měsíček jim pěkně svítil na cestu a když dorazili k buku, uviděli pod ním pytel jako dům.
5: Jsem z dukáty,
0: vykřikli vlci a hned si začali valchovat hřbety a vít a vrčet až hanba. A jak se tak rvali, pytel se roztrhl a vysypali se z něj bukvice.
5: Kde jsou naše dukáty? Dukáty nejsou,
0: zabrečeli.
5: Někdo nás ošidil.
0: A už všichni tři pádí a ženou se s jazyky až k zemi, aby se pomstili na ovečce. Ale ovečka nikde. Zatímco se vlci prali, beránek totiž ovečku osvobodil.
5: Kde je ovečka?
0: Zavili vlci.
2: Ovečka tu není. Někdo nám ji uloupil.
0: Smál se měsíček, který to všechno zhora pozoroval a měl radost z toho, jak se Beránkovi podařilo vlky přelstít.
2: Měsíček! Měsíček to byl! Já ho na cimpr campr rozkousám! Já ho na kusy roztrhám! Já ho na hadry rozkubám!
0: Jenomže měsíček byl tuze vysoko, převysoko. A co zatím dělali Beránek s ovečkou? Ti už dávno byli doma a Beránek řekl ovečce.
1: Příště se mi netoulej, nebudu.
0: Slíbila ovečka a oba šli spát a měsíček se na ně zhora pěkně usmíval.
6: Bob a Bobek zahradničí. Když se ráno Bob v klobouku probudil, zatřásl spícím Bobkem.
7: Vstávat, jde srp práce.
8: A proč?
7: Zeptal se Bobek.
8: Protože práce šlechtí,
6: poučil ho zkušený Bob.
7: Vedle nás je opuštěná zahrada, uděláme si záhonek, zasadíme si zelí, ono nám vyroste a my ho sníme.
8: Ale já radši mrkev.
7: Bobe, já radši mrkvičku, ta je sladká. Zasadíme mrkvičku, prosím tě,
6: hádal se Bobek.
7: Já radši zelí. Zelí, protože je větší.
8: Asi máš pravdu.
7: Mrkev je opravdu moc taková hubená a zelí takové vypasené, kulaťoučké,
6: nechal se přesvědčit hladový Bobek. A oba začali dělat záhonek.
7: A teď ho musíme pěkně, krásně, pravidelně uhrabat.
8: Ale to bychom museli mít hrábě, ne?
7: To bychom museli mít hrábě. Teď jsem je přines, ne? Jenom kdyby jsem věděl, kam jsem je položil,
6: drbal se za ušima Bob.
7: No a ne si vzpomenout.
6: A jak tak hledali hrábě ve vysoké trávě, ani si nevšimli, že chodí kolem nich. Až Bob na jeden konec hrábí šlápl a hrábě, jakoby ožili prásk, to byla pecka. Bob dostal ránu, že viděl kolem své hlavy samé hvězdičky. A když ho Bobek po chvilce vzkřísil, sedl si a řekl,
7: já, pamatuj si, Bobku, hrábě se zásadně vždycky dávají kolíčky dolů a ne nahoru.
6: A vzal nebezpečný nástroj do packy a šel uhrabat záhon.
7: A ty zatím, prosím tě, nestůj, nekoukej, zajdi někam najít konev, protože musíme zelí pokropit, ne?
6: Bobek se plížil zarostlou zahradou jako džunglí. Rozhrnoval větévky keřů a v trávě nebyl skoro ani vidět.
7: Já!
6: Vyjekl najednou. Oči mu lezly z důlku a upaloval zpátky za Bobem.
7: Bobečku, žene mě had, je tu had.
8: Prosím tě, Bobku, to není had, to je hadice, no.
7: Ale dobře, že jsi ji našel, ta je lepší než konev.
6: A Bob s Bobkem kropili záhon. Hadici se jim chvilku svíjela v rukou jako živá a než jí skrotili, tak byli chudáci mokřejší než sazeničky. Ale nakonec se přece jenom voda dostala i na záhon a Bob s Bobkem si mohli odpočinout. Natáhli si mezi stromy houpací síť a hezky si do ní lehli, pomaloučku se rozhoupali a nádherně si užívali.
7: Tedy to je moc pěkné zaměstnání. My se nádherně houpáme, zelí nám krásně roste, pochvalovali si. Jo a těch motýlů, co je kolem, a jak krásně lítají, a jak na nás dosedají, a jak si s námi laškují.
6: Jenomže kdyby bývali věděli, že to jsou bělá zelní, že snášejí vajíčka na mladé zelné listy a z vajíček, že se vylíhnou strašlivé žravé housenky. A ty, než se zakuklí, sežerou jim všechno zelí. Bob a Bobek zatím zahradničili veselé dál, radovali se, jak jim zelíčko pěkně roste, až jednou, já vám nevím přesně teď, kdy to bylo, když se zase po zalévání natáhli do své houpačky, zaslechli nějaký šustot. Chroustity. Otočili se k záhonu, Bob se chytil za hlavu. Podívej, Bobku, housenky. A co jich je, kdy k nám všecko sežerou, bědoval Bobek. Ještě, že máme kamaráda, honem za ním, řekl Bob a už oba utíkali za kosem. Pane kos, příteli kose, máme záhon plný housenek, žadonil Bob. Vy přece, že housenky rád, přidal se Bobek. Nezájem, těžký nezájem, řekl kos. Sahl do budky a ukázal králíkům velikou konzervu polepenou krásnými nálepkami. Tak prosím vy dva, tady mám zásilku ze Spojené Ameriky, tedy států, jak je tam dali dohromady Amerika. Podívejte se, marinovaní červíčci na kyselo, a to tady mám ještě doma, žížaly v tomátě, a vy si myslíte, že budu jíst nějaké nevyprané a neupravené housenky, no to tedy dovolte, odejděte. Ten nás vypek, Bobe. To je pěkně povedený kamarád. Teda ten až bude zase chtít postavit budku. Budku, tak normálně já udělám v plánech takovej zmatek, že ta bouda lehne ještě, než se jí dotkne, dodal Bobek a výhružně kosánkovi zahrozil. Ale v tom, jak šli, přeběhl přes ně stín. Podívali se vzhůru a nad nima letěl velikánský houf špačku. Bobek dal honem packy k puse a volal: pomoc, pomoc, špačíčci, přátelé naši okřídlení, špačíčci. Bob do Bobka strčil, prosím tě, to musíš jinak. Pánové, slétněte k nám, zde vás čeká občerstvení, červaví červy, housenkovaté housenky. A skutečně. V tu ránu se houfec ptáků ve vzduchu zastavil, otočil a šup střemhlav na záhonek. Vítáme vás v naší zahradní restauraci. Každý si prosím můžete usednout nebo ulehnout ke svému záhonku, uklonil se Bobek. Ale ptáci si ho ani nevšímali, neměli čas. Zobali, až se jim hlavičky natřásaly a za chvíli byly housenky ty tam, a zelné hlávky zůstaly rozstříhané ptačími zobáčky, jak na nejjemnějším struhadle. A pak špačkové zamávali křídly, frr, pradá, zase z hůru a rovnou do teplých krajin. No prosím, ani jedna housenka, radoval se Bob. Ale taky ani jedna hlávka, posmutnil Bobek. Vlastně to nevadí, my máme nastrouháno, dodal Bobek a vzal si plnou pusu zelí a ochutnal. Tedy, vem si, to je dobrota, pochvaloval si. A pak se oba pustili do jídla. Však si ho taky zasloužili. Brali plnými hrstěmi a cpali se, že se jim sotva pusa stačila otáčet. Najednou se Bobek otočil k Bobovi a povídá. Bobe, ale já už nemůžu. Urodil se, tak jes. A když to všechno sníme, zapíší nás do knihy, jak ji napsal ten, no, všechny tam píšou, když jsou slavní, a my budeme slavní taky. Ale pusy se jim otáčely stále pomaleji a pomaleji. Pak Bob polkl a řekl, Bobku, my to zelí naložíme. Přikoulel sud a zelí do něho nandali. Ale panstvo, udělat si takové kysané zelí, to není jen tak, to se musí to zelí v tom sudě pěkně, ale pěkně sešlapat. A Bob a Bobek šlapali, až z nich stříkal pot. Když došlapali, vzal unavený Bob vyčerpaného Bobka na záda a odnesl ho do klobouku. A sotva dopadli, uspali. No, jak by ne po takovém dnu.

0: si není jistý. Neví, jestli je to dobrý nápad, aby Nemo začal tento rok chodit do školy. Jedna z Nemových ploutví je menší než ta druhá, takže neplave úplně nejlépe. No tak, tati, volá Nemo. Je čas jít do školy. Dobře, souhlasí nakonec Marlin. Takže nejdříve zkontrolujeme, jestli je čistý vzduch, říká Marlin. A vyplave ze sasanky, ve které oba bydlí. Vyplout ven a zpátky. A vyplout ven a zase zpátky. A... Tati, ozve se Nemo a popotahuje tátu za ploutev. Konečně si to namíří do školy. Na školním dvorku si hraje spousta dalších dětí. Nemo se těší, že najde nové kamarády. Brzy připlave jejich učitel, pan Ray, a všechny je vezme na výlet. Jste celkem klidný, říká jeden z ostatních otců Marlinovi. Mně bylo dost nepříjemně, když se můj nejstarší vypravil na sráz. Na sráz? Spanikaří Marlin při představě, že Nemo plave sám v otevřeném moři. Uklidněte se, říká ten druhý otec. Ale Marlin okamžitě odplouvá a snaží se dohonit pana Raye a děti. Marlin ztratil svou ženu, ještě když byl Nemo malým vajíčkem. Udělá všechno proto, aby Nema vždycky ochránil před nástrahami oceánu. Když třída dorazí na sráz, vytratí se Nemo se třemi svými novými kamarády pryč. Jeden z nich ukáže na hladinu, kde vidí dno člunu.
1: Já vím, co to je. To je čuňa,
0: řekne Ted, jeden z Nemových spolužáků. Pan Sheldon vyzve ostatní, aby ukázali, kdo si troufne připlavat nejblíže k čuně. Jeden po druhém plavou ke člunu. Nemo si vzpomene na tátovo varování, že to není bezpečné, a tak to neskusí. Když Marlin třídu dohoní, uvidí Nema velmi nebezpečně blízko srázu. Je přesvědčený, že se Nemo chystá vyplout na otevřené moře. Víš co? Kárá Nema. Začneš chodit do školy až za rok, nebo za dva. Ale Nemovi se líbí škola i noví kamarádi. A tak vzdorovitě odplave a doplave až ke člunu. Nemo, vrať se! Křičí Marlin, když vidí, co Nemo provádí. Ale je pozdě. Přímo před Nemem se objeví potápěč se síťkou. I když Nemo plave, jak nejrychleji umí, potápěč jej chytí. Brzy potápěč odpluje na člunu i s Nemem. Marlin je zděšený. Musí zachránit svého syna. Pronásleduje člun, ale nedokáže plavat dost rychle. Člun se mu ztratí z dohledu a tak zoufale plave k rušnému hejnu ryb, které chce požádat o pomoc. Ale ryby jsou tak zaneprázdněné, že Marlina brzy srazí na dno oceánu.
1: Jsi v pořádku? Přátelsky se ptá bodločí holka vybarvená do královské modré. Ahoj, jsem Dory.
0: Musím najít ten člun, vyrazí ze sebe Marlin.
1: Člun?
0: Jo, viděla jsem člun. Plav za mnou, vyzve jej. Marlin plave za Dory, ale ta se najednou otočí. Přestaň mě sledovat, oboří se na něj. Marlin je zmatený, dokud se mu Dory nesvěří, že je velmi zapomnětlivá. Nakonec Marlinovi dojde, že mu Dory asi moc užitečná nebude. Otočí se a chce plavat dál. V tom se objeví žralok jménem Bruce a pozve je na párty. Marlin nemá na vybranou a přidá se. Na žraločí párty Marlin uvidí potápěčské brýle. Musel

upadnout tomu potápěči. Připluje k ním a uvidí na nich jméno a adresu. To by mu mohlo pomoci najít syna Nema. Jenže Marlin neumí číst lidské písmo. No tak najdeme rybu, která to umí, volá Dory a chňapne po brýlích. Marlin má strach, že rozlobí žraloky, proto se snaží brýle získat zpět. Jenže Dory je nechce pustit. Brýle se přetrhnou a praští Dory do nosu. Dory začne téct krev z nosu a pak krve připomene Bruceovi, že má hlad. Začne Dory a Marlina honit. Naštěstí se jim tak podaří utéct i s maskou. Bohužel Dory nešťastnou náhodou masku upustí a ta spadne na hluboké, temné dno oceánu. Měl bys plavat, říká Dory dychtivě. Chytne Marlina za ploutev a táhne ho do temnoty. Vidím světlo, říká Dory. A oba plavou směrem k malému osvětlenému bodu.

0: Ze světla se ale vyklube past. Patří obrovské, strašidelné oceánské rybě, které se říká velkotlamec. Marlinovi se podaří jejím ostrým zubům uniknout a plave rychle pryč s tou příšerou za ocasem. Hele, podívej, maska! Dostaní blíž, potřebuju světlo, volá Dory, která si náhle vzpomněla, že umí číst. Když Dory čte adresu na masce, Marlin se všemožně snaží, aby jej ryba nesežrala.
1: P. Sherman, 42 Velebivej, Sydney.
0: Pozor, vykřikne Marlin a rychle plave pod masku. Velkotlamec se zaklíní mezi lícnice masky a skálu a Dory i Marlin mu o vlásek uniknou.

0: Mezitím vpustí potápěč, který pracuje jako zubař v australském Sydney, Nema opatrně do svého akvária. Nemo zjistí, že akvárium je domovem zajímavé skupinky ryb, včetně jejího vůdce Gila. Přátelský pelikán jménem Nigel přiletí k oknu, aby navštívil akvarijní rybky. Rádi společně pozorují zubaře při práci. K Nemovu zděšení se ukáže, že má být dárkem pro zubařovu neteř Darlu. Vraždí ryby na potkání, vysvětlují akvarijní rybky. Zubař dal Darle rybu i loni, ale ta její tvrdé zacházení nepřežila.
1: Musím se dostat zpátky k tátovi, zděšeně křičí Nemo.
0: Gil Nema ujišťuje, že se pokusí najít cestu ven ještě před Darliným příchodem.
2: P. Sherman, 42, Veleby Way, Sydney.
0: Opakuje si Dory vesele pořád dokola adresu, kterou přečetla na masce. Z nějakého důvodu je to jediná věc, kterou si pamatuje. Mezitím se Marlin vyptává hejna okatců, zda mu mohou povědět, jak se může dostat do Sydney.
3: Ale oni ji neposlouchají. Odplouvá a je přesvědčen, že mu nikdo nechce pomoct, dokud jej Dory nezastaví.
0: Okacům se Dory líbí a tak vytvoří šipku, která ukazuje směrem k Sydney. Skvělé, volá Marlin a rychle spěchá ve směru, kterým ryby ukazují.
4: Jo, hele, slečinko, volají ryby za Dory a vytvoří tvar hlubokého mořského příkopu. Když dorazíte k tomuhle příkopu, plavte v něm, ne nad ním.
2: Budu si to pamatovat,
0: volá Dory a vydá se za Marlinem, který je už daleko před ní.
2: Počkej, musím ti něco říct, říká Dory, když dohoní Marlina.
1: Ale už si nepamatuje, co to bylo.
0: Před nimi se rozprostírá temný, zlověstný příkop. Marlinovi se temný příkop vůbec nelíbí.
4: Ošklivý příkop, poplaveme nad ním,
0: rozhodne Marlin a míří si to k průzračné modré vodě nahoře.
2: Něco mi říká, že bychom měli plavat v něm, přemýšlí nahlas Dory. Jenže Marlin chytře změní téma, Dory zapomene a spokojeně plave za ním.
0: Jak se ukáže, v průzračné vodě nad příkopem číhá nebezpečí. A Dory to zjistí jako první.
2: Au, vykřikne.
0: Roztomilá malá medúza jí štípla svými žhavými chapadly. Marlin přispěchá k ní a malou medúzu odežene pryč. Jemu nic neudělá, protože žije v sasance a na žhadla je zvyklý.
2: Buďme rádi, že to byla jen malá medúza, říká.
0: Ale když se Marlin a Dory rozhlédnou, zjistí, že jsou obklopeni stovkami medúz.
1: To je špatné, hlesne Marlin.
2: Je, podívej,
0: volá Dory a odráží se od hřbetů medúz. Díky tomu dostane Marlin nápad, jak se od nich dostat. Vymyslí si hru na skákání po hřbetech medúz. Má jen jedno pravidlo.
2: Nesmíš se dotknout chapadel.
0: Závod začne. A Marlin skáče pryč z lesa medúz, jak nejrychleji umí. Pak si všimne, že s ním Dory není.
2: Dory!
0: Vykřikne Marlin, když ji uvidí zachycenou mezi chapadly medúzy. Z posledních sil Dory vytáhne z lesa medúz a pak oba vysílením omdlí. Později, když se Marlin probudí, zjistí, že se veze na zádech mořské želvy jménem Bourák. Jsou obklopeni stovkami dalších mořských želv.

0: Já to všechno viděl, kámo, říká Bourák, na kterého udělal Marlin obrovský dojem. Naštěstí se celá skupina veze na východoaustralském mořském proudu směrem do Sydney. Dory je také v bezpečí a hraje si s hloučkem malý želv. Marlin jim poví o tom, jak chytili Nema a že se jej vydal hledat. Jeho neuvěřitelný příběh vypráví želvy rybám, ryby humrům, humři mečounům, mečouni delfínům, až se nakonec o Marlinově pátrání dozví Nigel.
1: Připrav se, vystupuješ, kámo,
0: povídá Bourák Marlinovi a Dory. Díky, kámo Bouráku, zavolá Marlin a zamává přátelským želvám, když Dory opouštějí mořský proud. Bohužel je voda velmi kalná a ani jeden z nich nedokáže cestu do Sydney najít. Někoho se zeptáme na cestu, rozhodne Dory. Náhle uvidí v dálce něco, co vypadá jako malá rybka. Tamhle někdo je, křičí Dory. Tu rybu neznáme, mohla by nás chtít ochutnat, varuje Marlin Dory, ale ta pokračuje. Haló, rybičko, volá Dory. Jenže jak se ryba přibližuje, oba zjistí, že to vůbec není rybička. Je to obrovská velryba. Přesto se jí Dory zeptá na cestu do Sydney. Velryba otevře tlamu a jedním lokem spolkne Marlina i Dory. Uvnitř tlamy velryby Marlin křičí. Musím se dostat ven! Co se děje? Ptá se Dory. Už zapomněla, kde vlastně je?
1: Jsme uvnitř velryby, křičí Marlin.
2: Páni, velryba! Víš, umím mluvit velrybsky.
0: Usmívá se Dory a začne s velrybou mluvit.
2: Měli bychom jít víc dozadu, překládá Dory velrybí hlasité sténání.
1: Samozřejmě, že chce, abychom šli víc dozadu. Chce nás sežrat, křičí Marlin
0: a zoufale se drží jednoho obrovského velrybího chuťového pohárku. Dory myslí, že ne.
2: Říká, že je na čase se pustit,
0: povídá Dory. Marlin se váhavě pustí, obě ryby jsou vtaženy do útrob velryby a pak vymrštěny ven spolu s velkým vodotryskem. Ječící Dory a Marlin letí vzduchem, až se šplouchnutím spadnou zpět do moře. Pomalu se vzpamatují a rozhlédnou se. Jsou v přístavu v Sydney.
1: Měla jsi pravdu, Dory. Dokázali jsme to. Najdeme mého syna, raduje se Marlin. Stačí, když najdeme člun, který ho odvezl.
0: Ale v Sydney je spousta člunů. A celou noc hledali marně. Příští ráno si jich všimne hladový pelikán a nabere je do svého velikého zobáku.
1: Ne, neplaval jsem tak daleko, abych byl něčí snídaně, křičí Marlin zlostně
0: a vzepře se v pelikánově hrdle, takže ji pták nemůže spolknout. Pelikán obě ryby vykašle ven, až dopadnou na molo. Tam přilétá další pelikán, aby se podíval, co se děje. Je to Nigel ze zubařovy ordinace.
1: Musím najít svého syna Nema,
0: vykřikuje Marlin. Nigel pochopí, že Marlin je Nemův táta.
3: Hej, počkejte, skočte do mého zobáku,
0: říká Nigel Marlinovi a Dory.
3: Vezmu vás k vašemu synovi.
0: V zubařově ordinaci to zatím s malým Nemem vypadá špatně. Zubař jej chytil do plastového pytlíku s vodou. Pak pytlík postavil na stůl. Dneska přijde Darla a zubař se jí chystá dát dárek. Nema zachvátila panika. Ví, že v rukách Darly žádná ryba nepřežije.
1: O své mazlíčky se stará velmi špatně.
4: Akvarijní rybky naléhají na Nema, aby se opřel o jednu stranu pytlíku. Tak by se mohl odkutálet k otevřenému oknu. Ale jakmile se Nemovi podaří pytlík rozhýbat, zubař si toho všimne a pytlík zachytí.
0: Je, to by byl ale ošklivý pád, povídá.
4: Když tu se otevřou dveře a do ordinace vchází Darla.
0: Ahoj, Darlo, zlatíčko,
4: říká zubař své nevrlé neteři.
0: Chceš svůj dárek?
4: V tom dostane Nemo skvělý nápad. Hraje si na mrtvého a doufá, že jej zubař spláchne do záchodu, odkud může plavat do oceánu.
1: Ale ne, chudák malý, vzdychne zubař, když si Nema všimne.
0: Musel jsem tvůj dárek nechat v autě,
4: říká zubař Darle a snaží se pytlík schovat za záda. Ale místo, aby šel zubař na záchod, zamíří si to k odpadkovému koši. V tu chvíli se do kořán otevře okno a dovnitř vletí pelikán. Je to Nigel a ve svém zobáku nese Dory a Marlina.
3: Je, co to?
4: Vyhrkne zubař, když do něj Nigel vrazí. Upustí pytlík s Nemem, který dopadne na tác u zubařského křesla. Jakmile Marlin uvidí svého syna břichem vzhůru, myslí si, že je mrtvý.
1: Nemo, vykřikne.
4: Nemo pozná otcův hlas, ale už je pozdě. Zubař zavře Nigelův zobák a vyhodí ho oknem ven. Na pomoc přijdou akvarijní rybky. Gil se katapultuje z akvária a pomůže Nemovi dostat se do výlevky plivátka.
1: Táto,
4: vyjekne Nemo, když mizí v odtoku.
0: Neboj se, volá Gil. Všechny stoky vedou do oceánu.
4: Fiu, letí Nemo kanalizačním potrubím. Točí se nahoru a dolů a dokola.
0: To je ale jízda.
4: Mezitím se Marlin rozloučí s Nigelem a Dory. Je přesvědčený, že Nemo navždy odešel. Se zlomeným srdcem se vydává domů. Plave kolem dvou krabů u kanalizační trubky a zanedlouho se přidá k hejnu kaniců. Po dlouhé jízdě kanalizací se Nemo konečně dostane ke stejné kanalizační trubce, která vede do přístavu. Vyplave dírkou ven zrovna tam, kde si svou odpolední svačinu vychutnávají dva kraby.
0: Ale tady je jedna živá, povídá jeden krab a hladově se snaží Nema chytit.
2: Neviděli jste mého tátu? Ptá se Nemo.
4: Ale kraby zajímá jenom to, jak jej chytit a sežrat. A tak Nemo plave pryč, v opačném směru než Marlin. Jakmile unikl krabům, potkává Dory.
1: Je smutná, protože si myslí, že někoho ztratila. Jen si nemůže vzpomenout, koho to vlastně ztratila.
4: Nemo jí rozveselí a plavou spolu pryč.
1: Táto, volá Nemo.
4: Zvuk hlasu jeho otce v zubařově ordinaci mu dodal elán. Po chvíli se Nemo ptá Dory, kde jsou. Dory se pokusí přečíst nápis na kanalizačním potrubí.
1: Sydney,
4: vykřikne a v tom si vzpomene. Vzpomene si, jak cestovala s Marlinem a hledala jeho syna.
1: A tady je...
4: Nemo! Křičí a objímá Nema. Teď jen musí najít Marlina.
1: Tudy, rychle,
4: říká Dory. Matně si vzpomíná, kudy Marlin odplaval.
2: Není času na zbyt.
4: U kanalizačního potrubí se stále potloukají dva kraby.
2: Neviděli jste tu proplavat oranžovou rybu? Ptá se jich Dory.
5: Tobě to neřeknu, ani kdybys udělala cokoliv, povídá krab.
4: Jenže Dory udělá cokoliv. Vytáhne kraba nad vodu a ten, když uvidí tu spoustu hladových racků, rychle se rozhodne, že jí to poví. Nemo a Dory se hned vydávají směrem k rybářské oblasti, jak jim poradili kraby. Rozlížejí se, ale všude je plno dalších ryb, takže Marlina nikde nemůžou najít.
2: Tati! Táto!
4: Křičí Nemo. V tom konečně zahlédne Marlina v hejnu kaniců. Marlin přispěchá k Nemovi.
6: To je v pořádku, synu.
4: S úlevou si oddychne.
6: Konečně jsme spolu.
4: Ale trvá to jen chviličku.
2: Pozor,
4: vykřikne Dory a kolem se zatáhne obrovská rybářská síť. Nemo a Marlin zůstávají mimo ni, ale Dory a kanici jsou uvězněni.
6: Pomoc,
4: volá Dory. Nemo neváhá. Rychle plave k síti, aby rybám pomohl, ale Marlin ho nechce pustit. Musíme rybám říct, aby všechny plavali dolů, vysvětluje Nemo otci. Nakonec Marlin nechá si najít. Nemo se dostane do sítě a spolu s Marlinem, který plave vedle ní, řeknou chyceným rybám, aby plavali směrem dolů. Zanedlouho se to rozkřikne a síť začne klesat. Společně jsou ryby silnější než naviják na rybářské lodi, který vytahuje síť. Se skřípavým zvukem se kladka zlomí a síť se uvolní. Ryby s radostí plavou pryč. Nakonec jsou táta a syn přece jen spolu a v bezpečí.

Doma nemohou ostatní ryby uvěřit svým uším, když poslouchají vyprávění o vzrušujícím dobrodružství. Marlin byl vždycky tak tichý a teď má spoustu historek ze své nebezpečné cesty. Nemo se vrátil do školy a tentokrát se o něj Marlin nebojí. Je si jistý, že to syn zvládne, i když má jednu ploutev menší. Nemo je nadšený, že je zase se svými kamarády. Celý oceán čeká, až jej prozkoumají.

0: V malé chaloupce u lesa žila stará koza. A ta měla 4 nezbedná kůzlátka. Koza chodila do háje na pastvu a vždy dětičkám něco dobrého přinesla. Kůzlátka nechávala doma, nebrala je sebou, neboť měla strach, aby se někam nezaběhla. Kůzlátka byla velmi, velmi neposlušná. Vždy, když odcházela, jim říkala: dětičky, buďte tady hodné, neperte se a pěkně si hrajte. Jdu na trávu, brzy se vrátím a něco dobrého vám přinesu. Jednou se vypravila na delší cestu a než odešla, zavolala si kůzlátka a povídá jim: dnes musím odejít a přijdu pozdě večer. Buďte tady hodné a pěkně si hrajte. V okolí se potuluje chytrá liška a proto vám povídám, nikomu neotvírejte, dokud neuslyšíte můj hlas.
1: Kůzlátka slíbila, koza zavřela vrátka na petlici a odešla. Kůzlátka si hrála, honila se, postrkovala a v tom slyší, jak někdo zvenku volá:
0: Kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka, nesu vám křehkou zelenou travičku.
1: Kůzlátka pozorně poslouchala a potom odpověděla: neotevřeme, to není hlas naší maminky, naše maminka má jiný hlásek.
0: Liška odešla, ale nedala se odbít. Za chvilku se vrátila a volala jiným hláskem: Kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka, přinesla jsem vám něco dobrého.
1: Kůzlátka zase chvíli poslouchala a pak volala: neotevřeme, to není hlas naší maminky.
0: Liška odešla, ale slibovala si, že kůzlátka přeci jenom obelstí. Koza se večer vrátila a za dveřmi volala: kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka, maminka přišla a mlíčko vám přinesla.
1: Kůzlátka maminku poznala a pustila ji do světničky. Hned jí vyprávěla, že za dveřmi byla liška, která chtěla, aby ji otevřeli.
0: Dobře jste udělali, že jste neotevřeli. Byla by vás zlá liška odnesla. Liška však byla chytrá. Poslouchala, jaký má koza hlásek a zapamatovala si

0: Jednou zase maminka koza odešla, nechala kůzlátka doma a znovu jim nakazovala nikomu neotvírat.
1: Liška čekala a jak stará koza odešla, i hned zavolala za dveřmi maminčiným hláskem.
2: Kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka. Donesla jsem vám křehoučkou travičku.
0: Kůzlátka poslouchala, ale tentokrát nemohla hlas maminky poznat. Jedno řeklo, je to hlas naší maminky.
3: Druhé, není.
0: Třetí řeklo, otevřeme.
3: A čtvrté, neotevřeme.
0: A jak se hádala, co by měla udělat, začala se postrkovat, až vrazila do vrátek, ta se sama otevřela, Liška rychle vběhla do světnice a kůzlátka odnesla.
4: Když se večer koza vrátila domů, našla dveře do chaloupky otevřené a světnici prázdnou. I hned poznala, že její dětičky odnesla chytrá zlá Liška. A moc plakala.
0: Tak skončila neposlušná kůzlátka.
2: Ba ne, dopadlo to přece jen jinak. Koza věděla, kde má Liška v zemi doupě. A tak běžela a běžela, když to najednou uslyšela, jak v jedné díře pod silným kořenem pláčou její kůzlátka.
0: Ach, maminko, maminko, proč jenom jsme tě neposlechli?
2: Zadupala kopítky, až se země kolem třásla. Všecko to tu rozdupu. A tebe, Liško, udupu, jestli mi hned nevrátíš moje kůzlátka.
0: Co Lišce zbývalo?
2: Od té doby se už nestalo, aby se koza musela zlobit, že kůzlátka neposlouchají.

0: Jak si nechal vodník ušít nový kabát. Byla krásná měsíční noc. Bludičky se mihotaly u lesa nad močálem a na louce u rybníka tancovaly divoženky. Vodník Žblabuňka se na ně ze stavidla chvíli díval, ale pak se kouknul nahoru na měsíc a povídá:
1: Je, to je ale hodin, měl bych už jít spát.
0: A jak tak leze ze stavidla dolů, najednou trh a škup, roztrhl si svůj dlouhý zelený kabát.
1: Tisíc larev potápníků, chtěl začít hudrovat, ale zrovna v tu chvíli tancovali kolem dvě divoženky, tak dělal, jako že se nic nestalo, ale stejně zaslechl, jak ta jedna divoženka povídá té druhé.
2: Ten Hastrman vypadá v tom svém roztrhaném kabátě jako strašidlo.
1: To vodníka dopálilo. Sami jste strašidla, křikl na ně. Já jsem vodník, ale vy patříte mezi strašidla. Já ne.
0: Ale jeho dobrá nálada byla rázem pryč. I to spaní ho přešlo.
1: To jsou mi ale moresy, hučel na zlobeně. Já tu asi zavedu jiný pořádek. Aby si tady každé strašidlo vykřikovalo jen tak, co ho zrovna napadne.
0: Skočil do vody, ale jak se zlobil, nedával moc dobře pozor, kam skáče. A on tam ležel těsně pod hladinou starý pařez. A o ten si Žblabuňka roztrhl zase kalhoty.
1: Ale krucinál, hrom do toho pařezu, láteřil. To je zase den, že já dneska vůbec vylezl z vody.
0: Šel spát, ale dlouho nemohl usnout, jen tak se převaloval. A když konečně usnul, zdálo se mu, že kolem něho poskakují trpaslíci a pidimužíci, lesní i vodní víly, divoženky, čarodějnice, lesní duchové a bludičky z bažin a všelijaká jiná strašidla a všichni ukazují na jeho roztrhané kalhoty a kabát. A jedno z těch strašidel, takové umolousané a otrhané, mu dokonce řeklo: Pane kolego, Žblabuňka se tak rozčílil, až se vzbudil, ale ono už bylo stejně ráno. Slunce svítilo a v jeho hřejivých paprscích vodníka zlost přešla. Vylezl na stavidlo a prohlížel se ve vodní hladině jako v zrcadle.
1: Nevím, co se jim na mě nelíbí, bručel. Pravda, kabát je roztržený a nejnovější taky není. Vždyť taky pamatuje ještě paní Hraběnku, co jí kdysi patřil tenhle rybník. A to je už dobrých 150 let. Ta jednou, když jela kolem v kočáře, tak mi povídá: K motce, vy jste ale krasavec k pohledání. Jo, ta měla ještě vkus, no, ale dneska darmo mluvit.
0: Žblabuňka mávl rukou a šel po práci. Ale s tím kabátem mu to stejně pořád nešlo z hlavy. A když potkal mlynáře a ten se ho starostlivě zeptal, cože se mu to stalo, jestli snad jezdil 3 dny na mlýnském kole, bylo rozhodnuto. Nechá si ušít nový kabát. A tak se vodník vydal do vsi ke krejčímu.
2: Ale po cestě se mu to nějak rozleželo v hlavě a povídá si:
1: Když kabát, tak už pořádný. A co já budu chodit do vsi? Půjdu rovnou do města.
0: Obešel ves a za chvíli byl v městečku. A hned k tomu nejlepšímu krejčímu bydlel přímo na náměstí. Měl na skleněných dveřích ceduly: Psům vstup zakázán a zlatou kliku.
1: No jo, tak tady jsem na správné adrese,
0: řekl si Žblabuňka. Ještě si otřel o rohošku boty a potom zaklepal. A když nikdo neotvíral, vešel dovnitř. V krejčovském krámu měřil pan mistr zrovna nějakou dámu. Měl kolem krku přehozený plátěný metr a v ústech držel krejčovskou křídu. Když uviděl vodníka, křídu spolkl.
1: Dobré chutnání, pozdravil žblabuňka uctivě. A přeji krásné deštivé počasí. Jsem vodník tadyhle z rybníka za lesem a chtěl bych ušít kabát. A taky bych potřeboval zašít kalhoty.
0: Jaký kabát? Koktal krejčí a lapal po dechu.
1: No, pěkný, řekl žblabuňka. A s velkýma kapsama, aby se tam vešly žáby. A občas nějaká ta ryba, taky pár škeblí. A aby s tím kabátem šel uhasit oheň.
0: Krejčovský mistr se mezi tím probral z překvapení.
2: A máš vůbec čím platit?
1: Žádné strachy, pane mistr, řekl vodník. Podívejte se, co mám.
0: A vyklopil na stůl před krejčího rybí šupiny. A jak na ně skrze ty skleněné dveře dopadalo světlo, krásně se leskly a hrály všemi barvami.
1: Koukněte, řekl zasněně žblabuňka. Tyhle tmavočervené nejsou krásné. Ty jsou z okouna, dodal na vysvětlenou. Vypadají jako ze zlata.
0: Ale krejčí neměl pro krásu rybích šupin žádné pochopení.
2: Vypadají, ale ze zlata nejsou, vyjel na vodníka. Obyčejné šupiny. A to se na něj podívejme. Kabát by si chtěl nechat ušít, hastroš, ale na zaplacení nemá.
0: A ta dáma, co tam stála, se na vodníka dívala z patra a kroutila hlavou.
1: No, ještě mám barevné kamínky,
0: řekl žblabuňka a přehraboval se v kapsách svého roztrženého kabátu.
1: Kam jsem je jenom dal, ty se vám budou určitě líbit. Mým pulcům v rybníku se hrozně líbí. Hrají s nimi kuličky.
0: Ale krejčí nenechal vodníka ani domluvit.
2: Ani šupiny, ani kamínky, křičel
0: a mával rukama, až mu ten plátěný metr, co měl na krku, lítal kolem hlavy a běžel k těm skleněným dveřím, otevřel je a ukázal rukou na ulici. A ven! Žblabuňka vyčvachtal z krejčovského krámu a vracel se zpátky k rybníku. I ty šupiny, co vypadaly jako ze zlata, tam zapomněl. A když procházel kolem mlýna, stál mlynář zrovna na zápraží.
2: A copak, kmotře, zahalasil. Jdete nějak smutně?
1: Ale, mávl vodník rukou, chtěl jsem si ve městě nechat ušít kabát. Nechtěli se mnou ani pořádně mluvit. Prý nemám čím platit a přitom kolika lidem já už pomoh.
2: Jo, kmotře, pokýval mlynář hlavou. To jsou lidi, ti se nedívají, jaký jste, ale co máte v kapse, můžete mít srdce ze zlata. A jak nemáte peníze, nebude se s vámi nikdo bavit. Ale komu zvoní v kapse zlaťáky, byť by to byl i ten největší darebák, tomu se budou klanět. Jo, pokrčil mlynář rameny, to jsou lidi.
0: Žblabuňka nad tím kroutil hlavou.
1: To se mi snad ani věřit nechce.
2: Tak to zkuste, zasmál se mlynář. Ukažte pár zlaťáků a hned uvidíte, jak budou všichni kolem vás skákat.
0: Vodník nad tím pořád kroutil hlavou, ale potom skočil do rybníka a ponořil se až na dno, pod stavidlo. A tam, úplně v té největší hlubině, kde už ani pořádně vidět nebylo, ležel v bahně vykotlaný kmen prastaré vrby. A v té měl vodník schované peníze. Na nejhorší časy, jak říkával. Nabral si plnou kapsu zlaťáků a už si to mašíroval do města znovu. Přišel ke krejčovskému krámu, k těm skleněným dveřím s tou zlatou klikou a tak jako předtím tam visela cedule. Psům vstup zakázán a na ní bylo čerstvě připsáno a strašidlům taky. Žblabuňka vstoupil do krámu. Krejčí ještě pořád měřil tu dámu, poskakoval kolem ní a všelijaký lichotil. Když uviděl vodníka, začal vřískat. Už zase? Už zase? Ale v tu chvíli zalovil žblabuňka v kapse a vytáhl hrst zlaťáků. A už je sázel na stůl hned vedle těch rybích šupin, co tam předtím zapomněl. A s krejčím se udála podivná proměna. Jak předtím zlostně křičel už zase, najednou začal koktat a hlas mu přeskočil, zalapal po dechu, několikrát polkl na prázdno a přitom se pořád díval na ty zlaťáky. A potom takovým zjihlým hlasem řekl, už zase jste nás poctil svou návštěvou. To jsme ale rádi. A to už přímo mazlivě šeptal a neustále se klaněl. A tu dámu tam nechal stát a hned běžel k vodníkovi a začal ho měřit. Pak přiběhl učedník a začal žblabuňkovi zašívat kalhoty. Ta dáma, co tam stála, koukala střídavě z vodníka na ty zlaťáky, taky se všelijak kroutila, dělala na něj zamilované oči a usmívala se. Žblabuňka se nestačil té nečekané vlídnosti ani divit. A krejčí kolem něho poletoval jako komár kolem lucerny, měřil, stříhal a šil a cvakal nůžkami. A za chvíli byl kabát hotový. Vodníkův starý kabát krejčí vlastnoručně zabalil do hedvábného papíru, převázal ozdobnou mašlí a dal mu ho sebou. Žblabuňka štědře zaplatil a krejčí utíkal v předklonu k těm skleněným dveřím, úctivě je otevřel a stále opakoval služební, služební a přijďte zase. A ještě na ulici oprašoval vodníka hebkým smetáčkem s pavými péry. A když se na konci ulice žblabuňka ještě jednou otočil, krejčí se před krámem stále klaněl a přitom honem sundaval z těch skleněných dveří tu ceduli psům vstup zakázán i s tím připsaným a strašidlům taky. Vodník vyšel z města a pomalu se vracel k rybníku. A když šel kolem mlýna, vykoukl mlynář. Tak co, kmotře?
1: No jo, zahuhlal žblabuňka rozpačitě. A asi jste měl pravdu. A pak rychle dodal, ale všichni takoví nejsou.
0: A honem skočil do rybníka, ale tentokrát koukal, kam skáče, aby si zase neroztrhl kalhoty nebo třeba ten nový kabát. Ale ten kabát vodníkovi stejně moc radosti neudělal. Nijak se v něm necítil dobře. Asi proto, že mu pořád připomínal toho lakomého krejčího. Ani žáby se v tom novém kabátě nedržely a vyskákaly z kapes zase honem pryč. A tak hned druhý den žblabuňka svůj starý, roztrhaný kabát z toho hedvábného papíru zase vybalil. Vypůjčil si od mlynáře jehlu a rákosovým vláknem kabát zašil. A když si ho oblékl, bylo mu rázem dobře. Jenom od té doby moc nevysedával na stavidle. Hlavně za jasných měsíčních nocí, když na louce tancovaly divoženky. To, aby zase neřekli, že vypadá jako strašidlo. A s tím lakomým krejčím to stejně nedopadlo dobře, ale to už je jiná pohádka.

0: Příběh šestý. Jak byl venku pořádný samec. Radovan se má, nechodí ještě do školy a tak si ráno vyspává. Maminka už dávno u okna stříhá látku na plesové šaty. Tatínek už se vrací zvenčí a dupe na zápraží, aby sklepal zbod sníh, a Radovan spí. Ale to tatínkovo podupávání mu proklouzlo do snu. Zdá se mu o králičí rodině a on sám je malý králíček a bydlí v kotci. Kouká ven drátěnou mřížkou a pod sebou má bobky. Králičí maminka, která vypadala jako paní Zahradníková, jenomže s dlouhýma ušima a jemnými fousky, v tom snu říkala ušatému tatínkovi: Táto, ukaž, kdo je tady pánem, dupni si! A tatínek dupal, až se králíkárna třásla a králíček se krčil v koutku. Pak vrzla dvířka v pantech, něčí velká ruka popadla mládě za uši, ale nebyla to dvířka od králíkárny. To vrzly dveře od kuchyně, jak tatínek vyšel, a nebyla to žádná něčí ruka, ale maminčina. Pošimrala ho za uchem a Radovan se probudil. Tatínek si zamnul dlaně a povídá: Venku je samec! Radovan se posadil na postýlce a řekl: Toho zas budu honit po celé zahradě. Přiznejte se, kdo nezalíkroval králíkárnu? Tatínek se podíval na maminku, oba se usmáli a potom dítě poučili, že když je venku velký mráz, až zebou uši a zalézá za nechty, tak se říká, že je venku samec. Ale proč se to tak říká, to sami nevěděli. Radovan vyšel ven, aby ten velký mráz prozkoumal. Sníh mu pod podrážkami skřípal a když se nadýchl, nosní dírky se mu slepovaly. Jinak nebylo na mrazu nic zvláštního. Zašel tedy do kůlny, aby si popovídal s nářadím. Kdybyste se v kůlně octli vy, asi byste nic neslyšeli, ale zahradnický chlapeček si rozuměl i s motykou, i s rýčem a hráběmi. Ahoj nářadí, řekl, jak se máme? A ozvalo se zívání a brebentění. Většina nářadí si pochvalovala, že má v zimě lehy. Jen špičatý sázecí kolík si přál, aby už bylo jaro, jelikož nemá do čeho píchnout. Byla tam také stará dobrá hadice, stočená k zimnímu spánku. A ta hadice najednou řekla: Umím kluziště. To je nápad, poskočil Radovan a poplácal jí po hřbetě. Hadice se s rozkoší protáhla na délku 15 metrů a dostala se tím až k vodovodu, obalenému proti mrazu starým pytlem. Z hrdla kohoutku visel dlouhý rampouch. Když ho Radovan ulomil, tatínek mu pomohl hadici našroubovat a doporučil, že kluziště by bylo nejlepší na plácku za kompostem. Ale ještě než začal Radovan ten plácek polévat, vzpomněl si, že by si určitě ráda zabruslila i kamarádka Kateřinka a že jí tedy musí napsat spěšný dopis. Teď si jistě říkáte, jak může předškolní chlapeček napsat dopis. Může. Radovan nakreslil srdíčko, přikreslil mu brejle a dolů dal brusly. A četlo se to: Milá Kateřinko, přijď bruslit. To psaní, vlastně to kreslení, zastrčil psu Kvikovi pod obojek, ukázal k vysokým domům sídliště a čtyřnohý listonož vyběhl. Než Radovan polije plácek vodou a než ta voda umrzne do hladka, my si musíme říci, že doručit takový spěšný dopis na správnou adresu není pro psa tak snadné, jak by se zdálo. Za prvé, všechny domy na tom sídlišti jsou na chlup stejné, takže se v tom kolikrát nevyzná ani normální listonoš a ten umí číst čísla, což huňatý pošťák neumí. A za druhé, psí doručovatel nedosáhne na zvonek, takže nemůže dole u vchodu zazvonit a štěknout do mluvítka: Pojďte dolů, máte dopis. Ale pes Kvik má za ušima a co hlavně má čuch, který by se správně měl vyslovit jako čich. On po čichu našel Kateřinčin 12 podlažní dům, počkal si chytře, až půjde někdo dovnitř, proklouzl mu pod nohama a metelil si to po schodech vzhůru. Naštěstí mají sídlištní lidé takový zvyk, že si nechávají boty za dveřmi. A toho Kvik využil. Pádil od jedněch dveří ke druhým, vždycky jen tak letmo čenichem nasál cizí pachy až se v 11. patře zastavil u botníku, ze kterého na něj už z dálky zavonila povědomá vůně Kateřinčiných botiček. Packou zabušil na dveře a doručil ten spěšný dopis tak rychle, jako by to byl expres. Radovan si právě došněrovával své bruslařské boty, když do zasněženého kompostu žuchly sáňky s Kateřinkou a Kvikem. Kateřinka měla na krku tkaničku a na ní zvláštní stříbrnou věc. Je, co to máš, divil se Radovan. Kličku, řekla pyšně holčička. Mám starožitné brusle po babičce a ty se přimontovávají kličkou. A při těch slovech podala ty starodávné brusle Radovanovi, aby jí pomohl s našroubováním. Jmenujou se šlajfky, řekla. Jsou krásné, musel uznat Radovan. A brzy přišel na to, že když se kličkou otáčí, zoubky těch šlajfek se zakousnou do podrážky tak pevně, že nejdou odundat. Pak si Kateřinka zase navlékla tkaničku s kličkou na krk a oba ruku v ruce vstoupili prvně na led. A jen tam vstoupili, už seděli. Tak zase vstali, ale dlouho si nahoře nepobyli. Jeden druhému vždycky pomohl na nohy, ale hned mu ty nohy zase podjeli a rozplácl se na ledě. Mně bruslení moc nebaví, řekla po chvíli Kateřinka. Mně taky moc ne, souhlasil Radovan. Co na tom lidi mají, viď? Podotkla ještě kamarádka. Je docela možné, Kateřinko, že to neumíme, řekl Radovan. To se ví, že to neumíte, ozvalo se náhle za nimi. Sedící děti se otočili po hlase a spatřili Huga. Na nohou měl brusle Kanada a v ruce hokejku Profesionál. Ačkoliv ho sem nikdo nezval, vskočil na kluziště a předvedl dětem něco, co ze začátku vypadalo jako nějaký tanec, protože přitom vyhazoval nohy před sebe a točil hokejkou, jen to svištělo, ale nebyl to tanec, byl to prodloužený pád na záda. Když to zadunělo a Hugo heknul, Kateřinka s Radovanem mu zatleskali a volali opakovat, opakovat. Hugo se po čtyřech odplazil ze zrádné plochy a řekl špatný let, moc klouzavej. Nelži, řekla Kateřinka, každý let je klouzavej, od toho je to let. Na to Hugo znalecky přimouřil oči a povídá, kdyby se osolil, to by byl potom let. Neposolenej led, není u mě žádnej led. Děti si toho nevšímali a znovu zkusili bruslit, ale to jejich bruslení bylo stále padavější a padavější. Radovan zatahal Kateřinku za rukáv a zašeptal, posolíme ho? Nevěř mu, řekla Kateřinka, lže, krade a má trojku schování, o takového si nenecháme radit. Ale Radovanovi se nápad se solí nezdál tak špatný. Silnice se taky solí, aby to neklouzalo. Protože zouvání bruslařských bot dá práci, vydal se domů pro sůl na bruslích. Maminka, jak to švadly nedělají, měla mezi rty špendlíky a přišpendlovala krásnou plesovou látku na krejčovskou panu. Ani si nevšimla, že Radovan bere z kredence pytlík soli. Ale jak se kolem ní na bruslích vratkým krokem vracel, tu panu ji porazil a tím pádem přišpendlené plátky látky z pany opadaly jako listí ze stromu. Proč chodíš s bruslemi po koberci, zahudrovala maminka. Po koberci mi to jde líp než na ledě, řekl podle pravdy chlapeček a přitom maminku pohladil, aby se nezlobila. Jak malý Radovan rozhazoval sůl po kluzišti, ledová plocha se za ním začala proměňovat v kaluže vody. Kateřinka hned zkusila bruslit, ale rozjeli se jí nohy a když dosedla, čeřila vodu, jako když přistává divoká kachna. A přitom se jí přetrhla tkanička, kterou měla kolem krku. Klička dopadla rovnou před Huga, což ovšem děti nevěděli. A co myslíte, že s ní ten potměšilec udělal? Kdo si myslí, že jí Kateřince vrátil, ten je pěkně vedle. Zvedl jí a když zjistil, že to nikdo nevidí, šup s ní do závěje. Radovan právě ždímal své kamarádce mokrý kabátek, když Kateřinka řekla, tak, a já nemám kličku. Čím si teď odšroubuju brusle?
1: Ta bude někde pod sněhem, taková klička zapadne, jen to fikne.
0: řekl na to Hugo, který si zouval bruslařské boty a posadil se na to přímo k hrdlu hadice. Z té hadice občas vyšplouchne trocha vody a tiše se mu rozlévá pod zadek. Když chvilku počkáme, uvidíme, jaké to bude mít následky. Radovan nelení. Kvičku, hledej kličku, zavelí a jeho pes horlivě hrabe. Vyhrabe skroucenou vložku do bot, potom kramly, ale kličku ne. Ta se najde až na jaře a bude pěkně rezavá, pokyvuje Hugo hlavou jako moudrý stařec. Kateřinku ta slova rozplakala. Já jsem tak, ale tak nešťastná. Nastydnu a dostanu zápal těla. Spod brejliček se jí vykutálely slzy a přidali se k slané vodě na ledě. A tu Radovan dostal skvělý nápad. Neplač, Kateřinko, zápal těla nedostaneš, jelikož dojdu pro magnet a ten najde všechno, co je ze železa. A měl pravdu, když tiše vytáhl zásuvku šicího stroje a vyndal z ní magnet, maminka stále ještě špendlila plesové šaty. Najednou jí z úst vyletěly všechny špendlíky a přilepily se k nožičkám toho magnetu. A také špendlíky, co drželi brokát na krejčovské paně, si ten magnet přitáhl a pana byla v tu ránu nahá. Maminka nad tou marnou prací spráskla ruce, ale chlapeček jí vrátil všechny její špendlíky do dlaně, utěšil jí pusou na čelo a byl pryč. Tady ho máme, volá Radovan a ukazuje Kateřince zázračné magnetické U. Špendlíky, hřebíky, kličky, všechno si přitáhne. Sotva to dořekl, magnet si přitáhl Hugovi boty z bruslevy Kanada. Dej sem ty brusle, prcku, řekl Hugo. Pojď si pro ně, odpověděl Radovan a s úsměvem stáhl brusle z magnetu. Hugo chce vstát, ale nemůže. My samozřejmě víme, čím to je. Vždyť už na to hodnou chvíli čekáme. Kalhoty má přimrzlé k zemi. Po několika trhavých pokusech o povstání sáhl do kapsy a vylovil kudlu, aby se odřízl. Naštěstí mám nůž, řekl. Měl jsi, řekl Radovan a sňal Hugův nůž ze svého magnetu. Pak magnet pohladil a zašeptal mu. Hodnej magnetek, silnej, ale teď hledej kličku. Radovan chodil a zašeptal mu. Hodnej magnetek, silnej, ale teď hledej kličku. Radovan chodil s magnetem sem a tam, jako chodí

k němu, zanechávajíce za sebou ve sněhu 20 čárek. Táhni, řekli hrábě, až ji najdeme, tak cinkneme. A skutečně, jen chviličku je Radovan táhl po závěji a už se ozvalo cinknutí a už byla ztracená klička na světě. Kateřinka si ji zavěsila na krk a řekla, tak a dáme se do bruslení. Podle té divné řeči a také podle toho, jak se jí třásly nožičky, Radovan poznal, že nutně potřebuje horký čaj, jelikož je celá prochladla. Ani se neptejte, co se zase stalo s maminčinými špendlíky a jejími plesovými šaty, když zahradnický chlapeček vracel magnet do zásuvky. Ale přesto byla maminka tak hodná, že pro Kateřinku uvařila lipový čaj. A sotva se skřehlá holčička napila, přestala jektat zuby a když pak proniklo čajové teplo i do nožiček, vyhnalo z nich všechen třas. To by v tom byl čert, aby jsme se do toho bruslení nevpravili, řekl Radovan a obtočil jeden konec hadice kolem stromu a druhý kolem Huga. Té hadice se děti držely jako zábradlí a pomalu se do toho ledního umění vpravovali. Nejhorší bylo, že zlý výrostek Hugo občas kýchl tak silně, že to zábradlím zacloumalo a takové neklidné zábradlí není pro bruslaře začátečníky nic dobrého. Proto Radovan nasypal Hugovi pod zadek trochu soli, aby se odtrhl. A taky proto, že výrostek by mohl dostat zápal těla, což by si nikdo na svědomí nevzal. A tak si děti nakonec přece jen zabruslili. Radovan bruslil ještě večer v postýlce. Už měl zavřené oči a pořád krásně bruslil. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: ruce vzhůru.
1: Pomoc. Loupežníci.
2: Peníze sem.
3: Vítej, kamaráde, v Petrovském Hvozdě. Dobře si nám poradil? Tady je tvůj podíl z poslední loupeže.
4: Ukaž. Jo. Pořádek dělá, přátelé.
3: Neseš nové zprávy?
4: Potřebuju od vás službičku, kamarádi. A jako vždycky ani vy nepřijdete zkrátka.
3: To se mi líbí.
2: Tak povídej.
4: Jeden chalupník z naší vesnice si ode mě pronajal políčko. Ale peníze, že nemá. Prý až prodá úrodu. No, a já, dobrák stará, proč bych nedal na dluh, že?
2: Dobrák.
3: Kudličko.
4: Povídám mu. Sousede, to víš, že to pro tebe udělám. A rád. No, zkrátka mám políčeno na jeho chalupu. Je to taková pastouška na spadnutí a stojí kousek od mého statku. Dělám jen ostudu. Zbourám ji a statek rozšířím. To by v tom byl čert, aby se mi to nepovedlo.
2: Čert? Kde?
4: Užere tě svědomí, kudličko, že se tak bojíš?
2: O čertech nemluv, sedláku. Přináší to smůlu.
4: No, už mlčím.
3: A co chceš od nás?
4: Zrovna dneska šel ten chalupník na trh prodat úrodu.
3: Aha. A ty potřebuješ, aby peníze, co utrží, nedonesl domů.
4: Přesně tak.
3: Na nás se můžeš spolehnout. Jakože se Petrovský jmenuju.
0: Ruce vzhůru, peníze sem, ruce vzhůru, peníze sem.
4: Moment! A tamhle ten je kdo?
5: Já jsem Janek.
3: Patří k nám.
4: Tak proč mlčel? Proč se k vám nepřidal při loupežnické?

0: křiku, je novej.
1: Ty hlupáku, může nás prozradit, co když ho nastrčili drábové?
0: Neboj se, nic neprozradí, utekl z vojny.
2: Jestli se dostane vojákům nebo drábům do pazour, bude viset.
0: Kudličko.
3: Pojď sem, Janku.
4: Co si přejete, pane?
3: Tak ty jsi vojenský zběh.
4: Hmm?
3: A nelžeš.
4: Nestrkejte do mě.
3: Dezertér, zbabělec.
4: Au, jestli do mě ještě jednou strčíte, tak...
5: Ale, snad se nechceš prát, Janku.
3: No. Pořádná rána holí do žeber ho naučí, kdo tady rozkazuje. Dej si na mě pozor.
0: To by stačilo, sedláku. Janek dneska dostane příležitost ukázat, jestli si zaslouží být v Petrovského bandě, nebo ne.
6: Peníze nebo život.
0: Sakra, utíká.
6: Kudličko, Janku, chyťte ho.
7: Běží k pasece.
6: Honem, nesmí nám utéct.
7: Nadběhnu mu.
0: A máme tě. Teď už nám neutečeš.
6: Ruce vzhůru.
0: Peníze sem.
4: Jsem chudý člověk. Prosím, mějte slitování.
6: No tak, bude to.
4: Tady.
0: To je všechno?
4: Víc opravdu nemám.
6: Prohledej ho, Janku.
0: Přidržím ho.
4: Jedna kapsa prázdná, druhá děravá.
0: Tak, necukej se, pan táto.
4: Tady. Stuhy do vlasů.
8: Ale...
4: Podívejte.
0: Hlupáku, k čemu nám budou stuhy do vlasů? Leda by si je tady kudlička uvázal do vousu. Zahoď je.
4: Dobrá.
0: Uhni, Janku. Prohledám ho sám. A podívejme se. Pakže víc to... nemá.
4: Je to jen pár měďáků. Kupoval jsem stůj pro svou dceru Teresku, ani jsem si neuvědomil, že jsem je dal do kapsy.
0: Petrovského banda tady není, prosím.
4: Prosím, věřte mi, nechtěl jsem vás oklamat.
0: Už se stalo. Janku? Skončí to s ním.
4: Ne.
8: Já?
0: Jo, ty. Ať se ukáže, jestli si zasloužíš být v Petrovského bandě. A my jdeme.
9: Ruce vzhůru, peníze sem, peníze sem. Ruce vzhůru, peníze sem, peníze sem. Ruce vzhůru, peníze sem, peníze sem.
4: Tak, co s tebou, pan táto?
10: Prosím, nezabíjej mě.
4: Ale já musím. Neslyšel jsi Petrovského?
10: Moje Tereska zůstane na světě úplně sama. Podívej na tu stuhu, co jsi zahodil. Je krásná, nemyslíš? Tereska má stejně modré oči.
4: Teresko moje. Petrovský má pravdu. Asi jsem vážně hlupák. Ale zabít?
10: Cože? Neumíš mířit, nebo?
4: Zabít já nedokážu. Honem, uteč! No tak!
10: Opravdu?
4: Tak zmiz! Běž za tou svojí Tereskou, než si to rozmyslím. Až se Petrovský dozví, že jsem tě nechal jít, bude se mnou konec.
10: Děkuji ti. A hodně štěstí!
4: To si to dopracoval, Janku. Vojenský zběh, loupežník a málem i vrah. Co by tomu řekla chudák nebožka máma? Škoda, že na mě žádná Tereska ve světě nečeká. Co by si taky počala s takovým, jako jsem já? Aha, druhá stuha tu zůstala. Stejně modrá jako Tereščiny oči. Nechám si ji. Třeba mi přinese štěstí.

Bročku! Bročku! Bročku, tu máš. Dej si. Koza! Koza! Lucko, podívej. Mňam, mňam, mňam, mňam. Mrkvička je dobrá, vy? Puťák.

0: krháči, ty tady vyspáváš a přitom už dávno bylo poledne. Tu máš, zobej zrníčka. Ach, bročku, kdyby jsi jen věděl.
1: Neboj se, Teresko, všechno dobře dopadne. Tatínek se vrátí, zaplatí dluh a zase bude dobře.
0: Někdy mám pocit, že mi rozumíš.
1: Já ti rozumím, Teresko. Všechna zvířátka rozumí lidské řeči. To lidé nerozumí nám.
0: Bročku, ty můj bročku. Mé! Je, tatínku!
2: Teresko!
0: Co se stalo? Neprodal jsi dost?
2: Prodal jsem všechno a za dobrou cenu. Ale cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci.
0: Petrovští?
2: Všechno mi vzali, Teresko. Měl jsem štěstí, že tam s nimi byl takový mladý Janek, mu říkali. Ten mě nechal jít. Nebýt jeho, tak...
0: Hlavně, že se zvrátil. Je, nechci ani pomyslet na to, co se mohlo stát.
2: Jsi hodná, Teresko. Počkej, něco pro tebe mám.
0: Stuha do vlasů.
2: Koupil jsem dvě, ale ta druhá zůstala někde v lese.
0: Tak budu nosit jenom jednu. Třeba se ta druhá někdy najde. Děkuji, tatínku.
3: Zdravím, pan táto.
2: Dobrý den, sousede.
4: Jménem zákona.
2: Pane drábe.
3: Přivedl jsem si svědka. Tak, jak se vede, pan táto? Jedeš? Jedeš, psisko špinavý?
0: Bročku, ticho, to nesmíš.
3: Hlídej si ho, nebo o něj přerazím hůl. Konec legrace, pan táto. Máš peníze na splacení dluhu?
2: Nemám. Cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci a všechno mi vzali.
3: Smůla. Když nemáš peníze, chalupa je moje.
2: Mějte slitování, sousedé. Kam se podějeme?
3: A jak říkám, zaplať, nebo půjdete po žebrotě. Co? Drábe.
4: Je mi líto, pan táto. Tady v dlužním úpisu stojí, že k dnešnímu dni splatíte dluh, jinak vaše chalupa i majetek připadne jménem zákona, tady sedlákovi.
0: Ale co se se nestydíte, pane drábe, pomáhat takovému vydřiduchovi. Raději byste měl vyhnat z Petrovského hvozdu loupežníky, aby se tam poctivý člověk nemusel bát.
3: Dávej si pozor na pusu, holka, nebo skončíš v obecní šatlavě.
2: A vždyť má Tereska pravdu. Pro pár měďáků, co jsem měl v kapse, by mě zprovodili ze světa.
4: I na loupežníky dojde, ale teď mám na práci něco jiného.
3: Přesně tak. Koukejte se pakovat, ať už vás tady nevidím. Chalupa je na spadnutí, tu nechám zbourat. Psa nadarmo živit nebudu, bez tak má prašivinu.
5: Já a prašivinu?
3: Koza a kohoutek budou k užitku. Pojď ke mně, kokrháči, neboj se.
5: Proč se pryč?
3: Však já ti přistihnu, křidílka. Pěkná koza.
6: Nebo tě potrkám.
3: Mám toho tak akorát dost. Počkejte, jak s vámi zatočím.
5: Utíkejme, kamarádi.
3: Skončíte na pekáči.
6: Mizíme.
3: Oni prchají. No tak drábe, nestuj a střílej.
4: No honit zvířata nemám v popisu práce.
3: Chytím si je sám.
4: Teď jsem pušte, to je proti předpisům.
3: No dej mi.
4: Ale to nejde.
3: To co by to nešlo. A mám jí.
4: Vraťte mi tu pušku jménem zákona.
3: Stůjte, daleko stejně neutečete. Jen počkejte, až vás chytím.
4: Viděl jste tu pan táto?
2: No ano, na vlastní oči.
4: Ale mě střelil, to je proti předpisům. Musím za ním. Počkejte, sedláku, stůjte jménem zákona.
2: Být vámi, vzal bych si vojenskou posilu.
5: To bylo ovo.
7: Možná i opeříčko.
6: A co teď? Kam půjdeme? Přeci nezůstaneme tady v tom Petrovském hvozdu.
5: Nezůstaneme.
7: Mám nápad. půjdeme do města a budeme se živit muzikou. Já budu zpívat.
6: Ne, a já bubnovat.
1: A co já? Na nic nehraju. Zpívám falešně.
6: Ty budeš vybírat peníze. Však to s lidmi umíš.
7: Uděláš psí oči a peníze se jen posypou.
1: To by šlo. A vydělané peníze dáme Teresce a tatínkovi.
7: A koupíme jim novou chalupu.
6: A budeme si spokojeně žít.
1: Jo. Ale nejdřív se musíme dostat z Petrovského hvozdu. Stmívá se.
7: Vlétnu na strom a podívám se, kudy dál.
1: Čumuchám, tak co?
7: Tamhle vidím světý luko.
1: Sedla, pokráči, honem dolů a mizíme.

0: Pro mě? A tři? Pro kudličku.
1: Pojďte ke mně, dukátky moje.
0: No dobře, abys neřekl, že jsem škrt, tak tady máš ještě jeden dukát.
1: Dík.
2: A co já?
0: Chytej.
2: Mizerný měďák.
0: Zdá se ti to málo?
2: No to bych řekl.
0: Když se ti to nelíbí, tak táhni, odkud jsi přišel.
2: Já myslel, že se budeme dělit rovným dílem.
0: Tak to si myslel špatně.
2: Čerta by vás...
0: Ticho! Nebo ho přivoláš. Radši se seber a běž nasbírat dřevo na otop.
2: Na to jsem vám dobrý.
3: Sedlák měl pravdu. S tím Jankem budou potíže. Musíme se ho zbavit.
4: Myslíš jako zakroutit mu krkem?
3: Přesně tak.
5: Stát! Podívejte! Chaloupka! A uvnitř se svítí!
6: Vždyť jsem říkal, že vidím světlko. Kdo pak tam asi byli?
7: Tak hluboko v lese můžou bydlet jen loupežnice. Čumchám, že nebudou daleko.
5: Nakouknu do chýše oknem.
6: Počkej, já chci vidět taky. Vyskočím ti na záda.
7: A já taky.
5: Dávejte pozor. Udržím se.
8: Co to? Čer? To je samotný Lucifer.
9: Rychle pryč, nebo nás odnese do pekla.
8: Čer, pomoc. Pomoc.
9: Čer, kudličko, utíkej. Zakraj se, kdo může.
7: To byli Petruchti.
6: Mysleli si, že si pro ně přišel čert?
5: Jsou to hrdinové.
6: Přespíme v jejich chatrči?
5: No, bude to bezpečnější, než zůstat v lese. A zítra půjdeme dál.
6: A co když se loupežníci vrátí?
7: Nebojte se, kamarádi. Já budu hlídat.
10: Tatínku! Kde jsi? Táto! Au, to jsem si dala.
11: Holka nerozumná. Neublížila jsi?
10: Fuj, ty jsi mě polekal.
11: Promiň. Stalo se ti něco?
10: Ne, nic mi není.
11: Dobře. A co pak děláš touhle dobou v Petrovském hvozdě? Už je noc? Měla bys být doma a neběhat po lese.
10: Já... Šli jsme s tatínkem hledat naše zvířata. Ale v té tmě se mi ztratil i on. Sukně se mi zamotala do ostružení a...
11: Pomůžu ti tátu najít.
10: Ano.
11: Co bych taky neudělal pro takovou holku copatou? Co má jen jednu stuhu? Kde jsi ztratila tu druhou?
10: Neztratila. Zůstala někde v lese, když tatínka přepadly loupežníci. Právě tady v Petrovském hvozdu. Co budu dělat? Domů se vrátit nemůžu. Chalupu nám vzal sedlák a teď se mi ztratil i tatínek.
11: Tresko, já...
10: Ty mě znáš?
11: Znám. Já jsem... Víš, já...
10: No co?
11: Já...
10: Ty jsi loupežník?
11: No, jsem, Tresko. Já napravím, co jsem způsobil, slibuju. Podívej se na mě, Tresko. Já jsem Janek, obyčejný Janek, já ti neublížím.
10: To ty si nechal tatínka jít?
11: Víš, nebýval jsem vždycky loupežník. Do naší vsi přišli verbíři. Kdo před nimi neutekl, toho odvedli na vojnu. Já žil jenom s mámou, byla nemocná, nemohl jsem ji tam nechat a utéct. Máma verbíře marně prosila, aby mě neodváděli, ale neměli slitování.
10: A jak ses dostal až sem?
11: Prosil jsem našeho kapitána, aby mě pustil za mámou.

0: Chalupa byla prázdná. Máma se prý utrápila.
1: No, to je mi líto, Janku.
0: Doma jsem zůstat nemohl. Kdyby mě tam našli vojáci, byl by se mnou konec. A pak jsem potkal Petrovského. Teresko, kdybych jen tušil, kam mě to dovede.
2: Čer, zachraň se, kdo můžeš. Petrovský, pomoc, kde jsi?
3: Koničko, neutíkej.
2: Zachraň se, kdo můžeš.
3: Na někoho se narazil.
0: To jsou loupežníci. Musíme pryč. Poběž, Teresko.
4: Ha! Janek, stůj nebo střelím.
0: Kurličko, neblázni.
4: Dej sem svoji bambitku a žádný hlouposti. Nebo to schytá tady slečinka.
0: Tady je. Ale pamatuj si, ještě toho budeš litovat.
4: To sotva.
3: Kurličko, kde jsi?
4: Tady, na pasece, pojď sem honem.
3: Už jdu.
4: Podívej, na koho jsem narazil.
5: Au, nechte mě.
1: Tatínku.
5: Teresko.
4: A podívej, na koho jsem natrefil já.
0: Nestakej do mě, ty.
6: Janek. Nařídil jsem, abys se z chalupníka zbavil a ty jsi ho nechal jít. Poslal jsem tě pro dřevo, ale jak vidím, místo toho jsi zdal v lese dostaveníčko. To tě bude stát život, holenku. Ale panenka, je to pěkná. Jen co je pravda.
1: Au, pusťte, to bolí.
0: Zkusí něco udělat a zlámu ti ruce.
5: Sahejte na ní, slyšíte?
4: Ani hnout nebo střelím.
6: Tak.
1: Tu máš.
4: Au, ty zmi. Stůj!
1: Ani mě nenapadne.
5: Utíkej, Teresko, utíkej. A přiveď dráby.
4: Kudičko, honem za ní. Musíš ji chytit, jinak nás prozradí.
7: Já už běžím.
8: Ale kampak, Teresko.
1: Loupežníci, sousede sedláku. Musíme pro dráby.
8: No, tak jen hezky pojď se mnou, Teresko.
1: To ne.
4: Sedláku, jdeš jak na zavolanou. Tady holubička nám chtěla frnknout.
8: Už nefrnkne.
1: Cože? Vy patříte k loupežníkům? Počkejte, až se to dozví drábové.
8: Ty jim to už nepovíš. A tvůj tatík taky ne. O to se postarám.
5: To vám neprojde, sedláku.
8: Ticho! Petrovský, Kudličko, neviděli jste tady psa, kozu a kohouta už? V jakou dobu je honím po lese?
6: Teď zapomeň na zvířata. Janek dělá potíže. Měl si recht, musíme se ho zbavit. A tady pan táty taky. Žádný svědky nepotřebujeme.
8: A co s Tereskou?
6: Prodáme ji do Orientu. Za takovou panenku dostaneme pěkných pár zlaťáků.
1: To nemůžete.
6: Sedláku, tady máš pro vás a pořádně jí sváš.
1: Ne.
6: Aby nemohla zase uletět.
1: Au, ne, pusťte mě.
0: Ty oni ty.
5: Tohle přeci neuděláte.
4: Tak dost. Konec srandy.
6: Kudličko, ty střílej na starýho. Já si beru na mušku Janka. Pak se vrátíme do chalupy, vezmeme peníze a zmizíme.
4: Ale co čert?
6: Čert už bude dávno pryč. Mysli na peníze. Chceš je tam nechat a utíct?
4: Ale co ten pekelný jakot? Samotný Lucifer se usadil v naší chýši.
1: Počkejte, za tohle půjdete všichni do pekla.
4: Slyšíš to? Odnese nás do pekla.
5: No tak už střílejte, Petrovský.
1: Ha, on si vás čert najde. Všechny tři.
4: Cože?
0: Pan táto, loupežníci se nedívají. Utíkáme. Rychle za mnou.
5: Vy hňupové, kam čumíte? Janek s pan tátou zdrhají.
4: Sakra!
1: Ne, nestřílejte.

0: po druhé si mi Janku zachránil život. Ale co bude s Tereskou? Přece ji nenecháme loupežníkům.
1: Žádný strach. Teresku zachráníme.
0: Ale jak? Kdo ví, kam ji odvlečou?
1: Přímo sem, pan táto. Podívejte. Jejich chýše. Mají tam schované zbraně. Vezmeme si je a počkáme si na ně.
0: Co když se sem nevrátí? Kde je pak budeme honit?
1: Nechali tady peníze. Vrátí se pro ně. Věřte mi, znám je. Čerta se bojí, ale když by se mohli vykoupit z pekla, tak budou smlouvat o každý měďák. Jen by mě zajímalo, co je tak vyděsilo. Já na čerty nevěřím.
0: Však by si peklo zasloužili.
1: Počkejte tady. Podívám se dovnitř.
2: Ročku,
3: Lucko, kokrháči, zvířátka moje.
4: Vy ale umíte jednoho vylekat. Já měl strach, že se tu vážně usídlil čert.
0: To je Janek, toho se nemusíte bát.
4: Pojď sem, pejsku, kamaráde.
5: A kde je Tereska?
0: Hledáš Teresku, viď, Bročku?
5: Jo.
0: Teresku unesli loupežníci, ale tady Janek nám ji pomůže zachránit.
4: Ano, a potřebujeme k tomu přesně takové pomocníky, jako jste vy.
0: Ale Janku, my dva a zvířátka, to nebude na loupežníky stačit. Někdo z nás by měl dojít pro dráby.
5: To je pravda.
0: Bročku, počkej, kam běžíš? Bročku, vrať se!
4: Nechte ho, pan táto, nemáme moc času. Loupežníci tu budou co bydu. Tady máte pistole, schováme se za chýši a počkáme si na ně.

0: holubičko.
1: Ne, jau.
2: Pst,
1: zakopla jsem.
0: Dávej pozor, kam šlapeš.
3: Byla chyba, že nám Janek upláchnul. Co když přivede dráby?
0: Toho se neodváží. Jako vojenský zběh by skončil na šibenici.
2: A jsme tady.
3: Tak tohle je chýše petrovské bandy? Všude klid? Nezdá se mi, že by tady řádil.

0: Počítám do tří a pak si nepřeji vidět ten tanec.
1: Ne.
0: Jedna, dva.
2: No, no jo, vždyť už jdu.
1: Tak co? Vidíš něco?
3: Nic. Vlez dovnitř.
2: No jo, jdu tam.
4: Sir, pomoct!
2: Zachraň se, kdo můžeš!
1: Stupte vy, strašpitlo!
2: Pustě, tady už nezůstanu ani minutu!
1: Poslouchejte, žádný čert! To jsou moje zvířata!
2: Cože?
5: Zvířata?
1: Už jakou dobu je honím po lese?
2: Zvířata? Udělala z nás hlupáky!
5: To jim nedaruj!
1: Polezte ven, teď už mi stejně neutečete!
5: Tak budeme bát.
1: Konečně s vámi zatočím, jak si zasloužíte.
6: Nejdřív budeš muset zatočit s námi. Ruce vzhůru.
5: A sakra.
7: Tatínku, Janku.
1: Kampak, Teresko, tady zůstaneš?
8: Máme vás pěkně na mušce. Pustí, nebo zmáčknu spoušť.
6: Jste obklíčeni.
9: Ani hnout.
6: Jinak budeme střílet.
5: Rámové.
10: Jménem zákona zbraně odhodit a ruce vzhůru. Všichni?
1: Ale já přece...
10: I vy, sedláku. No tak, bude to?
6: No.
2: Tady.
11: Prosím, tady.
10: To jste si to zavařil, sedlák. Seberete mi pušku a nejste k zastavení. Musel jsem si dojít pro posilu.
1: Zavolal vás Janek, aby mě zničil? Nevěřte mu ani slovo.
10: Žádný Janek nás nevolal. Ale tady Broček nedal jinak, než že musíme za ním. A dobře jsme udělali. Vidím, že vám ke krádeži služební zbraně připočítám ještě spolčování s loupežníky.
1: Já nic, já jsem tady omylem. To všechno oni. Petrovský a Kudlička, já nic.
5: Co to povídáš, ty zbabělče? Kdo nám donášel?
2: No a kdo se s námi dělil, volub?
1: Nevěřte jim, pane Drábe. Já je vůbec neznám.
10: Noži?
12: Jo!
11: Chtěl po nás, aby jsme okradli tady pan tátu.
2: Ano.
11: Aby nemohl splatit dluh.
8: Má pravdu. Pane Drábe, mé jméno je Janek a můžu všechno dosvědčit. Byl jsem u toho, když se s námi sedlák domlouval. Patřil jsem k Petrovského bandě.
1: Ty se opovažuješ svědčit proti mně? Pane Drábe, je to vojenský zběh a loupežník.
7: Ne.
1: Jeho potrestejte, ne mě, poctivého sedláka. Janek by měl viset. Konejte svou povinnost.
7: Ne, prosím, mějte slitování.
6: Janek je dobrý člověk. Mě zachránil život dvakrát a pomohl Teresce.
10: Vojenské zběhy nemám v popisu práce. A navíc, vojna už skončila. A o napravených loupežnicích se v zákoně říká, že napravenému loupežníkovi může být udělena milost v případě, že se za něho zaručí nejméně jeden poctivý člověk. Máš někoho, kdo se za tebe zaručí, Janku?
8: Nemám.
7: Já se za něj zaručím.
6: Já taky.
13: Já jsem teda jenom pes, ale se mnou můžeš taky počítat, Janku.
14: S námi taky.
7: Také.
10: Napravený loupežníku Janku. Protože jsi prokázal, že se chceš polepšit a zaručil se za tebe tady pan táta a jeho dcera Tereska.
14: A my?
10: Uděluje se ti jménem zákona milost!
1: Cože? To nemůžete!
14: To je nespravedlnost!
10: No tak! Je to přesně podle zákona!
12: Tak!
10: A teď vy tři.
1: My jsme nevinní.
2: My jsme nevinní.
10: Ticho, já jsem nevinní. Ticho. Jsou to ti, co vás okradli, pan táto?
6: Jsou.
10: Takže na vás tři čeká obecní šatlava. Jdeme!
12: Raz, dva,
6: strkejte
12: do mě.
10: Milost!
12: Raz, dva,

0: Děkuji ti, Teresko. I vám, pan táto. A s prázdnou domů nepůjdete. Tady máte naspátek všechno, co jsme vám já a Petrovští vzali. Celý lup zůstal v jejich fíši.
1: Děkuji ti, Janku. Podívej, Teresko, teď se můžeme vrátit domů.
2: A zvířátka s námi. A co ty, Janku, kam půjdeš?
0: Nevím. Vydám se do světa a snad mě někdo přijme do služby. Za práci vzít umím. Něco pro tebe mám, Teresko. Podívej.
2: Ale to je...
0: Druhá stuha. Tatínek měl pravdu. Je stejně modrá jako tvoje oči. A stejně krásná. Nechal jsem si ji pro štěstí, ale patří tobě.
2: Janku, pojď s námi. Naše chaloupka je malá, ale tři se tam vejdeme.
0: A tobě nevadí, že jsem loupežník?
2: Napravený loupežník.
1: Je to tak, Janku.

Vyslechli jste premiéru pohádky Zvířátka a Petrovští, napsala Jindřiška Netrestová, hudba Jiří Štróner, dramaturgie Zuzana Drtinová-Vojtíšková, režie Jaroslav Kodeš. Hráli Aleš Procházka, Jaroslav Šmíd, Michal Zelenka, Oldřich Vlach, Barbora Mošnová, Tomáš Tepfr, Jiří Prágr, Eva Kodešová, Ota Jirák, Jan Vlasák a další.

Babička píše psaní. Maminka stála u okna a četla psaní od babičky z Koníkovic. Na konci bylo napsáno: Přivezte k nám Honzíka. Našemu dědovi i mně se po něm moc stýská. Vždyť u nás nebyl tak dlouho. Švestky na zahradě už načisto změkly a letní jablka padají. Nemá je kdo sbírat. Punťa běhá po návsi a očichává kluky, který z nich je Honzík. Kocour sedá na sloupku u našich vrátek a vyhlíží, jestli Honzík už přijíždí. Přivezte ho, kloučka, aspoň na několik dní. Maminka se potichu zasmála a obrátila se k Honzíkovi, který si právě hrál na zemi s několika kousky dřeva. Její Honzík, kluk jako špalík. Tváře měl červené, vlasy mu stály a břicho se mu do kalhot sotva vešlo. Honzíku, řekla maminka, babička píše, abys přijel do Koníkovic. Babička, vykřikl Honzík a hnal se k mamince. Hned jí bral z ruky psaní a chtěl si sám přečíst, co babička píše. Punťa tě hledá po návsi a kocour se tě nemůže dočkat, pokračovala maminka a dala psaní Honzíkovi. Punťa, kde je Punťa? Scháněl se Honzík po svém věrném příteli. Nemohl Punťu mezi tím černým smetím na papíře rozeznat. Tady je Punťa, řekla maminka a ukázala na řádek písmenek. Honzíkovi se řádek nelíbil. Rezatého Punťu mu vůbec nepřipomínal. A kocour, ten je tu taky? Vyzvídal Honzík. Možná, že kocour bude vypadat líp, ale nevypadal. Honzík byl kocourem z babičina psaní také zklamán. Dědečkův kocour je černý jako komín, řekl určitě Honzík. A tenhle na bříšku prosvítá, vypadá spíš jako brouk než kocour. Ty můj malý, zasmála se maminka a chtěla Honzíka pochovat. Vždyť ještě neumíš číst. Já už nejsem malý, odpověděl rozhodným hlasem Honzík a na ruku se nedal vzít. Začal se dokonce schánět po svém kabátku a že se vypraví k babičce. Nasedne do vlaku a pojede. Vydá se na cestu hned, jaké pak zdržování. Jak chceš, Honzíku, zvážněla maminka. Když si myslíš, že už jsi dost velký, můžeš jet k babičce sám. Já nemám čas, abych tě tam bezla. Víš, co máme u nás práce. A tatínek se vrátí ze stavby až v neděli. Pojedeš sám. Já se nebojím, vypěl se Honzík a červené tváře mu zasvítily. Vezmu si skleněnou kuličku a prut a pojedu k babičce. Honzík začal hledat po kapsách barevnou kuličku. Byl na ní pyšný. Všichni kluci z ulice mu ji záviděli. Honzík se domníval, že bez kuličky nemůže k babičce jet. Rovněž prut se mu zdál nezbytný. Známí kluci nosili prut. Honzík ho chtěl mít taky. Počkej, zadržela ho maminka. Jen od nás tolik nepospíchej. Nemůžeš jít do vlaku jen tak s kuličkou a prutem. Večer ti připravím kufřík, dám tam tvoje věci a pojedeš až zítra. A kuličku? Zeptal se Honzík. Tu tam dám taky. A prut? Vyzvídal Honzík. Prut musíš nechat doma. S tím se do vlaku nesmí. Ještě bys tam někomu vypíkl oko, řekla maminka takovým hlasem, který Honzík vždycky hned poslechl. Prutu mu ale bylo trochu líto. Připadal si bez něho, jako by ani nebyl žádný kluk. Co dělat? Honzík se musel smířit s pomyšlením, že pojede k babičce bez prutu. Vždyť i tak bude stát tenhle výlet za to. Nic ani.

0: Vlk byl zvědavé zvířátko. Seděl na stromě, dělal jako by nic. A přitom mu oči jen hrály. Rád by věděl, co dělá holčička pod stromem. Holčička pod stromem nedělala nic. Byla tam jen tak.
1: Co děláš, Kateřino?
0: Zavolal na ní plch.
2: Nic.
1: Prosím?
2: Nic.
0: Plch chvíli běhal po větvích sem a tam a pak už to nevydržel a se běhl dolů. Chtěl vidět, jak se dělá nic.
1: Ukáž, jak se to dělá?
2: No, takhle,
0: řekla holčička a stála pod stromem a nehýbala se.
1: To je obyčejné stání,
0: řekl zklamaně plch.
2: Tak teda takhle,
0: řekla Kateřina, sedla si na pařez a dala nohu přes nohu a podepřela si jednou rukou bradu a dívala se před sebe.
1: No to je obyčejné sažení,
0: namítal plch.
2: No tak takhle,
0: řekla Kateřina a lehla si do trávy, jak dlouhá, tak široká, a zavřela oči.
1: No to je obyčejné ležení, řekl plch.
0: Kateřina se posadila.
2: Poslyš, plchu, co je to vlastně nic?
1: Nevím, řekl plch. Nevím přesně. Měli bychom se na to podívat zblízka.
2: To bychom měli,
0: řekla holčička.
2: Ale kde je?
0: Plch přemýšlel, rozhlížel se a nevěděl.
1: Což ve vzduchu,
0: navrhoval.
2: Ve vzduchu je vzduch,
0: pravila Kateřina mrzutě.
1: No tak co? Pod kamenem?
0: A už horlivě obraceli veliký kámen. Ale nic tam nebylo. Byla pod ním zkroucená bílá tráva, která si hned blaženě oddychla a začala se těšit, jak se uzdraví a zazelená a jak zase poroste rovně. A bylo tam také několik nehezkých brouků, kteří se s úprkem rozběhli.
2: Všude něco je,
0: stěžovala si holčička. A hleděli pod kůrou a v dubienkách a v loňských bukvicích a v silence nadmuté a ještě leckde jinde, ale všude nacházeli plno červíků nebo pavučin nebo něčeho.
2: Což kdybychom se podívali do lískových oříšků, víš, do těch prázdných, co nemají jádra.
0: A dívali se do lískových oříšků, do těch prázdných, co nemají jádra, a pak se dívali i do těch, co mají jádra, a řekli si, že je to lepší než nic, a potom si řekli, že už vůbec nebudou večeřet. A byl konec hledání.

0: Tak vám, moji drazí, žil v jedné chatrné chalupě se svou ženou Švec. Když měl zakázky, seděl na verpánku a šil boty. Za hotové dílo dostal zaplaceno a Ševcová měla zač vařit a péct lívance, které měl tak rád. Horší bylo, když si nikdo boty neobjednal, to pak jedli jen to, co narostlo v malé zahrádce. Ale nikdy z toho nebyli smutní. Takoví vám to byli skromní lidé, co měli pořád radost ze života. Jednou Švec dostal zakázku 12 párů bot, obutí pro svatebčany. A když jde o boty na svatbu, musí být obzvlášť pěkné, hladoučké, pohodlné. Takové se opatrují do konce života jako vzpomínka na všechnu tu slávu. To, aby si dal Švec nějak záležet. S každou botou si musí vyhrát. Každou vyštafírovat, protože taková příležitost je pro něho taky pravý svátek.
1: Natolik bot je potřeba hodně kůže a kůže prodává koželuch ve městě. Ale mám všeho všudy jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí, musím jít na nákup a pokusit se usmlouvat kůži na dluh.
0: Hned brzo z rána, ještě před úsvitem, vyšel Švec z domu, aby se ještě do setnění stačil vrátit. Těch pár svých grošíků tiskl celou cestu v hrsti jako poklad a v hlavě se mu všechno motalo a převracelo, jak to udělat, aby za málo peněz nakoupil hodně zboží. Musel projít hustým lesem, kde bylo ještě šero, a převalovala se noční mlha, než se promění na ranní rosu. Kráčel pomalu a opatrně, aby nezbloudil, jenže neviděl na krok před sebe a tak přece jen sešel z cesty. Tu mu pojednou pod nohama zadumilo, otevřela se před ním zem, zakouřilo se notně, červený plamen osvítil stromy a z díry se soukal rohatý chlupáč. Rozhlídl se kolem dokola a hned vyskočil na zem, až se zajiskřilo a jehličí pod ním zadoutnalo. Švec krapánek ucouvl, omrkl to zjevení od paty k hlavě a v tu ránu se dovtípil, koho to má před sebou. Podle rohů, ohánky a kopita místo jedné nohy, to nemůže být nikdo jiný než pekelný čert. A řeknu vám, opravdový čert, černý, hůňatý a čmoudí a smrdí kolem, jako když pálí síru nebo staré škráby. Ten čert je poprvé poslaný na světlo boží a nevyzná se ve světě ani zamák. A ke všemu je hloupý jako putna. To se pozná hned, co tva promluví.
2: Ble, ble, ble. Kdo pak? Ty jsi.
1: Tvoj. Já jsem Švec, abys věděl.
0: Vykřikl hrdě a nebojácně Švec.
2: Aha. A takhle Švec, ble, ble, není náhodou člověk?
1: No, Holenku, Švec docela určitě doopravdy a se vším všudy člověk je.
2: Aha, tak to by šlo. Já mám na poručení od našeho pekelného vládce Lucipera, abych přinesl hříšného člověka. Nejprve ti splním přání, jaké si jen smyslíš, a potom tě odnesu do pekla.
0: Švec poznal, že má před sebou výkvět vší chytrosti a tahle náhoda se mu právě hodila.
1: No, hříšný člověk, to já na mou duši jsem. A když už teda máš nějakého hříšníka odnést do pekla, tak to já s tebou tu smlouvu ujednám. Zrovna mě napadlo jedno naléhavé přání. Mám zhotovit brzo a rychle 12 párů bot a k tomu potřebuji pomoc.
2: Aha, no to by šlo.
1: Jenomže, Na boty potřebuju kůži. A na kůži peníze.
3: Ble, ble, ble.
2: Snadná pomoc. Peněz ti dám celý pytel.
1: Ne. Jen 3 zlatky. To stačí na kůže pro 12 párů bot.
3: Ble, ble, ble. 3 zlatky. A co dál?
1: No, a pak budeš u mne ve službě k pomoci, abych ty všechny boty odevzdal včas před svatbou. Až došiju poslední, můžeš si mě odnést do pekla.
3: Ble, ble, mám sloužit? A bude to nadlouho?
1: No, když svou službu vykonáš dobře a rychle, bude to brzo. Ale když budeš sloužit špatně, naše dohoda skončí a ty potrajdáš do pekla bezemne s nepořízenou.
2: No, by šlo. Já stejně dokážu všechno.
4: Naparoval se čert.
1: Dobrá. Dej mi na to do jednání nějakou písemnost. Ať to skálo pevně platí.
2: A to ne. Já přece neumím psát a číst. Ale když uděláme 3x tvoj, tvoj, tvoj, tak je naše dohoda pevná jako křemen.
1: No, čertu věř. Ale zkusím to s tebou. Tak teda...
5: Tvoj, tvoj, tvoj.
0: Oba stvrdili dohodu a čert vyklopil ševcovi do dlaně 3 zlatky. V lese se taky na dobro rozednilo, sluníčko už osvítilo správnou cestu a bylo na nejvýš na čase jít na nákup.
1: Od nynějška si u mě ve službě. Ale takového umouněného tovaryše sebou do města vzít nemůžu. Byl bys mi pro ostudu. Počkáš tady v lese. Až se budu na večer vracet, vezmu tě k nám do chalupy.
0: Čert zalezl do vykotlaného kmenu a švec pospíchal do města. Za 3 zlaté nakoupil krásný chůží na svršky i na podrážky. A protože tak dobře pořídil, vracel se s velkým balíkem kůží domů z vesela.
6: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Nese kůže, kolik zmůže, a už běží přes kopec.
0: V lese pak snadno už podle puchu a čmoudu čerta našel. Hodil mu na záda balík s kůžemi a vydali se k chalupě. Domů došli, když už byla temná noc. Ševcová spráskla ruce, když v černé tmě rozpoznala černočerného čerta.
7: Vracíš se neřádně pozdě a ještě mi vedeš do domu jakéhosi rohatého kozla.
1: Ale co tě nemá? To je posel samotného pana Lucipera. Odnese mě do pekla, jen co si mě u nás vyslouží. Nedělej si starosti, bude se snažit, aby to bylo co nejdřív. Že, čerte očmouděný?
2: Ble, ble, ble.
0: Souhlasil čert. Ševcová byla panečku chytrá ženská a všechno pochopila bez vysvětlování.
7: Dobrá, dobrá, ale v chalupě mi ťápat a čmoudit nebude.
0: Strčili čerta do chlívku, kde byl snopek staré slámy. Tam se svalil a usnul jako pařez. Ale co jedl, čím se živil, to vám nepovím. Jen čerti vědí, co čerti jedí. Jak jsem slyšel, živí se všelijakou žouželí a havětí. Nebo polikají jiskry a oheň, anebo chytají lelky a pečou si je na sluníčku. A vůbec, co já vím. Švec v noci všechno své ženě povyprávěl a utěšil ji, aby jen neměla strach, že to s čertem zaonačí, aby s ním nemusel do pekla. Další den, hned, jak rozsvítili oblohu první sluneční paprsky, sedl švec na verpánek, nakrojil kůže a připravil na šití. Do škopíku dal máčet tlustou kůži na podrážky, aby byla pro práci vláčná a podajná. A hned taky vzbouřil čerta a uložil mu práci.
1: Já budu šít pravou botu a ty levou. Podívej, Takhle se šídlem propichují dírky v kůži. A takhle se navléká nit do jehly. Tak neokouněj a chyť se díla.
2: No jo, já stejně umím všechno.
0: Švec se dal s chutí do šítí a šlo mu to hbitě, jen se mu jehla v ruce kmitala. A k tomu si prospěvoval.
6: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Krájí kůže, kolik zmůže, až má v dlani mozolec.
0: Čert se snažil pevnou tlustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné gremlavé pazoury mu to nechtělo jít. Když se mu to konečně jednou podařilo, navlékl nit dlouhou bezmála půl cívky, protože si hlupák myslel, že mu šití půjde bez častého navlékání rychleji, jenomže s tak dlouhou nití musel na každý steh oběhnout celou chalupu a za chvíli byl celý schvácený a uřícený. A protože si na konci neudělal uzlík, vždycky, jak nití škubl, všechny stehy zas vyvlékl a pořád byl s prací na začátku. Švec už měl ušitý celý svršek a čertisko zhola nic.
1: Tak tohle není ani dobrá, ani rychlá práce.
0: Pouštěl švec na čerta hrůzu.
2: Když takové nimrání, není pro moje pazoury.
0: Provinile kňoural čert.
1: Jo, holt ševcovina potřebuje mistra, a ne hudlaře. Takhle mi naděláš víc škody než užitku. S takovou s tebou hned tak rychle do pekla nepůjdu. Ale abys věděl, že mám dobrou vůli, zkusím s tebou jinou službu. Šikovné ruce teda nemáš, ale máš sílu. A páru? Naštípeš dříví na topení, aby mi zbyl čas na šití.
2: Aha, tak to by šlo. U nás v pekle taky topíme dřívím pod kotly.
0: Švec zavedl čerta na dvorek, ukázal mu špalek a hromadu nařezaných polen a dal černému čeledínovi do ruky sekeru. Čert popadl topůrko a horlivě se pustil do díla. Já pořád říkám, byl to hlupák nad hlupáky. Tloukl do polen, jenomže ne ostřím, ale druhou plochou stranou sekery. Bušil, mlátil do třev jako divý, až se z něho dýmilo. Ale ty se neštípali, jen špalek za špalkem zalézal do země, jako by do dvora zatloukal hřeby. Švec vyběhl od svého ševcování a láteřil a hromoval, aby vypadal notně nazlobený.
1: Tak jsem ti to nepřikázal. Místo, abys mi štípal dříví, posíláš ho svým kamarádům do pekla. Není to ani dobrá, ani rychlá práce. A ještě nad to mě připravuješ o majetek. Jdi mi od toho. Vrať se k Luciperovi a beze mě. Konec smlouvy.
0: Čertisko se ale začal ošívat. Měl strach z Lucipera a netroufal si přijít do pekla s prázdnou.
2: Prosím tě, prosím, prosím, dej mi ho na mě jakou jinou službu, ble, ble, ble, ble. Já se polepším a udělám všechno nejlíp podle tvého naporučení.
0: Vida, vida, jak čert Grobián najednou přišel s prosíkem. Švec nejprve na oko odmítal a vzpíral se, ale pak se jakoby udobřil a uvolil se dát čertovi jinou zadávku.
1: Dříví na topení si nenachystal, ale teplo budeme potřebovat. Než se nadějeme, máme zimu přede dveřmi, proto vezmi koš, nachytej na dvoře slunečního tepla a nanos ho do sklepa do zásoby. To snad dokážeš, ne?
2: To by šlo. Na nošení já jsem největší silák halama.
1: Což? O tu sílu nejde. Teplo tolik neváží. Ale nos opatrně. abys ho cestou nevytrousil. A musíš řádně pěchovat. Sklep je malý, aby se ho tam hodně vešlo. Až skončíš, zavolej, hospodáři, hotovo.
0: Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpán. Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpánek. Ševcová všechno

0: K němu se přidala i Ševcová, protože by se nejraději hlasitě rozesmála.
1: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Boty tluče do babuče a pár s očkou na konec.
0: Čert zatím běhal a kmital. Nosil koš sem a tam ze dvorka dolů do sklepa. Jemu bylo teplo, až mu pot z čela tekl v potůčcích, ale ve sklepě tepla nepřibývalo. He, my dobře víme proč, ale Trumbera čert neměl ani potuchy. Z toho pobíhání byl nadobro schvácený. Odhodil koš, sedl si na práh a funěl, až mu dlouhý jazyk plandal v hubě jako ohařovi.
2: Ble, ble, ble, ho, hospodáři, ble, ble, hotovo.
0: Švec vyšel ven a oblékal si kabát.
3: No, když si tentokrát řádně vykonal, co jsi měl uloženo, dám se teda s tebou na cestu do všech pekel. Já jen dokončím rozpracovanou botu a ty si zatím sedni do sklepa a vyzkoušej, jestli je tam opravdu dost tepla. Chvilku počkáš a pak poletíme.
0: Čert vlezl do sklepa a sedl na hliněnou zem. Ale než se nadál, prolezla jim zima, že se třásl jak listí na osice a jektal zuby, div si svůj dlouhý jazyk nepřekousl. Sklep byl pěkně hluboký a studený, i v parném létě sloužil jako chladnice a čerta studil jako nejmrazivější ledovna, protože pekelná čelátka je z věčného ohně uvyklá na teplíčko víc než naše kočky. Netrvalo dlouho a čert vyletěl ven jako střela.
2: Ble, ble, ble, ble. Mě mrzne nos, mě mrznou uši. Já jsem prostydlý až na kost. Lepší, lepší.
0: A dál už nemohl promluvit a ani blé, protože kýchal a pčíkal, že si málem svůj zahnutý nosan otloukl o zdi. Na to se švec hrozně rozčílil, přímo rozběsnil a moc úsilí vynaložil, aby to vypadalo jako opravdová zloba a vztek.
3: Tak to máme. Potom čiň čertu dobře. On mě chtěl čertisko proradné a ošemetné oklamat a podvést. Žádné teplo do sklepa nenanosil, je tam zima jako v morně. Ještě, že to oskusil na vlastní kožich, aspoň se prozradil.
0: Čert nemohl pro samé kýchání ani odpovědět, ani se ohradit. Hepčí, hepčí, hepčí.
4: Pozdrav pámbu, svatá pravda, hospodáři.
0: Přikyvovala Ševcová, ale ve skutečnosti div nevyprskla smíchem.
3: Tak to jsem s tebou, Milánku, už mudlaný skoncoval. Naše dohoda nic neplatí. Seber si saky paky a mazej s prázdnýma rukama do horoucích pekel.
0: Čertovi k tomu všemu kýchání a prskání ještě vyhrkli lítostí z očí slzy jako hrachy a kouleli se mu po tváři, až měl na lících černé čmouhy jako koleje. Jen trochu přemohl to hrozné kýchání, začal zas prosit žebroničkem kemral, aby se jen švec nad ním smiloval a zadal mu ještě jednu poslední službu.
2: Tu já, ble, jisto jistě vykonám ke tvé úplné spokojenosti.
4: Lepší, svatá pravda.
0: Zasmála se už naplno Ševcová, protože se nemohla dál tvářit přísně a nazlobeně.
3: Ne, ne, kde pak? Já už s tebou nechci mít žádné handly. Jedině, jestli se tuhle hospodyně nad tebou nesmiluje.
0: Čert padl před Ševcovou na kolena a prosil a kňoural jako spráskaný pes. Kámen by se nad ním ustrnul. Ševcová chvíli na oko okolkovala, A protože měla Safra Portský chytrý

0: hlavu, vymyslela zatím dobrý nápad.
1: Budu prát. Potřebuji plné necky vody. Napumpuj do věder vodu a na nos do necek, aby byly až povrch plné.
2: Ble, ble, ble, to by šlo.
0: Zajásal čert a už běžel pumpovat vodu. Jenže Ševcová vzala kolík a ve dně necek nechala nezazátkovanou díru. A čert pumpoval, běhal, nosil a vyléval vodu do necek, ale než se vždy od pumpy vrátil, voda byla ta tam, všechna dírou vytekla ven. Tak čertisko pumpoval, běhal, nosil, vyléval pořád a čím dál rychleji, jen vody v neckách nijak nepřibývalo. Zanedlouho byl celý rozpálený, že ho všechno kýchání přešlo, ale tak se z něho jiskřilo a kouřilo, že ho musel švec strčit pod pumpu, polít ho a uhasit mu kožich vodou, aby se od něho nezapálila chalupa. Čert se po tou sprškou šklebil a ošíval, abyste věděli, čerti se, jak tě živ neumývají. Pára z něho jen syčela a špína se z něho spláchla. Nakonec vypadal obstojně k světu a člověku podoben.
3: No, teď už vypadáš skoro jako usmolený ševcovský pomocník. Takového nějakého tovaryše bych potřeboval. Jenže ty jsi k ničemu. Žádný uložený úkol si nesplnil. Napřed si mi udělal škodu na dříví, teď zas na vodě. Vrátíš se šupem do pekla a ještě ti dám účet pro pana Lucipera za ty škody. Řekl bych, že tě moc nepochválí.
0: Čert se rozbrečel hlasitě a usedavě a slzy mu tekly z očí proudem. Kdyby je chytal do necek, bylo by jich až po okraj, ale jen kdyby nechyběla zátka. Mazaný švec se tentokrát nedal obměkčit. Nechal čerta čertem a odešel do světnice. Teď už si nesedl na verpánek, ale každou ze tří nožek, na kterých ševcovská stolička stojí, přibyl velkým hřebem k podlaze. Pak vzal pop. To je lepidlo, kterým se lepí boty a co se jim slepí, drží jako skála. A tím popem natřel sedátko. Za chvíli se ten čertovský ubrečenec přišoural do světnice, vzlikal, kňoural a sliboval peníze, zlato a drahé kamení. Ale švec jen neoblomně vrtěl hlavou.
3: Naž by mi bylo všechno to bohatství, když bych s tebou letěl do pekla a neužil si ho na tomto světě.
2: Tak já ti dám lhůtu, ble, ble, ble. Celý rok si můžeš lebedit, nic nedělat a mít se dobře, ble, ble. Já ti budu sloužit ve dne v noci a peníze se ti jen pohrnou. To by se ti nelíbilo, ble, ble, ble.
3: Nelíbilo. Kdepak? Tak hříšný já zase nejsem. Bez poctivého ševcování bych neměl spokojenou dušičku. A tvoje služby už znám. Konec řečem, nedodržel jsi naši smlouvu, seber se a leď si domů, já zůstanu taky doma.
0: Na to čertovi náhle otrnulo, rozohnil se, rozčertil, zkrátka obrátil na jinou notu.
2: Tak to by nešlo. Už toho mám dost, bleble. Žádná služba, žádné vyjednávání. Poletíš se mnou do pekla a hned a hotovo. Ble, ble, ble, ble, ble, ble.
0: A čertisko pobíhal po světnici jako pometlo po dvoře a soptil a sršel oheň a síru.
1: Pane bože, vždyť nám zboří nebo zapálí chalupu.
0: Zoufala si Ševcová.
3: Co pak naše smlouva, tvůj, tvůj, tvůj, pevná jako křemen, nic neplatí?
2: Nic, nic, smlouva, nesmlouva. Já jsem čert pekelný, já na žádnou dohodu nedbám, žádnou dohodu nedodržuju, ble, ble, ble, protože já mám pekelné vychování a způsoby.
1: Neplivej mi tady jiskry! Pro tvoje způsoby, nespůsoby se mi připalují lívance.
0: Rozohnila se tentokrát doopravdy i Ševcová.
3: To máš tak, hospodyně, na světě to tak chodí. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A kdo se včas dobře nezařídí, špatně pořídí. Tak poslyš, hasa čerte, necháme hospodyni dopéct lívance. Ty si tady v poklidu sedni, aby se s tím rejděním a běsněním nenamohl. Já se zatím ohodím kostelovým oblečením, abych vypadal důstojně a svátečně. Spolknu nějaký lívanec a potom, když ti to půjde, povídám, potom mě odneseš k trůnu pana Lucipera.
0: Čert se zastavil, odfrknul páru, jak zabrzdil, a rozchechtal se.
2: Aha! Tak to by šlo! To by šlo!
0: Ševcová dopékala lívance a dala je teplé, vonavé domísy na stole a k tomu žbánek povidlí. Švec zasedl ke stolu a posvátně se dal do jídla.
2: Čas běží a ty si tady baštíš. Konec čekání a letíme.
3: No, jak jsem řekl, když ti to půjde, poletíme.
2: A proč by to nešlo,
0: Čert se pokouší zvednout z verpánku, aby ševce popadl. Ale kdepak. Pop na chlupatém kožichu drží jak přirostlý. Verpánek drží na podlaze, že by jim ani Lucifer nepohnul.
3: Tak se mi zdá, Milánku, že do pekla nepoletíme ani já, ani ty. Chceš tu zůstat? Nějak se ti u nás líbí.
1: Ale já ho nechci. Leď už ke všem čertům.
2: Já bych letěl, ale nejde to.
3: Do pekla se halt nevrátíš. To máš z toho, že nedodržuješ sliby.
2: Podívej, hospodáři, dám ti pytel peněz, nechám tě tady doma, jen mi pomoz, abych mohl odletět.
3: Vida, to jsou jinačí způsoby. Řeknu ti rovnou, o čertovské peníze nestojím, ale kdybys mi dal čertí kůži na dvoje lakové boty, tak bych ti pomohl.
2: A to by šlo. To by šlo. Tvoj, tvoj, tvoj.
0: Vykřikl horlivě pekelník a už vykouzdil kusanec černé kůže. Švec kleštěmi vytrhl hřebíky z nohou verpánku a čert vyskočil jako na péru. Chvíli lítal s verpánkem na zadku jako sršeň.
2: Už mě jak tě živ neuvidíš.
0: Čert vyrazil dveřmi ven, zatočil se na dvorku jako káča, zavrtal se do hlíny a zmizel pod zem, jen se zakouřilo. Švec se Ševcovou si padli se smíchem do náruče a pak spolu dojedli ty milované lívance. Švec došil 12 párů bot a ještě 2 navíc z čertí kůže pro sebe a pro svou ženu. Na svatbě si v nich zatancovali a pak je nosili až do smrti, protože boty z čertí kůže nikdo co živ neroztrhá. Jak čerta přivítali v pekle a jak ho zbavili verpánku, anebo jestli s ním dodnes lítá, to se už nedovíme, protože nikdo nikdy toho čerta neuviděl. A tak to je, Milánkové, konec pohádky o čertu a Ševcovi.

0: Zlatý pluh. Za onoho času, kdy u nás v Čechách bydlili lidé ještě ve vyhrabaných jamách, měli nože jen z pazourku a neuměli ani orat, ani sít, vládl v Číně mocný císař Fu. Měl překrásné paláce, vzácné parky, plno sluhů oblečených v hedvábí a plno vznešených dvořanů, kteří se mu klaněli. Císař Fu byl hodný panovník, přemýšlel dnem i nocí, jak by prospěl svému lidu. Jednou z jara, kdy už slunce hřálo, stromy se zelenaly a pole voněla vlhkými hroudami, vzpomněl si císař, jak těžkou práci konají jeho poddaní. Musí orat, sít, vláčet, aby bylo dost rýže, aby nenastal hlad v zemi. Když šel ten den spat, svítil mu měsíc do ložnice vystlané koberci, na lože z čistého stříbra a na pestré hedvábné polštáře. V sadě zpívali drozdi, oknem voněly bezy, byl líbezný večer. Císař si vzpomněl, jak zítra časně z rána vyjedou sedláci na pole orat a řekl si, že by rád zkusil, jak chutná taková práce. Kázal zavolat svého ministra rolnictví a poručil mu, aby mu připravil zlatý pluh, že chce ráno jet na pole orat, dát poddaným dobrý příklad. Ministr se zděsil a padl na kolena, že do rána není možno vyrobiti zlatý pluh. Císař se podivil, ještě se mu nestalo, aby mu někdo odmlouval. Podíval se na ministra a ministr vyběhl střemhlav z ložnice. Za chvíli letěli na koních poslové do města. Palác se rozhemžil lidmi, výhně v kovárnách zahořeli, nosiči přibíhali klusem s nosítky, z nosítek vylézali zlatníci, kováři, řezbáři, řemeslníci všeho druhu a než vyšlo ráno slunce, stál na nádvoří paláce zlatý pluh. Jen se svítil démanty, smaragdy a rubíny. Kolečka z opálového dřeva byla pobita zlatými obroučky. Loukotě byly ze zeleného, modrého a růžového jádu a nákolníčky z čistého křišťálu. Císař celou noc skoro nespal, tak se těšil na tu polní práci. Sotva vyšlo slunce, snědl rychle plotici a vlaštovčí hnízdo, zapil šťávou skysané rýže a vyšel na dvůr. Kolem pluhu stáli dvořané podle svých hodností, v loveckých šatech jako nahon. Čtyři štolbové drželi čtyři bílé koně, zapřažené do pluhu. Vrchní obřadník podal císaři odkus růžového dřeva se zlatým kováním a s malachitovou špicí. Sotva císař oblékl rukavičky z dančí kůže a vzal odku do ruky. Zazněly cymbály, zahřměly trouby a zavířily bubny a veliký průvodce vydal na cestu. Pluk vojska v čele a pozadu doprovázel na pole zabranou císařského paláce. Pole leželo pod návrším, bylo pečlivě připravené, rovně uhlazené, z nejlepší mastné černé ornice, řádně navlhčené. Slunce už stálo nad úbočím, na mezi bzučeli čmeláci, nad poli létali vrány, daleko široko v nížině bylo vidět sedláky jdoucí za pluhem. Čtyři silní sluhové zdvihli pluh, zasadili jej u meze do půdy, čtyři pacholci se postavili ke konům, vrchní obřadník poklekl, vzal císaři odku z ruky a položil mu dlaně na kleče pluhu. Koně zabrali, pluh se vnořil do země a zryl těžkou ornici. Císař kráčel za pluhem a měl velkou radost, když viděl, jak se spod ostří vyvaluje mastná prst a tvoří černou rýhu v šedé půdě. Tlačil silně, ale boleli ho brzy ruce, jak pluh vyskakoval, neposlouchal a stáčel se mu v dlaních. Po obou stranách té role stáli v řadách dvořané a služebníci. Jásali radostí a obdivovali svého císaře. Když konečně doorál první brázdu až k souvrati, přiskočil vrchní obřadník, chtěl pomoci své družiny obrátit pluh do druhé brázdy. Císař však svlékl rukavice, prohlížel otlačené dlaně a pravil dnešní den budiš prohlášen za národní svátek. Dva písaři ihned rozložili své stoličky, připravili si tuš a štětce, počali psát na vonavém papíru, co císař proslovil. A císař pokračoval. Každý rok v první jarní den vyjede císař vyorat brázdu na tomto posvátném poli na znamení, že ctí polní práci, která dává pokrm celé říši. A všichni oráči v celé říši stanou se svými pluhy, dokud císař nedoorá, a budou přemýšlet o významu tohoto císařova obřadu. Zahřměly bubny, zacinkali rolničky a všichni blahořečili císaři a obdivovali vyoranou brázdu. Císař byl šťasten, rozhlížel se jaře po kraji. A jak tak hledí, spatří na úbočí chudého sedláka kráčet za dřevěným pluhem, pobízet lískovou otkou hubenou krávu. Právě doorál své políčko, otřel pot z tváře a chystal se odjet. Ani se neohlédl po tom skvělém průvodu pod sebou na císařském poli. Císaři bylo podivno, že ten muž nedbá, co se kolem něho děje. Poslal posla, aby sedláka přivedl. Sedlák přišel, padl před císařem na zem. Byl hubený, kolem čela měl ovázanou špinavou pásku, aby mu držela dlouhé střepaté vlasy. Děravá halena byla opásána provázkem, na nahých nohách měl sandály ze syrové kůže. Císař mu kázal vstát a pravil milostivě. Hleď, muži, právě jsem ustanovil svátek na počest celské práce. Tento pluh bude jejím symbolem a všichni moji nástupci budou povinni jim orat, vzdát čest vám, sedlákům, živitelům země. Podívej se na něj dobře a řekni, jistě si neviděl lepšího pluhu a neuvidíš. Sedlák se podíval úkosem na pluh, rozhlédl se po poli a zaspadl před císařem na zem a mlčel. Císař se zamrzel. Proč nemluvíš? Řekni pravdu. Sedlák ani nezdvihl hlavu a řekl, nehněvej se na mne, můj pane, ale mám-li říci pravdu, znám lepší pluh, než je ten tvůj. Družina se hlasitě rozesmála a císař řekl vlídně, kdo by mohl mít lepší pluh, než je můj, z ryzího zlata a drahokamů. Není takového panovníka na světě. Řekni, kdo je ten šťastný muž? Já, můj pane, ten můj dřevěný pluh je lepší než tvůj. Kat vykročil s mečem, podíval se na císaře, ale císař kynul prstem. Proč myslíš, že ten tvůj pluh je lepší než můj? Řekl a svraštil trochu čelo. Družina se zachvěla. Pohleď na svoji brázdu a na moje pole, panovníče všeho světa. Všichni mimoděk zdvihli oči k stráni. Tam, mezi skalisky, se táhly rovné brázdy, přímé, jedna jako druhá, všecky stejně hluboké. Pak se svezly oči všech na císařské pole a co viděli? Po hladké šedé pláni se vinula černá rýha, skřivená, jako žížala, hrbatá, tu hluboká, tu mělká, no, jak kde zabrali koně a jak kde přitlačil nebo povolil císař. Císař se zamyslil, ale ministr rolnictví se obrátil k sedlákovi a pravil, budiš prominuto tvé hlouposti, muži, že nevíš, co znamená symbol. Na tobě jest, aby skonal práci a císař ji svým pouhým dotykem posvěcuje. Císař přerušil ministra a poručil, aby sedláka vzali sebou do císařského paláce. Když se vraceli se slávou domů, řekl císař ministrovi: ten muž má pravdu, jeho pluh koná práci, která živí můj lid, ale i ty máš pravdu. Ukážeme sedlákovi nádheru našeho dvora, poklady naší říše, aby pochopil, v čem spočívá síla našeho trůnu. Císař se odebral do svých komnat, odpočinout si po nezvyklém namáhání, sedláka zatím umyli, oblékli a poslali sluhy zavést jeho kravku do chalupy. Odpoledne rozkázal císař, aby otevřeli všechny sály paláce, všechny skříně plné zlata a skvostů, všecko, co nahromadili vzácného, drahého a krásného po staletí císařovi předkové na svých výpravách. Potom sám císař vyšel v průvodu dvořanů ze svého pokoje, provázel sedláka palácem a ukazoval mu své poklady. Sedlákovi bylo v novém šatě nevolno. Přejedl se v kuchyni, kde ho nakrmili, a bál se císaře. Hleděl vyjeven na hromady zlata, na pytle drahokamů, na skříně ze slonové kosti, koberce z hedvábí, nádherné zbraně, zlaté, stříbrné sochy. Šel jako bez ducha za císařem. Poslouchal, když císař vypravoval, kolik milionů která věc stojí, odkud pochází, jak je vzácná, jediná na světě, ale nerozuměl a nedovedl ze sebe vypravit ani slova. Než všechno prohlédli, nadešel večer. Když vyšli na dvůr, svítil jasně měsíc, na obloze nebylo ani mráčku. Císař se obrátil k sedlákovi. Nuže, co říkáš? Sedlák točil nepokojně hlavou a pravil: bojím se, že nesprchne, můj pane. Císař se zamračil. Nemluvím o počasí, chlape. Co říkáš mému bohatství? Chápeš, jaká je v něm síla? Znáš něco vzácnějšího nad moje poklady? Májový déšť, můj pane, ten je nad všechny poklady světa. Hleď, kolem měsíce se tvoří kruh, do 3 dnů bude pršet. A sedlák radostí pleskl do rukou. Císař pohledl na sedláka a pravil: jdi domů, my dva si nikdy neporozumíme. Sedlák vyskočil a utíkal domů podojit kravku. Když císaře v ložnici svlékali ke spaní, dlouho mlčel a pak konečně řekl vrchnímu obřadníkovi: je marné poučovat lid, nikdy nepochopí, co je to symbol, ideál, organizace země. Stále jen myslí na práci, na pole, na déšť, není schopen vznešených myšlenek. Tak jest, panovníče všeho světa, řekl obřadník. Podal císaři pohár rýžového vína, císař se napil a usnul spokojen, že svým činem přispěl k blahu říše i nevědomého lidu.
1: Podívej, ukázal Martínek ven, vidíš je vrabce? Zrovna u kolejí, tamhle, to jsou ti, jak si povídali se semaforem.
2: Možná, že jsou to ti vrabci. A možná, že je mezi nimi vrabec z docela jiné pohádky. Tamten rozčepířený vrabec vypadá právě jako on.
1: Povídej, dědečku, o tom vrabci, prosil Martínek.
2: Jednou v zimě napadl sníh a vrabci měli hlad. Tu a tam se najedli na dvorku se slepicemi, ale slepice je odháněly. Ká, ká, ká, dák, křičeli na vrabce. Tohle zrní je pro slepice. My snášíme vajíčka, co děláte, vrabci, vy? A slepice se hnali zobákem po vrabcích. Tu a tam si vrabci klovli v krmítku před okny. Ale sotva je v krmítku uviděli děti, volali na vrabce. Co si, vrabci, myslíte? My jsme nasypali do krmítka drobty a zrnička pro strnada a ne pro vás. Strnad nám na jaře přiletí zaspívat. Usoužení vrabci vyletěli na vysoký holý strom kaštanu a rozlobeně čím čarovali. Jak se tak na větvích vrtí a rozhlížejí se, vidí dole pod sebou na kolejích vagón s obilím. U vagónu stálo nákladní auto. Čím, čím, divili se vrabci, to je zrníček, to by bylo vrabčích snídaní, obědů a večeří. Slétli se dolů na cestu a hledali ztracená zrníčka a poskakovali stále blíže k vagonu s obilím. Nákladní auto zahučelo, zafrkalo, rozjelo se. Vrabci se rozletěli, ale za chvíli se zase snesli na zem, zobali a libovali si. Byl mezi nimi jeden vrabec takový nenasyta. A ten si řekl, nač bych poskakoval jen tady po cestě a hledal zapadlá zrnička. Chci mít celou hromadu zrní. Až se člověk s lopatou nebude dívat, huš, vletím do vagonu a na zobu si rovnou z hromady zlaté pšenice. A když se dělník otočil, vletěl nenasytný vrabec celý načepířený do vagonu, schoval se tam v koutě a zobal. Zatím však nadešel večer a dělník zabouchl vagon a zamkl jej. Když odešel, přiskákal nenasytný vrabec ke škvíře u vrat vagonu a zavolal na ostatní vrabce. Čím, čím, čím, slyšíte mě? Jsem nejbohatší vrabec na světě, patří mi celá hromada zlatého obilí. Všichni vrabci se slétli k vagonu a divili se bohatému vrabci. Kdo to kdy slyšel, aby jednomu jedinému vrabci patřila veliká hromada zrní? Chvilku se divili a pak odletěli. Najedli se dnes večer do syta a chtěli se před spaním ještě trochu proletět po okolí. Nenasytný vrabec byl by rád letěl s nimi, ale byl ve vagonu, zavřený a nemohl ven. I co, řekl si, prolétnu se ve vagonu. Když vrabci odletěli, pozvedl také křídla, ale sotva vzlétl, narazil na strop nebo na stěnu. Celý potlučený se posadil na hromadu pšenice. Ať si tu nemohu lítat, začím čaroval si, jen když jsem nejbohatší vrabec na světě. Zobl jsem, zobl tam, ale zrníčka mu už tolik nechutnala. Neměl hlad, byl najedený. Seděl na hromadě a odpočíval. Venku letěli vrabci kolem vagonu. Jistě hledají místo, kde se dnes v noci vyspí, říkal si bohatý vrabec. A já budu poprvé spát docela sám. Ale hned se utěšil. Ať si budu spát docela sám, jen když jsem nejbohatší vrabec na světě. Zobl jsem, zobl tam, ale zrnička mu už vůbec nechutnala. Jedno zrnko dokonce vyplivl. Slyšel ostatní vrabce ve větvích kaštanu. Vypravovali si, kam zítra poletí. Na pole, na náměstí, k lesu. A nejbohatšímu vrabci začalo být smutno. Co pak vám je hej, myslel si. Vy si můžete letět, kam chcete, ale já, nejbohatší vrabec na světě, jsem tu zavřený. A sotva vzlétnu, hned se uhodím. A bylo mu ale tak smutno, že by se byl hned rozplakal. Ani si už do zrní nezobl. Jakmile ráno vysvětlo slunce, přijelo nákladní auto a dělník s lopatou odemkl vagón. Na to vrabec čekal. Vyletěl vysoko na nejvyšší větev kaštanu. Čím, čím? Zdravili ho vrabci. Dobré jítro, nejbohatší vrabče na světě. Jaká byla snídaně? Ach, bratři, řekl vrabec, Na snídani jsem docela zapomněl. To jsem rád, že jsem zase s vámi. U vás je přece jen líp, než u velké hromady zrní. Potom slétl s ostatními vrabci na cestu a hledal s nimi zapadlá zrníčka.

prodaná princezna. V jednom městečku žil obchodník s látkami a měl syna, který se jmenoval Daniel. Byl to hezký a milý mládenec. Až do svých 18 let žil u rodičů, kteří ho vyučili svému řemeslu. Když se jim zdálo, že si v obchodování počíná obratně a svědomitě, rozhodli se rodiče nakrátko odjet a nechat ho samotného. Když se po dvou dnech vrátili, poznali, že si vedl dobře. Protože se o tom chtěli ještě jednou důkladněji přesvědčit a syna si vyzkoušet, odjeli tentokrát na 2 týdny. Po návratu opět zjistili, že obchod jde stále výborně. Po nějakém čase byli však rodiče nuceni odjet znovu na 14 dní. Jenže Daniel přece jen měl jednu chybu. Zalíbilo se mu hrát karty o peníze a stal se z něj velký karbaník. A právě teď, když rodiče byli pryč, nemohl odolat pokušení a šel si do hospody zahrát. Hrál, až prohrál všechny peníze. A nejen to, prohrál dokonce i obchod s látkami, zkrátka jeho kumpáni ho tak obehráli, že prohrál úplně všechno. Byl z toho zničený a zahambený. Šel na břeh moře s úmyslem, že se utopí. A právě když se chtěl vrhnout do vody, uslyšel, jak nějaký pán, který šel zrovna okolo, na něj volá. Co to chceš učinit, nešťastníku? Mladík mu vylíčil svou prohru a zoufalství. Přiznal se, že se bojí hněvu rodičů. Pomohu ti, řekl záhadný podivný pán. Tomáš, vezmi si tyhle peníze a kup si za ně zpátky obchod. Do roka a do dne přijdeš za mnou na Černý vrch a peníze, které ti půjčuji, mi vrátíš. Nečekej však déle, nebo si tě vyhledám. Daniel neznámému poděkoval a vrátil se do města. Za takto získané peníze si mohl zpátky vykoupit prohraný obchod. Když se pak rodiče vrátili, vůbec nic jim o tom neřekl. Rozhodl se však, že karty už nikdy hrát nebude. Dny ubíhaly pokojně dál, obchod vzkvétal. Až měsíc předtím, než měl jít vrátit peníze onomu záhadnému člověku, začal se Daniel trápit a velice zesmutněl. Rodiče si toho všimli a vyptávali se na důvod jeho sklíčenosti. Nechtěl jim ho prozradit, ale po několika dnech už to nemohl vydržet a se vším se rodičům svěřil. Byli z toho samozřejmě ohromeni. Otec se zamyslel, bylo mu divné, kdo a proč Danielovi pomohl, ale pak řekl, nedělej si z toho tak těžkou hlavu, chlapče. Koupím ti pěkného koně, dám ti potřebné peníze a ty vyjedeš hledat toho dobrodince, který uchránil náš dům od hanby. Daniel se zaradoval. Ve stanovenou dobu pak sedl na koně a vyjel. Putoval celičký den a pak ještě druhý, třetí, ale stále ještě k Černému vrchu nedorazil. Byl nucen rozloučit se s koněm, protože neměl už nic, čím by ho nakrmil a ubohé zvíře, které trpělo únavou a hladem, nemohlo už dál. Pokračoval v cestě pěšky, prošel několik hlubokých lesů a najednou před sebou spatřil velikou jeskyni, ze které vycházelo světlo. Vyšla a uvítala ho mladá žena a zeptala se ho, kam jde. Jdu na Černý vrch, řekl Daniel. Nevíte, prosím vás, kde to je? Žena odpověděla, že o tom nemá ani nejmenší tušení. Vyzvala ho, aby vstoupil dovnitř a pokračovala. Musím tě ale schovat, protože obr, který zde bydlí se mnou, se každou chvíli vrátí a kdyby tě uviděl, snědl by tě. Žena Daniela ukryla. Sotva to stačila udělat, přišel skutečně obr. Hned na prahu zavětřil a řekl, čichám a cítím tady lidské maso. A začal se olizovat. Dej pokoj, odpověděla žena. Je to jeden mladý pán, který mi přinesl zprávy o cestry. A protože si vzpomněla, co od ní chtěl mladík vědět, zeptala se obra, jestli pak víš, kde je Černý vrch. Jsem starý už 600 let, ale nikdy jsem o něm neslyšel,
odpověděl obr. Druhý den za svítání se Daniel chystal pokračovat v cestě, ale než odešel, žena mu dala papír a řekla: tento dopis předej mé sestře, které je 600 let a která bydlí dosti daleko odtud, a vysvětlila mu, kudy má jít. Daniel se rozloučil, vykročil a šel celičký den. Už se stmívalo, když zaklepal na dveře chalupy, kde bydlela ta sestra. Přišla mu otevřít žena, on jí předal dopis a zeptal se, jestli neví, kde je Černý vrch. Počkej, odpověděla mu, to já nevím, ale zeptám se svých slepic. Ale slepice odpověděly, že to nevědí. Žena tedy řekla, mám sestru, které je 1200 let a která bydlí dosti daleko odtud. Odevzdáš jí psaní ode mne a možná, že ona ti poradí líp než já. Dala mu najíst, nechala ho přespat na půdě a ráno Daniel vyrazil. Šel a šel, až konečně zaklepal na dveře té, která měla být a byla třetí sestrou. Odevzdal jí dopis a položil jí stejnou otázku jako předchozím. Nevíte, kde je Černý vrch? Nevím, řekla žena, ale možná, že to vědí moje slepice. Jenže ty odpověděli, že to nevědí. Avšak vychrtlá slepice, která byla stranou hejna, se přiblížila k ženě a ta se jí zeptala. Ty snad víš, kde je Černý vrch? Ano, vím, odpověděla slepice. Utekla jsem odtud. Žena pozvala Daniela dovnitř a nabídla mu, aby strávil noc pod její střechou. Sotva vstoupil, objevil se před domem obr a ještě než vešel, řekl, cítím tu lidské maso. Dej pokoj, upokojila ho žena. Je to chlapec, který mi přinesl zprávy od mých sester. Příští den za úsvitu se mohl Daniel vydat na další cestu. Obrova žena mu věnovala slepici, která věděla, kde je Černý vrch, a také pečeného berana. Před odchodem mu dala ponaučení. Pokaždé, až slepice zagdáká, uřízneš kousek berana a dáš jí ho. A tak to skutečně probíhalo. Dobře krmená slepice přivedla mladého obchodníka až k zámku na Černém vrchu. Dorazil tam právě včas. Zaklepal na vrata, vpustili ho dovnitř a on spatřil pána, za kterým se vypravil. Ten Daniela ihned poznal a řekl. Vidíš, právě jsem se chystal k tomu, abych si tě vyhledal. Ten muž z Černého vrchu byl totiž ďábel, což ovšem mladý muž nevěděl ani netušil. Zavedl Daniela do stáje. Byl tam kromě jiného dobytka bílý kůň a velice vyhublá černá klisna. Když se muž v jednom okamžiku trochu vzdálil a Daniel si prohlížel zvířata, klisna mu rychle zašeptala. Dám ti důležitou radu. Dej si pozor na jídlo, protože on tě chce otrávit. Mladík musel na pozvání ďábla několik dní zůstat. Ten ho totiž požádal, aby se postaral o dobytek ve stáji, protože sám na 3-4 dny musí odjet. Zakrátko mu znovu řekl, že je nutné, aby se ještě jednou vzdálil, tentokrát na 2 týdny. Ukázal mu klíče, zvláště jeden z nich, a pak jedny dveře a přísně mu nařídil. Tohoto klíče a těchto dveří se v žádném případě nedotýkej, jinak by s tebou byl konec. Zámecký pán tedy opět zmizel a nechal tam Daniela samotného. Ten to dlouho nevydržel, prohlížel si onen klíč, který přitahoval jeho zvědavost, a šel ke dveřím, které nesměl otevřít. Váhal a kladl si otázku, co může být uvnitř. Už chtěl dodržet zákaz a odejít odtud, ale pokušení bylo přece jen silnější. A tak zasunul klíč do zámku, odemkl, otevřel dveře a to, co spatřil uvnitř, ho vyděsilo. Ta hrůza. Ležela tam spousta mrtvých lidských těl. Lekl se, rychle dveře zavřel a zamkl je na 2 západy. Ale když vytáhl ze zámku klíč, viděl, že je zalitý krví.
Zhrozil se a protože byl bezradný, šel do stáje za černou kobylkou, která se k němu zachovala tak přátelsky a vyprávěl jí, co zažil a co objevil. Tak když viděla, jak je Daniel vystrašený, mu řekla: jmenuji se Amarilla, můžeš mi tak říkat. A teď otři klíč o moji srst a krev zmizí. Daniela přitom, jak byl vyjevený, nepřekvapilo, že klisna mluví lidskou řečí. Ačkoliv to bylo zvláštní, uposlechl a hned provedl, co mu poradila. A klíč se skutečně očistil, takže Daniel ho mohl připojit k ostatním a celý svazek pověsit na určené místo. Když se po dvou týdnech ďábel vrátil, shledal, že všechno je v pořádku. Mladík mu nic na sebe neprozradil. Ďábel za několik dnů opět opustil svůj malý zámek a předtím Danielovi nařídil: bílého koně budeš krmit masem a černou kobylu senem. Když Daniel, který se v nepřítomnosti ďábla stal hospodářem, krmil zvířata, kobylka Amarilla, která věděla, co pán nakázal, mu zašeptala: udělej to obráceně, prosím tě, abys mě zachránil, dávej maso mně a ostatním dej seno. Po několika dnech, co se od Daniela, který ji poslechl, měla tak dobře, nabrala Amarilla sílu. Když se majitel zámku náhle vrátil z cesty, mladík si pospíšil do stáje, aby dobře nakrmil Amarillu a ta mu potichu řekla: je nejvyšší čas uprchnout. Vsedneš na mne a vyrazíme co nejrychleji, jak budeme moci, protože je nutné, abychom oba našemu pánovi unikli, než nás zahubí. Tak se stalo. Mladý muž odvázal klisnu, usedl na ni a tryskem vyjeli. Po chvíli řekla Amarilla svému jezdci: touto dobou už pán musel spozorovat, že jsme utekli. Zuří a pustil se do našeho pronásledování. Otoč se a podívej se, jestli neuvidíš kouř. A tady máš, kdyby bylo třeba, kouzelný proutek. Ano, vidím v dálce za námi kouř, řekl Daniel, když se otočil. Dojeli zrovna k jedné řece a na břehu se museli zastavit. Daniel se skočil na zem a když spatřil blížící se hrozivý oblak prachu, mávl proutkem a proměnili se naráz v kachny. Skočili do vody. Za chviličku tam v oblaku kouře a prachu dorazil ďábel. Viděl dvě kachničky, které pluly pokojně po hladině řeky a zeptal se jich: neviděli jste jet kolem mladého muže na černém koni? Kachničky si jen nevšímavě štěbetali. Po takové odpovědi se rozmrzelý a navstekaný ďábel dal na zpáteční cestu. Když urazil už pěkný kousek vzdálenosti k černému vrchu, zastavil se a řekl si: jsem já to hlupák. Ty kachny určitě nebyly nikdo jiný než ti dva, Amarilla a jezdec. Proto se rychle vrátil zpět k řece, jenže kachny tam nebyly. Ještě více se rozlobil, překročil řeku a namířil si to dál. Mezitím také Daniel na Amarille pokračoval v cestě. Čas od času se ohlédl, aby zjistil, jestli se za nimi neděje něco podezřelého. Byli přesvědčeni, že ďábel je určitě opět stíhá, ale byli klidní. Zastavili se a díky kouzelnému proutku, kterého se zmocnili na zámku, se kobylka proměnila v kostelík a mladík v kněze. Za několik okamžiků se tam ďábel přiřítil, ale zarazil se. Neodvážil se ani přiblížit a dal se na zpáteční cestu. Ale po chvilce si uvědomil, že ho patrně zase obalamutili. V místě, kde stál kostelík, byla jen pustina. Daniel na černé kobylce pádil mezi tím dál. Ďábel se rychle ubíral v jejich stopách a začal se k ním přibližovat. Ale Daniel už přestal mít obavy a naopak se rozhodl cválet pomaleji, protože věděl, že jsou už jen pár kroků od svaté země a že budou zachráněni, jakmile překročí její hranici. Tam ďábel totiž nemohl a nesměl vstoupit. Zvolnili tedy. Amarilla šla krokem, zatímco ďábel se hnal za nimi. Už jim byl v zádech, ale v okamžiku, kdy je měl dostihnout, překročili hranici.
Ďábel, když poznal, že přišel pozdě, křičel na ně, láteřil, ale oni se na něj ani neotočili. Pokračovali pak už bez nebezpečí, až konečně dorazili ke královskému paláci. A Marila se zeptala, co budeme dělat? Daniel věděl, že musí učinit nějaké rozhodnutí. Zamyslil se a řekl. Půjdu za králem a požádám ho, zda by mě nezaměstnal jako zahradníka, protože zde mají krásné zahrady. Ale pokud jde o tebe, má milá Amarilo, budeš si muset poradit sama. Poslyš, odpověděla, uděláš toto. Zabiješ mě, zakopáš do země i s kouzelným proutkem a přesně do roka a do dne mě přijdeš zase vykopat. Aspoň si odpočinu. No dobrá, řekl Daniel překvapeně, nerad a smutně. Když si to opravdu přeješ. Ano, přisvědčila. Daniel provedl, oč ho kobylka Amarila požádala. Potom se vypravil do paláce. Poprosil o práci a král ho skutečně přijal jako zahradníka. A čas ubíhal. Daniel pečoval o květiny. Králova dcera, princezna Hyacinta, která květiny milovala, se často chodila na něj do zahrady dívat, jak pracuje. Chodila tam tak často, až se do květináře zamilovala. A usmyslila si, že z něj udělá svého manžela. Danielovi to samozřejmě lichotilo, ale přesto pokaždé, když chtěla mluvit o datu svatby, odpovídal vyhýbavě a oddaloval to. Ještě máme čas, počkáme. Hyacinta naléhala, byla netrpělivá, ale on stále nechtěl. Přesto bylo datum svatby stanoveno. Princezna zavedla Daniela k nejlepšímu krejčímu, aby mu ušil přepichové svatební šaty. Mladík však vzal krejčího stranou a řekl mu, chci, abys mi šaty ušil tak, aby mi byly malé. Nařizuji ti to. Krejčí vyhověl jeho přání a když si pak budoucí ženich přišel šaty vyzkoušet, vůbec mu nepadly. Krejčí vzal Danielovi znovu míru a ten mu přitom pošeptal do ucha. Teď zase chci, abys mi ty šaty ušil naopak hodně velké. A když si je po několika dnech přišel vyzkoušet, šaty mu zase vůbec nepadly. Na oko se před princeznou na krejčího zlobil. Mladý muž si zkrátka vymýšlel všechny možné výmluvy, aby svatbu oddálil. A čas mezi tím ubíhal. Uplynul jeden rok a nastala chvíle, aby vykopal a ze země osvobodil kobylku, na kterou samozřejmě stále myslel. Vzal krumpáč a lopatu, odebral se na místo a odstranil zeminu, která ji přikrývala. Když tu práci dokončil, s úžasem zpozoroval, jak ze země vstává překrásná dívka. Ještě nikdy takovou neviděl. Myslel si zprvu, že je to sen, ale nebyl to sen. Vzal ji do náruče, odnesl na zámek, uložil ji na lůžko a pečoval o ní, protože byla velice zesláblá. Potom šel za králem, ukázal mu to nádherné stvoření a řekl, sire, to je moje snoubenka, tu si vezmu za ženu. Král s údivem pohlížel na dívku ležící na lůžku a přišla tam i princezna Hyacinta. Ta okamžitě v dívce poznala svoji sestru, obrátila se k otci a řekla, což pak ty nepoznáváš, papá? Vždyť je to přece chudinka Amarila, tvoje dcera, moje sestřička, kterou si upsal ďáblu. Král se rozplakal jako malé dítě. Měl veliké výčitky. Požádal Amarilu, aby mu odpustila, že ji, aby získal bohatství, před několika lety vydal ďáblovi. A poděkoval Danielovi, že ji vysvobodil. Amarila, šťastná, že má Daniela a že je opět doma, otci odpustila. Hyacinta jí trošku záviděla, ale jako správná sestřička jí to přála, zvláště po tom, co musela zažít. Svatba Amarily s Danielem se konala za několik dní a oba i ostatní žili od té doby v lásce, pohodě a štěstí.

Když jde člověk po ulici, tak vidí lecos. Ale aby viděl pána, který tlačí a současně také táhne osla přes jízdní dráhu, no to se vidí málo kdy. Zastavím se a koukám. Pán se namáhá, osel kope, kouše, ale ani se nehne. Nešel byste mě trošku pomoct? No proč ne? A tak jsme tlačili osla dva. Automobily troubily, tramvaje zvonily, my jsme tlačili, osel hýkal, kopal a dostali jsme osla na druhý chodník. Nepomohl byste mě, prosím vás, ještě s tím oslem tady kousek, jenom malej kousek za roh? No proč ne? A tak jsme ho táhli, pak jsme ho tlačili po chodníku, kousíček za roh, tam byly dveře, dalo to práci, ale šups a dostali jsme osla až k těm dveřím od toho domu. Prosím vás, jen mě ho přidržte a já otevřu. No tak jsem ho přidržel a pán otevřel. A nepuste ho, potvoru, nepuste ho, tlačte za mnou, tak šups, šups, za mnou, do domu, no. Pán táhne, já tlačím, osel kope, hups, držte ho, prosím vás, držte ho, povídá pán, já otevřu výtah. No, tak jsem držel osla, pán se šacoval, hledal klíček a jak hledal klíček od výtahu, tak držím osla, ten mě sežral kravatu, pak mě skopnul klobouk z hlavy, já jsem ho za to kopnul taky, no, už pán otevírá výtah a dovnitř oslem, dovnitř prej, za ní, na kousíček, šup, dveře se zavřely, no a ocitli jsme se s oslem ve výtahu. Jak se to tedy stalo, že já jsem seděl na tom oslu čelem k jeho zadku a měl jsem v náprsní kapse nohu toho pána, který se současně spod břicha toho osla mě díval přímo do očí, to dodnes nemůžu pochopit, ale jak jsme se zmítali, anebo snad tím, že ten osel se zmítal, nebo snad jsem to byl já, někdo zmáč knoflík a šups a jedeme nahoru výtahem. Zastavíme se, dveře se rozlítnou, já jsem se vykutálel, pán přes mě a na nás osel. Osel mě šlápne přímo pod krk, já se ho také chytnu, držte ho, jenom chvilku, vytrvejte, otevřu ty dveře, povídá pan, já jsem zepřel o zábradlí, držím, no a to už ten pan otevřel ty dveře a pojel za mnou, tak tlačíme osla dovnitř, za náma zavřel dveře, jsme vevnitř předsíně a pan volá, nepuste ho za mnou, tady přes ten pokoj, tak, tady přes kuchyň, šups, tak, tadyhle, do ložnice. Hups, a už jsme v ložnici tam, ale osel nám dal obrovskou práci, protože se mu zalíbily hodinky sloupkový, ty rozšlapal úplně na padrť. Pán říká, to nevadí, držte ho. Já otevřu tu koupelnu, otevře koupelnu, šups, a za mnou volá, za mnou, popadněte ho. A vlítneme všichni tři do koupelny, zavře dveře, nepouštějte, tak, pěkně ho popadněte pod břichem, tak, kousek ještě za mnou doleva, šups, a spuste ho do vany. Tak, břichem, tak, kousek ještě za mnou doleva, šups, a spuste ho do vany. Tak, a spustili jsme osla do vany.

0: Pivo se lilo, z nás lilo. Já tak sedím a povídám, a ne, že bych, pane, chtěl vyzvídat, ale neřekl byste mě, když už tady jsem. No prosím, prosím, jen se ptejte. Neřekl byste mě, proč potřebujete osla ve vaně? To je tak, povídá pán. Já mám dneska narozeniny. A tak, ne, proto ne. Já mám narozeniny a pak mám švagra. A ten můj švagr, ať začnu cokoliv, všude byl, všechno zná, všechno ví. Na všechno, co já řeknu, mě on odpoví. No to víme, no to známe. To není nic nového. No a ten můj švagr dneska přijde ke mně na večeři, na mé narozeniny, a po večeři půjde do koupelny a přilídne zpátky a řekne, to víš, člověče, to víš, že máš ve vaně osla? A já řeknu, no to víme, no to známe, to není nic nového.
1: Byla jednou jedna černá kočka a té patřil v Černovicích dědeček, jakému nebylo rovno v celém světě. Když ten bouchl do stolu a řekl ne, zapálili si všechny černovické babky hromničky, protože mysleli, že ve městě uhodil. Když ten zařinčel při semaseči kosou, postavili se všichni černovičtí muští do pozoru, protože mysleli, že tasil šavli sám generál Lau. A když ten práskl do koní, kleklo si celé černovické náměstí, protože si všichni mysleli, že to jede sám císař pán. Však na něj byla jeho kočka pyšná. A když ho zvolili starostou, nebyla ani trošku překvapená. A nejenom to, ona mu přinesla i dárek. Přinesla mu v zubech nejšpatnější ze všech černovických myší. Jenže nová starostová vzdychla. Chudinka myš, vždyť je to taky boží tvor. Dědeček však povídal, myši, sršni a blechy nejsou tvorové boží. Myši, sršni a blechy jsou tvorové Belzebubí. Děkuju ti, kočka, za tu myš, ale že je dneska tak velký den, uděluju té potvoře milost. Kočka pustila myš ze zubů, myš zafičela pode dveře do sklepa, ale nemyslete si, že byla dědečkovi vděčná. Naopak, ještě po schodech pištěla.
2: Však já ti to tvoje starostenství osladím.
1: Myší pištění však nikdo nebere vážně a taky mu nikdo nerozumí, kromě koček. Dědečkova černá kočka si to pištění vtiskla hodně hluboko do paměti. Dědeček starosta však na nic takového neměl čas. Dva dny přebíral úřad a třetího dne k večeru řekl starý starosta dědečkovi. A nakonec, pane starosto, svěřuji vašim rukám to nejcennější, co naše slavné město má. Pergamenové listiny, jimž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. Střeste je, prosím, jako oko v hlavě, abychom podle nich mohli svá práva hájit, kdyby nám je někdo upíral. A předal dědečkovi klíče od radniční komory, kde byly tyto přecené listiny uloženy. Dědečkovi se až zatočila hlava z takové odpovědnosti. On nebyl dnešní, on věděl, že ve městě mu leckdo to starostování závidí a čeká na jeho chyby. Proto doma uložil klíče ne do zásuvky od stolu, nýbrž do truhlice ve sklepě a jedině starostové řekl, od které komory ty klíče jsou a jak drahocené listiny jsou v komoře uloženy. Slyšela to však nejen starostová, nýbrž i ta nejšpatnější ze všech myší. Ta si zamnula pacičky a podruhé si slibovala, že mu to starostenství osladí. Osladila by mu ho ráda, jenomže nemohla přijít na to jak. Vždyť dědeček starostoval jako Spartesu, spravedlivě a moudře a nenechal si nic věšet na nos. Není tedy divu, že se o něm dozvěděl sám pan hejtman a jednoho dne prohlásil, tak to dál nejde. Takového starostu musíme přece vyznamenat. My mu udělíme magnifikát. A v den, kdy byl v Černovicích posvícení,

0: kdy tam přijeli perníkáři, střelnice, houpačky a dokonce i cirkus s opravdickým přeukrutným tygrem, pozval dědečka starostu na hejtmanství, aby mu předal slavnostně magnifikát. Dědeček neměl ponětí, co to magnifikát je, ale vzal se na to čistou košili, babičku a všechny radní, kteří taky nevěděli, co je to magnifikát. A nakonec si vzal i svou věrnou černou kočku. Nenadarmo se však říká, že když kočka není doma, mají myši pré. A tak se stalo, že ta nejšpatnější ze všech myší bez obtíží svolala všechny soudružky myši a ani se mi psát nechce, co s nimi spunktovala. Když dědeček držel v rukou magnifikát, byl jako v Jiříkově vidění. Vždyť něm bylo uvedeno, že je starostou, nad kterého není, a co hlavně byl napsán na velepřekrásné pergamenové listině, na listině tak nádherné, že sama komtesa řekla dědečkovi, mon Dieu, pane starosto, ten magnifikát je opravdu splendidní, beautifulózní a très charmantní. A dědeček jí odpověděl, však já ho také uložím do komory k drahocenným listinám, jimiž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. A rovnou ze slavností jel se všemi i se svou kočkou k radniční komoře. Když strkal klíč do zámku, čichla kočka ku prahu a zježila se jako kartáč. Když otevřel dědeček dveře, zbledl jako stěna. Všichni radní jak by smet a starostová omdlela jako špalek. Neboť všechny pergamenové listiny, jimž udělili císařové, králové, knížata a rabata, jejich městu privilegia, výsady a práva, byly rozkousány na papírové šupinky, vločky a konfety a byla z nich myší hnízda. Tak skončilo jeho starostování. Dědeček nemohl pro ostudu ani na ulici, ani na posvícení, ani do cirkusu, aby viděl toho opravdického přeukrutného tygra. Všechny myši mu strouhali harmrkvičku a všem narostl hřebínek. Mlynářům sežrali zrní, ženským nákupy, dětem rozkousali školní sešity. Brzy už nikdo nemyslel na dědečka, nýbrž jenom na to, jak se myší zbavit. On však chřadl a chřadl, a kdo by ho viděl, řekl by, že bere za kliku u hřbitova. Jenom kočka ne. Už ty rozkousané listiny v komoře jí tenkrát rozlítily k neutišení. Jak já, dědečka, pomstím, o tom se žádné myši ani v nejstrašnějším snu nezdá, řekla. A hned tenkrát běžela rovnou od komory do cirkusu a bez váhání se skřížila s tím opravdickým přeukrutným tygrem. Počase se jí narodili na půdě v seně tři kočičky a jeden napůl kocourek a napůl tygr. Byl celý po tatínkovi, po tom opravdickém přeukrutném tygrovi, jenž byl teď ovšem za horama. Hned první den vystrčil všechny tři sestřičky z perýšku. Hned druhý den přerazil packou vidle na seno. Třetí den se nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka do ouška jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divně jako tatínek. O tata tu piští, wow, kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než myši pod podlahou, synáčku? Těch si nevšímej, ty ti tak budou pištět celý život.
1: Hoho, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr. A vyrval prkna z podlahy a každou myš, kterou našel pod podlahou, si chytil, nadhodil a odpálil až za pacov. Pak se zase nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka podruhé do ouška jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divně jako tatínek. Kdo to tu piští? Kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než myši ve městě, synáčku? Těch si nevšímej. Ty ti tak budou pištět celý život. Oho, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr.
0: Vletěl do města a připravil tam boží dopuštění. Každou myšku, kterou objevil, si chytil a odpálil až za Pelhřimov. Všichni černovičtí se až do rána křižovali, dokud se malý tygr nevrátil k dědečkovi na půdu. Tam se zase nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištila mu maminka do ouška potřetí jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval ukrutněji než tatínek.
1: Kdo to tu piští? Kdo mě to ruší?
0: A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než ta nejšpatnější ze všech myší ve sklepě, synáčku? To si nevšímej, mňau. Tati tak bude pištět celý život.
1: Oho, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr.
0: Letěl ke sklepu, jedinou ranou své packy vyrazil dveře a tu nejšpatnější ze všech myší chytil a odpálil až za kamenici nad Lipou. Pak se chtěl zase nacucat a usnout jako břeně. Ale co to? Na náměstí přijížděli právě perníkáři, houpačky, střelnice a dokonce i cirkus s opravdickým přeukrutným tygrem. Vždyť bylo zase po roce ve městě posvícení.
2: Tatínku, vezmi mě sebou do cirkusu. Tady se nedá ani spát,
0: kňoural malý tygr a jeho tatínek zavrčel.
1: Tak pojď, synáčku, vždyť můžeme spolu jezdit po světě.
0: A malý tygr udělal hop a jel. Proč by ne? Široko daleko už nebyla jediná myš. Jeho černá maminka věděla, že synáček, marná sláva, potřebuje tatínkovu pevnou nohu a že se jí splnilo, co si přece vzala. Pomstila dědečka tak, jak se o tom žádné myši ani v nejstrašnějších snech nezdálo. A co více? Černovičtí zase přišli za dědečkem, jestli by jim zase dělal starostu, když je dokázal vlastně zbavit myší. Dědeček z toho celý pookřál a rázem přestal brát za kliku u hřbitova. Pak bouchl do stolu a řekl ne. Tak, že si všechny černovické babky zapálily hromničky, protože mysleli, že ve městě uhodilo. A jestli dědeček neumřel, bouchá do stolu dodnes.

0: ještě ten den k večeru uspořádal krátký průvod.
1: Napřed půjdu já, za mnou ty, mamo, nakonec strýček. Trumpetu máš, mami, a taky to lepidlo poneseš. Tady máš ty, strýčku, čineli, tak pěkně jeden dopředu, druhý na záda. Plakát máš?
0: Na plakát ovšem Vasil nezapomněl. Nesl jej svinutý před sebou oběma rukama jako svátost. No ano, uhodli jste. To byl ten papír, co včera tak pracně pokaňkal.
1: Tak a já ponesu buben a paličky a taky ještě štětku.
0: Buben měl Míša zavěšený na krku, přikrýval mu celé jeho bříško. Štětka byla přivázána na dlouhatánském bydle, třikrát delším než Míša sám. A jak jí nesl přes rameno, narážel jí do větví stromů, div s ní v celé své slávě neupadl. Chvíle mi udeřil několikrát paličkami na buben a zaspíval.

0: pojďte všichni ven. To jste lidi neviděli, co chystáme na neděli. Hola, hola, hej, nikdo nezmeškej.
1: Okamžiku byl kolem průvodu velký houf vesnických kluků, děvčat i dospělých. Naši kumštýři však na nikoho ani okem nepohlédli a důstojně kráčeli rovnou k návsi. Když docházeli k obecní tabuli, zavolal Míša tiše na mámu a Vasila. Já sám. A namočil štětku do lepu. Přelepil Vasilovým plakátem celou tabuli se všemi jejími vyhláškami o dražbě a o svatbách. A hned také hezky hlasitě vyvolával, co stálo na plakátě.
0: Jediné představění. Je to známý krotitel Vasil s jeho rezírovanými medvědami a šelmami s veškerou úctou. Vasil, ředitel cirkusu a zkoušený medvědář.
1: Tak zavelel.
0: Raz, dva
1: a uhodil na buben. Barbora zavřískala na trubku a Vasil do toho rámu se zčinil.

0: buch, buch, buch. Ozývalo se v neděli po obědě z louky za ohradou posledního statku. Barbora s Vasilem zatloukli do země v kruhu kolíky, spojili je provazem a cirkusová aréna byla hotová. Vasil se majestátně postavil nahoře na schůdkách a zařval tak, že sebou nejblíže stojící škubli. Vylictění páni a dámovi, jako první číslo našeho senzačního programu předvede se vám nedorostlé mládě bengalského medvěda. Má na jeho věk strašlivou sílu a po celé Evropě i po širém okolí je mu proto nazýváno silný ctibor. Ten samotný silný ctibor vám představí jeho ukrutnou medvědí sílu přetahováním námořnického lodního kotevního lana. Vy samý, velectěné publikum, ho můžete vyzkoušet a táhnoutí na jednom konci třeba 17 siláků na jednou. Barbora zatím rozvinula od vozu provaz, na jeho prostředek navázala červenou stužku a pod ní na zemi vyrila čáru. Míša v zápasnickém postoji očekával soupeře. Začali se pomalu hlásit. Nejdřív výrostci, pak i muži dospělí, až jich bylo na druhém konci provazu celé klubko. Na Vasilovo znamení se vzepřeli nohama o zem a všichni táhli, až lano napětím drnčelo. Míša se však jen usmíval.
1: Papírové, na vás mi stačí jedna ruka.
0: A opravdu? Opravdu si druhou opřel furiansky v bok a přesto se stužka nad rýhou ani nepohnula. Celý ten roj mužů na Míšovu sílu nestačil. Najednou rup! Provaz prudce povolil a klubko na konci se svalilo na jednu hromadu. Když se obecenstvo vzpamatovalo z leknutí, spatřilo Míšu zasypaného hromadou prken z ohrady, mezi prkny pak trčel kolík s uvázaným koncem lana. Tak ne, Míša, ale ohrada držela provaz na Míšově konci a pak se i ona sama pod náporem tolika paží poroučela. Vasil rychle vyvolal druhé číslo tajúplné zmizení medvíděte před zraky celého vylectěného publika za rozprostřeným prostěradlem. Ale ani to se nepovedlo, když Vasil zvolal čárý márý fúk a spustil prostěradlo. Míša s naježenou srstí ustrašeně seděl před vraty a dírou ve vratech, kterou měl tajúplně zmizet, se na něho zle dobýval rozzuřený hlídací pes. Posměch a nadávky z publika nebezpečně zesílili a utišili se teprve, když Vasil rychle vyvolal třetí číslo, zlatý hřeb svého programu, právě andaluské bíčí zápasy. Zašel do vozu a za chvíli se vrátil, měl červený hadr přes ruku a v druhé třímal plechový meč. Odkud si zezadu se přihnal strašlivý tvor, který měl být patrně andaluským bíkem. Na hlavě měl sice rohy, ale spíš kozí než býčí. Mezi nimi se ježila černě nabarvená koudel, pod ní místo tlamy trčel jakýsi kornout pomalovaný divokýma očima. Tělo místo čabraku bylo pokryto pruhovanou cíchou a spod ní čouhalo čtvero jakýchsi baňatých škrpálů. Vasil se proti býkovi začal ohánět červeným hadrem a plechovým mečem, ale tak neopatrně, že mu hned po rozběhu schodil kornoutovou masku a pod ní se objevila vyjevená tvář Barbořina. Míša hned poznal, že je zl.
1: Mažem.
0: A pelášil pryč, co mu nohy stačily. A na jeho hřbetě se rozplesklo několik schnilých bramborů. Barboře naskočila na hlavě boule po úderu dojačkou a Vasilovi krásně červený plecháč nechal na čele krásně modrou modřinu. Míša letěl. Barbora a Vasil měli co dělat, aby ho nestratili z dohledu. Prchal stále jako štván, ačkoliv již bylo jisto, že vesničanům unikli. A teď už nehonilo pohněvané obecenstvo cirkusáky, ale Barbora s Vasilem honili Míšu, aby jim nezmizel docela. Běželi cestou necestou, až Míša zahlédl v dálce před sebou nějaké stavby a světla.

0: Poslyšte příběh o pavím princi a o království utkaném z duhy. O štěstí je muž na tisíc mincí, nemůže navrátit dluhy. Moře je odneslo, Bůh ví kam, pohřbilo ve vlnách. A princ, jak pták, co ztratil hlas, teď bloudí po dunách. Jen červená růže má jediná moc proměnit v slunečný den prokletou noc, co princ v duši má, když není si podoben. Červená růže má jediná moc a láska krásná, jako je snění. Však kde je růže, co nepopíchá, ach, taková snad ani není. Kde pak je království červených růží, kde žije dívka krásná, jak snění, snad za duhou, snad za mořem, je-li, anebo není.
1: Daleko, daleko za sedmerými horami a sedmdesáti řekami, za modrým mořem a sedmibarevnou duhou, vykvetlo království růží. Vládl mu dobrý král. Spravoval je moudře a spravedlivě, takže se celé podobalo zahradám plným květů. Ale ze všech poupat, která vykvetla, měl nejradši svou dceru Růžičku. Snesl by jí sluneční paprsky z oblohy, ticho ze dna moře a všechny poklady země. I starší bratr Růžičku miloval víc než sama sebe. Jediná princeznina slza by ho přiměla jít na kraj světa, kdyby se pak proměnila v úsměv. A tak vychovávali Růžičku jen v samé radosti a štěstí.
2: Růžičko, vždyť už jsi málem navdávání. Právě včera se mě ptal princ z království měsíce, zda ses vyspala do růžova.
3: Za to sám, když ji vidí, bledne jako luna.
4: Luně se však podobá tak málo.
3: A král země úsměvů se dává ptát, jestli úsměv ze všech nejkrásnější.
2: A nejlíbeznější.
4: Můj.
2: Či jiný.
3: Jestli by tvůj úsměv nezdobil trůn po králově pravici.
4: Ale u nás je pokaždé stejně zachmuřený jako naše kuchařka, když se jí srazí těsto.
3: Trápí ho, že tvůj úsměv nepatří jen jemu.
4: Patří přece všem dobrým lidem.
2: Ano, a komu patříš ty, Růžičko?
4: Přece vám a našim růžím a zahradám a hrám.
2: Ale nemůžeš si jenom hrát.
3: Ale může.
2: Vždyť už vyrostla z dětských střevíčků.
3: I když tančí už na bále, snímá ještě dětské. Však uvidíš. Stáhni šátek ze zlaté klece, Růžičko.
4: Kdo je to?
3: Páv, vzácný pták, kterého v našem kraji nikdo nemá.
4: Je krásný.
3: Koupil jsem ho od kupců, kteří připluli ze zámořské země. Chytili ho prý na dunách, daleko za modrým mořem. Je tvůj.
4: Děkuju, tatínku. Září duhovými barvami a třpití se mu oči. Jak se to dívá? Co má v očích, bratře? To neznám.
2: Kdyby byl člověk, řekl bych, že má v očích smutek. Ale je to jen pták. Nemůže se usmívat ani plakat.
4: Je smutný, bratříčku.
3: Ale s tebou bude vždycky veselý, jako každý, na koho se podíváš.
2: Kromě princes království měsíce a krále země úsměvů.
4: Nechci o nich slyšet. Vůbec o nikom. Chci být jen se svým pávem. Chtěla bych, aby se jeho oči zatřpitily radostí.

0: Z celé zahrady mám nejraději tenhle růžový keř. Prý vyrostl v hodinu, kdy jsem se narodila. Líbí se ti, můj milý páve? Pokaždé, když se mi zatouláš, tak tě tady najdu. Mám teď svůj keř ještě radši. Co bys mi asi pověděl, kdybys mohl mluvit? Jsi se mnou rád? Já to vím. Neteskni už po vzdálené zemi. Probuď svou radost. Dám ti červenou růži. Nejkrásnější, která na mém keři vykvetla.
1: Je tu mé srdce, ale domov je daleko.
0: Ty jsi promluvil. A v očích se ti třpití jiskřička radosti.
1: Se smutkem je každý sám. Zakletý do sebe. Radost vrací lidem řeč. Navrací člověka k lidem.
0: Kdo jsi?
1: Paví princ, růžičko.

0: kam se ten podivný pták hne, naše princezna za ním.
1: Jakoby ne on, ale princezna byla jeho hračkou.
0: Ani s mou Hojdou se neprochází jako dřív.
1: Třeba, že komtesa Hojda by měla být princezninou první přítelkyní, když vy jste první dvorní dáma.
0: Má dcera je první princezninou přítelkyní. Na tom nic nezmění nějaký pták s duhovým peřím.
2: Jen se podívejte, pro mě ani jednou nerozprostřel peří do vějíře.
1: Je tak pyšný, že jen pro tu nejvzácnější čaruje.
2: Matko, co pak nejsem dost vzácná?
0: Jsi, Hojdo, a ty mlč, sluho, pod mě šilí.
1: Už tolikrát jste mi řekli, mé vzácné paní, že jsem poslem špatných zpráv a že má slova mění diamanty v pouhé sklo. Ale což nebývala pravda taková, že jste se s klíčkem dali oslnit a málem v něm viděli diamanty? Princezna je nejvzácnější, protože je princezna. Komtesa Hojda může být ještě vzácnější. Najde-li si za ženicha prince nebo krále?
2: Tak ať se princezna baví s pávem. Alespoň její vzácní nápadníci budou mít čas na jiné dívky. A ji, ať si vezme třeba páv.
0: Hloupá. Jen vedle princezny na tebe padne trochu jejího třpitu, perlivého smíchu a šarmu. I ke mně už se doneslo, jak si lidé říkají, Hojda, jak mohl v království růži vykvést takový bodlák.
2: Ty si...
0: Musíme překazit čarování páva. Ať se princezna vrátí k mé Hojdě.
1: Zabít ho?
2: Oškubat mu peří, vypadal by jako bažant.

0: Co se stalo, růžičko? Jako bys nežila mezi námi, ale někde, kam za tebou nemůžeme. Posloucháš svého bratra?
1: Ano. Ano, tatínku. Hraje krásně. Já jen... Myslela jsem teď na Lena. Včera jsem seděla s kolovratem u krbu, vyletěla jiskra a na vřetenu nezůstalo nic.
2: Soužijí jen schořelý Len.
1: Ty jsi ale posměváček.
0: Dám ti přinést takovou náruč lnu, že ho nespředeš ani za rok. Ale páva pošli do zahrady. Překážel by ti při předení.
1: Ne, tatínku. Chce být se mnou.
3: Jistě se mu v zahradě líbí víc než v komnatách. Je to jen pták.
1: Ne, nechci.
0: Poruč dvořanům, ať odnesou páva.
1: A proč tu nesmí být se mnou?
0: Nemůžeš s ním být ve dne v noci. Lidé si toho už všímají.
1: Tak ať si toho nevšímají.
3: Ráno ho uvidíš.
1: Do rána je dlouho.
3: To je řečí kolem obyčejného páva.
1: Není obyčejný. On je pavý princ. Ano, žádný jiný se mu nevyrovná.
2: Tak možná, že máš prince, snad je to pavý král, však nemá vzácné límce, tak kdo by o něj stál? Jen peří, peří, peří, peří, peří, jen peří, peří, peří, jen peří, peří. A škoda, že je němý a tvář má neznámou, jak věřit, že má zemi z té duhy utkanou. Kdo doufá, ať tam běží, ať tam běží, kdo doufá, ať tam běží, ať tam běží. Já vidím pohled žhavý, snad jako drahokam, však je to oko pavý a hledí bůh ví kam. A blout je, kdo mu věří, kdo tomu věří. A blout je, kdo mu věří, kdo tomu věří.
1: Nech mě, nech nás, pojď, můj pavý princi, nechte nás spolu. V zahradě pod naším růžovým keřem je nám nejlíp. Viď, můj milý.
4: Divíš se otci a bratrovi? Na zámek se sjíždějí nápadníci a nelíbí se jim, že s nimi netančíš a neprocházíš se zahradou.
1: My se nikdy nerozloučíme, ať je jich třeba plný palác.
4: Už brzy bude tvůj otec chtít, aby si jednomu z nich podala růži ze svého keře.
1: Červenou růži jsem dala tobě. Nemůžu jí trát pro jiného.
4: Růžičko,
1: vypravuj mi o své zemi.
4: Za modrým mořem, za písečnými dunami, leží paví království. Horký vzduch se nad ním chvěje a nosí obrazy bílých cizokrajných měst. Duhové mosty pojí oblohu a zem. V zahradách se procházejí pávy a pijí duhové krůpěje z barevných květů. Kdybych se mohl vrátit, zasadil bych tvou červenou růži, z které nezvadl ani lupínek. A keř z té růže bych opatroval jako oko v hlavě.
1: Vezmi mě s sebou do paví země.
4: Slyšela jsi přece. Možná, že máš prince, snad je to pavý král, však nemá vzácné límce, tak kdo by o něj stál? Snad všechno, co ti vyprávím, je jenom pohádka. Tak vzdálená, že ani nemůže být pravdou.
1: Nevšímej si písní mého bratra, můj milý. Je dobrý, ale rád mě škádlí. Ať je tvé vypravování jenom pohádka, ale je krásná. Tak krásná, že už chci žít jenom v ní. Poslouchej, jak by zněla ta píseň, kdybych ji zpívala já.

0: No, tebe si vezmu, můj pavý princi. Nikoho na světě nemám tak ráda jako tebe.
1: Oh, vidíte to? Ona ho políbila.
2: Páv nám očaroval princeznu.
3: Já ji ho daroval, já ji ho odejmu.
1: Sekněte mu hlavu, králi. A hned, taste.
4: Růžičko, s Bohem.
0: Princi.
5: Už se neuvidíme.
0: Kde je můj páv? Můj pavý princi?
2: Princi?
0: Co jste mu udělali?
3: Nic, dočista nic, růžičko.
2: Uletěl.
0: Proč máš v ruce meč? Ty jsi ho zahnal. Tatínku, chtěl jsi mu ublížit?
3: Já nevím, jen...
1: Chtěl tě zachránit před jeho zlou mocí.
0: Jakou zlou mocí? Je nejlepší na světě, můj pavý princ. A teď se ztratil. Páve. Páve, můj milý.
6: Sestřičko. Sestřičko, co se stalo?
2: Uletěl duhový ptáček a nevrátí se.
0: Bratříčku, vrať mi ho.
1: To máte z toho, že jste ji rozmazlovali. Dostane na co si vzpomene i na co si nevzpomene.
3: Utiš se, růžičko.
0: Já šťastná nebudu, dokud nenajdu svého pavýho prince.
2: Slyšela jsi, matko?
3: Růžičko, děvenko moje, i hojda se dnes usmívá, aby ti udělala radost. Podívej.
1: No, už dlouho jste si spolu nehráli, princezno. Stříbrné kuželky leží v koutě, zlatý míč se zakutále.
0: Nechci si hrát. Nechci, aby svítilo slunce. Nechci, abyste byli se mnou. Nechci nic, když nemám svého pavýho prince.

Růžička králi a svému bratru chřadla před očima. Až se princ na její smutek nemohl dívat a vydal se na dalekou cestu, aby snad někde našel duhového páva, kterému princezna dala s růží své srdce.

0: Už 7 týdnů bloudím po neznámých krajích a opavým princi jsem se nedozvěděl ani slovíčko. A teď se mi do cesty postavilo moře. Snad se vrátil tam, odkud ho přivezli zámořští kupci. Širá, daleká vodo, jak tě přepluju.
1: Hledáš paví království, princi? Hledáš pavýho prince?
0: Duhová rybo, jak víš, koho hledám? A jak víš, kdo jsem?
1: Neptej se, vím mnoho. Vím, že tvá sestra už poznala smutek. A že nebude šťastná, dokud se nesetká s pavým princem. A že se s ním nesetká bez tvé a mé pomoci.
0: A jak ty bys mohla pomoci?
1: Na druhém břehu moře leží paví království. Horký vzduch se nad ním chvěje a nosí obrazy bílých cizokrajných měst. Duhové mosty pojí oblohu a zem. V zahradách se procházejí pávy a pijí duhové krůpěje z barevných květů.
0: Tam je pavý princ?
1: Přenesu tě k němu. Neboj se, vstup do vln a chyť se mých ploutví.
0: Děkuji ti, rybo.
1: Neděkuji. Přepluješ moře jen, jestli vykonáš to, oč tě požádám.
0: Nechci, aby se růžička trápila. Splním tvé přání.
1: Ať je sebe těžší?
0: Neznám nic těžšího než její smutek. Dal jsem ti slovo, rybo.
1: Drž se dobře, princ.

0: Jsi v pavím království. Až předáš pozdravení pavýmu princi, vrať se na pobřeží. Čekej na mne 3x7 dní. A nezapomeň, co jsi mi slíbil.
1: Děkuji ti. Děkuji, vzácná duhová rybo. Nezapomenu ti tvou službu. Já se vrátím.

0: Jsem princ z království růží. Uveď mě k pavýmu princi dvořane.
1: Nevím, přijme-li tě, pane. Ale snad ho tvá návštěva trochu rozptýlí.
0: Nic bych si teď nepřál víc.
1: Byl veselý, smál se. A radost se kolem něj šířila jako vějíř z pavých per. Všichni jsme byli šťastní, než se stalo to neštěstí.
0: Jaké neštěstí?
1: Král pouští chtěl za ženu paví princeznu. Prosila svého bratra, ať ji zlému králi nedává. Raději, že utone v modrém moři, než aby se stala královnou písku, vyschlých řek, písečné bouře a žízně.
0: Ubohá princezna.
1: Král pouští od nás odešel s nepořízenou. Msta však byla strašná. Nad našimi poli a zahradami se zvedl vichr a mnoho z nich zavál pískem. Princezna zmizela a nikdo už o ní neslyšel. Prince král pouští proměnil v páva, když prý je pyšný jako páv.
0: Zmizel z paláce?
1: Až po čase. Bloudíval po dunách a hledal svoji sestru. Někdo říká, že ho unesli, jiní, že uletěl sám.
0: Třeba nechtěl být lidem pro smích.
1: Spíš pro pláč. Vždycky jsme ho milovali. A princeznu taky. Je to právě 7 neděl, kdy jsem ho našel v zahradě. Vrátila se mu lidská podoba, ale duši má ztracenou. V ruce držel překrásný červený květ, který u nás dosud nikdo neviděl. Zasadili jsme jej a vyrostl keř. Podívej, teď jde právě k němu.
0: Růže? Takové růže přece rostou jen na keři naší růžičky.
1: Sedává pod ním a jakoby květy, kterým říkáš růže, hojili jeho duši. S jakou láskou a něhou se jich dotýká.
0: Paví princi.
1: Úpěnlivě čekáme na toho, kdo jej potěší a vrátí životu.
0: Snad vám přináším ten dar. Uveď mě, dvořane.
1: Můj pane, přivádím ti vzácného hosta. Prince z království růží.
0: Vítám tě.
2: Jsi pavý princ?
0: Toto je paví království a já jsem jeho vládce.
2: Pak ti patří pozdrav mé sestry růžičky.
0: Růžičky?
2: Co pak si na ní nevzpomínáš?
0: Růžička, růže, červená růže, dvořane, tak se jmenují ty květy, už vím.
2: Je to jméno mé sestry. Vdechni vůni růže, paví princi, zhluboka. Zavři oči. Nepřináší ti vůně obraz dívky?
0: Růžička. Ano, má azurové oči, čisté jak mořská voda, vlasy medové a ústa, lupínky růží. Stále ji vidím ve snu, jenom ji. Růžička, nejkrásnější ze všech růží. Její tvář je jak vykoupaná v rose.
2: Teď se topí v slzách. Má sestra nebude šťastná, dokud tě znovu neuvidí.
0: Ani já bez ní nežiju. Růžička mi vrátila hlas, vrátila mi tvář, ale u ní zůstalo mé srdce.
2: A její u tebe.
0: Vidíš, můžeme žít jen spolu, růžička a já. Hned pošlu loď a doprovod a svatební šaty z duhových per a vzácné dary růžičce i králi. Ale ty zůstaň se mnou, bratře. Budu trpělivěji počítat dny, které mě dělí od chvíle, kdy u našeho břehu přistane má nevěsta.
2: Rád bych zůstal, rád. Ale dal jsem slib a musím jej dodržet. Odejdu. A vrátím se za 3×7 dní.
0: Zahraj mi tedy ještě, bratře, než se rozloučíme. Tóny jsou mocnější než dálka. Rázem si tam, kde si přeješ být. Král čte starou knihu, ano, a růžička u krbu přede len.
2: A páv sklání svou korunku u jejich nohou.
0: Zahraj mi píseň, kterou si hrával růžičce. Opavím princi, zahraj.
2: Tak možná, že má prince, snad je to paví král, však nemá vzácné límce, tak kdo by o něj stál? Jen peří, peří, peří, peří, peří, jen peří, peří, peří, peří, peří.
0: Ach, škoda, že je němý a tvář má neznámou, jak věřit, že má zemi, zem z duhy utkanou. A víš, že růžička tu píseň zpívala jinak? Já vím, že není němý, ač tvář má neznámou, on daroval mi zemi, zem z duhy

0: Růžičko, přijeli poslové od pavýho prince. Je živ a zdráv a tvůj bratr taky.
1: Žije? Žijí! Našel ho, můj báječný drahý bratříček. Můj pavý princ žije.
0: Je vládcem v zemi za mořem, v pavým království. A poslové mě jeho jménem požádali o tvou ruku. Přivezli jeho podobiznu, podívej.
1: Ach, je krásný. Tatínku, snad nejsi smutný. Já jsem tak šťastná.
0: Ztrácím tě.
1: Jen odjíždím.
0: Za moře, na kraj světa. Ještě jsem neviděl rodiče, kteří by jásali, když vdávají jedinou dceru.
1: Ještě se nevdávám. Teprve popluju za ženichem.
0: Popluješ přes moře, daleké, nekonečné.
1: Modré, jako oči pavýho prince.
0: Nebezpečné jako závist.
1: Věčné jako moje láska.
0: Hluboké jako lidská zášť. Bojím se. Růžičko, ať mi v něm neutoneš.
1: Tatínku, takhle mě vyprovázíš na cestu. Buď se mnou šťastný.
0: Budu rád, až mi poslové přinesou zprávu, že jsi šťastně doplula na druhý břeh.
1: Tak pojď se mnou, tatínku.
0: Přece víš, že nemohu, růžičko. Musím spravovat zem. Ale nedej na moje řeči. Starý člověk, ten už někdy poslouchá víc síčky než slavíky. Měla by si sebou vzít některou družku, mladou, s kterou každé zrníčko pláče proměníš v perličku smíchu.
2: Mou hojdu.
0: Ale vždyť ta se mračí, kde pak hojda a smích?
2: Je celá zarmoucená pomyšlením, že ztrácí družku svých dětských her.
0: Chceš jet, hojdo? Poslové říkají, že v pavým království jsou všichni lidé přívětiví.
1: I tobě se tam rozjasní tvář, hojdo. Uvidíš. Zůstaneme spolu. Najdeš si ženicha?
0: No co, hojdo? Co pak váháš? Tady už je přebráno.
3: A růžový princi tě stejně ani nevšimne. Ale kdo ví, jaké štěstí tě čeká v pavým království?
4: Neopustila jsem princeznu nikdy, pokud mě ona sama nezanedbávala.
1: Ještě pořád se na mě zlobíš pro pavýho prince.
2: Ne.
1: Všechno ti vynahradím. Staneš se první dvorní dámou paví královny.
3: Poruč si, ať tě provází náš sluha. Je sice podměšilý, ale pro tebe a pro peníze by skočil do moře. A nebo tam někoho hodil.

0: Proč jste mě volala, paní? Všichni na lodi už spí. Jen kormidelník vede plachetnici temnotami bůh ví kam.
1: Šetři spánek spáčů a schovej se sem do závětří. Měsíc začíná rozlévat stříbro po vlnách. Kromě něj, ať nás tady nikdo nespatří.
0: Proto máte temný plášť?
1: Tišej! Chceš být konečně pánem? A nejen sluhou pavýho prince?
0: To chci. Být pánem.
1: Dost možná, že budeš. Chceš, aby ti tento měšec, říkal pane?
0: Ano.
1: Koupíš si, nač ukážeš, a zaplatíš si i sluhy, kterým budeš poroučet.
0: Ano. Ale zač to všechno, paní.
1: Schodíme paví nevěstu do moře. A po přistání dosvědčíš, že pravá nevěsta jsem já.
0: Ale paví princ ji zná, propadneme hrdlem.
1: Nikdy ji neviděl. Snad nevěříš povídačce o tom, že páv, který růžičce uletěl, je princ. A i kdyby, je to už dlouho a tváře dívek se mění.
0: U dvora pavýho prince je náš princ.
1: Odešel. Slyšela jsem hovořit posly, že jakmile vyřídil sestřin vzkaz, vrátil se k moři.
0: Ale domů nedošel.
1: Třeba se utopil při zpáteční cestě. Slyšíš, jak vlny hučí? Blázne. Myslíš, že bych se rozhodla plout přes moře, kdybych si nebyla jista svou věcí? Běž se podívat, co dělá princezna.
0: Spí a usmívá se ze sna.
1: Tak na co čekáš? Vidíš? I měsíc se na chvíli ukryl, aby nebyl nevítaným svědkem. Pojď! Pluj. Pluj si jako kámen, růžičko. Až na samé dno. Paví nevěsto.
2: Avšak růžička neutonula. Z hlubin moře se vynořila veliká ryba. V záři měsíce podobná stříbrné lodičce. Vynesla růžičku na hladinu a tiše ji nesla mořskými vlnami tam, kam před nimi s napjatými plachtami spěchala princeznina loď. S východem slunce spatřila růžička, že šupiny ryby se třpití stejně jako duhová paví pera. Pomyslela si, že ryba je snad poslem pavýho království. A znovu uvěřila, že uvidí pavýho prince. A zatímco před nimi se ještě vlnila nekonečná modrá pláň, loď s hojdou přistála u břehu.
1: Pěkná země. A tolik lidí čeká, aby mi vzdalo hold.
3: Jako princezna.
1: Jsem princezna. Pamatuj si to, hlupáku.
4: To je ona.
5: Jak se mračí.
6: Říkali, že bude krásná.
4: Je ošklivá jako hodina smrti.
6: Má svatební šaty z pavých per.
1: Okouníte.
4: Je zlá.
6: Je zlá.
1: Co ti pávy tolik?
6: Z pavých per.
1: Co okouníte.
4: Je zlá.
6: Je zlá.
1: Co ti pávy tolik křičí? Zažeňte je!

0: přichází princezna Růžička z království růží.
1: Je opravdu tak krásná jako v mých snech? Má dobrá, milá růžičko.
2: Ach, odpusťte, princi, ale stačilo by, kdyby měla aspoň střípek krásy, o níž jste myslel, že je jí celý džván.
1: Buď vítána v pavím království.
3: Buď vítán, můj paví princi.
1: To přece není ona. Přeplula za mnou moře, má na sobě svatební šaty z pavých per, které jsem jí poslal. Ale je jiná.
4: Nevšimla si mě? Tak vymysli něco. Udělej něco, nebo jsme ztraceni.
5: Má paní tolik strádala vaší nepřítomností, že se jí žalem proměnila tvář. Nuže je na vás, paví princi, abyste splatil dluh?
3: Ano, ano. Milovala jsem tě, i když jsi byl pouhým pávem. Má láska ti vrátila pravou podobu. Tvá sejme prokletí žalu ze mne. Jen co mi navlékneš svatební prsten, budeš mít paní, že ti budou závidět všichni králové světa.
1: Není nic, co by se dalo vytknout jejím slovům. Ale ta pýcha v nich, ta pýcha. Tak ale by růžička nemluvila. A i kdyby byla zakletá v ropuchu, měla by jiné oči. Oči třpitné, laskavé, milující. Nikdy v nich nebyla pýcha. Poraď, dvořane.
2: Máš pravdu, pane. V očích zůstane každý tím, kým je. Ať se s ním děje cokoliv.
1: Jistě jsi unavena po dlouhé plavbě, paní. Ráda si odpočineš ve svých komnatách.
3: Nejsem unavena, se svatbou nemusíme otálet.
5: Nechcete přece, princi, aby se rozneslo, že máte ošklivou nevěstu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Jen co jí na hlavu položíte svatební korunu a tvář zahalíte svatebním závojem, bude krásná jako růže.
1: Jako růže? Dobrá, svatba bude dnes. V naší zemi je však zvykem, že nevěsta nosí svatební korunu z květů.
4: No což, tu zlatou si obléknu zítra.
1: Ženich sám uvíje věnec z těch květin, které jsou mu nejmilejší. Mně jsou nejdražší červené růže. Jen růže mohou zdobit princeznu z království růží.

0: Snad střípek duhy tam na obzoru vln padl do vody. Ale ne. To je ryba. Duhová ryba. Už 3x7 dní na ní čekám. Vrací se pro můj slib a přináší mořskou vílu? Ale ne. Vždyť to je růžička. Naše růžička.
1: Bratříčku.
0: Sestřičko.
1: Bratříčku.
0: Sestřičko.
1: Kde to jsme?
0: Na břehu Pavího království.
1: Paví království. Děkuji ti, milá duhová rybo.
2: Neděkuji.
1: Zachránila jsi mi život. Kdybys mě přinesla k jinému břehu, prosila bych tě radši, abys mě vrátila do mořských vln.
0: Takhle, růžičko, pluješ za svým ženichem?
1: Plula jsem lodí, ale najednou jsem se uprostřed noci probudila ve vlnách. Duhová ryba mě zachránila. Jak se ti odměním?
2: Ti zapavím princem a buďte spolu šťastní.
1: Nic si nepřeju víc.
2: To je tvá odměna i pro mne. Ale spěchej, spěchej za ním.
0: Růžičko, vyprovodím tě.
2: Počkej.

0: Snad si nezapomněl na svůj slib.
1: Ano, splním, co si budeš přát.
0: Ožeň se se mnou.
2: Ne.
1: S tebou?
0: Čekám tvou odpověď.
1: Máš mé slovo, prince.
0: Pojď tedy za mnou.
2: Ne, neodcházej, bratříčku. Utoneš.
1: S Bohem, růžičko.
2: Moře ho pohltilo, jako by tu nikdy nebyl. Bratříčku, bratříčku, co jsi to udělal? Rybo, duhová rybo, stáhni do mořských hlubin mne. Vezmi si mne.
0: Vezmeme tě sebou. A rádi, růžičko.
2: Kde se tu vzal, paní? A ty, bratříčku?
0: Jsem princezna Pavího království. Pavý princ je můj bratr. Oba nás zaklel král pouští. Mnoho našich zahrad a polí zavál pískem, protože jsme nebyli poslušní jeho vůle.
2: Mě proměnil v rybu a prince v páva.
0: Páv je v našem erbu. Král pouští doufal, že zakletého prince lidé nepoznají od obyčejného páva a jednoho dne ho zabijí. Ale u nás ho poznal každý podle očí a prokazovali mu úctu jako člověku.
1: I naše růžička v něm poznala člověka.
0: Řeč mu mohla vrátit jenom dívka, která by mu dovedla dát radost. Lidskou podobu, jen její láska.
1: Láska je mocnější než všechny temné síly. Bezbraná přepluje moře.
0: A němému dá hlas.
2: A hlasu dá píseň.
0: Mě mohl vysvobodit jen ten, kdo by se nezdráhal vzít si mě v rybí podobě.
1: Teď, když přede mnou stojíš jako dívka, překrásná, moudrá, milá, která se sama může rozhodnout, dovol, princezno, abych tě poprosil o tvou ruku.
2: Tady jsou obě dvě. Princezno, tam, kde byly před chvílí písečné duny, kvetou nádherné zahrady.
0: Král pouští zemřel závistí a zlobou.
2: A já mám místo své zmáčené košilky?
1: Svatební šaty z pavých per.
0: Nenechme už pavýho prince déle čekat.

0: Nebuďte smutný, můj pane.
1: Sedím tu pod keřem vyrostlým z růžičči na květu. Na klíně věnec povadlých růží. Má nevěsta tu není.
0: Ale nepravá nevěsta je pryč. A její služebník taky. Měl jste se dívat do jejich tváří, když jste kladl věnec na hlavu té dívky.
1: Díval jsem se jen na růže. Vždycky, když se jich růžička dotkla, ještě zkrásněly a zavonily silněji.
0: Ve vlasech nepravé nevěsty v okamžiku zvadly, jako postříkány jedem. Máme hledat ty dva proradníky?
1: Ať si jdou, kam chtějí. Do moře, do pouště stejně skončí, jak zaslouží. Nech mě teď o samotě.
2: Proč jsi tak smutný, můj princi?
1: Ten sladký hlas.
2: Proč schováváš hlavu do dlaní?
1: Bojím se, že si tě jen vymýšlím. Otevřu oči a z mého snu nezbude nic. To přece nemůže být pravda, že jsi tady.
2: Probudím si tě. Probudím si tě do pohádky, kterou jsme si spolu vymýšleli. Pamatuješ? Můj milý, tvoje ústa se usmívají.
1: Růžičko, ty se mi nezdáš. Podívej, věneček z tvých růží kvete. Má nevěsto.
3: A tak se všichni shledali a 7 dní a 7 nocí se slavili 2 slavné svatby. Růžový princ se svou nevěstou pak přepluli moře a vrátili se ke starému králi. Zlá dvorní dáma, když slyšela o růžiččině svatbě, vydala se hledat hojdu a nikdo víc o ní neslyšel. V pavím i růžovém království se pak štěstí dlouhá a dlouhá léta klenulo jak duha a kvetlo jak růžová zahrada.
4: Tak to byl příběh o pavím princi a o království utkaném z duhy. O štěstí jemuž na 1000 mincí nemohlo navrátit dluhy. Moře je odneslo, Bůh ví kam, pohřbilo ve vlnách. A princ, jak pták, co ztratil hlas, pak bloudil po dunách. Jen červená růže, jen ta měla moc proměnit v slunečný den prokletou noc, co princ v duši měl, když nebyl si podoben. Červená růže jen ta měla moc a láska krásná, jako je snění, však kde je růže, co nepopíchá, taková snad ani není. Kde pak je království červených růží, kde žije dívka, krásná jak snění, snad za duhou, snad za mořem, je-li, anebo není.
5: Jednoho dne chytila stráž v Kocourkově venkovana, který vezl něco velice podezřelého, něco, co v Kocourkově dosud nikdy neviděli. Vezl do města prodat dýni.
6: Co to tu máte? Jaké vajíčko to vezete?
5: Zahřímala stráž a zacloumala venkovanovým ramenem. Venkovan se nejprve začepířil, ale pak jenom odsekl.
6: A to je kobylí vejce a nechte mě.
5: Stráž se podívila.
6: Jakže? Kobylí vejce? To byste měl ukázat na radnici.
5: Vytáhli dýni z vozu a všichni se odebrali na radnici. Tam vzbudila dýně velký rozruch.
6: A mohlo by se z toho vylihnout hříbátko?
5: Ptal se radní břichopásek. To se ví. A jaké? Odpověděl hubatý venkovan. Jen je vysedět.
6: Sousede, To by byla trefa, ozval se radní já taky rád. Koně u nás nemáme a slyšel jsem všude, že není užitečnějšího tvora nad koně. Co tomu říkáte, sousede? Což abychom si to vejce koupili a dali vysedět? No, to by nebylo špatné, uznával starosta, ale kdo pak nám vejce vysedí? Vždyť je větší než 4 kvočny dohromady.
5: Ale pane starosto, snad byste je nechtěl dát pod kvočnu. Kobylí vejce musí vysedět jen kobyla.
6: Kobyla. Ale kde ji vzít? Zabručel starosta.
5: To je nejmenší starost, ozval se venkovan. Já vám prodám tuhle svou.
6: Ale děte, to je kobyla. Já jsem myslel, že je to valach, zarazil se starosta.
5: Když to tedy byla kobyla, usnesla se slavná rada města Kocourkova, aby se vejce i s kobylou koupilo a dalo vysedět na obecní útraty. Urovnali ve stáji veliké hnízdo ze slámy a sena, položili do něho dýni a přivedli kobylu, aby si sedla. No jo, ale kobyla si za nic na světě nechtěla sednout. Když nechceš, nechceš, rozhodli se moudří otcové města. Pak ti pomůžeme. Svázali kobyle všechny 4 nohy a položili ji na dýni. No, co měla kobyla dělat? Seděla na vejci. Ale protože dostala brzy pořádný hlad, pustila se nejdříve do sena kolem sebe a když v ní zmizelo, pustila se také do slámy, až nezbylo z hnízda vůbec nic. Co dělá naše hnízdo, řekli si páni radní a přišli se za několik dní podívat. Ale hnízdo bylo pryč a kobyle trčelo z huby poslední stéblo slámy.
6: Podívejte se na mlsnou hubu, rozhorlili se radní. To by se ti tak hodilo. Žádné seno. Dáme jí do hnízda dřevěné piliny. Na tý jí zajde chuť.
5: No, piliny kobyla opravdu nesnědla, za to však brzy chudák pošla hlady.
6: Takové líné zvíře, rozmrzeli se otcové města. Raději pojde, než aby seděla. Ale ať, jen když se nám vejce neskazilo.
5: Vejce se neskazilo, přitom však na něm nebylo ani nejmenší známky, že by se už snad mohlo začít klubat. Páni radní je obraceli ze všech stran, přikládali k němu uši a poslouchali, ale nikde nic. Nakonec se odhodlali k poslednímu pokusu.
6: Zkusíme, co se ještě dá. Skutálíme vejce ze stráně, možná, že se cestou narazí a samopukne.
5: Vynesli dýni na stráň a pustili dolů. Dýně se kutálela z kopce, hopkala, motala se, až dole padla do křoví a tam uvázla. V křoví spal zajíc, hlukem se probudil, polekal se, vyskočil a upaloval, jako by mu hlava hořela. Hříbátko, hleďte hříbátko, volali kocourkovští radostně, běželi za ním, ale už je nedohonili. Smutně se vraceli domů. Škoda, že jsme nedali vejce rozbít na náměstí, litoval starosta, tam by nám hříbátko neuteklo. Kocourkovské také mrzelo, že nemají kostel blíže města. Radili se, radili a kocourkovský provazník přišel na to, že by se dal kostel k městu přitáhnout a hned utíkal domů pro provazy. To by šlo. Městská rada svázala všechny provazy k sobě a kostelík jimi důkladně omotala. Potom zapřáhli všechen dobytek a prásk, prásk, poháněli dobytek holemi a biči. Ale kostel se nepohnul. Starosta myslel, že provazy jsou špatné, že by byly lepší řemeny. Tu však k němu přistoupil jakýsi neznámý krajánek, který právě šel kolem a podívil se. Jak to, pánové, že dáváte kostel táhnout dobytkem? Kostel je přece posvátná budova, tu mohou táhnout jen lidé. Starosta se tleskl do čela. No ovšem, to je pravda. A hned poslal Řimbabu, aby zahnal dobytek domů a poručil všem mužským, aby se zapřáhli do svatého díla. Zapřáli se páni radní, zapřáli se diváci. I pan starosta položil svůj nejkrásnější kabát na zem a taky se chopil provazu. Krajánek mrskl okem na starostův pěkný kabát na zemi, usmál se a zavolal. No, teď to půjde, táhněte všichni. Hej, rup! A přitom lehounce popotáhl kabát ke kostelu. Starosta i všichni kocourkovští zatáhli, až provazy zapraskali. Krajánek odběhl ke kostelu podívat se na jeho základy a volal, no pohnul se, pohnul, a pak zase běžel ke kabátu. Starosta se ohlédl na svůj kabát a hle vidí, že kabát je o dva kroky dále, než byl dřív. Sousede, podle kabátu vidím, že jsme nejméně o dva kroky postoupili, půjde to. A krajánek už zase volal, tak pozor, hej, rup. A posunul zase kabát o dva kroky ke kostelu. Kocourkovští opět zatáhli a starosta se zase hned podíval po kabátě. No sláva, zase jsem o dva kroky od kabátu dále a kostel o další dva kroky ke kabátu blíže. Krajánek bez ustání běhal mezi kostelem a kabátem a vždycky hej, rup, a popotáhl kabát o dva kroky blíže ke kostelu. Starosta se usmíval. He, farečku, my kocourkovští, my jsme chlapáci, tak ještě jednou se opřeme a kostel bude u kabátu. Hej, rup, opravdu, kostel už je úplně u kabátu. Krajánku, buďte tak hodný a dejte ten kabát stranou, ať mi na něj kostel nevěde. A sousedé, ještě jednou, hej, rup, ať to třeba praskne. A prásk. Starostovo přání se vyplnilo, provazy praskly a celý mužský kocourkov ležel na zemi. Správně, sousedé, to je vidět, že jste dobře táhli. Nic nevadí, nic nevadí. Chlapíci jsme, jenom vstaňte a opražte se, já se půjdu podívat, kde je teď můj kabát. Utíkal ke kostelíku, ale kabát už tam nebyl. Krajánek jej totiž rychle zbalil a upaloval od kocourkova. Zakašlal pan starosta. Ani ho nenapadlo, že by byl krajánek něco s kabátem prováděl, jenom vzdychl. Dejte to, krajánek ho zapomněl odklidit a teď jsme na něj vtáhli kostel. Ale aspoň máme, sousedé, kostel konečně blíž. A kocourkovským se od té doby zdála cesta do kostela mnohem kratší.

0: O kočičím bále. Když se ještě u muzik dudalo a o tvrdohlavcích šla řeč, že by dokázali být povolní leda za zlaté dudy, tedy za oněch časů, proti nímž jsou ty dnešní nebe a dudy, býval v Předslavicích dudák, náramně proslavený muzikant. Znali ho všude jak falešnou pětku a každý mu říkal jen dudák Jíra. Kdo by se staral, jak se vlastně jmenuje? Šlo přece o to, jak umí s dudami, a ne o to, co má zapsáno na faře. Přiženil se do Předslavic, ale hospodaření moc nedal, pokud nehospodařil v hospodě. Vydělával si raději dudami. A popravdě pověděno, neslo mu to víc než těch pár strychů žita a brambor. O chalupu a pole dbala jeho žena. A Jíra jí byl kruce na nejvýš, když potřebovala pohlídat, jestli se už nevaří voda v hrnci. Nenaříkali si však. Stačilo, aby Jíra po muzice vyklopil kapsy na stůl a hned bylo na pečínku i na parádu. Jednou se ten dudák vracel od někud od Kojetína a tu se mu do cesty namanulo černé kotě. Žalostivě mňoukalo, ometalo se mu kolem nohou a táhlo se za ním jak špatné svědomí. Komu asi patříš, ty vandráku, oslovil dudák kotě. A že měl povahu, která by byla kuřeti neublížila, pohladil to černé kotě po hřbetě a zakrojil kus uzeného, co mu kdesi přidali za vyhrávání. Kotě udělalo se soustem krátký proces, zamňoukalo a šlo za dudákem, jak věrný pes. Tak spolu došli až do Předslavic. A když už byl dudák jednou doma, nechtělo se mu vodit kotě zpátky a hledat po vsích, komu vlastně mourek patří. Však bude také k užitku, řekla dudákova žena. Strčila kotěti misku mléka a pak ho měla k chytání myší. Kotě se však vybarvilo dočista jinak, než mínila. Raději se povalovalo za kamny, chtělo si hrát a když na ně neměl dudák čas, anebo když odešel někam k muzice, sebralo se a hajdy za ním. Dudák se smával, že by měl kotěti opatřit také dudy, když ho tak věrně provází, ale kotě nebylo k ničemu dobré. Doprovodilo dudáka kousek za ves a pak zmizelo v polích. Je to tulák, zlobila se dudákova žena. Měli bychom ho dát pryč, než ho odstřelí v polích jako škodnou. Ale jen ho nech, přimlouval se Jíra. Já se také musím tlouci s dudami po všech peklech. Každý máme svoje. Tak to šlo nějaký čas. Když zmizel z domu dudák, zmizelo i kotě. Když se vrátil, vrátilo se i kotě z vandru. Jednou šel dudák Jíra z posvícení v Bavorově. Hlavu měl těžší než kapsu, jež tomu tam platili spíš pivem a kořálkou než penězi. A v duchu přemítal, co odpoví, až začne žena láteřit, že přinesl málo a že jí nezbyde na živůtek rybými šupinami pošívaný, aby každému oči přecházely. Nedaleko Helfenburka došel nějakého pocestného. Takový obyčejný chodec to byl. Měl černý plášť, svítil si na cestu lucernou a nabídl dudákovi, aby šel s ním, aspoň prý někde nespadne do taluty. Zašklebil se přitom, ale dudák na to neřekl nic. Ani si nevšiml, že lucerna svítí podivným, jakoby rudým světlem. Obíral se dál svými myšlenkami a když se ho pocestní zeptal, cože je takový splihlý, začal žehrat, že málo vydělal. Mohl bys vydělat víc, řekl mu pocestný. Žena by měla na živůtek i na sukni. To bych rád věděl, uchechtl se Jíra, kde bych si v téhle tmě mohl něco vydělat. Na Helfenburku, opáčil pocestný. Je tam dnes slavnost a já tam také jdu. Chceš-li, pojď se mnou. Budou rádi, když přivedu dudáka. Jestli mi dobře zaplatí, budu jim hrát třeba do rána, řekl dudák Jíra a už se měl k tomu, že půjde. Počkej, zarazil ho ten cizí pán, je tady podmínka. Budeš hrát tam, kde tě postavím a žádné rozhlížení po hostech, jinak ti nikdo nezaplatí. takovou podmínku mohu snadno splnit, usmál se Dudák a hned ho napadlo. Aha, loupežníci se chtějí poveselit na pustém místě. Co by ne? Chtějí-li platit, zahraju. Bez tak se na penězích nepozná, odkud pocházejí, zda z ruky poctivé nebo lotrovské. Když došli na nádvoří zříceniny hradu Helfenburka, pověsil ten černý pán rudou lucernu na pustou zeď a řekl: tady se postav a hraj. Šlo by to i bez lucerny, uchechtl se Jíra. Hraju z paměti a nepotřebuju si vidět na prsty. Nadmul měch, spustil a už slyšel za sebou šramot a ruch. Hodnou chvíli mu na téhle muzice nepřipadalo nic zvláštního. Hrál zády k tanečníkům a čas od času kývl hlavou, jakože děkuje, když mu do čepice u nohou nebo vedle ní přiletěl zlaťák. Ruchu i zlaťáků za chvíli přibylo. Jíra už nestačil počítat. A také se mu zdálo, že za jeho zády netančí loupežníci. Odkdy pak se hrabou loupežníci na bál v Bačkorách? Měli lehký krok, jako by tančili bosy. Domlouvali se mručením, kňouráním, nikoli však lidskými hlasy. A když si Jíra podupával nohou, aby nevypadl ze skočné do rejdováka, nebylo tanečníky slyšet vůbec. Zlaťáky však házeli vytrvale dál. Jíra tedy trošku pootočil hlavu, aby aspoň koutkem oka zahlédl, komu to hude. A v té chvíli málem zapomněl hrát. Za jeho zády se konal kočičí bál. Kocouři zrovna tančili na nádvoří kalamajku, nakrucovali se na zadních, ukláněli se na všechny strany a hopsali, jako by chtěli napodobit tanec lidí. Dokola vcházel už i černý kocour, který stál zřejmě opodál, anebo se snad opozdil, v drápech držel zlaťák a nesl se jako velký pán. Pro pána, že tohle je náš kocour, vyhrkl Dudák spíše pro sebe. Bylo mu najednou hamba, že hraje k tanci kocourům, neboť se měl za muzikanta, který dovede kápnout do noty každému, ale z lidského rodu a ne z kočičího. V té chvíli si tanečníci všimli, že po nich Dudák pokukuje a jeden z nich zamňoukal, až Dudákovi přeběhl mráz po zádech. Rudé světlo na nádvoří rázem zhaslo, kocouři prchali do všech stran a Dudák se honem schýbl, aby si pozbíral zlaťáky rozházené kolem čepice. Kdo si mu ale dal takovou ťavku, až se Jíra skácel na zem. Když se vzpamatoval a zašmátral po čepici, málem ji nezdvihl. Byla plná kamení. Vysypal tedy čepici, narazil si ji na uši a už byl pod Helfenburkem. Cestou hromoval, že má za to vyhrávání 4 kapsy prázdné a 5. vysypanou a strojil se na kocoura. Počkej ty neřáde, až se vrátíš domů. Dostaneš takový výprask, že tě navždycky přejde chuť dělat si blázny z poctivého člověka. Já ti dám kocoura, ty čerte pekelný. Doma honem pověděl, že něco ho potkalo, a než se nadál, kocour už škrábal na dveře. Dudák tedy popadl jednou rukou pytel, druhou kocoura za hřbet, hodil pekelníka do pytle a honem pospíchal k pohodnému, aby kocoura utratil. Kocour v pytli skákal a vyváděl jako vtělený ďábel. Raz ani nechtěl věřit, že mu Dudák nese kocoura. A tak se stalo, že otevřel pytel s malou obezřelostí. Kocour toho využil, vyrazil z pytle, jako by ho někdo z ručnice vystřelil a už byl v tahu. Pohodný i Dudák koukali, kde je mu konec. Zahlédli však jen, jak kocour pádí k Helfenburku a jak už má svou pravou ďábelskou podobu, aby se mu lépe utíkalo. Od těch dob se Dudák Jíra vyhýbal kocourům i Helfenburku. Ne proto, aby ho tam zase nepozvali na kocouří bál. ale aby se mu čerti nesvezli po kůži za to, že chtěl dát kůži jednoho z nich pohodnému.
1: Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Díru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá táta, Jozífku? Právě chtěl jíst, ale když vás viděl za humny, vstal a nechal jídla být, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu, táta povídal, že byste nám mnoho snědl. A máma to musela se stolu všecko uschovat. A kam pak to schovala, Jozífku? Huzdala na pícku, títu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchty na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr Matěj se neptal dále. Usmál se a v okamžení vešel přes práh ke kmotrovi Jírovi. Pozdrav tě, Bůh, vítal ho Jíra, ale že pak si nepřišel o chvílku dříve, mohl si s námi jíst. Právě dnes nám od jídla nic nezbylo, čím by jsme tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě něco neočekávaného. A co, povídej? Zabil jsem ti hada a ten had měl hlavu tak velikou jako ta kýta, co máte na kamnech. Tlustý byl jako ta hus, co je na pícce, bílé masíčko měl jako ty buchty, co jsou na mysníku, dlouhý byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě, krve ale bylo, co piva v těch dvou džbánech, co tamto pod lavicí stojí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost zastyděl, žena musela jídlo a pití na stůl postavit a oba teprv hosta častovali.

0: bude pak život ve psí boudě někde u hájovny?
1: To pro mě nic není.
0: Pořádná liška, jako jsem já, patří do lesa.
1: Jemenáčku, tady něco nádherně voní. No odejdě, vždyť to je pečinka a do hájovny je otevřené okénko. Měla bych se tam jít podívat, ale pozor, s tímhle myslivcem nejsou žádné žerty.
2: A od těch dob vždycky v domečku řekli jen stolečku, prostři se. A hned byl stoleček plný těch nejlepších jídel.
0: Pro krýle pána, vždyť tuhle pohádku mi Růženka vyprávěla taky, když jsem ještě byla uvázaná u psí boudy.
3: Škoda, že nemáme také takový stoleček.
2: A sakulejda, jak pak to, že nemáme? Jednou, to už je hodně dávno, nám ho dal houbový dědeček.
3: Opravdu? Houbový dědeček?
2: No.
3: A kde pak je ten stoleček?
2: Ale Venoušku, vždyť je to přece ten zelený stoleček, co stojí v komoře.
0: V komoře? Sláva, pane mysliviče. Chytrá, moderní a vzdělaná liška musí umět také i lehce žít. Proto je od dneška váš stoleček můj. A taky ho hned, jak se patří, vyzkouším, ať ukáže, co dovede. Okýnko je otevřené. Hop! Tak. A dáme se do toho. Stolečku, prostři se. Povídám. Stolečku, prostři se. Pardie, klepe to. Tak prostřeš se, nebo ne? No, krýle pána, na mou duši a psí uši. Ono to přece jen funguje. A hned vypadlo 5 jitrniček i s papírem. To si dám, panečku, líbit. Tomu říkám moderní živobytí. Když budu mít hlad, vždycky jen poručím a stoleček mi dá hned právě to, na co budu mít chuť.
4: Co se to u tebe děje?
5: My běháme celé
0: vyplašené. Velectěné dámy.
5: Pak já si vzala.
0: Velevážené přítelkyně, sousedky, lištičky, uklidněte se.
5: Já jsem klidná.
0: A když už jste tady, sdílejte se mnou moji radost, která mne tak nenadále potkala, a račte se podívat.
5: Co to je?
0: Za mou velikou moudrost a za stálý pořádek, který pečlivě udržuji ve svém doupěti, daroval mi jeden moc mocný kouzelník tento báječný stoleček. No. Není to, abyste si snad mysleli nějaké staré haraburdí, ale pořádná a solidní práce. Kouzelnický stoleček toho nejmodernějšího typu, který na moje přikázání vydá balíček s jitrničkami. A to se prosím může opakovat třeba i milionkrát.
4: No, to není možné. No to není.
0: Já, velectěné dámy, nejsem žádná krkna a lakomec, to je o mě přece známo. A proto si vás tímto dovoluji pozvat na menší hostinu.
5: No, konečně.
0: Zde prosím. Děkujem. Zde prosím je balíček a v něm 5 jitrniček, které, jak jste se sami přesvědčili, voní po celém dolanském revíru a ještě o kus dál. Jak sami vidíte, velectěné dámy, není to žádný podfuk, ale pravda pravdoucí, a proto hned začneme hostinu.
4: Ano, ukažte
5: si jarní kuřátko.
4: Co pak asi to všechno?
5: Já jsme pičku.
0: Tak pozor! Stolečku, prostři se. Tak povídám. Stolečku, prostři se.
6: To nefunguje.
7: Podvod je to, podvod.
0: Já to říkala. Povídám stolečku, prostři se.
7: Zase nic.
0: Žádný kouzelnický stoleček to není.
6: Je to obelhá.
0: To není
8: To jsem dopadla. To jsem dostala na kožich. Stoleček jistě kouzelný je. Vlastně byl, než mi ho ty zrsky nedůvěřivé rozbily. Ale asi jsem s ním špatně zacházela. Nebo se na mě rozlobil, že jsem se tak vychloubala. No, teď nemám ani jitrničky, ani stoleček. Jen pár prkínek z něho zůstalo.
0: Večer je radši odnesu zpátky do hájovny, aby je myslivec nenašel u mého doupěte. Tady by mi dal, panečku.
2: Tak si představ, Venoušku, včera jsem si dal do toho stolečku v komoře, co jsme dostali od houbového dědečka, 5 jitrniček. A víš, co se stalo?
3: No.
2: Všechny jsou pryč. A stoleček je rozbitý, jen 3 z něho zůstaly.
8: Pro krýle pána, to jsem se zase nechala pěkně napálit.
2: A na jednom prkénku jsem našel liščí chlupy.
8: Je klepe, to tohle mi ještě chybělo.
2: Teď, abych zatelefonoval panu Špejlíkovi a objednal si jitrničky nové. A také nějakou pěknou šunčičku.
3: Tatínku, a jak se to dělá, když se chce od nás ze samoty telefonovat panu Špejlíkovi?
2: Pojď se podívat. Tadyhle u telefonu se zatočí kličkou a musíš se říct tomu pánovi na poště v nohavicích, že chceš pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54.
8: Pardie, klepe, to tohle není špatný vynález. Budu dávat dobrý pozor a zítra, až nebude pan myslivec doma, tak to také vyzkouším. Ale aby v tom nebyl zase nějaký podfuk.
2: Haló, pošta Nohavice? Prosil bych pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54. Tady je lesník Březina ze Samoty, pane uzenáři. Prosím vás, pošlete mi zítra 5 jitrníček a nějakou pěknou šunčičku. A abyste s ní nemusel až sem k nám na Samotu, dejte ji prosím třeba do toho dutého stromu na rozcestí. Já vám ji v neděli, až půjdu do města, zaplatím. Ano? Děkuji vám a tedy v neděli naschledanou.
8: Jemináčku, tohle se mi líbí. Stačí zatočit kličkou a pan uzenář Špejlík dodá hned, co hrdlo ráčí. Hned ráno to také zkusím.
9: Jak se rákosníček nepřičinil o zimu. Byl to takový nanicovatý den, jakých bývá začátkem prosince k nespočítání. Šedivé mraky se tlačily nízko nad brčálník, všude bylo nevlídno a do téhle nepohody hlásila rosnička Anička nejnovější zprávy o počasí. Teplý vzduch se přetlačuje se studeným a tak bude nevalně. Na pořádnou zimu si ovšem ještě počkáme.
10: Jo, no to je dobře, dobře, pochvaloval si Skřítek. Já jí stejně nemám moc rád.
9: Nic není dobře, ohradil se kdosi schovaný za kamenem hráze. Já zimu chci. Když bude, naroste mě totiž nový bílý kožich.
10: Kde pak jste? A kdo pak jste?
9: Divil se rákosníček.
10: Že jsem vás tady u rybníka ještě neviděl.
9: Na tom není nic k divení, pokračoval ten neznámý hlas. My hranostajové jsme totiž vzácní, řekl bych přímo urození. Však také nosíme královský hermelínový kožíšek. Ale když jsme jen tak mezi sebou, můžete mi říkat Bartoloměji.
10: To je ovšem jiná vzácný pane, ukláněl se Rákosníček. Ovšem ve vašem případě je prosím každá rada drahá.
9: Pro mne není nic drahého, odsekl povýšeně hranostaj Bartoloměj. Postarej se o zimu a já tě bohatě odměním. Ale to jsou všechno zbytečné řeči, nechala se slyšet Rosnička. I kdyby se slibovaly hory doly, zima stejně nebude, protože se nedá koupit. Dokud nebudou na obloze hvězdičky samý lesk a třpit, žádný mráz se nedá očekávat.
10: Tak, tohle teda možná platí někde jinde. Ale ne tam, kde je Rákosníček, odsekl Skřítek. Já zimu například kupovat nepotřebuji. Já ji totiž pro hranostaje udělám sám a přímo vědecky.
9: Pak se obrátil k Bartoloměji a uctivě se zeptal.
10: Tak jakou pak zimu si přejete? Malou, velkou, mírnou nebo snad tuhou?
9: Takovou královskou, odpověděl blahoskloně hranostaj a vladařsky pokynul, aby Skřítek nestrácel čas a pustil se do práce. Rákosníček začal tím, že z pevného rákosí, ohebných vrbových proutků a pevných puškvorcových kořínků upletl veliký košík. Pak poprosil žabáky, Bonifáce, Augustína a Melichara, aby mu prozradili, kde je u dna rybníka nejstudenější voda. A když se to dověděl, dostrkal košík rovnou nad tohle místečko.
10: Tak, toto je prosím super luxusní ledovou vodou chlazený mrazivý košík. Zobrusunový model, jenž zaručuje 4hvězdičkovou zimu.
9: Představil svůj výtvor udivenému Bartoloměji.
10: Až vás v něm spustím na dno brčálníka, rozklepete se takovou zimou, že vám ten očekávaný bílý kožíšek v Turánu naskočí. Prosím, račte vstoupit a přesvědčte se sám.
9: Hranostaj si Rákosníčkův vynález nedůvěřivě prohlížel a pak se zeptal.
11: Tohle, že mě pomůže k novému kožichu. Víš určitě, že to nebude mít nějakou poruchu?
10: Vyloučeno, ubezpečoval ho Skřítek. No, ale pro jistotu vše vyzkouším raději osobně.
9: Jen co ho pavouk vodouch obalil vzduchovou bublinou, vlezl do košíku a spustil se pod hladinu. Dokud to pod vodou bublalo, neměli žabáci o Rákosníčka starost, ale když se za chvíli udělalo podezřelé ticho, začali honem se zachraňováním. Vytáhli ho na poslední chvíli a Skřítek byl z té ledové vody tak promrzlý, že drkotal zuby.
10: Zima v tom nesporně je, to ano, ale všechno jaksi není ještě zcela dokonalé. Ovšem, za momentíček bude zajisté vše zase v nejlepším pořádku.
11: Nic nebude v pořádku, rozčilil se Bartoloměj. To bylo pořád slibování, že uděláš zimu přímo vědecky. Jenomže jak je vidět, skutek utek. Tak, abys věděl, pro mne si od této chvíle docela obyčejný mluvka a chlubil.
9: No tohle Rákosníčkovi ještě nikdy nikdo neřekl. Zůstal sedět jako hromádka neštěstí a s rozumem byl v koncích.
10: Mě by snad s tou zimou pomohli už jenom divy divoucí,
9: vzdychal a bylo na něho smutné podívání.
10: Já bych ti ráda pomohla.
9: Ozvalo se za ním stříbrným hláskem.
10: Ale nemohu.
9: Byla to panenka lampářka, která na nebi rozsvěcuje hvězdy a které Rákosníček jednou pomohl spravit její polámaný velký vůz, s nímž jezdí po obloze.
10: Jenomže ani u nás nemůžeme měnit počasí, jak bychom chtěli,
9: povídala dál.
10: A tak se nesmíš zlobit, že ti tvojí tehdejší pomoc neoplatím.
9: Jiný by se s tím smířil, ale Rákosníček ne.
10: Ale co pak bys oplácela,
9: řekl medovým hlasem.
10: Vždyť to nestojí za řeč. Stačí, když mě necháš jenom projet ve svém vozíčku po obloze.
9: Důvěřivá panenka souhlasila a Rákosníček odstartoval tak rychle, že nestačila ani zamrkat. Jakmile se Rákosníček dostal nahoru, rozsvítil tam všechny hvězdy, hvězdičky i komety tak jasně, že nebe zářilo jako rozsvícený vánoční stromek. Skřítek si liboval, že teď, když se hvězdy tak lesknou, bude určitě mrznout. Jenže nepočítal s tím, že ho pozoruje nebeský hvězdář. Kdepak, usmál se správce oblohy pod vousy. Už jednou si mě chtěl napálit, Rákosníčku. Tenkrát, když si se snažil připravit nebe o jednu hvězdičku. Tehdy tvoje švindlování nevyšlo a dneska to dopadne stejně. Potom mávl svou nebeskou berlou, hvězdy na znamení pohasly a skřítek najednou seděl znovu na hrázi. Dobře mu nebylo, jelikož se styděl, že chtěl ošidit hodnou panenku lampářku. A když si vzpomněl, komu všemu sliboval, že předělá počasí, nejraději by se hanbou propadl. A protože se u brčálníka dějí věci zázračné, není divu, že skřítek z hráze najednou zmizel.

Od té doby nebyl rákosníček nikde k vidění, jako by se za ním zavřela voda. V rybníku po něm vyhlásili pátrání a na vrbu pověsili úřední vyhlášku s jeho popisem. Bylo tam slovo od slova napsáno. Všem na vědomost se dává, že se ztratil rákosníček. Skřítek je malé postavy a neposedné povahy. Na hlavě má 7 vlásků a na rukou po 4 prstech. Nosí zelené tričko, chodí bos a má veliký nos. Kdyby se o něm někdo něco dozvěděl, nebo ho dokonce viděl, ať nám to přijde povědět, protože dokud se nevrátí, nebudou se u nás k naší veliké lítosti odehrávat žádné nebývalé a neslýchané věci. Za celý rybník Brčálník se tímto podepisují rak Vavřinec, žabáci Augustín, Bonifác a Melichar, kapr Matěj i rosnička Anička. Netrvalo ale dlouho a rákosníček se vrátil. O tom, kde byl a proč se ztratil, se mu nechtělo vyprávět. Asi se styděl. Hlavní ale je, že se objevil a že se proto v rybníku Brčálníku budou zase dít podivuhodné věci.

0: Pohádku o slonovi, který netroubil, napsal Filip Krejčí. Proč sloni troubí, dneska tuší málo kdo. Zeptejte se, koho chcete, a dozvíte se určitě, že troubí jen tak nazdař Bůh nebo pro srandu králíkům. Omyl. Za prvé, králíci nemají zrovna velký smysl pro humor, a za druhé se o muziku zajímají asi jako osmažený vepřový řízek. Pravdou je, že už v době ledové pořádali pradědečkové a prababičky slonů koncerty na sněhových pódiích celého světa. Po nich zdědila většina dnešních slonů hudební nadání a dík obrovským uším také skvělý hudební sluch. Výjimkou nebyl ani Matěj, i když, no, ale hezky po pořádku. Matěj se narodil koncem dubna v zoo mladému párku slonů afrických. Jen ho babička uviděla, zaradovala se. Chobot celý, dědeček, ten bude troubit jako náklaďák. No jo, no, zabručel táta slon zabraný do dubnového čísla hudebních rozhledů. Počkej, mami, ještě ho musím párkrát přebalit, než z něj bude virtuos. Odstrčela máma slonice babičku s plenkou jako prostěradlo a obrovským spínacím špendlíkem. Říkejte si, co chcete, jako náklaďák, mávla chobotem babička a šla si pustit vzpomínky na Afriku. Po 5 měsících začal Matěj skutečně chodit s ostatními slůňaty na hodiny troubení. Od velkého pavilonu se linuly nesmrtelné melodie dechovky, oslavné fanfáry a romantické serenády. Koncertovali všichni, až na Matěje. Mladý trumpetista cvičil poctivě každý den, jenže jeho zoufalé pokusy zatroubit něco, co by se alespoň vzdáleně blížilo melodii, byly marné. Místo potlesku sklízel od ostatních slonů jenom posměch, urážky a větší slůňata nad ním dokonce začala ohrnovat choboty. Hudal, přitroublík, trumbera, ozývalo se často ze všech stran. Nejvíc ho ovšem trápily uštěpačné poznámky a rady mladších spolužáků. Udělej si úzel na chobotu. Nebo Matěj, rychle špunty do uší. Dělali si z něj legraci tak dlouho, až ztratil veškerou chuť a přestal troubit na dobro. Babička si toho všimla první. Jak to, že Matěj necvičí? Zeptala se tatínka. Necvičí? Podivoval se tatínek nad novými rozhledy. Matildo, jak to, že Matěj necvičí? Zeptal se maminky, aniž by zvedl oči od čtení. Necvičí? Nevím. Není nemocný? Strachovala se maminka a běžela za Matějem. Proč necvičíš? Zeptala se starostlivě. Matěj seděl smutně v rohu výběhu a přežvikoval stéblo sena. No, netroubí mi to, vysoukal ze sebe. Netroubí? Vyděsila se maminka. Matěj zakroutil hlavou. Matilda sáhla chobotem na jeho čelo. Teplotu nemáš, pohladila strápeného Matěje. Ale radši zavolám pana doktora, dodala ustaraně. Doktor Bouřka se přihnal jako vítr a hned se scháněl po Marodovi. Tak kde pak máme pacienta, maminko? Matěj se pomalu přišoural. Co pak mu schází? Pohladil Matěje po chobotu. Netroubí, pane doktore, vyhrkla maminka zoufale. Netroubí, pokyvoval chápavě hlavou pan doktor. No, tak to se na to podíváme, zvedl Matějový chobot jako dalekohled.
1: Jej,
0: píváme, zvedl Matějový chobot jako dalekohled.
1: Jej, pyramidy,
0: zavtipkoval.

0: nahlásil pan doktor a vytáhl z brašny balíček vaty. Namotal ho celý nakonec násady koštěte, které stálo opřené u výběhu. Teď to bude trochu šimrat, oznámil Matějovi důležitě a zastrčil bakuli do chobotu. Čí! Doktor Bouska proletěl kolem Matildy jako raketa a přistál v kupě sena u stěny výběhu. Polekaná maminka se k němu rozběhla a pomohla mu na nohy. Jste v pořádku, pane doktore? Ptala si vyjeveně a vybírala mu chobotem seno z vlasů.
1: To nic, to se stává. Smál se pan doktor a oprášil si nohavice.
0: No, víc pro pacienta udělat nemůžu, pokrčil rameny. Tak to zkus, pobídla maminka Matěje. Ale Matěj nic.
1: Pan doktor se poškrábal na hlavě. No, je divné. Budu se muset poradit s kolegy. Zatím, chlapce, do něčeho nenuďte. Co nejdřív přijdu na kontrolu.
0: Pokýval hlavou pan doktor a stiskl mamince chobot na rozloučenou. Pár dní po návštěvě doktora Bouřky se konal pod starou lípou u velkého pavilonu koncert na počest nejstaršího slona ze zoo. Všichni vesele troubili na celé kolo, jenom Matěj seděl v koutě výběhu a koukal smutně do prázdna. Koncert byl asi v polovině, když se u plotu objevila malá kudrnatá holka s velkýma hnědýma očima. Zaslechla veselé vytrubování a tak se vyhoupla na plot zahrady. Posadila se, klimbala nohama do taktu a poslouchala se smíchem sloní kapelu. Po každé skladbě zatleskala a volala hlasitě bravo! Hudebníci se mohutně klaněli, až jim obrovské uši padaly přes oči. Vypadali trochu jako ptačí hejno a hnědoočce se zdálo, že se co nevidět vznesou a odletí do teplých krajin. Koncert končil a uchechtané kudrlince padl do oka posmutnělý slon v rohu jednoho z výběhů. Postavila se a jako artista s rozpřaženýma rukama došla k němu. Ahoj, já jsem Veronika, pozdravila. Matěj zvedl vyjeveně hlavu. Matěj, vypadáš spíš jako červená karkulka. Vykulil na Veroniku oči, protože měla na sobě červené tričko, kalhoty a dokonce i boty. Usmála se. Ty nehraješ? Kývla zvědavě hlavou směrem k ostatním muzikantům.
2: Oni mě tam nechtějí, mávl Matěj chobotem.
0: Proč? Vyzvídala.
2: Netroubí mi to, vysvětlil Matěj.
0: Jak netroubí? Divila se Veronika.
2: Tak prostě netroubí, mávl slon chobotem.
0: Ani trošku? Podívala se zkoumavě hnědýma očima na Matěje.
2: Ani trošku, ujišťoval Matěj.
0: Veronika zakroutila hlavou a pak se usmála. A co tohle? Vytáhla z kapsy flétnu a zahrála krátkou melodii. Matěj se na ní nedůvěřivě podíval.
2: Budeš se mi smát jako oni, řekl.
0: Nebudu, jen to zkus, povzbuzovala slona. Matěj se postavil, zvedl chobot a zatroubil. Nebylo to nic moc. No vidíš, zkus to ještě jednou. Na trumpetu to zní mnohem líp, usmála se hnědoočka. Matěj se soustředil ze všech sil. Veronika pokývala hlavou. No, a jak dlouho hraješ? Zeptala se po chvíli.
2: Asi rok, ale teď jsem s tím praštil, pokrčil Matěj chobotem.
0: Chtělo by to odborníka, přemýšlela Veronika nahlas.
2: Se mnou už nechce nikdo nic mít, upozornil ji Matěj.
0: Veronika se nedala odbít. Myslíš, že by tě odsud pustili?
2: Těžko, pochyboval slon.
0: Něco už vymyslíme. Víš co? Až půjdu zítra na hodinu, tak se pro tebe zastavím, oznámila rozhodně Matějovi. Máme u nás ve škole jednoho prima profesora. Ten už s tebou něco provede. Tak, zatím, zamávala navíjeveného Matěje a seskočila dolů z plotu.
2: Ahoj,
0: zavolal za ní rozpačitě slon. Veronika se objevila před zoo časně z rána. Koupila si lístek a vyrazila

0: Byla rovnou k Matějovu výběhu. Ahoj, mávla na něj nenápadně. Matěj přešel výběh k Veronice a natáhl k ní chobot. Veronika se opatrně rozhlédla. Nikdo nebyl v dohledu a tak rychle vytáhla Matěje nahoru a strčila si ho do kapsy. Trochu mu sice vyčuhoval chobot, ale Veronika se nedala odradit a vyrazila k východu. To určitě praskne, šeptal Matěj. Kde pak? Ty kalhoty mi ušila maminka, uklidňovala ho Veronika. Ale ne, já myslím jako, že mě najdou, vysvětloval Matěj. Klid, už jsme skoro u brány, zašeptala Veronika. Tak kam pak, slečinko, zastavil Veroniku vousatý hlídač. Ale nějak jsem se tu zakoukala a přitom už mám být dávno na hodině. Zašermovala Veronika hlídači před nosem flétnou. A co pak to máte tady? Nedal se odbít hlídač a ukazoval na chobot, který Veronice čouhal z kapsy. Ale to je kamarádův fagot. Tatínek opravuje hudební nástroje, vidíte? Usmála se Veronika na vousáče jako sluníčko. Jo, tak fagot. No to jo. Věříte, že mě to připadalo úplně jako chobot? Zasmál se hlídač. Chobot? Vy jste ale vtipálek, pane hlídači? Šťouchla Veronika hlídače do ramene. Tak utíkejte, slečno, ať nepřijdete pozdě. Zasalutoval hlídač a Veronika vyšla před zoo. To bylo ofous, oddechl si Matěj. Veronika měla nejvyšší čas a proběhla vrátnici školy tak rychle, že neměl nikdo možnost se jí na cokoliv vyptávat. Zastavila u dveří s tabulkou prof. Sten. Zaklepala. Dále, ozvalo se za dveřmi. Veronika vyndala Matěje z kapsy. Nebude se mě bát, strachoval se Matěj. Neboj, dost špatně vidí a je moc hodný, uklidnila ho. Vešli. Dobrý den, pane profesore, vedu vám toho nového žáka, pozdravila Veronika. Matěj, představil se slon a stiskl chobotem napřaženou ruku. Sten, představil se pan profesor a narovnal si na nose velmi silné brýle. Já ho tu po hodině vyzvednu, uklonila se Veronika a zmizela ve dveřích. Posaďte se, hochu, vybídl profesor Sten slona. A povídejte, jak dlouho hrajete? Kdo vás učil? No, nestyďte se, já vás neukousnu, řekl povzbudivě. Cvičím asi rok, ale všichni se mi smějí. I pan učitel Jumbo, pokrčil chobotem Matěj. Jumbo? No, ale toho neznám, přemýšlel profesor nahlas. No, nevadí, teď si něco poslechneme a pak si vás trochu vyzkouším. Pokýval profesor Sten hlavou a natočil starý gramofon. Deska zapraskala a ozvala se trubka Louise Armstronga. Profesor se blaženě usmíval a pokyvoval hlavou do rytmu. Nádhera, co říkáte, Matěj? Otočil se profesor na slona. Ano, přikývl Matěj rozpačitě. Co je to za hudbu, pane profesore? To je jazz, kamaráde. Zapomněl se na chvíli pan profesor a pustil druhou stranu desky. Když dohrála, usmál se profesor znovu na Matěje a povídá, a teď si poslechneme vás. Tak zkuste něco. Třeba nějakou etidu. Pobídl slona. Matěj nevzpomínal dlouho a zatroubil jednu z etid, kterou se učil v zoo. Dohrál. Chvíli bylo ticho. Pan profesor přemýšlel. No. Technicky nic moc, ale bylo v tom srdce. Něco nespoutaného a divokého, uvažoval profesor Sten nahlas. Tu vervu musíme využít. Ano, tedy rozhodně. Dodal a zazvonilo. Jestli chcete, můžeme se scházet jednou týdně v tomto čase, uzavíral profesor. Ano, vyhrkl bez rozmýšlení Matěj a ozvalo se klepání. Dále, otočil se profesor ke dveřím. A slečna Veronika,
1: Usmál se. Jaká byla hodina? Zeptala se Veronika Slona. Matěj se na ní vděčně usmál.
2: Tedy za týden posunul si profesor brýle na nose a stiskl Matějovi chobot.
1: Za dveřmi strčela Veronika Matěje do kapsy a nenápadně prošli vrátnicí.
2: Matěj pořídil Veronice celoroční vstupenku do zoo, aby za ním mohla každý den.
1: Díky povzbuzování profesora Stena se Matěj od hodin k hodině zlepšoval.
2: Troubení ho zase začalo bavit a tak často s Veronikou vesele vyhrával cestou do školy i ze školy.
1: Ostatní sloni ve velkém pavilonu omílali do nekonečna staré stokrát přehrané skladby a neměli o ničem nejmenší tušení.
2: Spokojený Matěj o profesoru Stenovi a Veronice nikomu nic neřekl. A najednou byl konec školního roku. Matěj dostal z troubení obrovskou jedničku a profesor Sten mu gratuloval. Veronika přinesla na oslavu velký košík červených jablíček a dala mu štípanou pusu na chobot. Matěj měl ze všeho obrovskou radost, ale Veronika poznala, že ho něco trápí.
1: Co je ti?
2: Zeptala se jako vždycky přímo. Ale no, víš, lezlo to z Matěje jako z chlupaté deky.
1: Povídej, něco určitě vymyslím, usmála se Veronika.
2: Víš, zítra bude pod Lipou výroční koncert a já mám strach, že mě nenechají zahrát, vysoukal ze sebe Matěj.
1: Zítra? Zeptala se Veronika.
2: Jen se neboj,
1: řekla tajemně a pohladila Matěje po chobotu.
2: Druhý den, časně ráno, začaly v zoo velké přípravy na večerní koncert. Lípa byla ozdobená barevnými fábory a pod ní stálo velké pódium. Koncert začal přesně v 7 večer. Kapela zahrála oslavnou fanfáru. V průvodu přicházeli k lípě sloni, v čele se starým profesorem Bimbem a až úplně na konci šel s chlíplem Matěj.
1: Fanfáry dozněly a profesor Bimbo pronesl slavnostní řeč.
3: Hezký poslech, ať se vám koncert líbí,
2: dokončoval, když jeho pohled padl na smutného Matěje.
3: Dnes musí mít všichni dobrou náladu. Trápí tě něco, příteli? Zeptal se udiveně.
2: Nemůžu hrát s ostatními, pane profesore, povzdychl si Matěj.
1: Nemůžeš? Podivoval se starý profesor, ale to už k němu přistoupil jeden mladší slon a řekl,
4: ale pane profesore, to je přece Matěj.
2: Starý profesor Bimbo se zamyslel,
3: Matěj, ach tak, ale snad něco jednoduchého by se v našem repertoáru přece našlo. Třeba nějaká ta lidová, co?
2: To určitě, pokrčil chobotem mladý slon a pokynul Matějovi, aby ho následoval na pódium. Strémovanému Matějovi se pěkně třásla kolena.
1: Orchestr zahrál předehru. Všichni stichli.
2: Matěj se nejistě přidal k melodii, ale moc mu to nešlo. Všichni začali pohrdavě kroutit hlavou. Matěj měl sto chutí utéct někam hodně daleko. Publikum začalo nespokojeně pískat a bučet. Od někud přiletěla slupka od banánu a srazila profesoru Bimbovi sváteční slamák. Starý slon se rozhořčeně otočil směrem k publiku a Matěj svěsil hlavu a přestal troubit.
1: V tom vzduch pročísl pronikavý zvuk flétny. Matěj zvedl překvapeně hlavu. Na plotě seděla Veronika s flétnou u usměvavé pusy. Pohrávala si s jednoduchou melodií písničky a Matěj se pomalu přidal. Rozvášnění posluchači překvapeně stichli. Jednoduchá písnička se v nástrojích obou muzikantů začala všelijak měnit a proměňovat. Když všichni sloni začali provolávat bravo, ozvalo se za Matějovými zády povědomé troubení.
2: Matěj překvapeně vykulil oči. Po cestičce přicházel k lípě profesor Sten s nablískanou trumpetou.
1: Její lesk na chvíli všechny oslnil a její andělský zvuk strhl naprosto všechny v burácení potlesk. Šťastný Matěj troubil pak vesele s milým profesorem a usměvavou Veronikou až do rána a na jejich koncert vzpomíná celá zoo dodnes.

0: Jak našla kámen Mutáček? Jednou přišla víla Amálka na kulaté místo, kde bylo světle, i když nezářilo sluníčko. Kvetly tu konvalinky a tence hrály a rostly tu modré zvonky a ty jim k tomu basovali.
1: To je ale divné místo, řekla si víla Amálka. Je to zrovna takové místo, jako by tu někde ležel kámen Mutáček.
0: Amálka se trochu rozhlídla, sáhla pod mech a on tam opravdu leží, kámen Mutáček. Jasně září, i když nepálí. Když najde Mutáček ošklivec, hned má dost krásy na rozdávání. Když ho ale najde člověk zlý, v tu chvíli se z něho stane sama dobrota. Víla Amálka si Mutáček prohlídla a chce ho schovat zpátky pod mech. Jenže v tom vystoupila za stromem babka, co tam sbírala borůvky.
2: Já dobře vím, Amálko, že jsi našla kámen Mutáček, povídá. Tobě by nebyl k ničemu, protože jsi víla, ale já chci být krásná, tak mi ten Mutáček dej.
1: A co z toho, babko, budeš mít, když budeš krásná?
0: Řekla Amálka. Borůvková babka si dala košík z ruky do ruky.
2: Sednu si nad misku s vodou, podívám se na sebe jako do zrcátka a bude mi veselo.
0: Amálka podává Mutáček babce, ale v tom prasklo v křoví a vyběhl z něho loupežníček Vešmiška, takový naniciáš, co nezná pořádně ani to loupežnické řemeslo. Přes den se povaluje v lese a večer krade na polích tuřín.
3: Celou tu dobu se na vás dívám,
0: křikl Vešmiška,
3: a celou tu dobu si říkám, že Mutáček patří mně, protože mám dost kradení tuřínu, to radši budu poctivý člověk.
0: Víla Amálka si vyposlechla borůvkovou babku i loupežnička Vešmišku a povídá.
1: To je těžká věc. Vy jste dva, ale Mutáček jen jeden.
2: Jenže tomu já umím docela dobře odpomoct,
0: řekla borůvková babka.
3: Já taky,
0: pospíšil si Vešmiška. A jako by si řekli, popadli Mutáček, chvíli se o něj tahali, ale nakonec se shodli.
3: Každý půl.
0: Podložili Mutáček kamenem, druhým do něho uhodili a on se rozkočil. Každý popadl jednu polovičku. A děli se věci. Ona každá půlka Mutáčku měla jen půl moci.
2: Ryc do brku,
0: vylekala se borůvková babka.
2: Podívejte se na mě.
0: A byla od půl nosu k jednomu ramenu krásná jako sama krása, ale druhá strana jí zůstala babí.
2: Ach,
0: povzdychl si málem svatěm Vešmiška, protože jemu se stala zase jiná věc. Dopůl byl jako farář, jednou rukou dělal křížky, za to tou druhou kradl babce z košíku borůvky. Nebylo to k ničemu. A tak oba dostali na Amálku vztek.
3: Teď nejsme to ani to.
1: Zahoďte ty dvě půlky, Mutáčku, a zas bude, jak bylo předtím,
0: řekla Amálka.
3: Jenže to právě nechceme,
0: řekli ti dva,
3: protože chybí už jen půlčička, abych byl poctivec,
0: křikl Vešmiška.
3: A já krasavice,
0: křikla babka. Tak tam stáli, borůvková babka plakala jedním okem nad svým polovičním neštěstím a loupežníček Vešmiška jí nepoctivou rukou kradl borůvky z košíku. A zas se ta babka jedním okem smála nad svou poloviční krásou a Vešmiška dělal druhou rukou křížky. Víla Amálka nejdřív nevěděla jak, ale pak se zasmála.
1: Já to napravím.
0: Vzala košík borůvek a rozházela je po lese.
1: Kdo ty borůvky dřív se sbírá, dostane ode mě vílý dar.
0: Babka i Vešmiška se rovnou dali do sbírání, protože to oběma rukama jde líp. Upustili oba do mechu půlku kamene mutáčku. Hned byli, jak vždycky bývali. Ale říká se to taky jinak. První se sbírala borůvky babka. Dostala mutáček celý, stala se z ní krasavice a vzala si Vešmišku za muže. A říká se to ještě jinak. První se sbíral borůvky Vešmiška. Dostal celý mutáček, stal se z něho poctivec a vzal si babku za ženu.
4: Nejstarší české pohádky. Část první o zvířatech. Jak se zajíci chtěli odnaučit bát. Jednoho krásného dne se zajíci sešli na jednom místě, aby se poradili o svrchovaně vážné věci. Ptáte se, co je k tomu vedlo? Inu, rozhodli se, že dají hlavy dohromady a společně se usnesou, jak by překonali vrozenou bázlivost. Omrzelo je totiž, že je ostatní zvířata pokládají za strašpytle. A když tedy byli pohromadě, nejmoudřejší z nich vystoupil na vyvýšené místo, vyžádal si ticho a zvolal velikým hlasem. Musíme už jednou skoncovat s tím, že tolik podléháme svým vrozeným sklonům, ba musíme je začít ze všech sil překonávat, aby se nám zmužilost a odvaha staly druhou přirozeností. Na ta slova se shromáždění zavlnilo odhodláním a všichni zajíci vzkřikli jedním hlasem, že chtějí raději zemřít, než aby nadále trpěli takovou bázeň. A zapřisáli se navzájem, že přepadne-li je přece zase někdy strach, naskáčou za pokutu z hráze do rybníka a utopí se v jeho vodách. Zatímco se zajíci radili, přiblížili se k tomu místu jezdci na koních a se psy. Nadáli se zde totiž hojného úlovku. Sotva je zajíci zahlédli, polekali se a dali se kvapem na útěk směrem k vodě, jak se byli zapřisáhli. Ale v cestě jim ležela bažina a v té bydleli žáby. Když k ní zajíci dorazili, žabí havěď vyplašená hlukem právě tak hledala spásu v útěku a střemhlav naskákala do vody, takže se žbluňkáním ozýval celý rybník. Uviděl to a uslyšel nejstarší zajíc, i zarazil se v běhu a zvolal: Přestaňte zbytečně utíkat, o rychlonozí bratři, a nestyďte se za svou bázeň. Vždyť všecko, co žije, je podrobeno strachu. Jak vidíte, i postrašené žáby utekly před námi vylekanými, protože každý živý tvor se někoho bojí. Vraťme se tedy a smiřme se se svou přirozeností, které se nikdy nezbavíme. Všem zajícům se ta rada zalíbila i navrátili se tam, kde žili od nepaměti a žijí tam podnes časem ve strachu, časem v pocitu bezpečí. Rak a jeho matka. Při svém křivolakém pohybu pospátku odřel si jednou rak o kámen krunýř na hřbetě. Viděla to jeho matka a povídá, Já se ti opravdu divím, synku, že tě nemrzí takhle se plahočit cestou, necestou, místo, aby ses ubíral vpřed rovnou za nosem. Přece už přestaň, sic budeš všem na posměch a nakonec třeba bezhlavě do něčeho vlezeš, co tě bude stát život. Raky na to odpověděl: udělám, co mi radíš, a poslechnu tvého napomenutí, ale až tě samu uvidím, namířit si to zpříma, jak mi kážeš. Napřed mi to tedy ukaž a já tě tuzerát zkusím napodobit. Jenom si myslím, že jsou to všecko plané řeči, protože mě vybízíš k něčemu, co sama nechceš, nebo spíš ani nedovedeš. Proč netopír létá jenom v noci? Stalo se před dávnými časy, že se polem utkali čtvernožci s ptáky. Příčina sporu, který měl být rozhodnut válkou, je už zapomenuta, ale tolik se ví, že se obě vojska byla udatně, žádné ani na chvíli nezakolísalo, než kvůli, aby pomýšlelo na ústup. I zůstával boj dlouho nerozhodnutý. Jediný, kdo se v něm držel stranou, byl netopír, a to pro svou dvojí přirozenost. Nohama se podobal čtvernožcům, zatímco křídla měl tehdy jako ptáci. Zpovzdálí jenom přihlížel bitvě a váhal, na kterou stranu se přidat. Nechtělo se mu sdílet osud poražených, i řekl si, že bude moudřejší vyčkáli, dokud nebude zřejmé, ke komu se přikloní válečné štěstí. A teprve, až se mu zdálo, že vítězství mají na dosah čtvernožci, vmísil se do jejich šiku. Ale jak se říká, i chytrák se někdy spálí, a tak i netopír. Neboť orel, velitel ptáků, vznesl se pojednou do výše a jakoby byl přispěním nebe, nabral nových sil, vrhl se střemhlav na nepřítele a strhl sebou i ostatní ptáky. A jejich útok byl tak prudký, že se čtvernožci jeli ve zmatku couvat a netopír sotva stačil přeběhnout k vítězům. Potom byl uzavřen mír. Ale ptáci nezapomněli netopírovi jeho zradu. Zasedli nad ním k soudu a jejich jednomyslný ortel vyzněl v ten smysl: ať je z něho serváno peří, ať se štítí denního světla a holí, ať smí létat jenom v noci. Vlk a hlídací pes. Potkali se jednou na poli vlk se psem. Vlk psa pozdravil a řekl závistivě: milý bratře, jsi ty ale pěkný a dokulata vypasený. Pes mu odpověděl, že jsem pohledný a ne kůže a kost, toho příčinou je dobré bydlo a spokojená mysl. Když prší a sněží, mohu zůstat pod střechou ve dne i v noci, klidně spím. O nic se nemusím starat, protože jídlo mám vždycky připraveno. Pán mi ulamuje ze svého chleba, celá rodina mě dává kosti a v kuchyni na mě čekají mísy, abych vylízal, co v nich zbylo. Hlídám dům před zloději, kteří za noci obcházejí a nevkročí do něho žádný, koho bych napřed neohlásil. Proto mě mají všichni rádi. Na to vlk: jak ty se máš proti mně, dobře. To se pak není co divit, že je tvá srst hustá a lesklá. Jak bych si já liboval, kdybych si takhle mohl žít aspoň rok? Pes měl odpověď pohotově: není nic snadnějšího. Chce to jen, aby ses zřekl života na svobodě a vstoupil do služby. Jsou hrady, jsou vesnice, jsou města a městečka, kde by tě mohli dobře potřebovat. A nepohrdneš-li mým pánem, budeš mu vítán a rád si tě podrží. Slíbíš-li mu, že se budeš dobře chovat a na slovo ho poslouchat? Vlkovi se ta slova zalíbila a řekl: mluvíš mi z duše, nejmilejší bratře. A co se týče tvého pána, zamlouvá se mi ze všech nejvíc. Prosím tě proto, zaveď mě k němu a strať za mě slovo. I vykročili oba ke vsi a krátili si cestu družnou rozprávkou. Ale jak tak šli, všiml si vlk, že má pes na šíji lisinu a zeptal se ho: co to, že máš na šíji odřenou srst? Snad tě pro Boha nepřivazují na řetěz. A tu se pes přiznal: protože jsem zlý, přes den mě přivazují. Za světla si stejně žádný zloděj netroufne vniknout do stavení, ale na noc mě odvážou a mohu si chodit po dvoře, jak se mi zlíbí. Jenomže to už nebyla řeč pro vlkovi uši i zastavil se a povídá: to jsou mi věci, ještě že ses o nich zmínil. Abys totiž věděl, pranic se mi nezamlouvají. Žij si dál v pohodlí, které si tak vychvaluješ. Já radši zůstanu jako až dosud na svobodě. Vždyť co mi konečně schází? Volně se toulám po polích a nevím, co je řetěz. Neváže mě žádná povinnost. Všecky cesty jsou mi otevřeny. Snadno se dostanu do hor a lesů. Nikoho se nebojím a ulovím si, na co mám právě chuť. A jsem chytrý až dost, abych i psy dovedl vodit za nos. Pro mě za mě si žij, jak jsi uvykl. Já zase povedu život, na jaký jsem zvyklý. Jelen a parohy. Chodil jelen po lese a bezstarostně se popásal. Potom ho napadlo, aby si zašel také na louku. Tam byla studánka a když se nad ní naklonil, uviděl na hladině poprvé svůj obraz. Prohlížel si ho zálibně a nejvíc se mu zamlouvaly krásné rozložité parohy. I liboval si: mám opravdu být na co pyšný. Ale pak mu pohled sklouzl na nohy a ty se mu zdály tenké a hubené. I pomyslel si znechuceně: proč jenom nejsou aspoň trochu silnější, líp by mi slušeli k mým parohům. Tak pohaněl pošetile to, co mu sloužilo k běhu, a pochválil, co mu v něm překáželo. A tu jsem zdaleka dolehl štěkot psů. Jelen zpozorněl, ale ani se nehnul. Vypadalo to, jako že se nemá prozatím čeho bát. Potom se vynořili lovci a když ho zahlédli, poštvali na něho smečku. On už teď, dá to rozum, na nic nečekal a hledal spásu v útěku. Nohy ho sami zanesli k lesu. Tam odpočíval v houští, děkoval jim, že ho zachránili, a parohům řekl: jenom mě zdržujete v běhu, že vás vůbec mám. Ale psi nestratili stopu a blížili se k jeho úkrytu. Jelen vyskočil, aby před nimi prchl hloub do lesa, jenže se zapletl parožím do větví a uvázl na místě. Psi ho dostihli a zadávili. A tak mu nebohému nebylo nic platné pozdní poznání.

Je, tady je krásně. Sluníčko svítí, ptáci zpívají. Na jaře je nejkrásněji v parku. A ta vůně, to budou určitě šeříky.